0: zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál nahrazuje korunovaci.
1: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Policie prověřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se 3 dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie ho dělily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po 5členné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richtrová.
2: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
0: Jakub Menšík vstoupil do US Open. Soupeřem českého tenisty v prvním kole je Japonec Mochizuki. Jak se jim daří, poví z New Yorku David Prouza.
3: Jakub Menšík zatím plní roli favorita a nasazené 17 nad Mochizukim získal první set jednoznačně 6-1. Aktuálně se hraje sada číslo 2. V ní je to zatím 1-1 na servisu Japonec, který vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Omezení na D1 u Humpolce a na D11 u Bříství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 Větrný Jeníkov počítejte s omezením. Na 95. kilometru stojí v odstavném pruhu dodávka, označená je světelnou šipkou. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem pozor u Bořitova. I tam pracují silničáři na opravě vozovky. Projíždí se obousměrně jízdním pásem ve směru na Svitavy. A v Praze noční uzavírka z Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je polojasná až skoro jasná. Nejnižší teploty padají k 15 až 11 stupňům Celsia. Na Moravě a ve Slezsku k 18 až 14 stupňům. Den bude polojasný až skoro jasný. Během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27. Na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Můj dnešní host sice vystudoval medicínu a během covidu pomáhal v nemocnici, ale místo lékařské kariéry si postupně vybral hudbu. Zpívá, skládá, produkuje, vydal 2 alba, získal cenu fanoušku Anděl a další, možná trochu nečekané publikum mu přinesla reality show Zrádci. Mým dnešním hostem je Marcel Procházka alias zpěvák a hudebník. Marcel, vítám tě, ahoj.
7: Ahoj Michale, děkuji za krásné představení.
6: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
5: Hovory.
6: Jenom pro posluchače, protože si tykáme v civilním životě, tak si budeme tykat i v rozhovoru. Mimochodem, ty si poděkoval za krásné představení, ale přitom mě napadlo, neštve tě to tvoje spojování i s tou lékařskou drahou a s tím studiem medicíny?
7: A neštve, já si myslím, že to je takový můj neoddělitelný příběh a vlastně myslím si, že i dost v těch textech těch svých písniček a obecně se k tomu akorát a často vracím a je to prostě, bych řekl, takový asi pro mě ikonický spojení. Samozřejmě, že asi tuším, kam tím míříš, může to mít takový 2 roviny, že prostě když se řekne zpívající lékař, tak to zní přece jenom trošku zvláštně, ale na druhou stranu všichni věřím, co mě poslouchají, co mě znají, tak ví, jak to mám. Takže naopak je pro mě dobře, když třeba mám prostor jako dneska u tebe to trošku dovysvětlit.
6: Tak ono i jedno celé album Duše, která opustila tento svět. svět váží 21 gramů, se věnuje tomu tématu odcházení. K tomu se možná dostaneme, nebo budu rád, když se k tomu dostaneme. Ale když jsem začal právě tou kombinací lékař a zpěvák, tak mě zaujala jedna tvoje citace. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl: A Rush of Blood to the Head od Coldplay, album, ti změnilo život. Dneska to už tak můžu říct, poslouchal jsem ho pořád dokola. Řekl si, už jsi někomu změnil život ty?
7: To je samozřejmě hustá otázka hnedka na začátek. Já jsem měl jednou šanci, to bylo ve druháku na medicíně, zachránit jednomu pánovi život první pomocí, takže myslím, že tomu jsem změnil život, protože otázka by byla, kdyby tam ta záchranka přijela o těch 10 minut později, jak by to dopadlo, asi vlastně tuším, jak by to dopadlo. Takže myslím, že tomuhle pánovi jsem změnil život a podle toho, co mi říkala, tak jsem změnil život jedné ukrajinské posluchačce, která žije v České republice, která tvrdí, že se díky mým textům a díky mému albu Hovory domů naučila česky. Takže to jsou dva takové příběhy, které mě takhle úplně napadly jako první, ale podívej, já vlastně si myslím, že když má interpret nebo vlastně autor, člověk, co zpívá, to štěstí, že ho lidi poslouchají, tak a poslouchají ho poměrně dost, tak si myslím, že pak těmi texty a tím, co jim přináší do života, logicky nějakým způsobem ten jejich život jako mění. Ale já jsem byl naprostý blázen do muziky a myslím, že to, jak změnili Coldplay život mě, tak to bylo asi trošku extrémní.
6: To je ale krásné, že se dá měnit život nejenom tou pomocí lékařskou, ale i tou pomocí duševní a duchovní. A jsem rád, že jsi zmínil to album od Coldplay, protože já ho mám taky rád. Ale vlastně jsem si říkal, jestli už třeba za tebou přišel nějaký mladý kluk, mladá slečna a řekli ti: Marceli, kvůli tobě nebo díky tobě jsem vzal do rukou kytaru nebo jsem začal hrát na piano. Stalo se to? A pokud ne, přál bys si, aby se to někdy stalo?
7: Stalo se to. Vlastně ta situace byla poměrně vtipná, protože za mnou přišla jedna malá holčička na Václaváku o Vánocích a říkala, že mě prostě hrozně poslouchá a prostě, že by si přála naučit se hrát na kytaru a ta maminka jí tu kytaru, teda Ježíšek jí donesl tu kytaru samozřejmě pod stromeček. A ona teďka za mnou přišla na filmovém festivalu v Karlových Varech a říkala, že nedělá nic jiného, než posledního půl roku trénuje a že to je teda čistě kvůli mě a maminka mi pouštěla nějaký videa a je úžasný vlastně, jak lidi v mladém věku dokážou, jak se vlastně dokážou věci rychle učit a jaký pokrok za toho půl roku udělala. A takže jeden takový konkrétní případ mám, ale občas mi posílají lidi vlastně Instagram a TikTok je skvělý v tom, že se k tobě můžou dostat různý verze tvých písniček a jsou mezi nimi spoustu mladých muzikantů, který vlastně já si fakt myslím, že to, co těchto muzikant, že to jako pořád platí, který jsou schopni dělat jako úplně super verze těch věcí takže věřím, že tady v tomhle smyslu se to možná taky odehrává.
6: To je mimochodem úžasný příběh a doufám, že za několik let nebo za pár let, že si třeba spolu zahrajete v Aréně nebo
7: Přiznám se, že mě to taky napadlo.
6: Napadlo tě to?
7: No jasně, tak samozřejmě, že potom opět ten Instagram je dneska takový v tom, že člověk pak dostane nějaký video, je s tím fanouškem nebo může s ním jít jako daleko víc ve spojení a taková linka potom samozřejmě může daleko s nás pokračovat.
6: Mě by vlastně trochu zajímalo rozplést ten tvůj příběh, protože já jsem tě zaznamenal v těch posledních letech, tvoji tvorbu a když jsi začal vstupovat ve známost v širší publikum, samozřejmě ještě před Zráci a předtím, když si vstoupil do této reality show. Ale zajímá mě, protože já jsem se dočetl, a to jsem nevěděl, že si původně psal písně pro Davida Kolera, Evu Farnou, Lucii Bílou, Miráje. Na základě čeho tě takovéhle hvězdy oslovili jako, promiňte, to nemyslím zle, jako mladého, relativně neznámého týpka, který prostě psal muziku. Jak se o tobě dozvědí David Koller nebo Lucie Bíla?
7: Ten můj příběh je takový, že já jsem do 18-19 let normálně v Olomouci hrál fotbal a pak jsem z ničeho nic přestal hrát, protože jsem začal připravovat na medicínu, jenomže mám poruchu pozornosti a je u nás známo, u lidí, co mají ADHD, že jenom nevydržíme tak sedět v vozovkách na zadku, takže prostě mi to nedalo a založili jsme s klukama kapelu No Distance Paradise a já jsem měl strašný štěstí, protože jsme tam jednak byli super parta, ale taky tam byl vlastně ti zakládající členové, se kterými jsme vzhodu náhodou teďka měli minulý týden koncert, jsou strašně šikovní, jeden z nich je ředitel v Suprafonu Martin Kudla a druhý je jeden z nejlepších produčních, dneska dalo by se říct Jan Mišák, takže nás to takhle tři kamo z Gimplu svedlo dohromady a ten Martin Kudla byl taky fantastický muzikant, hrál úplně totálně skvěle na klavír a na kytaru se jenom tak by the way učil, ale prostě na něm byl fantastický a to byla taková ta éra Strokes, Cooks, Kaiser Chiefs a tady těch jako rockových, indie rockových kapel. Strokes byly takový jako asi pro nás úplně nejvíc a my jsme tady v tom, řekněme, duchu začali teda taky hrát a hrozně rychle se nám podařilo v nějakým tom, řekněme, alternativnějším světě nebo na té alternativnější scéně v České republice, bych řekl, jako tak nějak nějak jako získat si pozornost a měli jsme štěstí rád na všech festivalech, typu Rock for People, Klaroza Ostrava, Grave několikrát a dělali jsme skupině Sunshine tehdy před kapelou skoro 2 roky a díky tomu samozřejmě jsem se dostal do povědomí lidem, kteří potom hodně ovlivňují ten hudební show business, nebo vlastně to jsou jako lidi jako ENR, což jsou vlastně manažeři, artisané, repertoár manažeři a producenti a jedním z nich byl vlastně Dušan Neuwirth, což je člen skupiny Tata Boys a taky producent vlastně Násnou Distance Paradise a další byl Jirka Kouba, což je dneska kreativní ředitel na Universal Music a ti o mě věděli.
8: A ti tě doporučili?
7: A ti mě doporučili a ti mě doporučili zpěvačce Debbie a já jsem vlastně jí napsal asi 5 písniček na její album a to album, ona za něho získala vlastně Anděla a mě tím odstartovala úplně jako raketově kariéru songwritera a producenta a od té doby už to šlo vlastně strašně rychle.
8: Takže první tvůj Anděl byl vlastně takový nepřímý Anděl.
7: Dal by se to tak říct, no, ale tím, že vlastně to je ten interpret nebo interpretka získají toho Anděla pouze tehdy, pokud vydají album, takže vlastně si myslím, že samozřejmě je to Anděl pro Debbie, ale myslím, nás tam bylo těch autorů víc a Dušan to krásně zprodukoval a celý ten tým, co stál zatím, si myslím, že se nám podařilo udělat moc hezkou desku.
8: A to potom funguje jako dobrá reklama v tom hudebním světě, že se to rozkykne. Je tady nějaký Marcel z Olomouce a prostě píše dobré songy.
7: Oni už hodně v tom hudebním světě věděli, že existuje ta skupina No Distance Paradise, která prostě v ten určitý okamžik byla pro ty ostatní lidi cool. A která byla vlastně taková, většinou to funguje tak, že prostě Justin Timberlake vybere nějakýho prostě no name, nebo dneska už ne no name, ale řekněme alternativnějšího producenta, třeba Dua Lipa, té produkuje nahrávky a Kevin Parker, což je zpěvák té Impala. A vlastně takhle to v tom hudebním světě funguje, ten dělal prostě strašné spoustě, no to by mohli bychom takhle pokračovat a myslím, že by to asi nebylo tolik pro posluchače záživný, ale je to vlastně docela normální, že umělci, muzikanti z trošku alternativnější scény mají potom docela velký přesah do té popové scény a v podstatě ten pop utváří.
8: No, při vší úctě k Debbie, a teď to nemyslím vůbec zle, ale přece jenom jako ta jména, Lucie Bílá, Eva Farná, Mirai, David Koller, to je ještě vyšší liga než Debbie, to je opravdu ta top liga české pop music. Kdo první se ozval tady z těch opravdu top jmen?
7: První byla Leny, první byla vlastně po Debbie, to hnedka byla potom Leny a vlastně možná ještě před ní to byla Lucka Bílá, ale to byla taky zhodná hod, že já jsem tehdy skládal hudbu do filmu pro Petra Kulečka, do filmu Přes prsty a jenom tak jsem ho pustil poslední písničku, kterou jsem měl jako v šuplíku, protože pořádali titulní píseň. A to byla moje píseň v češtině, kterou jsem napsal a já jsem vlastně pro sebe tehdy jako nepsal v češtině. Já jsem měl jenom tu skupinu No Distance Paradise a sám jsem jako nespíval nebo se neprezentoval jako nějak jako aktivní zpěvák a nerozvíjel jsem nějak tu kariéru, ale pustil jsem tehdy Petrovi a Danovi Strejcovi tady tu písničku, oni říkali, že to je hrozný hit a že by bylo super, kdybych to s někým naspíval a já jsem zrovna tou dobou psal písničku pro Lucku Bílou na její album, na který mě oslovili z toho Suprafonu ten Martin Kudla, což byl vlastně ten kytarista tehdy v týmu kapele No Distance Paradise. Myslím, že si začínáš dávat dohromady ten obrázek, že vlastně pak je to taky asi hodně o štěstí, když člověk prostě potkává na té cestě ty správný lidi, tak se potom může dostat možná právě až sem a nebo pro mě to byla rozhodně tehdy splněný sen a takže vlastně potom jsme s Luckou naspívali písničku Tvůj svět do filmu Přes prsty a to mi taky hodně pomohlo a pak vlastně bych řekl, že ty spolupráce a ta šance skládat pro ostatní přicházela jedna za druhou a ta poslední písnička pro toho Davida Kollera, kterou jsem napsal, tak původně měla být pro mě a za to zase mohl trošku Jenda Vávra, který má songwriting camp a Jenda Vávra je vlastně člověk, který teďka hodně pomáhá Evě Farný, vlastně napsal pro ní velkou spoustu písniček.
8: Je to už potom efekt sněhové koule?
7: Je trošku, jo.
8: Už se to potom nabaluje a už
7: to si píše, trošku je, to si píše, trošku je a v určitý okamžik, ale já jsem to v podstatě zaříznul a řekl jsem si, že je to hrozně krásný psát pro ostatní, ale že mi chybí vlastně psát písničky, nebo neměl jsem ani čas psát písničky pro sebe.
8: To jsem se chtěl zeptat, kolik písní si takto za rok skládal nebo musel skládat a kde potom člověk už bere inspiraci, když má svoji vlastní tvorbu, ale ještě skládat pro ostatní interprety. A jak to potom funguje? Máš opravdu jako třeba silný motiv nebo dobrou melodii a říkáš si, tohle si nechám pro sebe, tohle nikomu nedám, a nebo naopak, dám to Davidovi Kollerovi, protože to je prostě David Koller.
7: U mě vlastně to strašně pomáhá, když mám nacítěnýho toho interpreta, když se s ním znám osobně, když vím, kdo to je. A třeba vzpomínám si, že pro toho, nebo takhle pro tu Leny, když už jsem mi třeba měl hodně v podstatě nasítěno, nebo když jsem věděl, co dělá, tak to vlastně šlo jednodušeji. Stejně tak to bylo vlastně i s tou Debbie. S Evou Farnou jsme naopak byli na tom songwriting campu, kdy vás v podstatě dají do jedné místnosti a máte jako jeden den, dva dny, potom samozřejmě ta písnička se může, nebo vždycky se dlouho dodělává, to nezní tak, že dobrý popový song se udělá za den, naopak to můžou být i klidně týdny. Ale pro mě je důležitý, abych, a zase znal jsem ji, pro mě je důležitý, abych tu interpreta znal, abych měl nějakým způsobem navnímaný to, jak to, co poslouchá, to, kam chce jít, to, o čem chce zpívat, to prostě, jak mi zrovna rozpoložení a věřím, že to vždycky byla taková moje nějaká prostě nějaká ta empatie, obecně si myslím, že jsem empatický člověk, já věřím, že i empatie v té hudební produkci nebo v tom songwritingu, takže bylo něco, co potom rozhodlo, že ty lidi se mnou chtěli pracovat a chtěli třeba pracovat dlouhodobě, protože jim se mnou bylo příjemně i v tom studiu, protože pořád je to spolupráce a to znamená, že s někým fakt trávíš hodně času a je to taková hodně niterní, intimní spolupráce, někoho vlastně vpouští do toho svého světa a vlastně pak ty jeho písničky, pak ty jeho slova, pak ten jeho text prezentuješ hrozně dlouhou dobu, třeba celou kariéru, takže to musí být rozhodně někdo vlastně, s kým si rozumíš.
8: Nakolik může být stejná empatie v hudbě a v medicíně, o tom se budeme bavit za chviličku s muzikantem, zpěvákem, ale také vystudovaným lékařem, zpěvákem Marcelem.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Zase se pokusím doplnit si nějaké kamínky do té mozaiky toho tvého příběhu. A když jsem se snažil si dát dohromady tu časovou osu, tak dočetl jsem se, že tvůj debut vyšel v roce 2022. Ale že ještě v roce 2023 si pracoval v nemocnici jako lékař. Nebo nevím, jestli přímo jako lékař nebo jako dobrovolník. To budu rád, když mi vysvětlíš. Kdy se to přehouplo, že jsi řekl, teď už to bude 100% hudba a medicínu a lékařství vyšším na hřebík?
7: Ještě před rokem jsem pracoval jako praktický lékař. Ještě před rokem jsem jeden, dva dny v týdnu vlastně chodil dělat praktického lékaře a to je obrovský dilema v mém životě samozřejmě, protože vystudovat medicínu stojí extrémně moc sil, energie, prostě všeho a to rozhodnutí, které jsem udělal teďka, že jsem se rozhodl vlastně věnovat se tomu, co v životě miluji nejvíc, což je hudba, k tomu vlastně pomohli Zrádci, což asi by možná nikdo nečekal, ale já jsem si tak nějak uvědomil, já nevím, jak moc to třeba posluchači to finále těch Zrádců, do kterého jsem se dostal nebo nedostal, jak moc ho viděli nebo neviděli, ale já jsem vlastně i přesto, že jsem byl o něčem přesvědčený, že jsem měl nějaký podezření na tu vítězku té soutěže, na tu Miu, tak jsem stejně tak nějak opět možná až příliš empaticky a ohleduplně si za tím rozhodnutím jako nešel a pro mě vlastně, já si trošku myslím, že člověk se ponaučí víc z vlastních chyb než z nějakých úspěchů, protože aspoň já to tak mám, ten úspěch mě vždycky spíš tak opět vším.
8: Byla to chyba? Protože já jsem to nesledoval, ale moje okolí, moje partnerka i kamarádi to sledovali a vlastně říkali, že ty jsi z toho vyšel z těch Zrádců velmi pozitivně, protože jsi prihrál velmi slušně, chytře a že jsi měl intuici, že jsi mohl odhalit tu Zrádkyni, ale že jsi to vlastně neudělal v tom finále a že jsi z toho vlastně vyšel jako kladěz, jako good guy.
7: Tak já doufám, že jsem z toho, nebo já takhle si vždycky věřím tomu, že vlastně i ta televize a všechno tohle člověka nakonec vykreslí takovýho, jaký doopravdy je. Samozřejmě tohle je game show, to je trošku, to není reality show, to je vlastně tam si člověk vytváří nějaký obraz, který jako chce, aby ho samozřejmě jak v té hře se chce představit, ale pro mě, ať už to lidi vnímají jakkoliv, to nechám vlastně možná na nich, pro mě mě to pomohlo v tom, že jsem začal trošku nad tím rozhodnutím přemýšlet a trošku jsem jako sám pro sebe, mě to samozřejmě mrzelo, že jsem třeba za tím rozhodnutím víc nešel a trošku mě to tak dovedlo k mému životnímu dilematu, proto se k tomu zpětně dostávám, je jak moc vlastně chci to, že jsem třeba v 18 letech udělal nějaký rozhodnutí, to, že jsem to teďka tehdy nějak cítil a teďka to cítím zase nějak a vlastně přišlo mi, že jsem té hudbě nikdy nedal těch 100%, že jsem ji vlastně vždycky tak nějakým takým způsobem držel jako na nějaký úzdě. Nejdřív jsem psal písničky pro ostatní, pak jsem nějak tak jako chodil do ordinace, nechodil do ordinace, zpíval, nespíval. Na druhou stranu jsem začal cítit, že to asi není úplně ani fér vůči těm pacientům, protože té práce prostě v té hudbě začalo být strašně moc a nestíhám to upřímně teď. A ale na druhou stranu ono, je to zase efekt, znovu ten efekt té sněhové koule. Já si prostě myslím, že když se člověk pro něco rozhodne, když si zatím jde, tak a když na tom fakt maká, to je vlastně to nejdůležitější říct, že fakt poctivý a je pro něho to řemeslo, ať je to cokoliv si vybere, to nejdůležitější, tak fakt věřím tomu, že potom ty věci si můžou začít dít a takhle to bylo i teda s tím mým rozhodnutím.
8: To mi ještě vysvětli, jak teda ta tvoje účast ve Zrácích a třeba i to finále, teda jaké potom bylo to dilema, nebo na základě čeho bylo to rozhodnutí, skončím s medicínou a začnu opravdu se 100% věnovat hudbě?
7: Já jsem vlastně přemýšlel, já jsem opět znovu přemýšlel tak, že bral jsem trošku tak, že vlastně ustupuju nějakému svýmu snu a nějakému svýmu rozhodnutí ve smyslu toho, když přece víš uvnitř, jako když jsi přece přesvědčený o tom, že vlastně tu muziku dělat chceš, tak prostě proč to prostě jednoduše jenom jednou, proč nezariskuješ, proč jednou jako neskusíš a samozřejmě, že prostě riskuju tím, že opouštím prostě trošku nějakou bezpečnou zónu. Myslím si, že pokud člověk v medicíně neudělá nějakou velkou chybu, tak je to jedno z nejistějších bych řekl nejkrásnějších povolání, kterýmu, když člověk to, co mu dá, tak je to samozřejmě strašně náročný a respektuju všechny své spolužáky a kolegy, kteří to dokážou dělat tak, jak to dělají, ale na druhou stranu myslím si, že člověk pak sbírá to ovoce postupně za ty roky a že se mu to vrací a že ta veškerá píle se potom vrací v to, jak ho ta společnost respektuje a v jaký si vlastně vytvoří to místo v rámci toho lékařského světa. Takže myslím si, že je to vlastně strašně krásná práce, která s časem nabývá ještě větší hodnotu versus toho, že se tady rozhodnu ve 37, že se stanu čistě profesionálním jako zpěvákem, tak samozřejmě, že to je riskantní rozhodnutí.
8: No je to.
7: Takže vlastně já jsem v těch Zrácích rozhodl se tehdy s tím svým týmem, rozhodl jsem se, ten tým těch Věrných se mi tam nepovedlo přesvědčit, dalo by se říct, když to podezření jsem fakt měl jako velmi výrazný, ale tady jsem v uvozovkách musel možná přesvědčit sebe, zeptat se mojí manželky, jestli s tím bude tak v pořádku, když zrovna přichází na svět náš syn, ale tam mě podporovala vždycky ve všem, takže samozřejmě řekla, a říkala už mi to teda další dobu, takže ona spíš byla ráda, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas a šel jsem prostě za tím, co nejvíc cítím.
8: Ty jsi v roce 2023 na Vejvu řekl, rád bych se aspoň dvakrát, třikrát týdně znovu začal objevovat opět v ordinaci, nerad bych to všechno, co jsem se naučil, zapomněl. Medicína je hrozně progresivní obor a je potřeba v něm nějakým způsobem zůstat. Tak to už teda od loňska neplatí.
7: Je to pravda.
8: A to teď nemyslím vůbec zlé, jenom spíš mě zajímá, jak člověk uvažuje postupem času a že obdivuju vlastně to rozhodnutí a tu odvahu prostě říci, teď jdu jinou cestou.
7: Myslím, že jsem to tehdy na Vejvu řekl tak, jak to vlastně pořád cítím a je proto možná ta slova o tom, že docela risku a taky ta slova o tom, co jsem říkal před chvilkou, že to jistým způsobem pak přestává být i fér vůči těm pacientům, protože jestli něco potřebuje tvou pozornost, tak je to medicína a nemyslím si, že potom, kdyby se k té medicíně chtěl vrátit, takže existuje spousta věcí třeba okolo ní a spousta sfér, ve kterých se člověk může objevovat, aniž by třeba musel být v tom bílém plášti, kde třeba nějak okolo medicíny může působit. Takže spíš jsem se třeba i smířil s tím, že kdyby nějaký ten návrat probíhal, tak by třeba probíhal v trošku jiný pozici pro mě. No.
8: Zase je výhoda, že asi sobě nebo svému okolí dokážeš poradit. To... Když máš malé dítě, tak nemusíš volat do ordinace s každou banalitou.
7: Ale volám zase svým spolužákům, protože takhle samozřejmě z nás se z každého stává trošku tak jako lékař specialista díky AI a všem aplikacím, který dneska všichni máme stažený v počítači, v telefonu a je to prostě třeba i pro mě jako úžasný, jako sledovat, jaký diagnostický rozvaze já jsem schopný vlastně se s tou umělou inteligencí dneska dostat, takže ale nejčastěji teda volám pár svým spolužákům, kterým za to moc děkuju a je to spíš pro mě, já doufám, že to nevyzní nějak zvláštně, ale ať už samozřejmě cokoliv se stane mému synovi, tak je to pro mě i hrozně takový to hloubání, takový to ověřování si, že pořád ještě třeba tuším, co by to mohlo být a potvrzování si těch diagnóz je pro mě takový jako hrozně příjemný jako osvěžení a vracení se do toho, do něčeho, co jsem jako tak trošku opustil, takže vlastně tohle si užívám a jsem z velké rodiny a pořád je potřeba vlastně do toho světa čas od času takhle vstoupit a v tomhle je to hrozně praktický a dobrý. A...
8: Tak lékař asi nemůže úplně léčit nebo operovat to... své nejbližší příbuzné, protože by tam ale měl
7: opět,
8: ten odstup.
7: Ale opět, naštěstí, já jsem studoval lékařskou fakultu v Olomouci a celá moje rodina žije v Olomouci, takže je to super, že tam pořád ty kamarády, kolegy, spolužáky mám a mám s nimi hrozně hezký vztah a oni chodí na moje koncerty a potkáváme se různě tak přes rok a je to hrozně hezká komunita.
8: Když jsi, Marceli, zmínil tu empatii i v té hudbě, i v tom nahrávání, i v té medicíně, byla pro tebe ta empatie někdy vlastně překážkou třeba v té medicíně, že člověk, pokud je až moc empatický, tak se ho přece musí dotýkat ty příběhy pacientů, jejich trápení, jejich bolesti, případně i odcházení, narážím na to, že jedna deska prostě odcházení z tohoto světa se věnuje. Tak jestli ta empatie, přílišná empatie, může být vlastně v té medicíně na škodu?
7: No, tak samozřejmě teďka si udeřil podle mě na super téma a nebo super téma. Pro mě to rozhodně velký téma bylo a já jsem v šestňáku na medicíně pracoval na hematoonkologii a tam jsem se s tím odcházením setkával a to víš, že jsem si to odnášel domů, to víš, že to byly pro mě silný příběhy a to víš, že jsem za těma příběhama viděl ty jednotlivý lidi, ale myslím si, že pokud chce být člověk lékař a dobrý lékař, tak si tohle v sobě musí dokázat vyřešit. A mě hodně pomohl ten šesták na té hematoonkologii a věděl jsem, že třeba tohle by pro mě bylo těžký. Samozřejmě ty obory té medicíny jsou různý. Já jsem hrozně dlouho chtěl být kardiolog. Myslím si, že to by mě strašně moc bavilo. Myslím, že ten praktický lékař by mi vlastně docela seděl, ale některé prostě obory jsou fakt pod extrémním tlakem s tím, že člověk fakt o ty pacienty přichází. A ti lidi za to mají ode mě velký respekt, že dokážou mít nastavenou hlavu tak, že ráno vstanou a jdou znovu do té práce a tuhle tíhu nesou na rameno. Co si bude povídat, je to je ta nejtěžší věc asi na celé medicíně.
8: K tomu se připoju a určitě obdivuhodná ta schopnost empatie, ale na druhou stranu i prostě odříznutí se od toho a prostě braní to jako práce a poslání.
7: Přesně tak, teďka si to řekl, ono je totiž strašně důležitý najít si i v té medicíně tu svoji roli, najít si vlastně to, kde se budeš cítit dobře, vyzkoušet si prostě a v tomhle všechny kolečka a specializace a to vlastně, čím člověk musí projít, aby mohl potom se stát tím odborníkem v tom daném oboru, tak si myslím, že tomu hrozně pomáhají a že pak máš jako šanci prostě vidět, kde ti dobře je.
8: Máme poslední minutu. Pomáhá ta zkušenost z medicíny právě v té hudbě v tom, že když jsi na koncertě, na pódiu, máš prostě stovky, tisíce fanoušků pod pódiem, že si potom říkáš, no tak jdu udělat to nejlepší, ale pokud se něco pokazí, tak nejde o život, jde, víme o co.
7: Děkuji vlastně možná za návod, protože bych si to asi říkat měl a tohle bohužel neumím. Přiznám se, že když mám něco rád, tak mi na tom většinou strašně moc záleží a už jsem se naučil si koncerty užívat, ale třeba když jsem zpíval hymnu před utkáním české fotbalové reprezentace, kdy jsme hráli proti Chorvatsku, byl to hrozně důležitý zápas minulý rok na podzim a bylo to před celým Edenem a pak ještě před dalším zhruba milionem lidí doma u televizních obrazovek, tak asi si nepamatuju, kde jsem víc v životě nervózní, takže děkuji za tip a možná si, Michale, teďka na to pódium příště půjdu.
8: Že si vždycky vzpomení na zážitky z ordinace a na to, že tam se dějou fatálnější věci, ale to neznamená, že by člověk poctivě nepřistupoval.
7: To, že fakt u konce ten náš rozhovor.
8: Je to tak.
7: Já tomu nemůžu věřit.
8: Ale to neznamená, že by člověk nepřistupoval zodpovědně i k tomu, i kdyby hrál třeba pro 10 lidí v nějakém malém klubíku, protože všichni chceme ze sebe dostat to nejlepší a já doufám, že jsme to ze sebe v těch uplynulých 24 minutách dostali. My dva tady ve studiu a jsem moc rád, že mým hostem v hovorech byl zpěvák a muzikant a lékař stále ještě Marcel. Marceli, děkuju.
7: Děkuji moc za pozvání.
8: Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
5: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kroužky pro děti letos podraží až o 300 korun za pololetí, informovala o tom Česká rada dětí a mládeže. Ta vyhodnotila data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Pro rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají dost peněz, v Česku funguje třeba projekt Darujme kroužky dětem. O finanční podporu bude možné začít žádat od 16. září. Na postu hlavní hygieničky zítra skončí Barbora Macková, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, ředitelkou státního zdravotního ústavu ale zůstává. Na hygieně končí podle svých slov, protože vedení rezortu má jiné představy o modernizaci ochrany veřejného zdraví. Izraelské útoky v okupovaném pásmu Gazy nepřežilo nejméně 5 lidí. S odvoláním na tamní zdravotníky to uvádí agentura Reuters. Jeden úder zasáhl okolí parku v oblasti, kde žijí vysídlené palestinské rodiny. Izrael uvedl, že cílil na bojovníky hnutí Hamás. Druhý útok na auto, který nepřežili 3 lidi, izraelská armáda nekomentovala. A zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila víc než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc zhruba 9 milionů korun. Jakub Menšík je posledním českým zástupcem v programu druhého dne dvouher US Open. Podrobnosti má z New Yorku David Prouza.

0: Jakub Menčík v tuhle chvíli vede nad Japoncem Močizukim 6-1, 5-3. Japonec v tuhle chvíli servíruje při stavu 30-0, ale český reprezentant aktuálně velmi blízko zisku druhé sady a také blízko postupu do druhého kola, kam se probojovali také Karolína Muchová, Marie Bousková, Linda Nosková a Kateřina Sníjaková a rovněž Dalibor Svrčina. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
1: Omezení na D1 u Humpolce a na 37. u Kocbeře. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká v odstavné pruhu dodávka po nehodě. Označena je světelnou šipkou, dejte pozor, kamiony mohou vybučovat do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. Výrazněji se nezdržíte. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V Praze připomínáme uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nový rozpočet se blíží. Školní rok začíná. Reformy má dělat vláda, ale vždy až ta příští. Premiér a prezident spolu začnou mluvit. Putinův výnos proti dronům a závody robotů. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
4: €389 miliard. Takový schodek by měl mít příští státní rozpočet, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. Letos by měl stát hospodařit s deficitem €310 miliard. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petře, rozpočet má tady deficit, jak to vláda vysvětluje?
5: Když se podíváme na tu výši 389 miliard, tak dlouhou dobu se nevědělo, jaká bude skutečně, protože představitelé vlády, především premiér a také ministryně financí, hovořili o tom, že bude hluboko pod 400 miliardami korun, tak nakonec moc hluboko není, protože 389 to asi je spíše mělčina než hlubina. Pochopitelně vláda politicky si to zdůvodní si to, jak v souvislosti s tím, že tvrdí, že předchozí vláda nechala de facto veřejné finance a různé věci v katastrofálním stavu a že pokud by rozpočet neměl takovou tu podobu, nevydávala vláda peníze více na dopravní infrastrukturu, na zdravotnictví a tak dále, tak by nic de facto pořádně nefungovalo. Je to samozřejmě věc sporná z hlediska poslanecké sněmovny, nepochybně ten návrh rozpočtu vláda prosadí, tam má pohodlnou většinu. Z hlediska ekonomů se poukazuje na to, že je to druhý nejvyšší deficit v historii České republiky a ten první byl v době, kdy Česká republika čelila zcela nečekané, nepředvídatelné okolnosti, což byla covidová krize, kdy se zastavil život v této zemi, kdy se de facto zastavila ekonomika. Tak tam to bylo pochopitelné. Nyní žijeme v době, která samozřejmě není úplně ideální. Je zde velké mezinárodní bezpečnostní napětí, rizika a tak dále, ale přesto nežijeme v době mimořádné, která by vyžadovala takto dramatické nárůst deficitu státního rozpočtu. Vláda má pravdu v tom, že těžko by se dostávala na 150 miliard, jak předpokládal původní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale zároveň to neznamená, že zde byl nějaký pádný důvod pro to, aby z 310 miliard deficitu, který je schválen na letošní rok, se skočilo takto vysoko nahoru i v roce příštím. Na tom je zajímavé také to, že ten rozpočet na letošní rok vláda odůvodňovala tím, tím, že je to de facto ještě rozpočet té minulé vlády, ale že až ona bude hospodařit a bude mít šanci sestavit svůj rozpočet, tak ta čísla budou daleko lepší. Tak dá se říci, že vláda spíše jde zatím tou pohodlnější cestou, to znamená vyhovět různým požadavkům na zvyšování výdajů a raději neškrtat žádné mandatorní výdaje, neupravovat zákony a tak dále, byť k tomu už má prostor i potřebnou sílu ve sněmovně.
4: Mluvíš o blízké budoucnosti, i vláda hovoří o tom, že ty příští rozpočty by byly úspornější. Je to pravděpodobné?
5: Nedá se tomu úplně věřit, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, že by třeba česká ekonomika začala růst daleko vyšším tempem, než je předpokládáno. Zároveň si musíme uvědomit, že čím více se budou blížit sněmovní volby, tak tím méně je pravděpodobné, že by vláda měla chuť dělat nějaké razantní změny, které by se promítly pozitivně do podoby státního rozpočtu. Musela by, dejme tomu, výrazně zvyšovat různé daně, a nebo naopak snižovat různé výdaje, v uvozovkách řečeno zjednodušeně brát lidem peníze, a to asi před volbami těžko dělat bude.
4: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Tušky jsou ořezány, pera naplněna, nůžky nabroušeny, přezuvky připraveny. Už jen hodiny zbývají do začátku školního roku. Co je dobré před jeho vypuknutím vědět? Slovo má Petr Šabata, šéfredaktor Práva.
6: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Tam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr. I když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom, kdo povede školu, rozhoduje obec. A má samozřejmě možnost pomáhat řediteli ve výběru učitelů a vytváření podmínek pro ně se zaváděním novinek a samozřejmě také finančně. Od ledna přešlo na obce i placení nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, školníci a další důležité profese. Dostali na to víc peněz z daní, ale ne všude to bylo dost. Na zřizovatelích a vedení škol také hodně záleží, jak zvládnou novinky letošního školního roku. Do prvních tříd teď nastoupí i děti, které by dříve získaly odklad povinné školní docházky. Ty se ale zpřísňují. Pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem. Vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostali jen sliby na další roky. ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc a odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
4: Soudí Petr Šabata. Vlády jsou jako děti. Raději by svačili bonbony, vařenou mrkev, ať jí někdo jiný. O tom, proč a jak politici odkládají nepříjemné věci a přesouvají je na své nástupce, hovoří Julie Hrstková, ekonomická analytička Hospodářských novin.
7: Další vláda, a to jakákoliv, bude muset podle prezidenta Petra Pavla v uvozovkách, cituji, vypít kalich hořkosti a přijít s reformami, které budou řadu lidí možná bolet. Podle něj se budou těžko prosazovat, vysvětlovat, ale nepůjde to bez nich. Zpětný pohled na historii českých vlád a jejich reformních kroků bohužel člověka nutí k jisté skepsi. Nejde o to, že se nenašly vlády, které dokázaly přinést zásadní změny. Jde o to, co z těchto změn zůstalo a k čemu vedly. Za prvé je dobré upozornit, že většinu reformních kroků přijaly vlády pod vlivem krizí. O první komplexní reformu se pokusil kabinet Vladimíra Špidly ještě před vstupem Česka do Evropské unie. Šlo o reakci na růst zadlužení. Jedním z výsledků byl konec vnitrostranické podpory premiéra, jeho následná rezignace a jmenování nové vlády. Další reforma přišla po světové finanční krizi a reagovala na dlouhodobou fiskální nerovnováhu, evropskou dluhovou krizi a domácí rozpočtové problémy. Šlápla do toho vláda Petra Nečase, která kromě úsporných opatření zavedla také druhý pilíř důchodového pojištění a prosadila postupné nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. I tato vláda skončila demisí premiéra v roce 2013. A konečně poslední vláda, která reagovala na krizi úspornými opatřeními, byl poslední kabinet Petra Fialy, který stabilizoval veřejné finance. Opět prosadil navýšení věku odchodu do důchodu a byl za to náležitě potrestán voliči. Na rozdíl od svých reformních předchůdců Fialova vláda skončila po volbách. Opomenout nelze premiéra Mirka Topolánka. Jeho druhá vláda v letech 2007 až 2009 přinesla hluboké reformy, jako byla snaha o zavedení rovné daně, zavedení poplatků u lékaře, snížení firemní daně či zpřísnění sociálních dávek, aniž by v první fázi reagovala na jakoukoliv krizi. Jeho konec ale přišel v průběhu světové finanční krize a jeho vláda se stala první v historii České republiky, která padla po hlasování o nedůvěře. I z tohoto stručného shrnutí je zjevné, že v posledním čtvrtstoletí, kdy se u moci vystřídalo 14 vlád, nebylo mnoho premiérů, kteří by chtěli oslnit voliče pomocí rozpočtových škrtů, strukturálních změn v oblasti daní či sociálně zdravotní politiky a vůbec bojem za zachování zdravých veřejných financí. O to tragičtější je pohled na výsledky provedených reform. Část z nich zmizela úplně a stala se varovným mementem pro všechny budoucí vlády. Výstražný červený kříž visí nad poplatky u lékaře. Zakázanou oblastí se staly penze. Druhý pilíř je zapomenutý, prodlužování věku odchodu do důchodu se vrací jak bumerang. A stejně tak je politiky tento krok odhazován a oddalován. Ještě zajímavější je pohled na daňovou politiku. Hlavní daňovou reformu provedla v roce 2008 druhá vláda Mirka Topolánka. Ideologie nízké rovné daně ale narazila na realitu rozpočtu a tak v rámci reformy hned na začátku vznikla takzvaná superhrubá mzda, což bylo v podstatě skryté zvýšení původní rovné 15% daně. Namísto toho, aby jakákoliv další vláda provedla novou rozpočtově racionálnější daňovou reformu, přikročila vláda Andreje Babiše v roce 2020 ke zrušení superhrubé mzdy. K tomu se s radostí mimo jiné přidala i ODS. Veřejné finance se dodnes výpadku zhruba 100 miliard ročně nevzpamatovaly. Zpětně za to se v české politice objevila spousta nápadů, které mohly dlouhodobě konsolidovat veřejné finance. Přinést udržitelný penzijní systém či robustní zdravotnictví připravené na stárnutí populace. Namísto toho ping-pong s veřejnými financemi vede k postupnému prohlubování deficitů v kombinaci s nepřipraveností na demografickou změnu. Vedlejším efektem je postupné zhoršování kvality veřejných služeb a rostoucí přitažlivost populistické politiky, která se jeví přijatelnější než ideologické války. Současná vláda nemá mnoho limitů ve veřejné rozpočtové politice, kterými by se

0: Situace na bojišti se mění každým okamžikem, dokonce i na tom politickém českém. O náhlém obratu od konfliktu ke komunikaci mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli uvažuje Ondřej Konrád.
1: Pan prezident mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl. Takovouhle větu od premiéra, a to nikoli v odpovědi během briefingu, ale o vlastní vůli vyřknutou v týdenním videu na sociálních sítích pro své voliče, bychom ještě nedávno těžko slyšeli, protože už před summitem NATO v Ankaře, jakoby Andrej Babiš zcela souzněl s ministrem zahraničí a zároveň předsedou motoristů Petrem Macinkou, který už na přelomu roku prakticky vyhlásil Petru Pavlovi válku kvůli tomu, že odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem poslance Turka. Vůči němuž cítí motoristé vděk za vstup do sněmovny a tedy i do vlády. To mohlo být Babišovi jedno a o Turka v kabinetu ministrů viditelně nestál, ale snad postupně získal pocit, že mu ostré vyhranění vůči Pavlovi nějak prospěje. A tvářil se pak na něho ještě odmítavěji hned po rokování v Turecku, kde se snad premiér necítil dost komfortně. Politologové prorokovali celé roky vztahů pod bodem mrazu. Ale teď Babiš náhle vzkazuje médiím, aby si, cituji, změnila komunikační kartu, protože, opět cituji, tady není žádný boj s panem prezidentem, se samozřejmě budeme scházet podle potřeby. A opět užil ono za pozornost stojící slovo samozřejmě. O překvapení jistě jde, ale zase nikoli pro každého, protože přece muselo být otázkou času, kdy premiér nahlédne, že je vůči stále podle průzkumu velmi populárnímu a důvěryhodnému Pavlovi rozpoutaný džihád, jak by řekl jeden populární podcaster, ve skutečnosti kontraproduktivní. Nejen kvůli nutnosti se vzájemně domlouvat ku příkladu na jménech diplomatů a podobně, ale i proto, že mnozí voliči ANO nechápou, proč by měl být Babiš nepřátelsky naladěný k Pavlovi, jehož vnímají celkem pozitivně, zatímco trolící motoristé jsou jim spíš protivní a považují za přehnané, když vládní strany mluví o Pavlovi jako lídrovi opozice. Nicméně nevíme, co přesně nebo co všechno způsobilo jiný úhel, aspoň tedy momentální, Babišova pohledu směrem k Hradu, který, když už bychom mohli čekat spíš až po komunálních a senátních volbách, případně po verdiktu Ústavního soudu ohledně prezidentských kompetencí, ale nastal překvapivě už nyní. A vidíme také vstřícnost z druhé strany. Prezident nejprve prohlásí v týdeníku Reflex, že Babiše nevnímá jako protivníka a doufá, že to premiér časem pochopí, načež v rozhovoru pro CNN Prima News potvrdí, že jedna schůzka s Babišem už po rokování bezpečnostní rady státu proběhla a věří v začátek změny. Rozuměj tedy v návrat ke korektním vztahům, jaké oba politikové dávali najevo bezprostředně po sněmovních volbách, kdy věcně komunikovali a široká veřejnost to uspokojeně kvitovala. Dodejme, že Pavlovi jde hlavně o koordinaci zahraniční politiky a pokud v tomto směru nalezne i přes názorové odlišnosti s Babišem v zásadě společnou řeč, nějak se s tím bude muset vyrovnat i ministr Macinka. S nímž se prezident usmiřovat nemíní, ale rokování se nebrání. A Macinkovi mnohačetné výpady proti sobě bere jako folklor, oslovující ostatně zřejmě pouze motoristické příznivce.
0: Všímá si Ondřej Konrád. V Rusku začíná být horko a řeč není o klimatické změně. Prezident Vladimír Putin podepsal výnos, na jehož základě může stát uplatnit správu nad podniky kritické infrastruktury. Počínaje palivo-energetickou soustavou a konče logistikou. To vše v případě, pokud se nedokáží účinně bránit ukrajinským především dronovým útokům. Spekuluje se o tom, zda se nejedná o novou metodu přerozdělování majetku. Hovoří Libor Dvořák.
2: V preambuli příslušného dokumentu o patřičném bezpečnostním zajištění firem se praví, že přichází v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami, které se objevily v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a zasahují ruskou kritickou infrastrukturu. Pokud vlastníci takovýchto objektů nedokáží zajistit jejich bezpečnost nebo tak činí neefektivně, Pak může vláda rozhodnout o jejich vnější správě, praví se expressis verbis ve výnosu. Dokument vysvětluje, že ke kritickým objektům infrastruktury patří především ropné rafinérie a další energetická zařízení, včetně jaderných, dopravní síť a jiné objekty, obzvláště významné pro zajištění národní bezpečnosti, ekonomické stability Ruské federace a životních podmínek jejího obyvatelstva. A jak se to tedy konkrétně má udělat? Faktem je, že poté, co ukrajinské útoky na ruský týl získaly na intenzitě, ruský stát učinil až do té doby bezprecedentní opatření. Bezpečnostní opatření podniků už se nemusí omezovat na lehké zbraně v rukou běžné ostrahy, ale je možné opatřit si i zbraně velkorážné, počínaje těžkými kulomety a konče protileteckými kanóny. Přitom se předpokládá, že výzbroj tohoto typu bude svěřena do rukou mobilních palebných skupin, což je nový typ paramilitárních jednotek, které spatřily světlo světa právě letos. Asi vás napadne, že podobnou obranu důležitých objektů by měl primárně zajišťovat stát, protože v podobných případech je to přece jedna z jeho základních povinností. Tady je odpověď. Jde především o to, aby veškeré náklady za svou ochranu nesl ruský biznis. No a když to neudělá, stát si veškerý jeho majetek jednoduše zbaví. Stát tedy říká, koukejte si poradit sami, vážení, protože když to neuděláte, tak vám všechno seberem. Shrnuje lapidárně celý problém advokát Andrej Grivcov. Známý nezávislý ruský politolog Abbas Galiamov k tomu dodává, že zatímco dřív se nad podnikateli vznášela jen hrozba ze strany ukrajinských dronů, dnes k tomu přibylo nebezpečí, že pokud vás vybombardují, přijde ještě stát, obviní vás, že jste nedokázali svá aktiva před útokem ochránit a tak vám je pro jistotu sebere. Galiamov tomu velmi výstižně říká hybridní znárodnění.
0: Konstatuje Libor Dvořák. Kdo jiný než nestor české sci-fi by měl komentovat nástup robotů do ringu a na závodní okruhy? Slovo má spisovatel Ondřej Neff.
3: Je to přesně 5 týdnů, co jsem tu povídal o bojovém turnaji robotů. Konal se v čínském Shenzhenu. Šlo o sérii zápasů typu MMA, kdy do sebe 2 soupeři buší hlava nehlava v drátěné kleci, dokud jeden nepadne. Dnes to bude zase o robotech a taky o Číně. Když roboti, tak Čína, dneska je to prostě tak. V Pekingu se konal už 2. ročník světových her humanoidních robotů. Hry skončily minulou středu. Dodám ještě, že to nebyla jen čistě čínská záležitost, tak smutné to přece jen není. Přes 600 týmů ze 16 zemí tu předvedlo přes 2000 robotů. Závodili v rozmanitých sportovních i nesportovních disciplínách. Možná jste je zahledli ve zprávách. Jestli mi uvěříte, že mě roboti mimořádně zajímají, takže zájem médií mě potěšil. Všiml jsem si, že ve zpravodajství hodně často se objevovala videa, na kterých robot upadl, narazil do zdi, spadl z bedny a museli ho odnášet na nosítkách. Kdepak nebudu se nad tím pohoršovat, není to nic nového. Že robot běžel rychleji než Usain Bolt? To je pěkné, ale že si natloukl kokos, to budí největší zájem. Vzpomněl jsem si přitom na Cité de l'Automobile. To je automobilové muzeum v alsaském městě Milhouse. Zřejmě nejlepší sbírka na světě, musíte vidět. Zaujala mě tam maličkost. Měli tam v koutku obrazovku a na ní pořád dokola promítali záběry ze starých automobilových závodů. Jenom bouračky. Auto jede a bum, vyletí do vzduchu. Auto jede a bum, narazí do stromu. Jede a začne dělat kotrmelce. Lidi na to koukali a řezali se smíchy. Mně přitom tuhla krev v žilách. Představoval jsem si ty lidi za volantem, jaké to asi bylo, vysekat se v autě bez střechy, o nějakých pásech ani pomyšlení, za zády bandasku s 20 litry benzínu. A lidi se smáli a smáli. Zpátky k těm robotům. Robot běží a bum, narazí do zdi, nebo spadne z bedny. Vypadá to komicky a právě kvůli tomu to editoři dávají do zpravodajství. Taky se tomu nedokážu smát, jako jsem se nesmál v tom muzeu automobilů. Oni ti roboti padali, ale hlavně, že běhali a skákali a dělali to docela sami, nikdo je neřídil. V roce 1942 americký spisovatel Isaac Asimov vymyslel tři zákony robotiky a ten první, nejdůležitější, zněl: robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Kdybych se inženýrů z těch robotických týmů zeptal, jestli má některý z těch 2000 robotů v sobě zakódované Asimovovy zákony robotiky, smáli by se. Asi tak, jako se lidi smějí autu v kotrmelcích nebo robotovi s natlučeným kokosem. Smáli by se mé naivní otázce.
0: Uzavírá Ondřej Neff nejen své robotí zamyšlení, ale celé toto vydání názorů a argumentů. Za zvukovým pultem byla Markéta Bidžovská, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V prvních třídách přibude asistentů pedagoga. Na Ukrajinu se znovu chystají američtí vyslanci, chtějí tam jednat o míru. Tenista Menšík hraje na úvod US Open proti Japonci Mochizukimu a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Začíná nový školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce.
7: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
8: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
7: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
9: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
7: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. To je téměř o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší schodek měla Česká republika od svého vzniku zatím jenom jednou. Kabinet chce v příštím roce dát víc peněz například na zdravotnictví nebo do dopravy. Plánuje taky splnit závazek NATO a investovat do obrany 2% HDP. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
10: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
5: Vladimír Putin na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že Rusko ovládne celý ukrajinský Donbas. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po desáté aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu 2024. Tenista Jakub Menšík se snaží přejít přes první kolo US Open. V několikrát přerušeném utkání je proti němu Japonec Mochizuki. V New Yorku je na tribuně David Prouza.
11: Jakub Menšík vyhrál první set 6-1, druhý 6-4, ve třetím vede 2-0, stav 15-15, ale aktuálně se znovu kvůli dešti nehraje a je otázkou, jestli Jakub Menšík dokončí tento duel ještě dnes, nebo se to v newyorském čase přesune až na zítřek. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Omezení na D8 mezi Doksany a Lovosicemi a na D11 u Bříství. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany čekejte omezení. Mezi 40. a 48. kilometrem pracují silničáři u středových svodidel, projíždí se plynule dvěma zúženými pruhy. To samé platí i o směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice mezi kilometry 48 a 40. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19,5 kilometrem a 18. probíhá noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí plynule a bez zdržení. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vla nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně až oblačný. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 16. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
13: Co tedy pro Boha po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte, že si mám sáhnout na život? Ne, nemohu a nebudu skákat z Petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal bych na sebe celou vinu. Potvrdil bych svou vinu a já ji necítím, tu má někdo jiný. V tom je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.
14: Tak to odpověděl Josef Urválek, bylo to v roce 1968, na dotaz redaktora časopisu Reportér. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. O jaké vině, kterou, jak řekl, necítil, tehdy téměř 60-letý Josef Urválek mluvil? Otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
15: V roce 1968 je Josef Urválek konfrontován se svojí rolí v 50. letech, kdy byl jednou z nejvýznamnějších postav vykonstruovaných politických procesů. Političtí vězni, jejich rodiny a hlavně média se ptají povinně těch, kteří se podíleli na zločinech 50. let. A Josef Urválek, když je konfrontován, odpovídá právě tímto způsobem.
14: A Josef Urválek v té době pracuje ve vědecko-výzkumném ústavu kriminalistiky na generální prokuratuře. Jakou profesní dráhu do té doby měl za sebou?
15: Je to absolvent právnické fakulty, člověk, který vstoupil do sociálně demokratické strany, pak se stal soudcem v Českých Budějovicích. Po roce 1945 využije doby, kdy vznikly takzvané mimořádné lidové soudy a stává se velice agilním prokurátorem, veřejným žalobcem, jak se to tehdy nazývalo, mimořádných lidových soudů. A posléze po únoru 1948 dokáže dosáhnout velké kariéry, protože se stane prokurátorem v těch nejznámějších případech 50. let.
14: Je v tom jistý paradox, nejen jak jste zmiňoval, původně sociální demokrat, člověk, který začíná svou dráhu v soudním systému v období demokratického státu a je do značné míry reprezentantem tohoto principu?
15: Je to velmi paradoxní, ale není to jediný případ. Po únoru 1948 byla celá řada dalších soudců, prokurátorů, kteří byli absolventi právnických fakult v době první republiky nebo dokonce v době Rakousko-Uherska, byli zvyklí fungovat jako nezávislí soudci a přesto, a to je velmi zajímavé, se po únoru 1948 stávají těmi nejkrvavějšími a nejloajálnějšími soudci a prokurátory komunistického režimu.
14: Byla v tom touha po kariéře, bylo v tom přesvědčení, byla v tom ideologie. Jak si to můžeme vysvětlit?
15: Bylo v tom oboje. Řada z těchto lidí se snažila udělat kariéru v novém komunistickém režimu, dosáhnout těch nejvyšších met v té komunistické nově budované justici. Někteří z nich měli z minulosti Kainovo znamení, protože buď to se podíleli na nějakých soudech třeba přímo s komunisty za té první republiky demokratické, nebo byli členy jiné politické strany, případně, a to je velmi zajímavé, byli třeba židovského původu, což v té době také nebylo úplně jednoduché.
14: Takže raději servilně se zařadili, než aby na sebe jakkoliv upozornili. 27. září roku 1949 je zatčena bývalá poslankyně národních socialistů Milada Horáková. Už předtím byla v hledáčku státní bezpečnosti v akci nazvané Střed. Oč šlo?
15: Musíme si uvědomit, že komunistický režim byl postaven na násilí a také byl postaven na jedné základní premise. Vždycky musí existovat nepřátelé, které je potřeba likvidovat. Nepřátelé, kteří takzvaně brání tomu rozvoji lidově demokratického zřízení. A přesně podle těchto schémat, které měli ve svých dogmatech, komunisté vytvářeli ty takzvaně protistátní skupiny. Těch, kteří mohli být pro ně potenciálně nebezpeční.
14: Už jsem zmiňovala, že Milada Horáková byla političkou strany národně socialistické. Připomeňme si význam této osobnosti. V období druhé světové války několik let strávila jako vězenkyně v koncentračním táboře a necelé 4 roky po skončení války je zatčena komunistickou státní bezpečností. Proč právě ona se stala tou ústřední osobností?
15: Není náhodou, že celá řada politických vězňů či obětí komunistického režimu byly zároveň předtím vězni nacistických koncentračních táborů nebo partizány, protože komunistický režim se těchto lidí až panicky obával. Milada Horáková byla levicová politička, byla známá, že pracuje v sociální oblasti, snažila se o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, byla také velmi aktivní v té feministické oblasti, to znamená snažila se o rovnoprávnost žen ve všech oblastech života. To byl typický příklad někoho, koho ti komunisté z duše nesnášeli, protože nemohli říct, že to je vyznavačka nějakého bezduchého kapitalismu, liberalismu, že to je někdo pravicový v uvozovkách. A navíc ještě za ní byla ta minulost v době protektorátu, kde se stala obětí nacistického režimu. Zdálo se, že bude opravdu odsouzena k trestu smrti. Nakonec strávila celou dobu v nacistickém koncentračním táboře. Tedy tohle byla osoba, která pro ty komunisty byla to, čemu bychom řekli, rudý hadr na bíka.
14: Klíčové pro údajné vyšetřování po zatčení v případě Milady Horákové nebyly důkazy, ale sovětští poradci. Právě oni tehdy v Československu působili v rámci státní bezpečnosti a měli své zkušenosti z obdobných procesů v Sovětském svazu. Zásadním tedy bylo, aby získali doznání o něch obviněných osob. A to za jakoukoliv cenu. Karel Klos, člen tehdejší takzvané politické vyšetřovací komise, k tomu řekl.
16: Státní bezpečnost při vyšetřování použila metod, které se znamenitě osvědčily. Obvinění, kteří zpočátku důsledně zapírali, byli trpělivými diskuzemi orgánů státní bezpečnosti přivedeni k tomu, aby doznali úplnou pravdu o své činnosti.
14: S Miladou Horákovou to ale estébáci jednoduché neměli. Dokazuje to také archivní dokument ze 27. května roku 1950, nazvaný Zpráva o chování JUDr. Milady Horákové.
17: Jmenovaná od začátku svého zatčení tvrdošíně zapírala trestní činnost. Jen stálým usvědčováním a dokazováním skutečností podařilo se její činnost prokázat. Připravuje se velmi pečlivě na přelíčení tím, že se snaží zjistit veškeré podrobnosti o průběhu procesu. Velmi ráda by svým jednáním při přelíčení ovlivnila soud ve svůj prospěch. Bude vypovídat jenom pod tíhou důkazů. Prozatím je rozhodnuta setrvat u soudu ve svém dosavadním doznání.
15: Komunisté tvrdili, že doktorka Milada Horáková se ke své vině přiznala. Pravda to ale nebyla a doktorka Milada Horáková vinu, která jí byla kladena ze strany komunistického režimu, nikdy nepřiznala.
14: A tak měli přirozeně nejen estébáci obavy z toho, jak se soudní proces bude vyvíjet. Potvrzuje to další citace z daného archivního dokumentu.
17: Je možné, že při přelíčení bude svým vystupováním chtít morálně posílit k odporu ostatní spoluobčany, protože podobné pokyny činila při konfrontování. Konfrontace měla však na ní opačný účinek, takže její jednání v tomto směru bylo celkem paralyzováno. Během jejího výslechu je třeba dbát na to, aby nemohla dlouho hovořit, protože při dlouhé řeči začne používat nejasných výrazů a právnických kliček. Při volném jednání snaží se vypovídat příliš obsáhle a tím její výpověď pozbývá ráznosti a konkrétnosti a stává se rozvláčnou. Je-li však vedena pevně a ostře, tento způsob nepraktikuje. Je možné očekávat, že se bude při přelíčení snažit tohoto způsobu použít.
14: Co znamenalo, že výslech má být veden pevně a ostře a má být zajištěno, aby Milada Horáková nemohla hovořit dlouho?
15: Pevně a ostře vést výslech znamenalo v hantýrce, že na ní má být vyvíjen různý tlak fyzický i psychický. Že má být vedena k tomu, aby přiznala to, co jí kladeno za vinu a snažila se nebránit.
14: Byl to i jistý návod pro například Josefa Urválka, jakým způsobem se má chovat jako prokurátor?
15: Nepochybně, protože Josef Urválek také dobře věděl, že Milada Horáková je právnička, zná právo, zná to, jak probíhají procesy. Tedy i pro něj to byl návod, že u ní se musí velmi ostře, velmi důrazně

0: Nechci dělat mučedníka. Nesnažím se za každou cenu umřít, to je jasné. Ale musím taky vědět, kde končí důstojnost a hranice. Té trestnosti jsem si vědoma. Já jsem to dělala s plnou odpovědností. Vycházela jsem ovšem ze svého přesvědčení. A já se domnívám, že to mé přesvědčení je správné.
1: Řekla Milada Horáková nedlouho před začátkem soudního líčení v rozhovoru se svým obhájcem. Jakou trestnost v uvozovkách měla či mohla mít na mysli?
2: Doktorka Milada Horáková hovoří o situaci po únoru 1948, kdy jsou přijímány nové zákony komunistického režimu, jako byl například zákon 231/1948 sbírky. Tyto zákony zavádí komunistický režim k tomu, aby zlikvidoval své odpůrce, aby zlikvidoval ty, kteří se mu nehodí. Přestože nejsou úplně v souladu s ústavou, přestože nejsou v souladu s mezinárodními závazky Československa. Milada Horáková naplňovala svoje základní lidská práva, naplňovala to, co jí ústava dovolovala, ale to samé, co prováděla, mohlo být v očích zákona 231 a dalších zákonů komunistického režimu trestné.
1: Jaká vůbec byla role tehdejší justice?
2: Československá justice po roce 1948 se totálně proměnila z doby předúnorové justice, která byla ještě víceméně nezávislá na státní moci. Stala se z ní vyloženě převodní páka komunistického režimu, byla plně podřízena komunistické straně, která ji řídila jak napřímo, tak i prostřednictvím státní bezpečnosti, která sledovala soudce, prokurátory a další příslušníky justice, jakým způsobem fungují. Komunistická justice plnila všechny příkazy komunistické strany a procesy té doby, a tady pozor, nejenom trestní procesy, ale veškeré procesy té doby byly pod plnou kontrolou komunistické strany. Byly připravovány, byly vyhodnocovány, takže tam byla jak ta předběžná kontrola, tak i ta následná kontrola. A právě na politických procesech toho trestního charakteru, jako byl případ doktorky Milady Horákové a spol., se dají tyto věci velice dobře ilustrovat.
1: Po bezmála 9 měsících, které Milada Horáková strávila ve vyšetřovací vazbě, včetně krutých výslechů, včetně psychického násilí, stanula 8. června roku 1950 před soudem. Prokurátorem, tedy žalobcem, byl Josef Urválek a ten v úvodu procesu vystoupil a řekl tato slova.
3: Jaký to řetěz otřásajících zločinů? Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků, nedosáhli svých cílů.
2: Ty procesy, které v 50. letech probíhaly, byly opravdu doslovně divadelní. Stejně tak scénář toho procesu byl velmi pečlivě připraven, aby i obžalovaní neporušili to, co měli říkat. Dokonce i advokáti byli zapojeni do tohodle krvavého, odpudivého divadla, které nemělo nic společného s klasickým trestním procesem.
1: V celém procesu, nazvaném Milada Horáková a spol., byl jedním z obžalovaných, později také odsouzených na doživotí, spisovatel a národohospodář Jiří Hejda. Taková je jeho vzpomínka.
4: Při procesu, když jsem se vracel z pódia na své místo po skončeném výslechu, Horáková si demonstrativně stiskla obě dlaně, jako by mi gratulovala a zároveň děkovala. Udělala to tak okatě, že ji vedle sedící dozorce napomenul. Těšilo mne to. Po mně byla vyslýchaná Zemínová a Horákové se udělalo špatně a předseda musel přerušit přelíčení, aby mohla být odvedena a aby jí byla poskytnuta lékařská pomoc.
1: Osobnosti Milady Horákové a souvisejícímu politicky vykonstruovanému soudnímu procesu se věnuje také v publikaci Mám klid ve svém svědomí historik Jan Sinek.
5: Na to, jakému psychickému i fyzickému vypětí Milada Horáková čelila posledních 8 měsíců, působila před soudem obdivuhodně vyrovnaně. Vypovídala s klidem, doznávala sice téměř bez výhrad skutkový stav, snažila se však vzdorovat posouvání významů a dezinterpretacím. Zjevně nepodléhala ani demagogickým závěrům, ani nátlaku prokurátorů. Například na dotaz, zda by dělníci s nadšením přijali dřívějšího továrníka svědomím, že bude jejich práci dále vykořisťovat, uvedla pouze, že má k této věci odchylné stanovisko a proto se dostala do této činnosti. Podobně také chvíli předtím na opakovaný důrazný dotaz prokurátora Josefa Urválka, zda byl jejich program proti lidu, vyhýbavě odpověděla, že to byl program proti bezvýjimečnému uplatnění socialistické linie. Na otázku, zda byla únorem 48 nějak poškozena, uvedla, ne, nebyla jsem poškozena, ale s únorem a jeho provedením jsem nesouhlasila a postavila jsem se proti němu záporně.
1: Milada Horáková a s ní další tři obžalovaní v daném soudním vykonstruovaném procesu byli odsouzeni k trestu smrti. Justiční vražda, která znamená, že Milada Horáková byla popravena, se konala 27. června roku 1950.

0: úvodním textu našeho pořadu, kdy prokurátor Josef Urválek odpovídal redaktorovi na otázku, zda cítí nějakou vinu, tak řekl, že nebude skákat z Petřínské věže, neb žádnou vinu necítí. Vyšetřovalo se to tehdy v roce 1968 a s jakým výsledkem případně?
1: Vyšetřování proběhlo, nebylo ale řádně ukončeno, protože je přetnula okupace Československa v roce 1968, 21. srpna. Ale podařilo se zveřejnit i v médiích konkrétní podrobnosti o procesu Milad Horáková a spol., včetně toho, jak bylo používáno mučení, jakým způsobem byli obžalovaní deprimováni, jak celý proces byl vykonstruován.
0: Byl to šok pro tehdejší veřejnost?
1: Byl to šok pro lidi, kteří nechtěli vědět, že ty procesy jsou vykonstruovány, protože kdo se nějakým způsobem podílel na těch procesech, věděl velmi dobře, že ty procesy jsou divadelní, že to je všechno předjednané, že to je všechno domluvené a že to rozhodnutí padlo dávno předtím, než proběhl nějaký soud. A ta skupina těch lidí, soudci, prokurátoři, příslušníci bezpečnostních složek, ale i obhájci, velmi dobře věděli, jak ty procesy probíhají. Veřejnost byla informována samozřejmě propagandisticky, nesprávně, ale celá řada lidí znala někoho, kdo prošel buď to tím peklem komunistických procesů, nebo třeba jeho příbuzní se stali obětí komunistického režimu. Takže ty informace celá řada lidí opravdu měla.
0: Na dalších několik let, či chceme-li přinejmenším více než dvě dekády, byl případ justiční vraždy Milady Horákové a dalších odsouzených uložen ad acta. Toto se mění poté, kdy končí komunistický totalitní režim v listopadu roku 1989. Co se začalo dít okolo Milady Horákové?
1: Musíme si uvědomit, že se nejednalo pouze o tento proces, kde bylo 13 obžalovaných, ale opravdu těch obžalovaných byly stovky. Byly následné procesy, kde také byly popravováni lidé, byly odsuzováni na doživotí a dlouhá léta výkonu trestu. Po roce 89 jsou rehabilitováni, někteří velmi problematicky, protože díky právní kontinuitě ta rehabilitace neprobíhá úplně kompletně, takže dostávají někteří z nich takzvané zbytkové tresty za ty trestné činy rehabilitací nedotčené, ale v případě Milady Horákové a jejich druhů je ta rehabilitace naprosto jednoznačná.
0: Nebylo tedy zjevné, že mají být označeni viníci těchto vykonstruovaných a ve svém důsledku justičních vražd?
1: Nepochybně měli být potrestáni ti, kteří nesli plnou odpovědnost, ať již politickou, nebo přímo tu trestní. Měli být potrestáni, ale nebyli.
0: Proč?
1: Kontinuita práva a taková ta snaha, nejsme jako oni, po roce 1989 vedla k tomu, že v podstatě nikdo z viníků těchto justičních vražd, těchto krvavých divadel odsouzen nebyl.
0: To znamená, že to, co se dělo během 4 dekád komunistického režimu, bylo v souladu s právním pořádkem?
1: V žádném případě, ale nedošlo k té právní diskontinuitě po roce 89. Protože pokud by k ní došlo, jako v některých zemích šli touto cestou, třeba v baltských státech, tak neměli problém s aplikací práva platného v době rozhodování. Musíme si představit, že v době, kdy byla souzena doktorka Milada Horáková, tak si komunisté vytvářeli zákony ve svůj prospěch. Zákony, které byly třídně rasistické, zákony, které byly naprosto nepřijatelné z pohledu lidských práv a svobod. A podle těchto zákonů posuzovat viníky, pachatele, zločinů, kteří je páchali podle těchto zákonů, je naprosto nesmyslné a nesprávné.
0: Co Josef Urválek byl také alespoň náznakem povolán před spravedlnost, aby se zpovídal ze svých činů?
1: Josef Urválek se nedožil roku 1989 jako výzkumník Výzkumného ústavu kriminalistického při generální prokuratuře zemřeli v roce 1979.
0: A tak by se mohlo zdát, že už se jeho konkrétními činy nikdo nezabýval, ale bylo tomu jinak. Josef Urválek jako bývalý prokurátor státní prokuratury v Praze byl centrem zkoumání, prověřování, podezření ze spáchání trestného činu vraždy. A v lednu roku 2026 Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu v usnesení svého vrchního komisaře vydal toto usnesení.
2: Podezřelý se v roce 1950 podílel na zastupování obžaloby v hlavním líčení před státním soudem v Praze proti takzvanému direktoriu Československého odboje. Z provedeného prověřování vyplynulo, že si byl vědom skutečnosti, že o vině a trestu obžalovaných bylo rozhodnuto již předem a nezávisle na průběhu soudního řízení mimo soudními orgány tehdejšího režimu. Samotné líčení tak mělo pouze vytvořit zdání zákonnosti procesu, jehož skutečným cílem byla fyzická likvidace obžalovaných.
0: A v daném usnesení vrchního komisaře Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu se také můžeme dočíst.
2: Navzdory těmto obtížím se podařilo shromáždit dostatečné množství ucelených důkazů, svědčících o tom, že doktor práv Urválek se na nezákonném odsouzení a následné popravě poškozených podílel vědomně a aktivně, a to formou nepřímé účasti. Vyšetřovatel proto dospěl k závěru, že jeho jednání naplňovalo znaky zločinu vraždy podle paragrafu 134 citovaného zákona.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: prokurátor Urválek se vědomně nepodílel na vraždě Milady Horákové? A stejná otázka pro hosta pořadu, právního historika, doktora Kamila Nedvědického.
1: Podílel a nález vyšetřovatelů z roku 2026 to jednoznačně prokazuje.
0: V té době už byl Josef Urválek téměř půl století po smrti. Měl vůbec takový výsledek, dané usnesení, tedy ještě nějaký smysl?
1: Obrovský smysl, zvláště pro budoucnost. Protože nové generace se ptají, proč nikdo nebyl potrestán za strašlivé zločiny komunistického režimu, proč nikdo nebyl postaven před soud a proč nebyla konstatována vina. Právě v případě Josefa Urválka se poprvé podařilo i u člověka, který již nemůže být odsouzen, prokázat, že se dopustil úmyslného trestného činu, tedy vraždy podle paragrafu 134 v tom nepřímém úmyslu. A je to velmi důležité právě z toho důvodu, že ta vina byla jasně konstatována, že ty důkazy byly shromážděny a že nikdo nemůže tvrdit, že Josef Urválek nebyl uznán vinným za činy, které spáchal úmyslně a prokazatelně nejenom v procesu s Miladou Horákovou.
0: A tak máme jistou naději, že například Karel Váš či další také stanou před pomyslným soudem a jejich viny budou prokázány a pojmenovány. A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami. V Kyjevě jsou po náletu zranění nejméně 4 lidi, z toho 2 děti. Na Telegramu to napsala vojenská zpráva ukrajinského hlavního města. Při ruském útoku byly v Kyjevě podle serveru Ukrajinská pravda slyšet silné exploze. A v části Lotyšska je vyhlášený letecký poplach. Armáda ho vyhlásila v okrese Aluxné na severovýchodě země u hranic s Ruskem a Estonskem. Do vzduchu proto vzlétly stíhačky NATO. Lotyšská armáda obyvatele v dotčené oblasti vyzvala, aby se schovali uvnitř na bezpečném místě. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Fotbalista Lionel Messi už nebude hrát za Argentínu. Reprezentační kariéru skončil v 39 letech. Měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentínou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky.
2: Nehoda na D5 se Uzdic a omezení na 50 u Starého Hrozenkova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 27. kilometru došlo ke střetu nákladního vozidla se zvěří. Kamion stojí v odstavném pruhu, kolem se pohybují lidé ve vestách. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko překážka ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem, ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Na 37. mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi omezení. I tam probíhají stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. Výrazněji se nezdržíte. V Praze stále uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba. Ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 1. září 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Odbory i zaměstnavatelé v zásadě souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Zdá se ale, že ďábel se skrývá v detailech a ty ještě nejsou úplně známé. Jisté je, že nejnižší tarify by od ledna měly začínat na minimální mzdě. Opravdu si státní zaměstnanci polepší nebo půjde spíš o papírovou změnu? Bude mít vláda z čeho nové platové tabulky financovat? A jaký bude mít reforma vliv na soukromou sféru?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty po linkách k tomuto tématu jsou prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, kandidát v komunálních volbách v Táboře na kandidátce Společně pro Tábor, Jiří Horecký. Dobrý den.
4: Hezké ráno.
3: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den i vám.
4: Hezké ráno vám i vašim posluchačům.
3: A začněme od vás. Tu chystanou reformu platových tabulek jste už dřív označil za revoluci. Je to revoluce, která jde podle odboru správným směrem?
4: Ten směr je rozhodně správný, pokud vezmeme v potaz to, že dosud, a musím říct, že to je tak dvě dekády, platové tabulky u veřejné správy nezodpovídaly její první stupeň, to znamená nejnižší stupeň odměňování pro zaměstnance s tou nejzákladnější prací, nezodpovídaly minimální mzdě. A postupně se tak platové tabulky propadávaly do situace, kdy příští rok hrozilo, že by více než 85% všech tarifů ve veřejné správě bylo pod úrovni minimální mzdy a zaručených platů. A to je samozřejmě zcela neakceptovatelné. Je to věc, která je protisměrná a tady v tomto se shodujeme dlouhodobě se zaměstnavateli a musím to také ocenit, protože pokud má být platový systém něčím motivační, tak rozhodně ne tím, že se doplácí do minimální mzdy a do minimálního zaručeného platového tarifu, ale že je to skutečně motivační a má smysl ve veřejné správě pracovat a neohýbá se tento systém nějakým způsobem jenom proto, aby se naplnila litera zákona.
3: Pane Horecký, vy za zaměstnavatele jste tu chystanou reformu označil za odvážnou. Je tedy podle vás taky zapotřebí, nemáte vůči ní zásadnějších výhrad?
5: Nemáme proti ní zásadnější výhrady. Je potřeba také říct, že většinu té reformy jsme za zaměstnavatele kraje, města, obce a tajemníky městských úřadů odpracovali, protože jsme chodili poslední rok a půl na Ministerstvo práce a sociálních věcí, posléze na Ministerstvo financí a představovali jsme a diskutovali, jak tento problém, který vlastně odevřel nám předseda Středula, opravit, jak změnit to nastavení odměňování v těch platových třídách a stupních a v těch jednotlivých takzvaných tabulkách, tak aby vlastně nebyla většina z těch tarifů zbytečná a zaměstnavatel to nějakým způsobem nemusel pravidelně dorovnávat právě do té minimální mzdy nebo zročeného platu. Ten poslední návrh, který byl předložen, je trochu jiný, ale parametricky jiný než ten, na kterém jsme se domlouvali. To znamená, že v zásadě nebo z většinou z toho, co nebylo představeno, jsme vyslovili souhlas a to nejenom my jako zaměstnavatele, ale i zřizovatele.
3: V zásadě tedy ta reforma platových tabulek, pánové, podle vás obou jde správným směrem. Zaměřme se teď víc na detail, protože předpokládám, že tam se můžete v určitých věcech lišit. Ono, už jsme na to narazili, doposavat to často je tak, že když je plat v nejnižší skupině pod úrovní minimální mzdy, tak se pak, aby to bylo podle zákona, doplácí zaměstnanci to, co chybí přes osobní hodnocení nebo přes prémie. Nemáte, pane předsedo Středulo, obavu, že ta reforma dopadne tak, že tabulkově platy sice stoupnou, ale o tolik míň budou zaměstnanci dostávat na tom osobním hodnocení nebo na prémiích?
4: My máme obavy ze všeho. Já řeknu, jak by měl vypadat ideální stav, abychom si uvědomili, jak velký rozdíl to zatím je. Ideální stav je takový, že vláda v rámci návrhu státního rozpočtu do platových prostředků dá nemalý objem finančních prostředků, který právě vyřeší celý ten problém toho odměňování a toho, co jste pojmenoval, že se to potom řeší buď to osobním příplatkem nebo nějakou jinou formou. A to bude záležet na tom, co dnes paní ministryně financí předloží vládě a co bude obsahem. Na tom celém je vlastně velmi nebezpečné několik věcí. Za prvé, my vůbec neznáme objem. Paní ministryně financí ani ministr práce nám nezdělili při jednání minulý týden jedinou částku, ze které bychom mohli vypozorovat, či si vypočítat, do jaké míry je to míněno seriózně nebo dochází pouze k matematickému posunu. Věřím tomu, že ty finanční prostředky tam budou a tudíž to nebude pouze matematická hra s čísly a vymazání nějaké hodnoty, která dosud zaměstnanci přináležela.
3: Za další jsme upozorili. Promiňte, že vás přerušu, ale ministr práce Juchelka už se vyjádřil v tom smyslu, že změna tarifu automaticky neznamená, že všichni dostanou přidáno. Tedy podle vašich představ, podle představy odboru to asi nebude.
4: Bude záležet opravdu na tom, jak to bude konkrétně vypadat. Dnešní den bude pro mnohé z tohoto zlomový a to proto, protože se nejenom dozvíme, zda vláda podpoří změnu zákoníku práce tak, jak byla dohodnuta, ale taky to, kolik finančních prostředků tam bude. Protože udělat z takovéto zásadní změny zcela jalovou změnu, tak k tomu bohužel směřovaly všechny vlády předtím, kdy vlastně se k tomu vůbec neodhodlali. A tady, když se to odhodlání již ze strany vlády stává realitou, tak v tom případě tam musí být doloženy finanční prostředky. A já na jaro letošního roku, když se jednalo o přidání pro rok 2027, tak jsem zmínil, že případné vyrovnání by mohlo stát, pokud je uděláno seriózně, tak 20 až 25 miliard korun. Takže uvidíme po dnešním jednání vlády, pokud obdržíme státní rozpočet i včetně rozpočtový kapitol, tak se na to samozřejmě soustředíme.
6: Pane prezidente Horecký, předpokládám, že vy už určitý odhad toho, jakým směrem se to dnešní jednání vlády ubírat bude, máte, protože jste před pár dny řekl, že po schválení té reformy platových tabulek bude možné jednorázově po dobu jednoho roku snížit ten osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance, tedy přesunout ten osobní příplatek do základního tarifu, jak se toho, jak jsme slyšeli, obávají odbory. Máte potvrzeno, že to takhle opravdu dopadne?
5: To byla podmínka nejenom naše, ale i ministerstva financí, protože byť nemáme ty dopady, tak máme ty dopady těch jednotlivých návrhů, o kterých jsme jednali, a ten návrh, který vlastně znemožňoval použití toho osobního příplatku, tak vycházel někde okolo 100 miliard korun, což by byla reforma odměňování, která vzhledem ke stavu veřejných financí by byla nemyslitelná. Ten nárůst těch jednotlivých platů při započtení toho osobního příplatku a samozřejmě to, kolik započte nebo využije to odečtení zaměstnavatel, bude záležet na každém zaměstnavateli, bude to posuzovat podle toho, kolik bude mít zdrojů, a také samozřejmě ta data, která máme, vycházejí z průměrných osobních příplatků, to znamená po započtení ten nárůst může být nižší, ale ještě tady nezaznělo, že ten nárůst se bude pohybovat mezi 0 až 9 tisíc korun. Tyhle hodnoty jsou extrémní, to znamená velmi málo zaměstnanců tam je v té horní nebo v té nulové hodnotě. Průměrně to navýšení bude u většiny těch zaměstnanců, kterých se bude týkat 4 až 6 tisíc korun zhruba, a ty průměrné osobní příplatky jsou třeba 2 až 3 tisíce korun.
6: Počkejte, promiňte, já se vás taky doptám, aby to bylo úplně jasné. Znamená to tedy, že si většina zaměstnanců ve veřejné sféře od ledna polepší, nebo ne?
5: Ano, drtivá většina zaměstnanců si ve veřejné sféře polepší.
6: A promiňte, nejenom papírově, ale reálně. Opravdu si polepší, ano, budou mít víc peněz. Ano.
5: Přesně tak. Mým odhadem to bude určitě víc než 3/4, když znám nastavení těch jednotlivých osobních příplatků a zvyšování těch základních platových tarifů. Ale když si vezmeme příklad, když k někomu by to vycházelo, například v sociálních službách pečovatelce nárůst meziroční o nějakých 4-5 třeba tisíc korun, ta pečovatelka měla osobní příplatek 2, tak ten daný zaměstnavatel, pokud na to nebude mít zdroje, tak může ten jeden rok 2027 ten osobní příplatek v uvozovkách vzít a přesunout do toho základu, ale i taky tam třeba v tomto případě navýšení těch 2-3 tisíce korun meziroční, což je nějakých 10%.
6: Pane předsedo Středulo, to by vám jako odborům dostačovalo, kdyby si polepšili 3/4 zaměstnanců ve veřejné sféře?
4: Otázka zní, proč navýšení nedostanou ti ostatní? Protože jestliže osobní příplatek byl z významné části věnován na doplatek, tak neznamená, že on k tomu je určen. On totiž je určen výkonnostně a my budeme hlídat, a to byla jedna z našich velmi důležitých poznámek k tomu materiálu, na který jsme měli na jeho připomínkování 20 hodin, včetně noci, tak nesouhlasíme s tím, aby nad rámec toho, co bude znamenat navýšení tarifu, tak aby na ten rámec byl odebrán zaměstnanci ten osobní příplatek. A budeme si to skutečně hlídat u jednotlivých rezortů na jednotlivých pracovištích tak, aby k tomu nedošlo. Neboli nechceme, aby došlo k zneužití tady této změny k tomu, aby někdo odebral zcela v zájmu úspor tento osobní příplatek zaměstnance.
6: Ale s tím principem, který jsem tady zmiňoval a který mi potvrdil pan Horecký, že je i něčím, co zaměstnavatelé požadovali, že tedy bude možné jednorázově jeden rok snížit osobní příplatek bez souhlasu zaměstnance, s tím máte potíž taky?
4: ale jen do výše toho doplatku do minimální mzdy, respektive minimálního platového tarifu. Pokud by to bylo nad, není proto důvod. Takže nesouhlasíme se zcela odebráním tam, kde to je vyšší částka, než je ta výše doplatku, protože osobní příplatek je určen k jiným účelům, ne pouze a jen k doplatku do minimálního platového tarifu.
6: Pane Horecký, nebude ta dojednaná změna i vámi dojednaná snadno zneužitelná?
5: Já si myslím, že ne, protože tam je ta pojistka toho, že ten zaměstnavatel nesmí snížit to osobní ohodnocení více, než došlo k navýšení. To znamená nejenom k dorovnání v rámci zaručeného platu, který vlastně touto změnou i zaniká, a minimální mzdy, ale když si to představíte, tak to, co se stává, je, že ten nejnižší plat se stanoví ve výši minimální mzdy 24 900 a podle toho pak vláda vlastně upraví úplně všechny ty platové tarify až do těch nejvyšších tříd, protože musí mít mezi sebou nějaké rozdíly 4 až 6% třídní a v rámci stupňů třeba 3%. Takže vlastně to zvýšení se bude týkat i těch zaměstnanců, kteří teď nejsou dopláceni do minimální mzdy nebo zaručeného platu. A jestliže někde to navýšení je 9 tisíc a ten zaměstnanec má osobně příplatek 5, tak ano, ten zaměstnavatel může na těch 5 si sáhnout, ale znovu říkám, víme, jaké jsou průměrné osobní příplatky, víme, jaké bude to navýšení, a u významné většiny zaměstnanců dojde k navýšení. U těch, kteří tam budou mít mohou mít tu nulovou částku, tak to je opravdu velmi malý zlomek těch zaměstnanců.
6: Tahle odpověď, pane Středulo, vás uklidňuje?
4: Ne, nikoli, protože ta právní je rozdíl mezi tím, co vláda v tom materiálu říkala v teoretické rovině, a něco jiného je napsáno v tom právním textu. A ten právní text umožňuje odebrat celý. A to nám samozřejmě, to jsme samozřejmě jako naši připomínku okamžitě vznesli vládě pro to dnešní jednání a věříme, že to bude zohledněno. Ale není to bohužel jediná brána, ještě jedna, a ta se týká snižování počtu let, respektive počtu těch tříd podle věku, délky praxe, kterou zaměstnanec má, odpracoval pro veřejnou správu. A tam my požadujeme, zejména u těch, kteří nastupují do veřejné správy, aby ta doba nebyla až po 5 letech, kdy se automaticky navyšuje, ale rozdělila se na první 2 roky a potom 3 roky. Je to důležité proto, aby byla motivace pro práci veřejné správy. Pokud tomu tak nebude, tak to znamená velkou úsporu na straně státu, ale nevýhodu pro zaměstnance a v tomto případě snížení ty motivační složky, kterou zaměstnanec veřejné správy má.
6: Pane Horecký, kdybyste se na to díval očima státu, nedává tato změna, kterou navrhují odbory, smysl? Nepřilákala by do státní správy víc lidí, protože by posílila princip motivace v celém systému odměňování zaměstnanců?
5: Já se domluvím ještě jednu větu k tomu předchozí tématu. Samozřejmě pokud by byla navrhována jakákoliv pojistka, aby ten zaměstnavatel nemohl snížit ten osobní příplatek nad ten růst, aby to tak nezneužil, tak to samozřejmě se tomu nebráníme, ať je to tam jakkoliv napsáno, protože to není náš záměr. A to ještě k tomu.
6: Co se týká toho věkového automatu... Zareagoval i na to, prosím, teď k té mojí otázce.
5: Děkuju. Co se týká toho věkového automatu, tam my dlouhodobě ho vnímáme jako problematický a máme tam na něj jiný názor než odbory. On předpokládá, byl tenkrát nastaven někdy v těch 90. let, že čím déle někdo pracuje, tak tím kvalitnější ta práce je a měl by mít vyšší úroveň toho platu. Už došlo částečně k přehodnocení.

0: bude je přibývat.
1: Pane Středulo, tak nebude ten pozměněný systém, pokud skutečně projde tato reforma, o které tady dnes diskutujeme, dostatečně motivační pro všechny?
2: Ne, nebude. Právě ta úspora, která je cílem toho snížení, nebude mít dobrý efekt, právě proto, že to první navýšení bude až po 5 letech. Pokud bychom spekulovali nad tím, že někdo dodělá delší dobu pro veřejnou správu a veřejné služby, tak je nekvalitní, tak na to má zaměstnavatel jiné nástroje, aby to vyřešil a na to. A jinak v případě, když je ten zaměstnanec kvalitní a tu práci ovládá, tak v tom případě není důvod, aby nepovýšil dalšího stupně. Je tam ale ještě jedna věc, která je plusová rozhodně, a to je záležitost, kdy dosud to bylo tak, že kdo pracoval pro stát do 32 let, tak potom po těch 32 letech už nedostal žádné navýšení. A jsem rád, že se tady ta hranice prolomila a že to bude ještě v 35 nebo po absolvování 35 let, což si myslíme, že je velmi dobrá zpráva. Ale to snížení těch stupňů v tomto případě znamená jednoznačnou úsporu a není důvod, aby se právě v té prvních 5 letech nerozdělala ta část ještě na první 2 roky a potom na 3 roky a potom už po 5 letech.
1: Pane Horecký, vaše reakce? Nedává to smysl?
0: Ono je potřeba také říct, že to zúžení z těch třeba 1 roku, 2 roku a na těch 5 je tam v té vyšší hladině a úrovni. To znamená, to, co by ten zaměstnanec měl po těch 5 letech, tak ta částka se neorientuje podle té nižší. Ono je to složité vysvětlit, když by někdo neviděl ty tabulky a řekněme tu změnu. Takže to navýšení tam je, ten zaměstnanec si ten první rok, dva bude čekat trošku déle, ale nepřijde o ty peníze, protože pak ten skok bude v té vyšší hladině.
1: Než budeme pokračovat a než se posuneme, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy, pane předsedo Středulo, za odbory celkem pochopitelně tady mluvíte v tom smyslu, že ta reforma by měla být ještě vstřícnější vůči zaměstnancům ve veřejné sféře. Je ovšem jasno, z čeho se to, o čem tady dnes hovoříme, zaplatí? Začíná se to vyjasňovat?
2: Vyjasňovat, já myslím, že je zřejmé, že v tomto případě z veřejných rozpočtů.
1: To je jisté, jestliže to asi někdo, ani jiná možnost není, ale kde se ty peníze vezmou?
2: Jestliže někdo chce zaměstnance, chce agendu, chce, aby ta agenda byla zvládnutá, chce, aby pracovali hasiči, aby pracovali sociální služby, tak jim musí zaplatit. Jestli toho není schopen, tak si musí přehodnotit v tomto případě stát, zejména daňovou politiku. A jestliže jsme teď svědky obrovských deficitů a dnes se dozvíme obrovskou částku deficitu, tak v tomto případě za to může politik, že je tak obrovský deficit a že je špatná skladba daní oproti jiným zemím. Takže v tomto případě my rozhodně nebudeme zastát hledat, kde toto zaplatí, protože jestliže chce, aby pro stát byly odváděny služby a my jako občané chceme, aby tyto služby byly poskytovány, tak ty finanční prostředky nalézt musí.
1: Pane Horecký, ani vy za zaměstnavatele nepovažujete za svoji povinnost hledat za stát, kde by měl najít tyto prostředky na reformu tabulek platů ve veřejné sféře?
0: Je potřeba zmínit dvě docela důležité věci. Ta první je, že my tady nejsme předtím, jestli se něco navýší nebo nenavýší. Protože i kdyby tato reforma neprošla nebo jsme ji neudělali, tak se poměrně zásadně zvýší zaručený plat a dorovnání do té minimální mzdy, protože minimální mzda poroste od 1. ledna 2,5 tisíce korun a prostě to bude mít dopady na veřejné rozpočty.
1: 900 korun, tedy jak už tady zaznělo, připomínám ještě jednou.
0: Za doplnění.
1: A vaše představa o tom, kde na to stát vezme, protože vy jste u těch jednání byl taky stejně jako pan Středula?
0: A ty dopady budou na 3 zdroje, jednak na státní rozpočet, pak na samosprávné rozpočty, to znamená něco a dokonce trochu větší část zaplatí samosprávy, kraje, města, obce a pak je to fond veřejného zdravotního pojištění, protože on se to netýká jenom úředníků, ale zaměstnanců v kultuře, ve školství, ve zdravotnictví a v dalších sociálních službách a v dalších sektorech, takže to nejsou jenom ty úředníci. To, že by vláda stejně navýšila nějakým způsobem platy, protože mzdy porostou 6 až 7%,

0: takže k tomu bude chtít tak, aby i to veřejné služby, nejenom ta správa, ale ty služby byly konkurenceschopné, to je jasné. S nějakým dopadem by musela počítat, počítá se s ním třeba i v tom fondu veřejného zdravotního pojištění tady bude ten dopad trochu vyšší, než se předpokládá.
1: Když, pane Horecký, hovoříte o rozložení těch nákladů, nedopadne to tak, že stát část těchto nákladů hodí, abych tak řekl, na samosprávy?
0: To ale je každý rok, když se zvyšují platové tarify, tak někde je to kompenzováno těmi zdroji, například ve školství téměř 100%. Teď je to trochu jinak u nepedagogických pracovníků a u těch dalších, třeba v kultuře, je to pak minimálně, a protože ty státní zdroje kofinancují kulturu z nějakých 4-5%. To znamená, to je každoročně, že vlastně všechny ty veřejné rozpočty se na jakémkoliv navýšení nějakým způsobem podílí. To, že v tom není úplně systém a to, že to se o tom minulosti ne zcela jako třeba debatovalo s těmi zřizovateli, to je pravda.
1: Pane předsedo Středlo, vy když jste tady před chviličkou narážel na výši deficitu státního rozpočtu, přesto si myslíte, že bude prosaditelné, aby všichni zaměstnanci ve veřejné sféře dostali od ledna přidáno, jak vy jakožto odbory požadujete?
2: Já si myslím, že o tom by neměla být navíc ani žádná debata, protože to jsou zaměstnanci, kteří tu rozpočtovou situaci, kterou teď máme, v žádném případě nezpůsobili. Ta je způsobená politickým rozhodnutím politiků, nikoli zaměstnanci jako takovými. A oni mají zcela jednoznačně právo požadovat navýšení, obzvláště když v letech 2022 až 2023 přišli o významnou část svých příjmů, co se týká jejich kupní síly. Díky zcela nezvládnuté inflaci, díky právě špatnému rozhodování státu, v tomto případě vlády České republiky, takže tady hledat viníka, tak ten sedí buď to poslanecké sněmovně nebo ve Strakově akademii a teď bez ohledu na to, jak se ta vláda jmenuje a kdo byl jejím šéfem, takže z tohoto pohledu my v žádném případě nehodláme za politickou reprezentaci tuto situaci řešit tím, že budeme hledat, my už jsme to totiž udělali jsme to v době, kdy vládla vláda Petra Fialy, navrhli jsme přibližně 150 miliard korun, které je možno na stranu příjmu státního rozpočtu získat. Nikdo neslyšel, takže nevidíme důvod, proč se dále zabývat
1: hledáním
2: zdrojů. Tato vláda pokračuje v tom stejném, to znamená prohlubování schodku díky dalším snižování daní, nikoli na straně zaměstnanců, těm se zvyšují daně, ale na straně firem a to považujeme za zcela špatné a systémově zcela mimo.
1: Pane Horecký, nebylo by fér zvýšit platy ve veřejné sféře plošně, už jenom proto, aby se dorovnal ten propad reálných příjmů z inflačních let? Poprosím o odpověď v jedné stručné větě, protože končíme.
0: My jsme dostali na tom jednání, kde jsme byli společně s panem předsedou Středou, informaci, že až se dohodneme na této změně, takže vláda přijde s dalším jednáním o tom, jak a okolik by případně po této změně ještě plošně navýšila platy. A samozřejmě důležité jsou pro nás i ty dopady, nejenom kolik to bude stát, ale kde se na to veme a jestli ty peníze doputují k těm jednotlivým zaměstnavatelům, aby mohli navýšit.
1: Tolik prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký diskutoval s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Pánové, oběma vám děkuju.
0: Díky za pozvání, naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Interview Plus.
4: Počet nezvěstných po masivních záplavách, které před týdnem zasáhly Nepál, podstatně stoupl. Dostanou se záchranáři včas k zaměstnancům hydroelektráren, kteří se zřejmě skrývají v nepřístupných tunelech? Také na to se Pavlína Nečásková zeptá šéfa nepálské mise společnosti Člověk v tísni Simona Di Vicenze.
3: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
6: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbyho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
5: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
6: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
5: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavěl ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
6: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
5: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Příští rok si podle návrhu rozpočtu nejvíc polepší rezorty obrany a průmyslu. Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev. Pětice českých tenistů si druhý hrací den US Open zajistila postup do druhého kola a dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením příjmů u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
8: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
7: Celkový schodek státního rozpočtu má vzrůst skoro o 80 miliard. Opozice 389 miliardový deficit kritizuje. Lotyšská armáda zrušila letecký poplach v části země. Varování platilo přes půl hodiny v regionu na severovýchodě Lotyšska u hranic s Ruskem a Běloruskem. Kvůli ohrožení vzdušného prostoru zasahovaly v Pobaltí taky stíhačky NATO. Informovala o tom lotyšská armáda. Podrobnosti ale nezveřejnila. V noci na sebe vzájemně útočili Rusko a Ukrajina. Po ruském útoku v Kyjevě zemřeli nejméně 3 lidi. Dalších 5 je zraněných a ukrajinské drony podle ruské agentury Interfax krátce přerušili provoz na letišti v Petrohradě. Nástroj umělé inteligence ChatGPT bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT používá daleko víc než 45 milionů uživatelů za měsíc. Vztahuje se tak na něj unijní nařízení o digitálních službách.
9: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox. Na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený bude úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimo úrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku na podzim letošního roku. Jakub Menšík už je znovu na kurtu. Pokračuje jeho utkání prvního kola tenisového US Open. Aktuální informace má z New Yorku David Prouza.
10: Jakub Menšík vede 2-0 na sety nad Japoncem Mochizukim, ale komplikuje si život ve třetím setu. Ve třetí sadě už vedl o dva gemy, teď je to 4-4 a 15-15 na servisu. Japonský reprezentant z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
11: Omezení na D8 u Doksan, mezi Doksany a Lovosicemi a na D11 u Bříství. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany čekejte omezení. Mezi 40. a 48. kilometrem pracují silničáři u středových svodidel, projíždí se plynule dvěma zúženými pruhy. To samé platí i o směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice mezi kilometry 48 a 40. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí plynule a bez zdržení. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noc byla polojasná až skoro jasná, teploty padaly k 15 až 11 stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku k 18 až 14 stupňům. Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
5: Používejte demokracii, nebo o ní přijdete, říkal americký hudebník, skladatel a kytarista Frank Zappa. Jaké to bylo, když na samém začátku 90. let navštívil Prahu? Více řekne v repríze portrétů Petr Doruška už za chvíli. Ještě předtím ale dostane slovo Petra Tanclová, která v Archivu Plus připomene Rádio Mama, legendární rozhlasovou zábavu začátku 90. let.
12: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. V následujícím pořadu se na celé rozhlasové působení takzvaných mamáků zaměříme. Dopomohou nám k tomu i odpovědi jejich tehdejšího dramaturga a vedoucího skupiny Dušana Všelichy i tehdejšího šéfredaktora stanice Praha Libora Vacka. Příjemný poslech vám přeje Petra Tanclová.
3: Archiv Plus.
12: Rádio Mama působilo v Českém rozhlase od začátku 90. let, od roku 1994 na stanici Praha. Tehdejší šéfredaktor Prahy, Libor Vacek, totiž chtěl na jejich tvorbě založit nový koncept programu. Na základě průzkumu se vědělo, že mladí posluchači odcházejí ve velkém k soukromým stanicím a taková inovace měla odliv zastavit. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Styl humoru bychom mohli přirovnat k České sodě, která se ve stejné době vysílala v České televizi. Rádio Mama vymýšlelo úplně nové rozhlasové formáty, vycházející z dramatické tvorby. I přes střeštěnost relací mamáků se vždy dbalo na uměleckou kvalitu, což dokazují mnohá ocenění, která získali jak v Česku, tak v zahraničí. Jedním z jejich pořadů byl například ten s názvem Kamenná školka. Připravovala ho skupina studentů kolem Jaroslava Duška z konzervatoře Jaroslava Ješka. Jeho hlavní účinkující a autorkou byla Ester Kočičková, která rozehrávala improvizační scénky na předem vymyšlené téma. Začněme s ukázkou z epizody s podtitulem O těle, která se odvysílala na podzim roku 1994.
13: Naše téma je dneska o našem těle, orgánech, které všichni máme, ale málo kdy je vnímáme. Tak a teď následuje krátký, ale svižný dialog, ve kterém hrají hlavní postavy hlava, ledvina, játra, krev, a srdce přeji vám příjemnou zábavu.
14: Hej, Ledvino, jak daleko vidíš?
15: Pro krev a moč nic nevidím.
14: A co vy, má milá játra?
16: Krev je smutná a temná, nelze ji prohlédnout.
14: Co s tebou krvi je?
15: Jsem už stará a vetchá. Jak mám k sobě vábit kyslík v takové ratejně, jako jsou tyhle zahleněné plíce? Také srdce už mě nedokáže rozvířit do strhujícího tance, v kterém se mi každá, i ta nejmenší částečka vzduchu odevzdá na milost a nemilost.
17: Dušane Všelicho, vy jako tehdejší dramaturg Mamáku, popsal byste tu tvorbu Rádia Mama jako alternativní? Protože při poslechu se může zdát, že pro tehdejší posluchačstvo to muselo být něco naprosto unikátního.
18: Děkuju, to je hezké slovo, unikátní. Alternativní to asi bylo a já řeknu drsnou příhodu, nebo dneska je to naopak drsnější než tehdy, že přišel k nám do redakce slavný herec, který já jsem si hrozně vážil, Eduard Cupák. A on měl úžasný přednes, ale úžasný. A řekl, dobrý den, hledám dramaturga Všelichu. To jsem já, dobrý den, pane Cupáku. Vy jste dramaturg pořadu Kamenná školka? Zasloužil byste naplít do ksichtu. A možná měl pravdu, ale to Rádio Mama vzniklo na začátku 90. let, kdy jsme všichni cítili, že se změnilo něco, čas oponou trhnul a že máme hledat ty nové hranice. Co znamená ta svoboda? To bylo téma tehdy, mnohem větší, než dneska by bylo. A jak jsme schopni na to reagovat a hlavně, co dokážeme tomu dát svojí imaginací, jak dokážeme my i posluchači odevřít ty hlavy. A jasně, že to někdy nebylo bezbolestné, teda to já vím.
17: Do té doby mi přišlo to rozhlasové vysílání hodně konzervativní a vlastně i v rámci toho rozhlasu, i když jste tady působili, tak se většinou ty pořady držely hodně při zdi. Vy jste byli asi jediný, který opravdu dělali až takovýhle trošku jiný.
19: Zareaguju.
17: Libor Vacek?
19: Máte pravdu v tom, že ta setrvačnost forem a vizáže toho rozhlasového vysílání, což je zvláštní slovo vizáž teda u rozhlasového vysílání, ale zrovna mě jiné nenapadlo, skutečně bylo velmi tradiční, takzvaně konzervativní a hlavně velmi setrvačné. A svým způsobem, i když to bylo v době, kdy startovali soukromá rádia v České republice, tak ani oni nepřicházeli s ničím zásadně jiným z hlediska práce s tím zvukem a s tou komunikací s posluchačem, vlastně jenom recyklovali ty staré známé formy. Takže to byl i jeden z důvodů, proč my jsme se pokoušeli tento prostor vytvořit právě proto, že vlastně jsme byli pod tlakem té nově vznikající konkurence, která samozřejmě byla pro posluchače atraktivní tím, že byla nová, ale vlastně nic jiného nového jim nepřinášela. A tohle byla jakási snaha hledání, co se s tím rozhlasovým výrazem a s tou komunikací s posluchačem dá dělat, když nás nesvazují nějaké hloupé ideologické bariéry a co vlastně jako nějakým způsobem může i reflektovat to, jak ta doba se poměrně velmi dramaticky vyvíjí, proměňuje. Najednou jsou lidi konfrontováni se spoustou věcí, se kterými neměli vůbec žádné zkušenosti a tak dále. Takže to byl takový jako někde v tom základu důvod, proč vlastně tohle všechno jsme se pokoušeli dělat, snažili jsme se proto vytvořit nějaký prostor v tom vysílání, byť to vyvolávalo poměrně značné kontroverze.
17: K těm reakcím posluchačů se ještě dostaneme. Vy jste si prý dávali v rámci Mamáků nějaké přezdívky.
18: Ano, to vlastně nešlo jinak, když chcete lidem, posluchačům ukázat, jaká může být síla fantazie a probudit v nich tu fantazii. Takže Jirka Macháček se jmenoval doktor Vinetu, Renata Pařezová později si začala říkat Ester Kočičková, Jarda Dušek se jednu dobu jmenoval Růžový Buvol, a taky se jmenoval jednou dobu Jarda Raketa, Lenka Vychodilová byla Lemura Lepa, Lumír Tuček, jak se jmenoval tehdy, nevím, ale později si začal říkat Lucián Krutomluv a to už mu zůstalo vlastně. Já jsem tehdy byl Dušan Dušánek a pak, když jsem trochu přibral, tak jsem si začal říkat Ovar Šerif. A prostě ty přezdívky, to byla už nějaká důležitá barva, aby lidi věděli, jak to mají přijímat.
17: Ale hodně pořadů bylo založeno na improvizaci.
18: Ano, ale bylo to tak, že někdy ta improvizace byla opravdu od nuly až nahoru a někdy to byly prostě nějaká schémata, na tom jsme nějak pracovali, anebo byla ta improvizace založená na reakci na něco, co se děje, co se k tomu stane. A to zase si myslím, že byl takovej vklad toho Rádio Mama, ani nemyslím pro rádio jako takové, ale prostě pro lidi jako pro posluchače, že se nemáme bát toho, co se děje kolem nás, že se s ním dá výborně zacházet a že si to vlastně můžeme užít.
17: Posuňme se dál. Speciální noční relaci s názvem Držíte nám palce vysílalo jako jednu z mála Rádio Mama živě. Autoři vymysleli téma a začali improvizovat. V pořadu se střídaly hrané scénky s dialogem mezi účinkujícími. Nyní uslyšíme kousek dílu s podtitulem Svatba, opět z roku 1994, jehož hlavním účinkujícím byl Jaroslav Dušek a který byl odvysílán k svatbě Marie Třešňákové.
20: Jak slyšíte, vážení posluchači, a zítra?
21: Zítra je den otevřených dveří památek, takže všechny památky mají zítra narozeniny.
20: A je jim 1000 let.
22: No. Nebo... A já už jsem taky památka.
20: Taky no, památka.
23: Taky.
20: A je nás tady, vážení posluchači, ve studiu asi
22: Može.
20: 18 až 23, podle toho, kolik lidí se zrovna míhá otevřenými dveřmi. Jak jste slyšeli, je zde také živá hudba. Máme zde klavíristu, flétnistku, houslistku a mnoho zpěváků. Takže dnešní vysílání bude velice živé a velice pestré. Já bych poprosil novomanžele Kalubovi. Jste připraveni přijít sem k mikrofonu?
23: No a už máme přijít?
20: No já nevím, tak pojďte sem, Tomáši, Marie.
22: Už přišli.
20: Pomalu se sem sunou. Tomáš Kaluba přichází v krásných černých šatech, má kobaltově modrý pásek, kobaltově modrého motýlka a kobaltově modré oči. A Marie Třešňáková, ode dneška Kalubová, má na sobě, Lenko, jak bys to popsala?
22: No krása.
23: Krása.
22: Krása. Není slov. Je to slavný den a přeju vám opravdu, abyste byli šťastní.
17: Nepamatujete si, co to bylo za toho starého pána?
18: Já si myslím, že to byl duchovní, který je odával, protože odpoledne proběhla ta svatba v pátek a tam pak už byla i ta slavnost a pak se jelo prostě na živé vysílání a jel s námi například ten duchovní a spousta jiných hostů. A na tom bych chtěl jenom ukázat, že na jedné věci jsme si také rádi zakládali, že jsme se snažili to živé vysílání otevřít veřejnosti. A tehdy byli ve Vrátnici, to ještě nebyla ta doba těch teroristických útoků a tam byly takový fajn strejdové s proměnutím a já jsem jim řekl, hele pánové, oni sem budou nějaký lidi za náma chodit do trojky, to bylo takhle z té Vrátnice, jenom lehce po schodech, no a oni je tam pouštěli a tam prostě byli lidi, se účastnili toho a koukali, že je to možný a to bylo dobře, že to je vlastně možná to důležitý slovo, že je to možný, že to bylo možný.
17: A jak bude znát z následující ukázky, tak vy jste hodně pracovali se zvukovostí. Vlastně v době magnetofonových pásků. Jak jste to dělali?
18: No na tom jsme si strašně zakládali. Taky jsme spolupracovali s nejlepšími zvukaři, co tady v tom rozhlase byli. Protože to byli tvořiví lidi a ty to bavilo hned, jak se taková věc dělala, tak už se na nás sami nabalovali. A různě jsme švindlovali třeba ty různé smyčky. Dneska už je to elektronicky, tak dřív se to dělalo tak, že jste ty pásky musela tak poslepovat a někde takhle přes nějakou třeba stojan na mikrofon se to takhle tahlo kolem do toho magnetofonu zpátky. Pětimetrová smyčka běhala a dělalo to nějaký zvuky. Bylo k dispozici, myslím, že 5 magnetofonů pomocných a ty vlastně celou dobu pořád na nich něco bylo a jelo a tam v té režii jsme teda kmitali, aby jsme měli z toho pocit, že jsme opravdu tomu dali to maximum pro ten výraz.
17: Uvedeme si tedy zvukomalebný pořad Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a nečekaný experiment Českého rozhlasu, který opět provázel Jaroslav Dušek. Za mozkem mělo být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata. Uslyšíme ukázku z 23. listopadu 1993.
24: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
25: Mozek!
24: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
25: Mozek je lepší!
24: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
25: Zdravím!
0: Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
24: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
0: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
24: Ano, ano, mluví, jako když času ukrajuje. Tváří se jako by nic, ale když to nejméně čekáte, udeří a ohlásí konec pořadu.
13: Věděl jste, Libore Vacku, jakým způsobem probíhá živé vysílání Rádio Mama?
19: No v podstatě věděl, ale samozřejmě, abych byl informován zcela detailně, tak bych u toho musel být neustále. Tady musím podotknout, že jsem v té době měl velmi malé děti, takže představa, že bych byl na všech vysílání. Tak
18: ještě na tom předpůlnočním.
19: A ještě na tom předpůlnočním, tak to by asi moje rodina brzy skončila. Takže samozřejmě, že jsem přítomen u toho všeho nebyl, jenom občas pro vlastní potěšení jsem se šel podívat. Ale v zásadě s tím nebyl nějaký problém. Byla to doba, což možná dneska už zní neuvěřitelně, kdy vlastně nějaké nebezpečí nehrozilo reálně.
13: Ne všichni posluchači reagovali pozitivně na to vysílání Rádia Mama. Vy jste ho prý musel obhajovat i u vedení.
19: To je pravda. Já jsem trošku to schytával ze dvou stran jako šéfredaktor. Jednak se ke mně dostávaly ty negativní reakce některých posluchačů, pro které to bylo příliš nové a příliš jiné, než na co byli celý svůj dosavadní život zvyklí. A tady nutno podotknout, že opravdu mezi těmi negativními reakcemi převažovaly reakce posluchačů, kteří tu stanici poslouchali dlouhá desetiletí, většinu svého života. Na druhou stranu někdy to docházelo až do takových jako paradoxů, protože zrovna to živé improvizované vysílání, které se vysílalo před půlnocí, tak my jsme pak z některé té korespondence zjistili, že někteří ti nespokojení posluchači si dokonce dávali budíka, aby se vzbudili na začátek toho vysílání a mohli se patřičně rozčílit. A samozřejmě, že některé negativní reakce, kterých zase nebylo nějak dramaticky mnoho, tak to samozřejmě se nějakým způsobem odráželo i na občasných postojích nejvyššího vedení Českého rozhlasu vůči nám, případně Rady Českého rozhlasu, kam jsem tehdy chodíval poměrně pravidelně vysvětlovat některé věci, které se odehrály ve vysílání. Tam také se stala taková paradoxní věc, dokonce opakovaně, že nejvíce mi bylo vyčítáno to, co jsme nikdy neodvysílali, ale nějakou cestou nějakých šuškant nebo drbů se z toho vytvořila jakási chiméra, která vypadala hrůzostrašně. A to odrážení těch útoků spočívalo v tom, že jsem vysvětloval, že ale nic takového jsme opravdu nevysílali.
13: Na Rádio Mama jsem se už v Archivu Plus v únoru 2024 zaměřila. A to konkrétně na populární pořad Přepadení, který můžeme popsat jako telefonní mystifikaci. Jiří Macháček a s ním jeho tvůrčí kolegové zavolali s vymyšleným absurdním dotazem na nějakou instituci a telefonát zaznamenali. Vlastně si z lidí stříleli po telefonu. Za nejkontroverznější díl se pokládá ten z 22. září 1994, kde si Macháček a Petr Knotek hrál na zástupce vymyšlené firmy Baby Free, která prodává české děti do ciziny. Volal řidiči společnosti, která pronajímá autobusy, a ptal se, jestli by nebyl ochotný děti převést. A k úžasu tvůrců řidič souhlasil.
1: Tady by šlo spíš o takovou periodickou akci. Naše firma distribuuje děti po celé Evropě.
2: Ano.
1: Jestli byste jako byl ochoten ty děti vozit do Mnichova.
2: A kolik jim roku těm dětem?
1: Různě, jo, okolo prostě třeba 4 let nebo 3
2: no,
1: let.
2: No, tak to asi prosím vás ne, protože my jezdíme noci kvůli provozu, takže my jedeme ve 2 hodiny v noci.
1: To by nebyl problém vůbec.
18: Tady je 5-6, jo. Já jsem sekretář firmy a oni ty děti většinou spí.
1: Myslíte teda, že bychom se mohli předem domluvit?
2: Tak neslibuju nic, jo.
1: Tak 5 000 marek za jedno to dítě.
2: Je to lákavý, no.
1: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
2: Jsou to tady nějaký obrovský peníze.
1: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali ty děti přes hranice.
2: Neslibuju vůbec nic, jo. Neslibuju vůbec nic, takže ten telefon na vás si vezmu.
17: Slyšela jsem, že jste kvůli téhle epizodě přepadení měli problémy i s policií.
18: To se nedá říct problémy, to je naopak velmi pozitivní zpráva o policii. Po nějakém čase po vysílání tohoto pořadu najednou mi volali z vrátnice někdo, že tady chce od policie. Přijdu tam, dobrý den, jsem major Dvořáček, docela ostrý chlápek takovej. Říkal, prosím vás, co vám říká Baby Free? Já říkám, no to byl takový srandovní pořad, co jsme dělali. Aha, pořad srandovní. Máte nahrávku? Já říkám, jo, tak přineste. Tak jsem mu přinesl nahrávku. To byl teda tón, který mu vy neumíte říct ne, jo. A ani nikdo jiný na světě. Tak jsem mu to dal, on děkuju a odešel. Přišel za týden, už byl míň odměřený, nabídnul mi žvejkačku a říkal, hele chlape, teda to vám musím říct, jo. Ono se stalo, že při vysílání tohoto pořadu nějaký chlápek jel autem a někde v zatáčce, jak byly první mobily v autech, měl pocit, že se mu to prolnulo do toho mobilu a že se napojil na rozhovor firmy Baby Free a naštěstí major Dvořáček si matně pamatoval, že mu říkali děti, že to slyšeli, že to byla strašná sranda v rádiu Baby Free. Tak si to ověřil, pustili to tomu řidiči, co řekl, no to je to, co jsem slyšel. Oni zastavili pátrání po firmě Baby Free a došlo k uklidnění, že nevyvážíme české děti do Německa.
17: Libore Vacku, taky vzpomínáte na přepadení?
4: Zcela určitě, protože já jsem si s přepadením ledacos užil právě v té souvislosti s vedením a s radou Českého rozhlasu. Několikrát jsem tam byl vysvětlovat, cože jsme to vlastně vysílali. Například jeden z mého pohledu vůbec nejpovedenějších dílů tohohle pořadu, který se jmenoval Na židovské svatbě a který byl velmi pozitivní a vlastně hrozně laskavý, kde toho pitomce ze sebe dělal akorát macháček. Jinak všichni oslovení, kterým bylo voláno, vlastně se zachovali naprosto jako skvěle. Jenomže kolem toho pořadu se nesla taková jako velmi kontroverzní pověst a já jsem kvůli tomu teda musel na radu a tam se ukázalo, že nikdo z těch lidí to neslyšel, že jenom o tom slyšeli, že to bylo nějaký špatný. Takže když jsme si vysvětlili věci, že vlastně se tam nic zlého nestalo a nikoho jsme neponížili, neurazili a tak, tak vlastně se to nějak smetlo ze stolu. A pak poslední, ještě jsem musel takhle zodpovídat, byl díl, který vlastně vůbec nevznikl, který byl natáčen na základě nějakých telefonátů, tuším do IKEMu tehdy a jednalo se o nějaké transplantace orgánů. A když se nám ozvalo vedení IKEMu následně, protože všichni ti volaní byli následně vždycky informováni o tom, že to byla telefonní mystifikace a že z toho je záznam a tak dále, čili bylo to velmi korektní. A mě volal nějaký primář z IKEMu a říkal, že víte, oni nám před chvílí volali od vás a dávali nám takový divný otázky a tak. A my jsme o tom přemýšleli a my vlastně nechceme, aby se to vysílalo. Já jsem říkal, fajn, v pořádku, bereme na vědomí. A dál už se vlastně ten pořad nevyráběl, ani nevznikl nikdy. Přesto ale vznikla fáma o tom, že jsme vysílali nějaký šílený pořad o transplantacích orgánů. No.
18: Libore, ale ještě taky musíme říct, že jsme opakovaně zažili ty věci, že to vedení takhle rozhodlo a zatlo to a pak volal a říkal, se nahraj mi ten pořád, my jsme si to pustili, no. On je to prej sranda. A to se nám dokonce ale stalo s jedním příspěvkem Ivana Mládka, jo, kdy jsme ho požádali na Silvestra, když se dělila republika, aby vytvořil novou českou hymnu a on to udělal a celý vedení si to nechalo nahrát a všichni, to je strašná sranda, ten Mládek, to je ďábel. A pak teda na posledních mě říkali, nevysílejte to.
17: Nakonec to vyvrcholilo tím, že Rádio Mama odešlo v roce 1996 z rozhlasu. Myslíte si, Libore, že by nějaké relace podobné mamákům mohly vzniknout i v dnešní době?
4: V současné době už nějakým způsobem znovu oživit tento koncept není možné. Z důvodů jak negativních, tak pozitivních. Jednak nevkročíš dvakrát do stejné řeky a oživovat něco, co vycházelo a bylo spontánní do značné míry a přirozenou reakcí na nějaký dobový kontext, tak prostě oživovat po několika desítkách let nedává smysl. Muselo by se reagovat na současné věci nějak jinak. A další věc je, že přece jenom ten současný svět, a vlastně jsme se toho už dotkli v průběhu tohoto pořadu několikrát, současný svět je v něčem obecně mnohem svázanější, sevřenější, vlastně jsme mnohem opatrnější, a teď nemyslím z nějaké zbabělosti, ale z čirého půdu sebezáchovy.
19: A vůbec nemluvím o žádný politice teďka, mluvím prostě o obecných lidských věcech. Takže taková jakoby uvolněná hravost, která byla výraznou charakteristikou těchto pořadů, by v současné době v této podobě asi vzniknout nemohla, ale to neznamená, že by nemohlo vzniknout něco jiného, co by naopak zase reflektovalo tu současnou dobu a klidně s takovýmhle jakoby nadhledem, odstupem, s nějakým sarkazmem, ironií, to bych si dovedl představit.
17: A to už je z dnešního Archivu Plus všechno. Já moc děkuji Dušanovi Všelichovi, tehdejšímu dramaturgovi Rádia Mama.
18: Já děkuji moc za pozvání a řeknu vám jenom dvě věci. Ať žije mozek a ať žije rozhlas.
17: A Liborovi Vackovi moc děkuji, tehdejšímu šéfredaktorovi stanice Praha.
19: Moc mě těšilo.
17: Technicky spolupracovala Lenka Čurdová, dramaturgem byl David Hertl a příště naslyšenou se těší Petra Tanclová.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Jeho hudba bořila hranice mezi žánry a propojovala složité kompozice s rockovou energií. Jeho texty ostře kritizovaly americké malměšťáctví, politiku, konvence a lidskou hloupost. Takový byl Frank Zappa. V roce 1990 navštívil Prahu, kde se setkal se svým velkým fanouškem, prezidentem Václavem Havlem. U toho všeho byl Petr Doruška. Nejsem náboženský fanatik, neberu drogy, nejsem republikán ani demokrat a jsem relativně normální, řekl o sobě člověk, kterému je věnován následující pořad. Pro někoho byl géniem, pro jiné podivínem, sám o sobě říkal, že je jen chlápek s velkým nosem a legračními vlasy, který je schopný čehokoliv. Americký kytarista, zpěvák a skladatel Frank Zappa, a to jsem možná neřekl ani všechno. Už před mnoha lety napsal větu, která platí dodnes. Používejte demokracii, nebo o ní přijdete. O hudbě a o politice dnes s hudebním publicistou Petrem Doruškou a inspirativní poslech přeje také David Hertl.
3: Portréty.
5: Petra Dorušku, vítám, hezký den.
6: Já vám přeju taky dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Víte, zaujalo mě, když jsem si četl o Franku Zappovi, že jeho rodiče měli francouzské, sicilské, řecké, snad i arabské předky. Je to všechno vůbec pravda takhle?
6: Já myslím, že když je někdo ze Sicílie, tak se tam určitě kus těch arabských předků taky vejde a odtamtud pochází jeho otec. A oni pak v tom jeho rodném městečku po Zappovi pojmenovali jednu ulici, Via Frank Zappa, což jenom dosvědčuje, jak vlastně hluboko se ta jeho tvorba odrazila v těch kulturních kořenech, v té historii, což by neodpovídalo vlastně těm jeho pozicím v žebříčkách popularity, protože tam on se tolik neobjevoval.
5: Jak to bylo s tou jeho cestou k hudbě? Bylo to od malička už nějak jasné, že to bude jednou muzikant?
6: On tvrdí, že jeho prvním nástrojem byly bicí, že ho hudba vždycky zajímal ho rytmus a zajímala ho taková ta hudba, která jde svojí cestou, čili mimo ten mainstream a včetně tedy soudobé vážné hudby, jak se tomu někdy říká experimentálně, což není úplně to správné slovo. A jeho oblíbencem byl tehdy původem francouzský skladatel Edgar Varèse, který se usadil ve Spojených státech a on, když dostal jednou k narozeninám od maminky, myslím, $5.
5: Frank Zappa.
6: Ano.
5: Ano.
6: Tak mu zatelefonoval.
5: Opravdu?
6: Ano, protože ho tak zajímalo s ním mluvit a pak se s ním nakonec jednou viděl a jeho hudbu taky propagoval a jeho fascinoval ten jeho přístup, protože Varèse tvrdil, já nejsem experimentální skladatel, já neexperimentuju, je to na posluchači, aby experimentoval. A ta jeho cesta z Evropy do Spojených států, ta byla motivována tím, že on se chtěl zbavit těch předsudků, vazby na ty tradice, na tonalitu a tvrdil, že to všechno je nutno opustit. A třeba v těch jeho skladbách, které jsou velmi fascinující i dnes, tak používal jednak jako rytmus, perkusivní nástroje, ale i takové, které vlastně do tehdy se nikdy na pódiu neobjevovaly. Třeba kovadlina nebo siréna.
5: Což mi tedy připomíná, vy jste zmínil jméno Edgar Varèse. Potkali se ti dva vůbec někdy?
6: Jemu se nepodařilo zastihnout, ale potom ten dopis, když si začali psát, tak on si ho nechal zarámovat, dopis od slavného skladatele.
5: Měl ho doma na zdi?
6: Ano.
5: Nádhera. Vybral jste první hudební ukázku jakou? Co to bude za hudbu?
6: Z období těch počátečních letech, kdy ta hudba byla hodně proměnlivá, každou chvíli změna taktu, změna melodie a samozřejmě taky velmi provokativní texty a vůbec to podání, to, jakým způsobem to na posluchače působilo, to nebylo pro každého. A ty první desky vycházely pod jménem Mothers of Invention, to byla jeho skupina, a poté on vydal první svoji solovou desku, která se jmenovala Hot Rats, to byla převážně instrumentální, hráli na ní někteří velmi renomovaní jazzmeni a vlastně tím aranžerským a skladatelským stylem najednou se Zappa dostal hodně na ty vyšší laťky, tam, kde by ho nečekali posluchači či kritika, kteří předtím poslouchali tu jeho hodně provokativní hudbu.
7: A z téhle desky si hrajeme?
6: Ano.

0: Nakonec jsme na jméno skladby zapomněli, co to bylo.
1: Jmenovalo se to Peaches and Regalia a já myslím, že tu skladbu najdete na YouTube v různých dalších verzích, protože to je takový průbířský kámen. Mimochodem hrála se i u nás, orchestr Agony hrál a hrají třeba studenti hudební školy v Berkeley. Konkrétně ten záznam existuje na YouTube a je to velmi zajímavé to slyšet najednou v podání muzikantů u několik generací mladších.
0: Vůbec si myslím, že tohle je asi muzika na koncerty, čili asi i Frank Zappa to hodně hrál, je to tak?
1: On to samozřejmě hrál a ty jeho koncerty, to je kapitola sama pro sebe, protože nebyla to taková akce, jako že přehrává, interpretuje to, co má na deskách. Ale všechno najednou je jinak. Všechno se dá rozdělit na prvočinitele, navzájem pospojovat znova. A on k tomuhle účelu měl signály. Signály, které dával rukama, které znamenaly třeba najednou všichni zahrajou tón, který dozní a pak sledují, kudy má asi mohlo zmizet. Nebo třeba zaštěkají, nebo udělají nějaký zvláštní pohyb. A ty jeho koncerty, on si všude sebobral mobilní studio a všechno nahrával, aby z toho později z těch archivních záznamů sestavil takový seriál alb nahrávek, které pak vyšly pod názvem You Can't Do That On Stage Anymore. Tohle byste si na pódiu už dovolit nemohli. A třeba zajímavý jeho koncert z Helsinek, protože on se snažil vždycky v každém místě vyhmátnout, co tam třeba může být zajímavé pro ty místní posluchače. Ve Finsku je jedním z hlavních národních nástrojů akordeon. A ten souvisí s finským tangem, které se liší od toho jeho amerického. A on teda se rozhodl, že tam jednu z těch skladeb, které tam každý zná, Satuma se jmenuje, že tam zahraje pro finské publikum. A zachycuje to nahrávka, kde on v úvodu žádá osvětlovače, nechte rozsvíceno, my tu hudbu čteme z listu. Nikdy předtím jsme ji nehráli. Takže to je odpověď třeba, kdyby se mě ptal, čím on se lišil od Beatles nebo Rolling Stones, protože oni tohle by si nikdy dovolit nemohli. Ani by to nechtěli.
0: Mimochodem, když jsme ten pořad připravovali, tak jste tak s trochou nadsázky, nebo nenadsázky jste říkal, že Zappa na rozdíl od Beatles znal noty.
1: No, samozřejmě, že znal noty. Tím bych nějak nechtěl snižovat muzikanty, kteří noty neznají, protože jejich přístup vede jinými cestičkami, ale zapomněl tu výhodu, že se dokázal pohybovat i ve světě soudobé hudby. We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before.

0: Zmínili jsme vzdělání Franka Zappy, tedy teď mám na mysli to hudební. 60. léta, doba, kdy on tedy začíná úspěšně koncertovat, to je ale také přece doba, řekl bych, velkého varu společenského. Vyjadřoval se Frank Zappa i nějak k tomu, co se děje kolem něj?
1: Oni se vlastně vyjadřovali všichni důležití muzikanti té éry, kam patřili už i Rolling Stones, Beatles, jak jsem se zmiňoval, především Bob Dylan, ale Zappa to dělal nejostřeji, protože to byla období hippies, období volné lásky, éra války ve Vietnamu, čili ty velké sociální konflikty, ty měly i hodně takovou někdy až krutou rovinu, což byla ta válka. A na to samozřejmě byla napojená vláda, způsob, korupce, pokrytectví mezi politiky, snaha vlastně ten populismus komunikovat s jednou částí voličů a ty druhé nechat ve štychu. A tohle to přesně bylo, kam se Zappa šlefoval. On byl velmi ostrý kritik a samozřejmě ta kritika, to jiskření, ten jeho humor, s jakým to podával, to se odráželo i v té hudbě. Čili člověk nemusel nevyhnutelně umět anglicky, když ho třeba poslouchal tady v Česku, a jako tušil, že se tam řeší nějaký problém, že se tam šlefuje do těch autorit, protože vlastně to pohrdání autoritou, když to přeložíte do hudby, tak vlastně je to pohrdání těmi zvyklostmi, tím, co dělá jiný, co dělá ten střední proud, a Zappa to dělá po svém a boří to. A součást jeho stylu, ta zarezonovala u publika v těch tehdejších východoevropských zemích. Posluchači v Československu moc dobře věděli, že tam je protest a spojili si to s protestem proti těm zdejším autoritám, což byla komunistická vláda nebo komunističtí funkcionáři a všichni vlastně utlačovali, myslím, myšlenkově, kulturně a samozřejmě i fyzicky taky, a kteří jim tu hudbu zakazovali. Protože hudba ze západu, i když třeba to byly jenom Beatles nebo Rolling Stones, tak tady oficiálně nebyla podporovaná.
0: Když se dívám na název té další skladby, kterou jste vybral, Plastic People, má mi to něco naznačovat?
1: No, určitě, protože toho poslouchalo nejen publikum, ale muzikanti. A tady v té době, v 60. letech, byl velmi aktivní hudební underground kapely, které hrály převzaté skladby těch západních skladeb, a jedna z nich si, protože cítila tam tu spřízněnost podle té skladby Plastic People, z druhého alba Franka Zappy, si vzala svůj název. A pak vlastně to byl jeden z vůdčích hlasů zdejšího hudebního undergroundu Plastic People.

0: sometimes I just get tired of you, honey. It's that's your hairspray or something. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people.
1: Petr Doruška, který je hostem dnešních portrétů a povídá nám o Franku Zappovi, tak je také autorem knížky Šuplík plný Zappy, která vyšla v několika různých vydáních. A v téhle knížce se mimo jiné hovoří o vztahu Franka Zappy k politice.
2: Velmi otevřeně vysvětlil Frank Zappa své politické názory v knize The Real Frank Zappa Book, která je jeho první autorizovanou biografií. Poprvé vyšla roku 1989, tedy 7 let po jeho setkání s českými fanoušky žijícími v exilu ve Vídni. Došlo k němu na koncertu v Linci. Zappa tehdy jejich prostřednictvím poslal svým příznivcům do Československa ručně psaný vzkaz na kousku papíru Komunismus nefunguje. Proč detailně vysvětluje právě v této knize? Komunismus nefunguje, lidé chtějí věci vlastnit, píše Zappa, což se podle něj poprvé projeví už v raném dětství. První slovo, které každé dítě vysloví, je máma a brzy poté moje. Velkou pozornost Zappa v knize věnuje funkčnosti a dysfunkčnosti demokracie. Používejte demokracii, nebo o ní přijdete, píše Zappa, což je ale podle něj spojené s určitým nepohodlím. Občané by měli nejen chodit k volbám, ale také důrazně kontrolovat své politiky. Téma se mnohokrát vynořilo i během návštěvy v Československu v lednu 1990, kdy se Zappa setkal s prezidentem Havlem.
1: Téhle návštěvě se ještě dostaneme. Vy jste mě upozorňoval na to, že Frank Zappa v Americe kritizoval cenzorské zásahy do textů rockových písniček. To se musím přiznat, že mě úplně překvapilo. Opravdu někdo v Americe cenzoroval texty písní?
3: To bylo v 80. letech. A ta příčina asi nebyla jenom v tom, že ty texty byly hodně otevřené, protože to byla úžasná komunikační platforma, rocková hudba. Ale možná, že se ty aktivistky, což většinou byly manželky amerických politiků, snažili třeba sami taky zviditelnit, získat hlasy třeba pro svoje politické strany nebo manžele. Takže jim šlo o to profiltrovat tu hudbu. Především třeba v metalu se objevovaly dost často takové narážky, které by se dali považovat za, že by se měly cenzurovat. A mělo se zavést povinné rozlišování alb, něco jako mládeži přístupnou, nepřístupnou od 18 let, což by samozřejmě postihlo muzikanty. Jako postihlo by to jejich schopnost, jejich možnosti dělat něco nového, experimentovat. A tím pádem ta rocková tvorba, která velmi už se komunikovala s mladým publikem, tak by se vlastně dostala trošku po takovou pokličku a možná by nakonec třeba to probíhalo podobně jako v těch socialistických a komunistických zemích. Takže on proti tomu bojoval, psal dopis prezidentu Reaganovi, vypovídal na zasedání amerického senátu, upozorňoval, jak je to vlastně absurdní, protože ty problémy jsou i ve všech dalších hudebních stylech, včetně country.
1: Zmínili jsme tady, koho všeho ovlivnil Frank Zappa, mimo jiné i u nás. Teď tady padne jméno Mikuláše Chadimy, to bychom asi měli říci, kdo to je.
3: Určitě, byl to jeden z těch hlavních mluvčích hudebních, saxofonista tedy, českého hudebního undergroundu, hrál se skupinou Extempore. Kvůli tomu obsahu, že to bylo tak nepohodlné tomu režimu, tak se ocital často u výslechů na STB.
1: A o tom hovořil o těch výsleších na Státní bezpečnosti na tiskovce během návštěvy Franka Zappy v lednu 1990 v Praze.
4: Když jsem byl ještě blbej a bavil jsem se s nima občas a snažil jsem se vysvětlovat, jo, jak to všechno je, jak to myslím, tak jsem jednou říkal, no ale Zappa, jsem nějak zaargumentoval, že i Zappa v té Americe může a přesto a to ty estébáci, že jo, strašně nasraní, začali říkat, my vám toho Zappu vyženem z hlavy, takže jsem zjevně nebyl první, který se tam zmínil o Zappovi, no.
3: Takže ho už znali.
4: To znali.
3: Jo, mimochodem.
4: Jestli znali dnesky to nevím, ale to jméno je strašně sralo.
1: A ještě jedno jméno padlo na téhle tiskovce. Frank Zappa tam hovořil o člověku jménem Les Paul.
5: No question. I think that You could almost say that Les Paul, the inventor of the electric guitar, is a real revolutionary hero.
3: Jednalo se o to, že elektrická kytara, rocková muzika, celá ta hudební revoluce pomohla svrhnout, rozpárat železnou oponu. A to proto, že ta hudba přinášela svobodu, podobně jako třeba jazz o generaci předtím, který byl také v nemilosti tehdejších vládnoucích komunistických kádrů. A ta teorie, že elektrická kytara pomohla ten režim svrhnout, ta se zakládá skutečně na pravdivých domněnkách a zapad vysvětluje Les Paul, což byl jeden z těch hlavních konstruktérů elektrických kytar, který si zasloužil o jejich šíření. Takže je skutečně revoluční hrdina.
1: Petře, Franka Zappu v Praze na letišti v tom lednu 1990 vítalo 2,5 tisíce lidí. To je prostě skvělá věc, myslím, na tehdejší dobu. O čem to svědčí?
3: Šok to byl hlavně pro Zappu, protože pro nás, co jsme tady Zappu poslouchali, tak vlastně to bylo zcela normální. Zappa přijede, musíme se tam jít podívat. A že nás bylo 2,5 tisíce, to svědčí o tom, kolik lidí tady Zappa oslovil právě díky té protestní rovině svojí hudby, která překračovala jazykové bariéry.
1: Vy jste ho doprovázel během té návštěvy. To setkání s Václavem Havlem, to byla asi jenom jedna z řady položek. Co tam bylo ještě takového zajímavého?
3: Bylo tam setkání s tehdejším ministrem kultury, byla tam tisková konference pro hudební komunitu zdejší, kde právě byl třeba Mikuláš Chadima, jehož jsme už slyšeli. Byl to potom koncert, což organizoval Magor, Jirous, kde Zappa hrál, myslím, s půlnocí, což byla kapela vlastně, která vznikla jako následní formace po Plastic People. A oni ho pozvali do Lorety, aby si vyzkoušel hru na zvonkohru. Pozvali ho do barandovských ateliérů. Takže těch setkání byla celá řada během 3 dnů.
1: O návštěvě Franka Zappy u prezidenta Václava Havla samozřejmě referoval tehdy i Československý rozhlas. Tady Frank Zappa odpovídá na otázku, jaké dojmy si ze setkání s prezidentem odnáší.
6: Mr. Zappa, can we ask you about your impressions from this meeting?
5: Recent events have been so spectacular that the US news media has been forced to...
6: Začnu ze široka, odpověděl. Nedávný vývoj, nedávné změny u vás mají na Spojené státy podle mě takový dopad, že my už prostě nemůžeme ignorovat, co se tu děje. Musíme naopak přehodnotit zbrojní závody, rozpočet na obranu země, pozůstatky studené války. Nejsem pochopitelně expert na politiku této oblasti, chtěl bych o ní mnohem víc vědět, ale má určitě velký vliv na Spojené státy, to

0: taková nabídka?
1: To byl plán.
0: Plán Václava Havla?
1: Ano, nebo z české strany. Já nevím, jestli to přímo bylo od Václava Havla nebo jeho spolupracovníků. A Zappa ho vyslyšel, ale upozornil Havla, že vláda Spojených států ho nemá vůbec v láse, z důvodů, které už jsme probrali.
0: On tady asi naznačoval, že je nemožné, aby nakráčel do pracovní životě.
1: Ano. Takže by to asi nefungovalo. A potom skutečně, když přijížděli státníci ze Spojených států, my zahraniční myslím, tak Havla upozornili, musíte si vybrat, buď to budete jedat s námi, s vládou, anebo s Frankem Zappou. Ne s obojím najednou.
0: Frank Zappa se potom tady objevil ještě v roce 1991. On tehdy vystupoval s Pražským výběrem?
1: Ano, to bylo tehdy Michal Kocáb. Jemu se podařil ten husarský kousek, který ho teď, myslím si, všichni ještě dvojnásob váží, odsunout okupační vojska. A když to skončilo, tak byl koncert Franka Zappy s Pražským výběrem. Zappa už vlastně byl na konci svého života, byl těžce nemocen, takže nebyl vůbec při své síle, ale byl to takový symbolický závěr jeho vztahu s českým publikem a s českými muzikanty.
0: No a když jsme u toho závěru, my jsme vlastně i na konci našeho pořadu. Co jste vybral za skladbu?
1: Tak on na sklonku svého života se věnoval orchestrální hudbě, to znamená svým skladbám, které by mohly zaznít na koncertech vážné hudby. On je komponoval pro evropský ansámbl Modern, což byli špičkoví hráči z oblasti soudobé hudby. A bylo to ve Frankfurtu, nad Mohanem tedy, kde byla série koncertů. Internetové prameny píší, že publikum tehdy Zappu odměnilo 20-minutovým potleskem, což je způsob jako astronomická cifra. I kdyby to byly 2 minuty, tak je to velká poklona ze strany muzikantů z vážné hudby, člověku, který se proslavil jako rocková osobnost.
0: Ale která skladba to bude, to jsme neřekli?
1: Ano, bude to skladba Bebop Tango, hraje ensemble Modern a vyšlo to i na CDčku z koncertních nahrávek z toho Frankfurtu nad Mohanem.

0: Frank Zappa zemřel 4. prosince 1993 na rakovinu prostaty, byl mu 52 let. A to už je poslední informace z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl hudební publicista Petr Doruška. Děkuji, že jste přišel.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ukázku přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Darebná a Jitka Procházková a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů, které jsou pro vás na Plusu už teď připraveny.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Když byl 1. února 92 uveden do film český film Kouř, stal se z něj rychle téměř propadák. Až odstupem mnoha let se ukázalo, že tenhle snímek předběhl dobu absurdním humorem a přesným zachycením křeče pozdního komunismu. Stal se tak jedinečnou generační výpovědí o přelomu 80. a 90. let. Film teď připomene Milena Štráfeldová.
3: Máte to tady opravdu moc hezký. Nebo Arnoštek je prostě boží. Slavné hlášky z filmu Kouř režiséra Tomáše Vodla nás vracejí na začátek roku 1991, kdy měl tento rytmikál totalitního věku premiéru.

0: zpíval každou středu a pátek boží DJ Arnoštek a mládež pozdních osmdesátek se bavila. Je to přece fajn. Zakouřené tovární město, kam ve filmu Kouř přichází mladý inženýr Mirek bojovat s emisemi, přitom ve sklepácké nadsázce představuje celou tehdejší společnost. Marasmus pozdního socialismu, kterému vládnou straníci. První podoba filmu podle Tomáše Vorla vznikla už na FAMU.
1: V pátém ročníku jsem měl udělat nějaký absolventský film, no tak jsem s Lumírem Tučkem vymyslel takový příběh inženýra, že by to bylo celý zpívaný a recitovaný, a nazvali jsme to Ink, o tom, jak mladý inženýr bojuje s aparátem úředníků. Bylo to takový mírný, bezubý, jo, byla to spíš taková parodie. No a tenhle film viděl pan dramaturg Gogola z filmového studia Gottwaldov a ten za mnou přišel a říkal, hele, nechceš natočit ve Zlíně celovečerní film? Teď by byla šance. Já jsem říkal, no jasně, to touha všech režisérů natočit celovečerní film.
0: Jenže od prvního nápadu k premiéře filmu vedla dlouhá cesta. Jen scénář vznikal 5 let. A když už se začalo natáčet, podepsal Vorel několik vět. Ředitel zlínských filmových ateliérů proto další výrobu filmu i hned zakázal.
1: Ale pan Gogola to přenes na Barrandov a Barrandov už byl takovej perestrojkovej, tam už byli jako takový otevřený víc, tak se to tam prosadilo, že to teda můžem točit. Naopak Gogola mě hecoval, abych to udělal co nejostřejší, protože to bylo ve vzduchu. My jsme to cítili všichni, že se něco fakt děje zásadního, jo.
0: Sametová revoluce vypukla doslova během natáčení. Dopoledne herci z divadla Sklep rozváželi letáky a večer šli všichni demonstrovat na Václavák.
1: A najednou se režim změnil. Najednou se prezidentem stal Havel, můj kamarád. A my jsme vlastně ten scénář ještě během té revoluce a po revoluci předělali. A my jsme natáčeli v roce 90 v lednu, jo, což byl vlastně měsíc po revoluci. Jo. Takže v tom filmu Kouř je zachycená vlastně celá ta doba, i ty dramatické změny. My jsme to točili v Ostravě, kde v tom lednu, když jsme tam točili, tak tam ještě byl normálně komunismus. Tam byly demonstrace komunistů, s Marholem jsme stáli na náměstí uprostřed rozvášného davu milicionářů a komunistů. Těch bylo, já nevím, 10 000 a tam prostě se chystali, že to není možné, že půjdou do Prahy a že svrhnou Havla do Vltavy. Jo. Já jsem tam dokonce dal roli panu Havlovi, jo. On tam měl hrát toho vrátného v té ubytovně, jak tam křič na inženýra, nekuřte tady, nekuřte tady. No ale Havel, zrovna když jsme točili, tak byl inaugurovaný jako prezident, jo, takže tu roli nemohl zahrát.
0: Film měl premiéru 1. února 1991 a režisér Vorel se těšil na divácký ohlas. Před listopadem by se z takto kritického filmu stal doslova trhák. Jenže doba se změnila a diváci chodili spíš na americké nebo trezorové filmy, které tehdy přicházely do kin. Počátkem 90. let vidělo Kouř jen něco málo přes 50 000 diváků a ani kritika ho příliš nezaznamenala. Ironický styl filmu se podle Tomáše Vorla minul účinkem.
1: Musel jsem si počkat 20-30 let a za tu dobu se ten Kouř prostě rozšířil mezi diváky, mezi lidi, až se stal z toho takovej kult, takže dneska to zná každý a i kritika ten film pochopila.
0: Kouř se jako druhý nejlepší český film zařadil hned po Koliovi Jana Svěráka a podle filmových historiků se dostal do první desítky nejlepších filmů celé československé kinematografie. V roce 2020 proběhla také jeho digitalizace.
1: To je neuvěřitelná satisfakce pro ten Kouř.
0: Uzavírá po 30 letech od premiéry Tomáš Vorel a loučí se s vámi Milena Štráfeldová.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Ex Libris.
3: Co má společného matematika s literaturou? Možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
4: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor.
3: Jak to dopadne, když se na literaturu díváte očima matematika? Dozvíte se z knihy Za devatero nulami, kterou napsala matematička Sarah Hart.
2: Ex Libris, dnes po 20. hodině, na Plusu. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Po ruském útoku na Kyjev je nejméně 5 mrtvých. Soud projedná odvolání hnutí SPD v případu předvolebních plakátů. Tenistky Muchová a Bousková prošly bez ztráty setu do druhého kola US Open a bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle i přehánky. Teploty do 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 3 lidé, dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Zraněných je taky 8 lidí v sousední kyjevské oblasti. Ukrajinské dronové útoky v Rusku poškodily přístav Ústí Luga na severozápadě země, asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letišť v Petrohradu a Soči. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, které vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
6: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
5: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
7: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Novou divadelní sezónu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí ve 4 odpoledne z Mlýnské Strouhy a přes sady zamíří k Velkému divadlu. Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu. Ze svého výkonu měla radost.
8: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila a začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to debl, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
5: Do druhého kola US Open postoupili i Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňáková, Jakub Menšík i Dalibor Svrčina.
9: Nebezpečí na 43 v Brně a omezení u Bořitova. Na silnici 43 na výjezdu z Brna směrem na Svitavy zpozorněte za globusem. Policie tam vydala varování o chodci na rychlostní komunikaci. A 43 ještě jednou, mezi Svitavami a Brnem pozor u Bořitova. Silničáři tam pracují na opravě vozovky, projíždí se obousměrně jízdním pásem ve směru na Svitavy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou. Mezi 19,5 a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Ta by měla brzy končit, přesto dbejte zvýšené o pozornosti, na vozovce se pohybují pracovníci údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Mírný vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Válečný zločinec, někdejší vojenský velitel bosenských Srbů Ratko Mladič má mít v Srbsku státní pohřeb. Muž přezdívaný bosenský řezník zemřel minulý týden ve vězení v nizozemském Hágu, kde si odpikával doživotní trest. Připraví mu Bělehrad skutečně rozloučení se státními poctami? Jaké by to mohlo mít politické dopady? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
10: A vítám reportérku týdeníku Respekt Magdalenu Fajtovou, která se dění na Balkáně dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A já ještě uvedu na začátek, že Magda je naše někdejší rozhlasová kolegyně ze zahraniční redakce, tudíž si budeme tykat. Ví se, kdy bude pohřeb Ratka Mladiče a jak bude vypadat?
11: Zatím se neví, kdy bude, protože se čeká na to, že v Hágu, kde zemřel, bude teď dojde k velkým procedurám, k různým zkoumáním, bude se vyšetřovat, jak zemřel, provede se pitva, takže to převezení těla do Srbska se zřejmě ještě nějakou dobu protáhne a poté bude jasné, kdy přesně by ten pohřeb měl být a zda tady opravdu bude se státními poctami.
10: No, Aleksandr Vučić už požádal nizozemské úřady o vyšetření Mladičovy léčby a okolnosti jeho smrti. Objevují se nějaké podložené pochybnosti o tamní péči?
11: Tak jeho rodina, zejména tedy jeho syn Darko Mladič, tak opakovaně dlouhodobě kritizoval tu úroveň lékařské péče ve vězení, kde tedy trávil a odpikával si Radko Mladič svůj doživotní trest.
10: A konkretizoval nějak to, co se mu přesně nelíbí na té péči?
11: Tak on mluvil o tom, že jeho otec, který už je starý a prodělal několik mrtvic a má problémy se srdcem obecně, prostě ten zdravotní stav nebyl úplně dobrý, takže by měl daleko lepší péči, kdyby byl třeba doma, nebo kdyby byl aspoň v Srbsku, kde by ta rodina ho mohla častěji navštěvovat a tak dále, ale nezaznamenal jsem žádné jiné hlasy, které by třeba na základě nějakých konkrétních důkazů nebo fotografií říkali, že Radko Mladič nějak trpí, řekněme tím, že by neměl dobrou zdravotní péči v Hágu.
10: No a získal si tento požadavek rodiny Radka Mladiče, který tedy se opakoval několikrát, podporu srbské veřejnosti?
11: Části určitě ano, protože část srbské veřejnosti věří, že Radko Mladič byl potrestán buď to příliš přísně, anebo vyloženě nespravedlivě. Takže i ty obavy o jeho zdravotní stav určitě ve části té společnosti rezonují.
10: A rozumím správně, že jak si říká, že v nizozemském Hágu teď se tě rozjede procedura, aby se vše vyšetřilo. Je to přímo tedy na žádost Aleksandra Vučiče, nebo je to standardní postup?
11: Já se přiznám, že tohle přesně nevím, ale to, řekla bych, že to bude docela standardní postup. Nicméně myslím si, že asi je právem rodiny každého člověka i toho, který je potrestán a odsouzen do životí, aby jeho smrt byla vyšetřena nezávislými odborníky nebo lékaři.
12: No, pokud by skutečně došlo na pohřeb se státními poctami, co to může v Srbsku vyvolat a možná i mimo Srbsko?
11: Tak určitě to přivede, nebo reakce té části veřejnosti, o které jsem mluvila, která dlouhodobě, řekněme, zastává ten názor, že Radko Mládič buď to byl potrestán přísně, anebo neprovedl ty činy, za které byl trestán a tím pádem vlastně byl vlastně nespravedlivě odsouzen, tak určitě tohle přivítá a myslím si, že naopak bych, já jsem v momentě, kdy jsem se rozhodla, že zemřel, tak mi bylo vlastně hned jasné, že něco takového se stane, že pokud ne státní pohřeb, takže by ten pohřeb mohl být, řekněme, organicky opravdu veliká věc, že by se tam mohli sjet lidé i nejenom z celého Srbska, ale i z okolních zemí, kde je srbská část populace etnických Srbů. Takže ti to rozhodně vítají. Já jsem zvědavá na reakci partnerů Srbska, kteří zároveň vlastně podporují činnost a práci soudního tribunálu v Hágu, kteří tohleto jednoznačně odsoudí, protože dělat státní pohřeb jakémukoliv zločinci, natož válečnému a ještě vlastně člověku, který způsobil to, co způsobil, který je zodpovědný za životy tolika lidí, jako je Radko Mládič, tak to si myslím, že nemůže západní demokracie úplně přijmout.
12: A objevují se alespoň třeba v srbských médiích nějaké spekulace o tom, kde by mohl být generál pohřben?
11: Objevují. Já jsem zaznamenala třeba předpoklad, že by mohl být pohřben vedle své dcery, která spáchala sebevraždu v roce 94. Tvrdí se, nebo jedno z těch vysvětlení, proč spáchala sebevraždu, právě bylo to, že se dozvěděla, co její otec spáchá za války v Bosně. Takže to by mohl být jedno z těch míst, ale samozřejmě se nabízí třeba jeho rodná vesnice na jihu Bosny, případně i nějaká jiná města je třeba v Bosně, ale já si myslím, že to bude hlavně, já si myslím, že nejpravděpodobnější bude právě Bělehrad a vedla své dcery.
12: No, budou se chtít tedy srbské úřady vystavit teoreticky tomu riziku, že by se to místo mohlo stát vlastně lákadlem pro různé protesty, happeningy, pro jeho podporovatele?
11: Myslím si, že takových míst je v bývalé Jugoslávii hrozně moc, takže nevím, jestli tohle je vlastně nějaká věc, kterou by srbské úřady vyloženě řešily, protože Radko Mladeč má spoustu různých památníků, nejenom v Srbsku, ale spíše v Bosně, třeba ve vesnici Kalinovik, která je nedaleko, asi hodinu autem od Sarajeva, tak tam má obrovskou sochu, obrovský pomník. Já jsem kolem toho několikrát projížděla, vždycky si se nestačím divit. Takže takových míst, která by se mohla potenciálně stát místem nějakého uctívání kultu nejenom Radka Mládiče, ale vlastně toho, co představoval, tak si myslím, že obecně na místech, která jsou nějakým způsobem spjata s jeho životem, tak jich je víc, ale samozřejmě ten hrob by mohl určitě přilákat spoustu lidí, kteří ho nějakým způsobem uctívali. A jsem sama zvědavá, jako jestli se tohle to tedy stane a bude pohřben v Bělehradě, tak jak se s tím Srbsko bude nějakým způsobem, jak se s tím popasuje.
12: Reagovalo na Mladičovu smrt také Rusko, které se, pokud vím, přimlouvalo za jeho propuštění?
11: Já jsem nezaznamenala reakci Ruska, ale přiznám si, že to může být taky moje chyba, protože v momentě, kdy zemřel Radko Mládič, jsem se okamžitě vrhla do napsaní článku a poté jsem si řekla, že si dám pauzu, protože mě tohleto téma dlouhodobě dost frustruje, to, jak se, řekněme, odkaz válečných zločinců na Balkáně zveličuje v některé části toho světa, který já mám hrozně ráda, takže jsem nesledovala, jestli se ozvalo Rusko a nebyla bych překvapená, kdyby ano, kdyby třeba i poslali nějakou delegaci na ten pohřeb.
12: Hostem Interview Plus je redaktorka týdeníku Respekt, která se dlouhodobě věnuje dění na Balkáně, Magdalena Fajtová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
12: No, když jsi říkala, že když jsi dozvěděla o smrti Radka Mladiče, tak si okamžitě psala komentář, předpokládám, že jsi také sledovala ty reakce, kterou ta smrt vyvolala na Balkáně, tak jaké byly?
11: Myslím si, že to kopíruje vlastně tu demografickou, nebo to se asi vlastně nedá říct demografickou, ale řekněme tu skupinu, o které jsem už víckrát mluvila, řekněme lidé, kteří se cítí být nějakým způsobem zraněni tou západní justicí směrem k vojákům nebo i politikům Srbska a potažmo i třeba jiných území, která byla z bývalou Jugoslávii a s režimem Miloševiče nějakým způsobem spjata, tak samozřejmě tyto reakce mě vůbec nepřekvapily. To jsou reakce zármutku, smutku, vyjádření nějakého pocitu zranitelnosti i vlastně zároveň, kterou oni vnímají, protože celou, řekněme, válku, které jsou nějakým způsobem spjaty s rozpadem bývalé Jugoslávie, tak velká část Srbů vnímá jako takový podraz západních aktérů, hlavně Spojených států, ale i Evropské unie, kteří na ně vlastně podle jejich výkladu toho, jak se to celé stalo, zaútočili. Teď mluvím o útocích NATO ve válkách v Bosně a potom samozřejmě hlavně v Srbsku, které do dneška žijí v duších a srdcích mnoha těchto lidí. A naopak lidé, kteří jsou nějakým způsobem kritičtí jednak vůči tomu odkazu, ať už Slobodana Miloševiče nebo jeho blízkých partnerů, nebo přímo lidé, kteří jsou oběťmi těch činů, které tito lidé působili, tak samozřejmě odsoudili to, jak někteří lidé v tom Srbsku nebo v Republice Srbské, což je tedy část Bosny, jak se vyjadřují k smrti Mladiče.
13: No, můžou mít Srbové oprávněný pocit, že se spravedlnost a stíhání zaměřila až příliš pouze na jejich aktéry a vůči představitelům ostatních válečných stran ve válce o Jugoslávii byla benevolentní?
11: Existují konkrétní, řekněme, výzvy některých humanitárních a lidskoprávních organizací, které dlouhodobě jsou relevantní, na které se často obrací i novináři třeba v Česku, protože mají relevantní podložená data. A to je třeba Transparency International, které vyzývají k tomu, aby se prošetřovaly válečné zločiny lidí na všech stranách konfliktu. To znamená, pokud bychom se bavili o válce v Bosně, tak i na straně bosenské armády, která vznikla v průběhu války, nebo na straně Chorvatů, kteří se později vlastně přidali, ať na začátku války bojovali proti jak Bosňákům, tak proti Srbům, tak se pak přidali vlastně proti Srbům na stranu těch té bosensko-hercegovinské armády, protože existují i případy, které často dávají jako takový, řekněme, argument právě zastánci mírnějších trestů pro lidi, jako je Mládež nebo Miloševič, což byl třeba případ Násera Oriče, což byl Bosňák etnický, byl to člen právě bosensko-hercegovinské armády, který spáchal několik válečných zločinů a později vlastně poté, co si odseděl několik let ve vazbě, tak byl zproštěn viny, což spousta lidí dodnes vlastně moc nechápe. A je to takový hodně často zmiňovaný případ. Nicméně já si myslím, že je důležité zdůraznit, že on existuje důvod, proč i těch odsouzených zločinců je více ze strany srbského lidu, protože v době, kdy začaly vznikat války v bývalé Jugoslávii, tak Srbové měli velký moc nad tím, jak vypadala tamnější armáda, jugoslavská lidová armáda. Ve vedení armády byly často Srbové a na vysokých pozicích byly často Srbové, takže v momentě, kdy se rozhořily konflikty, kdy třeba v Bosně vyhlásila část společnosti nezávislost, tak ta armáda Jugoslávie měla vlastně daleko větší moc než ti v uvozovkách, které separatisti, jak je vnímala právě ta vláda Miloševiče. A protože velkou moc v ní měli právě Srbové, tak samozřejmě i na těch pozicích těch velitelů jich bylo nejvíce z tohoto lidu.
13: Můžeš připomenout, za co poslal v roce 2017 Haagský tribunál Radka Mladiče na doživotí?
11: Haagský tribunál rozhodl, že Radko Mládič rozhodl a způsobil genocidu, respektive ono se to slovo genocida často jako napadá, protože někdo tvrdí, že se nedá říct, že události ve Srebrenici v roce 1995 jsou genocida. Nicméně mezinárodní společenství mnohokrát od té doby vlastně potvrdilo tento čin jako genocidu, takže můžeme dnes říct, že Radko Mládič byl odsouzen za genocidu, byť samozřejmě jeho zastánci s tím nesouhlasí a tvrdí, že šlo o, často zmiňují slovní spojení, strašný zločin, ale nechtějí právě používat to slovo genocida, protože mnoho lidí argumentuje, mnoho Srbů argumentuje tím, že po těchto různých jako verdiktech a označení událostí ve Srebrenici jako za genocidu je vlastně svět bude vnímat jako genocidní národ, což se ale v žádné z rezolucí OSN třeba nebo právě v těch rozsudcích nezmiňuje. Není to něco, co by mezinárodní společenství kdykoliv řeklo nebo jakkoliv naznačovalo.
13: No, Mladičovi obhájci tehdy argumentovali u soudu tím, že on byl voják a nenesl tak odpovědnost za politická rozhodnutí, kterým se nemohl vzepřít. Jak na to reagoval soud? Proč tento argument neuspěl?
11: Ono to určitě takhle, jako někdo to takhle určitě bude vykládat, ono se často právě, ten trošku odbočím, ale ono se hrozně často i používá něco, s čím se vlastně těžko dá souhlasit, ale někteří zastánci právě Radka Mládiče a tehdejšího vedení Jugoslávie a té jejich armády, tak třeba poukazovali na to, že eliminace mužů ve Srebrenici byla v zásadě jako snahou o eliminaci případné vojenské síly, což samozřejmě se nedá úplně, což se absolutně nedá jako přijmout tento argument, protože kromě toho, že často umírali děti nebo jako muži, kteří už byli naprosto nebojeschopní, tak to byli opravdu civilisté, což je zase další věc, kterou lidé často napadají. A zpátky k tomu právě ono jako mít rozkazy, které zahrnují ve vraždění 8000 lidí a samozřejmě mnohem více, když nebudeme mluvit o Srebrenici, tak je samozřejmě jedna věc, ale zároveň přijmout je a vykonat je a často vlastně ještě více, vykonat je ještě důsledněji, než by bylo asi potřeba, tak to je něco, co ten soud prostě odmítal přijmout. A samozřejmě s jakou krutostí se přistupovalo k těm lidem. Místo toho, aby třeba je zadrželi jako válečné zajatce, což je běžný postup, tak ty muže po stovkách rozvozili do různých budov kolem Srebrenice, tam je postříleli, poté pohřbili a po několika letech je vykopali znovu, aby vlastně zmátli potom vyšetřovatele a ty ostatky převezli do jiných menších hrobů.
12: No, dnes se stále odhalují ostatky lidí, kteří byli zavražděni v Srebrenici. Mm-hmm. Jak si vysvětlit, že to trvá tak dlouho?
11: Právě proto, že nejsou úplně jasné záznamy a ta svědectví nejsou úplně dokonalá o tom, kde by mohly být masové hroby. Ty primární masové hroby, které vznikly nebo které srbští vojáci vytvořili těsně po těch dnech v červenci 95, tak mnohé z nich už právě neexistují, protože byly jejími samotnými později exhumovány, ostatky rozděleny na několik skupin hromad a převezeny někam jinam, aby bylo těžší je později identifikovat. A zároveň samozřejmě už je to 31 let, co se tohle stalo. A spousta lidí, kteří si to pamatují, tak si to buď to pamatují již velmi špatně, i třeba svědci, kteří s tím neměli nic společného, anebo někteří z nich už zemřeli, takže je stále složitější nacházet informace o tom, kde by se mohli nacházet další lidé, další zabití lidé.
12: A znamená to i to, že ještě neznáme nebo nejsou popsány všechny zločiny spáchané bosenskými Srby pod vedením Radka Mladiče?
11: To je určitě dost dobře možné, stejně jako není známé a není popsáno zločiny všech lidí, kteří se účastnili bojů nejenom v Bosně, ale samozřejmě hlavně v Bosně, pokud se bavíme o Mladičovi, protože odhaduje se, že skutečně známe jenom velmi malý takovou špičku ledovce toho všeho, co se dělo, protože ty soudy, i kdyby existovaly 50-60 let a měly na vyšetřování aparát velký, jako třeba celá Evropská unie, diplomatický aparát, tak akorát samozřejmě aparát vyšetřovatelů, tak by nebyli schopni vyšetřit každý jeden váleční zločin, který se tam odehrál, jednak se jich dělo strašně moc. Zároveň spousta z nich se nedá dokázat, protože ti pachatelé buď to nebyli třeba přímo instruování nebo přímo jim nebyl dán rozkaz, aby někoho zabili, anebo oni jsou mrtví, samozřejmě jejich oběti už nemohou mluvit. Celé vesnice zmizely za války v Bosně a Hercegovině, spousta lidí se ztratila, takže ty informace se nedají už dneska bohužel dohledat a taky proto je tak těžké odsoudit a potrestat všechny, kteří páchali zločiny.
12: V loňském roce otevřela italská prokuratura vyšetřování údajného lidského safari. Během obléhání Sarajeva, kdy tedy měli platit bohatí turisté z celého světa bosenským Srbům za to, že mohli střílet do civilistů. Jak tento případ pokračuje?
11: Zatím právě se moc nikam neposunul. My pořád nevíme, jestli ty důkazy, které předložili ti novináři, kteří se tomu věnovali, ať už v Itálii nebo v Chorvatsku, tak jestli jsou vlastně validní. A já bych byla hodně opatrná v tomhletom případě, protože toho opravdu víme hrozně málo. A to jsou, samozřejmě pokud se něco takového dělo, tak je to jenom další z důkazu toho, že lidé jsou opravdu jako schopní úplně neuvěřitelných věcí, zrůdných věcí, ale já bych opravdu počkala, jestli se ukáže, že se to dělo a kdo s tím přímo byl spjatý, protože tady tyhle ty případy tím, jak jsou šokující, jak jsou strašlivé nebo podezření, že se děli, tak mohou skutečně mít takový ten potenciál a v tomto případě se to potvrdilo, že měli v podstatě takový virální potenciál, že se po letech začalo o Bosně opět mluvit i tam, kde byste to nečekali. A ono to nemusí úplně přispívat k tomu, aby se ty společnosti tam s nějakým způsobem sjednotily a našli společnou řeč. Samozřejmě, pokud se ukáže, že se něco takového dělo, tak je to. Tak se to musí vyšetřit, je to samozřejmě úplně skandální, příšerná věc.
12: Jak se dnes o Radku Mladičovi učí v srbských školách?
11: Myslím si, že jak kde, hodně závisí na tom, kde se asi nacházíme a nevím, do jaké míry se vlastně oficiálně může ve školství třeba v Srbsku nebo v Bosně učit o událostech 90. let, protože tam se předpokládá, že každá ta část té společnosti má jiný výklad těchto velmi nedávných dějin. My si v Česku taky málo kdy dostaneme v dějepisu dál než do druhé světové války a taky by mě zajímalo, kde všude se v Česku učí třeba o odsunu Němců na konci druhé světové války, ale pokud se učí, tak rozhodně velmi mírně, určitě se nebude mluvit takhle otevřeně o tom, že by páchal genocidu, protože, jak jsem říkala, to slovo budí hodně velké emoce mezi Srby a spousta i lidí, kteří naprosto uznávají, že to byl člověk, který spáchal úplně strašlivé věci, tak se stále bojí říct to slovo genocida, protože, jak jsem říkala, už je to nějak spjaté s tím, že lidé mimo Balkány poté budou vnímat jako ten genocidní národ. A ještě si myslím, že je důležité zmínit, že všude na Balkáně hrajou taky velkou roli v tom vytváření toho názoru, takovou tu normativní roli, nejenom učitelé, ale také představitelé různých církví, protože ti mají obrovskou moc v porovnání třeba s tím, jak si to představujeme u nás, tak ať už se bavíme o kněžích v pravoslavné církvi na straně Srbů nebo v katolické církvi na straně Chorvatů, tak i imamové mezi muslimskou populací mají obrovský vliv a obrovským způsobem vlastně formují to, jak ta společnost vnímá ty druhé vlastně, kterými sdílí tu zemi.
12: Jak se dnes k odkazu Radka Mladiče staví mladá nebo generace mladých Srbů? Říkala si, je to nedávná historie, ale přece jenom už dnes v Srbsku žijí lidé, kteří ji nezažili.
11: Tohle je hrozně těžká otázka. Já sama se snažím, když se bavím s mladými Srby, obzvlášť v souvislosti s nedávnými protesty, které sledovalo i Česko, celý svět, tak se snažím tady tato témata úplně neotvírat, protože si myslím, že v tuto chvíli je podstatné, aby se ti lidé nějakým způsobem, pokud se bavíme o Srbsku, tak aby dosáhli demokratizace toho státu. A já mě to samozřejmě hrozně zajímá, ráda bych věděla, jaký postoj vůči odkazu Miloševiče a jeho partnerů, jeho podřízených. Tito lidé mají a přiznám, že se trošku bojím, že by nebyl tak kritický, jak bychom čekali u mladých lidí, protože mluvili jsme o tom, že je to sice 31 let po konci války v Bosně, ale v Bosně samozřejmě nedochází k žádnému propojování, spolupráci napříč národy. V Srbsku to bude asi trošku jednodušší tím, že většina společnosti, pokud se nebavíme o Vojvodině nebo Kosovu, které někdo vnímá jako součást Srbska, Česko ne, tak tam samozřejmě ta společnost je jednotnější, takže tam se ten narrativ, řekněme, vytváří daleko s nás, ale zároveň je to větší země, která má i bohatší, má lepší i partnerské vazby, takže některá místa jsou kosmopolitnější a v Bělehradě spíše narazíte na lidi, kteří rozhodně nechtějí, aby lidé jako Mladič reprezentovali Srby, ale myslím si, že stačí popojet kousek do nějakého menšího města a ta situace bude trošku složitější.
12: Ono to zpochybňování Mladičových zločinů není omezeno jen na Srbsko nebo Balkán. Zástupce šéfredaktora serveru Parlamentní listy Radim Panenka napsal v reakci, tedy na Mladičovou smrt, na sociální sítě toto, cituji: tomuto vojenskému velikánovi jsou západními médii přepisovány činy, kterých se nikdy nedopustil, je titulován lživými nálepkami, které v den jeho odchodu nebudu ani citovat, přitom zachránil srbský národ v Bosně před genocidou. Jak by si jako odbornice na Balkán reagoval na tento text? Jak k tomu přistupovat?
11: Tak já bych nejdřív vypsala veškeré důkazy, které máme k tomu, jak Mladič a jeho vojáci zasahovali v Srebrenici, protože kromě toho, že máme dokumenty, právě ty rozkazy k dispozici. Kromě toho, že máme mnohé videozáznamy, které si pořizovali přímo vojáci Radka Mládeče, tak máme samozřejmě ta těla, máme ostatky těch lidí, kteří byli zavražděni, a díky forenzním vědcům a expertům, kteří pracují na exhumaci těch ostatků, tak víme, že jsou to příbuzní těch lidí, žen většinou, které tvrdí, že jim vojáci Radka Mládeče zabili příbuzné, takže jako pokud by se nedělo to, co se dělo ve Srebrenici, tak kam všichni tady zmizeli? Jako tohle to nejde vyvrátit, my přesně víme, co se dělo ve Srebrenici, a mimochodem jedna z těch hlavních expertek na exhumaci těch těl v Tuzle, v Bosně a Hercegovině, je srbská občanka, takže jako je hodně složité v tomto najít nějakou mezeru a říct, ale co kdyby se to všechno nějak zvládlo zmanipulovat. Myslím si, že to není možné, ale já bych reagovala na to, co právě pan Panenka řekl, hlavně tak, že mám pocit, že zastánci toho jako tvrdého nacionalismu v Srbsku z řad Česka, kteří jsou často daleko ostřejší než většina Srbů, tak by skutečně měli více dbát na to, aby se informovali nejenom o tom svém pohledu, ale aby jeli do těch míst a mluvili s těmi lidmi, protože pokud by pan Palenka, nevím, jestli to udělal, předpokládám, že ne, pokud by jel do Srebrenice a povídal si s ženami, které tam přišly o celou rodinu, třeba o 16 příbuzných, tak si myslím, že by možná nezměnil názor, ale třeba by už tohle na ten Twitter nenapsal.
12: Mohlo by mít vlastně to oficiální velebení Radka Mládeče pro Srbsko i politické dopady, třeba v podobě zastavení přístupových rozhovorů do Evropské unie?
11: To si nemyslím, i když samozřejmě možné všechno. Já si myslím, že Evropská unie nemá úplně důvod je zastavovat, protože Srbsko do Evropské unie zjevně nechce a myslím si, že se do ní nedostane minimálně v následujících 10 letech, takže není proč to dělat.
12: A je tím hlavním důvodem spojenectví s Ruskem?
11: Ne, tím hlavním důvodem je to, že Srbsko nedosahuje těch, nebo nesplňuje ta pravidla, která má, a politické vedení s tím nechce nic dělat.
12: Prezident Aleksandr Vučić letos oznámil, že rezignuje ze své funkce a vyhlásí předčasné volby. Může se srbský režim kvůli tomu to změnit?
11: Myslím, že ne. Myslím, že Aleksandar Vučić zůstane vedení země, stane se premiérem, možná oslabeným, ale myslím si, že je tak propojený s různými spektry té země, že je nemožné, aby prohrál.
12: A proč takový krok? On zatím neřekl, že by se chtěl stát premiérem. On zatím řekl, že jenom vyhlásí předčasné volby. Tak proč?
11: Protože prezidentem už být nemůže a protože v dobách, kdy byl prezidentem, tak stejně v podstatě rozhodoval o mnoha věcech, důležitých věcech, klíčových věcech, takže by jenom změnil budovu, ve které by zasedal, ale v zásadě by dělal tu též práci, kterou evidentně má rád.
12: Pro připojení Srbska alespoň do šengenského prostoru se nedávno přimlouval také premiér Andrej Babiš. V Bělehradě byl i na státní návštěvě. Co má se Srbskem společného?
11: Andrej Babiš má dlouhodobě dobré vazby a vztahy právě s Aleksandrem Vučićem a zároveň se mu rozšiřuje i, řekněme, portfolio jeho firem a jeho biznesu nejenom v Srbsku, ale obecně na Balkáně, takže věřím, že v tom vidí obchodní příležitost.
12: Hostem Interview Plus byla dnes reportérka týdeníku Respekt, která se věnuje dlouhodobě dění na Balkáně, Magdalena Fajtová. Děkujeme za to.
11: Díky, naslyšenou.
12: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
14: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
15: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
16: Terroristas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
17: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
2: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Nový rozpočet se blíží. Školní rok začíná. Reformy má dělat vláda, ale vždy až ta příští. Premiér a prezident spolu začnou mluvit. Putinův výnos proti dronům a závody robotů. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
19: Názory a argumenty.
18: €389 miliard. Takový schodek by měl mít příští státní rozpočet, který předložila ministryně financí Alena Schillerová. Letos by měl stát hospodařit s deficitem €310 miliard. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ve studiu je se mnou kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Petře, rozpočet má tady deficit, jak to vláda vysvětluje?
20: Když se podíváme na tu výši 389 miliard, tak dlouhou dobu se nevědělo, jaká bude skutečně, protože představitelé vlády, především premiér a také ministryně financí, hovořili o tom, že bude hluboko pod 400 miliardami korun, tak nakonec moc hluboko není, protože 389 to asi je spíše mělčina než hlubina. Pochopitelně vláda politicky si to zdůvodní si to, jak v souvislosti s tím, že tvrdí, že předchozí vláda nechala de facto veřejné finance a různé věci v katastrofálním stavu a že pokud by rozpočet neměl takovouto podobu, nevydávala vláda peníze více na dopravní infrastrukturu, na zdravotnictví a tak dále, tak by nic de facto pořádně nefungovalo. Je to samozřejmě věc sporná z hlediska poslanecké sněmovny, nepochybně ten návrh rozpočtu vláda prosadí, tam má pohodlnou většinu. Z hlediska ekonomů se poukazuje na to, že je to druhý nejvyšší deficit v historii České republiky a ten první byl v době, kdy Česká republika čelila zcela nečekané, nepředvídatelné okolnosti, což byla covidová krize, kdy se zastavil život v této zemi, kdy se de facto zastavila ekonomika, tak tam to bylo pochopitelné. Nyní žijeme v době, která samozřejmě není úplně ideální, je zde velké mezinárodní bezpečnostní napětí, rizika a tak dále, ale přesto nežijeme v době mimořádné, která by vyžadovala takto dramatický nárůst deficitu státního rozpočtu. Vláda má pravdu v tom, že těžko by se dostávala na 150 miliard, jak předpokládal původní zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale zároveň to neznamená, že zde byl nějaký pádný důvod pro to, aby z 310 miliard deficitu, který je schválen na letošní rok, se skočilo takto vysoko nahoru i v roce příštím. Na tom je zajímavé také to, že ten rozpočet na letošní rok vláda odůvodňovala tím, že je to de facto ještě rozpočet té minulé vlády, ale že až ona bude hospodařit a bude mít šanci sestavit svůj rozpočet, tak ta čísla budou daleko lepší. Tak dá se říci, že vláda spíše jde za tím tou pohodlnější cestou, to znamená vyhovět různým požadavkům na zvyšování výdajů a raději neškrtat žádné mandatorní výdaje, neupravovat zákony a tak dále, byť k tomu už má prostor i potřebnou sílu ve sněmovně.
18: Mluvíš o blízké budoucnosti, i vláda hovoří o tom, že ty příští rozpočty by byly úspornější. Je to pravděpodobné?
20: Nedá se tomu úplně věřit, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, že by třeba česká ekonomika začala růst daleko vyšším tempem, než je předpokládáno. Zároveň si musíme uvědomit, že čím více se budou blížit sněmovní volby, tak tím méně je pravděpodobné, že by vláda měla chuť dělat nějaké razantní změny, které by se promítly pozitivně do podoby státního rozpočtu. Musela by, dejme tomu, výrazně zvyšovat různé daně, a nebo naopak snižovat různé výdaje, v uvozovkách řečeno zjednodušeně brát lidem peníze, a to asi před volbami těžko dělat bude.
18: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
18: Tušky jsou ořezány, pera naplněna, nůžky nabroušeny, přezuvky připraveny. Už jen hodiny zbývají do začátku školního roku. Co je dobré před jeho vypuknutím vědět? Slovo má Petr Šabata, šéfredaktor Práva.
21: Nejdůležitější události nového školního roku budou, děti a vyučující prominou, říjnové komunální volby. Z nich totiž vzejdou zastupitelé a radní, kteří zásadně ovlivní chod mateřských a základních škol, protože obce jsou jejich zřizovateli. U středních plní tuto roli kraje. Kam se za nimi hrabe ministr Robert Plaga. Obce mají větší vliv na kvalitu výuky a příjemné prostředí v jejich mateřských a základních školách než ministr. I když ano, i na Plagovi záleží. Jestli má škola dobré výsledky v hodnocení žáků a její absolventi se dostávají na střední školy, které si přáli, jestli děti chodí do tříd rády nebo s obavou, jestli se dovede postarat také o chlapce a dívky z méně podnětného prostředí, na to vše a na dalších tisíc věcí mají vliv především ředitelky, ředitelé a vyučující. A o tom, kdo povede školu, rozhoduje obec. A má samozřejmě možnost pomáhat řediteli ve výběru učitelů a vytváření podmínek pro ně se zaváděním novinek a samozřejmě také finančně. Od ledna přešlo na obce i placení nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, školníci a další důležité profese. Dostali na to víc peněz z daní, ale ne všude to bylo dost. Na zřizovatelích a vedení škol také hodně záleží, jak zvládnou novinky letošního školního roku. Do prvních tříd teď nastoupí i děti, které by dříve získaly odklad povinné školní docházky. Ty se ale zpřísňují. Pro podporu učitelů by proto měl být v každé první třídě s více než 15 žáky asistent pedagoga. Je to dobré řešení a pomoci s ním je i úkol pro obec. Stejně tak s využitím takzvaného indexového financování. Díky němu mohou školy získat peníze na podporu dětí se sociálním znevýhodněním. Dají se využít na školní pomůcky pro ně, na placení sociálního pedagoga. Je to krok správným směrem, vždyť Česko patří k zemím, kde školní úspěšnost dětí nejvíc záleží na rodinném zázemí. A speciální a zásadně důležitý úkol mají obce samotné. Dostali přesné zadání, jak postupně od roku 2028 školy slučovat. V Česku totiž zřizuje základní školy 2635 obcí, což je drahé, neefektivní a snižující kvalitu. S odkazem na domácí i zahraniční studie to detailně popsal sociolog Daniel Prokop v knize Spravedlivý růst. Pro příklad, každá škola má ředitele, který ale tráví 30 hodin v týdnu ne pedagogickým vedením, ale úřadováním. Nejvíc ve srovnání s kolegy v Evropě. Přitom čtvrtina vlivu na učení a jeho kvalitu závisí právě na řediteli. Jenže ten český řeší papíry. Už jen kdyby se administrativní úkoly přenesly nad úroveň dnešních zřizovatelských obcí, školám by to pomohlo, a tedy i lepšímu vzdělávání dětí. Z říjnových voleb vzejdou zastupitelé a radní, kteří by mohli školství významně zlepšovat. Samozřejmě, že úkoly má také ministr Plaga. S výší rozpočtu na rok 2027, například na platy učitelů, to pro něj a školství moc dobře nedopadlo. Zatím dostal jen sliby na další roky. Ale měl by včas, přesně a srozumitelně informovat nová vedení obcí o svých vzdělávacích záměrech do konce funkčního období vlády. A pak se jich předvídatelně držet, neměnit je každý měsíc a odvracet nápady vycucané z prstu. A na prázdniny nesahat.
18: Soudí Petr Šabata. Vlády jsou jako děti. Raději by svačili bombóny, vařenou mrkev, ať jí někdo jiný. O tom, proč a jak politici odkládají nepříjemné věci a přesouvají je na své nástupce, hovoří Julie Hrstková, ekonomická analytička Hospodářských novin.
0: Další vláda, a to jakákoliv, bude muset podle prezidenta Petra Pavla v uvozovkách, cituji, vypít kalich hořkosti a přijít s reformami, které budou řadu lidí možná bolet. Podle něj se budou těžko prosazovat, vysvětlovat, ale nepůjde to bez nich. Zpětný pohled na historii českých vlád a jejich reformních kroků bohužel člověka nutí k jisté skepsi. Nejde o to, že se nenašly vlády, které dokázaly přinést zásadní změny. Jde o to, co z těchto změn zůstalo a k čemu vedly. Za prvé je dobré upozornit, že většinu reformních kroků přijaly vlády pod vlivem krizí. O první komplexní reformu se pokusil kabinet Vladimíra Špidly ještě před vstupem Česka do Evropské unie. Šlo o reakci na růst zadlužení. Jedním z výsledků byl konec vnitrostranické podpory premiéra, jeho následná rezignace a jmenování nové vlády. Další reforma přišla po světové finanční krizi a reagovala na dlouhodobou fiskální nerovnováhu, evropskou dluhovou krizi a domácí rozpočtové problémy. Šlápla do toho vláda Petra Nečase, která kromě úsporných opatření zavedla také druhý pilíř důchodového pojištění a prosadila postupné nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. I tato vláda skončila demisí premiéra v roce 2013. A konečně poslední vláda, která reagovala na krizi úspornými opatřeními, byl poslední kabinet Petra Fialy, který stabilizoval veřejné finance. Opět prosadil navýšení věku odchodu do důchodu a byl za to náležitě potrestán voliči. Na rozdíl od svých reformních předchůdců Fialova vláda skončila po volbách. Opomenout nelze premiéra Mirka Topolánka. Jeho druhá vláda v letech 2007 až 2009 přinesla hluboké reformy, jako byla snaha o zavedení rovné daně, zavedení poplatků u lékaře, snížení firemní daně či zpřísnění sociálních dávek, aniž by v první fázi reagovala na jakoukoliv krizi. Jeho konec ale přišel v průběhu světové finanční krize a jeho vláda se stala první v historii České republiky, která padla po hlasování o nedůvěře. I z tohoto stručného shrnutí je zjevné, že v posledním čtvrtstoletí, kdy se u moci vystřídalo 14 vlád, nebylo mnoho premiérů, kteří by chtěli oslnit voliče pomocí rozpočtových škrtů, strukturálních změn v oblasti daní či sociálně a zdravotní politiky a vůbec bojem za zachování zdravých veřejných financí. O to tragičtější je pohled na výsledky provedených reforem. Část z nich zmizela úplně a stala se varovným mementem pro všechny budoucí vlády. Výstražný červený kříž visí nad poplatky u lékaře. Zakázanou oblastí se staly penze. Druhý pilíř je zapomenutý, prodlužování věku odchodu do důchodu se vrací jak bumerang. A stejně tak je politiky tento krok odhazován a oddalován. Ještě zajímavější je pohled na daňovou politiku. Hlavní daňovou reformu provedla v roce 2008 druhá vláda Mirka Topolánka. Ideologie nízké rovné daně ale narazila na realitu rozpočtu a tak v rámci reformy hned na začátku vznikla takzvaná superhrubá mzda, což bylo v podstatě skryté zvýšení původní rovné 15% daně. Namísto toho, aby jakákoliv další vláda provedla novou rozpočtově racionálnější daňovou reformu, přikročila vláda Andreje Babiše v roce 2020 ke zrušení superhrubé mzdy. K tomu se s radostí mimo jiné přidala i ODS. Veřejné finance se dodnes výpadku zhruba 100 miliard ročně nevzpamatovaly. Zpětně za to se v české politice objevila spousta nápadů, které mohly dlouhodobě konsolidovat veřejné finance. Přinést udržitelný penzijní systém či robustní zdravotnictví připravené na stárnutí populace. Namísto toho ping-pong s veřejnými financemi vede k postupnému prohlubování deficitů v kombinaci s nepřipraveností na demografickou změnu. Vedlejším efektem je postupné zhoršování kvality veřejných služeb a rostoucí přitažlivost populistické politiky, která se jeví přijatelnější než ideologické války. Současná vláda nemá mnoho limitů ve veřejné rozpočtové politice, kterými by se musela nutně řídit. Navíc platí, že celkové zadlužení země patří v rámci EU k podprůměrným, takže než přijde skutečný dluhový náraz, prostor pro nezodpovědnou vládní politiku tu stále je. Nicméně prezident Pavel má pravdu, že jednou bude muset nějaká vláda přijít s konsolidací a celou řadu reform a výsledek bude bolet. Historie ovšem naznačuje, že konsolidační úsilí v české politice nepřežije ani jedny volby.
18: Uzavírá Julie Hrstková.
19: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Situace na bojišti se mění každým okamžikem, dokonce i na tom politickém českém. O náhlém obratu od konfliktu ke komunikaci mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli uvažuje Ondřej Konrád.
1: Pan prezident mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl. Takovouhle větu od premiéra, a to nikoli v odpovědi během briefingu, ale o vlastní vůli vyřknutou v týdenním videu na sociálních sítích pro své voliče, bychom ještě nedávno těžko slyšeli, protože už před summitem NATO v Ankaře, jakoby Andrej Babiš zcela souzněl s ministrem zahraničí a zároveň předsedou motoristů Petrem Macinkou, který už na přelomu roku prakticky vyhlásil Petru Pavlovi válku kvůli tomu, že odmítl jmenovat jakýmkoliv ministrem poslance Turka. Vůči němuž cítí motoristé vděk za vstup do sněmovny a tedy i do vlády. To mohlo být Babišovi jedno a o Turka v kabinetu ministrů viditelně nestál, ale snad postupně získal pocit, že mu ostré vyhranění vůči Pavlovi nějak prospěje. A tvářil se pak na něho ještě odmítavěji hned po rokování v Turecku, kde se snad premiér necítil dost komfortně. Politologové prorokovali celé roky vztahů pod bodem mrazu. Ale teď Babiš náhle vzkazuje médiím, aby si, cituji, změnila komunikační kartu, protože, opět cituji, tady není žádný boj s panem prezidentem, se samozřejmě budeme scházet podle potřeby. A opět užil ono za pozornost stojící slovo samozřejmě. O překvapení jistě jde, ale zase nikoli pro každého, protože přece muselo být otázkou času, kdy premiér nahlédne, že je vůči stále podle průzkumu velmi populárnímu a důvěryhodnému Pavlovi rozpoutaný džihád, jak by řekl jeden populární podcaster, ve skutečnosti kontraproduktivní. Nejen kvůli nutnosti se vzájemně domlouvat ku příkladu na jménech diplomatů a podobně, ale i proto, že mnozí voliči ANO nechápou, proč by měl být Babiš nepřátelsky naladěný k Pavlovi, jehož vnímají celkem pozitivně, zatímco trolící motoristé jsou jim spíš protivní a považují za přehnané, když vládní strany

0: rozuměj tedy v návrat ke korektním vztahům, jaké oba politikové dávali najevo bezprostředně po sněmovních volbách, kdy věcně komunikovali a široká veřejnost to uspokojeně kvitovala. Dodejme, že Pavlovi jde hlavně o koordinaci zahraniční politiky a pokud v tomto směru nalezne i přes názorové odlišnosti s Babišem v zásadě společnou řeč, nějak se s tím bude muset vyrovnat i ministr Macinka. S nímž se prezident usmiřovat nemíjí, ale rokování se nebrání. A Macinkovi mnohačetné výpady proti sobě bere jako folklor, oslovující ostatně zřejmě pouze motoristické příznivce.
1: Všímá si Ondřej Konrád. V Rusku začíná být horko a řeč není o klimatické změně. Prezident Vladimír Putin podepsal výnos, na jehož základě může stát uplatnit správu nad podniky kritické infrastruktury. Počínaje palivo-energetickou soustavou a konče logistikou. To vše v případě, pokud se nedokáží účinně bránit ukrajinským především dronovým útokům. Spekuluje se o tom, zda se nejedná o novou metodu přerozdělování majetku. Hovoří Libor Dvořák.
2: V preambuli příslušného dokumentu o patřičném bezpečnostním zajištění firem se praví, že přichází v souvislosti s rostoucími bezpečnostními hrozbami, které se objevily v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině a zasahují ruskou kritickou infrastrukturu. Pokud vlastníci takovýchto objektů nedokáží zajistit jejich bezpečnost nebo tak činí neefektivně, pak může vláda rozhodnout o jejich vnější správě, praví se expressis verbis ve výnosu. Dokument vysvětluje, že ke kritickým objektům infrastruktury patří především ropné rafinérie a další energetická zařízení, včetně jaderných, dopravní síť a jiné objekty, obzvláště významné pro zajištění národní bezpečnosti, ekonomické stability Ruské federace a životních podmínek jejího obyvatelstva. A jak se to tedy konkrétně má udělat? Faktem je, že poté, co ukrajinské útoky na ruský týl získaly na intenzitě, ruský stát učinil až do té doby bezprecedentní opatření. Bezpečnostní opatření podniků už se nemusí omezovat na lehké zbraně v rukou běžné ostrahy, ale je možné opatřit si i zbraně velkorážné, počínaje těžkými kulomety a konče protileteckými kanóny. Přitom se předpokládá, že výzbroj tohoto typu bude svěřena do rukou mobilních palebných skupin, což je nový typ paramilitárních jednotek, které spatřily světlo světa právě letos. Asi vás napadne, že podobnou obranu důležitých objektů by měl primárně zajišťovat stát, protože v podobných případech je to přece jedna z jeho základních povinností. Tady je odpověď. Jde především o to, aby veškeré náklady za svou ochranu nesl ruský biznis. No a když to neudělá, stát si veškerý jeho majetek jednoduše zbaví. Stát tedy říká, koukejte si poradit sami, vážení, protože když to neuděláte, tak vám všechno seberem. Shrnuje lapidárně celý problém advokát Andrej Grivcov. Známý nezávislý ruský politolog Abbas Galyamov k tomu dodává, že zatímco dřív se nad podnikateli vznášela jen hrozba ze strany ukrajinských dronů, dnes k tomu přibylo nebezpečí, že pokud vás vybombardují, přijde ještě stát, obviní vás, že jste nedokázali svá aktiva před útokem ochránit a tak vám je pro jistotu sebere. Galyamov tomu velmi výstižně říká, hybridní znárodnění.
1: Konstatuje Libor Dvořák. Kdo jiný než nestor české sci-fi by měl komentovat nástup robotů do ringu a na závodní okruhy? Slovo má spisovatel Ondřej Neff.

0: Je to přesně 5 týdnů, co jsem tu povídal o bojovém turnaji robotů. Konal se v čínském Shenzhenu. Šlo o sérii zápasů typu MMA, kdy do sebe dva soupeři buší hlava nehlava v drátěné kleci, dokud jeden nepadne. Dnes to bude zase o robotech a taky o Číně. Když roboti, tak Čína, dneska je to prostě tak. V Pekingu se konal už 2. ročník světových her humanoidních robotů. Hry skončily minulou středu. Dodám ještě, že to nebyla jen čistě čínská záležitost, tak smutné to přece jen není. Přes 600 týmů ze 16 zemí tu předvedlo přes 2000 robotů. Závodili v rozmanitých sportovních i nesportovních disciplínách. Možná jste je zahledli ve zprávách. Jestli mi uvěříte, že mě roboti mimořádně zajímají, takže zájem médií mě potěšil. Všiml jsem si, že ve zpravodajství hodně často se objevovala videa, na kterých robot upadl, narazil do zdi, spadl z bedny a museli ho odnášet na nosítkách. Kdepak nebudu se nad tím pohoršovat, není to nic nového. Že robot běžel rychleji než Usain Bolt? To je pěkné, ale že si natloukl kokos, to budí největší zájem. Vzpomněl jsem si přitom na Cité de l'Automobile. To je automobilové muzeum v alsaském městě Milhouse. Zřejmě nejlepší sbírka na světě, musíte vidět. Zaujala mě tam maličkost, měli tam v koutku obrazovku a na ní pořád dokola promítali záběry ze starých automobilových závodů. Jenom bouračky. Auto jede a bum, vyletí do vzduchu. Auto jede a bum, narazí do stromu. Jede a začne dělat kotrmelce. Lidi na to koukali a řezali se smíchy. Mně přitom tuhla krev v žilách. Představoval jsem si ty lidi za volantem, jaké to asi bylo, vysekat se v autě bez střechy, o nějakých pásech ani pomyšlení, za zády bandasku s 20 litry benzínu. A lidi se smáli a smáli. Zpátky k těm robotům. Robot běží a bum, narazí do zdi nebo spadne z bedny. Vypadá to komicky a právě kvůli tomu to editoři dávají do zpravodajství. Taky se tomu nedokážu smát, jako jsem se nesmál v tom muzeu automobilů. Oni ti roboti padali, ale hlavně, že běhali a skákali a dělali to docela sami, nikdo je neřídil. V roce 1942 americký spisovatel Isaac Asimov vymyslel 3 zákony robotiky a ten první, nejdůležitější, zněl: robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Kdybych se inženýrů z těch robotických týmů zeptal, jestli má některý z těch 2000 robotů v sobě zakódované Asimovovy zákony robotiky, smáli by se. Asi tak, jako se lidi smějí autu v kotrmelcích nebo robotovi s natlučeným kokosem. Smáli by se mé naivní otázce.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své robotí zamyšlení, ale celé toto vydání názorů a argumentů. Za zvukovým pultem byla Markéta Bidžovská. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
3: Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat další senátní veto. Tentokrát se týká návrhu, který ruší právo prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a převádí ho do gesce ministra zahraničních věcí. Je to logický krok, když za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo jde o zbytečnou a možná protiústavní změnu? Zeptám se senátorky ODS Miroslavy Němcové a poslance hnutí ANO Radka Vondráčka.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
4: Bylo 6 hodin, je úterý 1. září, zdravíme všechny děti, rodiče, ale nejenom je. Do nového dne vás provází Raní Plus, a tedy Tomáš Pavlíček
5: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas Plus.
5: A naše témata pro tuto hodinu. Podmínky odkladu školní docházky se zpřísnily, jak se na tuto a další změnu školy připravili.
4: Část vyřizování podpory bydlení přechází ode dneška na úřady práce, proč to vadí svazu měst a obcí.
5: A mise NATO, která chrání Pobaltí, nasadila vzdušné letouny poblíž hranic s Ruskem. Co tomu předcházelo v Estonsku a Lotyšsku?
4: Zprávami celé dnešní ráno doprovodí Martin Matějka.
6: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
7: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
6: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili v Kyjevě. Po náletu ruských balistických raket zemřeli 4 lidé, dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Zraněných je taky 8 lidí v sousední kyjevské oblasti. Ukrajinské dronové útoky pak v Rusku poškodily přístav Ust-Luga na severozápadě země, asi 30 kilometrů od hranice s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letiště v Petrohradu a Soči. Estonská a lotyšská armáda zrušily letecká varování kvůli možnému ohrožení vzdušného prostoru. Do Estonska vletěly drony od hranice s Ruskem a Lotyšskem. Na severovýchodě Lotyšska u hranice s Ruskem a Běloruskem platilo varování přes půl hodiny. Kvůli situaci vzlétly stíhačky NATO. Podle estonského ministra zahraničí Marguse Cakna aliance zareagovala rychle a podle plánu. Lotyšská armáda další podrobnosti nezveřejnila. Další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Městský soud v Praze pojedná o trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Státní zástupce David Jachnický v červnu před soudem sice mluvil o svobodě projevu, ta ale podle něj není absolutní. Není možné čekat, že až se nenávist projeví konkrétním činem.
8: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
6: Podle právního zástupce SPD Adama Batuny šlo o vyjádření politického názoru s tím, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně. Sám Okamura už dřív v červnu řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a že se hnutí odvolá.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
6: Podle asociace ředitelů základních škol rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovali třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly. Ve Francii od dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
10: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Velkoplošnou malbu na zdi, která připomíná jednoho z našich nejúspěšnějších vědců Antonína Holého, odhalí dnes odpoledne v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie. Připomene nedožitých 90 let objevitele léku proti viru HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
11: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
12: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
13: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti, že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
12: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám kam mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: A ve Světovách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. 4 elektrárny vysoké 200 metrů chtějí umístit u obce Kamenná Horka. Její vedení se stavbou nesouhlasí a chystá místní referendum. Veřejné projednání začíná ve Svitavském kulturním centru Fabrika v 15 hodin. Dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy do Vyškova bouralo hned několik vozidel v rozmezí kilometrů 193 až 194,5. Vždy v odstavném pruhu provozu tedy nebrání. Místa jsou označená policejními majáky, zdržení nevzniká. Na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy zpozorněte kousek za Břeclaví. Na 51. kilometru se srazila dodávka s nákladním vozidlem. Na místě je světelná šipka silničářů, i tam je blokovaný pouze odstavní pruh a okolo se jede bez zdržení. V Praze zatím víceméně klid, provoz je slabší, jen kratší fronta vzniká na příjezdu do Běchovic v Českobrodské. Zatím jen 5 minut ztratíte cestou z újezdu nad Lesy. Všemi tunely se jede zatím bez komplikací, stejně tak hlavní částí okruhu z letiště k D1 v obou směrech, i tou východní mezi Černým mostem a Europarkem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, noc pak bude polojasná až oblačná, ochladí se na 13 až 8, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
5: Dnes vás tím provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Maškova. Estonsko a Lotyšsko v noci vyhlásili poplach kvůli dronům. Preventivně odstartovali i stíhačky NATO. Poplach souvisí zřejmě s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům v celém Rusku, včetně okolí Petrohradu. Jeden dron pravděpodobně způsobil i požár v nedalekém přístavu. Další aktuální zprávy a kontext přináší Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Ondřej, dobré jitro.
14: Dobrý den.
5: Jak vážná byla hrozba pro obyvatele Pobaltí?
14: Z dostupných zpráv ty lotyšské a estonské úřady rozeslaly svým občanům varování, tedy občanům, kteří žijí u hranic s Ruskem, někdy mezi 1 a 2 hodinou ráno. Mluvčí estonské armády Uku Arold později upřesnil, že ukrajinské drony letěly podél hranic těch obou zemí na sever, ale minimálně některé z nich také narušily estonský vzdušný prostor. Jejich cílem pravděpodobně byla oblast kolem Petrohradu, ale vždycky je tu samozřejmě možnost nějaké závady nebo třeba i elektronického rušení, kvůli kterým ten dron může spadnout dřív nebo třeba zamířit špatným směrem. I proto kvůli těmhle dronům odstartovaly turecké stíhačky umístěné v oblasti v rámci mise NATO, takže nebezpečí pro obyvatele tady určitě hrozilo. Estonská televize ERR informuje o tom, že obyvatelé pohraničních oblastí skutečně zaznamenali průlety stíhaček, ale nemáme žádné zprávy o tom, že by v Estonsku nebo Lotyšsku nakonec museli zasahovat proti těm dronům, nebo že by tam drony nějaké škody skutečně způsobily. Na poplach už mezi tím asi před hodinou úřady obou zemí odvolali.
5: poplach vyhlásili také ve Finsku. I tam dorazily ukrajinské drony?
14: Podle všeho nedorazily. Finská armáda sice uzavřela pro civilní provoz část leteckého a námořního prostoru ve Finském zálivu, ale označila to za preventivní opatření, aby v případě potřeby tam armáda mohla zasahovat snáz.
5: A víme, na jaké cíle mířily ukrajinské drony a případně jaké škody způsobily?
14: Zatím toho víme jen velmi málo. Jedním ze zasažených cílů je ale významný přístav a také důležitý ropný terminál Ust-Luga, kde podle gubernátora Alexandra Drozděnka vypukl požár. Na Telegramu ale napsal, že obrana téhleté oblasti, tedy nazvané Leningradská oblast, i když Petrohrad už se přejmenoval, úspěšně odráží ukrajinské útoky dál. Podle všeho ale ukrajinské útoky mířily v noci na mnoho dalších cílů vlastně po celé evropské části. Ruska. O sestřelení desítek ukrajinských dronů informují i moskevské úřady. Objevily se třeba záběry údajného dopadu dronů až z Novokujbyševsku, což je na Volze. A v seznamu letišť, která v noci musela přerušit provoz, jsou třeba i letiště v Ufě nebo Orenburgu, což je už v podstatě pod hůří Uralu. Jaké škody tam ukrajinské drony ale mohly napáchat, to rozhodně zatím nevíme. Ruské úřady obvykle docela rychle informují o úspěších protiletecké obrany, ale ne už tak rychle a ochotně o případech, kdy ty drony se zastavit nepodařilo a zasáhly skutečně třeba něco důležitého.
5: A jaké zprávy přicházejí z Kyjeva?
14: Máme informace o ruských nočních náletech na ukrajinské hlavní město, při kterých podle vojenské zprávy zemřeli nejméně 3 lidé a 5 dalších je zraněných. Jeden další člověk pak také zemřel v kyjevské oblasti, tedy v okolí ukrajinského hlavního města. Armáda informovala, že Rusko znovu k útokům na Kyjev použilo balistické rakety a ukrajinské vedení dlouhodobě žádá o dodávky munice do protiraketových systémů, zejména do systému Patriot, které pak dokáží tyhle ty balistické střely zastavovat, zatímco jiné prostředky to nedokážou.
5: Tolik Ondřej Himmer ze zahraniční redakce. Děkujeme.
14: Naschledanou.
4: A v 6 hodin 11 minut se podíváme na domácí půdu. 389 miliard korun. S takovým schodkem chce vláda hospodařit v příštím roce. Pokud návrh projde, půjde o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Kabinet vyšší výdaje obhajuje investicemi, opozice naopak mluví o nezodpovědném zadlužování. Detaily teď s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Hezké ráno.
15: Dobré ráno.
4: Největší část výdajů přes bilion korun má tradičně jít do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Jaké rezorty si mají ještě polepšit?
15: Například obrana. Vláda tam plánuje 195 miliard korun, tedy 2% HDP. Do zdravotnictví má jít asi o 50 miliard víc a výrazně poroste i rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu, říká jeho šéf Karel Havlíček z Hnutí ANO.
16: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
15: Naopak nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj, které má přijít zhruba o 10 miliard korun. Míň peněz má dostat taky životní prostředí.
4: Vláda zároveň tvrdí, že hledá úspory, tak kde chce například šetřit?
15: Podle Havlíčka se mají spojovat organizace, které dnes fungují samostatně i přesto, že mají podobnou agendu.
16: Typický příklad Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism v jednom a úspora. Další příklad 6 zkušebních ústavů, místo toho jeden zkušební ústav.
15: Jak už jsme řekli, návrh počítá se schodkem téměř 390 miliard korun.
4: No proč má být schodek skoro o 80 miliard vyšší než letos?
15: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by bez vyššího schodku nešlo pokrýt plánované investice a další výdaje. Vláda proto rozpočet označuje za proinvestiční.
17: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
4: No a jak na tak vysoký schodek reaguje opozice?
15: Ostře ho kritizují Starostové, ODS i TOP 09. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil schodek za ostudný a nebezpečný. Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka je taková výše schodku v době ekonomického růstu a nízké inflace neobhajitelná.
18: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard. Takhle se prostě dlouhodobě hospodařit opravdu nedá a nestačí drobné škrty. Musíme prostě najít politickou odvahu, zlepšit systémovou díru ve výši 120 až 150 miliard korun.
4: No, ministerstvo financí zároveň uvádí, že schodek odpovídá 2,8% HDP a je nižší než očekávaný průměr Evropské unie. Ale jak je to vlastně možné, když těch 389 miliard odpovídá zhruba 3,5% HDP.
15: Rozdíl tvoří asi 70 miliard korun na obranu. Ty může Česko díky evropské únikové doložce z toho výpočtu pro evropská rozpočtová pravidla vyjmout. Právě proto ministerstvo při srovnání s ostatními státy pracuje s nižším číslem a poukazuje taky na to, že některé sousední země mají schodky vyšší.
4: A je to srovnatelné?
15: Jen částečně, jak upozorňuje hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, samotný fakt, že okolní státy mají vůči HDP vyšší schodky, ještě neznamená, že je taková výše deficitu úplně bez problému.
19: Ty země s výjimkou Německa, která uváděla Alena Schillerová v té tiskové zprávě, ty naše sousedy, tak také už jsou v režimu, že s nima vede Evropská komise řízení o nadměrném schodku veřejných financí a musí předkládat plány konsolidace.
15: Německo zase vyššími výdaji reaguje mimo jiné na několik let slabého výkonu ekonomiky. Česko naopak pro příští rok počítá s hospodářským růstem. Já ještě jenom doplním, že návrh rozpočtu musí v průběhu září schválit vláda, která může v některé věci ještě upravit. A v říjnu pak návrh zamíří do sněmovny.
4: A tyhle informace nám přinesla do studia Josefína Báčová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
15: Díky.
20: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, alespoň několik důležitých zpráv teď v kostce stručně. Začíná školní rok, do lavic poprvé usedne kolem 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách oproti loňsku ubylo, bude jich něco přes milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo naopak žáků a studentů v denní formě studia meziročně přibýt. Při opětovných ruských nočních útocích v Kyjevě a okolí zemřeli 4 lidé, dalších 14 se zranilo. Ukrajina cílila na ruské civilní objekty či přístav. Ukrajinské drony útočily podle dosavadních dostupných zpráv v celé evropské části Ruska. Estonsko a Lotyšsko v noci vyhlásili poplach kvůli ruským dronům. Preventivně tam odstartovali i stíhačky NATO. A německý kancléř Friedrich Merz varoval před nástupem strany Alternativa pro Německo k moci v Sasku-Anhaltsku.
4: S novým školním rokem se řeší změny ve výuce a školních pravidlech, ale také rozpočet pro školství. Ministr Robert Plaga za hnutí ANO včera v našem vysílání řekl, že příští rok do jeho rezortu půjde méně peněz, než chtěl. Na dotaz moderátora Tomáše Pancíře, jestli už je jasné, zda částka překročí 300 miliard korun, Plaga uvedl, že přesná čísla zatím nemůže potvrdit, vzhledem k tomu, že jednání ještě budou probíhat celé září.
21: Těch 300 miliard bylo včetně evropských fondů a tam je 8-miliardový pokles meziroční těch výdajů evropských, ne těch ze státního rozpočtu. Co se týká státního rozpočtu, tak tam u té největší položky, a to je nárůst platů a naplnění vládního programového prohlášení, tak máme rok 2029 a ano, tam jsem se dohodnul a to přiznávám a myslím si, že naprosto správně, že to rozložíme do těch tří let. Takže tam je nárůst menší, než jsem předpokládal pro 2027, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů 28-29 a potvrzení toho, že v roce 2029 naplníme vládní programové prohlášení. Nevyjednávám jenom rok, vyjednávám i ty rámce nad tím, respektive to naplnění vládního programového prohlášení. Takže byl bych spokojnější, kdyby tam ta trojka byla včetně těch evropských, ale důležitý je ten cíl po skončení volebního období a tam mám příslib i konkrétní plán z ministerstva financí, jak naplnit stejně jako v letech 17-21 to vládní programové prohlášení pro oblast školství.
22: Na jaký růst platů se tedy mohou těšit podle toho, co jste zatím dojednal učitelé a další pedagogičtí pracovníci od 1. ledna?
21: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
22: Začíná nový školní rok. Co od něj jako ministr školství očekáváte?
21: Já očekávám, že v tomto školním roce se učitelé a žáci do školy budou těšit a co pro to bude dělat ministerstvo školství, tak je samozřejmě to, že se snažím i v těch krocích, jako jsou revize rámcových vzdělávacích programů, naplňovat to, co jsem slíbil. To znamená, aby ty školy věděly, co se na ně připravuje, jaké změny je v těch následujících letech 28-29 čekají a byly náležitě na to připravení s podporou ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a dalších přímo řízených organizací ministerstva. Takže očekávám, že pokud ředitelé čtou dopisy, které jim posíláme, tak vidí, že se držíme přesně toho harmonogramu, který jsme třeba na konci minulého školního roku jim oznámili a že ty kroky děláme. Jsou to dlouhodobé kroky, ale to tak ve školství bývá.
22: V tom začínajícím školním roce se poprvé projeví novela, která měla omezit odklady nástupů do prvních tříd základních škol. Co tohle bude znamenat pro školy? Jsou na to připravené?
21: Ta odkladová novela, která v minulém volebním období prošla sněmovnou, já jsem k ní měl odborně výhrady. Já jsem připraven se podívat na to, jak ta situace bude v těch školách fungovat konkrétně po tom prvním kroku, ke kterému dochází teď od 1.9. Samozřejmě přichází s tím i parametrizace asistentů pedagoga v prvních třídách nad 15 žáků. Tam je potřeba se podívat, jak to opatření začne ve školách fungovat. A stejně tak se hodlám zabývat i některými věcmi, které s tím souvisí, jako je třeba role přípravných tříd, které měly být zrušeny v roce 2029. A stejně tak je tady jedno téma, to jsou dodatečné odklady. Samozřejmě je potřeba řešit tu situaci odkladů z pohledu každého dítěte, které ve škole je. To kivadlo, které se teďka za mě vychýlilo extrémně, zamezení těm odkladům nemusí být, ale počkám si na čísla ve prospěch všech žáků, takže já bych to chtěl v těch následcích letech vybalancovat.
22: Už jste se zmínil o tom, že nově mají být v prvních třídách, kde je víc než 15 žáků, všude plošně asistenti pedagogů. Opravdu všechny školy jich mají dost? Bude tohleto naplněné?
21: Zaznamenal jsem teď informaci, že samozřejmě s obsazováním těch míst je problém. Typicky jsem zaznamenal Prahu. Nemyslím si, že to bude celorepublikový problém, ale samozřejmě to obsazování těch míst kvalitními lidmi tak je jedno z těch témat, které nás nečeká jenom teď, ale samozřejmě i s tou chystanou parametrizací asistentů pedagoga, jejich profesionalizací na školách, aby to skutečně v těch třídách fungovalo. Tak to je velké téma, kde samozřejmě na tom budeme společně s Národním pedagogickým institutem, ale především těmi řediteli pracovat s tom následujícím období.
22: Když se podíváme na organizaci nového školního roku, tak tam se vrací předání závěrečného vysvědčení na 30. června. Proč? Proč jste nezůstal u toho posledního červnového pátku, když jste to takto zavedl v minulém školním roce?
21: Záleží na tom, ta logika je zatím ta, že záleží na tom, jestli to máte ze začátku týdne, nebo to máte ke konci týdne.
22: Pardon, to je takový rozdíl mezi úterkem a středou?
21: Je to minimálně ten jeden na rozdílu, no. Ale samozřejmě v té organizaci školního roku, tak jak se na ně podíváte, tak já vaši pozornost, asi byste se na to i zeptal, upřu k těm vánočním prázdninám, které jsou od 23. a stejně jako při prodloužení o dva dny, nejvíc byli slyšet ti, kteří říkali, prodlužujete nám to o dva dny, tak teďka zase je slyšet skupina rodičů, která říká, proč to není o dva dny další. Takže stejně jako většina věcí ve školství je to rozpolceno 50-50. A vždycky se ozve ta skupinka, která v tu chvíli je hlasitější a bere to jako újmu.
22: To je definitivní, že ještě 22. prosince půjdou děti do školy?
21: Co se týká toho centrálního organizování školního roku, tak je to definitivní, žádné změny nechystám, můžu všechny uklidnit, že do toho zasahovat nebudu. Samozřejmě, a to je ta debata, kterou jsme vedli u těch letních prázdnin. Dá se očekávat, že ředitelé škol, kteří mají dostatek ředitelského volna tím, jak před x lety proběhla ta novela, která jim zvedla počet dnů ředitelského volna, tak na ty dny, pokud nemají jiný program, tak dají ředitelské volno.
4: Tolik ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem.
20: Máme 7 minut po půl sedmé a příležitost podívat se, čemu se věnují zahraniční média. Začnu v deníku New York Times. Ten píše, že Čína září na konferenci Šanghajské organizace pro spolupráci. Tato konference probíhá v Kyrgyzstánu. Vliv Pekingu, píše deník New York Times, sílí mezi zeměmi, které chtějí oponovat globálnímu západu, anebo aspoň vyvažovat jeho vliv.
4: Čína září v září prostě. Konference v Kyrgyzstánu podle deníku jednoznačně ukazuje omezené možnosti americké obchodní i vojenské války. Středoasijské země pomáhají Rusku obcházet západní sankce. Irán díky spojencům přežil měsíce americko-izraelských útoků a Čína s Indií mají levné zdroje surovin.
20: Jednoznačně nejsilnější pozici má na konferenci čínský prezident Xi Jinping, dočteme se v listu New York Times. To on si vybírá, se kterým z lídrů se sejde mimo společná jednání. A podle těchto setkání se budou hodnotit výsledky konference, která končí odpoledne.
4: Čínský prezident za několik týdnů zamíří do Washingtonu a připravuje se na to i tím, že v poslední době jedná se státníky jako na běžícím páse. Ještě ho čeká návštěva Egypta a Indie. V době, kdy se Spojené státy vzdalují mnoha tradičním partnerům, se Xi snaží ukázat, že Čína má přátele po celém světě. Uzavírá deník New York Times.
20: Bruselský server Politico píše o dohře migrační krize ve španělské severoafrické exklávě Ceuta. Před měsícem tam ze sousedního Maroka přišlo nekontrolovaně přes 70 tisíc lidí a Politico v té souvislosti píše, že španělský premiér se odhodlal k výjimečné kritice krále.
4: Pedro Sánchezovi, tedy španělskému premiérovi, se nelíbí, že se král Filip VI. Odmítl zapojit do řešení krize, když ho vláda žádala, aby zatelefonoval svému marockému protějšku Mohamedu VI. Premiér kritizuje i královu dlouhodobou odměřenost vůči Maroku. Bez něj podle Sáncheze Španělsko nemůže přistěhovalectví řešit.
20: Premiér připomněl i to, že Ceutu sám ve funkci navštívil už 4x, včetně poslední nouzové cesty před měsícem. Mimo jiné, aby místním ukázal, že na ně Španělsko nezapomíná. Současný panovník tam ale nebyl ani jednou, zdůraznil Sánchez, který se podle serveru Politico snaží jinak politické spory ohledně Ceuty spíš urovnávat.
4: Maroku se Sánchez chová tak smířlivě, jak to jen nejde, píše Politico. Ze situace v Ceutě viní pašeráky lidí a online kampaň, kterou podle něj organizovalo Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicová skupina, která používá migraci k rozdělování nejenom Španělska, ale i celé Evropy. Tvrdí to ovšem bez jakýchkoliv důkazů. Podotýká Politico na závěr našeho přehledu zahraničního tisku.
20: A ten dozněl v 6 hodin a 26 minut ve vysílání Ranního plusu. Dnes je světový den chronické lymfocytární leukémie. S nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby u dospělých žije v Česku až 6 000 lidí. Takové jsou odhady hematologu. Až 90% nemocných se léčí pomocí moderní cílené léčby. A to navzdory tomu, že nově diagnostikovaným mladším pacientům pojišťovny tuto léčbu nehradí. Lékaři proto nabízejí možnost zapojit se do některé z klinických studií.
0: Dáme škrtidlo, nebolí to?
1: Ne, dobrý.
3: Říká 55nici Marcele zdravotní sestra Hana Rašplová z první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: Teď já teda naberu ty běžní odběry.
3: Chronickou leukémii u ní lékaři odhalili náhodně před 13 lety při preventivní prohlídce. V krevním obraze měla totiž zvýšenou hladinu bílých krvinek. Onemocnění se dlouho nezhoršovalo, lékaři ji proto jen sledovali. Přednedávnem jí ale začaly natékat uzliny. Zvětšila se jí slezina a pociťovala i větší únavu. Aby nemusela podstoupit chemoterapii, zapojila se do klinické studie.
1: Je to možnost projít léčbou, která mě tak nezničí jako chemoterapie, protože přece jenom chemoterapie je mnohem víc toxická pro tělo a ta biologická léčba má mnohem míň těch vedlejších účinků.
3: Léčba pomocí dvojkombinace moderních cílených léků u ní potrvá rok. Pokud bude dobře zabírat, měla by nemoc na několik let uspat.
1: Tak. Minutku mačkat, jo?
3: Ano,
1: tak můžete za panem doktorem.
3: Děkuju. Loučí se pacientka se sestřičkou. Krátce na to už vzorek její krve putuje potrubní poštou do laboratoře. Vyhodnocuje se ve zrychleném režimu, říká vedoucí laborantka centrálních hematologických laboratoří Kristýna Kmentová.
23: To jsou vlastně krevní analyzátory, měří ty parametry toho krevního obrazu.
1: Já se teď zrovna dívám na obrazovku a je tady jméno pacientky. Teď se to vyhodnocuje.
23: Teď se to vlastně vyhodnocuje. Většina těch vzorečků, co se bavíme o této pacientce, tak jsou ve statinovém režimu, čili mají přednost.
3: Za necelou hodinu už Marcela usedá na židli v ordinaci hematologa Martina Špačka.
24: Dobrý den, tak už máme ty dnešní výsledky, takže ten krevní obraz, ty bílé krvinky nám krásně stouply, což je ale dobře. Takhle přesně ty léky fungují.
3: První cílený lék začala Marcela užívat přednedávnem. Každé ráno bere 4 tabletky.
24: Nejdřív funguje na ty mízní uzliny, případně na tu zvětšenou slezinu. Z toho se to všechno vyplaví do krve, takže proto to teď stouplo na tom začátku a teprve potom v druhé řadě to začne klesat i v té krvi. Já se podívám teda ještě na ty uzliny, jestli se můžete jít tady na to lůžko.
1: Paní Marcela si lehá.
24: Takže vy jste měla zvětšené na tom krku a tam opravdu já už teda skutečně nehmatám žádnou.
3: Těší lékaře, který postupně kontroluje stav dalších uzlin. Moderní cílenou léčbu snáší Marcela velmi dobře.
1: Spíš se teď cítím líp, nemám žádný negativní účinky, který by mě nějak omezovali vůbec.
24: Tím, že jsou to ty cílené léky, tím, že už to není ta chemoterapie, to je ta obrovská výhoda, že velká většina pacientů opravdu nemívá žádné problémy. Předpokládám, že i u vás to bude tak nadále.
3: Věří hematolog Martin Špaček z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované péče. Jednou z nich je i mezinárodní klinická studie CLL18, díky které se k inovativní léčbě dostane skoro 76 českých pacientů. pacientů, říká hematolog Martin Šimkovič ze 4. interní hematologické kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
7: Využívá takový velmi sofistikovaný postup, kdy se měří zbytková nemoc a podle toho se určuje, zda pacient ještě bude pokračovat o rok déle v léčbě nebo zda ji ukončí a hodnotí se, jestli ta nemoc tam ještě trošičku je. Pokud ano, tak ji chceme ještě více zaléčit.
3: Cílená léčba jednoho pacienta stojí pojišťovny až 2 miliony korun. V rámci klinických studií ji ale mají pacienti zdarma. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: V půl sedmé si poslechněte stručný souhrn zpráv podání Martina Matějky.
2: Český rozhlas Plus.
6: Po nočních ruských útocích zemřeli na Ukrajině nejméně 4 lidé, zraněných je přes 10. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. Ukrajinské bezpilotní letouny v Leningradské oblasti zasáhly přístav Ustluga. A ten leží asi 30 kilometrů od hranice s Estonskem a po útoku tam podle úřadů začalo hořet. Kvůli vzdušným útokům mezi Ruskem a Ukrajinou v noci vyhlásili letecké varování v Lotyšsku a Estonsku. Ministři zahraničí zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes na Slovensku setkají s šéfem japonské diplomacie Toshimucem Motegim. Na zámku v Tomášově u Bratislavy budou řešit třeba spolupráci ve vědě a výzkumu nebo v kybernetické bezpečnosti. Za Česko na zkoušku míří ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A ten ještě dnes ze Slovenska odletí do Irska na dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků a kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa, stal se jím John Terns, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil Tim Cook. Za jeho vedení hodnota akcí společnosti stoupla o více než 2000%. Cook společnost převzal v roce 2011 po rezignaci Steve'a Jobse. Ten tehdy odstoupil ze zdravotních důvodů a o několik měsíců později zemřel na rakovinu. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce sna a nápisem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí od dneška přebírají úřady práce a budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. A podle svazu měst a obcí, ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí z Bystřete před Klíčany na kilometru 4,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdná dodávka. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se sune kolona kamionu od Modřic ze 4. kilometru. V Praze v Troji houstne provoz na příjezdu k tunelu Blanka a podle potřeby už vjezdy do tunelu regulují. Fronta už tak popojíždí Holešovičkami i Libereckou od Stříčkova a v Povltavské od Balabenky se zatím zpomaluje jen v kratším úseku mezi Zenklovou a Bulovkou. A na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce sílí provoz mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů na jihu Moravy naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
4: Tak zprávy Martina Matějky dozněly v 6 hodin téměř 34 minut, ale s ním jsme v ranním týmu ještě my dva, také Martina Mašková, Tomáš Pavinček a samozřejmě ještě spousta dalších lidí, editoři a další kolegové. No ale teď pojďme k programu. Už včera se na naše vlny vrátil autorský výběr z domácího tisku a také dnes a v dalších dnech v téhle tradici kontinuálně pokračujeme. Tuzemská média, tedy noviny a servery, tentokrát pozorně pročetl dokumentární režisér Ivo Bystřičan. Dobré časné jitro.
8: Dobré ráno.
9: Tak já jsem v těch půl páté, když jsem jel do práce, zatím žádné dítě nepotkal, ale už, jak všichni vědí, za pár desítek minut se vyhrnou děti do škol. A teď je otázka, jestli rády nebo nerady. A tomu se věnuje deník Envite.
8: Je to tak. Přijde mi k věci připomenout několik rad, které deník N přináší k tomu, aby děti se možná do školy těšili víc, anebo aby tam, řekněme, netrpěli. A proč by vlastně měli? Deník N píše o tom, že české děti patří ve škole k těm méně spokojeným. Podle dat mají čeští žáci čtvrtý nejhorší pocit sounáležitosti se svojí školou ze všech zemí OECD a EU. No a co hůř, Česko je na úplném konci žebříčku takzvaného indexu kvality vztahu žáků s učiteli. No ten se například ptá, zda se žáci domnívají, že si jich učitel váží a je k ním milý. Co tedy můžeme jako rodiče dělat, když dítě začne chodit ze školy, řekněme, nešťastné? Sociální psycholožka, autorka článku v deníku N, Eliška Kodyšová, radí začít u toho dítěte. A hlavně, to je možná věc, kterou často opomíme, hned nenabízet řešení. Nejdřív se ptát, poslouchat, popsat, čeho si na nich všímáme, tedy respektive na tom dítěti, a zjistit, co to dítě samo potřebuje. No až potom má přijít případně rozhovor se školou, ideálně s tím konkrétním učitelem a s nějakou snahou domluvit se na společném cíli. A tím by mělo být, jak to dítě podpořit. Až potom, pokud se problém řešit nedaří, tak je možné obrátit se na školního poradce, vedení školy, zřizovatele a tak dál. A důležité tam je nevstupovat do školy automaticky jako protivník. Ta dobrá komunikace funguje nejlíp tehdy, když obě strany nějak vycházejí z předpokladu, že chtějí dítěti pomoci. No a když se tomu dítěti něco nepovede, tak můžeme s ním přemýšlet, jak by situaci příště řešilo, ale my bychom mu neměli okamžitě diktovat, co má udělat. Tomu dítěti totiž pomáhá vědomí, že na problémy ve škole není samo, no ale zároveň mu rodič nechává dost prostoru, aby ten problém postupně se učilo zvládat samo.
9: No já jsem pozorně poslouchal, i když mám už děti odrostlé, ale abychom kvůli těm nejnovějším událostem nezapomněli na to, jak jsme se celé léto, abych tak řekl, pekli v nebývalých vedrech. A Hospodářské noviny píšou o tom, jak se k tomu staví, respektive nestaví úřady, tak nám ten článek odvyprávějte.
8: No tak vedra polevila spolu se suchy, a s tím velmi polevila i aktivita Ministerstva životního prostředí. Hospodářky upozorňují na způsob, jak Česko zachází s obnovou krajiny. Totiž do začátku září, což je teď, máme Evropské komisi předložit národní plán, který má popsat, jak chceme do roku 2050 napravovat dosti poškozené ekosystémy, jak vracet krajině schopnost zadržovat vodu, zabraňovat erozi půdy a další takovéhle důležité věci. No a podle ekologických organizací se zatím nerozběhlo ani mezirezortní připomínkové řízení, přičemž Ministerstvo životního prostředí to zpoždění přiznává, no a říká, že se prostě dlouho diskutovalo hlavně o penězích. Jenomže čím později vláda ten návrh zveřejní, tím méně času podle odborníků zbude na nějakou opravdovou debatu a tím samozřejmě je potom větší riziko, že se z toho plánu stane dokument, který bude napsaný jenom proto, aby Česko formálně splnilo tento domácí úkol. Ti citovaní experti taky říkají, že poslední zveřejněná verze ani neobsahovala žádné konkrétní cíle a závazky. Ekologické organizace potom tvrdí, že to bylo ministerstvo zemědělství, které blokovalo opatření, které by skutečně měnila dnešní způsob hospodaření v krajině. A ministerstvo, které vedou motoristé, zdůrazňuje, že ten plán musí být přijatelný jak pro zemědělce, tak lesníky a obce. No a zrovna v tom je asi jádro toho problému, protože ten plán má sice obnovovat krajinu, jakoby jejíž stav je výsledkem nějakého způsobu hospodaření, no ale zároveň se hledá podoba toho plánu, které ten způsob umožní i na příště a nebude nutit nikoho k žádné velké změně.
9: No a na závěr se podíváme skrze domácí noviny do zahraničí, do blízkého zahraničí. Jak víme, tak německý kancléř Friedrich Merz včera varoval před nástupem strany Alternativa pro Německo k moci v Sasku-Anhaltsku a deník N pátrá po tom, proč má opravdu tahle strana šanci ve volbách tuhle neděli vyhrát a poprvé zemskou vládu obsadit. Tak k čemu došel?
8: To je strašně zajímavé. Deník N udělal totiž rozhovor s ekonomem Reintem Gropem z Institutu pro hospodářský výzkum v Halle a ten se tu podporu velkou AfD snaží vysvětlit a on odmítá takové to obvyklé vysvětlení jakože ekonomickou frustrací a říká, že tím se z té podpory dá vysvětlit jen velmi málo a mnohem důležitější je pro něj hluboká nedůvěra lidí ve stát a tradiční politiků. Pocit, že ti nahoře takzvaně nic neřeší a způsob, jakým lidem získávají informace, tedy především ze sociálních sítí. A algoritmy pak podle něj člověka rychle vtahují do světa, v němž se frustrace neustále potvrzuje a radikalizuje. Pro něj je paradoxem, že ten recept AfD by ty ekonomické problémy regionu spíš jako zhoršil. Jo, Německo kvůli demografii bude potřebovat daleko víc lidí ze zahraničí. Už dnes stavebnictví, to známe možná i od nás, je na nich poměrně závislé. Univerzity a výzkumné instituce pak budou mít potíže nalákat lidi, které potřebují v takových poměrech. A ten Grob upozorňuje i na takový zvláštní historický rozměr celé věci, kdy část lidí podporuje stranu, jejíž politika by je ekonomicky poškodila a zároveň jakoby se vytratila paměť na to, kam až ta radikalizace může vést, kam vede hledání viníků a vylučování menšin. A proto ten rozhovor taky nese provokativní titulek Jsou naše školy tak špatné, že nás nenaučili dějepis? Tak snad to začneme ten nový školní rok lépe.
9: Tak výzvou ke kvalitní výuce dějepisu a nejenom dějepisu a nejenom v Česku končí výběr z domácích médií s dokumentárním režisérem Ivem Pistřičanem. Díky za to. Naslyšenou.
8: Díky, pěkný den.
20: Ale novinky v tomto školním roce vás neminou, protože o nich teď budeme mluvit detailně. Některé děti, které by ještě před pár lety dostali nejspíš odklad, to poprvé zamíří rovnou do první třídy. A školy, které vzdělávají více dětí z rodin v těžké životní situaci, dostanou peníze navíc. Co konkrétně se tedy od září mění, koho se dotkne, proberu s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Hezké ráno.
20: Tak na co především se školy připravují?
5: Podle Tomáše Augustína z Asociace ředitelů základních škol se připravují hlavně na nové prvňáky. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro odklady školní docházky, tak se do prvních tříd letos nastoupí i žáci, kteří by třeba ještě před rokem zůstali ve školce o rok déle. A s tím souvisí i nová povinnost mít v každé první třídě z 15 a více žáky asistenta pedagoga.
10: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
5: A první třídu už taky nepůjde opakovat tak jednoduše jako doteď. Ministerstvo tím chce zabránit tomu, aby se opakování ročníků stalo jakousi náhradou za odklad školní docházky. Do prvních tříd má podle odhadů ministerstva školství letos nastoupit přibližně 115 tisíc dětí.
20: Jak je to s povinností slovního hodnocení v prvních třídách? To ještě, myslím, není závazné.
5: Ještě ne, na to mají základní školy ještě rok času. Od příštího školního roku má být hodnocení bez známek v prvních třídách povinné. Řada škol na něj ale přichází už teď, aby si nový způsob hodnocení vyzkoušeli.
20: Některé školy letos poprvé dostanou peníze navíc podle toho, jak náročné mají podmínky. Kolik škol dosáhne to, na to takzvané indexové financování?
5: V letošním roce na něj dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze jsou určené hlavně školám, kde je víc dětí z rodin, které potřebují větší podporu. Školy je mohou využít třeba na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat překážky ve vzdělávání, nebo na přímou pomoc žákům, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
11: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
15: Podle Asociace ředitelů základních škol ale tohle první rozdělení peněz není úplně spravedlivé a stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly. A to i přesto, že by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek už dostaly.
20: A čekají nějaké novinky i střední školy?
15: Ano, od září mohou nově zavést kombinovanou výuku. To znamená, že žáci nemusí chodit třeba každý den do školy. Až 40% výuky může být například online. A pak je ještě jedna změna v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Poradenská zařízení mají od září možnost předávat svá doporučení elektronicky přímo do systému DIPSY.
20: A pokračují přípravy nových učebních plánů pro mateřské a základní školy?
15: Ano, upozornil na to ředitel organizace EduIn Jan Vereš Mušuta.
12: Důležité je právě s konkrétními učiteli probírat ty obsahy toho vzdělávání a tu formu, podobu těch hodin, využívat prostředku na další vzdělávání pedagogů na to, aby se ty právě hodiny mohly proměňovat v návaznosti na změnu kurikula. A to je proces právě dlouhodobý a na který je potřeba se připravit.
15: Školy tedy v novém školním roce zaměstnají i změny, které se teprve chystají. Například školní jídelny mají letošní rok na přípravu na nová pravidla ve školním stravování. A vzhledem k tomu, že se blíží povinnost slučování menších škol, tak se budou muset s obcemi domluvit, jak to bude vypadat. Automaticky to ale neznamená, že budou menší školy zanikat. Může to spíš být jako administrativní sloučení více škol v jeden celek.
20: Josefína Báčová z domácí redakce, děkujeme.
15: Díky, naslyšenou.
20: My se vrátíme k tématu. Po půl osmé, mimo jiné, uslyšíte úryvek z našeho podcastu Chyba systému. A po osmé hodině budeme moci tady můj kolega Tomáš Pavlíček vyspovídá zmíněného experta programového ředitele organizace EduIn.
9: A rovněž, Mušutu.
20: Tak, a rovněž novou ředitelku Národního pedagogického institutu Irenu Fričovou.
9: Tak díky za tohle uvedení do našeho dalšího programu, ale teď je 6 hodin 46 minut a my otvíráme ekonomické okénko, možná dokonce okno. A začneme zprávami. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci srpna. Na konci července činil schodek státního rozpočtu 176 miliard 600 milionů korun. V předchozích třech letech srpen přinesl zmírnění deficitu.
20: Akcie ve Spojených státech na začátku nového týdne oslabily. Růst cen ropy kvůli napětí na Blízkém východě oživil obavy z inflace a zvýšil pravděpodobnost zpřísnění měnové politiky ve Spojených státech.
9: Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur v přepočtu přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy, jako je čínský Shein, uvedla agentura AFP.
20: České dráhy mají nové vedení. Lenka Hamplová, dosavadní vrchní ředitelka ministerstva dopravy v čele státní firmy, vystřídala Michala Krapince. Tématu se věnuje i dnešní vydání pořadu Nic osobního, prostě biznis, pořadu publicisty Petra Šimunka a naší ekonomické analytičky Jany Klímové.
13: Co je na tom samozřejmě zajímavé, kromě toho, že je tam asi zřejmě poprvé v historii žena, takže byla jmenována absolutně bez výběrového řízení. Prostě se tak rozhodlo. Ona je údajně schopná, ale že by někdy řídila takto velký podnik, tak to tady opravdu ne, protože jaká je její historie? Ona je úřednice ministerstva dopravy, na to nastoupila skoro už před 20 lety a byla tam celou dobu, tedy až do posud. A tehdy, když ona přišla na ministerstvo dopravy, tak tam, víš, kdo tam byl jako ministr?
14: Karel Havlíček.
13: Ale před 20 lety.
14: Před 20 lety, já
13: byl tam, ale rýmuje se to, no jasně, ale byl tam Aleš Řebíček z ODS. Paní Hamplová, tehdy tedy Hlubučková, tak tam přežila už 13 ministrů, a Ivan, jak jsem si je napočítala, a Ivan Bednárek je její 14. šéf v pořadí.
14: Aha.
13: No a,
14: tak to už si zasloužila, aby někam pomusil.
13: Je zasloužila, ale ona měla tam úspěšný růst na to ministerstvu dopravy, protože tam nastoupila jako tajemnice Řebíčkova náměstka tehdy jistého Lukáše Hampla.
14: A proto, Hamplo,
13: a, teď, a proto se teď jmenuje Hamplová.
14: Hra protože o trůny v každém našem vysílání.
13: Nakonec se stal jejím partnerem a vzala si jeho jméno. A její kariéra tedy rostla na ministerstvu, z tajemnice se stala ředitelkou odboru kontroly, když pak přišel do čela a dalších odborů, když pak přišel do čela rezortu už tvůj oblíbenec Karel Havlíček.
14: Konečně.
13: Zhnutí ANO a současný vicepremiér. Tak povýšila, ale tohle bylo tedy za minulé období, kdy bylo ANO ve vládě, tak povýšila na náměstkyni zodpovědnou za finance, rozpočet a controlling.
14: To je ta nejdůležitější náměstkyně, to zase je, pojďme přiznat.
13: No, jinak ona tam byla vlastně v té pozici vrchní ředitelky i za Martina Kupky z ODS.
14: Ale pojďme znova připomenout, že do čela firmy, která má obrat 60 miliard korun, přichází bez výběrového řízení žena z ministerstva, která má určitě zkušenost se státní správou, s tím, jak přežít 14 Jasně. ministrů, ale takhle odpovídala, velký
13: firmu neřídila, nikdy ale neřídila. Odpovídala v rámci toho ministerstva za ekonomiku, infrastrukturu a vlastně

0: řadu let sám prvním náměstkem několika ministrů dopravy, hlavně tedy ODS, tak také byl členem dozorčí rady Českých drah, takže doma budou mít teď asi velké téma. A v roce 2012 byl dokonce předsedou řídícího výboru Českých drah, což byl orgán, přes nějž stát přímo vykonával svůj strategii v Českých drahách. A Lukáš Hampl, dokonce to už jsme asi všichni skoro zapomněli, ale v roce 2012 měl takovou epizodu, že dokonce chvíli vedl celé ministerstvo dopravy, protože rezignoval tehdejší ministr Pavel Dobeš, strana Lidem, měl takový epičí život.
1: Vůbec ale... neznám ani jméno, ani tu stranu.
0: A mimochodem tedy Lukáš Hampl tehdy vstoupil do Věcí veřejných, které byly ve vládě Víta Bárty, a měl ambici být sám ministrem dopravy, jenomže to nevyšlo. Prostě skončil potom s nástupem nové vlády ČSSD a ANO v roce 2014.
2: Slyšeli jste ukázku z pořadu Jany Klímové a Petra Šimůnka s názvem Nic osobního, prostě biznis, a celý ho uslyšíte po 11. hodině u nás na Plusu.
3: Ale ta ukázka dozněla 8 minut před 7 hodinou. Úřadům práce ode dneška přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení totiž budou posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měly na starosti obce, ve kterých od 1. září však zůstala jenom kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
4: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně, a jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
5: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
6: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
5: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
7: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve většině případů žádnou relevantní zkušenost, tak mně přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
5: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají, a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Richtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
8: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakými dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
5: Podle Richtecského navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Po prázdninách se vracíme k našemu klasickému schématu vysílání, takže touto dobou, pár minut před 7 hodinou, budete opět pravidelně slýchat ranní komentář. Ten dnešní je od politologa Lukáše Jelínka a nazval ho trochu tajuplně Čas váhavých střelců brzy skončí.
10: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují. historii a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají Lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí Lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a Lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
2: Slyšeli jste ranní komentář politologa Lukáše Jelínka.
9: Interview Plus. Počet nezvěstných po masivních záplavách, které před týdnem zasáhly Nepál, podstatně stoupl. Dostanou se záchranáři včas k zaměstnancům hydroelektráren, kteří se zřejmě skrývají v nepřístupných tunelech? Také na to se Pavlína Nečásková zeptá šéfa nepálské mise společnosti Člověk v tísni Simona Di Bicenze. Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
2: A po 11:30 v Osobnosti Plus bude emeritní ústavní soudce a děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity Stanislav Balík. Sledujeme legitimní kritiku ústavního soudu nebo útok na ústavní systém, to je jedno z témat.
3: Bylo 7 hodin, je 1. září, do úterního dne vás v Ranním Plusu vedou Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
9: Český rozhlas Plus.
2: Jakým tématům se budeme věnovat v této hodině? Jak jsou školy připravené na důsledky zpřísnění odkladu povinné školní docházky?
3: Stává se elektřina místo ropy klíčovým hybatelem geopolitiky?
2: A kde se bude v Praze stavět podle nového metropolitního plánu?
3: Slova se opět ujímá zpráva s Martin Matějka.
11: Po nočních ruských útocích zemřeli na Ukrajině nejméně 4 lidé, zraněných je přes 10. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. Ukrajinské bezpilotní letouny v leningradské oblasti zasáhly přístav Ustluga. Ten leží asi 30 kilometrů od hranice s Estonskem a po útoku tam podle úřadů začalo hořet. A kvůli vzdušným útokům mezi Ruskem a Ukrajinou v noci vyhlásili letecké varování v Lotyšsku a Estonsku. Rusko při útocích zničilo už 90% moderních skladů na Ukrajině. Oznámil to ministr zemědělství Taras Vysocký. Jen při posledních útocích na Kyjev a okolí Rusové poškodili několik skladů obchodních řetězců a výrobců potravin. Nedostatek potravin ale podle ukrajinské vlády nehrozí.
12: Jen během včerejška byl v Kyjevě vyhlášený poplach celkem 12krát. Rusko během těchto útoků zasáhlo 3 sklady na předměstí Kyjeva. Pokoušelo se také zaútočit na kyjevskou tepelnou elektrárnu. Neustálému ostřelování čelí kromě Kyjeva i další oblasti, především Oděská, Charkovská, Záporožská nebo Chersonská. Rusko podle zdrojů deníku The Telegraph v posledních týdnech navyšuje vlastní výrobu bezpilotních letounů rychleji než Ukrajina. Také začalo drony Geraň stále častěji opatřovat proudovými motory. To zvyšuje jejich rychlost i dolet. Naopak Ukrajina v posledních týdnech podnikla testy vlastních nových protistřel pro boj s modernizovanými kamikadze drony. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
13: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
11: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Země Vyšehradské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Schůzky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z Motoristů sobě. Mezi tématy bude třeba spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
14: Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska přijmou japonského šéfa diplomacie Toshimitsu Motegiho na zámku v západoslovenském Tomášově. Projednat chtějí aktuální bezpečnostní otázky, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráci zemí ve vědě a výzkumu. Schůzka ve formátu V4 plus Japonsko se koná po 5leté pauze. Ministr Macinka ještě večer ze Slovenska zamíří do Irska na dvoudenní neformální setkání se šéfy diplomacií Evropské unie. Ladislav Novák, Český rozhlas.
11: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i víc asistentů.
15: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
16: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
15: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
17: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
15: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde hlavně o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou třeba zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, třeba na základě příjmů. Dosud to měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Rycheckého ze Svazu města obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
8: V řadě obcí s rozšířenou působností ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
11: Ministerstvo práce to odmítá, podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci pro školení. V Praze začal platit nový metropolitní plán, určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje třeba výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
18: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
11: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednář za SPD. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy houstne provoz od Rudné. Z 6. kilometru se jede pomalu ve všech pruzích. Zdržení tak nabírají jak kamiony, tak řidiči osobních vozidel. A pomalej se pokračuje i dál na okruhu směrem k D1 tradičně za Ořech na 18. kilometr. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy přetrvává kolona kamionu od Modřice ze 4. kilometru. V tunelu Blanka směrem Stroj na Břevnov čekejte potíže kousek před sjezdem na Letnou. Po nehodě se projíždí pouze od bočovacím pruhem. V levém následky kolize několika osobních aut, v pravém stojí hasiči a výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu v Troji. Kolona se tak sune nejen Libereckou od Letňan, ale také Povltavskou z Čuprovy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
3: A teď máme 7 hodin a 8 minut, už za několik desítek minut začne první vyučovací hodina nového školního roku. A zvláště vstup prvňáků bude jiný než v předchozích letech. Přicházejí totiž i děti, které by za dřívějších pravidel mohly nastoupit až za rok. Ale přechod jim má postupně ulehčit změna známek na slovní hodnocení. V první třídě skoro jistě nebudou moc propadnout a kruce by jim také měl být kromě učitele i asistent nebo asistentka. My jsme ve spojení s ředitelem základní školy Bohumila Hrabala na Praze Matějem Rašovským. Dobrý den.
19: Dobrý den.
3: Tak jak jste připraveni na další zpřísnění odkladů povinné školní docházky?
19: Tak připraveni, musíme to akceptovat samozřejmě, je to nějaká povinnost, která prostě je teď platná. Nicméně já mám i přípravnou třídu, která vlastně pomáhá vyrovnávat nebo ten přechod mezi tou mateřskou školou a základní školou. Takže nám třeba během té první třídy se během 14 dnů jsou schopny ty učitelky nějakým způsobem už zjistit, jestli opravdu ti žáci jsou plně vyzrálí na tu základní školu nebo ještě ne. A teď vlastně tu možnost je dodatečně, já jim dát ten odklad nemám, takže jako úplně s tím z toho nadšení nejsme, ale samozřejmě musíme to akceptovat.
3: No, každá třída nad 15 žáků má nárok na jednoho asistenta. Bude to na to vyrovnávání určitých handicapů stačit?
19: Takhle jako za mě tohle opatření dává smysl, je to teda jednodušší, nemusí se vlastně žádat pedagogicko-psychologická poradna. Na druhou stranu musí ty lidé také být, protože oni nemají plný úvazek a ty tabulky samozřejmě nerozsahují takové třídy jako učitelé, tudíž těch peněz úplně jako nemají mnoho, takže najít takového dobrého asistenta není úplně jednoduché.
3: A už nějaké máte k dispozici nebo zatím se vám to nedaří?
19: Mám pokryty, první třídy mám všechny, tam jsem opravdu jako dbal na to, já mám 5 prvních tříd, takže tam se nám to podařilo. Nicméně na úkor třeba nějakých jiných starších žáků, kteří by ho měli jako podpůrné opatření, tak jsme přistoupili radši, ať v první třídě opravdu toho asistenta mají.
3: No, někteří učitelé vyjadřovali obavy z toho, jací žáci se jim ve třídě sejdou, já nevím, třeba s vadami řeči a podobně. Nakolik se tomu budou ti učitelé přizpůsobovat ve výuce? Třeba, já nevím, že v první třídě budou s probíráním látky postupovat pomaleji nebo nějak jinak?
19: No samozřejmě, závěry České školní inspekce musí se prostě, ta hodina se musí hodně diverzifikovat, to učivo prostě opravdu jako, ti žáci jsou tam různí, já mám navíc ještě 34% cizinců, mám přes 1000 žáků, takže důležité je i školní poradenské pracoviště, aby v tomto ohledu fungovalo, tady si myslím, že celkem ta parametrizace funguje dobře, ale protože mám hodně žáků, tak mohu mít i hodně těchto zaměstnanců, takže jo, budou muset ti učitelky samozřejmě více s konkrétními žáky pracovat.
3: Vy jste mluvil o tom školním poradenském pracovišti, ale mají všichni ve škole dost materiálu, vodítek, školení pro to, aby se mohli s tou změnou vypořádat? Funguje třeba v tomhle směru Národní pedagogický institut?
19: Tam si myslím, že ano, samozřejmě kdo chce, tak si najde, kdo nechce, tak si nenajde, nicméně ano, já myslím, že těch školení a všech těchto aktivit je hodně. Samozřejmě právě já to směřuji na to školní poradenské pracoviště, kde můj pan zástupce i doporučuje jednotlivým asistentům a členům tohoto pracoviště různá školení a pomáhá jim vlastně se vzdělávat, takže tady si myslím, že je to v pohodě.
3: No a vy jste mluvil na začátku o té přípravné třídě, že to ano. Byl dobrý institut, tak jaká je vlastně budoucnost? Vy byste uvítal, aby ještě fungovali dál, nebo aby se nějak transformovali, aby třeba byli v posledním ročníku mateřské školy, nebo jak to vidíte?
19: Určitě bych byl pro zachování těch přípravných tříd. Já si myslím, že možná k tomu trošičku i spěje, takže uvidíme každopádně 100% my, co máme tu zkušenost a už ji máme dlouhodobě, tak ti žáci opravdu ten rok jim někdy fakt stačí na to, aby prostě pak tu první třídu už absolvovali úplně bez problému a jako jsem 100% za zachování.
3: No letos budou mít školy naposled možnost hodnotit prvňáky známkami, od příštího roku bude povinné slovní hodnocení. Jak se s tímhle požadavkem vyrovnáváte? Už jste ho dopředu zavedli nebo se na něj teprve chystáte?
19: My už jsme pokročili v revizi, tam jsme vlastně už v první třídě už máme revidovaný školní vzdělávací program, co se týče toho slovního, to si opravdu necháváme až na ten příští rok. Já teda využiji kritériálního hodnocení, abychom nějakým způsobem, protože s tím souzníme prostě více a myslím si, že to je jedině dobře, jako to je změna, která už mohla být klidně i dávno, protože sice možná, že nejsme na to všichni zvyklí, že už nebudou mít ty známky, nicméně pro ty žáky je to určitě to hodnocení jako formativnější a můžou se ty rodiče dozvědět o tom, jak pokročilo v daném učivu více.
3: No a na závěr od září příštího roku bude také platit plošný zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Zatím si to každá škola určovala zvlášť. Tak platí u vás už teď nějaká omezující pravidla pro mobily?
19: Už téměř třetí, čtvrtý rok na obou budovách, já mám dvě budovy, dva stupně, takže u nás to funguje a myslím si, že to jedině dobře. Samozřejmě jim to nezakazujeme, podporujeme to práce, máme různé další možnosti, jak využívat AI a tyhle ty věci. Nicméně myslím si, že jako ty mobily, ten zákaz už mohl být i dávno, protože vlastně takhle je to aspoň jednodušší a pro všechny je to jasné.
3: Ředitel základní školy Bohumil Hrabal na Praze 8 Matěj Rašovský byl naším hostem. Já vám za to děkuji a přeji úspěšný vstup do nového školního roku.
19: Děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Rozhovor s ním dozněl v Radním Plusu 7 hodin a skoro 15 minut. Dostat pomoc k lidem v povodněmi nejhůř zasažených oblastech Nepálu je dál velmi složité. Na záchranných pracech a pátrání po obětech se podílí skoro 40 000 lidí. Ale chybí těžká technika a problémem jsou poničené silnice. Do některých oblastí na severu Nepálu vede už jediná pozemní zásobovací cesta a i její dostupnost se zhoršuje. V Nepálu je nadále David Jakš, náš asijský zpravodaj. Davide, dobrý den.
20: Přeji dobré ráno.
2: Jaká je teď tedy situace v nejhůř zasažených oblastech?
20: V té nejsevernější oblasti Rasuva, tak tam se záchranáři stále snaží dostat do jednoho z tunelů ve vodní elektrárně. Sice ho před 5 dny zaplavilo bahno, ale pořád existuje naděje podle záchranářů, že se tam před vodou ukryli stavební dělníci a přežili. Těch pohřešovaných z hydroelektráren jsou ale pořád stovky. Voda zanesla některá těla dokonce až daleko na jih, do sousední Indie. Ta je teď Nepálu vrací k identifikaci. Naopak výrazně ubylo lidí, které záchranné týmy nacházejí nahoře v kopcích, po horách, v lesích. lesích, vysoko nad řekou, protože 5 dnů po neštěstí, pokud se o nich tedy neví, tak je pravděpodobné, že nepřežili. No a lidé často putují jenom s mobilním telefonem. Doslova mají jenom mobilní telefon v ruce, fotku příbuzných v kapse a jedou na vlastní pěst do hlavního města, hledají tam v nemocnicích a v márnicích své příbuzné. No a starosti, jak už jste říkali, dělá všem zhoršující se stav té jediné pozemní zásobovací cesty z hlavního města Kátmandu na sever do oblasti Rasúva a Nuvakot. Tam jsou ty škody největší. Ten každodenní monzunový déšť tam tu cestu velmi rychle v podstatě přivádí do nesízného stavu.
2: Tisíce lidí, kteří přežili tyhle povodně, potřebují psychologickou pomoc, jak informovali úřady. Kdo se o ně v této situaci dokáže postarat?
20: Je to přibližně 50 psychologů a psychiatrů. Ti pracují přímo v terénu. Oni upozorní, ale že by bylo třeba, aby jich bylo 10x tolik. Spousta lidí přišla nejen o příbuzné, ale také o komunitu kolem sebe. A to je v buddhistické a hinduistické společnosti v takhle chudých zemích mimořádná ztráta. Mnohem větší, než si dokážeme představit. Těžce nemocným lidem sebrala voda také často všechny léky, zdravotní pomůcky. No a Nepál teď doslova pláče nad příběhem 6leté holčičky, ale po dlouhé době lidé pláčou, řekněme, štěstím nebo dojetím, protože ta 6letá dívenka přežila 4 dny uvězněná v bahně, volala maminku a nakonec dočkala záchrany. Obě dvě už jsou teď v pořádku a hlavně jsou spolu.
2: Rozbíhá se v Nepalu nějaká debata o případné odpovědnosti úřadu, o tom, jestli stát, vláda mohli udělat víc?
20: Ano, velmi, velmi čile už se o tom diskutuje. Akademici a odborníci nejen z Nepálu, ale třeba z Indie nebo z Číny, tak stále hlasitěji mluví o tom, že to, co se tu stalo, je jasným důkazem globálního oteplování, že nebylo moc možností, jak se proti takovéhle přírodní katastrofě bránit nebo něco s tím dělat. Co ale sílí, tak je kritika lidí uvnitř společnosti, takový ten vox populi vůči politickému establishmentu. Oni říkají na jednu stranu, že země se dokáže obrovsky semknout v takovéhle krizi, pomáhají lidé, kteří sami třeba už nemají skoro vůbec nic, ale na druhou stranu se desítky let nějak nepohnuly investice do té dopravní infrastruktury. V Nepálu se vlastně bez slušných silnic ta ekonomika vůbec neobejde. Už jsme mluvili o té jediné zásobovací cestě, tam jedete 100 km 12 až 14 hodin. Vlastně na její průjezdnosti teď doslova visí životy dalších 10 000 lidí a podle těch debat, o kterých mluvíme tady ve společnosti, je prostě potřeba, aby se tohleto do budoucna změnilo a ty peníze opravdu směřovaly do kvalitní dopravní sítě tady v Nepálu.
2: Přiblížili jsme vám situaci, která souvisí s povodněmi právě v Nepálu. V Nepálu je náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, děkujeme za informace.
20: Naslyšenou.
3: A teď stručně, co se děje doma i ve světě. Dětem v základních a středních školách začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Po ruském útoku na depo a další železniční infrastrukturu v Kyjevě zemřelo 7 lidí, uvedl podle Reuters šéf ukrajinských státních železnic. A pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3 milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti.
2: Posloucháte Ranní plus a to 7 hodin a 19 minut. Server Politico rozebírá politické dopady cen elektřiny. Úspěch politice dříve rostl nebo klesal s cenou pohonných hmot, argumentuje autor článku, ale říká, to se změní nebo mění s tím, jak poptávka po elektřině roste. Tématu se teď budu věnovat s Martinem Jiruškem, odborníkem z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě na Fakultě sociálních studií. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Opravdu ta stoupající poptávka po elektřině překresluje politickou mapu?
1: Já bych možná nebyl úplně tak příkrý. Je to prostě nějaké téma a je to téma, které se týká životních nákladů. Takže samozřejmě se z toho stává politické téma a téma politického boje. A potom samozřejmě záleží, jak se která politická síla k tomu postaví, jak ho uchopí. Takže ano, otázka životních nákladů a přeneseně tedy cena elektřiny nebo cena energií se přirozeně stává součástí politického boje a může překreslovat politickou mapu.
2: Naše ekonomické energetická analytička Jana Klímová nás upozornila na to, že ceny elektřiny, nahoru táhnou hlavně ceny plynu, který stoupá uměrně se zdražováním emisních povolenek. Do jaké míry tohle řeší veřejnost v Evropě a zvláště tedy populistické strany napříč Evropou?
1: No, je to právě jedno z těch témat, kterých se některé politické síly nebo uskupení chytili a dávají to třeba do souvislosti s environmentálními politikami, s ekonomickou a energetickou tranzicí, protože vlastně ten plyn je ten zdroj energie, který vlastně určuje tu konečnou cenu elektřiny tím, že vlastně naskakuje do té výroby ve chvíli, kdy ty ostatní zdroje nepokryjí tu poptávku, a tím pádem určí potom tu cenu elektřiny, takzvaná ta závěrná elektrárna. O to jsme řešili například před 4 lety v roce 2002, po té, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu a vlastně i svojí manipulací vlastně hnalo tu cenu plynu nahoru, takže se z toho stalo téma a právě to vidíme v některých případech i dnes vlastně.
2: Ale výrazně roste tak. Jaké spotřeba, což je spojeno třeba i s elektromobilitou nebo výstavbou datacenter v Evropě, na to poukazuje autor toho článku v Politico. Co to znamená pro náš region zejména, nejenom pro tedy ceny energie, ale pro tu politickou debatu, o které v téhle souvislosti mluvíme?
1: No tak znamená to, že vlastně nás čeká velká ekonomická transformace, protože vlastně ta energetická tranzice se týká vlastně tím, že energii potřebujeme pro všechno, pro běžný život, pro dopravu, tak se týká vlastně úplně téměř všech aspektů našeho života a tím pádem ta energetická tranzice bude v podstatě ekonomickou tranzicí srovnatelnou s průmyslovou revolucí, bych si až tvrdil říci. A vlastně řešíme vlastně energetickou bezpečnost v těch třech aspektech. My jsme řešili v minulosti hodně bezpečnost dodávek, teď řešíme také vlastně dostupnost dodávek, to znamená, jestli kolik stojí, jestli si můžeme dovolit a tak dále. A řešíme vlastně i její environmentální dopady, jestli je udržitelná nebo jestli je ekonomicky udržitelná. Takže vlastně v těchto třech aspektech, které se navzájem ovlivňují, to budeme tu energetickou bezpečnost řešíme a budeme řešit. A samozřejmě to má dopady do životu občanů, do životních nákladů. A pak se z toho pochopitelně, jak jsem tady říkal, stává témat politického boje, vstupují do toho i externí faktory. Vidíme teď, jak krize v Hormuzském průlivu nebo na Blízkém východě umí ovlivnit vlastně ceny energií. Do budoucna je tady další výzva vlastně přechod na jiné zdroje, na obnovitelné zdroje, které závisí na kritických surovinách, které nemáme, které se budou dovážet. Takže opět z toho může být nějaké politické, až v širším slova smyslu geopolitické téma. Takže skutečně to má široké dopady a na té úrovni běžného života samozřejmě se to nejvíce projevuje v té ceně, z čehož, jak jsem tedy už řekl, se stává potom otázka politického boje.
2: My jsme zatím mluvili hlavně o situaci v Evropě, ale také ve Spojených státech se řeší a řeší tedy politikové rostoucí ceny elektřiny, třeba i v souvislosti s výstavbou energeticky náročných datacenter. Jak to ovlivňuje americkou politiku teď před podzimními volbami zvanými midterms?
1: Je to téma, které je lokální, které se týká některých oblastí v některých specifických státech. Ta problematika není jednorozměrná, není jenom o těch datacentrech, ale zase v širším slova smyslu je to nějaká debata o nákladech na život. A to je vlastně nějaké širší téma, které se táhne americkou politikou vlastně jednak na té úrovni těch států, ale vlastně i na té federální úrovni, kdy vlastně vede se ta debata, Donald Trump vlastně nese to téma, že se snaží tedy otáčet k těm, řekněme, běžným Američanům a k tomu, jakým vlastně způsobem oni žijí a tak dále. Teď to by bylo asi na jinou debatu, ale je to vlastně stejná nebo podobná typově debata, opět nějaké náklady na život, které nesou nějaké nové výdaje v případě těch států, o kterých se bavíme, tak jsou to třeba právě ta datacentra, která spotřebovávají hodně energie a tím pádem třeba se může zvedat cena elektřiny a zase se z toho stává tedy nějaké téma politického boje. A samozřejmě tím, jak midterms potom mohou ovlivnit v důsledku i tu federální politiku, tak to potom může dopadat vlastně i na tu velkou, kterou my vidíme vlastně i odsud z Evropy.
2: Martin Jirušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě. Děkujeme.
1: Díky, naschledanou.
3: A 4,5 minuty před 7:30 přiladíme na další téma. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než 500 lety začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě vůbec nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v ústavu organické chemie a biochemie akademie má pořád svou pracovnu.
0: Tady je bysta veliká, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nebudu jenom o penězi, které jsou neuvěřitelné, ale o to, co to způsobilo, že?
21: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa a v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
0: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby. Jako.
21: Pracovna Antonína Holého tak, jak byla v době, kdy tady pracoval.
0: Ano, podívejte se na tabuli.
21: Tady jsou vzorce všech těch účinných látek, které vymyslel.
0: No a toto je trio, to je ta slavná fotka, se říká Holy Trinity, jako ale ne svatá trojice, ale Holy. A tohle je de Klerk a John Martin a to jsou teda tvůrci té slávy. Myšlenka byla Antonínova, ale jeden člověk nestačí, potřebujete mít virologa vedle sebe a biznesmena.
21: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
22: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
21: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
23: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
21: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
24: Bylo celkem obtížné s ním pracovat, protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale určitě ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná, protože mě naučil řadu věcí.
21: Zásadní byla konference v květnu 1976, kde Antonín Holý potkal belgického virologa Erika de Klerka, který pak na univerzitě v Lovani látky testoval. Tu nejúspěšnější, tenofovir, patentovali dokonce o rok dříve, než se ukázalo, že funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. Ale jak vzpomíná manželka Ludmila Holá?
25: Všechny firmy v Československu to odmítly, protože to představuje obrovskou finanční zátěž. Tak potom vláda dovolila, že se to může nabídnout i v cizině.
21: Ale i první americká firma vývoj léku na AIDS ukončila. Někteří zaměstnanci v čele s Johnem Martinem ale látce věřili a založili dnes vele úspěšnou firmu Gilead Sciences. Naproti tomu Antonín Holý byl tehdy skeptičtější, protože když do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v 90. letech přišlo prvních zhruba 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
23: považoval ty peníze, které přišly za tyhle 2%, jako jediný, co z toho kdy bude. Ještě tehdy tomu tolik nevěřila. Jo? Tenkrát pořídili jsme první počítačovou síť, kterou jsme měli. A Tonda rozdával, chodil jak před Vánocem a po ústavu a každý mu říkal, udělejte s tím, co můžete, protože už nic dalšího nebude.
21: Nakonec je z toho více než 20 miliard korun, ale především 10 milionů zachráněných životů a další miliony lidí, kteří mohou žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Po 7:30 se podíváme například do ruského tisku. Uslyšíte třeba, že šéf státní sociologické agentury VCIOM Valery Fyodorov v rozhovoru pro list Komsomolskaja Pravda přiznal, že stoupenců války do vítězného konce je v ruské společnosti jen 15%.
2: A o 7:30 opět dáváme prostor zprávám a Martinu Matějkovi.
9: Český rozhlas Plus.
11: Po ruském útoku na vlakové depo a další železniční infrastrukturu v Kyjevě zemřelo 7 lidí, uvedl to dnes podle agentury Reuters šéf ukrajinských státních železnic. 6 z ubytí jsou podle něj zaměstnanci drah. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci útočilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě. Začíná dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. Firském vyklou by měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráci s 27 s NATO. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Součástí programu dvoudenního jednání je i pracovní večeře s ministry zahraničí, například Ukrajiny, Velké Británie, Kanady nebo Norska. Nový britský premiér Andy Burnham poprvé promluví před poslanci. Labouristický politik je v čele britské vlády od konce července. S prvním projevem vystoupí až dnes, protože britský parlament měl letní prázdniny. Zítra pak nového předsedu britské vlády čekají první interpelace. Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. Po 2měsíčních prázdninách se vrací žáci do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. Mezi nimi budou i některé děti, které by dřív zůstaly ještě rok ve školce. Od dneška totiž platí přísnější pravidla pro odklady a nezralost už jako důvod pro odložení školní docházky nestačí. Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Od dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna sílí provoz v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou a brzdí se na kilometru 210. Na D1 směrem z Prahy panuje hustší doprava přímo v Brně. Kolona popojíždí mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Břeclavy se posouvají hlavně kamiony, a to od Modřice ze 4. kilometru. V Praze teď největší komplikace působí nehoda v Blance ve směru Stroji na Břevnov. Kousek před sjezdem na Letnou zůstává po kolizi několika vozidel blokovaný levý pruh. V Troji tak pokračuje výrazná regulace vjezdu do tunelů a kolony narůstají v Liberecké na bezmála 50 minut a popojíždí od nájezdu z Letňan. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
3: A teď máme 7 hodin, téměř 34 minut. Dnes vás od mikrofonu zdraví Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Letos nastupuje do prvních tříd zhruba třetina dětí, které by jinak podle starých pravidel dostali odklad. Dosud dostalo odklad každé čtvrté dítě, které mělo jít k zápisu. O kolik se má tohle číslo do budoucna snížit, vysvětluje v novém díle podcastu Chyba systému ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Michal Černý z ministerstva školství.
5: Zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když mu teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Hmm. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad. Na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou tyto věci jsou jasné. To je něco, co, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité a to je moje, s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky. A nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako... Nechci říct na stejnou, nechceme ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to pro to dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo a kde už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit. No, ale já osobně bych řekl, že teď se to bude týkat třetiny dětí v tomhle školním roce. My máme připravenou důkladnou evaluaci ze strany České školní inspekce, která bude zkoumat, k čemu v těch školách dochází. Už teď se ptáme pedagogicko-psychologických poraden, jak se to u nich jakoby projevovalo, jak to oni vidí. Učitelů se v téhle chvíli neptáme, protože ty děti ještě nemají, jo, ale těch se zeptáme třeba na konci školního roku. A budeme a samozřejmě pokud by se ukázalo, že tam skutečně v některých případech ty parametry nejsou nastavené dobře, tak bude příležitost je změnit.
3: Tak to byl Michal Černý z Ministerstva školství v ukázce z nového dílu Chyby systému. Celý díl najdete v podcastových aplikacích tento pátek. Ve vysílání Plusu ho uslyšíte v sobotu po 11. hodině.
2: A Ranní Plus posloucháte v 7 hodin a téměř 39 minut. Návštěva šéfa CIA v Moskvě ukázala, že Kreml má rád zákulisní diplomacii, ale za zavřenými dveřmi není ochotný ke kompromisu. Indický premiér Narendra Modi vyzval na summitu Šangajské organizace spolupráce k ukončení války na Ukrajině, jaká byla odezva, dozvíme se za chvilku, a také budeme mluvit o podpoře války v Rusku. To jsou totiž témata ruskojazyčných médií, která pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, vítej.
6: Dobré ráno.
2: Sledovali jsme a ve vysílání jsme hodně probírali, že před týdnem Moskvu navštívil šéf CIA John Ratcliffe a dodnes toho nevíme moc. Nevíme, o čem tady s ruskými činiteli jednal. Ale zákulisní diplomacii, kterou Kreml má rád rozebírá server Medusa, proč to většinou nepřináší výsledky?
6: Je to jako velmi zajímavý text, který napsal Alexandr Baunov, jeden z nejlepších komentátorů ruské zahraniční politiky, momentálně působící v Berlíně, kdy on vlastně říká, že ano, je to vycházení z nějaké sovětské tradice, právě kdy ta jednání byla dlouhá, přirozeně v Sovětském svazu nehrozily žádné úniky informací a tak dále, ale co je právě právě důležité, že v těch posledních, řekněme, 5 letech už ten rozdíl vlastně není velký. Prostě jestliže americký novinář Tucker Carlson dostal na úvod svého rozhovoru s Vladimirem Putinem půlhodinovou přednášku o raně středověkých dějinách Ruska, tak to též vlastně zažívají i evropští státníci, vzpomeňme francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se během 5hodinového telefonického rozhovoru snažil přesvědčit Vladimira Putina na začátku roku 2022, že útok na Ukrajinu není dobrý nápad, a také dostal vlastně tuhle přednášku, stejně jako William Burns, také tehdejší šéf CIA v listopadu 2021, tak prostě, takže vlastně ten text je o tom, že Rusko vlastně dává i v těch jako uzavřených rozhovorech najevo, že vlastně nehodlá vůbec ustoupit.
2: Indický premiér Narendra Modi vyzval Vladimíra Putina, aby co nejrychle ukončil válku na Ukrajině. To plyne z reportáže Komersantu ze summitu organizace Šanghajské spolupráce. Ten summit probíhal v Kyrgyzstánu. Co se tedy o tom dočteme v Komersantu?
6: Tak je tam opravdu celý ten citát premiéra Modiho, kdy on vlastně říká, že každý den nekonečné války vrací lidstvo zpět o nějakou dobu a je potřeba pracovat na tom, aby okamžitě válka skončila co nejrychleji. Bylo vidět i na těch televizních záběrech, že Vladimíru Putinovi je to tedy velmi nepříjemné. On tam tak jako si podupával u toho, nicméně prohlásil, že tedy děkuje panu premiérovi za názor, ale že Rusko vlastně je na tady té cestě. Modi také vlastně řekl, že samozřejmě může se o tom dále jednat, protože v tomto měsíci bude v Indii summit skupiny BRICS, takže tam ještě to může být. Indie obecně na tom konfliktu vlastně vydělává díky velmi sníženým cenám ropy a tak dále. Nicméně sami indičtí představitelé říkají, ale jako to je sice hezké, že tady ano, nicméně naše populace výrazně závisí na dovozu obilí, ale třeba slunečnicového oleje a tak dále. A každé vlastně zvýšení jejich cen na světovém trhu znamená jako fyzické ohrožení jako desítek, ne-li stovek milionů lidí.
2: Ondřej, půjde-li to v kostce ještě Komsomolská pravda, Valerij Fyodorov, sociolog ruský, přiznal, že stoupenců do vedení války do vítězného konce je v ruské společnosti jenom 15%, co ještě stojí za zmínku?
6: Tak když to vemu jenom velmi zkrátce, důležité je, že to je státní sociolog, ta agentura v CIOM je státní, a on tam vlastně přiznává, když hovoří o tom, jaké jsou ty jako obrazy budoucího Ruska, tak naprosto nejvíce Rusů říká, on tomu říká z obrazu komfortní Rusko, tedy Rusko, kde by ten stát od těch občanů příliš nic moc nechtěl, nehnal je do nějakých velkých ideových projektů, ale zajišťoval jim bezpečnost.
2: Ondřej Soukup, náš komentátor, nám přiblížil, o čem píšou ruskojazyčná média. Děkujeme ti.
6: Naslyšenou.
3: Teď máme 7:44 minut, posloucháte Ranní plus, tak možná právě snídáte, ale my teď začneme spíš obědem. Chuť na svíčku nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Specials, získat ho ale není jednoduché. V zahraničí se to zatím podařilo jen dvěma japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
7: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
10: restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české speciality.
7: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
10: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
7: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
10: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
7: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
12: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
7: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
12: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
7: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
10: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
7: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Máme 7 hodin na skoro 8 a 40 minut. Důležité události tohoto rána jsou následující. Začíná nový školní rok, zpřísnění se podmínky pro odklady školní docházky nebo pro opakování první třídy. Každá třída nad 15 dětí musí mít asistenta. Při opětovných ruských nočních útocích v Kyjevě zemřelo několik lidí, původně nejméně 4 po ruském útoku na vlakové depo a další železniční infrastrukturu. Tam zemřelo 7 lidí, čerstvě to uvedl šéf státních železnic. A počet obětí záplav Nepálu a Tibetu přesáhl 1000. Nepálské úřady zveřejnily aktualizovanou bilanci.
3: Prahu čeká největší změna v plánování jejího rozvoje za poslední desítky let. Ode dneška začíná platit nový metropolitní plán. Určuje, kde se může stavět, jak vysoké můžou být nové budovy a nebo kudy povedou nové tramvajové tratě. Dokument nahrazuje územní plán z roku 1999. Co všechno se tím pro Prahu změní, to nám řekne reportér Petr Kastner. Dobré ráno.
13: Dobré ráno. Plán ukazuje třeba to, kudy by mohlo vést okružní metro O nebo třeba nová železniční trať na letiště Václava Havla. Určuje taky místa, kde můžou vzniknout nové domy. Celkem plán počítá s prostorem až pro 350 tisíc bytů. Stavět se má hlavně na místech, která dnes nejsou příliš využívaná, třeba v takzvaných brownfieldech, tedy ve starých a často schátralých prostorech. Patří mezi ně například Avia v Letňanech nebo nákladové nádraží Žižkov.
3: Tak o okružním metru slyším poprvé, tak říkám velké O, no, ale metropolitní plán reguluje taky výšku nových staveb. Jak jsme řekli, kde by mohly vzniknout vysoké budovy?
13: Nejvyšší až 100-metrové budovy by podle plánu mohly být například za libeňskou O2 arénou nebo taky u stadionu Eden ve Vršovicích. Plán rozděluje celé území Prahy na čtverce 100x100 metrů a každá oblast má určenou maximální povolenou výšku. Nejvíc však 100 metrů. Pro představu, v současné době nejvyšší budovy v Praze, které jsou na Pankráci, měří 104 a 109 metrů. I tak by ale v metropoli měla vzniknout jedna vyšší budova, a to mrakodrap Top Tower. Ten by měl měřit 135 metrů a stát se tak nejvyšší budovou v Česku. Stát má v Nových Butovicích. Vinicích. Tahle stavba dostala ale povolení ještě v době, kdy platil starý územní plán.
3: No to je perfekt, kdyby v Česku vznikl Trump Tower. No ale přípravu metropolitního plánu schválili pražští zastupitelé v roce 2012. Proč vznikl téměř 14 let?
13: Mimo jiné kvůli velkému množství připomínek od lidí, městských částí, ministerstev a dalších úřadů. Od roku 2018, kdy Institut plánování a rozvoje hlavního města plán představil, magistrát ve třech kolech připomínkového řízení zpracoval víc než 78 tisíc podnětů pro změnu. Podle tvůrců plánu je tak výsledný dokument velkým kompromisem. Pro schválení

0: novými pravidly. Některé radnice prostor v obecním tisku dřív poskytovaly zdarma, ale to se letos se změnou volebních pravidel mění. Politická reklama musí být navíc označena s odkazem, přes který se transparentně dozvíte informace o financování kampaně.
1: Tak já tady mám archiv zpravodajů z roku 22, když tady najdu září, protože tehdy byly volby v září, teď je situace trošičku jiná s tím termínem voleb, tak tady vlastně vzadu najdeme celé čtyři strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďarské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Brali jsme to tak jako službu občanům, aby prostě měli přehled a všichni měli vlastně rovnou příležitost, ať už byly stávající strana v zastupitelstvu nebo někdo úplně nový. Teď jsme museli udělat změnu, protože bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jako mají všichni inzerenti. To znamená, že ta strana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost s k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Normy platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení. Mohou je poskytnout pouze za úplatu. A ta cena by měla odpovídat standardní inzerci, kterou si ty obce účtují ve svých komunikačních médiích.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Kurýři zaměření na rozvoz jídla nebo třeba řidiči Uberu by se mohli dočkat lepších pracovních podmínek. Naprostá většina z nich pro platformy pracuje na živnost, ale od příštího roku by mohli získat zaměstnanecké smlouvy a s tím větší pracovně právní ochranu. Počítá s tím alespoň návrh novely zákona o platformové práci, který včera schválila vláda. Na toto téma se teď zaměřím s Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Podle podkladu k té novele pro digitální nebo přes ty digitální platformy pracuje tady v Česku skoro 550 tisíc lidí, protože kromě kurýrů jsou to třeba ti nebo ty, kdo hlídají děti nebo uklízejí. Víte, jak velká část těchto lidí asi tak, nebo dokážete odhadnout, kolik z nich pracuje jako osoba, či kolika by se ta novela mohla týkat?
5: Je to naprostá většina, navíc těch zhruba 500 000 lidí. Pro zhruba polovinu to jsou jenom velmi drobné přivýdělky, třeba když studentka hlídá jedno nebo dvě odpoledne děti. Těch lidí, kteří se tím živí, nebo je to, řekněme, víc než polovina jejich příjmu, je někde okolo 100 tisíc, ale výhodou je, že ta ochrana se bude vztahovat úplně na každého, kdo pracuje přes nějakou digitální platformu, bude mít právo vlastně říct, já si myslím, že bych měl být zaměstnanec a stát bude muset posoudit, jestli jsou naplněna pravidla pro tu takzvanou závislou práci, a tedy jestli ten člověk má mít zaměstnaneckou smlouvu, nebo jestli je to skutečně podnikání.
0: Čili rozumím tomu správně tak, že se jakoby mění definice, kdo je z pohledu zákona zaměstnanec?
5: Ta se zpřesňuje, ona doteď byla v zákoníku práce velmi vágní, kontrolní orgány to často interpretovaly každý trochu jinak, byla tady spousta rozsudků, které to postupně upřesňovaly a tady minister práce Aleš Juchelka vlastně vzal ty rozsudky za posledních 7-8 let a vlastně upravil tu definici v zákoně, aby byla mnoho

0: mnohem jasnější, aby člověk nepotřeboval najímat si právníka, ale aby tam vlastně bylo 6 jednoduchých znaků, u kterých si každý může říct ano nebo ne. A pokud některý z těch znaků, no pokud všechny budou naplněny, tak v tu chvíli je to klasický zaměstnanecký poměr.
1: Odbory říkají, že ta navrhovaná definice spíš oslabí tu ochranu pracovníků, třeba právě těch platform. A povede to k rozšíření švart systému. Tohle minister práce zmiňovaný Aleš Juchelka z hnutí ANO odmítá. Jak se na to díváte vy?
0: Ten argument odboru je úplně nesmyslný. Já myslím, že je to jenom snaha získat si mediální pozornost, protože dneska spousta, to, co říkají odbory, je, že by třeba i lidé v průmyslových továrnách mohli přejít na živnostenský list. To je právě absolutní nesmysl, protože jedním z těch znaků, které ta novela definuje, tak je to, jestli člověk má pracovní dobu. Zatímco, když rozvážíte jídlo, tak si řeknete, tak já ještě odvezu 3 zakázky a pak už mě to nebaví, pak už chci jít domů. Ale nemůžete si v továrně říct, tak dneska smontuju 3 auta, ale zítra se mi nechce, tak zítra nepřijdu a pozítří smontuju jenom jedno. Takže ta definice je právě mnohem jasnější, myslím, že to pomáhá i zaměstnancům a vlastně nerozumíme těm odborářským argumentům.
1: Třeba ti zmiňovaní kurýři, kteří rozvážejí jídlo, si stěžovali na své pracovní podmínky dlouhodobě, třeba na to, že jako živnostníci musí jezdit vlastním autem, sami si platí pohonné hmoty, že se liší odměna za ty jednotlivé rozvozy. Jak ovlivní jejich situaci z vašeho pohledu ta novela?
0: Ta novela jim pomůže možná ještě v jedné věci, která je důležitá, o které se moc nemluví, a to je vlastně takzvané algoritmické řízení. Prostě vidíme čím dál tím častěji a nejenom u těch digitálních platform, že o spoustě věcí v našich životech začínají rozhodovat digitální algoritmy. A ta nová pravidla říkají, že když vám třeba někdo zruší účet u té platformy, tak to nemůže být jenom rozhodnutí algoritmu, že tam vždycky musí být možnost odvolat se k živému člověku, který to posoudí. A to si myslím, že je jedna z těch velkých a pozitivních změn, že prostě máte vždycky jistotu, když něčemu nerozumíte, nějakému rozhodnutí, vždycky tam bude člověk, který vám to musí vysvětlit.
1: A ještě závěrem krátce, může dojít ke zdražení služeb vlivem té větší ochrany zaměstnanců nebo prostě lidí, kteří pracují pro ty digitální platformy?
0: V tuto chvíli ne. Zdražení služby přišlo, kdyby si odbory prosadili to, co původně chtěli, aby každý kurýr byl povinně zaměstnancem. V tu chvíli by ta ekonomika přestala fungovat a ty rozvozy by se výrazně zdražily.
1: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuju za rozhovor.
0: Díky moc, hezký den všem.
2: Tak posloucháte Ranní plus, za chvilku bude 8 hodin, ale my vás chceme pozvat i na jeden z našich dopoledních pořadů, který začíná hned po skončení Ranního plusu po 9:30. Jmenuje se Pro a proti a bude se věnovat tématu, jestli je potřeba omezit pravomoci prezidenta. Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat senátní veto návrhu, který ruší právo hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a převádí ho do gesce ministra zahraničí. Hosty budou senátorka ODS Miroslava Němcová a poslanec a místopředseda ANO Radek Vondráček. Moderuje Lukáš Matoška.
1: A je o 8 hodině. K poslechu Ranního plusu nadále zvou Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A která témata příští hodiny vám například nabídneme, jaká opatření mají nově pomoci školám ve znevýhodněných oblastech?
1: A co řeší s nástupem dětí do tříd vedení škol na Ukrajině?
2: Argentinský fotbalista Lionel Messi končí po 20 letech reprezentační kariéru. Jaké góly ho proslavili?
1: Těmto i dalším tématům předcházejí zprávy s Martinem Matějkou.
4: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. A v ruské Belgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos se nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
5: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
4: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely na sociální síti X, o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
6: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se 3 liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ve Francii od dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
7: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
8: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, která loni v září zničila tragická nehoda. Při ní tehdy zemřelo 16 lidí. Lisabonský dopravní podnik teď rozhodl, že lanovku není možné kvůli rozsáhlým škodám opravit. Nová lanovka by měla podle dopravního podniku zajistit maximální bezpečnost a zároveň respektovat historickou identitu lanovek ve městě. Na její vybudování chce na začátku příštího roku vyhlásit mezinárodní soutěž. Začít jezdit by měla v roce 2029. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019.
9: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
10: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
11: V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
10: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes 4 miliardy korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český dirigent Jakub Hruša dnes vystoupí na jednom z nejslavnějších festivalů klasické hudby BBC Proms. V londýnské Royal Albert Hall povede symfonický orchestr BBC. Program nabídne hudbu Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Vítězslavy Kaprálové.
12: České zastoupení bude mít i Rachmaninův třetí klavírní koncert. Jednoho z technicky nejnáročnějších děl klavírního repertoáru se ujme Lukáš Vondráček. V druhé polovině večera se pak program znovu vrátí k české hudbě, kdy zazní Janáčkova symfonieta, která letos slaví 100 let od své premiéry. Monumentální skladba pro velký orchestr s výraznou žesťovou sekcí zazněla poprvé v roce 1926 v Praze. Jakub Hruša, který je hudebním ředitelem londýnské Královské opery, se od roku 2028 stane také šéf-dirigentem České filharmonie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte silnější provoz od sjezdu na Benšov z 21. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete více než půl hodiny. Na 18. kilometru v koloně teď navíc v levém pruhu nehoda, na místo dorazila i policejní hlídka. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Příčinou je nehoda za nájezdem od letiště. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na hlavní část okruhu směr letiště, tam se připravte na dlouhé zdržení před omezením u Jesenice, popojíždí kolona už těsně za sjezdem z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 8 minut po 8 hodině. Před zprávami jste na našich vlnách slyšeli časové znamení. Ve stejnou dobu ve školách zaznělo první zvonění nového školního roku. Většinou někteří začínají třeba od 9. Ale v tom roce se odráží četné změny. Zpřísnění odkladů povinné školní docházky i pravidel pro opakování první třídy. Do tříd by měli nově přibýt asistenti. Školy s větším počtem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí dostanou další podporu. Na obzoru je už i konec známkování v první třídě, nebo zákaz mobilů. Na lince je Irena Fričová, nová ředitelka Národního pedagogického institutu. Dobrý den.
13: Dobrý den.
2: Řekněme si na začátek, jakou podporu poskytuje NPI v souvislosti se zpřísněním odkladů?
13: No, je samozřejmě pochopitelné, že v případě, že se zpřísní odklady, tak nemůžeme nechat školy v tom, aby si s tím poradili sami. Takže Národní pedagogický institut vytváří metodiky pro první a druhé ročníky a zároveň i pro mateřské školy tak, aby ten přechod byl pokud možno plynulý. Takže školy od nás dostanou jednak metodiky, jednak vzdělávání, mohou se na nás obrátit, na naše konzultanty.
2: No, někteří učitelé, na které se odvolával server Seznam zprávy, zmiňují, že chybí učební materiály, které by mohly využít pro ty žáky, kteří budou zaostávat a doposud by dostali kvůli nezralosti odklad. Co na to říkáte?
13: No, já si myslím, že se na to nemůžeme koukat tak, že nám přibyla nová kategorie žáků, kteří by z minulosti dostali odklad. K žákům se musí přistupovat individuálně. To znamená, že by měly být spíš nástroje a my vytváříme nástroje a nějaké strategie pro učitele tak, aby rozpoznali to, co každý žák potřebuje a přizpůsobili zejména tu počáteční výuku tomu, aby žáky motivovali a aby je dostali na tu stejnou úroveň časem.
2: No a jak by měli, kdybyste mohla jmenovat nějaký příklad, jak by měli tedy přizpůsobit tu výuku, pokud někdo skutečně v tomhle případě má nějaký problém třeba s vadou řeči nebo něco podobného?
13: Tak určitě k tomu jsou různé logopedické nástroje. Měly by mít školy k dispozici asistenta, jak už jste říkal, i v tom příspěvku předtím, že školy nebo třídy nad 15 žáků by měly získat asistenta, který by jim tady s tím měl pomoct.
2: Tak a ministr školství Robert Plaga nám řekl, že právě váš institut bude s tím získáním těch kvalitních asistentů, s jejich školením a vedením školám pomáhat. Čili jak se na tom budete podílet?
13: Máme samozřejmě vzdělávání pro asistenty pedagoga, poskytujeme jim právě nějaké poradenství i školám s tím, jaké pedagogy, jaké ty asistenty pedagoga, jak je zapojit. Takže já si myslím, že tady na tohle to máme určitě experty, kteří s tím pomohou.
2: A využívají to školy, protože ono, jsme třeba mluvili tady o tom s ředitelem jedné základní školy v Praze, že je problém zvláště v hlavním městě sehnat kvalitní asistenty a že to zaučení nějakou dobu trvá a současně, že je i problém, aby ti lidé prostě měli dostatečnou motivaci do toho vstupovat. Čili můžete i v tomhle případě nějakým způsobem pomoct?
13: No, my jim tam asi nepošleme nějakého našeho zaměstnance NPI. My se prostě snažíme, kdo schánět tady tyhle lidi nebo je nějakým způsobem edukovat. Ale to, že ten problém v hlavním městě je, tak to je prostě problém demografický s tím, že tady jsou jiné příležitosti k výdělku peněz. Takže ano, víme o tom, ví o tom ministerstvo, víme o tom my a poskytujeme veškerou možnou podporu, kterou můžeme, abychom ty bariéry, které teďka právě při té změně na školách zůstanou, teda se ocitnou, tak abychom jim tady s tím pomohli.
2: Tak abychom nezůstali jenom v hlavním městě, tak ve znevýhodněných oblastech můžou vzdělávací instituce čekat podporu ve výši 222 milionů korun. Na co je budou moct využít?
13: No, smyslem těchto peněz je dát podporu tam, kde je objektivně vzdělávání náročnější. To znamená, prostředky školy mohou využít zejména třeba na práci sociálního pedagoga nebo na přímou podporu dětí s nějakým sociálním znevýhodněním.
2: Tak a dejme tomu podporu v jakém smyslu, v jaké formě, dejme tomu třeba i co se týče dojíždění do školy nebo nějaké i třeba hrazení některých kroužků nebo školních akcí, dejme tomu.
13: Je možné samozřejmě něco tady z tohohle z toho také hradit. Já bych se přiznala, tak úplně přesně tohle z toho nevím, to byste se musel obrátit na kolegy, kteří řeší ta právě problematiku heterogenního kolektivu a sociálního znevýhodnění. No, takže...
2: Tak a ještě jedna otázka. Školy se také musí připravovat na to, že od příštího roku nebudou moc v prvních třídách známkovat. Mají skutečně učitelé k dispozici vodítka, jak zpracovávat slovní hodnocení, komunikaci? Děkujete v tomhle směru se školami, případně i s rodiči?
13: Komunikujeme, vytvořili jsme vlastně metodiku, metodické doporučení k hodnocení v prvním a druhém ročníku základních škol, kde jsou obecně zmíněny principy změny, konkrétní postupy, příklady dobré praxe, podoby vysvědčení a komunikaci s rodiči, protože tam je samozřejmě důležité si uvědomit, že rodiče jsou zvyklí na známky, takže slovní hodnocení berou, jakože to je něco jiného, čemu nerozumí. Takže je potřeba jim tady tohle vysvětlovat a já si myslím, že k tomu zase materiály, které jsou k dispozici jak pro školy, tak pro rodiče, máme.
2: Tak to byla Irena Fričová, nová ředitelka Národního pedagogického institutu. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
2: A naším dalším hostem je Jan Vereš Mušuta, programový ředitel a vedoucí odborného týmu organizace Eduin. Dobrý den.
14: Dobrý den.
2: Nakolik je ta změna v odkladech potřebná a jak dobře byla připravena?
14: Tak potřebná určitě byla, protože Česká republika byla velmi výjimečnou zemí, kde ten odklad získávala pětina až čtvrtina populačního ročníku, což je úplně bezprecedentní ve srovnání i s nám podobnými zeměmi, jako je třeba Slovensko. V ostatních zemích to byly jednotky procenta. Takže ten systémově bylo určitě něco špatně, že čtvrtina až čtvrtina populačního ročníku nenastupovala do základních škol. Takže ta změna potřeba byla. To, jak byla připravena, ona nebyla vládním návrhem, byl to návrh skupiny poslanců napříč politickým spektrem, takže vlastně i to odborné zázemí, které zatím bylo, nebylo takové, jako kdyby tu změnu připravilo ministerstvo, takže to možná mohlo mít nějaký vliv na to, že se podle mě nedomysleli všechny konsekvence, které takhle radikální omezení odkladů může mít. To znamená, že vlastně se dotkne úplně všech dětí. Není tam skoro možnost nějakých jakoby výjimek i v případě, kdyby třeba ten odklad povinné školní docházky byl ve prospěch vzdělávání toho dítěte.
2: No a bude to přidání asistenta pedagoga do první třídy dostatečnou podporou?
14: Uvidíme. Je dobře, že ta podpora je. Ona je celkem veliká. Je to asistent do každé třídy na 20 hodin týdně. což zhruba odpovídá tedy době té výuky. Problematické trošku je, že doposavat asistenti pedagoga nebyli systémově ukotveni v našem systému. My jich máme celkem hodně, ale vždycky záleželo jejich působení na konkrétním žákovi, který měl podporné opatření. Teďka poprvé, a je to dobře, se to systemizuje, parametrizují se ty úvazky, říká se na školu, kolik úvazků dostane, ona s nimi může počítat i do budoucna. A musíme se naučit s tím pracovat a ty asistenty vzdělávat, pracovat s nimi kariérně, dovzdělávat je, protože oni často mají jenom takový základní 120-hodinový kurz, nemusí mít jiné pedagogické vzdělání. Takže pokud se budou věnovat například rozvoji řeči, tak aby se v tom mohli dozdělávat. A tomu myslím pomůže to, že ten jejich úvazek není vázán na konkrétního žáka, že škola s ním může počítat i do budoucna. A je to něco, co ministerstvo ještě chce dotáhnout a teďka navrhuje parametrizaci i ostatních asistentů pedagoga, což je také myslím krok správným směrem.
2: No, školám by měly víc být nápomocné i pedagogicko-psychologické poradny. Co zatím nedělali a měli by nově dělat a nakolik třeba byl ten jejich přístup po republice rozdílný?
14: Ano, tak tady je několik problémů, myslím, spojených s tím, jaké podmínky vytváříme pro to, aby se mohly děti diagnostikovat, aby mohly poradenská zařízení dobře pracovat. Tím prvním problémem je to, že většina jejich práce nyní spočívá v tom, že diagnostikují proto, aby děti předepsali v uvozovkách nějaké podporné opatření, zejména toho asistenta pedagoga, a tímhle jsou přetížené, že tam jdou děti nebo rodiče, potom co jim to doporučí učitel, vlastně s objednávkou, aby dostali nějakou podporu. A pak se to redukuje, ta jejich činnost na to, že rozhodují o tom, jestli tu podporu na ní má nárok nebo nemá nárok, což je hodně zatěžuje. A nemají potom prostor, nebo doposavat ho neměli, dělat ty věci, jako je třeba preventivní screening v mateřských školách, kde by upozorňovali rodiče a pedagogy na to, že některé dítě potřebuje individuální podporu a rozvoj, aby bylo připravené na přechod na základní školu. Na tohle zatím nemají moc prostor, což je spojené s tím druhým problémem, že mají velmi, myslím, nízké kapacity, ta školská poradenská zařízení. Pracuje v nich v součtu v obou dvou těch typech asi 2000 lidí, což v porovnání se 160 000 učiteli je relativně málo. A je otázka, jestli vůbec je vlastně zvládnutelné dělat screening třeba celého populačního ročníku. Takže se bojím, že v některých oblastech ty kapacity budou nedostatečné, což je ten třetí problém, že tato zařízení nejsou nějak centrálně řízena, zřizují je vlastně jednotlivé kraje, každý kraj má jiné ty kapacity, jinou dostupnost a i zařízení od zařízení jinou třeba praxi toho, jak se jaké znevýhodnění posuzuje, jak se kdy dává, jaké podporné opatření.
2: A teď se to třeba nebude měnit?
14: Ministerstvo má trochu snahu změnit způsob financování, který by mohly pomoct tomu, že se navýší ty kapacity, ale z hlediska toho metodického řízení, aby vlastně všechny poradny rozhodovaly podobně, to je velmi náročná vlastně odborná věc, která se nedá vyřešit tím, že se to napíše do zákona, kde jako podle zákona by obdobně rozhodovat měli, ale je to náročná práce v tom, že musíte pracovat s těmi 2000 pracovníky a musíte mít dostatečné kapacity na to s nimi pracovat, což třeba Národní poradenský institut zrovna, jehož ředitelka byla hostkou přede mnou, tak by potřeboval, si myslím, ještě větší kapacity na to, aby tohle to zvládl. Aby jakoby stál jako metodický orgán nad těmi poradenskými zařízeními, tak musí mít dostatečné kapacity na to, aby mohl pomáhat a metodicky vést, což si myslím, že teďka nemá.
2: A ještě jedna otázka na závěr. Tam, kde je víc žáků se sociálním znevýhodněním, tak by měli dostávat další podporu víc než 222 milionů korun. To jsme si řekli s paní Fričovou, na co třeba, ale pomůže to vyrovnat úroveň vzdělávání?
14: Záleží, jak ty peníze budou použity. Je pozitivní, že jsou zacíleny zejména na podporu působení sociálních pedagogů. Protože ministerstvo, a to jsem tam ještě pracoval, mělo projekt, který zkoumal vlastně podporu, zkoušel podporu těchto znevýhodněných škol a jako nejvíc rozdílové opatření se ukázala právě působení sociálního pedagoga. Protože ten tam přinese něco nového, může se věnovat práci s rodiči, může pracovat intenzivně na tom, aby třeba zvýšil docházku těch dětí, snížil jejich absenci, aby snížil kázenské problémy. Věci, které jinak leží třeba na třídních učitelích, kteří ve školách, které mají jako hodně těchto žáků, jsou pak přetížení a nemůžou to zvládat. Takže ten sociální pedagog, myslím, je velmi pozitivní opatření, které může fungovat. Trošku problematické je, že nyní je to financování jenom do konce tohoto kalendářního roku. Takže ředitelé škol se bojí a vlastně ani formálně by neměli, nebo můžou zaměstnat, ale bojí se zaměstnat ty sociální pedagogy na celý školní rok, protože mají zajištěné financování od státu jenom do konce kalendářního roku. Takže v tomhle by bylo dobré ujistit ze strany pana ministra nebo ministerstva školství. Ano, počítáme s tím financováním i pro příští léta. Nikoho zaměstnejte, protože zaměstnávat lidi na 4 měsíce je velmi, velmi obtížné.
2: Jan Vereš Mušuta, programový ředitel a vedoucí odborného týmu Eduin, byl naším hostem. Děkuji vám, přeji hezký den.
14: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: A jaké další události v Ranním plusu sledujeme, kromě těch, které se vztahují k prvnímu školnímu dni? Motoristé sobě uvedli, že věří, že schodek rozpočtu bude nakonec nižší než 389 miliard korun. Uvedl to jejich předseda, vicepremiér Petr Macinka, s tím, že ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Počet obětí ničivých záplav Nepálu a Tibetu přesáhl 1000 poté, co nepálské úřady zveřejnili aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými. Estonsko, Lotyšsko měli v noci poplach kvůli ruským dronům, preventivně startovali i stíhačky NATO. Finsko omezilo letecký a námořní provoz blízkosti Ruska. Poplach už je odvolán a souvisel zřejmě s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům zvláště v evropské části Ruska. Ruské noční útoky raketami a bezpilotními letouny na Kyjev a okolí mají zatím 9 potvrzených obětí. 6 z nich byli zaměstnanci útoky zasaženého železničního depa. Na místě těch úderů dál pracují hasiči a záchranné složky. A v Kyjevě zůstává i naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
15: Dobrý den.
1: Kyjev má ovšem za sebou další tragickou noc. Jak silné ty ruské údery byly?
15: Ty údery začaly kolem 2 hodiny v noci, kdy přišla zpráva, že směrem ke Kyjevu a kyjevské oblasti letí naváděné střely typu Kalibr a Cirkon. A ty samotné výbuchy pak byly v asi 3 masivních vlnách zhruba 20 minut po sobě. Hlavními terči tedy bylo především předměstí Boryspil, kde je velká logistická zástavba. Tam ale také byl zasažený 5-patrový obytný dům, ve kterém zemřeli lidé, 48 lidí z toho domu bylo evakuovaných. V samotném Kyjevě útoky způsobily škody ve 3 městských částech. Všechny požáry v těch oblastech už se podařilo uhasit. Cílem byly hlavně železniční depa a další železniční budovy, takže Rusko pokračuje před zimou v destrukci ukrajinských energetických zařízení, ale také ukrajinského zásobování a dopravy.
1: Nejen u nás, ale i na Ukrajině začíná nový školní rok. V jakých bezpečnostních podmínkách se děti tedy vracejí do škol?
15: Tak jsou tu takové novinky, například platí nová přísnější pravidla pro přístup do vzdělávacích institucí. Školy mohou sice dál sami rozhodovat, nakolik do svých prostor vpustí i jiné lidi, kromě žáků a personálu. Můžou třeba vyloučit z prostor i rodiče. Povinný je pro školy ale kamerový systém, detektory kovů a detekční brány nebo i speciálně vyškolená fyzická ostraha v budově. Často jde o policisty nebo bývalé vojáky. Zvláštní inspektory se zkušenostmi z bezpečnostních složek, ti hlídají areál a vlastně i vchody. Zajímavé vlastně ale je i rozdělení té výuky. Já jsem třeba teď u školy nedaleko chrámu svatého Andreje, tady v Kyjevě. Je to škola, kterou navštěvuje okolo 550 žáků. No a ta škola má taky svůj vlastní úředně schválený kryt, což znamená, že může poskytovat prezenční výuku. Škol s vlastním krytem je po celé Ukrajině přes 11 tisíc a chodí do nich asi 2 200 000 dětí. Bezpečnostní situaci se přitom výuka podřizuje vždy, protože jakmile je vyhlášený poplach, tak děti se musí bezpodmínečně do toho krytu přesunout a nemůžou ho opustit, dokud poplach není odvolaný, přestože třeba v té době už skončila výuka.
1: Jaké jsou jiné možnosti výuky, tedy nějaké další formy výuky?
15: Další formou vzdělávání je forma kombinovaná, no a potom ta distanční kombinovaná, znamená, že děti chodí na 1 nebo 2 dny do školy a zbytek výuky mají online. Typické je to například pro Charkov, kde ruské útoky zničily nebo poničily 65% budov vzdělávacích institucí. Dnes tam v Charkově otevřeli 10. podzemní školu, kromě podzemních škol ve městě fungují také školy v prostorách metra a distanční výuka se týká zase dětí v oblasti oblastech blízko bojů, kde není možné školy bezpečně otevřít. Je to třeba Cherson nebo Sloviansk, nebo jsou to dříve okupovaná území. Například pan Valery, tedy ředitel jedné z charkovských škol, mi ale řekl, proč je distanční výuka problematická.
16: Přijali jsme dítě z okupovaného území. Jde do druhé třídy, ale neumí abecedu, takže se mu teď individuálně věnuje učitel, aby se to dítě při nástupu necítilo nějak špatně. A takových dětí, které se na okupovaném území neučí, je spousta. Škody, jaké na dětech válka napáchala, jsou strašné.
15: Díky ale stavbě podzemních škol, škol v metru a díky výstavbě a renovaci krytů pod školami nebo v blízkosti škol se ale počet dětí na distanční výuce snižuje.

0: naopak posiluje jak prezenční, tak kombinovaná výuka.
1: Kateřina Havlíková, naše zvláštní zpravodajka v Kyjevě. Děkujeme ti, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: A teď navážeme v Ranním plusu. Tuzemská média pozorně pročetl dokumentární režisér Ivo Bystřičan. Na začátku nového školního roku ho zaujal například článek v deníku N, který radí, co dělat a nedělat, aby byly děti ve škole rády.
3: Deník N píše o tom, že české děti patří ve škole k těm méně spokojeným. Podle dat mají čeští žáci čtvrtý nejhorší pocit sounáležitosti se svojí školou ze všech zemí OECD a EU. No a co hůř, Česko je na úplném konci žebříčku takzvaného indexu kvality vztahu žáků s učiteli. No ten se například ptá, zda se žáci domnívají, že si jich učitel váží a je k ním milý. Co tedy můžeme jako rodiče dělat, když dítě začne chodit ze školy, řekněme, nešťastné? Sociální psycholožka, autorka článku v deníku N, Eliška Kodyšová, radí začít u toho dítěte. A hlavně, to je možná věc, kterou často opomíme, hned nenabízet řešení. Nejdřív se ptát, poslouchat, popsat, čeho si na nich všímáme, tedy respektive na tom dítěti, a zjistit, co to dítě samo potřebuje. No až potom má přijít případně rozhovor se školou, ideálně s tím konkrétním učitelem a s nějakou snahou domluvit se na společném cíli. A tím by mělo být, jak to dítě podpořit. Až potom, pokud se problém řešit nedaří, tak je možné obrátit se na školního poradce, vedení školy, zřizovatele a tak dál. A důležité tam je nevstupovat do školy automaticky jako protivník. Ta dobrá komunikace funguje nejlíp tehdy, když obě strany nějak vycházejí z předpokladu, že chtějí dítěti pomoci. No a když se tomu dítěti něco nepovede, tak můžeme s ním přemýšlet, jak by situaci příště řešilo, ale my bychom mu neměli okamžitě diktovat, co má udělat. Tomu dítěti totiž pomáhá vědomí, že na problémy ve škole není samo, no ale zároveň mu rodič nechává dost prostoru, aby ten problém postupně se učilo zvládat samo.
2: No já jsem pozorně poslouchal, i když mám už děti odrostlé, ale abychom kvůli těm nejnovějším událostem nezapomněli na to, jak jsme se celé léto, abych tak řekl, pekli v nebývalých vedrech. A Hospodářské noviny píšou o tom, jak se k tomu staví, respektive nestaví úřady, tak nám ten článek odvyprávějte.
3: No tak vedra polevila spolu se suchy, a s tím velmi polevila i aktivita Ministerstva životního prostředí. Hospodářky upozorňují na způsob, jak Česko zachází s obnovou krajiny. Totiž do začátku září, což je teď, máme Evropské komisi předložit národní plán, který má popsat, jak chceme do roku 2050 napravovat dosti poškozené ekosystémy, jak vracet krajině schopnost zadržovat vodu, zabraňovat erozi půdy a další takovéhle důležité věci. No a podle ekologických organizací se zatím nerozběhlo ani mezirezortní připomínkové řízení, přičemž Ministerstvo životního prostředí to zpoždění přiznává, no a říká, že se prostě dlouho diskutovalo hlavně o penězích.
2: Tolik Ivo Bystřičan.
1: 8 hodin a 30 minut zprávy přináší Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
5: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. V ruské bělogorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už je přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo. Ministři zahraničí zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes na Slovensku setkají s šéfem japonské diplomacie Toshimicem Motegim. Na zámku v Tomášově u Bratislavy budou řeči třeba spolupráci ve vědě a výzkumu nebo v kybernetické bezpečnosti. Za Česko na schůzku míří ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ten ještě dnes ze Slovenska odletí do Irska na dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic a do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa. Stal se jím John Terns, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil Tim Cook. Za jeho vedení hodnota akcí společnosti stoupla o více než 2000%. Cook společnost převzal v roce 2011 po rezignaci Steve'a Jobse. Ten tehdy odstoupil ze zdravotních důvodů a o několik měsíců později zemřel na rakovinu. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3 milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví v nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. A novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného popojíždí kolona od Tuchoměřic ze 4. kilometru. 20 minut se pak pokračuje k nehodě u letiště a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona se sune i z opačné strany od Pražského okruhu a z odbočky do Evropské k omezení u Aviatické se jede 10 minut. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá zdržení za sjezdem na Benešov a brzdí se na 19. kilometru. Následky nehody na 17. a pultem už se podařilo přesunout do odstavného pruhu. Příjezd do hlavního města ze severu komplikují následky nehody ve Kbelské i v tunelu Blanka. Zpomaluje se v Cínovecké kousek za sjezdem na Čakovice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zataženo, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
1: A mě jsou dnes s vámi Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Argentinský fotbalista Lionel Messi oznámil konec v reprezentaci, a to po 20 letech. I když ho prý rozhodnutí bolí v hloubi duše, nadešel správný čas, alespoň takto Messi napsal na Instagram. Ukončit reprezentační kariéru se rozhodl už v červenci po mistrovství světa, v němž Argentina prohrála se Španělskem. Kristýna Němcová, sportovní novinářka, se teď ohlédne za Messiho kariérou. Dobré jitro.
6: Dobré jitro, zdravím tematicky z Argentinské ulice.
1: Tak to je krásné, že se to takhle spojilo. V čem přesně spočívalo Messiho mistrovství, alespoň třeba i z pohledu Argentinců, se kterými mluvíte?
6: Takhle to vezmu. Lionel Messi je rozhodně fotbalista, nebala bych se použít to slovo legenda, ačkoliv jsem normálně s těmito termíny opatrná. Už jenom to, jak dlouho se držel na tom topu. Já jsem se do něho v uvozovkách a s ním i do celé nádherné hry, jako je fotbal, zamilovala v 8 letech, a to, že budu sledovat jeho mistrovství ještě v 26, o tom se mi ani nesnilo. Vlastně, když se podíváme na tu jeho kariéru, ačkoliv teda úspěchy s národním týmem s Argentinou přišly až, dá se říct, později v kariéře, největší vlastně ten prime, nebo ty největší úspěchy uslavil na klubové úrovni, hlavně teda s Barcelonou, tak ten počet zlatých míčů a všechno to mluví za vše, to jeho mistrovství, a vlastně i teďka na tom jeho už jsme všichni asi tak nějak tušili, že to bude poslední mistrovství, a ačkoliv ke hře Argentiny by se našla řada výhod, tak to jeho mistrovství tam pořád bylo i tady v tom fotbalově dost pokročilém věku.
1: Čtu, myslím, jaké komentáře ke konci jeho kariéry, třeba podle Deutsche Welle, se změnilo fandění fotbalovým týmům v tom smyslu, že po jeho nástupu a také Cristiana Ronalda vlastně lidé už sledují více konkrétní hráče než celé týmy. Vnímáte to tak, nebo to bylo vždycky tak, vždycky to bylo stejné, že prostě kdo byl hvězda, tak na toho se soustředila pozornost?
6: Já bych se s tím troufla nesouhlasit. Já, ačkoliv já nejsem fanoušek ani Realu Madrid, ani Barcelony, a sleduju hlavně jako Premier League a anglickou ligu, tak znám řadu lidí, co díky tady těm dvěma a tady ta jejich rivalita a El Clásico v době, kdy Messi působil v Barceloně a Ronaldo v Realu, o tom by se dalo mluvit, ale znám řadu fanoušků, které začaly fanit Barceloně nebo Realu právě díky těmto dvěma výjimečným fotbalistům, a i když tam už ani jeden dlouhá léta nepůsobí, tak ta láska k tomu klubu zůstala. A myslím si, že to, co dali fotbalu oni dva, tak to jen tak nikdo nezopakuje, ačkoliv současná generace má taky řadu vynikajících fotbalistů. Můžeme dva teďka třeba Erlinga Haalanda, Lamina Yamala, tak. A mám to možná trošku překrytou tou nostalgií, protože já jsem v té době tady toho El Clásica byla dítě, tak mám to v takové, v takových těch růžových brýlích. Ale
1: to bylo očima dětského fanouška.
6: Přesně. To, co dali fotbalu oni dva, tak jen tak nikdo nedá. Myslím si, že řada mých, nejen mých vrstevníků, by s tímto asi souhlasila.
1: Messi generoval svému klubu a fotbalu vůbec desítky milionů dolarů, čili dá se předpokládat, že jeho odchod ovlivní i fotbalový biznis?
6: Nemyslím si to. Jeho dresy argentinské budou prodávané určitě stejně, tak jako jsou i řadu let po konci kariéry prodávané třeba dresy brazilského Ronalda nebo argentinské Maradony. A co se týče návštěvnosti argentinského národního týmu, tak samozřejmě Messi byl velký tahák, ale pořád ten tým sám o sobě, ačkoliv byl hodně kritizovaný, a já s tou kritikou souhlasím na posledním mundialu, tak pořád je to argentinský národní tým, který má nějakou historii a nějakou, jestli můžu použít slovo, auru nebo energie kolem sebe, takže nemyslím si, že to bude zas tak drastický a znatelný propad.
1: Messi měl i nějaké výraznější kritiky, a pokud ano, tak co jim vadilo?
6: Tak co takovým, tak jako největší kontroverze byla určitě krácení daní. To je taková fakt velká kontroverze, která se kolem jeho osoby nesla. A jinak to bylo asi takovou, vím, že řada fanoušků ho skladávala tím, že je jako FIFA princess, nebo že je nějakým způsobem jako protlačovaný FIFou, což je asi na posouzení každého. Myslím si, že na tohle to se nedá koukat úplně objektivně.
1: Dá se říct, že s ukončením reprezentační kariéry Messiho, ale také Cristiano Ronaldo, končí jedna éra fotbalu?
6: Rozhodně, rozhodně. Můžeme se bavit o tom, že ta éra už třeba skončila v době, kdy tyhle si dva opustili španělskou ligu, a nebo celkově, i když opustili Evropu, Messi ukončil reprezentační kariéru, ale v americké lize stále působí, to stejné Ronaldo, ten hraje v Saudské Arábii, ale už to, když opustili Evropu, protože měli nějaký fotbalový věk, tak to byl to, už tady můžeme mluvit o konci jedné éry, ale teďka vlastně konec Leonela Messiho v dresu Argentiny, tak rozhodně je tenhle termín na místě.
1: Kristýna Němcová, sportovní novinářka. Děkujeme za váš vstup.
6: Děkuji za pozvání. Naschánou.
2: A teď máme za 9:05. Jste stále v pořadu, který se jmenuje Ranní plus. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za nenávistné předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Jeden plakát zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a také Stop migračnímu paktu Evropské unie. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku, a také Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku. Víc nám teď řekne přímo od soudu reportér Jakub Vik. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
2: Tak jak na nepravomocný rozsudek reagovalo začátkem června hnutí SPD?
7: Tehdy advokát SPD i zmocněnkyně hnutí vinu odmítli. Šlo podle nich o vyjádření politického názoru. Před soudem se obhajovali svobodou slova. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna konkrétně řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a hned avizoval podání odvolání. Dodal, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
8: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
7: Není podle něj na místě kriminalizovat politické kampaně a názory, pokud obsahují vysvětlení občanům. A to podle Batuny plakáty SPD dávali.
2: No jak v červnu argumentoval u soudu státní zástupce, ten požadoval pro hnutí SPD peněžitý trest. Nakonec soudkyně rozhodla o tom, že bude ve výši 3 milionů korun.
7: Ano, státní zástupce David Jachnický taky argumentoval svobodou projevu, podle něj ale není absolutní, není podle něj možné čekat, až se nenávist projeví konkrétním činem.
9: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
7: Jachnický se taky odvolával na některá předchozí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. I kvůli nim soudkyně Ivana Tichá uznala SPD vinou. Ještě asi dodejme, že hnutí SPD ty plakáty prezentovalo třeba taky na sociálních sítích.
2: No a co řekl k červnovému nepravomocnému rozsudku šéf SPD Tomio Okamura?
7: Ten řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
10: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
7: No a to Okamurou první zmíněné odvolání projedná Městský soud v Praze už za chvíli od 9 hodin. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury je ale přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla.
2: No, průběh toho soudního líčení bude i nadále sledovat na místě u Městského soudu v Praze reportér Jakub Vik. Děkuji za tu úvodní informaci a přeju klidný den.
7: Je to tak, díky, naslyšenou.
1: Stále jste v Ranním plusu a v něm se teď budeme věnovat zahraničním médiím. Ruskojazyčné servery prošel komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zaujal ho třeba článek na serveru Meduza, který se vrací k návštěvě šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě. O čem s ruskými činiteli jednal, zatím nevíme, nebo dodnes nevíme. Meduza se ale v téhle souvislosti věnuje hlavně zákulisní diplomacii, kterou zjevně preferuje Kreml. Ale, tak píše dál Meduza, nepřináší žádné velké výsledky.
11: Je to jako velmi zajímavý text, který napsal Alexandr Baunov, jeden z nejlepších komentátorů ruské zahraniční politiky, momentálně působící v Berlíně, kdy on vlastně říká, že ano, je to vycházení z nějaké sovětské tradice, právě kdy ta jednání byla dlouhá, přirozeně v Sovětském svazu nehrozily žádné úniky informací a tak dále, ale co je právě důležité, že v těch posledních, řekněme, 5 letech, už ten rozdíl vlastně není velký. Prostě jestliže americký novinář Tucker Carlson dostal na úvod svého rozhovoru s Vladimirem Putinem půlhodinovou přednášku o raně středověkých dějinách Ruska, tak to též vlastně zažívají i evropští státníci, vzpomeňme francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se během 5hodinového telefonického rozhovoru snažil přesvědčit Vladimira Putina na začátku roku 2022, že útok na Ukrajinu není dobrý nápad a také dostal vlastně tuhle přednášku, stejně jako William Burns, také tehdejší šéf CIA v listopadu 2021, tak prostě, takže vlastně ten text je o tom, že Rusko vlastně dává i v těch jako uzavřených rozhovorech najevo, že vlastně nehodlá vůbec ustoupit.
1: Moskevský deník Komersant při naší reportáži summitu organizace Šangajské spolupráce, který končí v Kyrgyzstánu, indický premiér Narendra Modi tam vyzval Vladimíra Putina, aby co nejrychleji ukončil válku na Ukrajině. Jak reagoval ruský prezident?
11: Bylo vidět i na těch televizních záběrech, že Vladimíru Putinovi je to tedy velmi nepříjemné. On tam tak jako si podupával u toho, nicméně prohlásil, že tedy děkuje panu premiérovi za názor, ale že Rusko vlastně je na tady té cestě. Modi také vlastně řekl, že samozřejmě může se o tom dále jednat, protože v tomto měsíci bude v Indii summit skupiny BRICS, takže tam ještě to může být. Indie obecně na tom konfliktu vlastně vydělává díky velmi sníženým cenám ropy a tak dále. Nicméně sami indičtí představitelé říkají, ale jako to je sice hezké, že tady ano, nicméně naše populace výrazně závisí na dovozu obilí, ale třeba slunečnicového oleje a tak dále. A každé vlastně zvýšení jejich cen na světovém trhu znamená jako fyzické ohrožení jako desítek, ne-li stovek milionů lidí.
1: Ruskojazyčná média, prošel komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
2: A teď se podíváme na to, co se objevuje nového v agenturách světových i domácích. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003, píše agentura AFP. Pátrací a záchranářské týmy nadále provádí operace jak v odříznutých oblastech, kde se spoléhají na přesuny lidí helikoptérami, tak v tunelech vodních elektráren. Předseda vládní strany Motoristé sobě Petr Macinka prohlásil, že se jeho straně nelíbí navržený schodek rozpočtu. Podle něj o tom budou zástupci motoristů jednat ve čtvrtek s premiérem Andrejem Babišem. Macinka vyjádřil naději, že schodek bude nakonec nižší než 389 miliard korun. A německý kancléř Friedrich Merz vyloučil, že by jeho CDU mohla po nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku uzavřít vládní koalici s AfD či levicí.
1: Vláda nestihla dnešní uzávěrku a zatím neodevzdala Evropské komisi první verzi Národního plánu obnovy přírody. Experti z českých nevládních organizací představili vlastní stínový plán obnovy české přírody. Tvrdí, že vláda se při přípravě této strategie přestala radit s odborníky a plán silně proškrtala, což může poškodit třeba ochranu české krajiny před suchem. Ministerstvo životního prostředí svůj postup i plán samotný hájí.
12: Ten plán, co o něm my víme, tak je prostě velmi okleštěn o konkrétní vize až do toho roku 2050.
13: V tom plánu byly proškrtány veškeré konkrétnější kroky. Stalo se tak na jaře tohoto roku a na začátku léta, poté co ministři životního prostředí a zemědělství řekli, že potřebují, aby ochrana přírody byla více řešená zemědělci a lesníky. Z našeho pohledu je to ale vlastně trochu klamné tvrzení, protože právě asociace lesníků a zemědělců jsou u přípravy toho národního plánu už od samého počátku, s jejich hlasem se počítalo a už předtím výrazně ovlivnili ambice těch jednotlivých opatření.
14: Vysvětlují Jan Skalík a Alžběta Procházková, experti na péči o krajinu z hnutí Duha a Světového fondu na ochranu přírody, proč koalice nevládních organizací přichází se svým vlastním stínovým plánem 40 opatření, která by měla české krajině v budoucnu pomoci. Vláda se totiž podle nich s experty z univerzit a dalších institucí přestala radit a z její strategie doporučení odborníků zmizela.
13: V tom plánu byly konkrétní návrhy na to, kolik melioračních kanálů a odvodňovacích struh má zmizet do roku 2030, 2040 nebo 2050, tak aby voda zůstávala v naší krajině.
14: Uvádí Jan Skalík konkrétní příklad toho, co podle něj teď v Národním plánu obnovy přírody chybí. Ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě přitom tvrdí, že zadržování vody v krajině je pro vládu prioritou.
15: Co jsme udělali my pod naším novým vedením této nové vlády, je to, že jsme se primárně zaměřili na zadržování vody v krajině, její čistotu a samozřejmě protipovodňová opatření.
14: I zapojení odborníků a veřejnosti do tvorby Národního plánu na obnovu přírody považuje Červený za dostatečné.
15: My jsme ten dokument vytvořili. Vytvořili jsme ho ale ve spolupráci s dalšími stovkami organizací, jako je Ministerstvo zemědělství, vysoké školy, společnosti a organizace, které se spolupodílí na obnově krajiny. Navíc jsme v období dubna a května nechali dokonce možnost vyjádřit se veřejnost. Jsme rádi, že se zapojilo v hojné míře právě generace Z a spoustu těchto podnětů jsme zapracovali.
14: 1. září, což byl dlouhodobě daný termín, ovšem Česko svůj návrh, jak obnovovat přírodu, Evropské komisi nepošle.
15: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup. My víme, že kdybychom měli zvládnout všechny daná opatření v tak krátkém časovém sletu, vyšplhalo by se to mezi 9 až 15 miliardy korun ročně. My se nejprve musíme s Evropskou komisí domluvit, jakým způsobem to má být hrazeno.
14: Říká ministr

0: 28 i další státní dotace měly být právě na národní plán na obnovu přírody navázané.
1: Většina evropské přírody, včetně té chráněné, je podle vědeckých výzkumů ve špatném stavu. Proto země přijaly nařízení, které má za cíl v první fázi obnovit přírodu na pětině území Evropské unie do roku 2030 a uzdravit všechny degradované ekosystémy do roku 2050. Právě k tomu mají sloužit tyto národní plány. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A teď je za 7 minut 9 hodin. Úřadům práce ode dneška přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měli na starosti obce, ve kterých od 1. září však zůstaly jenom kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení, ale upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připraveny.
4: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně, a jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
5: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky a podobné informace má taky Svaz měst a obcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou na nové úkoly připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
6: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
5: Ex-ministr práce a opoziční poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL připouští, že minimálně po zbytek tohoto roku můžou být úřady práce zahlcené. Podle něj ale dává smysl, že budou posuzovat, jestli lidé můžou o podporu žádat. Úřady práce jsou totiž s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací, říká Jurečka.
7: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve větším případu žádnou relevantní zkušenost, tak mě přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
5: Změna má podle ministerstva práce vést k tomu, že třeba posuzování příjmů a životní situace lidí už nebudou muset zbytečně dělat obce. Úřady práce už tyto údaje mají. To podle rezortu zrychlí vyřizování žádostí a odstraní nadbytečnou administrativu. Jakub Rychtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
8: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakým dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
5: Rychtecký taky kritizuje, že samosprávy nedostaly peníze na kontaktní místa, která musí být v každé obci s rozšířenou působností. Nárok na pomoc s hledáním bydlení v těchto místech mají nově všichni s příjmem nižším, než je dvojnásobek životního minima. Doteď to byl 1,6násobek. Zároveň jim ale po zaplacení nákladů na bydlení musí zbýt aspoň polovina životního minima. Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení změnu vítá. Podle něj na pomoc dosáhne víc lidí v bytové nouzi.
4: Pro těch vlastně 160 tisíc lidí by jako absolutní většina z nich měla spadat do toho systému a měla by mít možnost využít podporu. Samozřejmě, jestli pak budou byty a jestli ten systém bude fungovat, už je jako další věc, ale tohle byl ten jako první krok, který by vlastně zastavoval velkou část těch lidí.
5: Podpora se týká zejména lidí, kteří žijí na ubytovnách nebo třeba v azylových domech. Byty jim můžou nabízet například soukromí majitelé. Ti od státu získají garanci, že včas dostanou nájem nebo případnou náhradu škody. Byty ale můžou nabízet taky obce, které pak od státu získají finanční podporu. Vít Andrle, Český rozhlas.
9: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Žlutý smajlík z proudy sesté podle údajů americké počítačové společnosti Google oficiálně nejoblíbenější emotikon loňského roku. Firma analyzovala více než 660 milionů smajlíků odeslaných loni na celém světě prostřednictvím chytrých telefonů. Uplakánkovou popularitu připisují analytici hlavně takzvané generaci Z, lidem, kterým je dnes kolem třicítky. Další detaily má toho zajímavého tématu se všem Ondřejem ze zahraniční redakce. Dobré jítro ještě jednou.
10: Dobrý den.
9: Dá se podle volby smajlíka odhadovat věk odesílatele?
10: Ano, do jisté míry se to odhadnout dá, protože emoce sice napříč generacemi máme všichni víceméně stejné, ale vyjadřujeme je zkrátka jinak. A mladší lidé tíhnou k různým dramatičtějším, někdy ironizujícím, někdy absurdním symbolům, kdežto starší lidé spíš k takovým těm osvědčeným emotikonům, které ale v těch očích mladších uživatelů jsou už prostě dávno pasé.
9: To by asi chtělo další konkrétní příklady.
10: No, třeba pro mladší uživatele kolem těch 30 let už jsou zastaralé emotikony jako ta opička, která si zakrývá oči, nebo velká piva, nebo taková ta spokojená tvář se slunečními brýlemi. To už zkrátka teď vůbec není cool. I když starší generace se toho zpravidla ještě stále drží, tak pro mladší už je to prostě omšelé, nadužívané. A pokud ti mladší lidé používají tady ty emotikony, tak často s takovým ironickým podtextem.
9: Takže význam smajlíku se postupně mění.
10: Rozhodně podle Google se význam hlavně těch známých a populárních emotikonů mění s tím, jak se mění internetová kultura jako taková. A staré symboly ustupují těm novým, které zase lépe odrážejí modernější způsoby komunikace. Třeba velký skokan loňského roku v tom žebříčku nejužívanějších smajlíků je ten obrázek vadnoucí růže. Tomu loni stoupla obliba o 190% a vyjadřuje smutek, zklamání nebo třeba krach nějakého romantického vztahu, což by starší uživatelé možná vyjádřili spíš obrázkem puklého srdce. Čím dál populárnější je také symbol rukou sepjatých jako k modlitbě, což ale postupně získalo vlastně úplně stejný význam jako ten palec nahoru, jenže když mladší lidé používají palec nahoru, tak je to spíš ironicky, jako opravdu seš teda dobrý. A nebo je to třeba ta socha Moai, taková ta kamenná tvář z velikonočních ostrovů, to před 5 lety byla prakticky zapomenutá emotikona, skoro nic se nepoužívala a loni už byla 33. nejpoužívanější a mladí lidé hlavně ji používají jako vyjádření klidné reakce, lhostejnosti, zachování v klidu v nějaké vypjaté nebo absurdní situaci a vlastně tak nahradila smajlíky, které používal si dřív takové pozvednuté obočí nebo takový ten lhostejný smajlík s vodorovnou pusou.
9: Možná někdo se může udělat, řekněme, smajlíkově mladší, ale kde má záruku, že mu vrstevníci porozumí?
10: Nemá žádnou záruku, ale lepší je to možná neriskovat, protože existují studie třeba britských psychologů, že smajlíci vyvolávají v mozku stejnou odezvu jako skutečné tváře. Zkoumali to na dvou skupinách lidí, jedné ukazovali smajlíky a druhé lidské tváře s výrazy různých emocí, štěstí, vzteku nebo smutku. A ta reakce u obou skupin byla vlastně podobná, takže smajlíky v online komunikaci fungují jako skutečné emoční signály a není radno si s nimi zahrávat a zaměňovat je.
9: Radí Ondřej Hemel ze zahraniční redakce. Díky.
10: Naschranou.
3: A usmívá se hezky a slzy nevidí. Devět hodin je úterý 1. září, také finální půl hodinkou Ranního plusu vás provedou Martina Mašková
9: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
9: Co máme v nabídce? Tentokrát ve Francii středoškoláci od dneška nesmí používat mobilní telefony. Jaká odezva na to je? Třeba v rodinách, ve školách?
3: Co nového museli zajistit školy v tomto školním roce? Mají školy v Praze dost asistentek nebo asistentů?
9: A co plánuje dirigent Semjon Byčkov v nové sezóně České filharmonie?
3: Se zprávami je opět ve studiu Martin Matějka.
11: Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa a další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko a v ruské bělogorodské oblasti zemřel jeden člověk. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
12: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
11: Rusko chce na mírové rozhovory přistoupit jen v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina, ale i Spojené státy to ovšem odmítají. Rusko při útocích zničilo už 90% moderních skladů na Ukrajině, oznámil to ministr zemědělství Taras Vysocký. Jen při posledních útocích na Kyjev a okolí Rusové poškodili několik skladů obchodních řetězců a výrobců potravin. Nedostatek potravin ale podle ukrajinské vlády nehrozí.
13: Jen během včerejška byl v Kyjevě vyhlášený poplach celkem 12krát. Rusko během těchto útoků zasáhlo 3 sklady na předměstí Kyjeva. Pokoušelo se také zaútočit na kyjevskou tepelnou elektrárnu. Neustálému ostřelování čelí kromě Kyjeva i další oblasti, především Oděská, Charkovská, Záporožská nebo Chersonská. Rusko podle zdrojů deníku The Telegraph v posledních týdnech navyšuje vlastní výrobu bezpilotních letounů rychleji než Ukrajina. Také začalo drony Geraň stále častěji opatřovat proudovými motory. To zvyšuje jejich rychlost i dolet. Naopak Ukrajina v posledních týdnech podnikla testy vlastních nových protistřel pro boj s modernizovanými kamikadze drony. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už je přes 1000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby a podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je ale velmi málo.
14: So both Hindu and Buddhist religion.
15: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10krát tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečou. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Český rozhlas.
11: V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i víc asistentů.
16: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
17: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
16: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
18: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
16: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
11: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který ovládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební bagáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí, a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
19: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
11: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Země Vyšegrádské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Zkoušky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z motoristů sobě. Mezi tématy bude třeba spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti.
20: Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Polska a Maďarska přijmou japonského šéfa diplomacie Toshimitsu Motegiho na zámku v západoslovenském Tomášově. Projednat chtějí aktuální bezpečnostní otázky, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráci zemí ve vědě a výzkumu. Schůzka ve formátu V4 plus Japonsko se koná po 5leté pauze. Ministr Macinka ještě večer ze Slovenska zamíří do Irska na dvoudenní neformální setkání se šéfy diplomacií Evropské unie. Ladislav Novák, Český rozhlas. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
0: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a fakt došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
20: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se sune nesouvislá kolona od Slatiny z kilometru 201. Od Prahy je velmi krátká jen mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Jedete-li do Prahy po dálnici D8 z Ústí, čekejte zdržení za zdiby. Tam zpomalují kamiony, osobní auta až o kousek dál. Příčinou je nehoda v Blance a s tím spojená výrazná regulace provozu v tunelech směr Břevnov. Z konce Liberecké k Blance se jede více než 40 minut. Dlouhé zdržení trvá i v Trojské úrovni Botanické zahrady, také v Povltavské od Labenky více než 20 minut naberete po pojížděním od Chaber v Hornátecké ke Kobylskému náměstí, následně v Zenklově k Holešovičkám. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
21: Posloucháte Ranní plus.
9: A v něm jsou s vámi Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Studenti středních škol ve Francii nesmí ode dneška ve školách používat mobilní telefony. Cílem zákona je zlepšit jejich soustředění a ochránit jejich duševní zdraví. Výjimku budou mít třeba studenti se zdravotním handicapem, nebo výjimka bude i v situaci, kdy telefon je součástí výuky. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, přejeme ti dobré dopoledne.
22: Dobré dopoledne.
9: Jak bude ten zákaz mobilních telefonů ve školách fungovat v praxi?
22: To si každá škola nastaví sama. Studenti můžou mobil při příchodu třeba odevzdat a uzavřít do pouzdra, které se zamkne a po skončení výuky zase odemkne. Taková pouzdra se mimochodem už používají třeba na některých koncertech. Mobil taky můžou vložit studenti do uzamykatelných skříněk nebo speciálních boxů. Studenti ho ale taky můžou jenom vypnout a nepoužívat. Kromě mobilů nesmějí používat taky další chytrá zařízení, ať už to jsou chytré hodinky nebo třeba tablet. Záležet ale bude na školním řádu dané školy a jaká si ta škola tedy nastaví pravidla. Na základních školách už zákaz mobilů platí od září 2018. I tam, i tady na středních školách, ale existují výjimky, a to třeba u dětí se zdravotním postižením, kterým telefony ulehčují výuku, nebo pokud je třeba mobil součástí výuky samotné, například při výuce IT.
9: Jakými argumenty francouzská vláda zdůvodnila tu restrikci, proč mobily podle ní škodí mladým lidem?
22: Vláda argumentuje tím, že neustálá upozornění a používání telefonů zhoršují pozornost dětí a ty se pak hůře soustředí na učivo. Mladiství kvůli nadměrnému používání telefonů a zejména sociálních sítí taky můžou třeba trpět duševními problémy. To není tedy jenom argument francouzské vlády, ale taky odborníků. Například podle studie Světové zdravotnické organizace z loňského roku můžou mít děti, které tráví hodiny na sociálních sítích, nerealistická očekávání ohledně vzhledu, což může vést třeba k depresím nebo poruchám příjmu potravy. Dalším důvodem zákazu je taky pokus o zabránění nebo alespoň omezení kyberšikany. Možnost mít u sebe neustále telefon totiž vede k tomu, že se děti třeba ve školách natáčejí a videa pak dávají na sociální sítě.
9: Jak na to opatření reagují ředitelé škol?
22: Zhruba 30% středních škol, liceí už mobilní telefony ve Francii zakázalo v minulých letech. Když se podíváte na jejich weby, tak je to často právě už zanesené v těch školních řádech s tím, jak přesně ten zákaz vypadá. Teď si ale někteří ředitelé škol stěžují na to, že ten zákaz přišel pozdě, protože přece jenom těch škol, které ho ještě nezavedly, je asi 70%. A tito ředitelé argumentují tím, že na to nejsou školy připravené, upozorňují na to, že třeba nemají nakoupené speciální boxy, nebo se ještě zkrátka nerozhodli, jak přesně chtějí telefony zakázat. Definitivně totiž prezident Emmanuel Macron podepsal tento zákon až v polovině srpna a některé školy s tím už tak od září nepočítali.
9: Vláda chtěla původně zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Kdyby tenhle zákaz mohl platit?
22: To by mělo být na jaře. Zákaz sociálních sítí byl totiž původně součástí zákona, kterým vláda zakázala mobily na středních školách. Francouzská ústavní rada, obdoba našeho ústavního soudu, ale v rozhodnutí z poloviny srpna uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Prezident Emmanuel Macron poté vládě nařídil zákon přepracovat tak, aby mohl platit právě od jara. Já jsem se ptal jedné studentky, která studuje na střední škole v Lyonu, co si o tom myslí. Toto řekla Českému rozhlasu.
1: Zákaz podporuji, ale spíš bych byla za nějaké časové omezení, za určitou regulaci. Sama se snažím sítě omezovat. Dřív nás se sestrou víc hlídali rodiče, regulovali čas, který můžeme strávit u obrazovky maximálně na hodinu a půl denně. Ze začátku se nám to moc nelíbilo, ale nakonec jsme si zvykli.
22: Pokud se vládě podaří zákon přepracovat a vejde na jaře v platnost, byla by Francie jako první evropská země, která by zakázala platformy jako TikTok, Instagram nebo Snapchat dětem mladším 15 let. K podobnému kroku už přistoupila třeba Austrálie. Kritici zákona ale namítají, že si děti můžou najít způsob, jak se na sítě stejně dostat, a to třeba založením falešných profilů.
9: Tolik z Paříže náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, děkujeme.
22: Díky, naslyšenou.
3: No, v Česku začne platit zákaz mobilních telefonů až na přes rok. Přesto i letos zažívá zdejší školství četné změny. Skoro by se dalo říct, nevstoupíš dvakrát do stejné školy. A týká se to zvláště prvňáků. Přicházejí totiž i děti, které by za dřívějších pravidel mohly nastoupit až za rok. Přechod jim má postupně ulehčit změna známek na slovní hodnocení. To, že v první třídě skoro jistě nebudou moc propadnout. A také asistenti a asistentky pedagoga, na které má nárok každá třída nad 15 žáků. Jestli to dětem skutečně pomůže, jsme se zeptali ředitele základní školy Bohumila Hrabala na Praze 8 Matěje Rašovského.
6: Za mě tohle opatření dává smysl, je to teda jednodušší, nemusí se vlastně žádat pedagogicko-psychologická poradna. Na druhou stranu musí ty lidé také být, protože oni nemají plný úvazek a ty tabulky samozřejmě nerozsahují takové třídy jako učitelé, tudíž těch peněz úplně nemají mnoho, takže najít takového dobrého asistenta není úplně jednoduché. Já mám 5 prvních tříd, takže tam se nám to podařilo. Nicméně na úkor třeba nějakých jiných starších žáků, kteří by ho měli jako podpůrné opatření, tak jsme přistoupili radši, ať v první třídě opravdu toho asistenta mají.
3: Asistentka do každé první třídy považuje za dobré opatření také Jan Vereš Mušuta, programový ředitel a vedoucí odborného týmu organizace Eduin.
7: Je to asistent do každé třídy na 20 hodin týdně, což zhruba odpovídá tedy době té výuky. Problematické trošku je, že doposavat asistenti pedagoga nebyli systémově ukotveni v našem systému. My jich máme celkem hodně, ale vždycky záleželo jejich působení na konkrétním žákovi, který měl podporné opatření. Teďka poprvé, a je to dobře, se to systemizuje, parametrizují se ty úvazky, říká se na školu, kolik úvazků dostane, ona s nimi může počítat i do budoucna. A musíme se naučit s tím pracovat a ty asistenty vzdělávat, pracovat s nimi kariérně, dovzdělávat je, protože oni často mají jenom takový základní 120-hodinový kurz, nemusí mít jiné pedagogické vzdělání. Takže pokud se budou věnovat například rozvoji řeči, tak aby se v tom mohli dozdělávat. A tomu myslím pomůže to, že ten jejich úvazek není vázán na konkrétního žáka, že škola s ním může počítat i do budoucna. A je to něco, co ministerstvo ještě chce dotáhnout a teďka navrhuje parametrizaci i ostatních asistentů pedagoga, což je také myslím krok správným směrem.
3: Ne všichni jsou ale na začátku roku tak optimističtí. Někteří učitelé, na které se odvolával server Seznam zprávy, zmiňují, že chybí učební materiály, které by mohly využít pro žáky, kteří budou zaostávat a dřív by dostali kvůli nezralosti odklad. Podle ředitelky Národního pedagogického institutu Ireny Fričové ale učitelé mají k dispozici metodiku i konzultanty.
23: Já si myslím, že se na to nemůžeme koukat tak, že nám přibyla nová kategorie žáků, kteří by z minulosti dostali odklad. K žákům se musí přistupovat individuálně, to znamená, že by měly být spíš nástroje a my vytváříme nástroje a nějaké strategie pro učitele tak, aby rozpoznali to, co každý žák potřebuje, a přizpůsobili zejména tu počáteční výuku tomu, aby žáky motivovali, aby je dostali na tu stejnou úroveň časem.
3: Konstatovala ředitelka Národního pedagogického institutu Irena Fričová v Ranním plusu.
9: A ten posloucháte v 9 hodin 16,5 minuty. Tady jsou hlavní zprávy dnešního rána dopoledne. Motoristé sobě uvedli, že doufají, že schodek rozpočtu bude nakonec nižší než 389 miliard korun. Uvedl to jejich předseda a vicepremiér Petr Macinka. Ve čtvrtek o tom budu jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na následky ruského útoku na vlakové depo a další železniční infrastrukturu v Kyjevě zemřelo 7 lidí. 6 z toho byli to zaměstnanci drah. A počet obětí ničivých záplav Nepálu a Tibetu přesáhl 1000. Novou bilanci zveřejnili zvláště nepálské úřady.
3: Jak v tomhle vysílání upozorňujeme o 106, většina žáků a studentů základních a středních škol má už teď za sebou první hodinu ve své vzdělávací instituci. Někteří se vrátili do tříd, kde to dobře znají, jiní si zvykají na nové prostředí. Část budov je totiž po rekonstrukci a otevřelo se i několik úplně nových školních budov. U jedné z nich v Bílovicích nad Svitavou u Brna je teď reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré dopoledne.
4: Hezké dopoledne. Nová škola pro první a druhé třídy vznikla přestavbou bývalého mlýna na ostrově na řece Svitavě. V okolí se ale stále hodně staví a pohybují se tu nákladní auta a stavební stroje. Vedení obce i školy proto se snažilo zajistit hlavně bezpečnost dětí. Radnice vydala plakátek, kde jsou schematicky zakreslené bezpečné trasy do školy a místa, kde můžou rodiče své děti vysadit z auta a otočit se. Ulice před školou, tu Fignerovo nábřeží, je totiž hodně úzká a vedení obce mělo obavy z velkého provozu. Ty se ale dnes v první den školy naštěstí nepotvrdily, protože většina rodičů přivedla své děti do školy pěšky a v podstatě je ji odvedla, protože teď už ve škole téměř nikdo není. Obecní policie tu tedy hlídkovala spíš pro jistotu. Ty stavební práce tu ale budou probíhat až do jara, protože se tu staví multifunkční hřiště, park s prolézačkami nebo s odpočinkovými zónami a prostranstvím pro pořádání kulturních akcí. Na jaře se tu taky bude otevírat obecní mini pivovar. Ten vznikne trochu kuriózně v přízemí budovy, kde je školní jídelna.
3: Tak to byla Vlasta Gajdošíková z Bílovic nad Svitavou. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: A míříme do Hradce Králové. Návrat dětí do opravené základní školy v části Malšova Lhota sleduje reportérka Adela Kavříková. I vás zdravím.
5: Dobré dopoledne z Hradce Králové. Děti z Malšovy Lhoty se dnes do své školy vrátily po dlouhých 2 letech provizoria. Hotová budova po rekonstrukci za téměř 70 milionů korun totiž zůstala celý minulý školní rok zavřená kvůli sporu o stavební povolení se sousedem školy. Skoro 130 dětí ze základní i mateřské školy proto muselo po roční přestavbě ještě další rok dojíždět do náhradních škol ve městě. Do svých tříd se tak dnes vůbec poprvé nejen prvňáci, ale i žáci druhých a třetích ročníků. Město se jako zřizovatel školy snažilo zasaženým rodinám tu situaci všemožně ulehčit a zajistilo bezplatnou autobusovou dopravu, odpouštělo poplatky za školku i školní družinu a další peníze vyčlenilo na školy v přírodě i mimořádné odměny zaměstnancům. Ten úřední pat ukončila až červencová kolaudace. Na raním zahájení na školní zahradě tak mezi rodiči i učiteli převládala hlavně úleva, že to náročné dojíždění po 2 letech skončilo. Školákům teď začnou sloužit nové odborné učebny, moderní jídelna, nový výtah i opravený venkovní areál.
3: No tam to musí úplně vonět novotou. Tak z Hradce Králové se přihlásila Adela Kavříková. Díky a naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
9: Posloucháte Ranní plus. Česká filharmonie v Rudolfínu v Praze zahájí 131. sezonu. Pod taktovkou šéf dirigenta hudebního ředitele Semjona Byčkova provede houslový koncert číslo 1 A-mol Dmitrije Šostakoviče a pak zazní 7. symfonie D-mol Antonína Dvořáka. Kolega z Českého rozhlasu Vltava Daniel Jäger mluvil se Semjonem Byčkovem a zajímalo ho, co obě díla spojuje.
8: Both are about...
10: Obě díla vypovídají o situaci národů, k nimž jejich autoři v době vzniku skladeb patřili. Dobře víme, jak silná byla za Dvořákových časů například snaha uchovat českou národní identitu. A tato symfonie to výrazně odráží. Také v případě Šostakoviče víme, v jaké době žil. Koncert vznikl v roce 1948, kdy se Šostakovič znovu stal terčem tvrdých útoků státní moci. Z pochopitelných důvodů proto následujících 10 let koncert nebyl vydán ani proveden. Na Dvořákovi mě fascinuje, že právě v 7. symfonii naplno nalezl sám sebe, v melodickém materiálu, práci s formou i v instrumentaci. V té době byl v jeho mysli velmi přítomný Brahms. A přestože Dvořák vždy zůstává Dvořákem, můžeme mezi jejich hudbou zaslechnout určitou zvukovou a duchovní souvislost. Myslím tedy, že spojnice mezi oběma díly jsou spíše filozofické povahy. Rozhodně je ale nenajdeme v jejich zvuku ani v hudbě samotné, protože Dvořák se Šostakovičovi samozřejmě vůbec nepodobá. A platí to i naopak.
2: Naturally, Dvořák isn't anything like Šostakovič and vice versa.
12: Šostakovičův koncert patří ke skladatelovým nejosobnějším a nejtemnějším dílům. Jaký příběh v něm slyšíte a jak jej chcete společně se solistkou Karen Gmojo předat posluchačům?
2: You know, musicians convey what they intend and what they feel through music.
10: Víte, hudebníci sdělují své záměry a pocity prostřednictvím hudby. Jakmile se je pokusíme vyjádřit slovy, většinou je zredukujeme na něco banálního. Koncert je temný, ale ne celý. Druhá a závěrečná věta obsahují i spoustu humoru, sarkazmu, energie i nebezpečí. První věta a samozřejmě také Pasakalia jsou však nepochybně temné. Pasakalia připomíná jedno z requiem, které Šostakovič vepsal do tolika svých děl, Requiem za oběti. Její téma se opakuje po celou větu. Je to jako být ve vězení. Chcete uniknout, ale nemůžete. První věta je nesmírně tichá, ale napětí a osamělost, které z ní slyšíme, jsou mimořádné. Přirozeně to odpovídá pocitům člověka, který byl pronásledován právě jako Šostakovič. Něco z té hudby se lidem dostane pod kůži a oni pocítí to, co cítil Šostakovič a co cítíme na pódiu my. Takový je ten koncert.
12: Dvořákova sedmá bývá označována za skladatelovu nejdramatičtější symfonii. Čím je pro vás výjimečná a jak se v průběhu let proměňovalo vaše vnímání tohoto díla?
10: Nemyslím si, že by se mé vnímání tohoto díla nějak zvlášť změnilo. Dnes cítím přesně totéž, co jsem cítil, když jsem ho pro sebe poprvé objevil. První věta nese označení Allegro maestoso. Allegro znamená poměrně rychlé tempo, zatímco maestoso neurčuje rychlost, ale charakter. Na jedné straně v hudbě slyšíme jistý vzdor, na druhé nesmírnou lyričnost. Když přemýšlíme o Dvořákovi, vybaví se nám jeho mimořádný melodický talent. Právě proto jej celý svět miluje. Melodie je ale pouze povrchem hudby a partitura toho pod ní skrývá mnohem víc. Někdy se dokonce současně rozvíjí několik melodií. Přirovnal bych to k jezeru. Když je voda čistá, vidíte úplně všechno. Dokonce i drobné rybky, které plavou u dna. A provedení musí všechny tyto vrstvy odhalit, protože právě z nich vychází bohatství díla, které nespočívá jen v jeho melodické stránce.
9: Slyšeli jste rozhovor se Semjonem Byčkovem, šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie. Ještě jednou připomenu, že dnes večer ve Dvořákově síni pražského Rudolfína otevírá filharmonie 131. sezonu.
3: Já mám pro tebe, Martino, takovou otázku, jestli si dokážeš představit, že by dnes velký mediální dům poslal zpovídat prezidenta republiky 21-letého redaktora.
9: No, možná by se to mohlo stát, když už by to byla začínající hvězda.
3: Ano, ano. No, ale třeba v 90. letech to bylo poměrně časté a zrovna připomeneme jeden příklad konkrétní rozhlasový, dal by se říct v té době zelenáč Robert Tamchina začal s Václavem Havlem natáčet hovory v Lánech ve svých 21 a nakonec s ním u rozhlasového mikrofonu strávil téměř 8 let. Téma pro druhý díl seriálu Českého rozhlasu Svět podle Havla.
13: Pane prezidente, když jsem přemýšlel o tom, jak začít náš dnešní rozhovor, který natáčíme ve vašem domečku, jak sám říkáte, na Pražském hradě, hledal jsem především...
14: Na 8. května 1993 a na první setkání s Havlem si Tamchina pamatuje dodnes. Bylo horké sobotní odpoledne a mladý redaktor přišel do prezidentského domku v saku a kravatě. Napětí nakonec prolomil sám prezident.
15: A jako dneska to vidím, to onikání, když řekl prezident Václav Havel Ladislavu Špačkovi, řeknou mladýmu, ať si sundá sako. Jo. A to tak krásně rozvolnilo tu situaci, protože já jsem si sundal kravatu, sako, hodil jsem to někam na židli a začalo se točit. Ta úplně rozbila atmosféru a taková ta moje strojenost nebo právě ta nervozita a tréma šly stranou.
14: Václavu Havlovi bylo tehdy 56 let a Tamchina občas chodil na rozhovory dokonce ve vojenské uniformě, protože v té době ještě studoval a měl vojenskou katedru.
15: No a jednou mě prezident zaskočil, říkal, je to, že nestojíte, nejste v aptáku, prostě nejste v pozoru, já jsem vrchní velitel ozbrojených sil. Tak já jsem si myslel, že to je legrace, ale on skutečně mě nechal jako nastoupit s tím, že jsem říkal, pane prezidente, vrchní velitel ozbrojených sil, dovolte mi s vámi učinit hovory v Lánech. On říkal, ano, dovoluji, že. Tak to potom jsme někam vyhodili, to jsem, škoda, že jsem si to neschoval.
14: Věk ale podle Tamchiny rychle přestal hrát roli. Prezidenta se ptal stejně jako každý jiný novinář, třeba na zprávu o údajném atentátu.
13: Ve čtvrtek večer byla široká veřejnost informována o chystaném atentátu na vaši osobu, pane prezidente. Jak to celé působí vůbec na samotného muže v ohrožení?
17: Já se musím přiznat, že zaprvé jsem se o této věci dozvěděl z televize, což je pěkné, svědčí to o mlčenlivosti naší policie, která zřejmě se domnívá, že jsem mluvka, tak mi o tom nic neřekla.
14: Tamchina sice strávil s prezidentem půl hodiny několikrát za měsíc, takže to bylo ryze profesionální setkání. Přesto se o Havlovi musel dozvědět něco, co posluchači vědět nemohli.
15: A to je vlastně třeba důvod, proč já tak úplně nevěřím těm dokumentům o Václavu Havlovi, protože já myslím, že on jako dramatik a dramaturg velmi vnímal přítomnost novinářů a věděl, jak vystupuje, věděl, co říká, vnímal, kdy je ten mikrofon zapnutý a kdy je vypnutý.
17: Někdo musí říkat nepopulární věci.
14: Tamchina jako člověk rozhlasu a člověk zvuku měl Havla velmi dobře naposlouchaného, takže jeho projev dokáže celkem slušně napodobit.
15: Jednou právě pan prezident říkal, kdyby se mi něco stalo, tak to tam můžete udělat tu čtvrt hodinku, že? To uděláte z toho, když něco načtu a já to nebudu moc, třeba budu mít kašel, tak to pak namluvíte. No.
17: Ano.
14: V zítřejším dílu se zaměříme na velmi výjimečný a také třaskavý rozhovor v Lánech z ledna 1997, který natáčela moderátorka Eva Hůlková jen hodinu po utajené svatbě Václava Havla s Dagmar Veškrnovou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Hraní půl se blíží ke konci, takže připomenu, že v pro a proti uslyšíte tentokrát senátorku ODS Miroslavu Němcovou a poslance a místopředsedu hnutí ANO Radka Vondráčka. Tématem bude možnost omezení pravomocí prezidenta. Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat senátní veto návrhu, kterým ruší právo hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Tuhle pravomoc chtějí převést do gesce ministra zahraničí. Je to logický krok nebo zbytečná změna? To bude téma Lukáše Matošky. Za pozornost. V Hraním plusu děkuji Martina Mašková
3: a Tomáš Pavlíček. Hezký den.
11: Bylo půl desáté.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Po dvouměsíčních prázdninách se vrátili žáci do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupilo podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. Mezi nimi jsou i některé děti, které by dřív zůstaly ještě rok ve školce. Ode dneška totiž platí přísnější pravidla pro odklady a nezralost už jako důvod pro odložení školní docházky nestačí. Začíná dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. V Firském vykloubi měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráci 27 s NATO. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Součástí programu dvoudenního jednání je i pracovní večeře s ministry zahraničí například Ukrajiny, Velké Británie, Kanady nebo Norska. Nový britský premiér Andy Burnham poprvé promluví před poslanci. Labouristický politik je v čele britské vlády od konce července. S prvním projevem vystoupí až dnes, protože britský parlament měl letní prázdniny. Zítra pak nového předsedu britské vlády čekají první interpelace. Odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty, právě projednává městský soud v Praze. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Státní zástupce David Jachnický v červnu před soudem sice mluvil o svobodě projevu, ale podle něj není absolutní. Není podle něj možné čekat, až se nenávist projeví konkrétním činem.
0: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
11: Podle právního zástupce SPD Adama Batuny šlo o vyjádření politického názoru s tím, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně. Sám Okamura už v červnu řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a že se hnutí odvolá.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Včerejší požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu zhruba 4,5 milionu korun, informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. A porost vzplál v pondělí odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu a s hašením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek hasičů dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer a příčinu požáru vyšetřují. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce a budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu města a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lengu Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada ji do vedení drah jmenovala bez výběrového řízení. A bezpečnostní perimetr kolem vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se ode dneška zmenší také ze západní strany. Kvůli uzavřenému prostoru nemohly od červencového požáru fungovat některé provozovny v bezprostředním okolí budovy. Patří mezi ně i posilovna, která dnes poprvé od vypuknutí požáru 9. července znovu otevře. Pokračuje provozní fit centra Radek Doležil.
16: Už dochystáváme poslední věci, ale nachystaní jsme, doladíme poslední detaily, vyzkoušíme, zda všechno funguje, co se týče vzduchotechniky, klimatizací. Jeli jsme na to dost dlouhou dobu, na uklizení všech těch věcí, takže po tom měsíci už si myslím, že jsme na 100% nachystaní.
11: Dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy popojíždí kamiony za Židlochovicemi. Ze 7. kilometru popojíždí pravým pruhem až ke sjezdu na D1. Oproti tomu na dálnici D1 před Brnem sledujeme v obou směrech relativně klidný provoz. Na dálnici D7 před Prahou zlehka mázne provoz od Tuchoměřic z 3. kilometru. Zdržení naberete pouze v nižších řádech minut, horší je to ve směru z Prahy. Kolona popojíždí na okruhu za Karlovarskou. Trasu z 27. kilometru do omezení u Aviatické pojedete asi 20 minut. Tunel Blanka ve směru Stroj na Břevnov před sjezdem na Letnou je po několika hodinách opět volně průjezdná. A poslední havarované vozidlo před několika okamžiky odtáhly. Regulace vjezdu do tunelů bude ještě nějakou chvíli trvat. Kolony tak čekejte stále velmi dlouhé. Z konce Liberecké pojedete téměř 40 minut. V Trojské od Zoologické zahrady půl hodiny. V Povltavské od Čuprovy 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách kolem 16. Zítra pak čekejte polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo. Nejvyšší středeční teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
1: Do poslanecké sněmovny se vrací návrh, aby prezident přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu z pera koaličního poslance zamítl Senát. Na program by se měla dostat v nadcházejících dnech. Návrh je podle kritiků v rozporu s ústavou. Podle zastánců je v souladu s tím, že za zahraniční politiku odpovídá vláda. Měly by se upravovat prezidentské pravomoci.
21: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách členka senátního ústavně právního výboru, senátorka ODS Miroslava Němcová. Dobrý den.
18: Přeji dobrý den.
1: A místopředseda sněmovního ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den i vám.
19: Dobrý den.
1: A začněme od vás, pane poslanče. Budete navzdory tomu senátnímu vetu hlasovat proto, aby prezident ztratil pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
19: Ona je to trošku taková zkratka. Já vím, že to musíte nějak to téma uchopit, ale samozřejmě těch věcí, o kterých bychom měli nebo neměli hlasovat, je víc. Senát nemůže udělat jenom jeden nebo pozměňovací návrh, o kterém hlasujeme. My hlasujeme vlastně o celém...
1: Je to součást Senátu, většího celku, ale my ano, se zaměřujeme na tento detail, tak prosím, pokud byste se vyjádřil k němu.
19: Takže já to respektuju, ale prostě nemůžete říct, že budeme hlasovat jenom o tom. A vzhledem k tomu, že my ten zákon nutně potřebujeme a předpokládá se účinnost od 1.11., tak jsem si naprosto jistý, že většina v poslanecké sněmovně bude hlasovat pro tu sněmovní verzi.
1: Mluvíte tedy o zákonu o státních zaměstnancích, ano, ke kterému byla ta věc týkající se pana prezidenta, kterou předložil váš jmenovec Libor Vondráček za Svobodné, tak ta věc byla vlastně přílepkem.
19: Byl to pozměňovací návrh, zákon o zahraniční službě otevřen byl, tady se o klasickém přílepku asi mluvit nedá.
1: Paní senátorko, co byl pro vás ten hlavní důvod, proč jste v Senátu odmítla rušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
18: My jsme se tím zákonem zabývali komplexně, jak jste zmínil v úvodu, tak nejprve na ústavně právním výboru, ale i na dalších výborech Senátu a potom na plénu. A tím jedním opravdu mohu potvrdit, že jedním ze zásadních bodů, ke kterému jsme se stále vraceli a vytýkali tomu zákonu, je právě vstup do ústavy. Běžným zákonem opravovat ústavu, měnit ústavu je nepřípustné. Jsme stoprocentně přesvědčeni a i na základě analýzy, které jsme měli od právníků a které měla k dispozici například i stálá komise Senátu pro změny ústavy a byla to zpráva, kterou pro nás vypracoval pan profesor Kysela a ten tam jasně říká, že běžným zákonem nelze měnit ústavu a tohle teď jsme v tom případě, kde se to stalo, je to protiústavní postup a vlastně ta celá ta debata se neustále k tomuto budu vracela, když pominu ještě řadu dalších výtek, které Senát měl.
1: Pane poslanče, je ta změna týkající se prezidentských pravomocí v souladu s ústavou?
19: Já se domnívám, že celá tato debata je spíš do jisté míry obětí těch okolností a těch současných vztahů prezident, vláda, motoristé, prezident, že jinak by možná ani nezbudila takovou pozornost. Ale samozřejmě jinak by třeba ani nevznikla.
1: Promiňte, ptal jsem se na soulad s ústavou.
19: Já jsem postavení, já vám to musím ale vysvětlit v kontextu. Když budu velice stručný, tak ústava mluví o zastupitelských misích. Ten prováděcí zákon, nebo ten zákon v současné době říká, že prezident bude jmenovat pouze za vedoucí úřadu, které jsou velvyslanectvím u hlavy státu. Dává to logiku, protože pro posluchače je důležité, že i v současné době to pověření, ten dopis píše pro ty stálé mise u mezinárodních organizací ministr zahraničních věcí a ten velvyslanec potom ty svoje pověřovací listiny od ministra zahraničních věcí předává vedoucímu té mezinárodní organizace.
3: Ano, tak to je, ale když se to zaměříme na ten souhlas s ústavou, promiňte, pane poslanče,
19: ústava předává se prezidentovi nebo hlavě státu.
3: Já se na to hned paní senátorky zeptám. Ústava říká, prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A vy jste přesvědčený, že to se nevztahuje na vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a že tedy to je možné změnit prostým zákonem?
19: Odpovídá to jednak, a to jsem říkal celkem v klidu i na té debatě na ústavně právním výboru v Senátu, že tomu odpovídají i řady komentářů, které jsou k dispozici různých autorů. Mimochodem, ten stav takto skutečně reálně v minulosti existoval. Není to, takže z mého pohledu to není zásah nebo nějaká změna ústavy, jak by někdo z toho mohl tady vyvozovat z té debaty, nebo jak říkala paní senátorka, do ústavy se nezasahuje. Já respektuju to, že i zvyklost je pramenem práva. To vychází zase z jiné judikatury ústavního soudu. No ale pak si kladu otázku, co je zvyklostí, protože v minulosti pověřoval ministr zahraničí, nedělal to prezident, pak to začal dělat prezident a teď to zase bude dělat ministr zahraničních věcí.
3: Paní senátorko, berete v potaz, že ty zvyklosti se proměnili a berete v potaz, že pravomoci prezidenta týkající se vedoucí stálých misí byly zakotveny v zákoně teprve před 9 lety? Opravdu bude protiústavní, pokud se teď ta praxe vrátí hluboko do minulosti?
23: Já jsem přesvědčena, že ano, trvám na svých slovech a tu oporu nalézám právě v těch stanoviscích kompetentních lidí, kteří se k tomu vyjadřovali a nebyly to jednotlivci. Jako například pan profesor Kysela a další. A chtěla jsem k tomu říci, že bychom asi měli si připomenout, jak tento návrh se do toho zákona dostal. Když přišlo to původní změní na zákona o státních zaměstnancích do poslanecké sněmovny, což bylo někdy koncem prosince, nevím jestli 29. nebo kdy prosince roku 2025, tak tam nic, ani zmínka o panu prezidentovi a změně jeho kompetencí nebo pravomocí nebyla. Dostalo se to tam až pozměňovacím návrhem, což už je samo o sobě kuriózní, že 4 navrhovatelé tohoto nebo předkladatelé tohoto návrhu, paní doktorka Renáta Vesecká, pan Radek Vondráček, Libor Vondráček a Zuzana Ožanová, všichni tedy ve vedení ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, tak přistoupili na to, že postupně bylo přidáno k tomu jejich původnímu návrhu dalších 20 pozměňovacích návrhů.
3: Ale, promiňte, ale i to se běžně děje.
23: Ano, to se může dít, ale ukazuje to v tomto případu, když byla obejita ta řádná procedura a bylo to podáno poslaneckým návrhem. Tak to ukazuje ve vztahu k panu prezidentovi, když Libor Vondráček dává naprosto nesouvisející přílepek v tomto případě k zákonu o státních zaměstnancích, který se týká pravomocí prezidenta republiky a dává to tam ve chvíli, která se připomeneme, kdy byl ten spor velmi vypjatý mezi prezidentem a motoristy a zástupce téhleté strany, tam najednou navrhuje tenhle ten pozměňovací návrh, tak jsme přesvědčeni, že z prvé řady je to taková nízkost, taková politická ubohost, kdy si vyřizovali touto formou s panem prezidentem své účty.
3: Já se na to hned pana poslance zeptám. Pokud dovolíte, ještě bych byl rád, abyste se vyjádřila k dalšímu argumentu, který pan poslanec říkal, a sice, zda nedává smysl, aby vedoucí stálých misí pověřoval a odvolával ne prezident, ale ministr zahraničních věcí, když už dnes je to ministr, kdo jim vydává pověřovací dopis.
23: Pokud to dává smysl, tak ale tak musíme změnit ústavu. V ústavě je to jasně napsáno. Když je tam ústava, která je základním zákonem země a jasně definuje pravomoci prezidenta, mezi nimi, že je pověření a odvolávání vedoucích stálých misí, tak pokud je legitimní, že může mít na to někdo jiný názor.
18: že může říct, tohle prezident nemá dělat. Hmm. Tak ale v tom případě musíme vést debatu o změně ústavy a ne to dělat tímto způsobem.
3: K tomu vy už jste se vyjadřoval, pane poslanče, že jste tedy přesvědčení, že ke změně této věci stačí změnit zákon, ale pokud možno, kdybyste se vyjádřil k tomu předchozímu, co vám namítala paní senátorka, a sice zdá celá ta změna směrem k prezidentu republiky upravující jeho pravomoci není jakýmsi šprajcem ze strany koalice vůči Pražskému hradu?
19: Rád odpovím, já jenom mírné doplnění. Ústava mluví o zastupitelských misích. Paní kolegyně sama použila termín stálé mise. Terminologicky si opravdu myslím, že ústava je obecnější, ten zákon potom je přesnější. K vaší otázce.
3: Až čili je to věcí stavu. Interpretace teď k té mojí otázce, ano?
19: No, není to prostě, je to věc názoru, není to něco, co je opravdu jednoznačně protiústavní.
3: Dobře, když už jste se u toho zastavil, tak mi dovolte pod otázku. Vy tedy shledáváte v něčem oporu pro ten výklad, že prezident by neměl jmenovat vedoucí stálých misí, když jmenuje velvyslance?
19: No já především souhlasím s tou argumentací, že je to v podstatě zpřesnění. A nikoli změna ústavy. Je to zpřesnění terminologie. Jestli potom ústavní soud shledá, že tím je narušován nějaký ústavní princip, rád si vyslechnu ty argumenty.
3: A ještě teď, k tomu, teď ale prosím k té mojí otázce, zda tedy se nejedná o mstu prezidentu republiky. Možná bych tady připomněl, co vy jste začal říkat hned na úvod, nebo téměř na úvod, že celá ta nestal, situace ale souvisí se vztahy mezi Pražským hradem a vládou.
19: No, může. Já těžko můžu tady komentovat motivy kolegy Libora Vondráčka, který předložil ten pozměňovací návrh. Je potom trochu nesmyslná argumentace, že senátorům vadí motivy pana poslance Vondráčka, když ale ta novela zpřesňuje stav a dává ho v podstatě zpátky na koleje. Ten návrh, nebo ten pozměňovací návrh je ještě navíc k tomu změnovému zákonu, to není k samotnému zákonu o státních zaměstnancích, a ten změnový zákon výrazně právě zasáhl do zahraniční služby. A tam byl velký pozměňovací návrh i k zahraniční službě, byly to spíš technické věci. A v rámci té změny zahraniční služby byl podán i ten návrh Libora Vondráčka. Opravdu to není nějaký přílepek z čistého nebe. My jsme se těmi tématy a zpřesňováním zabývali a byla o tom debata.
3: Když tedy, pane poslanče, říkáte, že to na schvál vůči Pražskému hradu není, proč jste tedy před pár minutami říkal, že celá ta situace souvisí s tím, jaké jsou vztahy mezi Pražským hradem a vládou?
19: Protože možná, kdyby k tomuto nedošlo a nedošlo k nějakému vymezování a kolíkování hřišť, tak možná by se nad tímhletím nikdo ani nezamyslel, protože ta praxe nějak plynula, byť třeba nedávala smysl. Minister zahraničních věcí dává pověřovací dopis, pověřuje, ale stejně se to ještě posílalo i na hrad. To je věc, která prostě fungovala několik let, ale předtím to tak nebylo. A teď se to nasvítilo, teď si to vzali za své senátoři, protože zase hájí prezidenta, protože jsou na straně toho sporu kompetenčního, na straně hlavy státu, této hlavy státu. By mě zajímalo, co by říkali, když tam ještě seděl někdo jiný.
3: Paní senátorko, nemůže to dělat tento dojem, že se stavíte proti této změně, kterou pan poslanec označuje za zpřesnění ústavy, že se stavíte na stranu prezidenta?
18: Tohle je taková oblíbená figura, která v posledních měsících opanovala debatu kolem prezidenta, vlády, vládní koalice a opozice ve sněmovně a v senátu. Já tohle to odmítám, přijde mi to docela hloupé a primitivní, protože tady naše hledisko, teď mluvím za senát, a opakovalo se to, jak říkám, v jednání výborů a komisí, bylo, že se díváme na ústavní princip, jako na ústavu jako základní zákon země, a vůbec jsme nepřihlíželi k tomu, kdo momentálně na Hradě je nebo není. Dívali jsme se na ty články, konkrétní články ústavy, které říkají, jaké pravomoci patří prezidentovi, a ptali jsme se navrhovatelů, já osobně pana poslance Vondráčka na ústavně právním výboru a posléze pana poslance Libora Vondráčka na jednání pléna Senátu, jsem se ptala, co bylo tím motivem, proč to tam dali, protože my to prostě nemůžeme jako a já ani jako občan, ani jako senátor nechápu, kde se zčista jasna vzala tahle ta potřeba s prostým zákonem měnit ústavu. Já myslím, že i pan navrhovatel Radek Vondráček, který na tom ústavně právním výboru, když jsem se ptala, kdo ten návrh zákona psal, protože právě ano. tento moment proti ústavnosti postupu mě zarazil.
3: A nezlobte se.
18: Ten odpovědět, kdo to psal, tak to vylučuje to, že jsme se zaměřili na to, že chráníme pana prezidenta.
3: Paní senátorko, když vy teď odpovídáte v tom smyslu, že jako senátoři odmítáte tuto změnu, kterou prosazuje vládní koalice z důvodu toho, že hledíte na ústavnost a že vám jde tedy o ochranu ústavy, tak proč jste při tom projednávání označila ten návrh za odpornost?
18: Já jsem označila za odpornost to, jak nakládá ti navrhovatelé, jak se chovají ve vztahu právě ke změnám ústavy a k tomu celkovému projednávání a navrhování tohoto zákona. Já jsem se opakovaně totiž ptala, jak pana Radka Vondráčka, tak Libora Vondráčka, kdo ten zákon psal. Oni se s námi hráli jako kočka s myší. Pan Radek Vondráček na ústavně právním výboru řekl, že nemůže říci, kdo to napsal, protože nemá svolení těch, kteří to psali, že on sám to nebyl. Libor Vondráček na plénu

0: Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče Vondráčku, tak stále platí, že nemůžete říct, kdo je skutečným autorem toho pozměňovacího návrhu, který tedy odebírá prezidentu pravomoc pověřovat.
2: To je Libor Vondráček, ale kdo napsal celý zákon, na to jsem se ptal.
1: Dobře, celý zákon o státních zaměstnancích předpokládám tím pádem.
3: Ano, já děkuju za tu opravu, protože jinak bych právě reagoval na to, že to bylo strašně zmatené a zapletlo se.
1: Já taky děkuju, protože už i mně se tentokrát v tom podařilo ztratit, tak zmatené to je. Možná pokusme se, nebo já se pokusím tu naši diskusi zpřehlednit a zjednodušit. A jestli byste nám, pane poslanče Vondráčku, jednoduše vysvětlil, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí. Co je tím důvodem, proč se to má měnit?
3: Protože je to logické, já jsem vám to řekl na začátku. Pověření podepisuje minister zahraničních věcí a u těch stálých misí, u mezinárodních organizací, a ten, kdo je pověřen, předává své pověřovací listiny vedoucímu nebo vedoucímu té stálé organizace. Když je to zastupitelská mise nebo vedoucí zastupitelského úřadu, který je velvyslanectvím u hlavy státu, pověření dává hlava státu, náš prezident, a ten velvyslanec předává svá pověření od druhé hlavy státu. To je čirá logika. Takže v podstatě to opravdu vracíme do nějaké věcné roviny. To je celé. Kolem toho se rozpoutala politická bouře, protože jsme v nějaké situaci v České republice. Co se týče toho, kdo to psal, už to paní kolegyně řekla, to je pozměňovací návrh pana Libora Vondráčka. To není předmětem té debaty, ani té dnešní, ale znova říkám, nikdy jsme neřešili, která konkrétní osoba v případě nějakého návrhu, třeba nějaký úředník, píše nějaký zákon.
1: Dobře.
3: Podstatné je, kdo se pod to podepsal, kdo za to nese politickou odpovědnost.
1: Paní senátorko, když jste tady...
3: Paní
1: senátorko, když jste tady teď slyšela vysvětlení ze strany pana poslance, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí, připustila byste, že to může mít určitou logiku?
2: Ne, já my se pořád od začátku oba dva, jak Radek Vondráček, tak já stojíme na svém a já na tom nemám vůbec co měnit. Ústava to říká jasně, my jako senátoři jsme se postavili za ústavu, vrátili jsme zákon poslanecké sněmovně, lépe řečeno zamítli jsme ho a sněmovna nás bude muset 101 přehlasovat, pokud bude na tom trvat. Řada senátorů dala jasně najevo, že pokud sněmovna bude takto postupovat, přehlasuje nás, tak se obrátí na ústavní soud, ten ve finále rozhodne. Ale dovolte mi se opravdu jako vrátit k momentu, který vy říkáte, že je chaotický.
1: Dobře.
2: Ale to pro mě je zásadní. Ptáme-li se na to, kdo tento návrh zákona o státních zaměstnancích, komplexní normu, která neprošla připomínkovým řízením, nebyla projednána ani s nikým, s žádnými relevantními orgány, jako je Svaz měst a obcí, samosprávami a podobně, kdo to napsal, tak je to jenom z toho důvodu, že chceme vědět, jak se to vlastně stalo, že 4 právníci v čele ústavně právního výboru, nebo 3 právníci plus 1 v čele ústavně právního výboru sněmovny navrhli tenhle ten zákon v tak krátké době.
1: Dobře.
2: Obsáhlý, komplexní, bez jakékoliv debaty, bez toho, aby to prošlo legislativní radou vlády. A když jsme se dozvěděli až na plénu Senátu, kde jsem se opakovaně pana Libora Vondráčka ptala, kdo tedy ten návrh zákona napsal, tak on mi řekl, že to byl pan Kněžínek a jeho skupina na zadání pana premiéra Babiše.
1: Nezlobte se.
2: Teď se ale představte, prosím, že legislativní rada vlády, kde pan Kněžínek je místopředseda legislativní rady vlády, napíše zákon a ta stejná legislativní rada vlády potom má dát stanovisko, jestli ten zákon je dobře nebo špatně.
1: Pane, nezlobte se, skutečně dnes celý zákon o státních zaměstnancích nebyl naším tématem, tomu jsme se věnovali v některém z předešlých pro a proti a budeme se tomu předpokládám věnovat znovu, ale teď na to samozřejmě musím vás nechat zareagovat, pane poslanče. Zda to není zvláštní, za jakých okolností a jakým způsobem se prosazuje tak zásadní legislativa, jako je zákon, který nahrazuje služební zákon? tedy zákon o státních zaměstnancích?
3: No, nemůžu vám připomenout, že samotný služební zákon vznikal podobně. Takže zákon, který nahrazujeme, tak také vznikl jako komplexní pozměňovací návrh poslanecký v poslanecké sněmovně.
1: Takže i u původního služebního zákona, promiňte, pane poslanče, ani u původního služebního zákona nebylo jasné, kdo je jeho autorem, kdo ho napsal?
3: No, nikoho to nezajímalo, nikdo se neptal. Ptal to nějaký odborník, nějaký legislativec. To je podstata sporu. Pan Kněžínek je veřejně známý tím, že se podílel na tom autorství, ale určitě to nepsal celé, že by si prostě sedl a jenom tak z první to celé napsal. Je to návrh, který zkrátka se připravoval a chystal, vychází z těch prací, které už na těch ministerstvech dělali dřív. A nelze zpochybňovat právo poslance mít zákonodárnou iniciativu a předložit zákon. Ano. To je ústavní věc, mimochodem. Ano. A děje se to tak. A dělo se to tak za kterékoliv koalice, ano, kterékoliv opozice. A tady u tohoto zákona musím za sebe jako předkladatel říct, že opravdu ta debata v poslanecké sněmovně byla kvalitní. Reagovali jsme na spoustu podnětů. Děkuji. I na podněty třeba z Evropské komise. Děkuji. A bylo to fair a bylo to transparentní. Na rozdíl třeba od jiných zákonů, tady si stojím, že jsme to připomínkové řízení.
1: Pane poslanče, omlouvám se.
3: Během druhého a třetího čtení.
1: Paní senátorko, vaše reakce v jedné stručné větě, protože končíme.
2: Myslím si, že je důležité říci, že nikdo neupíral poslancům zákonodárnou iniciativu, ale v tomto konkrétním případě, kde jsme narazili na tolik přílepků a natolik protiústavních věcí, jsme se poptali oprávněně.
1: Na tom se tedy neshodnete, myslím si, že to jasně vyplynulo z dnešního pořadu. Tolik senátorka ODS Miroslava Němcová diskutovala s poslancem hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Děkuju vám oběma.
3: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Některé školy mají od září peníze na podporu znevýhodněných žáků. A Trump po rozhodnutí nejvyššího soudu může pokračovat ve stavbě tanečního sálu v Bílém domě. Zprávy a Martin Matějka. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
5: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
4: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
4: Podle Asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud postižnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
8: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se třemi liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
9: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně poškrtala.
10: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
11: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
10: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
12: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
10: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna panuje v obou směrech klidnější provoz. Chvílemi se zpomaluje jen těsně před omezením u D2. Dálnice D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna plní kamiony. Jejich kolona se sune z 6. kilometru. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí také převážně kamiony. A sice už ve sjezdu z dálnice provoz výrazně zpomaluje omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Příčinou je pokračující regulace vjezdu do obou tunelů a na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí převážně kamiony. Krokem jedou už ve sjezdu z dálnice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami, a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Vraždu ať nelze promlčet.
15: Vládní koalice chce, aby pachatelům hrozil trest po celý život.
16: Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění.
17: Podobný návrh vznikl i v Senátu.
4: Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat.
18: Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora.
19: Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt.
20: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla? A proč jsou někteří experti proti? Ptám se advokáta Daniela Bartoně, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 1. září.
21: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
22: Dobrý den.
21: Poslanecký návrh hnutí ANO, SPD a motoristů na nepromlčitelnost vražd už leží ve sněmovně. Stojí za ním Renata Vesecká, Táňa Malá, Libor Vondráček. Podporuje to hlasitě ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Vede se o tom podle vás v odborných kruzích dostatečná diskuze, protože vidíme, že politici o tom debatují. Co odborníci?
0: Já se přiznám, že jsem nějakou větší odbornou diskuzi v tomto ohledu nezaznamenal. V průběhu těch posledních let jsem vnímal, že občas někdo zvedne tu otázku, že promlčení by mohla být jedna věc k nějakému důkladnějšímu zamyšlení.
21: Sám ministr spravedlnosti Ronin Tate někdy před 10 lety o tom mluvil, že by to chtěl prosadit.
0: Stejně tak bych řekl, že jsem se setkal s tím, že tu otázku zmiňovali třeba někteří státní zástupci nebo soudci. Že to třeba u těch vražd byla otázka, která je zajímala. Já jsem se tady tímto tématem v posledních letech zabýval hodně v kontextu promlčení sexuálních deliktů. K tomu bych řekl, že jsem se pokusil nějak poskládat tu argumentaci pro a proti nebo těch jednotlivých variant, ale jinak jsem nezaznamenal, že by někdo důkladněji vlastně zpracoval tady tu problematiku i třeba z hlediska analýz těch případů, které máme. Ptali jsme se na to třeba v kontextu přípravy redefinice znásilnění a státní zastupitelství zpracovávalo nebo mělo zpracovat nějakou zprávu, která by vlastně mapovala ty případy, které byly odloženy z důvodu promlčení, ale ta zpráva nikdy nespatřila veřejné světlo světa, pokud vím, takže třeba ani tady ta data nemáme.
21: Teď má jít o pozměňovací návrh k novele trestního zákona k rozšíření trestnosti neplacení výživného. Nezasloužila by si takto, řekněme, z laického úhlu pohledu významná úprava, nepromlčitelnost vražd, vlastní předlohu, protože tam je celá řada dalších přílepků spolu s tímto návrhem, které mají k té novele jít, tak jestli to není jenom dodané, protože se to hodí.
0: Určitě. Řekl bych, že je to jeden z nešvarů, obzvláště teda používaných současnou vládou, kdy se právní předpisy připravují někde na koleně, bez důkladnější diskuze a pak se to dostává do legislativního procesu prostřednictvím právě poslaneckých návrhů. Toto si myslím, že je zásadní otázka trestního práva, která by měla projít standardním připomínkovým řízením a ideální by bylo právě, když by přicházela vlastně z pera Ministerstva spravedlnosti, které by k tomu zpracovalo potřebné podklady a zahrnulo to do nějakého širšího kontextu. Protože to, co bych řekl, že nám chybí v současnosti, tak je neřešit jenom otázku promlčení vraždy, ale zabývat se tím, u jakých dalších trestných činů ty pravidla promlčení nám nefungují. Protože to, co bych řekl, je ta zásadní otázka, je, že my máme nějaké důvody, proč promlčení máme v českém právu, ať už třeba v tom trestním, anebo pokud je třeba o náhrady újmy v civilním právu, ale ta pravidla byla psaná už poměrně dávno a my jsme se nezabývali tím, jestli ta pravidla fungují v současnosti a jestli těch účelů, kterých má promlčení dosahovat, nelze dosáhnout jiným způsobem a jestli promlčení není vlastně kontraproduktivní.
2: Trvám na tom, že vražda, zejména vražda plánovaná, nemá mít datum spotřeby.
21: Ministr spravedlnosti Ronin Tate si to vzal teď za velké téma, mimochodem půl roku poté, co v lednu začala platit ta lhůta 30 let, ne 20, která byla předtím, takže jsou tu ty debaty o změně poměrně krátce poté, co už nějaká změna proběhla.
22: Nevidím důvod, aby někdo po 30 letech se zbavil strachu z odhalení, pokud se na jeho jednání nepřišlo.
21: On to zdůvodňuje teď například analýzou DNA, jakož to jednou z novějších kriminalistických metod, která dokáže odhalit vrahy i po velmi dlouhé době. Mimochodem třeba u vraždy Otýlie Vranské, řešili jsme to i ve Vinohradské 12, se našel vrah po 90 letech. To je docela dostatečný argument pro to něco takového prosadit, nebo ne?
0: Určitě bych řekl, že jeden z těch argumentů pro promlčení je, že postupem času nám slábnou možnosti dokazování. Jedna věc je, že se nám ztrácí ty důkazy, zanikají ty důkazy, což v případě právě třeba té násilné trestné činnosti, ty forenzní metody, které máme v současnosti, tak jsou samozřejmě jinde, než byly třeba před 50 nebo 100 lety. Takže tam bych řekl, že ten posun je určitě velký. Druhá věc, která má velký vliv, tak je možnost svědectví, nakolik si lidé pamatují, kdy postupem času samozřejmě ta lidská paměť slábne. U teda běžných záležitostí. Nicméně ty velmi zásadní věci, traumatické události, tak ty si lidé pamatují i s odstupem právě třeba desítek let, což jsou případy právě třeba vražd nebo sexuálních deliktů. A tady bych řekl, že se nám taky posunul odborný náhled tady na tu problematiku, kdy máme vlastně víc dat k tomu, jak traumata fungují, jakým způsobem funguje lidská paměť. A toto bych řekl, že jsou taky aspekty, které bych řekl, že při koncepci promlčení nebyly brány v potaz. To, že můžeme po 30 letech rekonstruovat tady ty události s dostatečnými zárukami nebo s dostatečnými podklady pro to, aby na základě nich mohl soud rozhodnout.
21: Já když jsem se díval do toho návrhu připravovaných změn, tak oni by se neměli týkat ale všech vražd, pouze vražd podle druhého a třetího odstavce. Co to znamená?
0: Máte pravdu, že v tom poslaneckém návrhu se to nevztahuje na všechny vraždy, zatímco v tom senátním návrhu.
21: To je další věc, protože ano. S tím přišel i senát s tímto nápadem.
1: Život je nejvyšším individuálním právním statkem.
21: Senátoři kolem Jitky Seitlové z Lidovců prosazují tu stejnou věc, ale tam ty vraždy jsou podle prvního, druhého i třetího odstavce v tom návrhu.
1: Nemělo by platit, že pečlivé utajení činu se vyplatí.
0: Jo, a ten rozdíl tam je v tom, jestli k tomu usmrcení došlo s předchozím rozmyslem a po předchozím uvážení, což je ten druhý odstavec, anebo jestli to byly právě nějaké usmrcení v afektu, třeba na náhodném nějakém pohnutí mysli, bez toho předchozího rozmyslu.
21: To je ten první odstavec.
0: To je ten první odstavec.
21: A druhý je teda s rozmyslem a třetí?
0: Tam už se to odvíjí potom už dál, nebo jsou tam další přitěžující okolnosti.
21: Je to bod k zamyšlení, jestli třeba právě o tom by se ta odborná diskuze měla vést?
0: To si myslím, že určitě je věc k zamyšlení, kde vést ty hranice, protože v případě, že my budeme vést ty hranice právě třeba mezi tím, co je s rozmyslem a co je bez rozmyslu, tak vytváříme vlastně další pole pro právní bitvy, protože tady ty hranice mezi těmito právními koncepty nebývají nikdy ostré a vždycky budou záležet na hodnocení těch konkrétních důkazů, které v té kauze budou. To znamená, pokud my tam zavedeme tady takovouto hranici, tak tam vytváříme další vlastně umělou třecí plochu pro vedení právních sporů, což je věc, která se justici nutně prodraží. Takže tady bych byl zastáncem toho hledat ty varianty, které jsou co nejvíc jasné, že tam je co nejmenší prostor pro to, aby jsme jakožto advokáti nebo státní zástupci tam museli tady ty argumenty potom uplatňovat.
21: Navíc nemusí jít jenom o vraždy, a vy už jste říkal, že je tu prostor pro diskuzi o tom, jestli se to má týkat jenom násilných trestných činů a jakých, protože třeba opoziční návrh z pera místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové ze Starostů a její kolegyně Adriany Chochelové, ten v sobě má i zrušení promlčitelnosti třeba u znásilnění nebo u obchodování s lidmi.
3: Účelem je posílit reálnou vymahatelnost práva u zvlášť citlivých a závažných forem kriminality. U nichž je typické, že poškozený, zejména byl-li zasažen jako nezletilý, čin oznámí až s výrazným časovým odstupem.
21: Nebylo by pak jednodušší to zrušit plošně u všeho? Protože pak ten seznam bude jenom bobtnat, nebo?
0: To bych řekl, že určitě je jedna varianta. Řekl bych, že je to varianta, která má třeba i nějaké zahraniční srovnání. Je to tak třeba v anglickém kontextu, kde promlčení neznají prakticky vůbec u trestných činů nebo u toho, co my považujeme za trestné činy. Mají promlčení u méně závažných deliktů právě typu přestupků a ten překryv tam není jasný. Jo. Ale ta myšlenka je taková, že dává smysl ty případy, pokud se podaří poskládat dostatek důkazů pro to, aby se tam dalo vést trestní řízení, tak dává smysl, aby se to dostalo k soudu i po těch letech. A když se bavím třeba s britskými soudci, tak mi říkají, jak vlastně my s tím promlčením vůbec dokážeme fungovat.
21: Jo? Jo.
0: Že je pro ně nepředstavitelné, že by se tam to promlčení aplikovalo. A oni s tím zvládají bez problémů pracovat. S tím, že mají tam samozřejmě nějaké pojistky proti tomu, aby nedošlo právě ke zneužití procesu trestního vlastně, takže by nebyl schopen se ten obviněný hájit smysluplně. Takže pojistky tam proto jsou nastavené na úrovni jiných vlastně procesních pravidel. Zatímco tady u nás ta naše kultura vychází v současnosti z té myšlenky, že ta spravedlnost by se měla dostavit co nejdřív a když se nedostaví brzy, tak měla by se upřednostnit ta právní jistota, to znamená, nebude ten člověk vůbec čelit spravedlnosti. Což má samozřejmě svoje potom náklady, protože to vede k tomu, že pokud někdo je dostatečně dobrý v páchání trestné činnosti, tak ji dokáže páchat takovým způsobem, aby zlikvidoval ty lidi, kteří by mohli svědčit v jeho neprospěch nebo oběti, které by mohly promluvit. Takže třeba u toho sexuálního násilí tam to jde dost dobře vidět, že pokud ten pachatel zvládne tu oběť zničit takovým způsobem, že ona nebude schopna promluvit včas, tak dosáhne beztrestnosti. Což bych řekl, že je dost absurdní a perverzní myšlenka.
21: Určitě na druhou stranu dává smysl trestat ty lidi i po letech v momentě, kdy to třeba pak už postrádá ten nápravný smysl?
5: A pokud on po takhle dlouhou dobu 30 let nespáchá žádný stejně závažný zločin, tak se má vlastně za to, že se napravil i bez toho, aniž bychom na něm působili tím trestem.
21: Upozorňuje na to například vedoucí katedry trestního práva na Univerzitě Karlově Tomáš Křivna.
5: To znamená, že z toho účelu trestu nám odpadne ta část, která by směřovala k jeho řádné výchově.
21: Ale to poučení, to už v tom chybí.
5: Zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále.
21: Protože mohl, jak říká Tomáš Křivna, potom ten člověk vést řádný život, za něco ho trestat, byť to třeba je vražda.

0: Tam bych řekl, že by bylo dobré, aby se posuzovalo to, jestli tam právě třeba k té nápravě došlo, protože tím, že se dostaví ten trest klidně i brzy, tak to neznamená, že tam ten nápravný účinek bude dosažen. Obzvláště třeba u sexuálních agresorů nebo u vrahů nemáme úplně vysokou úspěšnost v nápravě. Takže tam bych řekl, že potom určitě funguje ten argument u nějakých méně závažných trestných činů. Pokud se, já nevím, někdo dopustil v 18 letech výtržnictví, někde v opilí prováděl nějaké nepřístojnosti ve veřejném prostoru a následně má za sebou 30-40 let kariéry, ve které osvědčil svůj morální charakter, tak tam určitě můžeme argumentovat tím, že není na místě, aby jsme tady takovouto věc po těch letech vytahovali, otevírali.
1: Ale a když ve 20 někoho zabijete a pak 50 let transplantujete lidem plíce tady někde, tak to z vás neudělá toho lepšího člověka.
0: Tak může, to by bylo třeba posuzovat v tom konkrétním případě, ale pokud máte člověka, který někoho zabije a pak má na svědomí spoustu další trestné činnosti, tak tam vám tady tento argument úplně nefunguje. A řekl bych, že pokud to zužujeme vlastně jenom na tu otázku výchovného účinku vůči tomu pachateli, tak je to příliš velké zúžení toho, co by nás mělo zajímat. Protože to, co by nás mělo zajímat také, je nějaký aspekt generální prevence. Prevence trestné činnosti ve vztahu ke společnosti jako takové. Hmm. Jakým způsobem to působí na společnost, když vidí, že lidé, kteří páchají závažnou trestnou činnost, tak můžou unikat té spravedlnosti.
1: No ale že vám do toho vstupuju, k tomu nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová u Václava Moravce, když o tom mluvila, tak řekla, že ve státech, kde nepromlčitelnost je, k nižšímu počtu vražd nedochází.
2: Vraždy takové rovnítko tam učinit nelze.
1: Ale tak má pak ta promlčecí lhůta preventivní, nebo kdyby nebyla, měla by preventivní nějaký účinek?
2: Stav, já se spíše kloním k tomu, abychom se bavili o nepromlčitelnosti vraždy. Je otázkou, zda všech jejich forem, anebo jenom těch nejzávažnějších případů.
0: Tam bych řekl, že zase je třeba odlišovat od sebe to, nakolik při páchání trestné činnosti pachatel bere v potaz trest, který mu hrozí, a otázku běhu promlčecích dob. Řekl bych, ty tresty ještě občas někdo zvládne zohledňovat. Otázky promlčení jsou natolik komplexní, že to je dost těžko představitelné, že by pachatel, který nemá dostatečné trestně právní vzdělání, se tím zabýval. A tam bych řekl, že tomu odpovídají nějakým způsobem i ty data, které máme, že ty hrozby trestů nejsou zas tak účinným odstrašujícím prvkem. Mm-hmm. To, co má větší vliv na to, jestli se někdo dopustí trestné činnosti, je míra pravděpodobnosti, se kterou se ten trest dostaví. A pokud ten pachatel může se spoléhat na to, že zvládne trestu uniknout, tak samozřejmě je pro něho snazší tu trestnou činnost páchat.
1: A kalkulují, pardon, pachatele s tou promlčecí lhůtou teď? Setkal jste se někdy s tím případem, že by pachatel prostě doufal v to, že těch 20 let, teda teď už nově 30 let, se to prostě promlčí a pak už potrestá nebude, přizná se a v klidu odejde? Protože o tom mluví i minister Tejc, že si myslí, že není důvod pachatele zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí nějaké lhůty. Proto prosazuje tu nepromlčitelnost.
0: Přiznám se, že by mě také zajímalo, nakolik s tím kalkuluje předtím, než se toho činu dopustí. Setkávám se s případy, kdy s tím pachatele kalkulují potom, co se toho činu dopustili, kdy třeba u toho sexuálního násilí jsem se setkal s tím, že pachatel se bez problémů doznal k tomu, koho všeho sexuálně zneužil, protože věděl, že ty činy už jsou promlčené, a tady tímto způsobem se vysmíval těm obětem do tváře. Takže s takovými věcmi se lze setkat.
1: Jeden z dalších argumentů proti dalším změnám od Moniky Novotné z České advokátní komory je ten, že by to zahlcovalo vyšetřovatele.
3: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat.
1: Že jeden z těch důvodů, proč ty promlčecí lhůty máme, je ten, že prostě pak se to uzavře a jde se zase k jiným případům.
3: To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí.
1: Máme tu i speciální tým vyšetřovací policejní, který ty takzvané pomníčky řeší potom. Tak není tohleto pádný argument, že vyšetřovatelů není milion a musíme řešit, a oni musí řešit i ty aktuální kauzy, nejenom se vracet k tomu, co se stalo před, teď by to teda bylo před více než 30, 40, 50 lety.
0: Řekl bych, že bylo by krásné, kdyby to takto fungovalo, ale ono to tak nefunguje. To, že se tam aplikuje promlčení, tak neznamená, že ta trestná činnost by se nevyšetřovala. Jenom to znamená, že se vyšetřuje trošku jinak, protože je třeba stejně získat veškeré dostupné důkazy k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli ta věc je promlčená. A tam do toho vstupují totiž další faktory, kromě toho, že tam je nějaká promlčecí doba od doby spáchání toho trestného činu. Jeden z těch prvků, který tam má zásadní vliv na běh promlčení, je možnost přerušení, respektive restartu té promlčecí doby v případě, že se pachatel dopustí stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu. Což třeba v případě toho sexuálního násilí je celkem běžné. V případě vraždy je samozřejmě už těžší se dopustit něčeho těžšího. Nicméně, pokud by se ten pachatel dopustil další vraždy, tak by to taky přerušovalo to promlčení. Mm-hmm. To znamená, ta policie stejně musí tu věc prověřit dostatečným způsobem, pozbírat tam všechny ty důkazy pro případ, že se objeví informace ohledně toho, že tam bude další trestný čin, který to bude přerušovat. Takže tam bych řekl, že práce to té policii neubere, spíš bych řekl, že to přidává práci z hlediska argumentace ohledně toho, jestli tam to promlčení je.
1: A my jsme taky společně tady mluvili o tom senátním návrhu, tam se píše ještě jedna zajímavá věc v jeho odůvodnění, je, že zájem pozůstalých na došetření vraždy ani po letech neslábne, čemuž teda naprosto rozumím. Na druhou stranu nespůsobuje to ale naopak znovu otevírání těch ran. Protože tou promlčecí lhůtou vy dojdete do nějakého konce. Je to nějaký milník, ale v momentě, kdy ji nemáte, tak to nemůžete asi nikdy hodit za sebe, za hlavu.
0: A tam bych řekl, že je otázka, nakolik je lepší ta jistota beztrestnosti a jistota bezpráví, nebo to, že se to otevře, nebo má možnost otevřít a dosáhnout té spravedlnosti. A tam bych řekl, že je to hodně individuální, co upřednostní ten konkrétní člověk.
1: Pokud by ta změna začala platit, tak se nedotkne starších případů. Takže poprvé by takový případ vraždy porušil tu promlčecí lhůtu, která by už neexistovala až za 30 let. Považujete to za smysluplné?
0: To bych řekl, že je ta složitější otázka, jakým způsobem nastavit ta přechodná ustanovení takovým způsobem, aby to respektovalo v přiměřené míře práva těch obviněných. A tady bych řekl, že ti zákonodárci volí vlastně tu nejbezpečnější variantu. Myslím si, že by bylo možné zvolit i odvážnější variantu. Na základě, bych řekl, rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva nám z ní plyne, že je možné ty promlčecí doby prodloužit, pokud ještě stále běží. Není možné obnovit už tu jednou skončenou promlčecí dobu, kdy tam ten pachatel už dosáhl nějakých legitimních očekávání.
1: Rozumím, ale pokud stále běží, tak podle vás lze prodloužit. Neřešil by to potom ústavní soud u nás?
0: Určitě by to řešil jak ústavní soud, tak by se to dostalo k Evropskému soudu pro lidská práva a řešil by tu otázku, nakolik tady toto je v souladu vlastně s těmi lidskoprávními principy. A to bych řekl, že je otázka, která se těžko zodpovídá dopředu, takže chápu, že se zákonodárci snaží tady tomuto vyhnout, protože by to nutně vedlo k těm sporům ohledně souladu tady takovýchto pravidel. Na druhou stranu máme ještě vlastně extrémnější zásahy do promlčení nebo v případech právě, které byly promlčené v době nějakých problematických režimů, jako třeba v Čechách režimu, který tady byl mezi lety 48 a 89, tak tam máme ty promlčecí doby, nebo to máme vlastně vyňaté z promlčení.
1: Ano, tam jsou trestné skutky funkcionářů tehdejšího režimu jsou vyňaté. A mimo jiné i třeba válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a tak dále. My už vlastně ty nepromlčitelné tresty v Česku máme, jenom teda mezi nimi není ta vražda v tuhle chvíli.
0: Jo, tam bych řekl, odděloval bych tu nepromlčitelnost podle mezinárodního práva, primárně vlastně v kontextu ozbrojených konfliktů. Aha. Kde je to vlastně hodně specifický stav bezpráví, kdy nám tam nefungují ty standardní instituce, kdyby bylo možné ty trestné činy stíhat. A potom ta druhá specifická situace u těch režimů, které znemožňovaly vlastně stíhání nebo znemožňovaly standardní proces trestní, tak jak ho máme třeba v současnosti. Takže tam je taky pochopitelné vlastně to vynětí z promlčitelnosti. A teď je otázka, jestli přistoupit i k tomu vynětí z promlčitelnosti u některých teda trestných činů v tom mírovém stavu nějakého standardního demokratického právního systému.
1: Česko by v tom nebylo výjimkou v Evropě? Jsou tady státy, které to mají, funguje to u nich?
0: Česko by určitě nebylo výjimkou.
1: Švédsko ne, Finsko.
0: Je řada zemí, které mají nepromlčitelnost vražd, protože obzvláště u těch vražd se argumentuje tím, že jde o specifické trestné činy, kdy my tam máme oběť, která už se nemůže bránit. Oběť, která nemůže se sama zasadit o to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Zatímco ta myšlenka promlčení z velké části spočívá na tom, že kdo má nějaký právní zájem, má nějaká práva, tak by ho měl hájit co nejdřív. A to promlčení by mělo motivovat lidi k tomu, aby řešili ty problémy, které u nich nastaly, co nejdříve a neodkládali to spekulativně třeba někdy na budoucnost. Což v případě vraždy možné není, takže tam je celkem logický argument, že je to stát vlastně, kdo bere na sebe to břemeno a říká, tady toto my budeme dělat ve jménu nebo v zastoupení tady těchto zranitelných lidí.
1: Vypadá to, že teda na politické scéně určitá shoda existuje, protože je tady ten opoziční návrh, je tady ten senátní návrh řady opozičních senátorů a je tady návrh poslanců z vládních stran. Co se týče toho, že doteď mezi experty ta diskuze nebyla, rozvine se teď? Očekáváte to? Protože poslanci a senátoři to budou řešit teď v příštích týdnech, tak by bylo asi záhodno o tom začít mluvit, ne?
0: Určitě by to bylo záhodno, ale řekl bych, že tady by třeba mohli být aktivní i ti sami poslanci a senátoři. Ten standardní vlastně postup, který mívají, tak je organizovat tady k tomu nějaké kulaté stoly, veřejné slyšení, pozvat si odborníky, probrat tady ty věci, prodiskutovat to. To si myslím, že by určitě bylo na místě.
1: Takže vyzýváte, řešte to.
0: Určitě.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme my dva to mohli společně řešit.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Daniel Bartoň, advokát, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o návrzích na nepromlčitelnost vražd v Česku. Řešit to budou obě komory parlamentu. Naslyšenou zítra.
4: Radioservis představuje
5: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
5: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
5: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
7: Půl jedenácté.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Městský soud v Praze zprostil hnutí SPD viny v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudce řekl, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hradě dobrého vkusu. To ale neznamená, že byla trestná. Rozsudek není pravomocný a kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem a textem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Obvodní soud pro Prahu jedna předtím hnutí uložil trest 3 miliony korun. Obžalobě v kauze čelí taky šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Jeho případ bude justice projednávat zvlášť. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003, většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Původně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Po ruském nočním útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, 7 z nich přišlo o život při zásahu vlakového depa. Další desítky lidí jsou zraněné. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko a v ruské bělgorodské oblasti zemřel podle nejnovějších informací jeden člověk. Ministři zahraničí zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes na Slovensku setkají s šéfem japonské diplomacie Toshimitsuem Motegim. Na zámku v Tomášově u Bratislavy budou řešit třeba spolupráci ve vědě a výzkumu nebo v kybernetické bezpečnosti. Za Česku na schůzku míří ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ten ještě dnes ze Slovenska odletí do Irska na dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. Žáci se po letních prázdninách vrátili znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupilo podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. A kvůli zpřísnění podmínek pro odklady šly letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Yeah. Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely na sociální síti X, o tom informovala britská námořní služba, které loď incident nahlásila. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu a východně otománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna lehce houstne provoz v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou a brzdí se na kilometru 210, zdržení ale není nijak výrazné. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Břeclavy se posouvají stále hlavně kamiony, zastavují před Modřicemi na 6. kilometru. V Praze na hlavní části okruhu směrem k letišti stojící dlouhá kolona kamionů už ve sjezdu z dálnice D1. Krokem se sunou do omezení u Jesenice, zdržení pro ně může být až hodinové. V Novovysočanské směrem k ohradě kousek za skloněnou zasahovali uvážnější nehody záchranáři. S opatrností se jelo Kivadlově, teď už následky odklizené kolony ale narostly. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách ojedinělé s přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Techecí, začíná pořad Osobnost Plus.
8: Ústavní puč. Ústavní soud jako vazal prezidenta. Soud, který by neměl existovat. Tak dnes mluví někteří představitelé vládního tábora o instituci, která má hlídat, aby ani vítěz voleb nemohl všechno. A sporu přibývá. Je to jen série politických hádek nebo sledujeme střet dvou představ o demokracii? Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý ústavní soudce Stanislav Balík v Osobnosti Plus právě teď. Vítejte.
9: Dobrý den.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
5: Osobnost Plus.
8: Rozumí podle vás, pane doktore, česká vláda české ústavě?
9: To těžko říci. Já si vybavuju třeba situaci, jak kdysi při jednom jednání zastupoval vládu ministr a říkal, tak jsem si po cestě do Brna četl ústavu a já jsem se musel moc krotit, abych se ho nezeptal, zda to bylo poprvé. Nezeptal jsem se ho, ale někdy mívám pocit, že možná ta znalost té ústavy je trošičku menší.
8: Víte, teď mi nejde tak úplně o znalost, spíš jako pochopení toho ducha, prostě toho, co, proč je tady a co vlastně chce.
9: To určitě, tak samozřejmě ono je to víceméně vykládáno už i na základních školách, že existuje nějaká dělba moci a role toho ústavního soudu konec konců je také vysvětlována, ale někdo to prostě možná toho ducha ústavy nechce pochopit a nevšímá si třeba článku 1 o tom, že jsme právní stát, nevšímá si materiálního jádra ústavy. A ono, když se ta ústava vykládá, řekl bych jenom technokraticky, tak je to špatně.
8: Když jste zmínil ten termín dělba moci, tak třeba taková nová rozpočtová pravidla, kde si vláda na sebe chce vzít pravomoc, jednu z pravomocí poslanecké sněmovny, tak zaslouží na první dobrou od ústavního soudce bývalého, zaslouží přes prsty?
9: Tak já si myslím, že při nejmenším je to na podání návrhu ústavnímu soudu, aby se tím zabýval. Samozřejmě musím říct, že bohužel se stává, že ústavnímu soudu jsou předkládány věci, které možná ústavodárci ani nenapadli, že by někdo něco takového udělal, protože v podstatě měl možná jinou představu o úctu k demokracii a k ústavě. Takže určitě za posouzení to stojí, judikováno nic takového nebylo a samozřejmě není to obvyklý způsob, jakým způsobem se k tomu vláda postavila.
8: My se samozřejmě k tomuhle specifickému případu ještě dostaneme, ale ptám se na takový prostě první pocit váš z toho. Poslanecká sněmovna schvaluje využití rozpočtu a vláda dnes říká, bude to jinak, bude to tak, že u 10 až 10% výdajů si to prostě staví, si to určíme my.
9: Ne, tak já si myslím, že právě v rámci té dělby moci je toto určitě vykročení z těch pravidel té dělby moci a myslím si, že vláda by si v zásadě neměla otevírat dveře k něčemu, co jaksi není výslovně v té ústavě nebo v tom zákoně ukotveno, takže je to samozřejmě trošku taková cesta k neúplně vyváženému modelu, v němž by měla převažovat ta moc výkonná a to není dobře.
8: Jsou podle vás věci, které, nejen podle vás, taky podle ústavy, jsou věci, které prostě nesmí žádná vláda udělat, ani když má většinu, ani když to slíbila v jakémkoliv ze svých programů a prostě a má pohodlnou většinu samozřejmě, tak je něco, co, o čem jako vlastně nemůže?
9: Ne, tak já si myslím, že především je neštěstí, že se mnohdy ta politická reprezentace chová způsobem, protože je nás více než 100, tak si můžeme dovolit všechno. A ono to tak není, že jo? Samozřejmě, že nějaké materiální jádro ústavy jsou nějaké ústavní zvyklosti, jsou v podstatě nějaká pravidla, která po léta běžně fungovala. Konec konců jsou i zákony, které třeba prošly testem ústavnosti nebo nebyly napadeny jako protiústavní, čili samozřejmě od toho je tady potom ústavní soud, aby zakročoval v případě, že se naruší ta dělba moci a vlastně v rámci té ochrany ústavnosti, ochrana dělby moci je jednou z jeho hlavních agent.
8: A já zopakuji ten dotaz. Je něco, co nesmí udělat ani vláda, když má většinu a měla to v programu?
9: Tak já si myslím, že zrovna třeba některé kroky, jako byl příklad cesty pana prezidenta na summit do Ankary, tak to je v podstatě, řekl bych, případ, kdy ta vláda si zase nemůže usurpovat určité pravomoce a omezovat moc nebo pravomoce jiného ústavního činitele. Čili to byl třeba jeden z těch příkladů.
8: Čili argument pana Macinky o tom, že prezident je opozičník, když to zjednoduším a bude tam říkat věci, které nejsou v souladu s tím, co říká vláda, ten neobstojí.
9: Já si myslím, že každý ten ústavní činitel má určitou svoji roli, složil nějaký slib, má nějaké pravomoce a samozřejmě to, že se snaží ty pravomoce řádně vykonávat, by nemělo být jaksi napadáno a neměl by být prezident zařazován do nějakého politického systému, protože konec konců prezident nebyl zvolen jako reprezentant politické strany, ale byl zvolen přímou volbou jako reprezentant svých voličů.
8: Vás, pane doktore, jmenoval do ústavního soudu tenkrát Václav Klaus. A jaký doopravdy je, teď už to můžete říct, vztah z jmenovaného ústavního soudce prezidentem a toho prezidenta, který ho jmenuje?
9: Já si myslím, že my tomu říkáme, že ústavní soudce by měl být nevděčník, čili pro něho by na prvém místě měla být ústavnost. A já si vybavuju, jak jsme zrušili rozhodnutí prezidenta o odvolání předsedkyně nejvyššího soudu a teď jsme v kanceláři v tom našem druhém senátu cizelovali písemné odůvodnění rozhodnutí a doktorka Lastovecká, která byla zpravodajka, tak říkala, tak teďko budou volat novináři a budou se mě ptát, jako jak jsme to a proč rozhodli. Já jsem říkal, Dadi, to je jednoduchý, tak jim řekni, že si nás pan prezident dobře vybral, protože jsme upřednostnili ústavnost před vděkem za to jmenování. Načež za 5 minut zazvonil telefon a první věta, kterou ta Dada Lastovecká řekla do éteru, tak byla tam padla.
10: Ale snažím se, víte, na co narážím, že prostě, to je pikantní, ústavní činitel Tomio Okamura říká, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. A já se ptám, co si jako člověk, kterého vlastně prezident skutečně jmenoval, o takovémhle argumentu myslíte? A o tom, že to politik pronáší veřejně tahle slova?
9: Víte, vy jste se mě na začátku ptala, jestli členové vlády znají ústavu. Já jsem se držel dělby moci a tak jsem Tomio Okamuru nezařadil do této skupiny, protože on je reprezentantem moci zákonodárné, ale kdyby byl už v té prvé skupině, tak bych řekl, to je přesně ukázka toho, jak někdo tu ústavu nezná. Nechápe ten smysl a řekl bych, že konec konců nejeden prezident poznal, že se mu ti ústavní soudci postavili, konec konců i Miloš Zeman, který možná také má ty úvahy na téma, oni jsou vděční, že byli jmenováni, tak také v podstatě na ten ústavní soud nakonec narazil. Čili u toho ústavního soudu je už od otců a matek zakladatelek a zakladatelů taková atmosféra, že všichni si uvědomují, že jsou tam kvůli té ústavnosti.
10: Víte, do jaké míry jsou může ublížit i slovo, myslím slovo významných politiků. Já mluvím o předsedovi sněmovny, který tohle veřejně pronáší. Petr Macinka jako ministr mluví o pokusu o ústavní puč v souvislosti s tím rozhodnutím o předběžném opatření o prezidentově cestě do Ankary. Je to všechno ještě legitimní kritika toho soudu nebo vlastně už útok na ústavní systém jako takový?
9: Tak já si myslím, že je to při nejmenším výrazně nevkusné, ne-li i jaksi ohrožování toho ústavního systému v jisté části veřejnosti, která nevnímá roli toho ústavního soudu, ale ono je to obecně i o justici. Já bych vzpomenul třeba prezidenta Klause a naše rozhodnutí o tom neodvolání předsedkyně nejvyššího soudu. On v podstatě tehdy neřekl, tak ten ústavní soud zrušíme, ale vyjádřil se tak, že se musí holt respektovat to rozhodnutí. A já si myslím, že kritika rozhodnutí ústavního soudu samozřejmě může být vedena, řekl bych, v odborné úrovni ve stylu tolik soudců hlasovalo pro, tolik hlasovalo proti, přikláním se k názoru disentujících soudců. To ano, ale v podstatě rovnou třeba říct, konec konců, nález ústavního soudu se nemusí respektovat. No tak to je prostě cesta do peka.
10: Víte, ale nestačí v úvozovkách, nestačí, aby prostě ústavní soud byl soustavně napadán z podjatosti, z vazalství, já nevím, jako těch termínů, které byly použity, nebo mohou být použity, je prostě celá řada. Tím se podkopává důvěra v ten ústavní soud. A já se proto právě ptám, jestli už to nemůže být útok na ústavní systém jako takový.
9: Tak samozřejmě je to útok na demokracii, je to zpochybňování existence ústavních institucí, je to v podstatě zpochybňování instituce, kterou jaksi v rámci toho organického ústavního práva ta vláda ani parlament nemající ústavní většinu nemůže zrušit, čili v podstatě řekl bych, že jsou to jenom takové výkřiky. Řekl bych, ono je to asi na úrovni takové, jako když se u okresního soudu soudí Franta s Pepikem a jeden z nich vyhraje, tak jásá, říká, jak soud je spravedlivý, a druhý prohraje a říká, jak soud je nespravedlivý, podplacený a zkorumpovaný. A takhle by se neměl vrcholný politik chovat, měl by pochopit roli toho ústavního soudu.
10: Ale vy jste řekl, že žádná z těch institucí nemůže ústavní soud zrušit. Když tady byl pan profesor Kopeček, politolog, tak říkal jako důkaz toho, jak ještě jsme na tom dobře, tak říkal, ještě by přece ústavní soud ta vláda mohla nechat vyhladovět. Prostě nedát žádné rozpočtové peníze té instituci, která by si obrazně řečeno klekla tímto způsobem. Připadá něco takového vůbec do vějře možností? Je to možné?
9: Ne, tak já si myslím, že to už je přece jenom spíš argumentace ad absurdum, ale jako člověk může mít určitou obavu z toho, že ne vždycky se podaří ten ústavní soud nanominovat skutečně s osobností, jako se to dařilo doposud, s osobností konzistentních, prověřených tím senátem, které se nakonec zachovaly jako správní ústavní soudci. Ale dovedu si představit situaci, že by byl zvolen prezidentem někdo, kdo by si chtěl tedy skutečně udělat z ústavního soudu toho sluhu, měl by třeba většinu senátorů, kteří by byli podobného názoru, a namenoval by si ústavní soud z osob, které by byly jeho poskoky a posluhovači. Že? To jsou v podstatě příklady Maďarska, pokusy v Polsku, čili ono, řekl bych, že zaplať pánbu, že v tuto chvíli máme ústavní soud nominovaný tak, že těm soudcům ještě do uplynutí mandátu zbývá relativně dlouhá doba. Neohrozí je ani to, že bude volba prezidenta, protože v podstatě ten, kdo bude zvolen, tak v podstatě v tom pětiletém období nebude mít ani možnost, pokud někdo nerezignuje nebo nezemře, tak ten ústavní soud někým doplnit, čili řekl bych, zakonzervuje se to. Tak.
10: Mimochodem to nebránilo samozřejmě některým členům vlády volat po odvolání ústavního soudce Cepla. Pamatujete si na to? To bylo teď nedávno. A dělalo to na mě, nedělalo na mě nic dojem, ale spíš se ptám, jestli je v moci kohokoliv, jakéhokoliv politika v této zemi prostě přitlačit na ústavního soudce, aby rezignoval.
9: Ne, tak to určitě takový nástroj není. Já musím říct, že mě pobavilo jisté neumětelství spočívající v představě, že soudce zpravodaj ve věci předběžného opatření týkajícího se té Ankary, že je podjatý, protože vydal předběžné opatření. Jakoby ti, co snad se vydávají za právníky, nevěděli, že o tom rozhodlo celé plénum a ne soudce zpravodaj. Čili v podstatě to jsou taky takové, možná řekl bych, výkřiky, aby se tím zamlžilo, že jsme zrovna nebyli úspěšní, takže v podstatě budeme hledat všechny možné důvody, které nebudou ve skutečnosti relevantní a pravdivé, ale budou v podstatě v publiku nebo v části publika možná vytvářet představu, že v podstatě ten soud nefunguje, a samozřejmě ten Pepik, který byl u toho okresního soudu neúspěšný, tak na to rád uslyší, protože řekne nejenom já, ale i vláda nebo nějaká vláda, ale i já jsem byl tou justicí poškozený.
10: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík je dnešním hostem Osobnosti Plus. My už jsme trochu nakousli ta rozpočtová pravidla, možná se k něm ještě vrátíme, ale teď téma veřejnoprávní média. Každý už dneska ví, že vláda chce zrušit poplatky, nastavit systém placení Českého rozhlasu přímo z rozpočtu.

0: samospráva, ať už je to jaksi akademická samospráva na univerzitách. A řekl bych, že když vezmu ta hlediska, kdo je na tom s tou nezávislostí nejlépe, tak je to třeba ta Česká advokátní komora, která od státu nemusí dostávat a nedostává ani korunu a žije z příspěvku advokátů. Čili v podstatě tam má tu nezávislost. A myslím si, že ten krok k tomu budeme rozhodovat, kolik se bude tomu rozhlasu nebo té televizi veřejnoprávní dávat, no tak v podstatě zaprvé to může vést k určitému vyhladovění a může to vést i ke kvazi obchodnickému kůhandlu. Vyhodíte tohohle redaktora, protože je nepříjemný a my vám teda do toho rozpočtu přidáme pár peněz.
1: Ale je to pravda, že pouhá možnost toho podezření už se podle ústavy prostě bere jako kdyby to nastalo prostě, že nesmí takovéhle instituce zavdávat příčinu k jakýmkoliv úvahám, že se něco takového může stát.
0: Nevíte, tak když to zase vezmu z hlediska pravomocí ústavního soudu, tak ústavní soud se může tou otázkou zabývat až ve chvíli, kdy už by se něco takového dělo a když by byl podaný návrh. Ona v podstatě taková ta představa, která taky se o ústavním soudu pomlouvačně šíří, že je ve skutečnosti třetí komorou parlamentu, tak je mylná, protože ústavní soud má jenom tu agendu, která mu, jak se říká v právnickém jazyce, napadne. Čili není to tak, že by mohl nějakým způsobem zakročit dopředu. Je to v podstatě tak, že čeká, co přijde a konec konců i ti soudcové zase nemohou dopředu říkat to, co třeba říkám já, že si o věcech myslím, protože jim to jednoho dne dosedne na stůl, čili mlčky čekají a pak se uvidí.
1: Ale řekněte, pane doktore, jestli si prostě z toho, co víte, v tuhle chvíli, ta základní myšlenka je nejdůležitější, prostě stát je bude platit, nikoli koncesionáři. Tak jestli si myslíte, že by jakýkoliv krok směrem k ústavnímu soudu ohledně celé téhle kauzy mohl uspět?
0: Tak já zase mám tu výhodu, že mohu říct, jak bych k tomu přistupoval já, kdybych byl soudcem toho ústavního soudu a já bych patřil k těm, kteří si říkají, že to principiálně by nebylo správně. Teď je otázka, jakým způsobem by to bylo právně ukotveno, jak by byl podán ten návrh, ale pokud by v podstatě to bylo podáno po té formální stránce, takže by to bylo projednatelné, tak já bych se názorově klonil k tomu, že to není dobře, že to může ohrozit nezávislost těch médií a asi bych tedy hledal cestu, jak tomu návrhu vyhovět.
1: Totiž ptám se vás teď jako bývalého ústavního soudce, ale taky jako právníka. Prostě. Mě by zajímalo, jestli můžeme být kdokoliv může být nezávislý na jakémkoliv subjektu, od kterého bere pravidelní peníze.
0: Ne, tak samozřejmě zase je to otázka té konzistence té osobnosti a v podstatě, když vezmu třeba soudce ústavního soudu, tak ti v podstatě jsou nezávislí už tím, že výše jejich odměny je stanovená, jsou prakticky neodvolatelní, čili v podstatě ta jejich nezávislost je jasná. Že? Něco jiného je model, už řeknu třeba zaměstnance v těch veřejnoprávních médiích, protože tam samozřejmě platí pro ty vztahy zákoník práce

0: a mohou tam být různé způsoby, která k toho člověka se pokusit odstranit. Nemluvím o tom, že někteří mohou pracovat na základě nějakých autorských smluv, nejsou ve stálém pracovním poměru, čili v podstatě říct jim ty už příště nechoď, to se může stát.
1: Úplně poslední otázka. Tahle vláda, pane doktore, nazbírala za nějakých 7-8 měsíců svého fungování jako výrazně hodně, řekněme, nejen přímo už sporů u ústavního soudu, ale také uhlášených podání, které teprve přijdou. A ptám se vás, jste z toho nervózní?
0: Já bych řekl, že nejsem nervózní, ale jsem z toho spíš smutný, protože ona jedna věc je ta, že to bude nějakým způsobem rozhodnuto a já doufám, že bude rozhodováno vždy, ať to bude ve prospěch či v neprospěch navrhovatelů při garanci ústavnosti. Ale mrzí mě, že ta vláda vládne tak, že prostě tyto otázky se kladou, protože je to poněkud nestandardní způsob vládnutí.
1: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík byl v Osobnosti Plus. Děkuju za to moc.
0: Rádo se stalo. Nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: A bylo 11 hodin. Český rozhlas Plus. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Unijní ministři obrany jednají o pomoci Ukrajině a posílení protiraketové obrany. A počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. Zprávy a Martin Matějka. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, to ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem a textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Obvodní soud pro Prahu 1 předtím hnutí uložil 3 milionový trest. Obžalobě v kauze čelí taky šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toho stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude justice projednávat zvlášť. Státy Evropské unie by podle Kai Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekla v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany Evropské unie. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok.
3: Červenec a srpen byly zatím nejsmrtelnější měsíce pro ukrajinské civilisty, uvedla Kalasová. Rusko podle ní válku eskaluje tak, aby co nejvíce ublížilo běžným lidem a zlomilo je. Uvedla, že největším problémem je nedostatek protiraketových střel na Ukrajině. Právě to je jedním z hlavních bodů neformálního jednání ministrů obrany. Část evropských zemí vlastní protiraketové střely, kterým brzy vyprší platnost použitelnosti. A podle Kalasové by bylo pozitivní, kdyby je tyto státy předaly Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupil na 1003, většina z nich je v Nepálu. A čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu třeba i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. A povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnýř. Na pražském okruhu směrem k letišti dnes působí velké potíže omezení u Jesenice. Kamiony i osobní auta nabírají dlouhá zdržení. Kolona začíná už ve sjezdu z D1. Zdržení je minimálně půlhodinové, pro nákladní dopravu o mnoho delší. A na pražském okruhu směrem k letišti komplikuje provoz omezení u Jesenice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměří až 27 a na horách kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
4: Nic osobního.
3: Prostě biznis.
4: Jana Klímová.
3: Petr Šimůnek.
4: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
3: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Do Českých drah byla bez výběrového řízení jmenována úřednice ministerstva dopravy. Ke změně ve vedení státní firmy došlo krátce poté, co si šéf vládní SPD Tomio Okamura stěžoval, že ve vlacích národního dopravce chybí toaletní papír. Probereme, co se stalo, kdo je nová šéfka železnice a co jsou největší finanční výzvy Českých drah.
4: Téma číslo 2. 3 čeští miliardáři se sešli na jednom staveništi. V pražských Bubnech budou stavět Marek Dospiva, Patrik Tkáč a Michal Strnad, co se chystá na nejlukrativnějším pražském brownfieldu.
3: Jdeme na první téma. České dráhy vede od 1. září dosavadní vrchní ředitelka ministerstva dopravy Lenka Hamplová. V čele státní firmy vystřídala Michala Krapince, který rezignoval minulý týden.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce.
5: On prostě nabídl, že chce odstoupit nebo že odstupuje a bylo to dohodou mezi dozorčí radou a jím, takže jsou to osobní důvody.
3: Nahradí ho Lenka Hamplová, která teď na ministerstvu dopravy vede ekonomickou a infrastrukturní sekci.
6: A stane se tak první ženou v čele celostátní drah od vzniku Československa v roce 1918.
7: V minulosti mimo jiné seděla v dozorčí radě Českých drah nebo vedla odbor interního auditu ministerstva. I díky těmto zkušenostem má podle ministra dopravy Ivana Bednárika předpoklady k vedení Českých drah.
3: Já nejdřív řeknu, Petře, ty oficiální důvody, proč se to stalo.
4: A tam ten toaleťák ještě není?
3: Tam ještě není, ale byl to samozřejmě velký důvod. Michal Krapinec vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a odmítl si nechat udělat novou, podle něj ji totiž nepotřeboval, ale podle ministerstva dopravy ano, a byla to také údajně podmínka výběrového řízení, kterým on tehdy prošel, když nastupoval do Českých drah. No a pro kontext, než se začneme bavit dál, tak připomenu ještě další bizarní okolnost celé této podivné akce, a to, že v čele ministerstva dopravy, pod které spadají České dráhy, tak stojí od letoška jako ministr Ivan Bednárik, což je bývalý šéf Českých drah, kterého oficiálně vyslal do funkce vládní strany SPD, šéf této strany Tomio Okamura, což je, a tady se dostávám k tvojí poznámce, kritik Českých drah za to, že tam chybí na záchodech toaletní papíry.
8: Jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech prostě v Českých drahách není toaletní papír vůbec dispozici, a to opakovaně, a naši voliči mi posílají opakovaně stížnosti, třeba linka Ostrava, Praha, rychlíky a tak dále. Myslím, že je to úplná ostuda.
4: Já to nebudu komentovat nijak, prostě vypadá to zvenku jako záminka a ukázka. My z SPD to tady máme pevně v rukách a najdeme si jakoukoliv záminku, aby jsme vám ukázali, že můžeme odvolat
9: šéfa Českých drah.
10: Nechala bych to teda v kategorii bizár, ale nicméně, když jsme přece jenom těch toalet, jako, tak co tě na tom nejvíc smrdí na celém tom případě?
9: Já myslím, že toho je docela, Jano, docela hodně. Jako zase zpátky kontext. Není to první případ, kdy tahle vláda odvolává vysoce postaveného šéfa nějakého podniku, kde má stát svůj podíl nebo vliv. Pošta, letiště, probírali jsme nedávno. Je to celkem 30 postů, které už se takhle vyměnily. Přijde mi to jako docela velká čistka a měli bychom na to dávat asi daleko větší pozor, než dáváme.
10: Tak tady musíme říct, že si pan Krapinec trochu naběh samozřejmě. Nebo
9: díky té prověrce. Možná se k tomu za chvilku dostaneme, ale já jenom popíšu vlastně, v jaké chvíli se to děje. Jemu by beztak v dubnu 2027 ten mandát končil.
11: Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým, řekněme, půl roku, kdy mi ten mandát jako dobíhá, měl tady to jakoby prověřování dál vlastně jakoby řekněme podstupovat.
9: Ale 6 měsíců předtím, než ten mandát končí, ho vláda odvolá. To podle mě není úplně standardní věc. Navíc ve chvíli, kdy vedl firmu velice úspěšně, zisk za rok 2025 byl 1,837 miliardy korun, tržby 59 miliard, všechno roste. Osobní doprava měla plus 2 miliardy 337 milion korun. Pravda, kargo je minus 3,8 miliardy a tam bude taky asi kus velkého problému, ale zkrátka České dráhy teď fungují dobře z hlediska čísel, z hlediska hodnocení ratingových agentur, mají nejlepší rating od Moody's ve své historii BAA1 a jsou s nimi spokojení i lidé, kteří s nimi jezdí. Podle aplikace Můj vlak stouplo hodnocení Českých drah a těch vlaků o x bodů na 4,2 nebo kolik to je. Prostě zase nejlepší hodnocení za poslední léta.
10: No ale tak jsou lidi, kterým se nelíbí, že třeba se nemůžou dojít v klidu na záchod. Co na to říká pan Krapinec tady na tu poznámku?
9: No, on to samozřejmě jako komentoval. 15 let u Českých drah člověka naučí mnoha věcem. Například, že vlak může mít hodnotu téměř miliardy, ale veřejná debata se nakonec stejně může točit kolem toaletního papíru. Takže ano, po 15 letech jsem zjistil, že nedokážu zajistit úplně všechno. Vlaky máme nové, hospodaření lepší, cestujících přibývá, máme nejlepší výsledky v historii, ale toaletní papír, tam jsem zjevně narazil na své manažerské limity. To napsal pan Krapinec zaměstnanců po svém více než 4 roky trvajícím působení. Tam je ještě bizarní ta věc, že Tomio Okamura nedoložil žádná čísla, žádné statistiky. Prostě mu někdo napsal, že měl asi smůlu a měl těžkou cestu od někud někam bez toaletního papíru, ale je to opravdu totálně bizarní a už bychom se asi o tom neměli bavit.
10: Asi jo, dostaneme se dál a pojďme si něco říct o těch asi skutečných důvodech pana Krapince, proč se nakonec rozhodl sám rezignovat, protože tam zdaleka nešlo jenom o prověrku.
9: My můžeme spekulovat v tuhle chvíli. Já samozřejmě mám nějaké informace ze zdrojů, které jsou Českým drahám blízké, abych to tak řekl. Čerpal jsem i z článků z dopravy.cz, které podobně komentovali, co se tam stalo nebo nestalo. Jisté je, že už dnes bývalý šéf Českých drah neměl dobré vztahy s ministrem Bednárikem. Dřív ano, ale poté, co ho vystřídal na té pozici generálního ředitele, to prostě nefungovalo tak, jak má. Zlé jazyky tvrdí, že jeden z důvodů je ten, že pan Bednárik nedostal bonusy, na které se těšil.
10: Měl za to svoje působení,
9: za svoje působení v Českých drah. V čele Českých drah čekal na ně po té, co odstoupil. Měl dostat plus minus 70 tisíc euro. To je docela dost peněz. Ale protože generální ředitel Krapinec provedl různé účetní operace, tak snížil tím účetně zisk Českých drah za ten inkriminovaný rok a Bednárik na ty bonusy neměl žádný nárok. To je jedno z vysvětlení, že tam je nějaká osobní animozita.
10: A pak se stal řízením osudu vlastně nadřízeným, když to tak řeknu, svého bývalého kolegy.
9: Přesně tak, tak to ale prostě asi chodí. Ale jak jsem taky zmiňoval, velkou roli v tom hraje ČD Cargo. ČD Cargo je v tuhle chvíli část Českých drah, která není moc úspěšná. Má ztrátu skoro 4 miliardy korun, 3,8 miliardy korun. Celý ten obor jde od 10 k 5, vozí se méně po železnici, což jako laik jsem si myslel, že se děje pravý opak, že kamiony
10: taky,
9: jsou
10: přesně, že to teďka frčí železnice, ale není tomu tak. A jak jsem se dozvěděla tady od znalců dopravy, tak ten hlavní důvod je dekarbonizace Evropy. To znamená, že se přestává ve velkém vozit uhlí, obzvláště teda v České republice, aha, kde opravdu na uhlí jela většina energetiky a ještě pořád tedy uhelné elektrárny jsou důležité, ale samozřejmě to rapidně klesá. A další věc je, že ta nákladní doprava v minulých letech hodně žila z kůrovcové kalamity, kdy se především bohužel z Česka se vyváželo dřevo. To všechno opadlo a třeba ten konec uhlí...
9: Krapinců vpád může toaletní papír a kůrovec.
10: Kůrovec, přesně, jako je to hrozný brouk. Ale třeba to uhlí, to není zdaleka záležitost jenom u nás, ale jak jsem říkala, právě celé Evropy, takže ta nákladní železniční doprava je pod tlakem i v okolních zemích, no, takže oni se snaží si sebrat svoje zakázky a ten trh je opravdu hodně náročný.
9: To určitě ano a samozřejmě i generální ředitel Českých drah bývalý Krapinec se s ním snažil něco udělat, prodával se majetek, odepisoval se majetek, přeceňoval se a tak dále, ale zajímavá skutečnost je, že v únoru letošního roku do čela ČD Cargo byl jmenován, ne vybrán Krapincem, ale jmenován dozorčí radou Českých drah Radim Ječný, který je zároveň spolumajitelem SBS Cargo, což je jeden z největších zákazníků ČD Cargo. Hmm. No takhle, když to řeknu, tak to prostě i na první poslech zní jako incest a konflikt zájmu. Nicméně tenhle Radim Ječný šéfuje ČD Cargo, říká, že si to celé nějak pořešil, sice svůj podíl ve firmě neprodal, ale
10: jak napsali seznam zprávy, jako fakt je, já jsem se dívala do obchodního rejstříku, že odešel teda před tím nástupem do ČD Cargo z orgánů té firmy SBS Cargo, což je, ale když se podíváš na její webové stránky, to je prostě fakt přímý konkurent ČD Cargo. Takže jestli tam pořád to vlastní, jak tedy napsali seznam zprávy, tak je to teda bizár. On říká, že to nahlásil akcionářům, že to vědí a že jim slíbil, že to nějak bude řešit.
9: Ale když se nad tím člověk jako zamyslí 25 vteřin, tak zjistí, aha, to zřejmě na celé planetě Zemi neexistuje jiný schopný manažer, musíme vzít tohodle, i když má takovýhle jednoznačný konflikt zájmu. Protože jinak si to nemůžeš vysvětlit. Není
10: tak
9: přece
10: on
9: normální
10: je, protože se vyzná v tom biznesu.
9: No to je jasný, ale dát do čela firmy někoho, kdo je jejím konkurentem, mi nepřipadá úplně standardní.
10: Je to tak. No a posuneme se k paní Lence Hamplové.
9: Co o ní víme? Já totiž to mě strašně zajímá.
10: No, se stala desátou předsedkyní představenstva Českých drah za posledních 20 let firmy, takže vidíme, že tam je ta úmrtnost poměrně velká.
9: Každé dva roky se manažerská. To zkrátka mění, jo?
10: A co je na tom samozřejmě zajímavé, kromě toho, že je tam asi zřejmě poprvé v historii žena, takže byla jmenována absolutně bez výběrového řízení. Prostě se tak rozhodlo. Když jsme se bavili o Radimu Ječném, že je schopný, tak ona je údajně také schopná, ale že by někdy řídila takto velký podnik, tak to tady opravdu ne, protože jaká je její historie? Ona je úřednice, jak jsem říkal, ministerstva dopravy, na to nastoupila skoro už před 20 lety a byla tam celou dobu, tedy až do posud. A tehdy, když ona přišla na ministerstvo dopravy, tak tam, víš, kdo tam byl jako ministr?
9: Karel Havlíček.
10: No, ale před 20 lety. Jako
9: před 20 lety, já
10: byl
9: si
10: tam, ale rýmuje se to, no jasně, ale byl tam Aleš Řebíček z ODS. Paní Hamplová, tehdy tedy Hlubučková, tak tam přežila už 13 ministrů, a Ivan, jak jsem si je napočítala, a Ivan Bednárek je její 14. šéf v pořadí.
9: Aha.
10: No a
9: tak to už si zasloužila, aby někam pomusil.
10: Je zasloužila, ale ona měla tam úspěšný růst na to ministerstvu dopravy, protože tam nastoupila jako tajemnice Řebíčkova náměstka tehdy jistého Lukáše Hampla.
9: A proto,
10: a proto se teď jmenuje Hamplová.
9: Hra o trůny v každém našem vysílání.
10: Nakonec se stal jejím partnerem a vzala si jeho jméno. A její kariéra tedy rostla na ministerstvu, z tajemnice se stala ředitelkou odboru kontroly, když pak přišel do čela a dalších odborů, když pak přišel do čela rezortu už tvůj oblíbenec Karel Havlíček.
9: Konečně.
10: Z hnutí ANO a současný vicepremiér. Tak povýšil, ale tohle bylo tedy za minulé období, kdy bylo ANO ve vládě, tak povýšila na náměstkyni zodpovědnou za finance, rozpočet a controlling.
9: To je ta
10: a
9: nejdůležitější náměstkyně, to zase je, pojďme přiznat.
10: No, jinak ona tam byla vlastně v té pozici vrchní ředitelky i za Martina Kupky z ODS.
9: Ale pojďme znova připomenout, že do čela firmy, která má obrat 60 miliard korun, přichází bez výběrového řízení žena z ministerstva, která má určitě zkušenost se státní správou, s tím, jak přežít 14 Jasně. ministrů, ale takhle odpovídal, velký
10: firmu neřídila, nikdy ale neřídila. Odpovídala v rámci toho ministerstva za ekonomiku, infrastrukturu. Takže a vlastně do té její gesce spadalo třeba řízení letového provozu, ředitelství silnic a dálnic nebo Státní fond dopravní infrastruktury a ona také byla místopředsedkyní dozorčí rady Českých drah a je členkou výboru pro audit ve správě železnic.
9: Tak, ano, já teďka by mě zajímalo, jako aniž bych se chtěl dopídět nějakých pikantních detailů, co teda její partner Lukáš Hampl, který má stejné pozadí na ministerstvu, kde se seznámili, vůbec se v tom nechci úplně nějak rejpat, ale jenom abychom věděli zase pro kontext, odkud teď přišel vztahy. A kam jde.
10: Ono to trošku souvisí s těmi Českými drahami. On, Lukáš Hampl, v dobách, kdy byl řadu let sám prvním náměstkem několika ministrů dopravy, hlavně tedy ODS, tak také byl členem dozorčí rady Českých drah, takže doma budou mít teď asi velké téma. A v roce 2012 byl dokonce předsedou řídícího výboru Českých drah, což byl orgán, přes nějž stát přímo vykonával svůj strategii v Českých drahách. A Lukáš Hampl, dokonce to už jsme asi všichni skoro zapomněli, ale v roce 2012 měl takovou epizodu, že dokonce chvíli vedl celé ministerstvo dopravy, protože rezignoval tehdejší ministr Pavel Dobeš, strana Lidem, měl takový epičí život.
9: Vůbec ale neznám ani jméno, ani tu stranu.
10: A mimochodem tedy Lukáš Hampl tehdy vstoupil do Věcí veřejných, které byly ve vládě Víta Bárty a měl ambici být sám ministrem dopravy, jenomže to nevyšlo. Prostě skončil potom s nástupem nové vlády ČSSD a ANO v roce 2014.
9: Tak, ale to, co se mně líbí, vždycky tihle lidé mají ještě nějakou hlubší historii a tahle, tak jak vím, sahá k jednomu miliardáři, což mě vždycky hřeje u srdce, protože já jsem tady za ty miliardáře.
10: Jak se řekne miliardář, tak ty prostě užiješ. Takže Lukáš Hampl měl asi nejblíž z toho velkého biznisu k Pavlu Tykačovi a lidem z jeho nějakého okolí, protože pan Hampl do ledna 2007 byl jednatelem neboli prokurou CS fondů, ovládaných právě Pavlem Tykačem, respektive Moto Investem. A jak víme, tak CS fondy tedy Tykač potom prodal, tím skončila i kariéra Lukáše Hampla v téhle firmě a dopadlo to s ním špatně. Ale to necháme už být. A pak se objevil ještě Lukáš Hampl v Mramoru Slivenec, kterou kdysi vlastnila také firma kolem Pavla Tykače.
9: Tady máme napojení.
10: Tam zřejmě byly nějaké osobní vztahy s nějakými lidmi z té éry, ale nakonec to došlo tam k nějakým rozkolu akcionářů.
9: Ale důležité je, o čem se budou doma bavit s Lenkou Hamplovou, co jí vlastně čeká, když teď bude šéfovat dráhy. A řekli jsme, že dráhy jsou na tom nejúspěšněji možná v historii, s výjimkou toho ČD Cargo.
10: No, to je pravda, jsou na tom dobře, ale mají také obrovské dluhy. Ono se o tom i mluvilo na úrovni právě ministrů, když docházelo k té výměně, že je potřeba řešit. Čistý dluh drah je přes 80 miliard korun, protože má obrovské investice do výměně majetku, do nákupu nových vlaků a obnově vůbec vozového parku. A také nebude jednoduché si udržet ty zisky, protože České dráhy mají ještě ty napřímo uzavírané uzavírané zakázky pro dopravní obsluhu krajů z minulosti, ale teď, jak víme, tak v minulých letech na úrovni EU se rozhodlo o liberalizaci železnic a musí se všechno soutěžit. Zatím se soutěžilo 7 zakázek, z toho za Krapince vlastně České dráhy získaly jenom jednu.
9: Sice ale to byla největší.
10: Ta největší, je to tak, ale rozhodně to nebude jednoduché a České dráhy budou muset obhájit svůj podíl na trhu.
9: Tak přejeme samozřejmě Lence Hamplové, ať vlaky jezdí na čas a mají dostatek toaletního papíru a můžeme se dostat k dalšímu tématu.
10: Penta Real Estate, investiční skupina Akipia a G&T vybudují společně novou čtvrť v pražské čtvrti Bubny Zátory. Je to území pro lidi, kteří nevědí přesně, já teda žiju v Praze a taky bych přesně asi nevěděla, tak připomenu, je to mezi stanicí metra Vltavská a nádraží Holešovice. To zase se nebudou vědět tvoji miliardáři, vejde je metro.
9: Ale miliardáři moc dobře vědí, kde je tenhle brownfield.
10: Kde jsou stanice metra možná, no, ale to je jedno. Projekt počítá s investicemi kolem 90 miliard korun a až 10 tisíci byty. Takže 3 miliardáři, jak se k tomu dostali?
9: No, je to fantastická story. Pro mě je to nejlepší miliardářská story letošního léta na 100%. Jak říkám, je to nejlukrativnější brownfield, který v Praze zůstal, dlouho byl a vlastně pořád ještě je pod stavební uzávěrou, která ale padne s metropolitním plánem a najednou se tenhle ten brownfield může rozkvést do neskutečných a nečekaných krás a rozměrů, protože je pořád v rozšířeném centru města a co je na něm taky zajímavé, vlastně navazuje na největší projekt, který Prahu a Českou republiku čeká v nejbližších dnech, mimo jiné, a to je Vltavská filharmonie. Ta bude vstupem do tohohle obrovského areálu Bubny Zátory, už tam stojí železniční stanice, takže už to není úplně opuštěná věc. Já se vrátím k miliardářům, nebyly tam 3, ale 4 nebo dokonce 5, protože vedle Patrika Tkáče z G&T je tam ještě Dušan Palcer z G&T Real Estate a jenom si řekněme, že ten, kdo celou tu věc povede, je Marek Dospiva z Penty, respektive jeho Real Estate divize, protože ti mají 50%, 35% připadlo té skupině Akipia, kterou tvoří Michal Strnad, nejbohatší Čech, plus Tomáš Brzo Bohatý a Marek Šmrha jako další investoři. A 15% se nechalo G&T, která původně koupilo tenhle pozemek od dalšího miliardáře, je tam hodně. Radovana Vítka, který má, jak víme, velké finanční problémy a musí prodávat, nebo rozhodl se prodávat části svého portfolia a prodal nejspíš dobře, protože on prodávat dobře umí, i tenhle pozemek, právě G&T a G&T se rozhodla, že tam zůstane jenom jako investor a nechá ten rozvoj na Markovi Dospivovi a Michalu Strnadovi a spol.
10: No a ví se už, jak to bude vypadat, protože Praha si na to území nechala udělat nějakou studii, jak by to mělo vypadat.
9: Jak studii, Praha má na všechno studii plný šuplíky.
10: Dobře, ale je otázka, co s tím
9: je to urbanistická dělá studie, je potřeba říct, je to jenom jako masterplán, jak to má vlastně vypadat, jak to má být vysoko. Teď díky metropolitnímu plánu.
10: Tak já jsem četla o tom, jak tam mají být nájemní byty, studentské
9: to
10: byty.
9: To všechno může být ano, úplně jinak.
10: No, právě.
9: Je tady metropolitní plán, který říká, že tam mohou být budovy 8, 12 patrové a podobně, jaká má být podíl zeleně, jaký tam má být podíl veřejných staveb a tak dále. Ale jaké tam budou byty, jak budou drahé, o to rozhodne Marek Dospiva, Michal Strnad a další miliardáři. Jestli budou chtít studentíky podpořit s nějakým nájemním bydlením, je to možné, ale trochu o tom pochybuju. No, myslím si, že to bude velký...
10: ve Špindlerově mlíně, tak o tom teda dost pochybuju.
9: Já bych ale se Penty v tomhle zastal, protože Penta má za sebou a i před sebou velké developerské projekty. Zatím osvědčila to, že ty věci dělá docela dobře a vyzkouší si na Florenci, kde je podobný projekt Florence 21, rozvoj celého velkého brownfieldu zase tam, na který uspořádala mezinárodní architektonickou soutěž. Už je jasné, jak ty domy budou vypadat. Stavět se začne v roce 2027-2028 a je to samozřejmě menší projekt než Bubny, ale na tom si to vyzkouší. Zpátky k tomu, kdy se bude stavět tam. Já myslím, že podle IPRu už se tam mělo stavět 2 roky. Právě na základě té studie z roku 2019. Já si myslím, že ta studie se může měnit. že budou další architektonické soutěže mezinárodní. Já bych tipnul, že za 2-3 roky se může začít stavět a stavět se bude dalších 10-15 let. Někdo říká do roku 2040, někdo 2050. Ale podívej se, jak to jde na Smíchově, to je poloviční projekt z hlediska investic, ten dělá další miliardář Sekyra.
10: Luděk Sekyra a ten tam není tak, tady.
9: To už bude skoro hotové, Luděk Sekyra taky přes řeku staví další část na Rohanském ostrově.
10: Pak má nákladové nádraží
9: ale
10: Žižkov něco, ne?
9: Chci jenom říct, že ti miliardáři nakonec dokážou ty real estate věci docela urychlit a že se máme na co těšit. Uvidíme, co tam vznikne, ale třeba Luděk Sekyra přizval na spolupráci na Rohan slavného architekta Liebeskinda a možná, že se dočkáme něčeho podobného i tady v Bubnech. Takže koupila by si byt v Bubnech, Zátorech?
10: Nevím, možná, že jo.
9: Kdybyste
10: ale
9: na něj měla.
10: No, to si myslím, že bude ta hlavní překážka, protože v Praze nové byty se úplně utrhly prostě z nějakých normálních relacích.
9: To jako už ale hodně dávno.
10: Ne, tak není to tak dávno, ale není to tak dávno.
9: Já už jsem hodně dávno ty byty neměl teda.
10: No tak dobře, ale jako myslím, že třeba posledních, dejme tomu, 8 let, že už o tom nemůžeš ani přemýšlet.
9: Tak, byt dnes stojí plus minus 200 za metr, 200 tisíc za metr čtvereční i víc a Penta je specialista v tom, že staví byty, které jsou dobře udělané, jsou luxusní, ale taky podle toho drahé. Konec konců tady vedle rozhlasu jeden takový projekt budeme mít a myslím, že na něj nebudeme mít ani kdyby jsme se dožili třeba 300 let.
10: My tam budeme chodit na kafe, jenom tam máme nějaká kavárna. No.
9: Ani na to nebudeme, Jano, mít.
10: Ještě bychom poškozovali tady Radio Kafe.
9: Budeme do Radio Kafe. A to je asi pro tuto chvíli tentokrát všechno. Další díl pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
10: Příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
9: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
10: a Jana Klímová.
2: Bylo 11:30.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruský noční útok na Ukrajinu zabili nejméně 12 lidí, jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a Kyjevskou oblast pokračují už 6. den v řadě. Ty dnešní cílili hlavně na skladové prostory a železniční depa. Rusko oznámilo, že se zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a v Oděse. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila na 200 dronů a střel. Státy Evropské unie by podle Kai Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekl v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany Evropské unie. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok. Městský soud v Praze zprostil hnutí SPD viny v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudce řekl, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená, že byla trestná. Rozsudek není pravomocný a kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem a textem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Obvodní soud pro Prahu 1 předtím hnutí uložil trest 3 miliony korun. Obžalobě v kauze čelí taky šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Jeho případ bude justice projednávat zvlášť. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa. Stal se jim John Terns, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil Tim Cook. Za jeho vedení hodnota akcí společnosti stoupla o více než 2000%. Cook společnost převzal v roce 2011 po rezignaci Steve'a Jobse. Ten tehdy odstoupil ze zdravotních důvodů a o několik měsíců později zemřel na rakovinu. Srbští studenti večer znovu vyjdou do ulic Bělehradu. Pochodem připomenou 16 lidí, kteří před skoro 2 lety zemřeli při pádu betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu. U nového bělehradského nádraží za každou oběť uctí minutou ticha. Demonstranti dál požadují potrestání viníků. A začal nový školní rok, na některých místech ale museli žáci a učitelé počítat se s komplikacemi kvůli náročnějším opravám školních budov. Například v Hlučíně na Opavsku se děti budou učit na 3 náhradních místech. Tamní základní škola generála Svobody bude zavřená až do příštího září. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá silnější provoz od Holubic. V okolí Rohlenky pak krátce zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Dál k Brnu se táhnou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolona u Olympie ze 3. kilometru. Pomaleji se sunou kamiony pravým pruhem. Na D52 na trase z Mikulova do Brna zbystřete za Pohořelicemi. Na kilometru 19,5 vyjelo nákladní vozidlo mimo dálnici. Hasiči stojí v odstavném pruhu, okolo se jede o něco pomaleji, kolona se ale netvoří. V ulicích Prahy panuje už víceméně klidný provoz, kratší zdržení naberete už jen na magistrále. Směrem z Pankráce se pár minut popojíždí na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, od Holešovic pak mezi Bulharem a IP Pavlova. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách kolem 16 stupňů. Noc pak bude polojasná až oblačná, ochladí se na 13 až 8 stupňů, na horách na 7 a zítra pak čekejte polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo a nejvyšší středeční teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná pořad Interview Plus.
13: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl 1000. Pátrací a záchranářské týmy nadále operují v odříznutých oblastech, ale taky v tunelech vodních elektráren. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu. S čím vším se potýkají pozůstalí po obětech a humanitární týmy, které jim pomáhají? Já jsem Pavlína Nečásková a vítám vás při poslechu Interview Plus.
12: Interview Plus.
13: Mým hostem je šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičens. Dobrý den.
14: Thank you for calling.
13: Kde se momentálně nacházíte? Které oblasti jsou místem vašeho působení?
14: So I'm currently in Kathmandu, where people in need is based.
15: V současné době jsem v Katmandu, kde sídlí kancelář Člověka v tísni, ale naše organizace jako taková působí samozřejmě v terénu, na venkově.
13: A jaká je tam v tuto chvíli situace?
15: No, nevím, jak to zatím přesně definovat, protože je to docela výjimečné. Byla to událost, k jaké dojde třeba jednou za 200 let, ale celkově je situace pořád dost zoufalá. Operace armády a policie se pořád soustředí na pátrání po lidech a eventuální záchranu. Pořád je spousta lidí pohřešovaných, navíc k těm mnoha obětem. Takže situace, ano, je opravdu dost zoufalá. Mnozí lidé přišli o všechno, jsou v šoku a zažívají obrovské trauma. Samozřejmě pomoc ze všech stran je hojná a docela štědrá. Reakce na tyto události byla mimořádně velkorysá, ale lidé jsou pořád dost vystresovaní a traumatizovaní.
13: Záchranáři se stále snaží dostat ke stovkám pracovníků vodních elektráren, o nich se předpokládá, že uvízli v rozsáhlé síti tunelů. Jak postupují záchranné práce?
14: efforts have been supported particularly by teams from China and India.
15: So they are... Nejnovější informace k téhle věci, které máme, je, že záchranné práce postupují, podpořili je zejména týmy z Číny a Indie. Záchranáři se snaží postupovat. Zdá se, že se jim podařilo dostat se asi o 100-150 metrů dál a stále doufají, že najdou lidi živé a nevzdávají se. Pokud jde tedy o situaci kolem vodních elektráren, budou záchranáři pravděpodobně pokračovat ještě několik dní. Věří, že tam někde jsou místa, kde lidé našli útočiště díky tomu, jak je celý ten systém navržen. Ale záchranáři, kteří prošli těch prvních, jak jsem říkal, 150 metrů, zároveň připouštějí, že našli mnoho mrtvých. Takže situace je velmi složitá a nánosy bahna jsou všude a terén je velmi kluzký. Nesmíme zapomínat, že prostě na venkově je situace pořád obtížná. Odhady stále hovoří asi o 4000 pohřešovaných, ale to číslo pravděpodobně bude mnohem vyšší, protože mnoho míst je odříznuto od zbytku světa, zejména na západní straně, protože tam voda zničila mosty. A mluvíme o venkovských oblastech s mnoha malými vesnicemi, které jsou naprosto odříznuté od světa a třeba i od připojení k elektřině. Mnoho lidí také kvůli záplavám uteklo nahoru do lesů, takže skutečný počet nezvěstných bude, řekněme, reálně stanovený až za několik dní nebo i později.
13: Úřady vydaly varování před dalšími srážkami. Oblast v současné době zažívá také období monzunových dešťů. Mohl by déšť záchranné operace zastavit?
15: No, mohl by je určitě pozastavit, to máte pravdu. A máte pravdu i v tom, že předpověď na dnešek, na zítřek a na další dny předpovídá silné deště. Víme samozřejmě, že monzunové období neznamená, že prší celý den. Během tohoto období prší 2, 3, 4 hodiny denně. Takže na tu dobu budou nebo jsou pátrací a záchranné operace pozastaveny. To bývá tak pozdě odpoledne, večer, během noci. To vidíme teď. A je pravda, že deště rozhodně veškeré úsilí komplikují. Řeky se neustále rozvodňují a dostáváme informace také, že mění tok. Takže jeden den je prostě jedna část přístupná a druhý den už přístupná není, takže celková situace je poměrně nestabilní.
13: Před víkendem panovaly obavy, že jezera, která se po zřícení části ledovce nově vytvořila, by mohla přetéct a potenciálně způsobit další záplavy. Jsou tyto obavy ještě stále aktuální?
14: It seems not. Yes, there was a very big alert and has been a great coordination between the Chinese authorities and the Nepalese authorities in trying to monitoring.
15: Zdá se, že už nejsou, ale je pravda, že byla vyhlášena pohotovost a v této věci probíhala skvělá koordinace mezi čínskými a nepálskými úřady, které se snažily monitorovat jezera společně s dalšími mezinárodními partnery, včetně Evropské unie. A během pátku a soboty skutečně přišlo několik varování, která způsobila značnou paniku. Hladina vody začala stoupat, pak zase klesat. A teď se zdá, že obě jezera se zvolna přirozeným způsobem odvodnila, takže již nepředstavují bezprostřední hrozbu. Ale samozřejmě, pokud budou deště pokračovat, tak se to může opět zhoršit. Ale v tuto chvíli zásadní hrozbu nepředstavují.
13: Když jste mluvil o mezinárodních týmech zasahujících na místě, tak jak funguje spolupráce mezi Čínou a Nepálem?
14: In this particular event, it seems that there's quite a positive collaboration.
15: Zdá se, že V této konkrétní události je to vcelku pozitivní spolupráce. Je pravda, že nepálská vláda zpočátku odmítala pomoc sousedních zemí, ale pak změnila názor. A jak už jsem se zmínil, zejména pokud jde o zachraňování lidí uvězněných v těch tunelech, tak Nepálci tuto pomoc přijali. Takže tady máme poměrně jasný, pozitivní, konstruktivní vztah. A také co se týče sdílení informací a systému včasného varování, je teď to předávání informací rychlejší. Úplně zpočátku totiž bylo předmětem určité kritiky, že Číňané nebyli úplně ochotní ve sdílení informací, což se ovšem zlepšilo a díky tomu také to zachránilo poměrně dost životů, protože i zpoždění třeba půl hodiny mohlo znamenat ztráty na lidských životech.
13: A rozumíte tomu, proč nepálská vláda nejprve mezinárodní pomoc odmítala?
14: Well, there's a bit of politics there, so I don't have a very clear answer, but I think
15: Tak v tom hraje trochu roli politika, takže nemůžu dát úplně jasnou odpověď, ale domnívám se, že tato nepálská vláda je prostě relativně nová, mladá. Svůj mandát nastoupila letos v březnu, takže se od ní hodně očekává a vláda se snaží ze všech sil. A podle lidí, kteří sledují krizové reakce tady v Nepálu posledních třeba 20 let, patří tato vláda k nejlépe koordinovaným a k nejlépe organizovaným. A já bych řekl, že pro tuto vládu je prostě úkolem ukázat, že na to stačí a že se v tom odlišuje od té předcházející vlády. Prostě oni chtěli ukázat, že to zvládnou sami. Já se domnívám, že to mohl být ten důvod.
13: Hostem Interview Plus je z Kátmandu šéf nepálské mise Člověka v tísni Simone de Vicens.
12: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
13: Ví se, co se vlastně děje uvnitř ledovců? Hrozí další zřícení?
14: Well, I think this is going to be our new reality. A scientist has a monitored a lot of lakes with a fear of loss.
15: Myslím, že taková bude teď naše nová realita. Vědci monitorují celou řadu jezer, ale co se stalo minulou středu? To bylo něco trochu jiného, protože nepřeteklo ledovcové jezero. Zřítila se část hory a to je typický znak jakési nové éry našeho období antropocénu. Víme, že změny klimatu mají na Himalaj velmi vážný dopad. Himalaj tak nevypadá, je poměrně křehké, je to nakonec velmi mladé pohoří, samozřejmě relativně mladé. A jak permanentně zmrzlá půda nebo permafrost pomalu roztává, tak protože permafrost funguje jakési lepidlo mezi horninami, tak se to prostě rozpadá. Já si myslím, že vědci nám v blízké budoucnosti toho řeknou víc, ale domnívám se, že na podobné události musíme teď být připraveni. Nebude k ním už docházet jen jednou za 200 let, ale mnohem častěji.
13: Co v této chvíli v Nepálu přímo na místě dělá Člověk v tísni? Na co se vaše týmy právě teď zaměřují?
14: We were somehow well positioned because we've been working in exactly those districts until June.
15: My jsme měli nebo máme svým způsobem dobrou výchozí pozici, protože Jsme v těch okresech, o které jde, pracovali společně s naším místním partnerem Community Self-Reliance Center. Hodně jsme toho vybudovali a nějakých asi 6 let vlastně pracujeme na to, abychom byli na podobné události připraveni. Pomáhali jsme místním úřadům, komunitám připravit se na sesuvy půdy, povodně a podobné věci. Takže jsme měli v uvozovkách štěstí být na správném místě. Máme velmi dobrou znalost území, silný vztah s místní komunitou a máme i důvěru lidí. A to všechno nám umožnilo začít pracovat téměř okamžitě. A důležitá věc, že ta katastrofa místní úřady úplně zahltila. Takže to bylo něco úplně jiného, než to, na čem jsme s nimi posledních 6 let pracovali. Bylo to něco úplně nečekaného. A my se snažíme podporovat místní samosprávu ve sdílení informací, protože spousta obětí a lidí, kteří buď zemřeli nebo se pohřešují, jsou zaměstnanci místní samosprávy, takže tady byl další problém. My teď zaplňujeme na jejich žádost tyto mezery. Neznamená to, že bychom něco vnucovali, ale místním opravdu chybí jak lidé, tak odborný personál, aby koordinovali práce, evidovali veškeré zboží, které přichází a distribuovali ho dál. A to je první věc. My jsme se potom s našimi partnery

0: partnery vymezili na další věci, například na správu nebo fungování táborů, jak tomu můžete říkat, kde jsme začali zřizovat komunitní kuchyně a další věci. Potom je tu velmi, velmi klíčová oblast, kterou jsme na základě předcházejících zkušeností okamžitě vzali za svou, a to je poskytování psychosociální podpory, protože lidé, jak jsem říkal, jsou extrémně traumatizováni, takže jsme zahájili tento typ intervencí, přivedli jsme specialisty, kteří pomáhají lidem se s traumaty vyrovnávat. A také se snažíme o to, aby se lidé mohli scházet a určitým způsobem společně truchlit, protože my máme znalost místních znalostí a místních způsobů zvládání traumatu. A nemluvím o tom, že se soustředíme taky na takové věci, jako je voda a sanitární opatření, dočasné toalety a tak dále. To byla taky pro nás jedna z priorit. A teď se budeme snažit obnovovat vodní zdroje, protože kvůli velkému množství lidských ostatků kolem nás se vodní zdroje kontaminovaly. Také pracujeme na budování přístřešků, což samozřejmě vyžaduje čas i materiál. Ale lidé potřebují nějaké nouzové zázemí, kde mohou nacházet nějakou ochranu. No a také se už zabýváme přípravou na zimu. Musíme mít na paměti, že tady žijeme, nebo lidé žijí vysoko v horách a zima přichází docela brzy. A ještě jedna věc, začínáme pracovat na poskytování finančních prostředků za vykonanou práci, teda platit lidem za to, že odklízejí trosky, čistí silnice, což je takový posilující způsob, jak taky lidem poskytnout finanční injekci, zejména těm lidem, kteří přišli o všechno.
1: Co vám v tuto chvíli chybí nejnaléhavěji? Co lidé kolem vás potřebují nejvíc?
0: Trochu času navíc, to by bylo skvělé, protože je potřeba udělat hrozně moc věcí. Jsou tu přece jen problémy s nějakou koordinací a abych se ještě vrátil k té předcházející otázce, nepálská vláda zavedla politiku jednotného kontaktního místa, takže kdokoliv přiveze věci do různých lokalit, tak se to musí odevzdat místním úřadům, ty udělají soupis a pak to prostřednictvím dobrovolníků a Červeného kříže dál rozdělují. Tato koordinace je zásadní, protože je tu sice kolem spoustu dobré vůle a mnoho organizací a jednotlivců, kteří vyrážejí po celé zemi a snaží se dopravovat pomoc, ale je potřeba si nějak propojit a koordinovat. A pak je tu ještě jedna věc, která je opravdu zásadní a všichni si toho musíme být vědomi, a to jsou děti, které se staly bezprizornými. Jejich počty jsou opravdu neuvěřitelně vysoké a ty příběhy jsou často velmi, velmi srdcervoucí. Prostě děti, které přišly o rodiče. My ty děti se snažíme velmi bedlivě sledovat. Na jedné straně jsme svědky velmi pozitivních příběhů, kdy děti nakonec ztracené rodiče najdou. A to se také snažíme prostě ztracené děti propojovat s jejich rodiči. To je přece zásadní věc. Ale lidé jsou velmi zranitelní a taky nemůžeme být úplně naivní a myslet si, že všichni jenom pomáhají. Ano, ve velké míře ano. Ale počkejte třeba nějaký čas, tak asi měsíc nebo tak. Přece jenom, co se týče bezprizorných dětí, tak je tady určitý potenciál je zneužívat. A než začala tato krize, tak zrovna tato konkrétní oblast Nepál byla oblastí, kde kvetlo obchodování s dětmi. Takže toho si musíme být velmi dobře vědomi. Teď sice panuje všude velká solidarita, lidé si navzájem pomáhají, ale musíme si dávat pozor na hrozbu

0: měl nedostatek latrín, záchodů a podobně, takže riziko nemocí je samozřejmě veliké a jsem rád, že to Světová zdravotnická organizace už začala řešit a začíná podnikat určité kroky.
1: A jak jsou na tom nepálské nemocnice? Jsou stále schopny přijímat pacienty?
2: At the moment, yes. As I said, I think the government is doing a pretty good job in coordination led by the army.
0: Ano, jak jsem řekl, myslím, že vláda odvádí v koordinaci pod vedením armády docela dobrou práci, i když místní nemocnice jsou ve velmi těžké situaci. Není jich mnoho, které by to přestály jaksi ve fungujícím stavu a jsou přetížené, ale vláda vyvíjí velmi aktivní činnost. Vrtulníkem přepravuje zraněné do Katmandu. Katmandu má samozřejmě mnohem větší kapacitu vypořádat se s tak velkým počtem obětí a raněných, takže celkově úřady odvádějí dost dobrou práci. Vláda vyčlenila asi 20 vrtulníků, včetně některých soukromých, které prostě v této věci pomáhají. Abych byl upřímný, všichni odvádějí docela dobrou práci.
1: Místní úřady pohřbívají stovky neidentifikovaných obětí. Proč není možné počkat, dokud nebudou oběti identifikovány?
0: Proč to není možné? No, z mnoha důvodů. Někteří bohužel byli odplaveni celé kilometry od místa, kde je voda zastihla. Těla mrtvých se našla na hranicích s Indií a nebo až v Indii, takže se dostala velmi daleko. Prostě síla povodně byla neuvěřitelná. Určitě jste viděli záběry v televizi. Voda měla nesmírnou sílu a lidi to odplavilo velmi rychle a velmi daleko. A navíc kvůli vodě se těla poměrně rychle rozkládají. Jedna věc, o kterou nepálská vláda žádá podporu nejen v Nepálu, ale také v Singapuru nebo v Malajzii, jsou specialisté na identifikaci DNA, na uchovávání vzorků DNA a na identifikaci obětí, protože v současnosti například v Čitvánu už začínají těla pohřbívat, protože je to samozřejmě pro všechny zdravotní riziko.
1: Dokážete si představit, jaké bude za několik týdnů či měsíců řešení pro ty stovky tisíce lidí, kteří přišli o domovy a o rodiny, jaká je čeká budoucnost?
0: To je velmi dobrá otázka a taky je to otázka, nad kterou se jako humanitární pracovníci společně s nepálskou vládou musíme začít zamýšlet, protože lidé jsou zatím v provizorních táborech a to samozřejmě není ideální. Lidé tam nechtějí být navždycky. Spousta lidí odejde, odstěhuje se do Katmandu nebo do jiných velkých měst, kde třeba mají rodinu a příbuzné, takže myslím, že dojde k velké vlně migrace. A pro vládu je zásadní otázkou, kam ty pohybující se lidi, a těch je obrovské množství, 10 000, kam, co s nimi, jak se o ně postarat. Mnoho z nich se samozřejmě chce vrátit tam, odkud pocházejí, ale když se podíváme prostě kam až teď voda dosáhla, tak zbývá jenom velmi málo pozemků, kde se dá něco stavět, znova rekonstruovat, kde se dá stavět bezpečně. A lidé se nemohou jen tak vrátit prostě na břeh řeky, protože to nebyla běžná povodeň. Tyto záplavy rozhodně posunuli laťku toho, co je považováno za rizikovou oblast. A abych se vrátil k vaší otázce, když se ptáte, jak často se může tento typ událostí opakovat, no možná za 20 let, možná za 50, ale je to velká otázka, na kterou v této fázi nemám odpověď, ale je to něco, o čem musíme kolektivně diskutovat na úrovni občanské společnosti, vlády, místní samosprávy a samozřejmě

0: s lidmi, kterých se to týká.
1: To byl z Kathmandu šéf mise Člověka v tísni v Nepálu, Simone de Vicens. Mnohokrát vám děkuji za váš čas a přeji hodně štěstí. A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládní motoristé i SPD chtějí nižší schodek státního rozpočtu, než navrhla ministryně financí.
4: 389 miliard je opravdu velmi mnoho. Budeme tlačit na to, aby byl snížen.
3: Začal nový školní rok, přináší několik změn, hlavně v prvních třídách.
5: Těšili jste se?
6: Já ne.
3: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je ve druhém kole tenisového US Open. Postoupilo dalších 5 Čechů. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D1 v Brně směr Vyškov. A bude slunečno, během dne přechodně oblačno. Teploty většinou do 24 stupňů. Je úterý 1. září. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Závrocká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Motoristé chtějí s koaličními partnery jednat o schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle jejich předsedy Petra Macinky je deficit příliš vysoký. S premiérem Andrejem Babišem z ANO se kvůli tomu sejde ve čtvrtek. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
7: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard, o necelých 80 miliard víc než letos. Ministr Macinka uvedl, že ho číslo překvapilo.
4: Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
7: S vysokým schodkem není spokojené ani hnutí SPD a bude v návrhu rozpočtu hledat úspory, pokračuje poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD.
8: My jsme říkali, že chceme tlačit na seškrtání výdajů, my přesto si myslíme, že tam ještě nějaké rezervy jsou.
7: Podle poslankyně hnutí ANO a členky rozpočtového výboru Jany Murové to nebude jednoduché.
9: Nemyslím si, že by tady byl prostor pro nějaké snižování.
7: Schodek je příliš vysoký i podle prezidenta Petra Pavla. O finální podobě rozpočtu se může jednat do konce září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Žáci se dnes vrátili zpátky do lavic. V Brodku u Konice prvňáčky přivítal prezident Petr Pavel. Zúčastnil se slavnostního shromáždění ke stému výročí založení školy.
10: Prezident přijel na pozvání samotných dětí. Zavítal také mezi prvňáčky.
11: Co povídal pan prezident?
10: Říká prvňák Miroslav. Prezidentská návštěva se líbila i páťákovi Adrianovi.
12: Jo, hodně dobrý. Těším se, kdyby přijel ještě jednou.
10: Oslavy na náměstí vedle školy budou pokračovat až do odpoledne. Na děti tam čeká třeba jízda na historickém kolotoči. Z Brodku u Konice Sabina Millerová, Radiožurnál.
3: Nový školní rok přinesl několik změn. Zpřísnily se třeba podmínky pro odklady a školy, které vzdělávají děti z rodin v těžké životní situaci, letos mají získat víc peněz. Víc řekne redaktor Jan Duchoslav.
13: Změny se nejvíc dotkly prvních tříd. Třeba odklad školní docházky letos mohly dostat jen děti narozené do konce března 2020, a to pouze ze zdravotních důvodů. Školy taky musí v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. A prvňáci od letoška nebudou moct ročník opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Změny jsou i finanční. Na podporu žáků se sociálním znevýhodněním letos do 520 základních škol rozdělí ministerstvo školství zhruba 220 milionů korun. A střední školy zavádí kombinovanou výuku. Až 40% výuky tak můžou mít žáci online. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl 1 000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných a míří tam pomoc. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí.
5: So both Hindu and Buddhist religion.
6: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10krát tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Radiožurnál.
3: Rusko při nočních kombinovaných raketových a dronových útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie. Informovali o tom ukrajinské úřady.
14: V Kyjevě a okolí Rusko útočilo hlavně na skladové prostory a železniční depa. Při útocích zemřelo několik zaměstnanců železniční společnosti, ale také obyvatel zasaženého pětipatrového bytového domu v Borispilu. Ostřelování Kyjeva prostřednictvím různých typů dronů pokračuje i nyní, už šestý den v řadě. Ukrajinské síly také pátrají po několika ruských raketách, které se odklonily z kurzu a nezasáhly cíl. Na Oděskou oblast ruské síly zaútočily klouzavými leteckými pumami. Ve městě je problém s elektřinou. Pravděpodobně byla zasažena energetická infrastruktura. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Kvůli dronům vyhlásili v noci poplach Estonsko a Lotyšsko. Preventivně odstartovali i stíhačky NATO. Poplach zřejmě souvisel s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům po celém Rusku. Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nespáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest.
15: Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost.
16: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
15: Obhájce hnutí SPD Adam Batuna rozsudek uvítal.
17: Myslím, že se demokracie tady získá to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů.
15: Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Obžalobě čelí i šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Za 2 roky odhalil národní screeningový program víc než 2000 případů rakoviny prostaty. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
18: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
19: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
18: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
20: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
18: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
21: Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku 7-5, 6-1 domácí Katie Volinecovou. Po zápase, ve kterém předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila i o tom, jestli se po červencovém triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
22: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, a tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležité, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím.
21: Postup do druhého kola tenisového US Open slaví taky Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Kateřina Siňaková, Karolína Muchová a Marie Bousková. Končí naopak Sára Bejlek. Dnes čeká vstup do newyorského Grand Slamu na čtveřici Češek.
23: Nehoda na D1 v Brně a taky ve sjezdu z 35 na D10 u Turnova.
0: Na dálnici D10 v Brně z Prahy směrem na Vyškov za sjezdem k výstaviši vzniká kolona ze 191. kilometru. Kamiony v pravém pruhu. Od exitu 194 Vídeňská se plní i levý pruh a odtamtud je to osobním autem asi na 5 minut. Do omezení před D2 na 195. řeší nehodu v pravém pruhu. Na tahu 35 z Liberce na Prahu pozor, při napojení na dálnici D10 u Turnova ve sjezdu se brzdí, stojí tam auto po nárazu do svodidel, je to vidět na poslední chvíli. A v Praze na jižní spojce směr Černý most opatrně hned za podjezdem magistrály, leží tam mezi středním a pravým pruhem velký barel a vytéká z něj olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
1: Jak pádné jsou argumenty, kterými česká vláda vysvětluje navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok? Jak podložené jsou naopak výtky opozice, podle které vládní koalice nemůže v době ekonomického růstu obhájit razantní navýšení státního dluhu? A jak pokračuje v Nepálu operace na záchranu stovek dělníků, které uvěznily bleskové záplavy v tunelech vodních elektráren? O tom všem budeme mluvit. Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z ANO, sdělil dnes předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka. O rozpočtu chce dál jednat i ministr školství Robert Plaga za ANO. V návrhu pro jeho ministerstvo podle něj chybí 6 miliard korun, mimo jiné mandatorní peníze na soukromé a církevní školy. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Stát by měl podle něj příští rok hospodařit s deficitem 389 miliard korun. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září. A ve vysílání jsou teď dva zástupci sněmovního rozpočtového výboru, Jana Murová za ANO. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A Jiří Havlánek za ODS. Dobrý den.
23: Krásný dobrý den posluchačům Českého rozhlasu, vám i paní kolegyni.
1: Paní Murová, je podle vás v době ekonomického růstu opravdu nutné mít takto vysoký schodek rozpočtu? Je o 79 miliard vyšší než ten loňský?
4: Rozpočet, který se plánuje na rok 2027, tak je odrazem stavu jednotlivých rezortů. Řekla bych, že to bude ozdravný rozpočet, bude sanovat spoustu neduhů, které máme ve zdravotnictví, ve školství, v platech státní správy. Bude startovat investice a v podstatě je tam spousta prorůstových investic, prorůstových záležitostí, tak abychom v následujících letech mohli konsolidovat. A rok 2027 bude v podstatě rokem legislativních změn, tak aby mohlo dojít k té konsolidaci v následujících letech.
1: Paní Murová, a vy tam tedy nevidíte prostor pro nějaké šetření, protože třeba ani váš koaliční partner není zvýší toho schodku spokojený, motoristé ho chtějí nižší?
4: Tak úplně nadšení z toho čísla asi nemůžeme být nikdo. Na druhou stranu nejsme v situaci, kdy bychom mohli říct, komu konkrétně budeme rozpočet snižovat. Když všichni se bavíme o tom, že je třeba do systému zdravotnictví a financování nemocnic dofinancovat 50 miliard, když se bavíme o tom, že deficit platů veřejné správy je zhruba 25%, takže to jsou všechno věci, na kterých se aktuálně nedá žádným způsobem ušetřit. Jestli se najdou nějaké jednotky, tak to bude asi fajn. Vím, že ta jednání s jednotlivými ministry byla mnohdy opakovaná, že se vyjasňovaly investice tak, aby byly profinancovatelné už v roce 2027 a aby to nebylo alokování finančních prostředků a ve finále vynakládání v následujících letech. Takže si nejsem úplně jistá, jestli se najde prostor na nějaké snižování, ale samozřejmě měsíc září je měsíc, kdy rozpočet má k dispozici vláda.
1: Ano, ještě je čas na jednání.
4: Jednat koalice.
1: Pane Havránku, Aby se dostalo také na vašeho kolegu, pan Havránku, podle ministryně financí Aleny Schillerové by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Je tedy tenhle schodek takový problém, když jeho velkou část, asi 290 miliard, tvoří peníze na investice?
23: Já ještě jednou krásný den. Já myslím, že by si paní ministryně Schillerová měla uvědomit, že ekonomický růst není závislý jenom na výdajích státu, ale že samozřejmě v tom mají vliv i soukromé investice. A naopak takovéto schodkové rozpočty, a pokud nevěří mě, může věřit dalším ekonomům, třeba Lukáši Kovandovi, pokud tyto investice státu budou přerůstat, tak samozřejmě budou vytláčet soukromý kapitál. Bude docházet také k tomu, že s nejvyšší pravděpodobností při takto vysokých schodcích může růst inflace a samozřejmě s ohledem na to můžou růst i úrokové míry. To je velký problém pro českou ekonomiku a je to jenom odrazem toho, jakým stylem, jakým směrem vládu nad českou státní pokladnou Andrej Babiš a Alena Schillerová předvádí.
1: Znamená to, že těch 290 miliard na investice vám přijde příliš?
23: Ne, tam jde o ten nepoměr. Tam jde o to, že opravdu, pokud si vzpomenete na to, jak vypadaly rozpočty i za vlády Petra Fialy, snažili jsme se opravdu o to, že provoz státu pokryjí příjmy státu a to, co se týká investic, bylo na dluh. V tuhle tu chvíli ale už sanujeme, už samotný provoz státu právě dluhem. A není to jenom o tom, že by překrýval celý investiční rozpočet v uvozovkách právě například výši dluhu.
1: Paní Murová, není problém, že právě zhruba, jestli rychle dobře počítám, 100 miliard jde právě už na provoz státu. Není to do budoucna problém právě tohle zadlužování?
4: Odpovím a ještě mi dovolte ale okomentovat to, co říká kolega. Je třeba si v tom rozpočtu uvědomit, že nám končí dotační období v rámci Evropské unie a ten rozpočet se nám na příjmové stránce snížil o zhruba 200 miliard na dotacích EU. To je značná velká částka, která je částečně sanována a částečně to jde vidět i právě v rozpočtě kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, kde rozpočet právě o část dotací klesá.
1: Jak velký je tedy ten problém, že 100 miliard jde na provoz státu?
4: Co se týká toho provozu státu, myslím si, že to známe všichni v svých domácnostech, případně ve firmách, obcích, kde fungujeme. Jde o to, že abyste mohli snižovat rozpočty jednotlivých úřadů, tak musíte nejprve realizovat investice. Tady jednoznačně digitalizace, zavedení AI a tohle to vyžaduje investice a tyto investice pak mohou způsobit to, že budeme, dejme tomu, snižovat počty úředníků na úřadech, ale bez té investice to nejde. Stejně tak, ale myslím si, že ten provoz státu, že tam byl obrovský, ale obrovský tlak na snižování provozu státu, když se podíváte na kapitolu vlády nebo poslanecké sněmovny, tak u té vlády, tak tam bychom si měli vzít příklad, tam je to teda precizně.
1: Pane Havránku, zeptám se vás, vy jste teď slyšel od paní Murové, nejsou peníze z Evropské unie, je deficit platu veřejné správy, tak kde vy byste ty peníze sebrali?
23: Tak za prvé 40 miliard z Evropské unie si vylepšila Alena Schillerová už letošní rozpočet, protože je nečerpala v těch posledních měsících a financování toho loňského rozpočtu v úvozovkách Zbyňka Stanjury, proto dopadlo hůře.
1: Tak stále máme 160 miliard.
23: Druhá poznámka je, že o tom, že bude konec finančního, že bude konec rámce Evropské unie, co se týče dotací, to přece bylo jasné dopředu. My bychom samozřejmě museli.
1: Ano, to je jasné, a já se právě ptám, jak vy byste hledali ty zdroje. Ano.
23: Ano, a my bychom museli samozřejmě hledat zdroje nejenom v tom, kde už nyní vláda Andreje Babiše a Aleny Schillerové například rozdává tam, kde nemusí, to, což už je zhruba ve výši nějakých 30 miliard pouze, pokud si vezmeme POZE a pokud si vezmeme některé drobné výdaje, protože na ně prostě nemáme. Dále bychom samozřejmě se museli bavit i o tom, jak změnit, a tím neříkám zvýšit, ale změnit celkový daňový mix České republiky. Očekával bych, že je připravená vláda Andreje Babiše, tak jak jsme to neustále slyšeli, prostě bude mít připravenou daňovou reformu, kterou protáhne poslaneckou sněmovnou v prvním roce. Já nevidím byť jediný zákon, který by v tuhle chvíli kromě EET upravoval příjmovou či výdajovou stránku rozpočtu do pozitivna. A ani v předložených dokumentech směrem k Evropské unii nemá ve fiskálním rámci vláda popsán jakýkoliv
7: systém toho, jak by chtěla v konsolidaci pokračovat, zlepšovat, kromě paní naprosto vylhaných čísel, které nenaplní.
1: Paní Murová, proč vláda nejde tou cestou, nebo koalice nejde tou cestou zvýšení některých daní? Proč jde tou cestou k zvětšení dluhu?
4: A jenom ke kolegovi, co tady řekl, tak POZE dělá v rozpočtu 18,1 miliard. To asi si nevybral úplně reprezentativní vzorek, který by mohl vyřešit deficit 389 miliard. Díky POZE máme tak nízkou inflaci. Tato vláda se zaměřila na růst ekonomiky, ale růst ekonomiky ne tak, aby byl tahounem státní sektor, tak jak to tady kolega prezentoval, ale růst ekonomiky založené na hospodářském sektoru, na soukromém sektoru. To znamená stabilní ekonomické prostředí, podpora startupů, rekordní investice, rekordní státní fond dopravní infrastruktury, podpora výzkumu, vědy.
1: To já tomu rozumím, věku, ale proč jste nešli tou cestou zvýšení příjmu? To znamená třeba nějakou daňovou reformou, nebo protože dnes ministryně financí Alena Schillerová řekla, že už příští rok bude muset zvednout některé daně, jde o spotřební daně.
4: Ano, bavíme se o spotřební dani, u kratomu, u některých tabákových produktů, které dneska nejsou zahrnuty do spotřební daně, tady je to zcela férové a spravedlivé. Myslím si, že ti, kteří konzumují tyto substituty, tak zatěžují zdravotnictví a měli by platit spotřební daň.
1: A není škoda, že už to není prat na ten rozpočet pro příští rok, protože pak bychom se vyhnuli tomu vysokému schodku.
4: Vláda je ve vládě, nebo současná koalice je ve vládě od 15.12. Než připravíte legislativu, aby prošla mezirezortním připomínkováním, tak to prostě trvá, ten čas to vyžaduje. Stejně tak potom schválit jakoukoliv legislativu ve sněmovně, to není otázka půl roku. Když je to pozitivní, není k tomu příliš mnoho odporu, jak se bavíme o 3/4 roku, no a pak to můžeme jenom natahovat pomaly na rok.
1: A pane Havránku, vy byste souhlasili se zvýšením některých daní, protože třeba podle předsedy STAN Víta Rakušana musí přijít daňová reforma.
8: Já říkal, že musí přijít daňová reforma.
1: No a které ty daně vy byste zvyšovali jako za ODS?
8: To znamená, že když se podíváte na spotřební daně, což je samozřejmě i DPH, prostě zdanění naší spotřeby, tak tam se samozřejmě můžeme bavit o tom, jak tyto daně upravovat, zvyšovat. Určitě není na místě si myslet, že prostřednictvím kratomu, po případě, já nevím, jednorázových cigaret, které podle mě jsou mimo v tuto chvíli zdanění, vybereme 200 miliard. Na to se člověk musí podívat opravdu komplexně. Další věc je to, že opravdu v tuhle chvíli dochází ke zvyšování výdajů státního rozpočtu. Není to jen o těch příjmech. A pojďme se opravdu podívat na to, zda je nutné veškeré kroky, ke kterým v tuhle chvíli vláda Andreje Babiše sahá, provádět, protože opravdu 389 miliard plus teda 6 miliard pro Roberta Plagu, ty doufám, že najdou tady v rozpočtech jiných ministerstvech, protože opravdu to už je raketa, která míří do dluhové budoucnosti. A znovu opakuji, tohle je vytláčení soukromých investic, prodražování investic soukromých podnikatelů a ve finále i obyčejných úrokových sazeb, nejenom u hypoték, ale dalších úvěrů pro občany.
1: Paní Murová, ekonomové opravdu varují, že takový schodek by mohl zvýšit inflaci a tím třeba i zvednout půjčky, hypotéky. Nejde to trochu proti tomu, že vy říkáte, že chcete zajistit to předvídatelné podnikatelské prostředí, že tedy platíte POZE, tak z druhé strany nejde tohle proti tomu podnikatelskému prostředí?
4: Kdybychom snížili rozpočet o 150 miliard, tak to by mohlo právě narušit to hospodářské podnikatelské prostředí.
1: Jak?
4: To nemůže jít takovým šmahem. Jestliže zastavíte stavby, zejména ty dopravní, tak ministr Bednárik to napredikoval na konzervaci staveb zhruba za 60 miliard. To asi nechceme vynakládat 60 miliard a nic z nich nemít. To je lepší teda opravdu do toho státního fondu dopravní infrastruktury ty peníze dodat a ty stavby dokončit. Jo, to je ad jedna. A ad dva je významnou částku toho rozpočtu a zatím je to ve všeobecné státní správě v kapitole, odkud to do konce září teda bude zahrnuto na základě platových tarifů do jednotlivých kapitol, je navýšení platů státního sektoru, tak aby se nám nestalo, že kdokoliv bude přijímat zaměstnance, tak jeho tarifní plat bude nižší než minimální mzda nebo nižší než jeho zaručená mzda. To je něco, co tady jako doháníme za 4 roky předchozí vlády, kdy nám enormně stoupala inflace, ale ty platy nestoupaly.
1: Máme poslední půl minuty, ještě dám naposledy slovo panu Havránkovi. Vy mluvíte o daňové reformě. Připravuje ODS něco takového, aby byla, jak říkáte, připravená třeba, kdyby se dostala k vládě v dalším volebním období?
7: Ano, připravuje a věřím, že už v příštím roce představíme první detaily. Jenom když jsme u té veřejné pokladní zprávy, paní kolegyně, ta vzrostla, pokud se nepletu, o 20 miliard, můžou tam být platy státních zaměstnanců, ale jsme na vlnách Českého rozhlasu. Kde tedy potom máte změnu financování České televize a Českého rozhlasu? Toho rozpočtu nějak chybí.
1: Děkuju.
7: Myslím, že je to zde.
1: Děkuju. Jiří Havránek, člen sněmovního rozpočtového výboru za ODS, a Jana Murová, členka sněmovního rozpočtového výboru za ANO. Díky oběma, naslyšenou.
7: Krásný.
4: Děkuji a všem pěkné odpoledne.
1: Počet obětí ničivých záplav, které minulý týden zasáhly Nepál a Tibet, přesáhl 1 000, vyplývá z dnešních údajů nepálských úřadů, podle kterých živelní neštěstí v tamnějších oblastech připravilo o život 987 lidí. A čínské úřady zatím uvádějí, že v Tibetu si záplavy vyžádaly 16 obětí. Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof se stále pohřešují téměř 4 000 osob, včetně 583 cizinců z více než 30 zemí. Pátrací a záchranářské týmy pokračují v operacích v odříznutých oblastech a v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z 12 elektráren, z nichž asi 500 je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech. Do nepálské metropole Kathmandu zdravím našeho asijského zpravodaje Davide Jakše. Dobrý den.
9: Hezký den.
1: Tak kam pokročila ta operace na záchranu těch, kteří zřejmě uvízli pod těmi vodními elektrárnami v Himalajském pohoří?
9: Tak popravdě řečeno, přesně tyhle ty speciální záchranné operace se v posledních hodinách stávají vůbec nejsledovanějšími, protože ti lidé, o kterých se předpokládalo, že by mohli být vysoko v horách, v kopcích, v lesích a záchranáři je tam objeví, tak těch prudce ubývá tím, jak jsme stále dál od toho prvopočátku té katastrofy, v podstatě pátý den. Takže naděje na jejich záchranu jsou menší a menší a proto se tedy teďka veškeré úsilí a veškerá pozornost upírá právě na ty poškozené hydroelektrárny, na ty zmiňované vodní tunely, únikové cesty a tak dále. Je to velice složitý, na druhou stranu sofistikovaný labirint, který s podobnými neštěstími, samozřejmě ne tak velkými, počítá už při stavbách, staví je většinou zahraniční experti a proto ta naděje, že by uvnitř těch vodních šachet mohly být desítky, možná i stovky lidí, které by se mohlo podařit zachránit.
1: A jak v okolí těch elektráren ty záchranářské týmy postupují a na jaké překážky tam narážejí?
9: Tak je to hlavně obrovská mohutná vrstva hradba, bahna a kamení. To je největší problém. Záchranáři, kteří tam teď pracují, nemají úplně ideální techniku. Nemají tu techniku, kterou by opravdu potřebovali, kdyby se podobné neštěstí stalo v Evropě nebo ve Spojených státech nebo v jiných částech Asie. Asi by ta technika byla výrazně lepší a bylo by jí více. Nicméně pracují s tím, co tedy mají po ruce a je jich naštěstí hodně. To je zase dobrá zpráva, tedy, že nejsou úplně bez šancí. Na druhou stranu těch informací z téhleté části severního Nepálu přichází stále velice málo. Ono se tam nedá dostat jinak než vrtulníkem z obou stran, ze severu od čínské hranice i ze spoda odtud od hlavního města, tak ta jediná slušná silnice, ta je přerušená, je odříznutá, je vlastně rozvalená, takže dostat se nahoru je velký problém i pro ty záchranáře a samozřejmě i těch informací je málo. Na druhou stranu i lidé v těch zasažených oblastech používají, pokud to jde, sociální sítě, takže ty informace se potom dolů do těch zbytků Nepálu dostávají.
1: A podařilo se tedy navázat kontakt s některými z dělníků, které ta živelní pohroma uvěznila v elektrárenských tunelech?
9: Ti odborníci, ti záchranáři nasazují drony, hluboko do těch šachet posílají drony a popravdě řečeno nejsou zatím informace, že by byly nějaká zpětná vazba, že by třeba nějakým boucháním do předmětů nebo akusticky ti lidé, kteří by tam snad možná mohli být, dávali vědět. Nicméně záchranáři to nezdávají, říkají, že to je velmi hluboký labirint, ti lidé mohou být v bezvědomí, mohou být těžce zranění, takže jsou to všechno jenom spekulace a ty záchranáře žene víra, že by se tedy mohl stát zázrak a oni by tam mohli být uvězněni a mohli by být objeveni a zachráněni.
1: Když jsme spolu mluvili před několika dny, tak jsme mluvili o tom, že nepálský premiér odmítal další zahraniční pomoc, další záchranářské týmy ze zahraničí. Jak je to v tuhle chvíli?
9: Popravdě řečeno je to jako na houpačce, protože přesně jak říkáte, ze začátku každá pomoc vítána, speciálně ze zahraničí. Potom najednou během 12-16 hodin už nejezděte, už nepotřebujeme lidskou sílu, lidské záchranáře, potřebujeme techniku. Teď už je to zase najednou jinak. Teď už Nepál potřebuje třeba forenzní odborníky, profesionály, kteří jsou schopni rychle identifikovat a přesně ty lidské ostatky. Mimochodem posílají se sem dokonce až z Indie. V severní Indii vlastně indické úřady zachycují ty mrtvoly a předávají je sem zpátky do Nepálu k identifikaci. Jsou potřeba také odborníci, co se týká hygieny, protože hrozí lékaři, hygienici jsou velmi zapotřebí, protože hrozí epidemie nejrůznějších nemocí a tak dále. Proto jsou ti lidé také velmi rychle pohřbíváni. Takže sečteno potvrzeno, ta zahraniční pomoc už je znovu vítána a žádána a skutečně sem také plyne z Číny, z Indie, ze zemí jihovýchodní Asie a tak dále.
1: Přímo v Nepálu sleduje situaci po katastrofálních záplavách náš asijský zpravodaj David Jakš, momentálně je v metropoli Kátmandu. To byla polední publicistika, ta podvečerní, to bude v 18 hodin 10 minut. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
10: Dobré odpoledne, je půl jedné.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Státní zástupce dnes řekl, že zváží podání dovolání. Rusko při nočních útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Moskva vyslala rakety typu Iskander, Cirkon a Kalibr a taky 218 dronů. Kvůli dronům vyhlásili v noci poplach Estonsko a Lotyšsko. Preventivně kvůli nim odstartovali i stíhačky NATO. Poplach zřejmě souvisel s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům po celém Rusku, včetně okolí Petrohradu. Šéf Bílého domu Donald Trump požádal Apple, aby ve své americké aplikaci změnil název jezera Ontario na americké. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila a v aplikaci stále zůstává původní název. Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York mluvit v uplynulých dnech. A to poté, co zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi Kanadou a Spojenými státy. Dětskou ambulanci ve Vimperku bude od dneška provozovat nemocnice Strakonice. Slavnostně ji otevře už za půl hodiny v budově základní školy ve Smetanově ulici. Dřív provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice. Ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení i vimperskou ordinaci. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Alkestis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Součástí festivalu budou také diskuze s odborníky na antickou kulturu a filozofii. Antická štvanice potrvá do 16. září. Na řadě je doprava na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Od Prahy je silný provoz, pomalý se jede od sjezdu na Slavkov u Brna a pokračuje se do Brna do omezení na kilometru 196 a zdržení asi 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před nájezdem na D1 před omezením je kolona od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle je nehoda u letiště a kolony jsou od Hrušové i v opačném směru z konce dálnice D35. V Praze je klidný provoz, bez větších komplikací, menší zdržení je pouze na magistrále, na konci Nuselského mostu do Legerovy na 5 minut a 5 minut se popojíždí i ve Velznově před omezením u hlavního nádraží. Dobře, dojeďte. Odpoledne bude slunečno, přechodně oblačno, na horách na severu a severozápadě ojediněle s přeháňkami a s teplotami do 24, na jihu Moravy až do 26 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy a teď nás čekají názory a argumenty.
5: Proč jsou čeští politici příliš váhaví? Jak Američané kontrolují venezuelskou ropu? Proč dopadlo islandské referendum vítězstvím euroskeptiků? Jak může Evropa zastavit demografickou krizi? Kde všude si lidé stavějí domy. To je nabídka témat, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
11: Názory a argumenty.
5: Pražský městský soud rozhodl o tom, že hnutí SPD nespáchalo žádný trestný čin, když zveřejnilo své kontroverzní předvolební plakáty před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Soud také zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí SPD zaplatit pokutu 3 miliony korun. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
5: Co tento rozsudek z pohledu fungování české politiky může znamenat?
12: Může posunout určitým způsobem hranice toho, co je v předvolební kampani přípustné, co nikoli z pohledu toho, zda ta strana nebo hnutí tím spáchá trestný čin. Vzhledem k tomu, že je to plakát, který se týkal kampaně před senátními a krajskými volbami a zjednodušeně řečeno, jeden z nich hovořil o tom, že Českou republiku nespasí chirurgové z dovozu, tak je samozřejmě sporné, zda takovéto plakáty nevyvolávají v lidech určité obavy, určitý pocit třeba i nenávisti vůči tomu, kdo byl na tom plakátu, ale odvolací soud dospěl k názoru, že tomu tak není, že je to zkrátka určitá zkratka a nadsázka v předvolební kampani, že se tím snaží to politické hnutí, v tomto případě SPD, upozornit na problémy, které trápí nejenom Českou republiku. Takže uvidíme, jakým způsobem v následujících měsících a také letech bude vedena předvolební kampaň pomocí takovýchto plakátů, nakolik to bude účinné, kdybych to měl stáhnout na SPD a krajské volby a senátní volby, tak takovýto styl propagace nepřispěl k tomu, že by SPD v těchto volbách nějak výrazně uspěla, spíše neuspěla. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme uvěřit, zda kdyby takovéto plakáty nebyly, tak zda by neuspěla ještě hůře. Pokud samozřejmě dojde k dovolání, což v tuto chvíli nelze vyloučit, tak bychom pak mohli se ještě od příslušného soudu dozvědět, zda skutečně takovéto mantinely, které nastavil odvolací soud pro případné předvolební kampaně, jsou definitivní nebo zda skutečně o něco zúží. Na tom je zajímavé také to, že se výrazně lišil názor státního zástupce soudu první instance a odvolacího soudu, ale vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, kdy je ten justiční systém nějakým způsobem nastaven, tak je potřeba takovýto rozsudek respektovat. Je pravomocný, ale samozřejmě to nevylučuje možnost dovolání.
5: Z pohledu hnutí SPD je tedy případ uzavřen. Jak je na tom jeho předseda Tomio Okamura? Bylo jeho stíhání také ukončeno?
12: Zatím ukončeno nebylo, bylo pouze přerušeno, a to z toho důvodu, že Tomio Okamura je poslancem, má tedy imunitu, a vzhledem k tomu, že ho poslanecká sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, tak to stíhání bylo přerušeno, až uplyne doba, kdy je chráněn poslaneckou imunitou, tak asi to trestní stíhání stíhání s velkou pravděpodobností bude obnoveno, ale dá se očekávat, že pokud padl nějaký verdikt soudu, takže ten verdikt týkající se Tomia Okamury by neměl být diametrálně odlišný a že by rovněž on v tomto případě měl vyváznout s verdiktem, že se nedopustil žádného trestného činu, takže možná pro Tomia Okamuru bylo jednodušší, kdyby tehdy požádal o vydání a čelil podobně jako jeho hnutí tomu trestnímu stíhání a mohl mít ten případ uzavřen a nemusel tedy čekat na to, jak dopadne za několik let.
5: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
12: Naslyšenou.
5: Už několik měsíců působí volební modely agentur dojmem, že česká politika zamrzla. Preference stran jsou plus minus podobné, i když občas je patrný nějaký výkyv, jako nedávno u hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Navzdory této zdánlivé stabilitě ale musí politici neustále udržovat vazbu s voliči, soudí politický analytik Lukáš Jelínek.
6: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a Lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
5: Vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek. Islanďané ve víkendovém referendu těsně odmítli oživit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Je to porážka nikoli jen pro islandskou vládu, která plebiscit vyvolala, ale i pro unijní projekt. Slovo má evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
13: Při pohledu na kampaň před referendem se místy zdálo, že otázka možného připojení Islandu do unijního klubu stojí a padá s makrelami. Přesněji řečeno, zda je tamní rybáři budou moci nadále lovit a vyvážet podle svého, nebo se budou muset podřídit unijním kvótám. Ve skutečnosti však bylo v sázce mnohem více, a to pro obě strany. Obnovení přístupových rozhovorů by vyslalo významný signál evropské jednoty a soudržnosti v době výrazného růstu geopolitického napětí v severním Atlantiku, ať už jde o ambice Číny, potažmo Ruska, které hledají nové námořní cesty, nebo o stále neukojené teritoriální choutky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se stále zcela nevzdal snu o získání kontroly nad sousedním Grónskem a nezůstává jen u něj. Island by tak dal jasně najevo, že se nenachází v menu zemí využitelných pro přeskupování geopolitického vlivu. V neposlední řadě by pak obnovený zájem Islandu o členství pomohl unijní politice rozšiřování. Dodal by jí impuls, ze kterého by těžili i další kandidátské země. Vzhledem k očekávatelnému rychlému postupu by nejspíš brzy potvrdil, že Unie stále zůstává rozšíření schopná, a to nejen východním směrem. Kdo ví, třeba by časem nezůstalo pouze u Islandu. Voliči však rozhodli jinak. Evropská unie, která o sobě říká, že chce být geopolitickou unií, by si nyní měla poctivě zodpovědět otázku, proč možnost obnovení rozhovorů nebyla pro islandské voliče atraktivnější. Rozhodně bychom si přitom neměli vystačit s banální odpovědí, že za to mohou makrely. Ano, rybolov pro Island znamená důležitý sektor ekonomiky, na němž je závislá část obyvatelstva žijící mimo metropoli. Nebyli to ale zdaleka jen rybáři, kteří hlasovali proti zbližování s pevninskou Evropou. Zastánci členství v EU na Islandu neuspěli především, protože se jim nepodařilo dostatečně přesvědčit ani klíčové voliče, tedy obyvatele Reykjavíku a mladší generaci. Mimo jiné proto, že argumentaci místo politického významu nesmyslně zúžili na otázku ekonomických výhod, zejména možnosti následně přijmout euro, které je stabilnější než volatilní islandská koruna. V jádru debaty se ale především ocitla otázka suverenity. Podle příznivců přistoupení by se suverenita ostrova vstupem do Evropského klubu zvýšila. Island totiž je už nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Musí tedy přebírat množství evropské legislativy bez možnosti ji jakkoliv ovlivnit. Vstupem do EU by se Island už nemusel slepě podřizovat a navíc by získal silný hlas na mezinárodním poli. Podle odpůrců vstupu do EU by země o suverenitu naopak přišla, protože by se zvýšil počet oblastí, v níž by ostrov musel následovat unijní legislativu. Tu by sice mohl ovlivnit, ovšem hlasem jedné z nejmenších členských zemí. Ve vypjaté kampani před referendem zaznívaly nadto také klasické polopravdy a mýty o diktátu Bruselu a nikým nevolených byrokratech, známé z rétoriky evropských euroskeptických stran nebo ze Spojeného království z dob tamního brexitového referenda. Jaké ponaučení bychom si toho tedy měli vzít my uvnitř EU? Především, že Unie nejspíš není natolik atraktivní projekt, jak si sami někdy namlouváme. Svůj apíl má nepochybně pro chudší státy, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně a garanci západních standardů. Podobně jako v případě Británie před Brexitem se ani na Islandu však nepodařilo vysvětlit, že z členství dostatečně těží i bohatší státy, nejen ekonomicky, ale i politicky. Za to si z části může Evropa sama. Část elit příliš dlouho mentálně žila z integračních úspěchů 80. a 90. let. Ty už však dávno nestačí. Hlavní chlouba EU, tedy jednotný trh, stále není dokončen. Proti původním plánům nabral už více než 30-leté zpoždění. A i přes ránu, kterou Unii uštědřil Brexit, EU dál sklouzává ke stylu, který kritikům integrace poskytuje snadnou munici. Typicky tehdy, když vzniká legislativa, která sice jedny bariéry odstraňuje, jiné však současně nepochopitelně vytváří. A nemohou za to často ani tak mýtičtí bruselští byrokraté, jako spíše nedostatek politické ochoty ke kompromisům, který vede ke zdlouhavým vyjednáváním a suboptimálním řešením. Hlavním zdrojem politické vůle a legitimity přitom dál zůstávají členské státy. Řešení proto musíme začít hledat u sebe.
5: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Lednová vojenská operace ve Venezuele, kdy americká armáda zajala tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu, má po několika měsících první konkrétní důsledek. Smlouvu, která zajišťuje Američanům přístup ke skutečně velkým venezuelským ropným zásobám. Podrobnosti dodává publicista Eduard Freisler, který dlouhodobě sleduje dění v Americe.
14: Spojené státy uzavřely s Venezuelou historickou smlouvu. Mají z jeho americké země v následujících letech získat závratných 65 miliard barelů a prakticky tak vyrovnat objem svých vlastních ropných zásob. A to i přesto, že největším ropným producentem současnosti jsou právě Spojené státy. Donald Trump tento mohutný tok ropy označil za dar venezuelského lidu Američanům. Prezident má jasně vymezený slovník. Pokud neuráží nebo ze sebe nedělá Ježíši Krista, fabuluje. Není politicky nekorektní. Je demagog. Ropná smlouva s Venezuelou není dar, ale výpalné. Smlouvu s ním totiž podepsala autokratka Delcy Rodriguezová, která k něčemu takovému neměla žádné ústavní právo. Prezidentství ve Venezuele uzurpuje. Už dávno měla odstoupit a vypsat volby, protože země od 3. ledna tohoto roku nemá prezidenta. Jak je známo, americké komando toho dne zatklo a z Venezuely odvezlo vůdce země Nicolase Madura. Ve venezuelské ústavě stojí, že v případě prezidentovi trvalé absence moc přebírá viceprezidentka. Tou Rodriguezová opravdu byla. Volby ale měla vypsat do 30 dnů, protože prezident zmizel z úřadu ve lhůtě prvních 4 let svého mandátu. Rodriguezová se nemůže skrývat ani za termín dočasné absence prezidenta. Ústava totiž v takovém případě mluví o 90 nebo 180 dnech, pokud tuto lhůtu prodlouží Národní shromáždění. Někdejší Madurova pravá ruka je u moci už přes 240 dnů a navíc se nezdá, že by měla odstoupit. Ústavou je tu totiž Donald Trump. To on rozhodne, co bude s Rodriguezovou a dalšími členy diktátorského venezuelského režimu. Trump z Venezuely udělal svůj vazalský stát, kam si chodí pro bohatství, jež má lepit jeho přehmaty. Většina obyvatel Venezuely si byla vědoma, že odstranění diktátora je bude něco stát. Zpočátku to považovali za samozřejmost. Trump totiž z jejich života odstranil vůdce, který od nástupu k moci nastolil v zemi státní teror. Ze dne na den dokázal americký prezident tento režim zkrotit. Kdysi vulgárně agresivní členové mocenské kliky, kteří arbitrárně zavírali do vězení, unášeli a zabíjeli, se teď očividně klepou strachy. Kdysi velkohubý ministr vnitra Diosdado Cabello například tvrdil, že USA nikdy nedostanou ani kapku venezuelské ropy. Dnes je podepsán pod dohodou, která většinu tohoto bohatství USA de facto předává. Vystrašený a ponížený jako beránek. Jenže Cabello je stále ministrem vnitra a Rodriguezová prezidentkou. Často přitom hraje klíčovou roli. Možná se totiž blíží k okamžiku, kdy se z Trumpova sevření dostanou, kdy se pistol od jejich spánku odkloní. Republikán totiž může za 2 měsíce po takzvaných pololetních volbách přijít o kontrolu nad kongresem. A demokraté by při takovém scénáři začali úřadovat. Například by mu zřejmě zatrhli jeho zahraniční výboje. Rodriguezová a spol pak možná strhnou masku a spolupráci s Trumpem označí za nezbytnou cestu, jež vedla k přežití původního systému organizovaného zločinu, který se vydává za socialistickou revoluci.
5: Míní publicista Eduard Freisler. Kvůli stárnutí populace se může do roku 2100 snížit počet obyvatel Evropy o zhruba 50 milionů lidí. Jaké může mít demografická krize důsledky, nad tím se zamýšlí spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern.
15: Platí zásada, že kdo nemá víru ve svoji budoucnost, tak do ní také odmítá investovat. Jedna z investic do budoucnosti, která platí od nepaměti, bylo, že lidé na svět přiváděli děti. i když byli chudí jako kostelní myši. Naopak více dětí pro ně znamenalo jistější zajištění v budoucnu, a to navzdory úsloví, že jeden otec uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Dnešní mladí lidé, jak ukazují demografické a sociologické průzkumy po celé Evropě, víru v to, že mají jakousi budoucnost, pozvolna ztrácejí, což se projevuje i klesající mírou porodnosti napříč celou Evropou. Podle Spojeného výzkumného centra zřízeného Evropskou komisí klesne celkový počet obyvatel Evropy díky jeho stárnutí a postupnému vymírání do roku 2100 zhruba o 50 milionů. V Evropě dnes nenajdete zemi, kde by průměrný počet dětí na jednu ženu dosahoval alespoň počtu dvou. Hlasně vyhlašovaná prorodinná politika Viktora Orbána, vyznačující se řadou materiálních úlev pro mladé rodiny, za 16 let své existence nezaznamenala žádný výrazný úspěch. Německo ku příkladu zajištění mladých rodin s dětmi řešilo zákonným nárokem rodičů na umístění dětí v jeslích a ve školkách, nicméně průměrný počet dětí na jednu ženu klesl v porovnání s rokem 2021 z 1,58 setin na 1,32 setiny dítěte. Jestliže průměrný věk Evropana v roce 1990 byl 32 let, dnes vzrostl na úroveň o 10 let vyšší. Nejstarším obyvatelstvem jsou Italové, nicméně ostatní země je spolehlivě dohánějí. Stále více jsou tak ohrožovány základní pilíře evropského sociálního státu, zejména pak zajištění ve

0: studiem. Před takovým vývojem varovali už revoltující studenti v 60. letech minulého století. Byli přesvědčeni, že lidé pohlceni konzumním způsobem života, jaký nabízí soudobý kapitalismus proložený společností hojnosti, vede k odcizení člověčí podstaty a ztráty v jakýkoliv transcendentní smysl života. Tehdejší pocit odličtění je nyní navíc umocněn hrůzou z katastrof hrozících v důsledku oteplování klimatu. A tak človíčku nemeškej, užij si dne.
1: Dodává publicista Ivan Štern. Většina lidí, kteří žijí na naší planetě, jsou pevně spjati s místem, kde se narodili. I za cenu toho, že může jít o oblasti, kde se častěji vyskytují přírodní katastrofy. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové.
2: Ničivá přívalová vlna na hranicích Nepálu a Tibetu rozvířila debatu o klimatických změnách a taky o možnosti vybudovat signální systémy, které by lidi varovaly, že se blíží podobná katastrofa. Vynořila se informace, že v tomhle údolí k podobným, i když ne tak ničivým neštěstím, dochází často. A v zápětí přišla otázka. Tak proč tam ti lidi bydlí? Ta otázka dává smysl. Když někde nejsem v bezpečí, tak se odtamtud odstěhuju, no ne? V těchto pár slovech a otazníku vyhřezly na povrch hlubiny naivity nás Evropanů. My se můžeme stěhovat, kdy se nám zamane. Když se nám nelíbí v Praze, můžeme do Brna, do Berlína anebo do Brisbane. Stěhování je jen otázka organizace, trochy peněz a možná jistého nepohodlí. Drtivá většina lidí na Zemi si ale s touhle planetou nemůže hrát jako s barevným nafukovacím míčem. Obyčejně jim nezbývá, než zůstat tam, kde se narodili. Pokusy o cestu za štěstím do ciziny, všeobecně zvané migrace, což je dnes sprosté slovo, jsou nákladné, nebezpečné a povedou se málokdy. V horách jako Himaláje nebývá snadný ani přesun do sousedního údolí. Hory uživí jen málo lidí a ta troška obdělavatelné půdy je dávno zabraná. Jistě, můžete slézt z hor a přidružit se k těm statisícům a milionům obyvatel slamů ve městech. Musíte ale počítat s tím, že tam nebudete vítáni a život tam nebude o nic lehčí. Tohle všechno by Evropané měli vědět, anebo aspoň tušit. A přece se zeptáme, tak proč se neodstěhují? V Sydney jsem slyšela odpověď jedné z původních obyvatelek Austrálie, ženy s mateřským úsměvem a hlubokýma očima, na podobnou otázku. Televizní novinářka se jí zeptala, proč si postavila dům zrovna v záplavové oblasti. Je to tak, řekla. My aboriginálové moc dobře víme, že je to záplavová oblast. Jednou nebo dvakrát do roka vymetáme bahno z obýváku. Za ty tisíce let, co tu jsme vypozorovali, kde je vhodné stavět domy a kde ne. Jenže pak nám Anglové zabrali půdu, prohlásili, že jim patří a stavební parcely si musíte kupovat. Ano, kupovat, jakkoliv to zní neuvěřitelně. A já nemám dost těch jejich peněz, abych si mohla postavit dům na místě, o kterém my aboriginálové víme, že je bezpečné. Stavíme si domy tam, kde bychom je nestavěli, kdyby nám Anglové neukradli zemi. A zářivě se není usmála.
1: Tolik Iva Pekárková. A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních prvních zářijových názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus.

0: Zprávy.
1: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. Soud potvrdil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje 3letou podmínku za zneužití pravomoci. Klidné úterní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký, řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice. Schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
2: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
1: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že vláda se zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura označil dnešní pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu v kauze předvolebních plakátů SPD za prohru opozice. Podle něj rozsudek respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Uvedl to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Na jednom z nich stálo, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a zobrazoval zakrváceného muže tmavé pleti s nožem. Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. Teď je přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že do čela úřadu byl účelově dosazen Petr Kušnierc. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz opakovaně odsouzen. Spolu s dalšími lidmi měli ovlivnit dotace za celkem 14 miliard korun. Dělníci dnes začínají bourat střechu bývalé celnice v Mikulově. Konstrukce stojí nad silnicí, kudy jezdí auta po hlavním tahu do Rakouska. Demolice potrvá zhruba 40 dní. Silničáři po dobu prací zachovají obousměrný provoz. Ředitelství silnice dálnic nechává střechu odstranit kvůli bezpečnosti, potvrzuje jeho mluvčí Jan Rídl.
3: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun.
1: Na silnicích zůstáváme. Na D1 na příjezdech do Brna vázne provoz před omezením na kilometru 196. Kolony hlavně kamionů postávají od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a také od exitu výstaviště z kilometru 190. Osobní auta projíždí rychleji. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle je nehoda u letiště a kolony jsou od Hrušové a v opačném směru i z konce dálnice D35. V Praze stále provoz bez komplikací, kolony ale zůstávají v centru na magistrále, po pojíždí Nuselský most do Legerovy, zdržení 5 minut, a plní se magistrála i směrem na Jižní Město. V kolonách se jede od Bulhara přes omezení u hlavního nádraží až na IP Pavlova.

0: a tam zdržení 10 minut. Šťastnou cestu. Po zbytek dneška bude slunečno, přechodně oblačno s teplotami od 20 do 24, na jihu Moravy až do 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už je připravený pořad. Jak to vidí?
1: Naladili jste si rozhovor na aktuální témata. Jsem ráda, že pozvání přijal Filip Rožánek, odborník na mediální problematiku. Buďte vítán, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: V centru naší pozornosti bude dění kolem mediální novely, jak vůbec pokračují debaty o změně financování médií veřejné služby. Probereme také omezování přístupu některých novinářů na tiskové konference či nový formát nedělního diskusního pořadu České televize. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
1: Se začátkem nového školního roku startuje naplno i dění na politické scéně. Už známe návrh rozpočtu na rok 2027 s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. No a politiky bude v příštích týdnech zaměstnávat i takzvaná mediální novela. Bude to, pane Rožánku, velký boj. Jenom připomenu, že koaliční kabinet Andreje Babiše schválil v polovině června vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým chce rušit dosavadní poplatkový systém, převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15% méně peněz, než s jakými hospodaří po tom loňském zvýšení poplatku. Tak kam se to jednání posunulo?
2: Posunulo se od té doby tak, že pan ministr kultury Otto Klempíř poskytl několik rozhovorů, ve kterých se snažil parametry té novely obhájit nebo vysvětlit. Z toho politického hlediska nás zásadní posun čeká až příští týden, kdy začíná schůze sněmovny. Na jejímž programu je zařazen právě i tento zákon v prvním čtení, takže se ta debata teprve otevře. A předpokládám, že tedy dojde jednak na to, co slibovala opozice, to znamená, že tam budou pravděpodobně rozsáhlé obstrukce. Dokonce zaznívala slova o tom, že takovéhle obstrukce ještě sněmovna nezažila. A zároveň, že má tedy proběhnout ona vládou přislíbená veřejná debata o smyslu, úkolech a financování médií veřejné služby. Protože třeba právě pan ministr říkal, že tato debata bude probíhat v největší podobě, v nejširší podobě právě v parlamentu.
1: Nakolik je vůbec reálné, že by k té změně, jak si vláda přála nebo na tom trvá, by mohlo dojít už od 1. ledna 2027?
2: To vidím jako krajně nepravděpodobné, už jenom z hlediska lhůt, které jsou spojené s projednáváním zákonů v dolní komoře i v horní komoře parlamentu. Pokud bychom to vzali jen čistě sečtením těchto lhůt a povinných intervalů mezi jednotlivými čteními, tak si myslím, že je nereálné, aby to vůbec do konce roku bylo projednáno. Plus tam je ještě nutné zohlednit, že Senát a pravděpodobně i tedy pan prezident ten zákon vrátí sněmovně. To znamená, ta se bude muset pak sejít k přehlasování a tím pádem se dostáváme už někam do nového roku.
1: Jinak ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO se v podstatě rozhodla, že peníze na veřejnoprávní média ten příští rok případně vyplatí ze své kapitoly Všeobecná pokladní správa. Kolika prostředky vlastně disponuje tato kapitola?
2: Paní ministryně v dnešním rozhovoru pro server iDnes říkala, že ona počítá, že by na rozhlas a televizi šlo z této kapitoly kolem 7-8 miliard korun, což naznačuje, že tam zároveň není velká ochota s touto částkou hýbat směrem nahoru, nějak přidávat peníze médiím veřejné služby a pravděpodobně tedy zůstane u toho svého původního plánu seškrtat naopak jejich příjmy. Zároveň celá ta kapitola není příliš velká a primárně má sloužit jako zdroj peněz na platy ve veřejné sféře, takže to není určitě něco, s čím by se dalo trvale počítat, že právě z této kapitoly to bude. Naopak, až bude ten zákon definitivně schválen, což pravděpodobně bude, tak by ty prostředky měly jít z kapitoly Ministerstva kultury.
1: Mimochodem změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil v červenci Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Toto stanovisko Senát přijal k výroční zprávě o loňské činnosti a hospodaření České televize. Tak nakolik vlastně má váhu i toto stanovisko nebo doporučení, možná spíše apel na poslance?
2: Senát dokonce má pracovní skupinu, která se zabývá těmi změnami, které vláda navrhuje. Nicméně přiznejme si otevřeně, že vzhledem k politické síle té aktuální vládní koalice, která má dostatek hlasů na to, aby přehlasovala Senát, přehlasovala prezidenta a zároveň nebere to stanovisko Senátu pravděpodobně příliš vážně, tak si nemyslím, že bude mít reálný dopad na to, jak bude ten zákon projednávaný. Tady si myslím, že možná by vláda více slyšela na odborníky nebo na tlak veřejnosti, paradoxně možná víc než na ten Senát.
1: A jaké dopady má celá ta situace? Trochu utichla během letních parlamentních a vládních prázdnin vůbec na chod obou médií, na přípravu rozpočtu, programu, možná i personálních otázek, ta nejistota vlastně ohledně financování. Ještě bych i připomněla, pane Rožánku, že generální ředitel České televize Hynek Chudárek na výzvu rady České televize předložil variantu sníženého rozpočtu pro případ, že by došlo k poklesu příjmu instituce, a ten návrh počítá se škrty ve výši 350 milionů korun. Tak co by to znamenalo pro pokrytí vůbec poskytování veřejné služby?
2: Generální ředitel televize zároveň řekl, že tahle částka je maximum, které je možné odložit nebo škrtnout v tom rozpočtu na příští rok, aniž by to ohrozilo rozsah veřejné služby, na kterou jsou diváci zvyklí. A je to varianta, která by byla ale za cenu toho, že se odloží či pozastaví investice, které televize nutně potřebuje, například do zpravodajského zázemí nebo do regionálních studií. Pokud by tahle částka se měla zvyšovat, a je tedy pravděpodobné, že vláda bude tlačit na to, aby se zvýšila tahle částka těch úspor, tak už se bude muset takzvaně řezat do živého, a v tu chvíli je zjevné, že to nepůjde bez zásahů třeba do dramatické tvorby nebo do sportovního vysílání nebo třeba právě dalších pořadů a služeb, na které jsou diváci zvyklí. Generální ředitel také někde říkal, že by chtěl zachovat takové populární formáty jako Stardance. Na druhou stranu by se muselo asi redukovat ve všech programových kapitolách a myslím si, že pak už by to diváci hodně poznali.
1: Pane Rožánku, jak chce tedy vládní koalice Andreje Babiše garantovat nezávislé fungování veřejnoprávních médií, transparentní, předvídatelné financování?
2: Tam je zajímavé, že na tuto otázku vládní představitelé říkají, vždyť je to v tom zákoně napsané, že je to médium nezávislé, to nikdo nemění, to nikdo neškrtá. Ale jak víme, to, co je na papíře, nemusí být vždycky pak dodržováno v realitě. Ostatně zažili jsme i ve sněmovně vícero případů, kdy původní plány vyletěly oknem a náhle se přepsaly na úplně jinou realitu. Takže samotný mechanismus v tom zákoně je napsaný tak, že ta částka pro Českou televizi a Český rozhlas by měla být povinná ze státního rozpočtu. To znamená, nemohla by se měnit z roku na rok, maximálně by se zohlednila inflace, a tento rozpočtový automat je podle vlády dostatečnou pojistkou nezávislosti. Ale
1: podle vás?
2: Podle mě to tak není, protože už ta samotná diskuze, kdy se dostáváme do fáze, že vláda navrhuje prostředky pro obě média nižší, než jsou ty současné, tak už to samo vytváří tlak, který samozřejmě destabilizuje fungování obou médií. Právě to, že generální ředitel televize musí připravovat v naprosto, s naprosto nejasným výsledkem nějakou krizovou variantu rozpočtu a neví, kdy začne platit, v jakém objemu začne platit, jestli náhodou ten zákon nezačne platit uprostřed roku a podobně. To všechno komplikuje jakékoliv manažerské rozhodování, jakékoliv plánování, investice, ale také třeba to odrazuje zájemce o zaměstnání v těchto médiích, protože kdo půjde do média, které nemá před sebou jistou budoucnost a kdo půjde, kdo nastoupí do práce, o které nebude vědět, jestli ještě za půl roku bude mít.
1: Pohled mediálního analytika Filipa Rožánka.
3: Jak to vidí?
1: Za několik dní by se měl parlamentní výbor pro média zabývat omezováním přístupu některých redakcí na tiskové konference. Co od toho očekávat, pane Rožánku?
2: Je to bod, který chce na mediální výbor zařadit opozice. Nicméně vzhledem k vládní většině v tomto výboru si nemyslím, že ve výsledku projde nějaké usnesení. Předpokládám, že je to reakce na situaci, kdy Ministerstvo zahraničí odmítlo přístup redaktorce deníku N na tuto nebo na tiskovou konferenci. A to je samo o sobě nestandardní i to, jakým způsobem ministerstvo vysvětluje to dělení na alternativní média a klasická média, řazení deníku N mezi alternativní média. Je to celé nepřípustné, protože státní instituce, veřejný sektor, veřejná správa nemá tímto způsobem omezovat přístup na tiskové konference a tenhle přístup nás posouvá spíše někam na východ nebo řekněme do bývalého orbánovského Maďarska nebo tímhle směrem, než že by to byl přístup, který známe ze západní Evropy.
1: A co tím třeba konkrétně teda ministerstvo zahraničí sleduje?
2: Myslím, že je to ve skutečnosti spíše reakce na články deníku N, které tento list vydal o představitelích motoristů. A samozřejmě je to ze strany osoby pana ministra Macinky pravděpodobně nějaký trolling, jak se říká na internetu, tak trochu vyřizování účtů s deníkem N a on má talent na různé jedovaté poznámky a glosy směrem k médiím, takže myslím si, že do budoucna se tato situace ještě třeba zopakuje. Ostatně, když se to poprvé stalo v lednu, tak pan ministr přislíbil, že ministerstvo nebude omezovat přístup novinářů na tiskové konference a ejhle o půl roku později se to zopakovalo. Takže zase jsme u toho, že na papíře, papír unese všechno, realita je pak druhá věc.
1: Jaká je vůbec svoboda médií ve světě?
2: Svoboda médií se obecně podle Reportérů bez hranic zhoršuje. Je to vidět na tlaku autoritativních vůdců a tím se nemyslí jenom ty uzavřené státy, ale i demokracie, ve kterých si snaží politici urvat více moci, než která jim třeba ústavně náleží, nebo se snaží ohýbat ústavní pravidla, tak obecně po celém světě, pokud si dobře vybavuji tu zprávu Reportérů bez hranic, byla svoboda médií nejhorší za posledních 25 let. A je to dané součtem těch vnějších tlaků, kromě toho politického, jsou to také tlaky technologické a ekonomické. A tohle všechno ovlivňuje provoz a fungování redakcí po celém světě.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Pojďme k dalšímu tématu, pane Rožánku. Česká televize má za sebou premiéru Nedělní debaty, která vystřídala někdejší otázky Václava Moravce. Je rozdělena na dvě části, politickou diskusi a analytický blok. Tak jak to tomu říkáte, jak hodnotíte ten nový formát? Je to posun třeba oproti předchozím nedělním debatám?
2: Určitě je novinkou právě ten vhled odborníků a jejich živé komentáře k průběhu debaty. Ještě musíme také podotknout, že je rozdíl, jestli se na tu debatu dívají lidé na ČT1 nebo na zpravodajském kanálu ČT24. Ten dojem z té hlavní politické části může být odlišný podle toho, na které stanici se díváte, protože na ČT24 tam jsou právě v obrazu komentáře odborníků. A mně to přijde jako zajímavý posun v tom směru, že veřejná služba by určitě měla k té debatě nabízet něco navíc. Právě třeba to ověřování, uvedení do kontextu, uvedení do reality. Nicméně na nedělní politické diskuzi toho zase upřímně řečeno tolik nového nevymyslíte. Pořád to bude na nějaké konfrontaci politiků. A my jsme si tady v České republice obecně dost zvykli na to, že těch diskuzních pořadů je hodně, že jsou tam prakticky neustále politici a celý týden od rána do večera běží nějaký diskuzní formát, kde politici buď jsou konfrontováni moderátorem nebo mezi sebou. A je to mnohem větší podíl pořadů, než zase bývá třeba v západní Evropě, kde se k těm tématům vyjadřují spíše odborníci, zástupci třeba profesních svazů, cechů a podobně. A mně vlastně trochu chybí to v těchto debatách, že by politici byli právě konfrontováni s těmi, na které tato opatření dopadají. To znamená právě se zástupci průmyslu, se zástupci různých profesních svazů a podobně. A víme, že když bychom se obloukem vrátili třeba k té mediální novele, o které jsme se bavili na začátku, tak je velmi obtížné dostat pana ministra kultury právě do nějaké diskuze, kde by diskutoval s řediteli České televize a Českého rozhlasu o praktických dopadech této novely. A myslím si, že přesně tenhle formát, kdy ta konfrontace není mezi politiky, kteří si to pak sestříhají pro sociální sítě a udělají si z toho promo, tak kde jsou ale naopak konfrontováni s těmi, na které budou mít jejich rozhodnutí reálné dopady, tak tohle mi trochu chybí v tom veřejném prostoru.
1: Ostatně do těch debat, co se týče veřejnoprávních médií, nechodí příliš nebo skoro vůbec ani sám premiér Andrej Babiš.
2: Je to pravda a je to součást širší snahy delegitimizovat média veřejné služby, ukázat, že nejsou potřebná nebo že pan premiér a další vládní politici si vystačí se svými sociálními sítěmi a s jejich dosahem. Je to snaha také zpochybnit důvěryhodnost těchto médií a ukázat, že vlastně ať si média vysílají, co chtějí, já nikam chodit nebudu. Ale zase je to ukázka takového demokratického deficitu, dejme tomu, protože takto vrcholný politik určitě má být konfrontován v diskuzích a má dostávat nepříjemné otázky, mají mu být kladeny dotazy na to, co jeho rozhodnutí znamenají a jaké budou mít důsledky. A jestliže se jim vyhýbá a chce sdělovat jenom svoji verzi událostí, tak je to čistá propaganda potom, ale.
1: Vracím se ještě zpět trochu právě k tomu vztahu médií, nejenom veřejné služby, vůbec novinářů, mediálních domů v České republice a vládní koalice premiéra Babiše, tak jak byste to vyhodnotil? Protože když sledujeme třeba mimo jiné pondělní tiskové konference, ale i videa na sociálních sítích pana premiéra, tak velmi často jsou terčem třeba Seznam zprávy nebo Novinky, portál. Tak co tomu říkáte, pane Rožánku? Co tady sledujeme?
2: Myslím, že jste velmi výstižně řekla, že to sledujeme právě při téměř každé pondělní tiskové konferenci vlády, protože skutečně od nástupu vlády Andreje Babiše ten počet útoků verbálních na novináře stoupnul, ať už ze strany jeho nebo ze strany jeho koaličních partnerů. A dokonce jsou to právě osobně laděné verbální útoky na konkrétní novináře, konkrétní redakce a takhle to zkrátka být nemá. Jestliže se premiérovi jako představiteli výkonné moci nelíbí to, co o něm novináři píší nebo že kritizují vládu, tak je jedna věc polemizovat třeba s věcnou podstatou té kritiky, druhá věc je snažit se schazovat a dehonestovat ty novináře za to, že napsali nebo otevřeli nějaké téma, které se vládě nelíbí. Tohle je velmi tenký led a pokud vláda bude chtít nadále novináře takto dehonestovat a schazovat, tak to může skončit velmi špatně.
1: To si myslí Filip Rožánek, expert na mediální problematiku.
3: Jak to vidí?
1: Zastavme se ještě u osudu televize Barrandov, která ale už vysílá z Brna, pane Rožánku. Udrží si licenci.
2: Je to tak, je to televize Barrandov, která se musela vzdát svého zázemí na pražském Barrandově, protože z něj dostala výpověď a tedy teď provozovatel televize ji provozuje ze svých prostor v Brně. Nicméně televize Barrandov má velmi komplikovaný osud. Tento týden bude, myslím, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednávat, jak to bude dál s jejími licencemi, protože provozovatel televizních vysílačů České radiokomunikace projevil zájem o převzetí licencí televize Barrandov, nebo respektive podal žádost o nové licence pro televizi Barrandov, aby vůbec tohle vysílání mohlo pokračovat. A ten důvod je zřejmý. Televize Barrandov má obří dluhy a jediný způsob, jak je začít platit nebo alespoň mít nějaké výnosy, je to, když to vysílání bude pokračovat. Takže je to legitimní zájem věřitelů domoci se alespoň nějakých výnosů z fungování televize. A také ale pravda je, že sledovanost televize Barrandov se zásadním způsobem snížila, nepodařilo se jí oživit a v téhle složité situaci, ve které je, se asi jí nepodaří jen tak v dohledných týdnech nebo měsících postavit na nohy, byť se snaží současní majitelé televize dělat první, poslední pro to, aby se to nějakým způsobem podařilo. Ale já jsem trochu skeptický k budoucímu vývoji televize Barrandov.
1: A kdybychom se, pane Rožánku, podívali a shodnotili ten aktuální mediální trh v České republice, tak je naplněný, přeplněný? Viděl byste třeba prostor pro nějaké nové médium?
2: Je zajímavé, že stále přibývají nové televizní stanice. Zrovna nedávno ohlásila vstup na český televizní trh původně francouzská televize pro milovníky psů a koček, Dog and Cat TV, což je televize, která bude jenom v nabídce placených operátorů, ale přesně to ilustruje ten vývoj, že od těch rozsáhlých, širokospektrálních médií se dostáváme spíš k těm úzce zaměřeným a těm, které vyhledávají jednotlivé niky na trhu a jednotlivé malé skupiny posluchačů a diváků, na které by mohli svůj projekt obchodně zacílit. A tak uvidíme, jak psy a kočičky původem z Francie zaujmou české televizní diváky. Je to, myslím, čtvrtý trh této televize v Evropě. Tak sám jsem zvědavý, jaký bude mít ohlas.
1: Vidíte, teď jste mi připomněl, byla jsem před pár dny ve Skandinávii, tam jsou oblíbené takové ty slow TV, kde se díváte třeba jenom na nějakou přírodní scenérii nebo oheň v krbu. Tak co poptává vše možné, třeba i tuzemský divák, když zůstaneme u televize?
2: Je pravda, že Skandinávie tímhle proslula. Norská televize dokonce vysílala nepřetržitý stream plující lodi na oceánu a podobně. U nás jsou tyhle televize slow TV především na internetu. Nicméně pravda je, že teď nám taky se rozšířila nabídka o sportovní kanál televize Prima, tak zdá se, že stále mají diváci nebo minimálně provozovatelé médií apetit uvádět nové projekty a možná také rychle zase skončí. To je vždycky riziko mediálního podnikání, ale přesto se ukazuje, že je náš mediální trh poměrně pestrý, ale stále by jeho součástí měly zůstat i média veřejné služby.
1: konstatuje Filip Rožánek, expert na mediální problematiku. Já vám děkuji za vaše názory, za váš čas a přeji vše dobré.
2: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí, jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí i 18 zraněných. Údery na Kyjev a kyjevskou oblast pokračují už 6. den v řadě. Ty dnešní cílily hlavně na skladové prostory a železniční depa. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let, teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Začalo dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. V irském Wicklow by měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráci 27 s NATO. Česko zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let. Na síti X to oznámil současný předseda francouzské vlády Sébastien Lecornu. Podle něj byl Balladur významnou postavou francouzské politiky po 5 desetiletí. Premiérem byl mezi lety 1993 až 95. Politicky aktivní byl už od 60. let. Později v 80. letech byl také ministrem financí, kdy prosadil privatizaci velkých podniků. Začal nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga nebo na přímou pomoc dětem. A česká společnost AIDS Pomoc právě teď otevírá v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabídne anonymní a bezplatné testování. Vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahajuje provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení. Krátký pohled na silnice na D1 na příjezdech do Brna. Vázne provoz před omezením na kilometru 196. Kolony hlavně kamionů postávají už od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Na D5 se zdržení na výjezdu z České republiky do Německa na Rozvadově. Na německé straně dělají policisté kontroly. Kolona má asi 4 kilometry, začíná kousek za státní hranicí. A na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle je nehoda u letiště a kolony jsou od Hrušové i v opačném směru z konce dálnice D35. Přejeme klidnou jízdu. Zatímco dnes převládá slunečno, zítra má být od západu postupně zataženo, na horách opět ojediněle s přeháňkami, teploty dnes až 24 stupňů, zítra bude o stupeň tepleji. A po zprávách už má slovo Lucie Vopálenská, začíná Věda Plus.
4: Pěkný den. Ano, je to tak, i v první zářijový den je tu pro vás náš magazín o výzkumech, nových objevech či technologiích. A co se od nás dozvíte tentokrát? Byl prototypem vědce, kterého si představujeme. Tak trochu morous, jenž jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léku na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránil přes 10 milionů životů? Moderní depozitář pro 21. století. Co si pod tím všechno lze představit? A jak vypadá areál Bouchalka u Buštěhradu? A připomeneme i Světový den chronické lymfocytární leukémie. Na tuto nejčastější rakovinu krve upozorní přemíra bílých krvinek, které se začnou měnit v buňky nádorové. K nejmodernější cílené léčbě se mladší pacienti mohou dostat díky klinickým studiím. Přínosný a příjemný poslech přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
3: Věda Plus.
4: Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl tento muž někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, jenže právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má stále svou pracovnu.
5: Tady je Bista Velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, které jsou neuvěřitelné, ale o to, co to způsobilo, že?
6: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa a v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
5: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby. Jako.
6: Pracovna Antonína Holého tak, jak byla v době, kdy tady pracoval.
5: Ano, podívejte se na tabuli.
6: Tady jsou vzorce všech těch účinných látek, které vymyslel.
5: No toto je trio, to je ta slavná fotka, se říká Holy Trinity, jako ale ne svatá trojice, ale Holy. A tohle je de Klerk a John Martin a to jsou teda tvůrci té slávy. Myšlenka byla Antonínova, ale jeden člověk nestačí. Potřebujete mít virologa vedle sebe a biznismena.
6: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
7: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
6: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
8: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
6: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
9: Bylo celkem obtížné s ním pracovat, protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale určitě ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná, protože mě naučil řadu věcí.
6: Zásadní byla konference v květnu 1976, kde Antonín Holý potkal belgického virologa Erika de Klerka, který pak na univerzitě v Lovani látky testoval. Tu nejúspěšnější, tenofovir, patentovali dokonce o rok dříve, než se ukázalo, že funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. Ale jak vzpomíná manželka Ludmila Holá?
10: Všechny firmy v Československu to odmítly, protože to představuje obrovskou finanční zátěž. Tak potom vláda dovolila, že se to může nabídnout i v cizině.
6: Ale i první americká firma vývoj léku na AIDS ukončila. Někteří zaměstnanci v čele s Johnem Martinem ale látce věřili a založili dnes vele úspěšnou firmu Gilead Sciences. Naproti tomu Antonín Holý byl tehdy skeptičtější, protože když do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v 90. letech přišlo prvních zhruba 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
8: považoval ty peníze, které přišly za tyhle 2%, jako jediný, co z toho kdy bude. Ještě tehdy tomu tolik nevěřila. Jo? Tenkrát pořídili jsme první počítačovou síť, kterou jsme měli. A to rozdával, chodil jak před Vánocem a po ústavu a každý mu říkal, udělejte s tím, co můžete, protože už nic dalšího nebude.
6: Nakonec je z toho více než 20 miliard korun, ale především 10 milionů zachráněných životů a další miliony lidí, kteří mohou žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. No a zmiňovaný Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd platil daně větší než letiště Praha. Jak už bylo řečeno, licenční poplatky z látek profesora Holého přinesly přes 20 miliard korun. Letos končí, ale jeho domovské pracoviště se díky nim vypracovalo ve špičkovou vědeckou instituci. Jejíž výzkum prezentují prestižní vědecké časopisy. Ale jak velmi dobře ví ředitel ústavu Jan Konvalinka, bez Antonína Holého by nikdy nebyl tam, kde je teď.
11: To docela určitě ne. Ten úplně famózní úspěch jeho látek znamenal dramatickou změnu pro to, jak můžeme pracovat, jak můžeme nakupovat přístroje a hlavně plánovat budoucnost díky licencím za jeho objevy. A to je samozřejmě dramaticky jiná situace, než má většina pracovišť v téhle zemi nebo jinde v Evropě.
6: Ty první léky byly někdy v roce 2001, to znamená zhruba čtvrtstoletí vám vlastně chodí ty licenční poplatky. Je to více než 20 miliard korun, takže všechny se vracejí zpátky do vědy?
11: Za prvé tady třeba zdůvodnit, že z nich platíme daně, a to vysoké daně. Nevím, se to pořád pravda, platili jsme více než pražské letiště. Takže to je první. Druhá věc je, že úplně všechny se vrací zpátky do vědy. Tady nikdo jiný z toho nic nemá. Ty prostředky podle velmi přísných regulí ukládáme konzervativním způsobem tak, aby nám zůstaly do budoucna, čili slouží jako rezerva pro budoucí fungování ústavu.
6: Co to znamená, když se peníze vrací do vědy?
11: Tak za prvé jssme zrekonstruovali náš areál, za druhé nakoupíte moderní přístroje, ale především a na prvním místě my investujeme do lidí. Velmi pečlivě trváme na tom, abychom každý rok vypsali mezinárodní konkurs na nové místo juniorského vedoucího skupiny. Ti lidé se hlásí celého světa a poslední dobou se hlásí opravdu špičkoví mladí kolegové.
6: Čím může být Antonín Holý inspirací pro mladé vědce?
11: Myslím, že pro všechny vědce může být inspirací za prvé svojí důsledností a pracovitostí. On vždycky říkal, že není vědec, že je vědecký pracovník a důrazem na to pracovník, že se musí pracovat. Prostě a to je něco, co je možná dneska třeba říkat více než dřív, že bez té práce to prostě sebegeniálnější člověk nic nedokáže.
6: No, hlavně Antonín Holý, pokud se nepletu, začal na těch antiviroticích pracovat daleko dřív, než byl vůbec odhalen virus HIV a potažmo nemoc AIDS, na kterou teď fungují ty jeho léky, takže věřil něčemu, aniž by tušil, k čemu to vlastně někdy bude.
11: Ano, tohle to je další inspirace. A léky Antonína Holého byly původně vyvíjeny jako antibiotika a hlavně jako zajímavá chemie složek nukleových kyselin. Byl to čistě základní výzkum, ale byl dělaný tak dobře a s takovým nasazením a byl tak přesně dodělaný a patentově ochráněný, že ho bylo možno využít pro léčení lidí s chorobou, která vůbec nebyla známa v době, kdy ty látky syntetizoval.
6: Tehdy jim věřila americká společnost Gilead Scientist, respektive lidé, kteří je založili. Dnes je to jedna z největších farmaceutických firm na světě. A pokud vím, tak vy s ní stále spolupracujete.
11: Firma Gilead nám do Linska posílala ty značné prostředky, o kterých jsme mluvili, jako licence. To pomalu končí. Vedle toho máme aktivní spolupráce na velmi konkrétních projektech. To zase přináší nějaké dodatečné peníze, ale co je možná důležitější, je to, že naši kolegové pozorují špičkou světovou farmaceutickou firmu při práci. A to je ohromně zajímavé.
6: Minimálně 10 milionů zachráněných životů podle odhadu Světové zdravotnické organizace dalších, já nevím, 40 milionů lidí díky těm lékům může s virem HIV dál žít. Proč vlastně Antonín Holý nezískal někdy Nobelovu cenu?
11: Za prvé, Nobelova cena se neudělí za farmakologii a dokonce za objev toho viru. Byla udělena jenom půlka Nobelovy ceny. Na druhou stranu, my jsme tady před mnoha lety pořádali konferenci několika nositelů Nobelovy ceny za chemii z Izraele, kteří tady byli u nás. A dostali podobnou otázku od novinářů a já jsem ji přeformuloval, jestli by kdokoliv z nich vyměnil svou Nobelovu cenu za to, aby byli autory léku, který zachránil 10 milionů lidských životů. A všichni bez jediné výjimky okamžitě řekli, že ano, samozřejmě. Jinými slovy, on tu Nobelovu cenu nepotřebuje. Lék, který zachraňuje miliony lidských životů, je víc než Nobelova cena.
6: Říká na adresu objevitele léku proti AIDS Antonína Holého ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka. Eva Kézorová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Areál Bouchalka u Buštěhradu sloužil původně civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Výstavba vyšla na 249 miliony korun. Umělecká díla tam budou mít podmínky odpovídající 21. století, tedy moderní technologie, jež snižují energetickou náročnost provozu a i zabezpečení dokládající význam sbírky. No a víc už si o moderním areálu řekneme přímo s ředitelkou Galerie hlavního města Praha Magdalenou Juříkovou. Vítejte ve studiu, dobrý den.
12: Děkuji, dobrý den.
4: Tak nakolik je na místě mluvit o v čase prezentu a nakolik v budoucím čase už ten depozitář vlastně používáte, už tam jste a je tam většina děl?
12: Většina tam ještě není, ale protože tam máme jednu z těch hal určenou pro takzvanou veřejnou plastiku, to znamená pro díla, která stahujeme z prostoru veřejného před zkázou, dalo by se říct, a nahrazujeme je kopiema, tak ty už tam sídlí. Máme tam samozřejmě i řadu děl, o které až tak úplně nestojíme, z totality, které jsme taky pod různými tlaky stáhli z veřejného prostoru, ale jako historický doklad jsou stejně cenné, takže je tam uchováváme.
4: Tak doufejme, že už se nebudou hodit.
12: Že už se nebudou vracet na svá místa, ano, ale samozřejmě ten depozitář, jeho hlavním cílem je uchovat naše sbírkové předměty.
4: No a jak ten depozitář 21. století vůbec vypadá? A můžete přiblížit právě ty technologie, co všechno v něm máte pod kontrolou, na rozdíl od dosavadních skladovacích prostor, když to řeknu vulgárně?
12: No, skladovací prostory doslova, protože to byly jenom skladovací prostory, v kterých jsme dosavat fungovali. Takže tady skutečně můžeme kontrolovat všechny parametry, to znamená teplotu, vlhkost. Máme tam moderní hasící systém, který funguje na bázi inertních plynů, takže všechno je absolutně pod kontrolou a zároveň ta stavba je velmi ekologicky koncipovaná, takže tam máme čerpadlo, máme tam sluneční elektrárnu na celý ploše obou střech, takže budeme i v takových těch letních měsících, kdy je hodně energie ze slunka, tak budeme skoro soběstační.
4: Tak mě napadlo, že už si v tom vašem depozitáři asi žádný umělec nezapálí cigaretu, ale jsou tam i ta umělecká díla třeba ve větším bezpečí před možnými krádežemi, nebo jak jste chráněni před živelními katastrofami, třeba oheň?
12: No, to už jsem zmínila. Máme ten moderní zhášecí systém, který je na provoz velmi náročný a drahý, takže ano, to tam všechno funguje, jak má. Máme zabezpečovací systém, který je pod centrální kontrolou a máme samozřejmě i živou ochranku na místě.
4: Nejde pouze o depozitář, ale také o zázemí, možná dokonce o dílnách byste mohla mluvit pro restaurátory. Takže co všechno se v tom areálu vlastně může dít?
12: Tak kromě toho, že tam postupně nastěhujeme všechny sbírky, které jsou rozprostřeny po celé Praze v současnosti, tak tam budeme mít několik restaurátorských ateliérů. On tam původně už třeba fungoval kamenosochařský ateliér, ale teď bude mít samozřejmě mnohem lepší podmínky. Budeme tam mít speciální dílnu na restaurování papíru, která vyžaduje také zvláštní podmínky na odsávání, regulaci vzduchu a tak dále. To jsme dosavat neměli, protože vlastníme řadu unikátních děl z 19. století na velkých kartonech, které nutně potřebují restaurovat, tak konečně na to bude prostor.
4: No a když jste se dotkla stavu těch uměleckých děl, tak nakolik se právě na něm podepsali ty nevhodné, jak jsem řekla, skladovací prostory, protože jste vlastně díla měli na mnoha místech po celé Praze. V jakém jsou vůbec stavu?
12: Tak určitě jim to neprospělo samozřejmě a dokonce některá prošla i povodní, protože jeden čas některá sochařská díla byla uložena v Troji, která na zámku Troja, který patří také pod galerii hlavního města Prahy, a tam ta povodeň bohužel ty sklepy silně zasáhla, takže to nebylo úplně šťastné umístění. No a my se to snažíme samozřejmě všechno postupně restaurovat, jak můžeme, takže dneska už ty největší škody jsme eliminovali a teď už si budeme jenom tak hrát s těma detailama.
4: Je jasné, že jste, co by ředitelka Galerie hlavního města Prahy, ráda za tento nový depozit areálu investovat a že by neměl být třeba jenom dalším přechodným provizoriem.
12: No tak já jsem za to moc ráda, že jsme to vedení přesvědčili, že pochopili, že to je velmi důležitý majetek města, který se neustále zhodnocuje a potřebuje výrazně změnit podmínky a potřebuje ochranu. Takže nakonec jsme uspěli s tím, že jsme vlastně trvali na tom, že je potřeba zrekonstruovat tento areál, protože se ukázalo, že to je vlastně výborné řešení, dobře dostupné, jednoduchá stavba, nenáročná. Když jsme hledali jiná místa, tak se vždycky našla nějaká komplikace, která by to strašně nezjednodušila. Takže

0: jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli.
1: A závěrem, pokud můžete stručně pozvat jedno, dvě zajímavá díla, která se třeba z depozitáře Bouchalka dostanou i do expozice a lidé je budou moci vidět, můžete zmínit?
0: No tak
1: něco vzácného.
0: Něco vzácného. Já doufám, že ano, tak my připravujeme výstavu Jaroslava Čermáka, což bude taková podzimní lahůdka a tam se jistě objeví některá díla z našich sbírek, která jsou momentálně v depozitáři.
1: Tak tolik Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Praha. Gratuluji a mluvili jsme spolu o novém areálu Bouchalka u Buštěhradu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. A právě dnes je Světový den chronické lymfocytární leukémie. S nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby u dospělých žije v Česku podle odhadů hematologů až 6 000 lidí. Až 90% nemocných se dnes léčí pomocí moderní cílené léčby. A to navzdory tomu, že nově diagnostikovaným mladším pacientům pojišťovny tuto léčbu nehradí. Lékaři jim proto nabízejí možnost zapojit se do některé z klinických studií.
2: Máme škrtidlo, nebolí to?
3: Ne, dobrý.
4: Říká 55-letá Marcele zdravotní sestra Hana Rašplová z první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Teď já teda naberu ty běžné odběry.
4: Chronickou leukémii u ní lékaři odhalili náhodně před 13 lety při preventivní prohlídce. V krevním obraze měla totiž zvýšenou hladinu bílých krvinek. Onemocnění se dlouho nezhoršovalo. Lékaři ji proto jen sledovali. Přednedávnem jí ale začaly natékat uzliny. Zvětšila se jí slezina a pociťovala i větší únavu. Aby nemusela podstoupit chemoterapii, zapojila se do klinické studie.
5: Je to možnost projít léčbou, která mě tak nezničí jako chemoterapie, protože přece jenom chemoterapie je mnohem víc toxická pro tělo a ta biologická léčba má mnohem míň těch vedlejších účinků.
4: Léčba pomocí dvojkombinace moderních cílených léků u ní potrvá rok. Pokud bude dobře zabírat, měla by nemoc na několik let uspat.
3: Tak. Minutku mačkat, jo?
5: Ano,
3: pak můžete za panem doktorem.
5: Děkuju.
4: Loučí se pacientka se sestřičkou. Krátce na to už vzorek její krve putuje potrubní poštou do laboratoře. Vyhodnocuje se ve zrychleném režimu, říká vedoucí laborantka centrálních hematologických laboratoří Kristýna Kmentová.
6: To jsou vlastně krevní analyzátory, změří ty parametry toho krevního obrazu.
7: Já se teď zrovna dívám na obrazovku a je tady jméno pacientky. Teď se to vyhodnocuje.
6: Teď se to vlastně vyhodnocuje. Většina těch vzorečků, co se bavíme o této pacientce, tak jsou ve statinovém režimu, čili mají přednost.
4: Za necelou hodinu už Marcela usedá na židli v ordinaci hematologa Martina Špačka.
8: Dobrý den. Tak už máme ty dnešní výsledky, takže ten krevní obraz, ty bílé krvinky nám krásně stouply, což je ale dobře. Takhle přesně ty léky fungují.
4: První cílený lék začala Marcela užívat přednedávnem. Každé ráno bere 4 tabletky.
8: Nejdřív funguje na ty mízní uzliny, případně na tu zvětšenou slezinu. Z toho se to všechno vyplaví do krve, takže proto to teď stouplo na tom začátku a teprve potom v druhé řadě to začne klesat i v té krvi. Já se podívám teda ještě na ty uzliny, jestli se můžete jít tady na to lůžko.
7: Paní Marcela si lehá.
8: Takže vy jste měla zvětšené na tom krku a tam opravdu já už teda skutečně nehmatám žádnou.
4: Těší lékaře, který postupně kontroluje stav dalších uzlin. Moderní cílenou léčbu snáší Marcela velmi dobře.
5: Spíš se teď cítím líp, nemám žádný negativní účinky, který by mě nějak omezovali vůbec.
8: Tím, že jsou to ty cílené léky, tím, že už to není ta chemoterapie, to je ta obrovská výhoda, že velká většina pacientů opravdu nemívá žádné problémy. Předpokládám, že i u vás to bude tak nadále.
4: Věří hematolog Martin Špaček z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované péče. Jednou z nich je i mezinárodní klinická studie CLL18, díky které se k inovativní léčbě dostane skoro 70 českých pacientů, říká hematolog Martin Šimkovič ze 4. interní hematologické kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
9: Využívá takový velmi sofistikovaný postup, kdy se měří zbytková nemoc a podle toho se určuje, zda pacient ještě bude pokračovat o rok dále v léčbě nebo zda ji ukončí a hodnotí se, jestli ta nemoc tam ještě trošičku je. Pokud ano, tak ji chceme ještě více zaléčit.
4: Cílená léčba jednoho pacienta stojí pojišťovny až 2 miliony korun. V rámci klinických studií ji ale mají pacienti zdarma. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: A na téma klinických studií pro pacienty s chronickou lymfocytární leukémií ještě navážeme. Některé z nich jsou určené pacientům s nově vzniklým onemocněním. Další pak těm, kterým se nemoc vrací.

0: produkce, řekněme, toho nového léku, ho chce nějak uplatnit a k tomu, aby ho uplatnil, tak ho musí vyzkoušet v klinické studii.
1: Jaké léky se ve studiích testují? Jde o úplně nové léky anebo nové kombinace léků?
0: Je to různé právě pro ty nemocné, kterým se to onemocnění vrací. Jak například už pro ně žádnou jinou léčebnou možnost nemáme. Tam se často testují látky, kde se zjišťuje jejich účinnost nebo jejich toxicita. Tam jsou to opravdu jako nové léky, které dokonce nemusí být ještě nikdy použity jako u člověka, můžou být zatím jenom to látky, jejichž účinnost se ukazuje v modelech na zvířatech nebo na buněčných liniích. Ale co se týká té první linie léčby, tam opravdu už se testují léky, které jsou vyzkoušené, že fungují. Tam už se spíš hledá optimální složení té kombinace těch nových léků.
1: Stává se někdy, že se lidé obávají do klinické studie zapojit?
0: Setkáváme se s tím ne úplně často. Většina nemocných tomu rozumí a už se nějak seznámila s tím, jak se onemocnění léčí a co to klinické studie jsou. Ale čas od času ano. A pak se s tím nemocným bavíme o tom, co mu ta studie přinese, co třeba naopak v rámci té studie může mu komfort jeho života zhoršit. Podmínkou těch studií je takzvaná správná klinická praxe. Všichni ti zkoušející musí mít nějaké certifikáty, které musí aktualizovat. A jednou z podmínek získání toho certifikátu je to, že s tím nemocným se musí bavit o té studii, o těch jejich přínosech i možných negativech té studie úplně otevřeně. Musí nechat toho nemocného si to důkladně promyslet. Není to tak, že toho nemocného do toho nutíme.
1: Co byste poradil pacientům, kteří se s touhle nemocí nově léčí? Mají být sami aktivní, pokud jde o klinické studie?
0: Rozhodně bych radil každému nemocnému. Někteří nemocní se bojí, mají obavy, nechtějí si o té nemoci nic zjišťovat, ale přece jenom by ty obavy překonali, aby se o těch obavách bavili s lékaři, kteří je léčí nebo kteří je sledují, aby si zjistili informace, které jsou běžně dostupné třeba na internetu, informace České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, kde máme volně ke stažení brožuru pro pacienty o tom onemocnění a pak o těch věcech, které se dočtou, které získají, se bavili s lékařem. A myslím si, že u nás ten systém péče o ty nemocné a spolupráce různých pracoviště, pokud jde o chronickou lymfocytární leukemii, velice jaksi dobře fungující. My nesoupeříme spolu, naopak naším cílem je léčit všechny pacienty co nejlépe, takže potom se může pacient obrátit na kterékoliv z těch center.
1: A platí také, že sami lékaři z hematologických ordinací nabízejí účast pacientům ve studiích?
0: Je to tak a ještě ten systém samozřejmě musíme vylepšovat, ale každé z těch pracovišť na určitých úrovních v té hierarchii těch pracovišť by mělo mít jasně dané kompetence. Jedno pracoviště může nemocného diagnostikovat, sledovat, naopak nějaká specializovanější léčba může být podávána o úroveň výš a ta vysoce specializovaná léčba, studiová léčba, ta by měla být podávána na těch centrech, které jsou úplně nejvýš. Takže tvoří se základ určité hierarchie péče o ty nemocné. Pak by to mělo jít automaticky. Ve chvíli, kdy pacient splní kritérie k zahájení léčby a je sledovaný zatím na nějakém pracovišti, které v té hierarchii níž, tak to by ho automaticky mělo odeslat k léčbě na to vyšší pracoviště.
1: Říká přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: A to už byla tečka za dnešním vydáním Vědy Plus. Za všechny, kdo je připravili, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
2: Hodin. Začíná Odpolední plus s datem 1. září a Lucii Vopálenskou přeji příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
2: Začal školní rok. Co limituje práci pedagogicko-psychologických poraden? Moderní způsob zaměstnávání nebo legalizace švart systému? Řeč je o návrhu zákona o takzvané platformové práci, tedy práci přes digitální aplikace, třeba dovoz jídla. Co nachystané změny říkají dotčené firmy? A německé dráhy chtějí, aby se cestující, ale i zaměstnanci cítili bezpečněji a tak zakazují na nádražích alkohol. I o tom bude řeč v této půlhodině, ale nejprve si poslechněte zprávy Moniky Vrchotové.
4: Hezké odpoledne. Odvolací

0: soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů hnutí před krajskými a senátními volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest.
1: Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost.
2: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
1: Obhájce hnutí SPD Adam Batuna rozsudek uvítal.
3: Myslím, že si demokracie tady získala to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů.
1: Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Obžalově čelí i šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Rusko při nočních útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Moskva vyslala rakety typu Iskander, Zircon a Kalibr a taky 218 dronů.
4: V Kyjevě a okolí Rusko útočilo hlavně na skladové prostory a železniční depa. Při útocích zemřelo několik zaměstnanců železniční společnosti, ale také obyvatel zasaženého pětipatrového bytového domu v Borispilu. Ostřelování Kyjeva prostřednictvím různých typů dronů pokračuje i nyní, už šestý den v řadě. Ukrajinské síly také pátrají po několika ruských raketách, které se odklonily z kurzu a nezasáhly cíl. Na Oděskou oblast ruské síly zaútočily klouzavými leteckými pumami. Ve městě je problém s elektřinou, pravděpodobně byla zasažena energetická infrastruktura. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Kvůli dronům vyhlásili v noci poplach Estonsko a Lotyšsko. Preventivně kvůli nim odstartovali i stíhačky NATO. Poplach zřejmě souvisel s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům po celém Rusku, včetně okolí Petrohradu.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Dnes začal školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
6: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Školám by měly vypomáhat také pedagogicko-psychologické poradny. Tématu se budeme více věnovat v odpoledním plusu hned po zprávách. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení, hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům Světové obchodní organizace.
7: Otevření první kamenné prodejny čínské firmy Shein v Paříži loni v listopadu provázel obrovský zájem zákazníků. Ti si chválili zejména extrémně levné oblečení, za něj se teď ale mírně připlatí. Kdo si bude chtít na e-shopech firem, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress, koupit třeba boxerky, zaplatí v přepočtu přirážku asi 6 korun. Za kabát už to bude skoro 300 korun navíc. Poplatek ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním. Podle ministerstva životního prostředí je ultrarychlá móda vyrobená z nekvalitních materiálů a rychle se obnosí. Její nadměrná spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Český dirigent Jakub Hruša dnes vystoupí na jednom z nejslavnějších festivalů klasické hudby BBC Proms. V londýnské Royal Albert Hall povede symfonický orchestr BBC. Program nabídne hudbu Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Vítězslavy Kaprálové.
8: České zastoupení bude mít i Rachmaninův třetí klavírní koncert. Jednoho z technicky nejnáročnějších děl klavírního repertoáru se ujme Lukáš Vondráček. V druhé polovině večera se pak program znovu vrátí k české hudbě, kdy zazní Janáčkova symfonieta, která letos slaví 100 let od své premiéry. Monumentální skladba pro velký orchestr s výraznou žestovou sekcí zazněla poprvé v roce 1926 v Praze. Jakub Hruša, který je hudebním ředitelem londýnské Královské opery, se od roku 2028 stane také šéf-dirigentem České filharmonie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Krátký pohled na silnice na D1 na příjezdu do Brna z Prahy u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v pravém pruhu, kolona je z kilometru 189 asi na čtvrt hodiny. Na D6 z Prahy do Varů u Velké Dobré na 18. kilometru je omezení zdržení v koloně asi 10 minut a na tahu 35 z Mohelnice do Hradce na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle u letiště nehoda, kolony jsou od Hrušové i z konce dálnice D35 zdržení vždy asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude slunečno postupně od západu až zataženo hlavně na horách s ojedinělými přeháňkami a teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
9: A začínáme 8 minut po 14. hodině. Většině žáků a studentů dnes začal nový školní rok. Novinky přinese nejen dětem, ale také pedagogům a ředitelům škol. Jednou z nich je omezení odkladů školní docházky. A první třídy s více než 15 dětmi by nově měly mít i asistenta nebo asistentku pedagoga. Školám by navíc měly být nápomocné i pedagogicko-psychologické poradny. O tom, co pro školy, děti a rodiny mohou udělat, mluvil kolega Tomáš Palíček s programovým ředitelem a vedoucím odborného týmu Eduin Janem Vršem Mušutou.
10: Tady je několik problémů, myslím, spojených s tím, jaké podmínky vytváříme pro to, aby se mohly děti diagnostikovat, aby mohly poradenská zařízení dobře pracovat. Tím prvním problémem je to, že většina jejich práce nyní spočívá v tom, že diagnostikují proto, aby děti předepsali v uvozovkách nějaké podporné opatření, zejména toho asistenta pedagoga, a tím jsou přetížené, že tam jdou děti nebo rodiče po tom, co jim to doporučí učitel, vlastně s objednávkou, aby dostali nějakou podporu. Pak se to redikuje, ta jejich činnost, na to, že rozhodují o tom, jestli tu podporu na ní má nárok nebo nemá nárok, což je hodně zatěžuje. A nemají potom prostor, nebo doposovat ho neměli, dělat ty věci, jako je třeba preventivní screening v mateřských školách, kde by upozorňovali rodiče a pedagogy na to, že některé dítě potřebuje individuální podporu a rozvoj, aby bylo připravené na přechod na základní školu. Na tohle zatím nemají moc prostor, což je spojené s tím druhým problémem, že mají velmi, myslím, nízké kapacity, ta školská poradenská zařízení, pracuje v nich v součtu v obou dvou těch typech asi 2000 lidí, což v porovnání se 160 tisíci učiteli je relativně málo. A je otázka, jestli vůbec je vlastně zvládnutelné dělat screening třeba celého populačního ročníku. Takže se bojím, že v některých oblastech ty kapacity budou nedostatečné, což je ten třetí problém, že tato zařízení nejsou nějak centrálně řízena, zřizují je vlastně jednotlivé kraje. Každý kraj má jiné ty kapacity, jinou dostupnost a i zařízení od zařízení jinou třeba praxi toho, jak se jaké znevýhodnění posuzuje, jak se kdy dává, jaké podporné opatření.
11: A teď se to třeba nebude měnit?
10: Ministerstvo má trochu snahu změnit způsob financování, který by mohly pomoct tomu, že se navýší ty kapacity, ale z hlediska toho metodického řízení, aby vlastně všechny poradny rozhodovaly podobně, to je velmi náročná vlastně odborná věc, která se nedá vyřešit tím, že se to napíše v zákonu, kde jako podle zákona by obdobně rozhodovat měli, ale je to náročná práce v tom, že musíte pracovat s těmi 2000 pracovníky a musíte mít dostatečné kapacity na to s nimi pracovat, což třeba Národní poradenský institut zrovna, tak by potřeboval, si myslím, ještě větší kapacity.

0: na to, aby tohle to zvládl, aby jakoby stál jako metodický orgán nad těmi poradenskými zařízeními, tak musí mít dostatečné kapacity na to, aby mohl pomáhat a metodicky vést, což si myslím, že teďka nemá.
1: Řekl Tomáši Pavlíčkovi programový ředitel a vedoucí odborného týmu Eduin Jan Vereš Mušuta. A my budeme v tématu pokračovat. Do vysílání odpoledního plusu teď zvu ředitelku pedagogicko-psychologické poradny Liberec a předsedkyni Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Janu Hlavovou. Dobrý den, přeji.
2: Dobrý den.
1: Tak slyšeli jsme, že asistent se bude přidělovat alespoň v prvních třídách na třídu, ne na žáka. Uvolní se vám s novým nařízením ruce, abyste se mohli více věnovat třeba preventivnímu screeningu?
2: Já si myslím, že nastavení asistentů v první třídě není úplně úlevou pro poradenská zařízení, protože je to vlastně podpora nová, která vzniká v souvislosti nebo přichází do školy v souvislosti se změnou odkladu školní docházky. Ale celé nastavení systému poradenství se vlastně trochu proměňuje a nám dělá radost to, že ministerstvo vnímá právě potřebu naší preventivní a intervenční činnosti a řekla bych, že teďka více se soustředí právě na ty činnosti nejen diagnostické, takže nám se snad trochu uvolní ruce a budeme mít větší možnosti nejen diagnostické práce, ale právě té podpůrné i preventivní.
1: Když se mluví o screeningu v mateřských školách, tak jak by měl vlastně vypadat, aby byl účinný?
2: Primární je screening, který vytváří pedagogický pracovník té školky, to znamená paní učitelka, která sleduje vývoj dítěte. A je nemyslitelné, abychom jako poradenští pracovníci dělali screeningy ve všech školkách, ale určitě nějaká součinnost, metodická podpora, věnování se náročnějším případům nebo konzultace tam, kde je to potřeba, tak tam určitě součinnost poradny s tím daným zařízením bude. Ale nelze předpokládat, že poradny budou screeningově vyšetřovat všechny děti ve školkách, to není reálně možné.
1: Jak jsou na tom z vašeho pohledu pedagogicko-psychologické poradny, pokud jde o personální kapacity? Máte dost lidí třeba i u vás v liberecké poradně? Máte dost expertů?
2: To je taková citlivá otázka, nemáme. Nám chybí psychologové dlouhodobě, nepřichází ani jako zájemci o práci psychologa v poradně. Možná je to i nedostatečným finančním ohodnocením a malou atraktivitou práce pro ně. Možná nacházejí uplatnění jinde, ale je to pro nás velmi těžké, protože nemáme ten tým dostatečně vystavěný právě těmi psychologickými pozicemi. Takže bych moc byla ráda, kdyby se toto podpořilo. A psychologové do poraden přicházeli.
1: Také bychom vám to přáli, ale pak asi je otázkou, zda vůbec můžete pokrývat všechny aktivity, které se od pedagogicko-psychologických poraden očekávají. Můžete nebo nemůžete? A kolik lidí byste třeba potřebovali, abyste to zvládli?
2: Tak my máme vlastně základní kritérium je to, na základě čeho my jsme financováni. Momentálně jsme financováni podle počtu diagnostických služeb a vystavených doporučení pro žáka s nějakým podporným opatřením. Tudíž vlastně zakázka státu je, abychom co nejvíce diagnostikovali. V proměnou změny financování se více dává, nebo měl by dávat důraz právě na metodickou podporu a na činnosti třeba i skupinového charakteru, které teďka nejsou zohledněny nebo nějakým způsobem nepřináší tu hodnotu finanční k financování poraden, takže pokud toto nastavíme jako hodnotu, že budeme sledovat, kolik metodických činností jsme realizovali a budou přinášet tyto činnosti peníze pro poradnu, tak samozřejmě se jich bude konat více a myslím si, že poradny se na to těší, protože to bude osvěžující práce oproti té diagnostice, která je vlastně náročná a přináší s sebou strašně moc administrativy.
1: Rozumím. No ale říká se, na prvním místě jde o peníze a jestli se nepletu, právě i pan Mušuta v předchozím rozhovoru zmiňoval finance, které chce poradenským zařízením poskytnout ministerstvo školství. Vám se povede si díky těmto penězům nějak polepšit a budete moci někoho přijmout, pokud vůbec někoho najdete?
2: Tak v návrhu změny vyhlášky je, že se počítá až s 270 pracovními místy do poradenství. Ani není tak potíž s vystavením toho místa, cesta, jako s tím přijmout člověka, který by tu pozici byl schopen, ochoten vykonávat a zvládal by ji na takové úrovni, na jaké je potřeba, protože jsou to vysoké nároky na odbornost, vysoké nároky na dovednosti lidské, komunikativní, administrativní. Takže obsazenost není jenom o chybějících financích, ale i v chybějících lidech, kteří by
1: a možná i v chybějící podpoře? Můžete se opřít o metodické vedení ministerstva nebo případně Národního pedagogického institutu?
2: Tam bych řekla, že teďka probíhá taková transformace, institut má novou paní ředitelku, my jsme nějakým způsobem vedeni tím, že máme společné porady jako ředitelé, ale my bychom nehovořili úplně o metodické podpoře, spíše nám nabízí vzdělávání nebo nějaké metodické materiály, ale pokud bychom měli my předávat ty naše postupy a zkušenosti školám, tak je potřeba, aby i my abychom měli i my nějakou vyšší míru podpory právě zaštítěnou třeba institutem.
1: Říká Jana Hlavová, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Liberec a předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Ať se vám daří v novém školním roce a děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Je 14 hodin 17 minut a teď se tak trochu vrátíme v našem vysílání ke vědě. Více než 2000 nově odhalených nádorů prostaty. To jsou výsledky Národního screeningového programu za první dva roky jeho fungování. A dnes je představilo Ministerstvo zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů. A s dalšími podrobnostmi už je ve Studiu Plusu Michaela Bacilková z naší domácí redakce. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Tak pojďme ten program možná nejdřív trochu popsat.
3: Program v Česku funguje od ledna 2024 a cílí na muže ve věku 50 až 69 let, kteří rakovinou prostaty onemocní nejčastěji. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Smyslem programu je zachytit hlavně ty takzvané klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě, vyeliminovat ty, které třeba takto významné nejsou. Což se daří díky tomu.
3: O úspěšnosti programu svědčí podle Vojtěcha i to, že se zájem o vyšetření prostaty zvýšil asi o 10% bodů. Zatímco před zahájením programu se nechalo vyšetřit kolem 47% mužů v tom sledovaném věku od 50 do 69 let, předloni už to bylo víc než 57%. Ještě doplním, že vyšetření se dělá z krve. Zjišťuje se přitom množství bílkoviny PSA, tedy prostatického specifického antigenu, která právě může na rakovinu upozornit.
1: Takže muži se vyšetření nemusí vůbec nějak bát? Tak.
3: Určitě ne a kvůli odběru ani nemusí za urologem. Může ho provést i praktický lékař při preventivní prohlídce. Dosavadní výsledky programu ukázaly, že zvýšenou hladinu bílkoviny PSA mělo skoro 9% mužů z o něch zmiňovaných 310 tisíc. Na dovyšetření k urologovi pak do půl roku přišlo asi 64% z nich.
1: Jak je vůbec rakovina prostaty v Česku častá?
3: Velmi. Je to vůbec druhé nejčastější nádorové onemocnění a počet mužů, kterým lékaři rakovinu prostaty diagnostikují, postupně roste, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
5: Je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace a bohužel na tento absolutní nárůst případů si musíme zvyknout, bude to pokračovat a co je důležité, roste zejména ta incidence, tedy počet nemocných, mortalita stagnuje, ale stále je na poměrně vysokých počtech.
3: V Česku rakovinou prostaty každoročně onemocní asi 10 tisíc mužů a zhruba 1500 z nich zemře. Proto je podle Majka důležité včasné odhalení nádoru.
5: První stádia nádoru prostaty jsou léčitelné velmi úspěšně. Pětileté relativní přežití je prakticky 100%. Nicméně pokud se najde v tom rozšířeném stádiu 4, tak bohužel to pokrytí je pouze 50%. To znamená, tento obrázek zcela jasně ukazuje, proč je důležité i tento nádor najít včas, jinak může být velmi smrtící.
3: Dalšími častými typy karcinomu u mužů je rakovina plic a taky tlustého střeva a konečníku. I na ty se můžou nechat vyšetřit v rámci národních screeningových programů.
1: No a těch národních screeningových programů možná bude přibývat, protože ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si stanovil jako jednu ze svých priorit posílení prevence. Takže co můžeme čekat?
3: Ano, určitě jich přibývat bude. Chce taky zavést finanční bonusy pro pacienty, kteří se preventivních programů zúčastní.
4: To znamená, pokud člověk se účastní preventivní prohlídky, účastní se screeningu, tak by měl dostat finanční bonus, určitou vratku, protože myslíme si, že je nutné ocenit lidi, kteří pečují o své zdraví, kteří chodí na screeningy, protože ten časný záchyt je prostě naprosto klíčový.
3: A důležité je to nejen pro pacienta, ale i pro zdravotnický systém, protože takový pacient pak stojí méně peněz. Chystané bonusy mají být podle Vojtěcha součástí novely o zdravotním pojištění. Účinnost této novely předpokládá od ledna roku 2028.
1: A novinky z oblasti zdravotnictví přinesla do studia Plusu Michaela Bacílková z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
3: Děkuji a naslyšenou.
1: Plus posloucháte téměř 22 minut po 14. hodině a teď přišel čas na zprávy z ekonomiky. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý. Deficit je vysoký. Prezident doufá, že návrh před konečným schvalováním ještě dozná změn. Výhrady mají i vládní motoristé a SPD. Vláda v pondělí schválila snížení podpor v nezaměstnanosti a to od ledna, píše Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle kterého teď není vyšší podpora potřebná. Chce ušetřit 5 miliard ročně. Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu zlepšily nejvýrazněji od dubna 2022, informovala o tom společnost S&P Global. Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v srpnu zrychlil na 3,3% z červencového tempa 2,9%. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň zhruba za 3 roky. No a míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červenci podle sezóně přepočtených údajů činila 6,1%. Zůstala tak na stejné úrovni jako v červnu, říká Eurostat. Rozvoz jídla, kurýry anebo alternativní taxislužby. Tak to jsou asi nejznámější případy takzvané platformové práce. Tedy když lidé nabízejí své služby anebo práci zákazníkům prostřednictvím online digitální platformy anebo nějaké mobilní aplikace. No a česká vláda včera schválila návrh zákona, který právě této platformové práci dává jasnější pravidla. A probereme to s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej ve vysílání.
6: Hezké odpoledne.
1: Tak Terezo, co přesně se u tohoto typu práce má změnit? Já ani nevím, jaká pravidla panovala dosud, přiznám se.
6: Bylo to divoké. Návrh zákona má přesně říct, jestli člověk, který pro tu danou platformu pracuje, je zaměstnanec anebo podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Mluvil o tom ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO, podle kterého je jedním z těch hlavních cílů zachovat flexibilitu pracovníků platform.
7: Je potřeba samozřejmě jít vstříc i těm novým požadavkům nových zaměstnanců, kteří spíše hledí samozřejmě na to, jakým způsobem tu svou flexibilitu promítnout do těch pracovně právních vztahů.
6: Podle návrhu by se taky měla zpřísnit kontrola nelegální nebo nenahlášené práce a platformy by měla mít nově evidenční a informační povinnost. Návrh zákona kritizují ale třeba odbory, pokračuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
8: Pro ČMKOS je úplně nejvážnější redefinice zákoníku práce. To znamená, z našeho pohledu je to rozvolnění tak velké, že bude za určitých okolností umožňovat, že může být legalizovan švarc systém v určitých oblastech. To má velmi vážné důsledky, důsledky pro veřejné rozpočty, pro zdravotnictví, školství a vše, co s tím souvisí.
6: Práce pro tyto online platformy funguje v podstatě tak, že člověk si sám vybere, v jaký čas chce pracovat, tedy třeba kdy během dne chce rozvážet jídlo jako kurýr, kolik hodin denně a podobně.
1: Terezo, a co na tento zákon říkají samotné platformy, jež tuto takzvanou platformovou práci nabízejí?
6: Ano, já jsem jich oslovila několik. Třeba platforma Foodora, jejíž kurýři rozvážejí jídlo, tak ta nám v písemném vyjádření napsala, že krok vlády směrem k jasnější úpravě takzvané platformové ekonomiky vítá, že dlouhodobě věří v model, který kurýrům dává tu maximální svobodu a flexibilní možnost výdělku. Konec citace. No a mám i vyjádření firmy Rohlík, která online prodává a dováží potraviny a další zboží. Ondřej Ubergruber z PR týmu Rohlíku mi v e-mailu napsal, že zákon taky vítají, důležité je ale počkat, až doběhne celý ten legislativní proces a budou jasné všechny změny. Z vyjádření Rohlíku teď citujeme.
9: Vládou schválený návrh představuje rozumné převedení evropské směrnice do českého práva. Přináší jasnější hranici mezi skutečným podnikáním a zaměstnáním a zároveň zachovává prostor pro flexibilitu, která je jednou z hlavních výhod platformové práce.
6: A známe i reakci firmy provozující alternativní taxislužbu Bolt. Ta taky vítá snahu o nastavení jasných pravidel, ale mluvčí Boltu Jan Huk zároveň připouští, že část řidičů by s nimi asi mohla mít problém.
10: Z průzkumu mezi partnerskými řidiči Boltu vyplývá, že si cení právě flexibility, kterou jim spolupráce bez pevné pracovní doby umožňuje. A téměř 2/3 z nich by v případě jejího zavedení omezili počet odjetých hodin.
6: Doplním, že návrh zákona o platformách přebírá unijní směrnici z roku 2024. Pravidla by u nás měla platit od ledna příštího roku. A ještě pro představu té ekonomiky, podle studie Centra ekonomických a tržních analýz si v Česku tímto typem práce vydělává aspoň jednou měsíčně asi 145 tisíc lidí.
1: Tak za informace z oblasti ekonomiky a zaměstnávání děkuji Tereze Chlubné z domácí redakce. Hezký den a naslyšenou.
6: Já taky naslyšenou.
1: A v závěru této půl hodiny zamíříme do zahraničí. Víc pořádku, bezpečnosti a méně konfliktů. To si slibují německé dráhy od zákazu alkoholu, který začíná dnes plošně zavádět tento podnik po nádražích v celé zemi. Suchá nádraží dosud fungovala v pilotním režimu třeba v Hamburku, ale brzy jich bude v Německu skoro 5 500. No a víc si teď povíme s naším zpravodajem v Berlíně, Tomášem Havlínem. Tomáši, vítej, dobré odpoledne.
11: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Tak pověz, na kterých nádražích v Německu se ode dneška nesmí pít alkohol? Na žádném, nebo jak to je?
11: Ne, bude se to zavádět postupně a na žádném. Těch nádraží je téměř 5 500, by to mělo být od poloviny října. A do teďka, do té doby, už třeba, myslím, že 2 roky, se nesmí konzumovat alkohol třeba právě na tom zmíněném nádraží v Hamburku, čili jsou nějaká pilotní nádraží, nebo byla nějaká pilotní nádraží a dnes k ním vlastně v rámci zavádění toho plošného zákazu přibývají další, mimo jiné nádraží v Berlíně, hlavní nádraží v Berlíně, kde jsem se o tom bavil i s jednou strojvedoucí regionálního vlaku.
12: On sagt hier, ruf mal Bundespolizei, das ist teilweise am Wochenende gerade.
11: Ona mi řekla, tato strojvedoucí nechtěla tedy být přímo jmenována, že by uvítala, kdyby ten zákaz konzumace alkoholu platil a nebo byl vymáhán i ve vlacích. Ona jako strojvůdkyně sice nepřijde s cestujícími tak často do kontaktu, ale když jí průvodčí informuje, že se vzadu ve vlaku něco děje, tak je to právě ona, kdo například musí volat policii, což přibývá taky hlavně o víkendech a během léta. Jedna z hlavních příčin zpoždění vlaků, což je v Německu docela časté téma a německé dráhy jsou za to velmi často kritizovány.
1: No právě, na nádražích potom musí lidé čekat třeba i několik hodin, takže co si vlastně německé dráhy od toho zákazu alkoholu na nádražích slibují, že se tam nebudou opilci potulovat, ale na druhou stranu, proč to také nerozšíří na samotné vlaky, do kterých pak mohou nastoupit.
11: Já bych možná jenom předeslal, že vlastně i ten zákaz alkoholu na nádražích není zcela úplný, že ať už jde o různé kavárny, bary a podobně, tak tam bude prodej i konzumace alkoholu dál povolena. No a tu motivaci celého toho zákazu to popsala mluvčí německých drah Anja Breckerová.
13: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
11: Mluvčí německých drah řekla, že alkohol jde příliš často v ruku v ruce s násilím a s různými konflikty. Některé z nich taky byly v poslední době hodně medializované a kromě toho ta konzumace alkoholu přináší víc odpadků, větší nepořádek, takže ten zákaz konzumace na nádražích má zlepšit takový celkový pocit bezpečí i komfortu pro všechny, nejenom pro cestující, ale i pro zaměstnance německých drah. No a pokud jde přímo o ty vlaky, tak někde už ten zákaz konzumace platí, ale ono to hodně záleží na té, které spolkové zemi nebo dopravci, jde tedy od nějakou lokální regulaci, někde to je zakázané, i když vymáhání takových zákazů, to je problematické a je to druhá věc. No a samozřejmě samostatná kapitola, to jsou potom vlaky ICE, tam se smí nejenom konzumovat, ale v jídelních vozech i podávat a tak to má zůstat i nadále, na tom se nic měnit nebude. A to je zajímavé, protože jsou vlaky, které jsou taky právě o víkendech hodně obsazované, zejména fotbalovými fanoušky, kteří křižují Německo, aby se dostali za svými kluby a přitom samozřejmě tam hodují v těch vlacích často. No a proč zatím toto dráhy řešit nějakým žádným způsobem nechtějí a věnují se pouze těm nádražím samotným, to ale nezdělili v žádném vyjádření.
1: Tak tolik Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Díky moc a naslyšenou.
11: Děkuji, hezký den.
1: Bylo 14:30 a s dalšími zprávami už je připravena Monika Vrchotová.
14: Český rozhlas Plus.
15: Přeji pěkné odpoledne. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin, napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti prý ale nehrozí žádné nebezpečí. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. A novou divadelní sezonu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí v 16 hodin z Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu. Jak to vypadá na silnicích na D1 z Prahy do Brna? U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v pravém pruhu a v koloně z kilometru 189 se zdržíte 15 minut. Na D6 z Prahy do Varů u Velké Dobré je omezení na 18. kilometru a asi 10-minutová kolona. A na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové na příjezdu do Vysokého Mýta z Litomyšle u letiště je nehoda a kolony jsou od Hrušové i v opačném směru z konce D3. 35 zdržení vždy asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Středa bude slunečná, od západu se ale postupně zatáhne a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky a teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už další díl série Klub 40.
16: Do těch 40 vlastně se ti ten čas přičítá. Po té 40 i z aritmetického průměru jdete do countdownu. To znamená, že už je tady jako odpočet. Já si nejsem jistý, jestli něco jako je krize střední věku jako existuje. A tam najednou mi není 45, ale je mi znova 6. Jak jsem ti říkal, že mě to nedrásá, těch 45, tak teď už to ze mě leze.
14: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
17: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítejte při poslechu dalšího rozhovoru v sérii Klub 40. Mým hostem dneska je moderátor Libor Bouček, kterého od jara letošního roku můžete slýchat taky na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál, kde moderuje pořad Host Radiožurnálu. Dneska ale teda Libor v roli hosta v Klubu 40. Ahoj Libore.
18: Ahoj.
17: První otázka je pro všechny hosty v klubu 40 stejná a ta je, kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak jaký máš u toho pocit, anebo co se ti honí hlavou?
18: Mně je 45 a nemám vlastně žádný pocit k tomu. Jako já jsem smířený s tím, jak čas běží a 45 mi přijde super. Možná je to daný tím, že mám jenom starší kamarády.
17: Jako ty to nevnímáš nijak emočně zatíženě, že to je pro tebe fakt jenom jako číslo? Není to tak, jako že bys si řekl, ty jo, už 45, jako to nějak rychle uběhlo?
18: Nevím, nebo tyhle myšlenky má člověk, když třeba jede z práce někdy pozdě v noci a blíží se půlnoc, tak jako začne bilancovat, ale to je tak jednou, dvakrát za rok, ale nějak jako já se na sebe snažím nesoustředit, jako že se snažím minimalizovat vlastní egocentrismus. To znamená, že mě spíš jakoby zajímají jiný věci, než že mi 45. Ano, jakoby je to nějaká číslovka, jestli říká, už jsem něco zažil. Má člověk často, si myslím, v klubu 40 a proto taky vlastně vznikají takhle ty pořady, že se sami vytvoříme klub 40 a abychom tady měli takovou jako bezpečnou zónu, že se nesmí nikdo, kdo je pod 40.
17: No smí, počkej, byla tady Lucie Stuchlíková a ty je 39.
18: No
17: takže
18: tak dobře,
17: jako,
18: ale, to už, je, to, ale ne, už se cítí na 45, že jo?
17: Ne, ta právě se cítí na 32. Že no, ale tam je právě zajímavý, nebo to je třeba jako i můj příklad, no, že já se pořád vnímám nějak mentálně jako mladší, že já bych pořád si řekla třeba, tak mě je tak třeba 33. Logicky není, že jo, je mi jako o 10 let víc, ale nějak mi přijde, že ten čas těch posledních 10 let se nějak jako hrozně zhutnil, jako nevím, co se stalo.
18: No tak dobře, tak já najdu nějaký příklad, kdy člověk si uvědomí, že mu 45. Tak já jsem hrál v sobotu, jsem hrál teďkon nohejbal s kamarádem Leošem Marešem, který mu je 50, že jo, mě 45 a společně s náma hráli ještě další hráči, kromě jeho syna, který mu je 20, tak všichni byli 50 plus, nebo 45 plus určitě. No tak ano, tam člověk vidí při stylu té hry, že byl to, když jsem napozoroval, tak to byl takový hodně zpomalený film. Tak tam člověk si uvědomí, že když mu bylo 30 nebo 20, tak ta hra měla větší spád. Tady už se díváš opravdu na hru, řekl bych už spíš chytrou než rychlou. Tak tam člověk vidí ten věk a uvědomí si to. Ale jinak já mám pocit, že, jako, že by to byl nějaký mezník a že by člověk nad sebou přemýšlel. Já myslím, že když nad sebou začneš příliš přemýšlet i v souvislosti s tím věkem, tak je to ta chyba. Mm-hmm. Protože mít jako sebe v centru dění je podle mě jako příliš ho mít sama sebe v centru, tak je to fakt škodlivý. No. Takže já se snažím nad tím nepřemýšlet, mi 45. Naopak tenhle egocentrismus a bilancování, tak jsem měl ve 30. To si pamatuju, že ty 30. narozeniny kulatý, tak to jsem si říkal, tak a teď opravdu jako se musím nad sebou zamyslet, protože se to všechno mění.
17: Fakt ve 30, jo?
18: No, ve 30. No. A hlavně člověk se proměňuje. Tady, jak říkám, nohejbal, tak to bylo pomalý, ale pak jsem přijel z nohejbalu, zpátky jsem se vrátil domů na chatu a stal jsem se aquabobermanem v bazénu se svým synem, který dělá aquamena, já jsem aquaboberman a tyhle ty dvě entity proti sobě bojujou a tam najednou mi není 45, ale je mi znova 6, takže on je to jako proměný a já si fakt myslím, že čímž nechci jako nějak negovat tohle, protože to má asi nějaký jako potom člověk změní to myšlení možná, ale jako, že se nad tím fakt nezamýšlí. Mm-hmm. Že to není nějaký jako mezník a že říká, že když řeknu je mi 45, že bych u toho měl nějakou emoční trošku, ne mi prostě 45, mám to v občance, takhle jsem se narodil. Rodiče se zřejmě prostě nesnažili dřív. No.
17: Když se vrátím zpátky k té 30, no, jako že ses teda v tom tak trochu jako poňuchněl, že už ti není 29 a už je ti 30 a je tam ta trojka,
18: no,
17: tak co se ti teda u toho jako honilo hlavou?
18: To bylo velmi jednoduchý, protože já se věnuju moderování od roku 1994. To znamená, když mi bylo 13 let, tak jsem tady sedával ve studiích Českého rozhlasu a snil o cestě moderátora. No a pak po nějakých letech, když mi bylo třeba 18, 19, 20, 24, když startovala nějaká velká reality show, tak když o mě vycházel článek, kterých nevycházelo moc, ale když se objevil, tak tam byl přívlastek talentovaný. A myslím, že po té 30 to jako zmizí, ten přívlastek, že už člověk najednou není. A ano, zmizí asi i to mladý, ale zmizí to talentovaný. Tak to jsem si jako říkal v těch 30 a teď už nejsem talentovaný, teď už vlastně jako jenom budu obhajovat. No. Ale nakonec jsem zjistil, že to je fakt úplně jedno a že fakt by člověk neměl tohle přecívat a že by se neměl by na sebe nahlížet s takovou vážností, protože ten čas plyne všem úplně stejně a těm, kterým je nyní 50 let, tak taky bylo 45, těm, co je teď 25, taky bude 45 a je to spravedlivý a běží to prostě stejně. rodině.
17: Takže to vnímáš jako, že ten běh času je nějaká spravedlnost? Nebo tak to z toho jako...
18: To tempo je úplně stejný. To tempo je to nespravedlivé v tom, když půjdeme tady do existenciálního rozměru, nespravedlivé je v tom, že nikdo nevíme, jak velké penzum toho času máme. Jo, to je samozřejmě jakoby nepříjemný, ale to tempo máme všichni stejný a ten pocitový exponenciální růst toho tempa, tak to zažíváme úplně všichni stejně. Protože když jsme prožívali velké prázdniny poprvé,
17: to byla nekonečně
18: dlouhá doba. Když potom přišly ty největší prázdniny v životě, co člověk má, což jsou prázdniny po maturitě, předtím, než jde do práce nebo než se začne vydat vysokoškolskému studiu, když jde na vysokou školu, tak jsou to 4 měsíce. Že jo? To znamená, že od nějakého 20. května máš volno a najednou tyhle prázdniny utečou strašně rychle.
17: No a teď prázdniny, jak ti utečou, Libore?
18: Strašně rychle. Ještě rychle. A to je ten exponenciální růst toho času, to zrychlení té časové osy, ale znova říkám, že to je pro všechny stejný.
17: To tě nějak uklidňuje, že to je pro všechny stejný.
18: No a hlavně další věc, která je důležitá, to člověk nijak neovlivní. Možná, to jsem si jako jenom říkal, ale není to nijak faktální, že bych řekl, to je neštěstí, to je jako pravda. Já jsem si řekl, že ve 40, a to je jediný, co jsem k tomu měl, k tomu vymezení, k té 40, že do těch 40 vlastně se ti ten čas přičítá a říkáš si, no tak to je hezký, to bych chtěl zažít, tak já si to naplánuju za rok. Bungee jumping, to bych jednou chtěl udělat, tak za rok si to naplánuju. Ale po té 40 i z aritmetického průměru jdete do countdownu. To znamená, že už je tady jako odpočet. Takhle já to jako vnímám, že teď už je člověk v odpočtu, to znamená, že by neměl některé věci odkládat.
17: To bys řekl, že v praxi

0: nebudeš mít přívlastek talentovaný, tak aby tam bylo třeba přívlastek kvalitní, dobrý, šikovný.
1: Hmm. Ale bylo to jako něco, co ti nějak třeba zamrzelo nebo potrápilo?
0: Ne, no myslel jsem si, že to je důležité, že to je strašná škoda, že vlastně něco končí. Ale přitom to, co jsem udělal od těch 30 k dnešku, tak vlastně bych řekl, že to má o něco větší význam, než to, co jsem dělal 30. Takže to je ta naivita toho mládí. A to je to, že vlastně člověk, a to je možná patří k té 40, se vlastně lehce pousmívá nad těmi filozofickými a existenčními závěry, co dělají lidé, když slaví 30. Mimochodem pro 40. je být na oslavě 30 skličující.
1: A byl jsi někdy teď nedávno na oslavě 30? Já
0: nedávno,
1: ne,
0: teda. Jo, nezvou nás, no. A teď už mám mladší manželku, takže já najednou v těch já ty 30. vidím.
1: No a teď jsi teraz byl na oslavě těch 30. No. A jak se ti tam líbilo, nebo dobrý, jak jsi měl pocity? Hele,
0: tak je to příjemný, protože to vlastně člověk se může vrátit zpátky po té časové ose, že vlastně sedí na oslavě lidí, kteří byli v první třídě ve chvíli, kdy si opouštěl tu základku. Že jo? A teď se s nima vlastně jako bratříš na stejný úrovni a říkáš, no jo. No,
1: a oni se na tebe koukají a říkají si, je, co on tady vykládá.
0: Ne, to se nedívají takhle na tebe. Oni naopak jako říkají, jak jsme všichni na stejné lodi. No, aha. Nejsme, protože vy ještě máte před sebou těch 15 let tý mezery mezi váma a mnou a tam se stane ještě spousta věcí.
1: A vnímáš tam nějaký generační rozdíl?
0: Ne. Myslím si, že je to vděčný téma rozlišovat tu generaci a že jaký jsou. Nevnímám, protože nakonec mám pocit, že ty cíle, ty touhy jsou velmi podobný. Jako když to ořežeme. Když to úplně ořežeme na základ tu touhu, tak je to vlastně podobný.
1: Ale možná, nebo to je třeba moje osobní zkušenost, mně přijde, že ty přístupy jsou možná v něčem trochu jiný, protože všichni jsme už vyrůstali v nějakým trochu jiným
0: ovzduší. Ty okolnosti jsou jiný. My jsme zažili tu opatrnost, protože kolik je 40. To je, tam to končí 86. rokem, že jo? Dobře, tak když to vezmu do ty naší, já jsem 80. ročník, tak my jsme ještě jako aktivně zažili opravdu ruštinářky, já měl ruštinářku, zažili jsme oslovování soudružkou učitelkou, zažívali jsme jistou ostrakizaci ve chvíli, kdy třeba mě nevzali v první třídě kvůli tomu, kvůli rodičům mě nevzali na exkurzi do Hrdloře na veřejnou bezpečnost.
1: Je tam byla nějaká ta škola policejní?
0: No a tam si za odměnu jako pionýři jeli a mě řekli, že ne, že já se budu hrát v lese, tak já jsem si říkal, to je strašný, protože člověk samozřejmě chtěl vidět policejní vůz veřejné bezpečnosti. Tak člověk to zažíval tu obavu těch rodičů a toho okolí, byla to doba, kdy opravdu slovo mohlo ohrozit. A pak člověk viděl tu dynamiku těch let 90., ale furt měl sobě nějakou tu opatrnost, kdežto pochopitelně lidi, kteří se narodili už do let 90., tak se narodili do šťastného období, to znamená, že si myslím, že mají tu obrovskou výhodu optimistického náhledu na věc, že prostě věci se budou dařit, protože my to měli taky částečně, ale zažili jsme i to, že jsme si přáli vánoční dárek a ten dárek prostě tam nebyl, nepřišel, nebo z 10 tam byl prostě jeden a bylo to úplně normální. No ale potom od roku 91 si troufám tvrdit, že každé Vánoce byly vlastně lepší, protože logicky společnost šla nahoru, byly vyšší příjmy, takže když se člověk narodil v roce 91, no tak vlastně měl ty první aktivní vnímaný Vánoce v roce 96.
1: Ty to také přes ty dárky na to vzpomínáš.
0: Já myslím, že ta premisa, že takhle to bylo, ale obecně se jako děli vědě, tak my pro nás jet k moři, a možná to máme stejně, tak pro nás jet k moři je fakt ještě pořád jako exotika. Když jsem byl dítě, tak jsem byl u moře do roku 89, tak jsem byl třeba dvakrát. Dvakrát a bylo to jako, že...
1: My v Bulharsku.
0: My jsme byli v Sutomore.
1: A já se ale do dneska pamatuju.
0: No do dneška si to pamatuju. A pak, když člověk jel sám k tomu moři za vlastní peníze, ať už to bylo kamkoliv, ať už to bylo Bibione nebo cokoliv jiného jste si vybrali. Já když jsem jel sám k moři, tak myslím, že jsem jako úplně sám, tak jsem podle mě letěl možná do Turecka, to je jedno, ale já jsem měl pocit, že jsem fakt něčeho dosáhnul, protože to jsem vyrůstal v tom, kde to fakt bylo zřídkavý, kdežto třeba moje žena vlastně byla každý prázdniny u moře už. A to je normální, že takhle to bylo. Moje děti jsou teď už taky asi, letos teda poprvé nejsou, ale vlastně byly taky vždycky jako u moře. My jsme zažili tu dobu, kdy fakt ty věci byly hůř dosažitelné a často se stávalo, že se na něco prostě nedosáhlo, nebylo vysvětlitelné, proč na to člověk nedosáhnul. Kdežto ta generace mladší, ale to není jako jejich nastavením, to je těma okolnostmi, do kterých se narodili, tak vlastně zažili to, že všechno je možné.
1: No, ale mě tam zaujalo, že jsi říkal, že ti něčím připadají jako optimističtější v tom, že se věci budou jako spíš zřejmě dařit v jejich prospěch.
0: No, že že nějaká pravděpodobnost průšvihu
1: je menší.
0: Nechci říct vlastně to vulgární slovo, protože ale vlastně to k tomu sedí daleko víc. Tak je daleko menší než my. My ho cítíme prostě na každém kroku. Když to oni ho tolik nemusí vnímat.
1: Je to jako v něčem, se to shoduje s mým osobním pocitem a zároveň to tady říkalo už několik hostů v Klubu 40, že třeba oni subjektivně vnímají, že jim připadá, že měli vždycky relativně malé sebevědomí nebo si jako tolik nevěřili nebo měli větší obavy, než když se teď dívají právě na nějakou tu jako mladší generaci, která jim připadá ve srovnání s nima výrazně sebevědomější. To třeba je moje jako zkušenost.
0: Jo, s tím souhlasím taky. Otázkou je, co je lepší východisko pro kvalitu nebo pro úspěch života, jestli to nevíme. To já neumím posoudit a ani bych neříkal, která cesta je lepší, jestli to držet nebo nedržet. To fakt neumím říct, ale myslím, že následně pak ty spory vycházejí z toho, že se přesvědčují ty skupiny o tom, že lepší je pochybovat a připouštět ten průšvih a ty říkají, ne, teď jako lepší je prostě si užívat tu svobodu a to prostě mít ten mindset pozitivní. Já to nevím a pak to neumím posoudit, ale myslím, že tohle nás jako odlišuje možná.
1: A jak se díváš jakoby obecně na to, jako když se snažíš, ty máš jako mladší ženu, že jo, ano. O 10 let. Hmm. A když jako se díváš
0: někdy
1: na...
0: Někdy o 11, to je takový, že...
1: Jo, že jak máte narozeniny. No. Ale jakoby když ty se s ní snažíš nějak jako napojit a přenést na něco, jako cítíš tam ten jako věkový rozdíl, nebo já nevím, jak to přesně vystihnout slovy, tak, protože já to někdy jako cítím.
0: Dlouho a my jsme spolu 12 let, tak jako dojde k tomu postupnému zbližování, takže už ten rozdíl jako necítím. Na začátku jsem cítil jednoznačně to, že můj hudební vkus je bližší její mamince, než jakoby jí, tak to je jako to. Ale pak se to, ne, to už ne. Já myslím, že ve chvíli, kdy spolu lidi žijou intenzivně a milujou se a jsou spolu a tráví spolu čas, tak se to jako protne někde, je z toho nějaký jako průsečík, takže tam necítím ten rozdíl.
1: A co třeba rád posloucháš, Libore? Protože já jsem si teď uvědomila, což mě taky trochu, nevím, jestli vyděsilo, ale možná jako překvapilo, že mi jeden můj asi o 10 let mladší kamarád pouštěl nějaký písničky v autě, co má rád. A byla to nějaká interpretka francouzská, kterou já už jsem vůbec neznala, ale přitom jako žánrově to bylo něco, co by teoreticky mě mohlo bavit, nebo se mi to líbilo. Ale už to bylo takový to, že jsem musela říct, ale já to vůbec neznám. A on se na mě podíval s takovým trochu překvapením, protože přeci všichni toto známe, ale já jsem si říkala, tak tam už nastává.
0: Jo, to je ono, to se děje, to se samozřejmě děje, protože už najednou ten mozek odmítá přijímat ty nové informace v podobě těch nových hvězd. Ano, to se stává. Já se snažím udržovat se o té české scéně, troufám si tvrdit, že mám jako přehled a strašně bavěj Gufrau a Mat 213 nebo 213, baví mě spousta těch jako mladých interpretů, ale zahraniční se na to jde, fakt už mi u mě to prostě nestíhám, protože už ten mozek to jako nevyhledává aktivně, zároveň už najednou, teď jsem se díval na Nolana, na tu Odysseu a bavil jsem se o tom s manželkou, jsme tam byli společně, jak jsme odcházeli, člověk prostě řeší to dílo a řeší spoustu těch aspektů a ona mi vyprávěla vlastně, jak ten Tom Holland, který žije s tou Zendájou, tak vlastně jak on to čet před ní, ten scénář a že jsem taky zahrála. A pro ní bylo vlastně v rámci té pop culture, tak rozebírala Toma Hollanda se Zendájou. A pro mě je jako ten silnější moment, že opravdu ten Damon, jako že se zaměříme a taky, jako že se zaměříme úplně na jiný ty vzory. Takže pro mě je důležitější ten Matt Damon, protože logicky, no tak věkově blíž je mi ten Matt Damon, no tak to je takový můj generační souputník, že člověk tady byl nadšen z Good Will Hunting, když to napsali s geniálním Benem Affleckem, tak a to nemůžu vinit a nemůžu k tomu nutit svoji manželku, protože pro ní je to vlastně něco podobného, jako byl pro nás třeba Paul Newman.
1: Tam já se shoduju samozřejmě s tebou, ale pro mě to ještě hlavně je tak, že já třeba Zendáju a Toma Hollanda pořád vnímám jako děti, nebo já tam nějak u nich jako nevnímám tu časovost, jak ten čas běží.
0: Ne, jsou dospělí lidi normálně.
1: Takže to jsou normálně právě...
0: A pod nima už jsou jako další, jako ten ještě mladší generace.
1: No což právě jsou takový ty komické situace, že když někdo třeba řekne, že se narodil v roce 2001, tak já si ho nějak mentálně, než se nad tím zamyslím, zařadím někam třeba na...
0: Miminko, jakože.
1: Nebo třeba základní škola, ale je to právě dospělý člověk, který může mít, já nevím, hypotéku, rodinu a jako... No a tahle moje neschopnost správně věkově na první dobrou zařadit lidi, kteří se narodili po roce 2000, mě přivádí k dalšímu mému, nevím, jestli to nazvat omyl nebo k další takové trochu komické nebo tragikomické situaci, a to je, že já některým mladším lidem i třeba spolupracovníkům, spolupracovnicím automaticky tykám a pak mě vždycky zarazí, že oni mi odpovídají tykáním.
0: To je relikt z toho, když bylo těch 29-30, kdy jsme si tykali tak nějak všichni a člověk automaticky tykal. Ale teď přichází prostě starší paní, to znamená, že oni vnímají to tykání vlastně jako takovou familiárnost, takový jako...
1: Asi takový, jako když paní učitelka ti tyká.
0: No, jo. Znovu se podruhý zmiňu Leoše, protože Leoš nastoupil někdy před pár lety na to, že vlastně vyká. Když jsme se všichni tykali, tak on teď fakt vyká, než dojde k tomu momentu toho tykání. Mně to přišlo vlastně divný, že ano, opět egoisticky, ne, když si všichni tykáme. No to není pravda, ty mladší lidi vůbec třeba nemají chuť si s tebou tykat.
1: To je pravda.
0: Takže vykaj. Ale my máme furt ten mindset toho jako starého mladého, že my jako tykačka, tak to je jasný, si všichni tykáme, ne?
1: Tak to je pravda, že tím bych si možná ušetřila tady ty svoje šoky, když někomu řeknu ahoj a on mi poví dobrý den,
0: no.
1: Takže začnu říkat asi lidem dobrý den. A ty si použil zajímavé slovo starý mladý nebo stará mladá, což je něco, co se vždycky u nás v rodině používalo teda pouze jako hanlivě v kontextu toho třeba, když moji rodiče vyhodnotili, že třeba nějaká žena je v úzovkách neadekvátně jako oblečená svému věku, no. Tak se říkal vždycky
0: nebo muž, mladou partnerku neadekvátně
1: tak,
0: svému věku.
1: Tak se říkalo, to je stará mladá, to je starý mladý a tak, a dívali se na to jako lidi hodně nějak hanlivě. Já se na to dívám spíš nějak jako smířlivě ve smyslu, že ať si každý dělá, co chce, pokud mi to nějak jako neubližuje, no. A spíš mi to jako nepřijde pěkný, tak mě zajímá...
0: Ne to starý mladý, myslím si, že to je na to chování. Tady v tom, tady je to, protože tím tykáním.
1: Je to byl takový ten mým hello fellow
0: interakce,
1: kids.
0: To je interakce jako s tím druhým člověkem, kterýmu ty tykáš. To znamená, ale daleko přirozenější je si asi fakt vykat ve chvíli, kdy on jako vyká, tak je to asi ta výchozí pozice vykání. Je ve chvíli, kdy je přes 40, tak je vlastně přirozenější. Takže ve chvíli, kdy tykáš, tak pak působí jako starý mladý, ale je to hanlivě správně, protože už je to v interakci vůči někomu. Říkat o někom, je starý mladý, když je oblečen, tak boblík a je to jeho nám, že dělat, co chce, tam bych to nepoužíval. No.
1: Ale máš takhle nějakou jako vzpomínku nebo nějak zařazený takový to starý.

0: tak nedále si měl přečíst knížky. Ale takže je to spíš nějaký jako okamžik, že si než krize, jsem v odpočtu, co s tím budu dělat?
1: To uvědomění si toho, že ten pitlík s časem není jako bezedný, ale že tam hrabeš a někde tam jako to dno je, takže s tím musíš zacházet nějak moudře.
0: Je to ta pravda, že najednou fakt dochází k tomu, že ještě včera se letní plány musely určovat i podle toho, kdy mají kamarádi svatbu, a teď ti do plánů podzimních a zimních vstupují neplánovaně ty pohřby. I to je naprosto běžná součást, tak to je prostě, to se děje nám všude okolo, že najednou člověk přijímá daleko častěji ty informace, že si má vzít černý oblek a vzpomínat na známýho či kamaráda, než jít pít panáky s novopečeným ženichem. Já jsem na svatbě nebyl. No vlastně byl jsem letos jednou, ale předtím hrozně dlouho ne.
1: Ale ty, Libore, celkem působíš při tom povídání, jakože jsi jako smířený s tím věkem, ale že to máš jako docela urovnaný a nevnímáš to s nějakým jako ostnem nějaký melancholie, nostalgie nebo smutku, nebo tak ten plynoucí čas. Jako
0: ne,
1: je to tak, že jsi takový racionálně?
0: Potěšila mě jedna věc, tady vlastně v rámci Českého rozhlasu, tam jsem pochopil taky, kam patřím. Je tady pořad Stříbrný vítr.
1: Mm-hmm, ano.
0: No a tam mě ještě Jitka nepozvala.
1: To je takový pořad, kam chodí lidé, kteří mají životní zkušenosti.
0: Mají Stříbrný vítr už.
1: Tak.
0: No a tam jsem se jí ptal, jestli už, a ona řekla, že ještě ne.
1: A kdybys měl teda závěrem, to se ti bude líbit tahle otázka, ano. Libore, kdybys měl závěrem jako dát nějaký tip, radu nebo říct jako cokoliv.
0: A jsme u toho, umudrování. Pojďme si zamudrovat.
1: Zamudrovat, ano, a to myslím vážně, ale jako někdy si myslím, že mudrování, pokud je to vyžádané mudrování. Mm-hmm.
0: Mám říct něco jako závěrem.
1: No, řekni něco závěrem. Neironicky, jakože
0: ne,
1: fajn.
0: Vážně. No, aby člověk přežil, tak se nesmí za žádných okolností brát vážně.
1: Tak s tím, že je fajn nebrat sám sebe tak úplně smrtelně vážně, já souhlasím a díky, Libore, že jsi dorazil. Díky i za to, že jsi na závěr, jak ty říkáš, zamudroval, i když to nemáš rád. Já si myslím, že ta rada je fajn. A já taky samozřejmě chci poděkovat vám všem, kdo Klub 40 posloucháte, a připomínám, že konstruktivní kritiku i nekonstruktivní chválu nebo cokoliv mi můžete psát na ivana.veselková@rozhlas.cz. Díky.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
3: Co má společného matematika s literaturou? Možná víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
4: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor.
3: Jak to dopadne, když se na literaturu díváte očima matematika? Dozvíte se z knihy Za devatero nulami, kterou napsala matematička Sarah Hart.
2: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
5: Hodin. Pokračuje Odpolední Plus. Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
5: €389 miliard. To je výše schodku státního rozpočtu, který ministerstvo financí navrhlo pro příští rok. Co se na tom může ještě změnit? Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací městský soud v Praze a zprostil tak vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Podle soudkyně musí demokratický právní stát takové politické projevy unést. A Vídeň musí každý den půjčovat desítky policistů z jiných částí země, přitom její policejní škola má volná místa. Rakousko hledá cestu, jak dostat do metropole více lidí, a mění kvůli tomu i způsob, jak policisté slouží. I o tom budeme mluvit, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
6: Dobré odpoledne. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
7: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality.

0: kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
1: Dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. Prezident Petr Pavel dnes také označil navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok za příliš vysoký. A právě návrh rozpočtu bude tématem odpoledního Plusu hned po zprávách. Státy Evropské unie by podle Kai Kalasové mohly Ukrajině poskytnout další vyřazené protiraketové střely. Šéfka unijní diplomacie to řekla v irském městě Wicklow, které hostí neformální jednání ministrů obrany Evropské unie. Dodala, že Evropská unie jedná o poskytnutí obranných střel pro Ukrajinu i s dalšími státy mimo evropský blok.
2: Červenec a srpen byly zatím nejsmrtelnější měsíce pro ukrajinské civilisty, uvedla Kalasová. Rusko podle ní válku eskaluje tak, aby co nejvíce ublížilo běžným lidem a zlomilo je. Uvedla, že největším problémem je nedostatek protiraketových střel na Ukrajině. Právě to je jedním z hlavních bodů neformálního jednání ministrů obrany. Část evropských zemí vlastní protiraketové střely, kterým brzy vyprší platnost použitelnosti. A podle Kalasové by bylo pozitivní, kdyby je tyto státy předaly Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídit ho nechal nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
4: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Jmenovala ji ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat.
5: Chci, aby agentura pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu. Společně s kolegy navážeme na dosavadní práci, budeme dále posilovat pozici Česka jako atraktivní turistické destinace a podporovat příjezdový i domácí cestovní ruch.
1: Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. Ta má zajišťovat jednotnou ekonomickou reprezentaci Česka v zahraničí. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Ti chtějí, aby projekt nejdřív schválil kongres. Nejvyšší soud teď stavbu dočasně povolil kvůli argumentům o národní bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump, který stavbu naplánoval, rozhodnutí soudu uvítal. Jestli je ale celý projekt legální, bude teprve řešit soud nižší instituce. Posloucháte zprávy Plusu. V Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů.
6: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Ročně si v Česku tuto diagnózu vyslechne podle hematologu na 600 nových pacientů. Lékaře na nemoc upozorní přemíra bílých krvinek, které se mění v buňky nádorové. Až 90% nemocných nemocnicích se léčí pomocí cílené léčby. Mladší pacienti se k ní můžou dostat díky klinickým studiím.
7: Tahle léčba by mi neměla způsobit nějaký zdravotní komplikace, jako třeba by mohla ta chemoterapie.
8: Říká 55nice Marcela, která se do jedné z klinických studií s cílenými léky zapojila. Mladším nově diagnostikovaným pacientům totiž nejmodernější léčbu pojišťovny nehradí. Upozorňuje přednosta interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Michal Doubek.
9: V té běžné praxi díky klinickým studiím i těmto nemocným jsme schopni dávat nové cílené léky.
8: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované hematologické péče. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Ještě pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v připojovacím pruhu v koloně ze 190. kilometru se zdržíte čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí u sjezdu na Doksany na 35. kilometru je zúžení. Kolona má asi kilometr, zdržení 5 minut. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu až zataženo a v noci na severu a přes den pak na horách ojediněle s přeháňkami. Noční teploty 13 až 9 stupňů, zítřejší denní 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
10: A to v úterý 1. září a příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý. Deficit je vysoký. Prezident doufá, že ještě dozná změn. Petr Pavel upozornil, že příliš vysoký dluh by mohlo Česko v budoucnu obtížně splácet. Cituji. Můžeme se dostat do rizika nucené správy, tak jako se to stalo například Řecku, podotkl dnes. Návrh, který předložilo včera ministerstvo financí, se nelíbí ani vládním motoristům a ve čtvrtek o něm budou jednat s premiérem Andrejem Babišem, pravil dnes dopoledne ministr zahraničí Petr Macinka. Schodek 389 miliard by byl druhý nejhlubší v historii Česka a podle Macinky maximální možný s ohledem na unijní pravidla. No a koaliční SPD chce také nižší schodek. Předseda hnutí Tomio Okamura mluví o zastavení všech dávek cizincům a i dotací neziskovým organizacím. V dalších minutách to probereme podrobněji. A nejprve jsme ve spojení s ekonomem Alešem Bělohradským z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání Plusu, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak pane Bělohradský, kritika přichází nepřekvapivě z opozičních lavic, ale i od řady ekonomů. A opakuje se argument, zmínil ho dnes i prezident Petr Pavel, že bychom neměli mít tak velký schodek, když se ekonomice České republiky v zásadě daří. Také sdílíte tuto kritiku? Jak vlastně souvisí riziko zadlužování s tím, jestli se hospodářství země vede dobře nebo nevede?
11: Já rozhodně souhlasím s tím, že v době, kdy se ekonomice daří a také po delší době nečelíme žádným mimořádným okolnostem nějaké výrazné krizi, jako tomu bylo v posledních, řekněme, 5 letech, tak zároveň v této době vidět to, jak se výrazným tempem zvyšuje to každoroční zadlužení, tak je opravdu něco, co by mělo v nás vzbuzovat obavy, protože je pak otázka, co když opravdu nastanou zase nějaké těžší situace, tak jakým způsobem tato vláda zareaguje. Prostě ty klidnější doby a kdy se ekonomice daří, tak má být doba k tomu, aby se také ty veřejné finance dostávaly trochu víc do pořádku, abychom si dělali prostor pro to, abychom byli schopni řešit i nějaké nenadále situace. Nehledě na to, že prostě takováto míra zadlužování nás velmi bude omezovat do budoucna, bude to zatěžovat další generace, které to budou muset splácet.
10: Argument budoucnosti úplně chápu, z druhé strany si říkám, půjčovat si víc, když se ekonomice nedaří, tak to zní také riskantně, ne-li ještě riskantněji, ale povězte, vláda si zjevně může tak takový schodek dovolit i vůči Evropské unii, když to tedy dělá. Nakolik platí, že v podstatě i jiné země, lidově řečeno, čachrují s položkami, používají různé unikové doložky a snaží se, aby se zadlužení udrželo pod 3% HDP. Protože třeba u peněz na obranu, a ty jsou v tom navrhovaném rozpočtu pro příští rok v Česku zvýšeny velmi výrazně, tak ty dávají ostatní unijní státy také, třeba ty baltské. Jak to dělají oni, aby si nevyráběli neúnosný deficit?
11: Já bych to trochu korigoval, ty výdaje na obranu u nás nejsou zvýšeny nějak moc. A pokud se srovnáváme s ostatními zeměmi, které využívají ty unikové doložky opravdu k tomu, aby výrazně investovali do armády a obecně do obrany schopnosti, a zmiňujeme třeba pobaltské země nebo Polsko, tak tam ty výdaje do obrany jsou úplně někde jinde, než jsou u nás.
10: My
11: se sotva blížíme k těm 2% HDP, v jejich případě se můžeme bavit třeba o 4% HDP, třeba o dvojnásobných v poměru k ekonomice, což je velký rozdíl, a pak samozřejmě jinak než přes ty unikové doložky v tomto krátkém čase to udělat nejde. My té unikové doložky z mého pohledu spíš zneužíváme, my dáváme co nejméně na obranu si můžeme dovolit a využíváme unikové doložky, která je formulovaná tak, že nám to umožuje navyšovat jiné výdaje, ale to není zodpovědná cesta.
10: Já jsem to myslela z výdaje na obranu tak, že to je okolo 36 miliard, o které se meziročně má rozpočet rezortu obrany zvýšit, a je to vlastně nejvíc v porovnání s jinými rezorty, ale jinak samozřejmě máte pravdu. Ale teď by mě zajímalo, jestli Česko udrží ta povolená 3% HDP, co by státní zadlužení, protože těch 389 miliard by mělo představovat 3,5% HDP. Jak je možné, že vláda mluví o 2,8%? Rozumíte tomu?
11: No, je to zase vlastně trochu marketingový trik. Opravdu skutečnost je spíš kolem těch 3,5% deficitu, to znamená přes ty opakované sliby, že se nedostaneme přes 3% HDP deficitu, tak máme výrazně vyšší ten návrh v tuto chvíli, a je to umožněno tou unikovou doložkou.
10: Která no, ale v té Evropě to tedy projde? V Evropě to projde?
11: Formálně za to ano, nepochybuju o tom, že v diskuzích s představiteli Evropské unie to nebude přijímáno pozitivně, a rozhodně to nebude přijímáno pozitivně ze strany trhu, kde si půjčujeme na tyto deficity, a to vidíme už teď, že se nám výrazným způsobem zvedá úroková míra, za kterou si půjčujeme. Máme jednu z nejvyšších v Evropě, a toto jsou signály, které tomu nepomůžou, a můžeme čelit ještě větší úrokové míře, ještě větším splátkám dluhu každoročně. V příštím roce už se počítá se 130 miliardami jenom na splácení těch úroků. V dalším roce, v roce 2028, ministerstvo financí počítá se 160 miliardami. Ten růst je opravdu strašně rychlý a vytlačuje to jiné výdaje.
10: To jsou hrozné částky. Na druhou stranu závěrem můžete říct něco pozitivního v tom směru, že vláda přeci mluví o tom, naznačuje minimálně, že tady vlastně je nějaký vnitřní dluh na státní infrastruktuře. Zvyšují se v tom návrhu peníze pro rezort dopravy, musíme dostavit dálniční síť a tak dále. A vlastně kabinet mluví o nastartování konkurenceschopnosti a nastartování ekonomického růstu. Vidíte ho v nějaké té dílčí položce toho návrhu?
11: Já bych tomuto velmi fandil, rád bych byl pozitivní v tomto smyslu, že to může ty investice do infrastruktury, investice do oblastí, které mohou podpořit podniky, tak opravdu můžou dlouhodobě pomoct, ale bohužel zatím z toho, co vidím v tom státním rozpočtu, tak mě to příliš nepřesvědčuje o tom, že by to opravdu byl nějaký výrazný impuls. Dokladem může být například to, že věda a výzkum, což je jedna z oblastí, kde celý svět hodně sází na to, že to podpoří ten dlouhodobý ekonomický růst, tak u nás naopak dlouhodobě reálně klesá ta podpora ze strany státu, nejsou tam žádná navýšení.
10: Rozumím. Tak děkuji pro tuto chvíli. To byl Aleš Bělohradský, Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy. Mějte se pěkně, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání, nashledanou.
10: No a protože celý spor má i rovinu politickou, tak teď zvu do vysílání Odpoledního plusu politologa Ladislava Cabadu ze Západočeské univerzity v Plzni. Pěkný den přeji.
12: Hezké odpoledne.
10: Nevím, jestli jste to slyšel, pane Cabaro, na úvod jsem zmínila, že ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě chce o výši schodku ještě s premiérem jednat. Nechci, aby to znělo neúctivě, ale nevzpomněl si pan Macinka trochu pozdě? Už před volbami zaznívalo, že Motoristé vládu ohlídají, aby zbytečně neutrácela, ovšem pak bylo dlouho ticho po pěšině. Jak to vidíte, kde jsme vlastně teď?
12: Tak nechci být nějak vstřícný k panu Macinkovi, ale je potřeba říci, že celý ten rozpočet vznikal takým zvláštním režimem a způsobem, kdy se paní ministryně Schillerová scházela s jednotlivými ministry, respektive představiteli dalších rozpočtových kapitol, ale v podstatě kromě ní a Andreje Babiše jako předsedy vlády pravděpodobně nikdo ten celkový rozpočet a celkovou sumu neznal zřejmě až do včerejška. Navíc byl zveřejněn v situaci, kdy tady premiér nebyl, byl ve Slovinsku. Řekl bych, že ta reakce, nevím, jestli přichází pozdě, rozhodně tu byly nějaké náznaky, že ten rozpočet bude výrazně schodkový. Nicméně reálná čísla jsme dostali včera a ta reakce ze strany prezidenta, pana ministra Macinky a dalších logicky přišla až poté.
10: Petr Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun. Jaký prostor pro změny tu vůbec je? A kde by se podle vás dalo krátit, aby to bylo pro politiky té trojkoalice vůbec únosné?
12: Tak samozřejmě vždycky každý předpokládá, že zrovna jeho kapitola je tak klíčová a musí růst, minimálně zůstat na stejné výši a šetři by měli ti ostatní, to je ostatně typická vlastnost lidská. Já bych řekl, že to, co je podstatné, je, že vláda by měla říct, co jsou ty klíčové priority. Myslím si, že jsme něco dostali ve vládním prohlášení, něco jsme slyšeli v takových kusích výrocích předsedy vlády, co jsem slyšel, tak to jsou platy policistů a vojáků, jsou to nemocnice a je to obrana. Čili možná, že toto jsou nějaké vládní priority a kolem nich by se mělo asi diskutovat o nějakém navyšování. Všechno ostatní pravděpodobně priority nejsou, o tom můžeme vést nějakou politickou rozpravu, ale pokud to nejsou priority, tak právě tam pravděpodobně existuje prostor pro nenavyšování nebo dokonce snižování těch výdajů.
10: No a umíte si představit šetření na neziskových organizacích nebo zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii, a ptám se proto, že to navrhuje Tomio Okamura. SPD.
12: Tak já si myslím, že tohle je takový nesystémový výrok, asi logický pro předsedu radikální politické strany, která v podstatě staví svoji existenci a svoji volební podporu na podobných retorických vyjádřeních, na řekněme nějakém jaksi vyhrocené negativní emoci třeba vůči migrantům a primárně tedy ukrajinským uprchlíkům do České republiky. Ale zaprvé si nemyslím, že to je něco, co spasí ten státní rozpočet. A za druhé naopak tak si myslím, že zejména v případě podpory sociální je to něco, co může dramaticky zhoršit nejenom sociální situaci těchto lidí, ale řekl bych, že i navazující sféry. My přece víme, že klíčové sektory české ekonomiky by bez migrantů pracovních, včetně ukrajinských, nefungovaly. Myslím si, že to dobře ví i pan Okamura, ostatně i třeba vicepremiér Havlíček to opakovaně říká a zdůrazňuje. Čili nemyslím si, že tohle je krok, který by mohl cokoliv vyřešit. Ale mohlo by mnohé komplikovat.
10: Rozumím. No velkou otázkou samozřejmě je a bude, kde hodlá vláda hledat peníze i v dalších letech. A my se stále zatím bavíme o výdajích, ale problém je pochopitelně na příjmové straně rozpočtu. Jakou vidíte, pane Cabado, ochotu současné koalice zvyšovat daně?
12: Je to samozřejmě leitmotiv, který se prolíná už řádově 10, možná i více let českou politikou. To je, že daně se zvyšovat nemají. Byli jsme jednou z prvních zemí, která zvolila ten model rovné daně 15% nakonec, protože výpočty nevycházely dobře právě na té příjmové straně. Jsme šli do toho modelu takzvané super hrubé mzdy, čili v podstatě jsme zdaňovali nikoli 100, ale 100, řádově 134% příjmu, to je i zdravotní a sociální pojištění. Došlo ke změně před několika lety, mimochodem primárně hlasy poslankyně a poslanců ODS, ANO a SPD. A myslím si, že toto bude do budoucna asi klíčová rozprava. To znamená...
10: Vidíte šanci, že by vláda toto rozhodnutí nějak revokovala? Dá se to vůbec vrátit zpátky?
12: Vláda, která zvýší daně, prohraje příští volby. Myslím si, že to dobře ví každý, kdo v té vládě byl nebo je. Podle mě jediná cesta skutečně je, aby vznikla široká politická, řekněme, koalice a konsenzus mezi těmi klíčovými aktéry, jak vlády, tak opozice, na tom, na změně toho daňového mixu, na posílení té příjmové stránky, pokud tedy nikdo nechce redukovat tu výdajovou, samozřejmě. Ale pokud jsem posílil tu příjmovou, tak v ideálním případě by Andrej Babiš dneska hledal schodu hlavně s představiteli opozičních stran typu ODS nebo STAN, tak aby přímě řečeno ta vina ze strany voličů nebyla přičítána jenom vládě nebo jenom opozici, ale aby to bylo skutečně racionálně pragmatické sdělení, že buď si musíme snížit

0: snížit jaksi svou životní úroveň, to jest výdaje, anebo nutně na ní musíme více přispět.
1: Uzavírá Ladislav Cabada, politolog z Západočeské univerzity v Plzni. Moc vám děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů hnutí před krajskými a senátními volbami v roce 2024 například zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. No a podrobnosti od městského soudu v Praze už přišel přetlumočit do Studia Plusu náš reportér Jakub Vik. Jakube, vítej.
3: Hezké odpoledne.
1: Takže co onen rozsudek a jeho odůvodnění říká? Můžeš to přiblížit?
3: Ano, původně nalézací obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest, ten tedy teď už neplatí. Soudkyně Monika Křikavová dnes zkritizovala to rozhodnutí soudu nižší instance v tom, že se k provedeným důkazům postavil v zásadě selektivně a přihlédl zejména k důkazům a argumentům obžaloby. Jako zásadní Křikavová označila, že výroky na plakátech byly součástí širší veřejné diskuze.
4: O otázkách migrace, bezpečnosti, sociální politiky, integrace cizinců, fungování sociálního systému, přičemž se jedná o témata veřejného zájmu, která jsou a vždy budou legitimním předmětem demokratické politické soutěže.
3: Křikovová dál uvedla, že forma plakátů a sdělení byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, ale zároveň takové vyjadřování označila pro předvolební agitaci za v zásadě typické. No a když jsou vyjádření takto expresivní, neznamená to podle ní trestnost z pohledu práva.
4: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl politické projevy, které jsou přehnané, zjednodušující, provokativní nebo opakuji na hraně dobrého vkusu.
3: Plakát s romskými dětmi byl podle Křikavové prezentací politického názoru na řešení palčivé sociální problematiky. Zmíněný plakát s mužem tmavé pleti pak označila soudkyně za symboliku, zkratku a hodnotící soud, který se týkal unijní migrační politiky a bezpečnostních rizik, které s ní část veřejnosti spojuje.
1: Jakube, a co na rozsudek říkají zástupci SPD, ti musí mít radost?
3: Ano, podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
5: Od začátku říkám, že neodvolám a jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
3: Obžalobě čelí i sám Okamura, stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat a soudy tak v jeho případě rozhodnou v odděleném řízení. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ale ukončení jeho trestního stíhání.
1: No a jak se k závěru postaví obžaloba?
3: Státní zástupce Ondřej Šťastný řekl, že s výsledkem není spokojený.
6: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
3: Dnešní rozsudek je tedy pravomocný, obžaloba teď počká na doručení písemného vyhotovení rozsudku, no a pak se rozhodne, zda dovolání podá.
1: Uzavírá reportér Jakub Vik z domácí redakce. Díky za informace a naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
1: Tak a 4 minuty před 16:30 se přesouváme k našim sousedům. Rakouská policie má dost zájemců, přesto se jí nedaří naplnit výcvikové kurzy ve Vídni. Jen teď v září v nich zůstane několik desítek volných míst. Rakouské ministerstvo vnitra chce proto do hlavního města přivést uchazeče z ostatních částí země. A zároveň ode dneška zkouší nový systém služeb, který má dostat víc policistů do ulic ve chvílích, kdy jsou nejvíc potřeba. No a podrobnosti už má pro nás zpravodajka pro Rakousko Bára Vránová. Báro, pěkné odpoledne.
7: Dobrý den.
1: Jak je možné, že se ty kurzy nedaří naplňovat?
7: Protože velká část těch zájemců neprojde přijímacím řízením. Na 200 míst v záříovém kurzu se hlásilo asi 900 lidí. Přesto zůstalo neobsazených zhruba 40 míst, protože ti uchazeči zkrátka nesplnili kritéria. V některých spolkových zemích, ale naopak těmihle přijímačkami projde víc uchazečů, než kolik je pro ně míst ve výcviku, a ministerstvo vnitra se toho rozhodlo využít. Od prosince proto dostanou možnost tito lidé nastoupit do Vídně, jak vysvětlil policejní prezident Gerhard Pörstl.
8: Je to výhodné pro obě strany. My díky tomu získáme víc lidí a kolegové zase můžou ve Vídni nazbírat zkušenosti a hodně se toho naučit pro pozdější službu v ostatních spolkových zemích.
7: Ve Vídni tito policisté pak stráví 5 let, včetně 2letého výcviku, a potom mají mít garantovaný návrat zpět do svého regionu.
1: 40 míst, ta jsou, myslím, ve hře. To nezní jako nějaký veliký nedostatek. Proč je to pro vídeňskou policii takový problém?
7: Protože ono nejde jen o těch 40 míst. Vídeň potřebuje nové policisty dlouhodobě a už teď si musí vypomáhat lidmi z jiných částí země. Od září tam má podle deníku Kurýr každý den dojíždět 48 policistů ze 6 spolkových zemí. Navíc loni během výcviku skončilo 30% vídeňských policistů nebo policejních studentů ještě při tom zaškolování. Ministerstvo přitom chce v metropoli každý rok otevřít zhruba 800 míst pro nové příslušníky. A policejní odbory upozorňují ještě na jeden problém. Ve Vídni už teď slouží policisté, kteří roky čekají na možnost vrátit se do svého domovského regionu.
1: Báro, a ode dneška prý policie zároveň zkouší nový systém služeb. Co je na něm nového nebo jiného?
7: Změnit se má hlavně to, kolik policistů bude v jednotlivých časech ve službě. Doteď je systém podle vídeňského policejního prezidenta Pürstla příliš pevně nastavený, tedy bez ohledu na to, jestli je zrovna klid nebo je policistů potřeba víc. Nově se tak mají směny plánovat podle skutečného vytížení.
8: Dokázali jsme výrazně posílit hlídky právě v době, kdy je skutečně potřebujeme. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu večer. Místy je teď v ulicích dokonce dvojnásobný počet policistů.
7: Nový systém se od dneška testuje v 5 policejních okresech napříč Rakouskem, od Vídně a Lince až po venkovské oblasti. A od dubna, pokud se osvědčí, od dubna příštího roku ho chce ministerstvo vnitra zavést po celé zemi.
1: A promítnou se tyto změny nějak i na výplatách rakouských policistů?
7: Ano, od příštího roku se má zdvojnásobit příplatek za noční a víkendové služby ze 2 na 4 eura za hodinu. Ministr vnitra Gerhard Karner to označuje za ocenění náročné práce policistů. Odbory jsou ale podstatně méně nadšené, podle jejich propočtu to může dělat maximálně 50 eur hrubého měsíčně, a připomínají také, že policistům stát v letech 2025 až 2026 zrušil vánoční odměnu.
1: Tak tolik naše zpravodajka pro Slovensko, ale také pro Rakousko, Bára Vránová. Díky moc za informace z tamní metropole a hezké odpoledne přeji. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: Z této půl hodiny je to vše. A co vás čeká po zprávách, bude to repríza Interview Plus. Příjemný poslech. Je 15:30 a s dalšími čerstvými zprávami už je na řadě Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
9: Hezké odpoledne. Hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů neudělalo žádný trestný čin. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použitá forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho sněmovna odmítla vydat. Rusko a Irán chtějí navzdory současným válkám vzájemné vojenské a obchodní vztahy. Po schůzce se svým iránským protějškem Masudem Pezeškianem to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Pezeškian pak po schůzce poděkoval Rusku za jeho podporu. Oba státníci se setkali v kyrgyzském Biškeku na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. Lisabon nechá postavit novou pozemní lanovku, kterou loni v září zničila tragická nehoda se 16 oběťmi. Nová lanovka by měla podle dopravního podniku zajistit maximální bezpečnost a zároveň respektovat historickou identitu lanovek ve městě. Na její vybudování chce podnik na začátku příštího roku vyhlásit mezinárodní soutěž. Začít jezdit by měla v roce 2029. Velkoplošnou malbu na zdi, která připomíná jednoho z našich nejúspěšnějších vědců Antonína Holého, odhalili dnes v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Stalo se tak u příležitosti nedožitých 90 let objevitele léků proti viru HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů. Teď míříme na silnice na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. U sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v připojovacím pruhu a kolona osobních aut je od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 asi na 20 minut. Na D4 počítejte se zhruba 5-minutovým zdržením na výjezdu z Prahy do Strakonic. Důvodem je omezení u Jíloviště, kolona má asi kilometr. A v Praze na Jižní a Štěrboholské spojce je silný provoz obousměrně před průmyslovou ulicí před Europarkem. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu, zdržení vždy 10 minut a menší kolona na 5 minut je na jižní spojce i před Barandovským mostem směr Smíchov. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu až zataženo a hlavně na hory výjimečně dorazí i přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Na horách bude zítra kolem 17. Tolik zprávy a teď už je připravená repríza Interview Plus.
10: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku. Pátrací a záchranářské týmy nadále operují v odříznutých oblastech, ale taky v tunelech vodních elektráren. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu. S čím vším se potýkají pozůstalí po obětech a humanitární týmy, které jim pomáhají? Já jsem Pavlína Nečásková a vítám vás při poslechu Interview Plus.
11: Interview Plus.
10: Mým hostem je šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičenc. Dobrý den.
12: Thank you for calling.
10: Kde se momentálně nacházíte? Které oblasti jsou místem vašeho působení?
12: So I'm currently in Kathmandu, where people need space.
13: V současné době jsem v Kathmandu, kde sídlí kancelář Člověka v tísni, ale naše organizace jako taková působí samozřejmě v terénu, na venkově.
10: A jaká je tam v tuto chvíli situace?
12: Well, so since Wednesday, I don't know how.
13: No, nevím, jak to zatím přesně definovat, protože je to docela výjimečné. Byla to událost, k jaké dojde třeba jednou za 200 let, ale celkově je situace pořád dost zoufalá. Operace armády a policie se pořád soustředí na pátrání po lidech a eventuální záchranu. Pořád je spousta lidí pohřešovaných, navíc k těm mnoha obětem. Takže situace, ano, je opravdu dost zoufalá. Mnozí lidé přišli o všechno, jsou v šoku a zažívají obrovské trauma. Samozřejmě pomoc ze všech stran je hojná a docela štědrá. Reakce na tyto události byla mimořádně velkorysá, ale lidé jsou pořád dost vystresovaní a traumatizovaní.
10: Záchranáři se stále snaží dostat ke stovkám pracovníků vodních elektráren, o nichž se předpokládá, že uvízli v rozsáhlé síti tunelů. Jak postupují záchranné práce?
12: Efforts have been supported particularly by teams from China and India.
13: Nejnovější informace k téhle věci, které máme, je, že záchranné práce postupují, podpořili je zejména týmy z Číny a Indie. Záchranáři se snaží postupovat. Zdá se, že se jim podařilo dostat se asi o 100-150 metrů dál a stále doufají, že najdou lidi živé a nevzdávají se. Pokud jde tedy o situaci kolem vodních elektráren, budou záchranáři pravděpodobně pokračovat ještě několik dní. Věří, že tam někde jsou místa, kde lidé našli útočiště díky tomu, jak je celý ten systém navržen. Ale záchranáři, kteří prošli těch prvních, jak jsem říkal, 150 metrů, zároveň připouštějí, že našli mnoho mrtvých. Takže situace je velmi složitá a nánosy bahna jsou všude a terén je velmi kluzký. Nesmíme zapomínat, že prostě na venkově je situace pořád obtížná. Odhady stále hovoří asi o 4000 pohřešovaných, ale to číslo pravděpodobně bude mnohem vyšší, protože mnoho míst je odříznuto od zbytku světa, zejména na západní straně, protože tam voda zničila mosty. A mluvíme o venkovských oblastech s mnoha malými vesnicemi, které jsou naprosto odříznuté od světa a třeba i od připojení k elektřině. Mnoho lidí také kvůli záplavám uteklo nahoru do lesů, takže skutečný počet nezvěstných bude, řekněme, reálně stanovený až za několik dní nebo i později.
10: Úřady vydaly varování před dalšími srážkami. Oblast v současné době zažívá také období monzunových dešťů. Mohl by déšť záchranné operace zastavit?
13: No, mohl by je určitě pozastavit, to máte pravdu. A máte pravdu i v tom, že předpověď na dnešek, na zítřek a na další dny předpovídá silné deště. Víme samozřejmě, že monzunové období neznamená, že prší celý den. Během tohoto období prší 2, 3, 4 hodiny denně. Takže na tu dobu budou nebo jsou pátrací a záchranné operace pozastaveny. To bývá tak pozdě odpoledne, večer, během noci. To vidíme teď. A je pravda, že deště rozhodně veškeré úsilí komplikují. Řeky se neustále rozvodňují a dostáváme informace také, že mění tok. Takže jeden den je prostě jedna část přístupná a druhý den už přístupná není, takže celková situace je poměrně nestabilní.
10: Před víkendem panovaly obavy, že jezera, která se po zřícení části ledovce nově vytvořila, by mohla přetéct a potenciálně způsobit další záplavy. Jsou tyto obavy ještě stále aktuální?
12: It seems not. Yes, there was a very big alert and has been a great coordination between the Chinese authorities and the Nepalese authorities in trying to monitoring.
13: Zdá se, že už nejsou, ale je pravda, že byla vyhlášena pohotovost a v této věci probíhala skvělá koordinace mezi čínskými a nepálskými úřady, které se snažily monitorovat jezera společně s dalšími mezinárodními partnery, včetně Evropské unie. A během pátku a soboty skutečně přišlo několik varování, která způsobila značnou paniku. Hladina vody začala stoupat, pak zase klesat. A teď se zdá, že obě jezera se zvolna přirozeným způsobem odvodnila, takže již nepředstavují bezprostřední hrozbu. Ale samozřejmě, pokud budou deště pokračovat, tak se to může opět zhoršit. Ale v tuto chvíli zásadní hrozbu nepředstavují.
10: Když jste mluvil o mezinárodních týmech zasahujících na místě, tak jak funguje spolupráce mezi Čínou a Nepálem?
12: In this particular event, it seems that there's quite a positive collaboration.
13: Zdá se, že v této konkrétní události je to v celku pozitivní spolupráce. Je pravda, že nepálská vláda zpočátku odmítala pomoc sousedních zemí, ale pak změnila názor. A jak už jsem se zmínil, zejména pokud jde o zachraňování lidí uvězněných v těch tunelech, tak Nepálci tuto pomoc přijali. Takže tady máme poměrně jasný, pozitivní, konstruktivní vztah. A také co se týče sdílení informací a systému včasného varování, je teď to předávání informací rychlejší. Úplně zpočátku totiž bylo předmětem určité kritiky, že Číňané nebyli úplně ochotní ve sdílení informací, což se ovšem zlepšilo a díky tomu také to zachránilo poměrně dost životů, protože i zpoždění třeba půl hodiny mohlo znamenat ztráty na lidských životech.
10: A rozumíte tomu, proč nepálská vláda nejprve mezinárodní pomoc odmítala?
12: Well, there's a bit of politics there, so I don't have a very clear answer, but I think
13: Tak v tom hraje trochu roli politika, takže nemůžu dát úplně jasnou odpověď, ale domnívám se, že tato nepálská vláda je prostě relativně nová, mladá. Svůj mandát nastoupila letos v březnu, takže se od ní hodně očekává a vláda se snaží ze všech sil. A podle lidí, kteří sledují krizové reakce tady v Nepálu posledních třeba 20 let, patří tato vláda k nejlépe koordinovaným a k nejlépe organizovaným. A já bych řekl, že pro tuto vládu je prostě úkolem ukázat, že na to stačí a že se v tom odlišuje od té předcházející vlády. Prostě oni chtěli ukázat, že to zvládnou sami. Já se domnívám, že to mohl být ten důvod.
10: Hostem Interview Plus je z Kátmandu šéf nepálské mise Člověka v tísni Simone Divičenc.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Ví se, co se vlastně děje uvnitř ledovců? Hrozí další zřícení?
12: Well, I think this is going to be our new reality. A scientist has a monitor a lot of lakes with the fear of a bluff.
13: Myslím, že taková bude teď naše nová realita. Vědci monitorují celou řadu jezer, ale co se stalo minulou středu? To bylo něco trochu jiného, protože nepřeteklo ledovcové jezero. Zřítila se část hory a to je typický znak jakési nové éry našeho období antropocénu. Víme, že změny klimatu mají na Himalaj velmi vážný dopad. Himalajské pohoří, i když to tak nevypadá, je poměrně křehké. Je to nakonec velmi mladé pohoří, samozřejmě relativně mladé. A jak permanentně zmrzlá půda nebo permafrost pomalu roztává, tak protože permafrost funguje jakési lepidlo mezi horninami, tak se to prostě rozpadá. Já si myslím, že vědci nám v blízké budoucnosti toho řeknou víc, ale domnívám se, že na podobné události musíme teď být připraveni. Nebude k ním už docházet jen jednou za 200 let, ale mnohem častěji.
10: Co v této chvíli v Nepálu přímo na místě dělá Člověk v tísni? Na co se vaše týmy právě teď zaměřují?
12: We were somehow well positioned because we've been working in exactly those districts until June.
13: My jsme měli nebo máme svým způsobem dobrou výchozí pozici, protože jsme v těch okresech, o které jde, pracovali společně s naším místním partnerem Community Self-Reliance Center. Hodně jsme toho vybudovali a nějakých asi 6 let vlastně pracujeme na to, abychom byli na podobné události připraveni. Pomáhali jsme místním úřadům, komunitám připravit se na sesuvy, půdy, povodně a podobné věci. Takže Takže jsme měli v uvozovkách štěstí být na správném místě. Máme velmi dobrou znalost území, silný vztah s místní komunitou a máme i důvěru lidí. A to všechno nám umožnilo začít pracovat téměř okamžitě. A důležitá věc, že ta katastrofa místní úřady úplně zahltila. Takže to bylo něco úplně jiného, než to, na čem jsme s nimi posledních 6 let pracovali. Bylo to něco úplně nečekaného. My se snažíme podporovat místní samosprávu ve sdílení informací, protože spousta obětí a lidí, kteří buď zemřeli nebo se pohřešují, jsou zaměstnanci místní samosprávy, takže tady byl další problém. My teď zaplňujeme na jejich žádost tyto mezery. Neznamená to, že bychom něco vnucovali, ale místním opravdu chybí jak lidé, tak odborný personál, aby koordinovali práce, evidovali veškeré zboží, které přichází a distribuovali ho dál. A to je první věc. My jsme se potom s našimi partnery vymezili na další věci, například na správu nebo fungování táborů, jak tomu můžete říkat, kde jsme začali zřizovat komunitní kuchyně a další věci. Potom je tu velmi, velmi klíčová oblast, kterou jsme na základě předcházející zkušeností okamžitě vzali za svou, a to je poskytování psychosociální podpory, protože lidé, jak jsem říkal, jsou extrémně traumatizováni, takže jsme zahájili tento typ intervencí, přivedli jsme specialisty, kteří pomáhají lidem se s traumaty vyrovnávat. A také se snažíme o to, aby se lidé mohli scházet a určitým způsobem společně truchlit, protože my máme znalost místních znalostí a místních způsobů zvládání traumatu. A nemluvím o tom, že se soustředíme taky na takové věci, jako je voda a sanitární opatření, dočasné toalety a tak dále. To byla taky pro nás jedna z priorit. A teď se budeme snažit obnovovat vodní zdroje, protože kvůli velkému množství lidských ostatků kolem nás se vodní zdroje kontaminovaly. Také pracujeme na budování přístřešků, což samozřejmě vyžaduje čas i materiál. Ale lidé potřebují nějaké nouzové zázemí, kde mohou nacházet nějakou ochranu. No a také se už zabýváme přípravou na zimu. Musíme mít na paměti, že tady žijeme, nebo lidé žijí vysoko v horách a zima přichází docela brzy. A ještě jedna věc, začínáme pracovat na poskytování finančních prostředků za vykonanou práci, teda platit lidem za to, že odklízejí trosky, čistí silnice, což je takový posilující způsob, jak taky lidem poskytnout finanční injekci, zejména těm lidem, kteří přišli o všechno.
14: Co vám v tuto chvíli chybí nejnaléhavěji? Co lidé kolem vás potřebují nejvíc?
13: Trochu času navíc, to by bylo skvělé, protože je potřeba udělat hrozně moc věcí. Jsou tu přece jen problémy s nějakou koordinací a abych se ještě vrátil k té předcházející otázce, nepálská vláda zavedla politiku jednotného kontaktního místa, takže kdokoliv přiveze věci do různých lokalit, tak se to musí odevzdat místním úřadům, ty udělají soupis a pak to prostřednictvím dobrovolníků a Červeného kříže dál rozdělují. Tato koordinace je zásadní, protože je tu sice kolem spoustu dobré vůle a mnoho organizací a jednotlivců, kteří vyrážejí po celé zemi a snaží se dopravovat pomoc, ale je potřeba si nějak propojit a koordinovat. A pak je tu ještě jedna věc, která je opravdu zásadní a všichni si toho musíme být vědomi, a to jsou děti, které se staly bezprizornými. Jejich počty jsou opravdu neuvěřitelně vysoké a ty příběhy jsou často velmi, velmi srdcervoucí. Prostě děti, které přišly o rodiče. My ty děti se snažíme velmi bedlivě sledovat. Na jedné straně jsme svědky velmi pozitivních příběhů, kdy děti nakonec ztracené rodiče najdou. A to se také snažíme prostě ztracené děti propojovat s jejich rodiči. To je přece zásadní věc. Ale lidé jsou velmi zranitelní a taky nemůžeme být úplně naivní a myslet si, že všichni jenom pomáhají. Ano, ve velké míře ano. Ale počkejte třeba nějaký čas, tak asi měsíc nebo tak. Přece jenom, co se týče bezprizorných dětí, tak je tady určitý potenciál je zneužívat. A než začala tato krize, tak zrovna tato konkrétní oblast Nepál byla oblastí, kde kvetlo obchodování s dětmi. Takže toho si musíme být velmi dobře vědomi. Teď sice panuje všude velká solidarita, lidé si navzájem pomáhají, ale musíme si dávat pozor na hrozbu, která může přijít a může být zaměřena zejména na děti.
14: OSN varovala před rizikem šíření nemocí a infekcí v důsledku špatných hygienických podmínek. Jak vážné je nyní toto riziko?
13: Velmi vážné. Jak jsem řekl, mrtvá těla jsou všude a leží tam už příliš dlouho. Nakládání s lidskými ostatky představuje velký problém, také protože se nacházejí další a další. Pochopitelně jsou tím kontaminovány vodovodní systémy. Jak už jsem se zmínil, nedostatek latrín, záchodů a podobně, takže riziko nemocí je samozřejmě veliké. A jsem rád, že to Světová zdravotnická organizace už začala řešit a začíná podnikat určité kroky.
14: A jak jsou na tom nepálské nemocnice? Jsou stále schopny přijímat pacienty?
12: At the moment, yes. As I said, I think the government is doing a pretty good job in coordination led by the army.
13: Ano, jak jsem řekl, myslím, že vláda odvádí v koordinaci pod vedením armády docela dobrou práci, i když místní nemocnice jsou ve velmi těžké situaci. Není jich mnoho, které by to přestály jaksi ve fungujícím stavu a jsou přetížené, ale vláda vyvíjí velmi aktivní činnost. Vrtulníkem přepravuje zraněné do Kátmandu. Kátmandu má samozřejmě mnohem větší kapacitu vypořádat se s tak velkým počtem obětí a raněných, takže celkově úřady odvádějí dost dobrou práci. Vláda vyčlenila asi 20 vrtulníků, včetně některých soukromých, které prostě v této věci pomáhají. Abych byl upřímný, všichni odvádějí docela dobrou práci.
14: Místní úřady pohřbívají stovky neidentifikovaných obětí. Proč není možné počkat, dokud nebudou oběti identifikovány?
13: Proč to není možné? No, z mnoha důvodů. Někteří bohužel byli odplaveni celé kilometry od místa, kde je voda zastihla. Těla mrtvých se našla na hranicích s Indií a nebo až v Indii, takže se dostala velmi daleko. Prostě síla povodně byla neuvěřitelná. Určitě jste viděli záběry v televizi. Voda měla nesmírnou sílu a lidi to odplavilo velmi rychle a velmi daleko. A navíc kvůli vodě se těla poměrně rychle rozkládají. Jedna věc, o kterou nepálská vláda žádá podporu nejen v Nepálu, ale také v Singapuru nebo v Malajzii, jsou specialisté na identifikaci DNA, na uchovávání vzorků DNA a na identifikaci obětí, protože v současnosti například v Čitvánu už začínají těla pohřbívat, protože je to samozřejmě pro všechny zdravotní riziko.
14: Dokážete si představit, jaké bude za několik týdnů či měsíců řešení pro ty stovky tisíce lidí, kteří přišli o domovy a o rodiny, jaká je čeká budoucnost?
13: To je velmi dobrá otázka a taky je to otázka, nad kterou humanitou se jako

0: Ale když se podíváme prostě kam až teď voda dosáhla, tak zbývá jenom velmi málo pozemků, kde se dá něco stavět, znova rekonstruovat, kde se dá stavět bezpečně. A lidé se nemohou jen tak vrátit prostě na břeh řeky, protože to nebyla běžná povodeň. Tyto záplavy rozhodně posunuli laťku toho, co je považováno za rizikovou oblast. A abych se vrátil k vaší otázce, když se ptáte, jak často se může tento typ událostí opakovat, no možná za 20 let, možná za 50, ale je to velká otázka, na kterou v této fázi nemám odpověď, ale je to něco, o čem musíme kolektivně diskutovat na úrovni občanské společnosti, vlády, místní samosprávy a samozřejmě s lidmi, kterých se to týká.
1: To byl z Kathmandu šéf mise Člověka v tísni v Nepálu, Simone de Vicens. Mnohokrát vám děkuji za váš čas a přeji hodně štěstí. A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Hovory. Radku Krejčí fascinuje barokně gotická katedrála v Kutné Hoře Sedlci, stejně tak proslulá kostnice. Jak proměnila práce pro tamnější římskokatolickou farnost její vztah k oběma památkám i k sobě samé? Proč je podle ní architekt Santýny borec a proč dává k dobru humornou historku v hlavní roli s malířem Petrem Brandlem? Může se v kostnici užívat černý humor? A co zaujalo Radku Krejčí na památkách v Japonsku?
3: Hovory Lenky Buriánkové dnes po 22. hodině na Plusu.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Bylo 16 hodin, pokračujeme v odpoledním vysílání. Lucie Bopálenská přeje příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
6: Získá pravicově extremistická strana Alternativa pro Německo po tomto týdnu svého historicky prvního premiéra v dějinách země? Protiletecký kryt a zároveň plnohodnotná škola pro stovky dětí i sídelnou. V Charkově dnes otevřela 10. podzemní škola. Děti se v ní učí i v době vzdušných útoků z Ruska. Do Madridu se po 45 letech vrací velká cena Formule 1, ale místní obyvatelé se proti tomu bouří a představíme vám román o Magdě Goebbelsové, jak se stala fanatickou nacistkou. To vše nabídneme, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
7: Pěkné odpoledne přeji. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale návrh neprojednala koaliční rada a označuje to za trestání pracujících.
8: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
7: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa, potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektrárnu Jenševalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici.
9: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupy se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenševalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několik.

0: kolika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásily levicové skupiny, ale německá vláda chce dnes taky označit Rusko za viníka nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty trestný čin, rozhodl o tom pravomocně pražský městský soud. Vyhověl tak odvolání SPD a zrušil původní rozsudek, který hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Obžaloba vinila SPD z trestného činu podněcování k nenávisti. Státní zástupce Ondřej Šťastný řekl, že s výsledkem spokojený není.
3: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že to, jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
2: Obžalobě čelí i předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení kvůli koupě společnosti Net4Gas. Ta spravuje tuzemské plynovody. Podle auditu, který si ČEPS nechal zpracovat, se potvrdily zásadní pochybnosti při nákupu firmy. ČEPS ale neuvedl, na koho oznámení míří, ani žádné další podrobnosti. Státní podnik odkoupil zadlužený Net4Gas v roce 2023 po rozhodnutí vlády Petra Fialy z ODS. Zaplatit za něj měl maximálně 5 miliard korun. Finální částka ale závisela na hospodaření podniků a splnění dalších ekonomických parametrů. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí. Jsou mezi nimi i cizinci. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. A přímo do Nepálu zamíříme v následujícím vysílání odpoledního plusu. Vyšegradská čtyřka chce prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po schůzce ministrů zahraničí států V4 s japonským kolegou to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Česko zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Diskutovali jsme naše postoje těch jednotlivých zemí tady a Japonska, jaké máme vztahy vůči Číně, jaké máme postoje vůči Rusku, co říkáme na změněné geopolitické směřování Spojených států amerických a tak dále.
2: Podle Macinky je Japonsko pro střední Evropu klíčovým partnerem. Možnosti spolupráce s touto zemí vidí český ministr zahraničí například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Více než 2000 případů rakoviny prostaty odhalil u mužů za první dva roky fungování Národní screeningový program. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo zhruba 310 tisíc mužů.
5: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
5: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
7: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
5: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
8: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k vzestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
2: Teď informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Mikulov na kilometru 194 stojí kamion v připojovacím pruhu. Kolona osobních aut je od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 asi na 20 minut. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Jeneč na 9. kilometru je zúžení a kolona asi na čtvrt hodiny. A na D4 zdržení na výjezdu z Prahy do Strakonic u Jíloviště staví lávku přes dálnici a kolona ze 7. kilometru je asi na 10 minut. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, v noci na severu ojediněle se slabými přeháňkami. Přes den bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách hrozí výjimečně přeháňky. Noční teploty 13 až 9 stupňů, zítřejší denní 21 až 25, na jihu Moravy až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Pokračujeme 8 minut po 16. hodině, ještě jednou přeji příjemný poslech. Spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko čekají v neděli zemské volby a kandidátem, kterého v nich sleduje celé Německo, je šéf tamní pobočky strany Alternativa pro Německo Ulrich Siegmund. Předvolební průzkumy totiž naznačují, že AfD by ve volbách mohla zvítězit až se 40% hlasů a Siegmund by se tak mohl stát historicky prvním premiérem z této strany. Její odnož v Sasko-Anhaltsku přitom místní tajné služby považují za prokazatelně pravicově extremistickou. Současný zemský premiér, křesťanský demokrat Sven Schulze, ale Siegmunda označil už dřív za loutku. A německý kancléř Friedrich Merz dnes v rozhovoru vyloučil, že by křesťanská demokracie, která ve volbách nejspíš skončí jako druhá, s AfD spolupracovala. Podrobněji teď situaci probereme s odborníkem na Německo Robertem Schusterem, editorem deníku Právo. Roberte, přeji pěkný den.
10: Dobrý den.
9: Můžeš úvodem prosím přiblížit, kdo to vůbec je Ulrich Siegmund pro neznalé posluchače a jak se on sám vlastně zasloužil o popularitu AfD v Sasko-Anhaltsku?
10: Dá se říct, že on je takovým typickým vlastně představitelem Alternativy pro Německo, která od samého počátku sázela hodně na sociální sítě. Ulrich Siegmund má asi několik milionů followerů na různých platformách sociálních sítí, včetně TikToku. A to mimo jiné vedlo k tomu, že on je velmi populární, zejména i u mladších voličů, mladších občanů. A vlastně on tím, že to není žádná známá tvář, je trošku nekoukaný, je vlastně expertem na marketing, dříve prodával mě do aut, dneska vlastně prodává, dá se říct, politiku své strany, tak to nějakým způsobem je pro mnohé přitažlivé, takže i pokud jde o nějaké ty osobní sympatie, tak mnozí voliči v Sasku a Anhaltsku v různých anketách dávají najevo, že chtějí hlasovat pro tu stranu, mimo jiné právě i kvůli tomu lídrovi Ulrichu Siegmundovi.
9: No, jak jsem uvedla, kancléř Merz vyloučil povolební spolupráci s AfD a předvolební průzkumy naznačují, že jeho křesťansko-demokratická unie by mohla získat kolem 23% v nedělním hlasování. V jakém postavení se tady vlastně kancléř, respektive sasko-anhaltský premiér Sven Schulz ocitá? Netahá za kratší konec provazu? Může AfD zabránit v tom, aby v Sasko-Anhaltsku zavládla?
10: Bude strašně záležet na tom, kolik politických stran se reálně do zemského parlamentu dostane. Zatím to vypadá tak, že minimálně dvě, to znamená Zelení a ještě strana Sáru Wagenknechtové, čili taková, řekněme, levicově, národověcko-levicová strana, jsou se pohybují těsně kolem 5%. Pokud by tyto dvě strany se nedostaly do parlamentu, tak potom by to posílilo ty silné strany, takže mimo jiné AfD, která by za určitý okolností mohla mít tolik křesel v parlamentu, že už by vlastně nemohla vzniknout žádná většina mimo nebo proti vůli AfD, čili pak by měla premiéra. Takže skutečně bude strašně moc záležet na tom, jak strana se tam dostane, případně jestli by byla nějaká většina proti AfD, jestli by byla skutečně tato většina nosná.
9: Rozumím. V Německu se už vlastně zopakoval párkrát nebo několikrát model, kdy AfD vyhraje, ale nakonec pak vládne CDU. Neposiluje to vlastně Alternativu pro Německo? Nepřiklánějí se k této straně voliči pak právě proto?
10: Ano, já myslím, že skutečně potom ty v těch zemích, kde k tomu došlo, k této situaci, jak skutečně alternativa ještě dále výrazně posílila, stala se silnější stranou, takže je otázka, jestli tato strategie držet i prostě od vládní odpovědnosti stůj, co stojí, jestli skutečně prostě přináší ovoce. Takže to bude určitě velké téma i v souvislosti teď se Saskem a Halskem.
9: Pokud by se hypoteticky Ulrich Siegmund nakonec nestal prvním premiérem ze strany AfD v historii Německa, co bude dál? Spokojí se s rolí hlavního opozičního lídra nebo má nějaké jiné ambice?
10: No tak vycházíme z toho, že to taky naznačují průzkumy, že AfD ty volby vyhraje, že ona má skutečně tak velký náskok, že nevím, co by se muselo za těch několik málo dní stát, aby AfD nevyhrála, aby nebyla vítězem voleb. Takže bude vítězem a pokud se nepodaří Siegmundovi vytvořit vládu, kterou by vedl on, jednobarevnou vládu, tak bude v opozici, bude samozřejmě potom, řekněme se tvářit, že obětí systému, obětí politického systému těch ostatních stran, bude se možná snažit víc vynášet celé ty spory politické do ulice, nevylučuju, že by dojde k nějakým demonstracím na jeho podporu, takže bude to, myslím, docela nepříjemná situace, která bude možná i tak trošku zkouškou pro celý ten vlastně politický systém, jak se v Německu a speciálně ve východním Německu etabloval po sjednocení v roce 1990.
9: Vrátím se ještě závěrem a pojďme stručněji k Friedrichu Merzovi. Ten dnes vyloučil také spolupráci s levicí Záry Wagenknechtové. Přitom v Durýnsku nebo Sasku se vládní koalice při některých hlasováních v parlamentu právě o hlasy levice opírá. Tenhle model je představitelný?
10: No, je samozřejmě politicky možný, nicméně i křesťanské demokraty, speciálně v těchto regionech, kde se nechávají tolerovat postkomunisty, taky to také stojí strašně moc hlasů. Čili vlastně není to vůbec pro křesťanské demokraty komfortní a jsou vlastně jakési pasti zleva i zprava, když to tak řeknu.
9: Uzavírá Robert Schuster, odborník na Německo, náš dlouholetý spolupracovník a editor deníku Právo. Moc děkujeme za rozhovor a hezký den přeji, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
9: Naladili jste si Odpolední plus. Prakticky neustávající hrozba vzdušného útoku, ale i dronové a raketové údery samotné přesunuly značnou část života v ukrajinském Charkově do podzemí. A to včetně vzdělávání. Ve městě, které se nachází necelých 40 kilometrů od hranic s Ruskem, právě dnes otevírají nebo otevřeli už 10. podzemní školu. Děti se v ní budou moci učit nepřetržitě i v době vzdušných poplachů. Škola má navíc českou stopu.
11: Ještě tu trvají nějaké stavební úpravy, ale teď už procházíme jedním z nadzemních vchodů a dál scházíme po barevně pomalovaných schodech několik metrů hluboko pod zem.
12: Snažili jsme se udělat vše proto, aby se děti, když vstoupí do téhle budovy, trochu odreagovali od toho, co se děje na povrchu, od války. Všechno je velmi pestrobarevné, každá učebna má vlastní téma. Běžné školy mají učebny matematiky, ukrajinštiny, fyziky. My máme učebnu slavných vynálezců, učebnu historie knih nebo učebnu ukrajinské kultury.
11: Popisuje ředitel školy Valery. Za speciálními protitlakovými dveřmi už se doleva i doprava táhne dlouhá chodba. Jedna stěna je vymalovaná žlutě, protilehlá zase bíle. Dveře do učeben jsou modré a modré jsou i výklenky ve stěnách s pohodlnými sedačkami.
13: 360.
11: Škola na jednu směnu pojme až 360 žáků. Kromě 12 učeben je tu také ředitelna a zborovna a technické místnosti. Je to vlastně plnohodnotný protiletecký kryt s vlastním zdrojem elektřiny, vody i s ventilací. Samotná stavba trvala rok. Na realizaci i výbavě školy se podílela i humanitární organizace Člověk v tísni. A to díky fondům Evropské unie.
12: Tohle je naše jídelna. Bude to, jako to bylo ve školách dřív. Děti spolu budou jíst pohromadě. Vezmou si svačinové boxy, projdou se a nají se spolu. Dodatečně tu bude taky nějaké pečivo, housky, bulky.
14: Tam super popeř.
13: Je to tam super a nejkrásnější místo je jídelna.
11: Vypráví nadšeně Elia. Podzemní školu si prohlédla ještě dříve než její spolužáci. Její maminka totiž na škole učí ukrajinský jazyk a literaturu. Elia nastupuje do 5. třídy. Jinou výuku než tu kombinovanou prakticky nezná. Do 1. třídy nastoupila už v době války. Většinu výuky měla online. Chodila ale i do školy v metru.
13: Online výuka je taková, že nikdo nikoho nevidí, ale je to bezpečné. Tedy občas se stane, že je nálet a že je to nebezpečné. To se potom odpojíme a neučíme se ani online. Ředitel to tak nařídil. Ale když je to bezpečné, je to dovolené.
11: Do nové školy se těší.
13: Ve škole jsou moji nejlepší kamarádi, ale taky tam bude hodně nových spolužáků a noví učitelé. Budeme se učit nové věci. Mám ráda matiku a taky ukrajinštinu, čtení. A budeme se učit na směny. Já budu asi ve druhé.
14: Výuka tu bude probíhat na 3 směny. První směna, to jsou prvňáčci. Jejich hodiny jsou o 20 minut kratší než hodiny starších dětí. Proto je první směna také kratší. Pak přijde druhá směna, začne okolo 11. hodiny a skončí kolem 2. hodiny odpoledne. Od 2 pak začne 3. směna. Nejstarší žáci jsou tu do 17. hodiny. Pak je úklid a příprava na další den.
11: Popisuje ředitel Valerij, který zároveň vyučuje výpočetní techniku a učit bude i v podzemní škole. Na počítače je tu vybavená jedna z učeben.
15: Děti budou konečně v bezpečí. Budou se učit bez ohledu na bezpečnostní situaci. A já, jako matka, budu díky tomu v klidu. Ne stoprocentně, to v téhle době není možné. Ale myslím, že všichni rodiče takové řešení podporují. A také myslím, že jako rodiče všichni doufáme, že děti budou v budoucnu chodit do školy častěji než jen 2x v týdnu.
11: Dodává Valentina, maminka jednoho z dětí, které ode dneška novou podzemní školu navštěvuje. Díky podzemním školám dnes může v Charkově studovat ve smíšeném formátu, tedy prezenčně i online, asi 60% dětí. Aby byla prezenční výuka 100%, potřebovalo by druhé největší město Ukrajiny ještě 20 až 30 takových zařízení. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: A v zahraničí zůstaneme i v dalších minutách. Je 16 hodin a 19 minut. Obyvatelé Madridu se bouří proti Formuli 1. Španělské hlavní město bude slavný závod hostit po 45 letech a to už koncem příštího týdne. Místní si ale stěžují na velký hluk při testech na okruhu a obávají se i davů ve městě a v dopravě. No a z detaily už přišel do Studia Plusu osobně Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
16: Já jsem tomu rád. Hezké odpoledne všem.
9: Tak jak výrazně ruch na závodním okruhu překračuje ty povolené limity? Opravdu nemohou lidé v Madridu spát?
16: No skoro to tak je, protože lidé, kteří žijí v sousedství toho závodního okruhu, tak tvrdí, že naměřili hodnoty, které se průměru pohybují kolem 103 decibelů. Pro představu, to, co je povolené v těch městských zónách, je tak 55 decibelů, to znamená polovina z toho. Ty maximální hodnoty, které naměřili ty sousedé v okolí, tak ty by se pohybovaly ještě více, 107, 109 decibelů, což jsou skutečně vysoké hodnoty, takže samozřejmě si stěžují jednak lidé, kteří jsou třeba na home officeu, pracují domova a stěžují si taky lidé, kteří mají, jsou to třeba rodiči, rodičové, jsou to lidé, kteří mají doma autisty a ty samozřejmě ten nadměrný zvuk stresuje. To, jakým způsobem argumentuje město, je vlastně následující. Oni tvrdí, že ten závodní okruh testovala auta Formule 3, která jsou výrazně hlučnější, vydávají větší ruch, zvuk než ty vozy Formule 1, takže to je jedna ta argumentace, ale samozřejmě lidé si nestěžují jenom na ten hluk spojený s tím závodním okruhem. Je potom taky prašnost samozřejmě zvýšený a skutečně taky zvuky, ruchy, ale taky si stěžují na ty stavební práce v okolí, takže je toho víc a netýká se to jenom toho hluku.
9: Čili stavba, výstavba toho závodního okruhu musela docela zásadně asi proměnit okolí. Kolik vůbec stála?
16: Stála v přepočtu něco přes 2 miliardy korun. Je to stavba, která se nachází na severovýchodním okraji Madridu. Je to stavba, která je asi 20 minut od centra města, tudíž opravdu chvilička. A je to stavba, která skutečně zásadně ovlivnila to prostředí, protože podle té platformy protestujících občanů Madridu, která se jmenuje Stop F1 Madrid, tak podle této platformy stavebníci, řemeslníci, ty realitní, ty velké společnosti vykáceli zhruba 700 stromů a poukazují na to, že to je problém pro Madrid, protože tam jsou teploty v létě, pohybují se často přes 40 stupňů a samozřejmě ty stromy pomáhají snižovat tu teplotu, takže to je velký problém akor pro Madrid a to je přesně, co ti obyvatelé kritizující výstavbu toho okruhu tak zdůrazňují.
9: A proč se vůbec tady takový okruh závodní v Madridu stavěl? Protože mluvíme o té kritice, ale asi tam museli být i lidé, kteří to chtěli, že? To chtěli politici?
16: Je to tak, nejenom politici, samozřejmě je tam část obyvatel, kteří poukazují na to, že to je prostě sportovní událost důležitá svého druhu. Lidé, kteří poukazují na to, že velká cena Španělska se do Madridu vrací znovu po 45 letech, takže to je velká sportovní událost. A pak je tady radnice, která poukazuje na to, že je to přeci důležité pro lokální ekonomiku, že to zase přivede turisty, pak samozřejmě i ty negativní vlivy toho turismu, to znamená, že přijdou, zahltí do jisté míry i městskou hromadnou dopravu, ale poukazují na to, že to zapíše Madrid do té, na tu mapu motosportu, na to poukazuje i ostatně i ministr, lokální ministr dopravy, který říká, tak ten týden přežijeme a přece to stojí za to mít něco takového doma kor po 45 letech.
9: Tak přál by si to v Praze.
16: Těžko říct, jestli Praha pro tyto účely by byla uspůsobena.
9: Martin Balucha ze zahraniční redakce přišel do Studia Plusu povyprávět o Formuli 1 ve Španělsku. Pojede se tam po 45 letech už koncem příštího týdne. Díky moc za informace a za návštěvu naslyšenou.
16: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
9: A závěr této půl hodiny bude opět patřit knize dne. Vždycky se mluvilo o mužských pachatelích nacismu, ale samozřejmě existovaly i spolupachatelky a Magda Goebbelsová je jednou z těch nejvýraznějších. Tak to jsou slova německé spisovatelky Nory Bosongové o jedné z hlavních postav jejího románu Náměstí říšského kancléře. Na osudech Magdy Goebbelsové a homosexuálního Hanse Kesselbacha sleduje více než 20 let německých dějin od Výmarské republiky až k nacistické diktatuře. Magda se postupně stává fanatickou nacistkou a jednou z tváří režimní propagandy, zatímco Hans se snaží svou homosexualitu skrývat a v nacistickém Německu přežít. Zmiňovaný román s názvem Náměstí říšského kancléře se v roce 2024 dostal do širší nominace na německou knižní cenu. No a česky ho teď vydalo nakladatelství Argo, a to v překladu germanistky Jitky Nešporové. Dobrý den, vítejte ve studiu.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Tak paní Nešporová, už z toho, co jsem uvedla, vyplývá, že román vedle sebe staví dvě velmi rozdílné postavy. Magdu Goebbelsovou a homosexuálního Hanse Kesselbacha. Jak autorce Bosongové vlastně vychází tenhle dvojportrét? A můžu si dovolit říct, že jde o dvojportrét, nebo ta postava Hanse Kesselbacha je jenom jakési pozadí?
17: Osoba Hanse Kesselbacha je především osoba vypravěče tohoto románu. To znamená, že i na Magdu Goebbelsovou vlastně nahlížíme jeho očima. A to, co tyto dvě osobnosti spojuje, je vlastně krátký okamžik jejich několika měsíční aféry milostné, která je tedy o to pikantnější právě díky tomu, že Hans byl homosexuál, který navíc v období nacionálního socialismu musel svoji homosexualitu skrývat. A vlastně na pozadí tohoto vztahu byla ze strany Magdy Goebbelsové zřejmě jakási nuda nebo pokus o únik z nešťastného manželství. V případě právě toho vypravěče Hanse Kesselbacha to byla snaha už utajovat, zatajovat tu svoji homosexualitu, ale především v pozadí stála jedna jiná osobnost, jiný muž, kterého vlastně oni oba milovali, ale tento člověk tragicky zemřel a souhrou okolností zkrátka došlo k tomu, že oni dva se poté vlastně zblížili.
9: Tak to je velmi zajímavě rozehraný příběh. Povězte, do jaké míry, jestli vůbec se Nora Bosongová drží skutečného životního příběhu Magdy Goebbelsové, To, o čem jste teď vlastně mluvila, tak to je románová fikce?
17: Přesně tak. To, co jsem teď zmínila, tak je vlastně slovy Nory Bosongové jakýsi klíč k tomu, aby našla způsob, jak vlastně příběh té Magdy Goebbelsové vyprávět, protože autorka se poměrně důsledně drží historických pramenů, dělala celou řadu rešerší, je historicky věrná, ale přesto podává beletrizovaný obraz historie. Je řadu momentů nebo románových scén dokonce dokládá historickými prameny, které jsou uvedené v závěru toho románu, cituje z různých jiných prací. A ten impuls, který umožnil převyprávět ten její příběh právě z této cizí perspektivy a zároveň z toho časového odstupu a podívat se znovu vlastně na ten příběh, který všichni čtenáři dobře znají, bylo to, že vlastně v písemných pramenech nalezla několik zmínek o tom, že opravdu Magda Goebbelsová měla po závěru svého manželství s německým průmyslníkem Günterem Quantem milostnou aféru a neví se přesně, kdo byl touto historickou osobností. Ta není přesně historicky doložená a tady byl ten prostor pro fabulaci a pro ten románový narrativ. Nora Bosongová tedy stvořila postavu Hanse Kesselbacha.
9: No a teď mě prozraďte, k čemu jste došla, když jste sama tento román překládala. Jak vlastně přišla Magda Goebbelsová k tomu přesvědčení, že bude taková urputná nacistka? Jak se to stalo?
17: To asi nemohu konstatovat jako nějaké tvrzení, ale minimálně můžu mluvit o tom, jak ten její příběh vykresluje Nora Bosong. A ona vlastně vypráví ten její život od samého začátku. Překvapivé na tom je, jak snadno Magda Goebbelsová měnila jména a spolu se svým jménem měnila také vlastně svoji identitu nebo to, jakým způsobem pak byl vyprávěn a jak ona asi vnímala i ten svůj osobní příběh. Narodila se totiž jako nemanželská dcera, pak přijala příjmení svého otce. Následně, protože se matka s otcem vzali, rozvedli, pak tam byl adoptivní otec, pak byla provdána za průmyslníka Quanta.
9: Pořádně rozvedená, nevěděla,
17: Goebbelsová hledala nějaký vysoký cíl, nějaký sen, který by ji fascinoval a který by do toho jejího života přinesl naplnění a bohužel jej nalezla tedy v té nacistické ideologii.
9: No ale to jsme mluvili tady o Magdě Goebbelsové, ale ukazuje kniha i to, jak snadno se lidé kolem ní dokázali přizpůsobit tomu novému režimu.
17: Je to román.
9: Román není jenom o ní, že?
17: Román není jenom o ní a romány jsou skvělým nástrojem, jak poukázat na určité společenské tendence a společenské nálady. Takže tady vystupuje samozřejmě celá řada dalších historických postav a ano, je to vlastně překvapivé, jak snadno se lidé nechali zlákat k tomu, aby se identifikovali s názory, které pak přijali za své, s názory Třetí říše.
9: Tak mluvili jsme o knize Náměstí říšského kancléře a to s germanistkou, překladatelkou Jitkou Nešporovou. Díky moc za rozhovor. A ještě dodám, že Nora Bosongová osobně představí svou knihu českým čtenářům v pondělí 7. září v 18 hodin v Goethe Institutu. Bylo 16:30 a s dalšími zprávami už je připravena Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné odpoledne. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký, řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice a schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země. Soud na Slovensku propustil Ukrajince obviněného v kauze přípravy žhářského útoku na dronový závod v Prešově. Podle něj není důkaz, že by dotyčný o připravovaném útoku věděl. Prokuratura proti rozhodnutí podala protest. Policie minulý týden oznámila, že překazila pokus o sabotáž na východě Slovenska. Bližší informace o motivech ani případném objednavateli neuvedla. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval to mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřební. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaku. Šéf Bílého domu Donald Trump požádal Apple, aby ve své americké aplikaci změnil název jezera Ontario na americké. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila a v aplikaci stále zůstává původní název vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York. Nové označení americké jezero se ale v minulém týdnu objevilo třeba v aplikaci Google Maps. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Alkestis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Součástí festivalu budou také diskuze s odborníky na antickou kulturu a filozofii. Antická štvanice potrvá do 16. září. Ještě pohled na dopravu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se poprvé zastavíte u Ostrovačic na kilometru 178 a v koloně pojedete až na 194. kilometr asi čtvrt hodiny. Na D6 z Prahy do Varů za sjezdem na Jeneč na 9. kilometru je zúžení a kolona je ze 4. kilometru asi na 25 minut. Na D4 se zdržíte na výjezdu z Prahy do Strakonic u Jíloviště. Kolona ze 7. kilometru je asi na čtvrt hodiny. A v Praze například zdržení v centru na magistrále. Kolony jsou mezi Florencií a náměstím IP Pavlova obousměrně. Kvůli omezením se zdržíte asi 10 minut. Dobře dojeďte. Středa bude zpočátku slunečná, od západu se ale postupně zatáhne a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy bude až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Evropská unie podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové připravuje zatím největší balík protiruských sankcí. Kalasová to řekla v irském městě Wicklow, kde dnes zasedají unijní ministři obrany. Kalasová také poděkovala členským státům, které uvažují o zaslání dalších protiraketových střel Ukrajině. A jednání sledovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, pěkný den.
18: Dobrý den.
9: Tak jaké jsou hlavní závěry toho dnešního zasedání ministrů obrany?
18: Jedním z hlavních témat byla situace na Ukrajině. Kalasová před chvílí vystoupila na společné tiskové konferenci s irskou ministryní obrany, jelikož Irsko právě předsedá Radě Evropské unie. No a nejprve komentovala tu aktuální situaci. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že ruská válka je stále destruktivnější, ale bohužel se nechýlí ke konci. Rusko bezohledně zabíjí civilisty. Ona dnes také zmínila, že červenec a srpen byly vůbec nejsmrtelnější měsíc pro ukrajinské civilisty. Útoky na lodě s obilím v Černém moři se Moskva podle Kalasové záměrně snaží ohrozit světové dodávky potravin. Zmínila také hybridní útoky proti Evropě. Rusko se snaží podle Kalasové Evropskou unii zastrašit, aby Ukrajině nepomáhala, ale to se mu podle Kalasové nepodaří. Šéfka unijní diplomacie ale zároveň prohlásila, že i Ukrajině se daří zasahovat ruské síle. Ukrajinské drony útočí na rafinérie hluboko na ruském území a způsobují v Rusku krizi v dodávkách paliv. Rusko také podle Kalasové ztrácí ve válce na 30 tisíc vojáků za měsíc. Ukrajina nyní ale podle šéfky unijní diplomacie potřebuje nejvíc další protiraketovou obranu a právě to bylo hlavním tématem toho dnešního jednání ministrů obrany. Pokračuje Kalasová.
19: Děkuji členským státům za to, že se znovu zaměřují na své zásoby a řeší možné dodávky Ukrajině. Zejména raket Patriot, u kterých brzy vyprší platnost. Členské státy také zvažují změnu priorit objednávek u svých partnerů. Každá stíhací raketa, kterou Ukrajině dodáme, znamená, že ruská střela nezasáhne ukrajinskou školu, dům či nemocnici. A každá podpora, kterou Ukrajině poskytneme, posiluje evropskou bezpečnost.
18: Na dotazy novinářů Kalasová nicméně dodala, že dnes zatím nezazněly žádné úplně konkrétní závazky nových dodávek od členských států. Šéfka unijní diplomacie také uvedla, že Evropská unie připravuje dosud největší balík protiruských sankcí, který se bude soustředit mimo jiné na ruský zbrojní průmysl. Kalasová uvedla, že v této věci Evropa stále nedělá dost, protože v ruských zbraních se i nadále objevují evropské, americké či asijské komponenty.
9: Zdeňko, dalším tématem toho jednání unijních ministrů obrany byl i vznik nové unijní mise v Libanonu. Oznámila Kaja Kallas nějaké podrobnosti?
18: Ano, ona po jednání uvedla, že víc než 10 členských států Evropské unie vyjádřilo ochotu poskytnout své zdroje a personál právě pro tuto novou vojenskou a civilní misi v Libanonu. Jejím úkolem má být poradenství a výcvik libanonských bezpečnostních složek. Cílem je posílit libanonské síly vnitřní bezpečnosti a umožnit tak libanonské armádě soustředit se na odzbrojení skupiny Hizballah. Na konci roku 2026, připomínám, se chýlí ke konci mandát současné mise OSN, tedy mise UNIFIL, ale cílem Evropské unie podle Kallasové není tuto misi přímo nahradit.
9: No a Kaja Kallasová oznámila také vznik nové evropské expertní skupiny pro posílení evropské obrany. Víme, kdo v ní zasedne a co bude vůbec úkolem tohoto uskupení?
18: Kallasová prohlásila, že podrobnosti o této skupině chce prozradit příští týden. Nicméně uvedla, že v ní budou zastoupeny státy Evropské unie, ale i mimo ní, například Velká Británie. A mají tam být zastoupeni ti nejlepší experti a expertky, ty nejlepší mozky v oblasti obrany. A ti by měli přicházet s konkrétními doporučeními, jak tedy evropskou obranu posílit.
9: Tak tolik pro tuto chvíli naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky za informace a hezký zbytek dne. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
9: Tak ještě před zasedáním ministrů obrany připomenu, informovala Kaja Kallasová o další vojenské podpoře Ukrajiny. 27 prý jedná o poskytnutí interceptorů protivzdušné obrany napadené zemi. A to jak s členskými státy, tedy unijními, tak i s nečlenskými. Jednání jsou ale prý podle Kaji Kallasové obtížná. Naším dalším hostem ve vysílání Odpoledního plusu je teď Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze a také vyučující na Univerzitě obrany v Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Dobré odpoledne vám přeji.
20: Dobré odpoledne.
9: Tak pane Petráši, dá se ze slov šéfky unijní diplomacie Kaji Kallas vyvodit, se kterými zeměmi konkrétně Unie jedná o poskytnutí interceptorů protivzdušné obrany, případně i o dalších, o nějaké jiné další pomoci?
20: Upřímně řečeno, s kým konkrétně Kaja Kallas jedná v rámci této iniciativy, je těžko říci. V každém případě určitě byly osloveny všechny členské země, všech 27 členských zemí Evropské unie. Ovšem tyto země v drtivé většině jsou rovněž členskými zeměmi Severoatlantické aliance a Severoatlantická aliance se právě v tuto chvíli v rámci svého plánovacího procesu, procesu obranného plánování potýká právě s problémy, které souvisí s protivzdušnou obranou a o ochranou vzdušného prostoru. To znamená, to, co by v současné chvíli potřebovala Ukrajina, je i nedostatkovým zbožím pro jednotlivé armády členských zemí Severoatlantické aliance, potažmo Evropské unie. Takže opravdu těžko říci, s čím šéfová evropské diplomacie přišla, co naznačila a jakým způsobem chce konkretizovat pomoc pro podporu ukrajinské protivzdušné obrany.
9: Rozumím vám, protivzdušnou obranu řeší v podstatě všichni, ale některé unijní státy mají podle Kaji Kallasové interceptory, kterým brzy vyprší doba použitelnosti a mohly by být na Ukrajinu odeslány. Můžete to vysvětlit, co to vlastně znamená? Jsou to zastaralé modely, které už je možné použít jenom třeba na nějak nějaký starší typ techniky? Nebo jak to je?
20: No, jedná se pravděpodobně o technologie, které už z hlediska svých standardů neodpovídají tomu, co se od nich očekávají, a neodpovídají především standardům, které nastavuje Severoatlantická aliance. Ty standardy, ať už technické či operační, aplikuje rovněž Evropská unie. Otázka je, zdali členské země nepřistoupí spíše k tomu, aby nějakým způsobem upgradeovali, modernizovali tuto technologii, tyto interceptory. Je možné, že budou vyčleněny finanční prostředky pro to, aby byly nakoupeny modernější, standardům více odpovídající technologie. Ale řekl bych, vzhledem k tomu, že všechny země se potýkají s poměrně omezenými rozpočty pro své armády, bude spíše snaha hledat řešení, které by tyto interceptory mohlo modernizovat, upravit do podoby těch standardů, které by měly naplňovat. Ale to ukáže až čas. Ale znovu podotýkám a potrhuji tu skutečnost, že to, co by mělo být poskytnuto Ukrajině a ukrajinským obráncům, je nedostatkové i pro jednotlivé členské země a jejich armády.
9: Rozumím. Jenom navážu, na konci července uvedl ukrajinský prezident Zelenský, že mu americký prezident Trump přislíbil licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Plní Spojené státy tento slib, nebo je nakonec všechno nějak jinak?
20: Tak jednak proklamace Donalda Trumpa, jak známo, je nutné brát z trochu rezervy. To je jedna věc. Druhá věc je, i kdyby Spojené státy poskytly licenci Ukrajině, tak aplikace této licence do procesu výroby a do produkce toho, co se očekává od realizace této licence a nasazení a operační nasazení produkce v rámci této licence není prostě možné ze dne na den, z měsíce na měsíc. Je to otázka možná i několika let.
9: Rozumím, ale pardon, že vám skáču do řeči, ale pane Petráši, teď, že jo, vraťme se do situace dnes a tady na Ukrajině. Každým dnem vlastně umírají nebo mohou umírat lidé. Co teď Kyjev potřebuje především? Jakou techniku?
20: No, závisí to od toho, jaký je strategický cíl Ukrajiny. Zdali je to dále působení směrem do vnitrozemí Ruska a útoky na kritickou infrastrukturu ruského průmyslu, ruské vojenské infrastruktury, nebo je to osvobozování okupovaných území a de facto obnova teritoriální integrity tak, jak to bylo před rokem 2014. V tuto chvíli já skutečně nevím, jaký je strategický cíl Ukrajiny. Pokud by to byla pouze a jedině obrana vzdušného prostoru a získání převahy ve vzdušném prostoru, pak je tady opravdu otázka získání té produkce, kterou v současné době chystají členské země Evropské unie a Severoatlantické aliance pro potřeby aliance. Pokud by to měla být vlastně otázka zasahování cílu kritické infrastruktury, pak jsou to tady samozřejmě produkce dronů, bezpilotních prostředků, kde je Ukrajina poměrně silná. Nechci říct soběstačná, ale silná určitě je. No a pokud by to měla být vlastně obnova teritoriální integrity, tak pak už se nacházíme ve zcela jiných dimenzích potřeby toho, co by Ukrajina potřebovala.
9: Tak tolik Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze a také pedagog z Univerzity obrany. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, naschledanou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus, je úterý 1. září 16 hodin a 45 minut. 16 obětí v Tibetu a 987 v Nepálu. Taková je zatím poslední bilance středeční ničivé záplavové vlny na hranici těchto dvou zemí. V zasažených částech stále pokračují záchranné a pátrací akce. Živel v Nepálu smetl stovky vesnic. Našemu asijskému zpravodaji Davidovi Jakšovi se podařilo dostat do Nuwakotu, jedné z nejpostiženějších oblastí.
0: Dcera šla ráno na pole tady do těch míst nad námi. Když se přihnala voda, neměla šanci, spláchlo to celý kopec, pole i lidi. Nevím, kde je její tělo.
21: Přišel od někud strosek, převyprávěl svůj příběh a za chvíli zmizel v hustém subtropickém lese. Starý muž s typickou nepálskou čapkou toupí na hlavě. Jeho soused, pan Šikar, měl více štěstí. Dům, auto, motorku, úplně všechno mu odnesla 10 metrů vysoká vlna. Zůstalo mu jen to, co má teď na sobě, ale všichni jeho blízcí žijí.
22: Vidíš tamhle ten dům, tu nemovitost? To je moje. Ta hromada trosek, to je teď moje. Měli jsme zahradu, pole, cestu k domu, ale moji nemocnou mámu, která má problémy s koleny a špatně chodí, tu jsme zachránili.
21: Tamhle, kde řeka dělá zákrutu, stál zcela nový hinduistický chrám. Zmizel, nezůstal z něj ani jediný základový kámen. Pryč jsou i kancelář provinčního úřadu nebo policejní stanice. Koryto řeky, původně široké 100 metrů, má dnes půl kilometru a voda doslova vymydlila svahy nad řekou do výšky desítek metrů. Dílo zkázy dokonaly půdní sesuvy. Ty nakonec smetly školu i silnici.
23: Ty domy stály 100 metrů nad řekou a vidíš tam teď něco? Všechno vzala voda. Pár vteřin a je to pryč. Strhla i silnici, která byla spojnicí tohoto okresu s čínskou hranicí na severu.
21: Vysvětluje mi pan Deependra, člen nepálského týmu České humanitární organizace Člověk v tísni. Když dokončíme rozhovor, všímám si na silničním patníku zablácených klíčků od zapalování. Možná zachycené vodou, možná někým odložené. Možná od motorky, možná od auta. Pod nohama nám hučí řeka Tříšulí a 20 metrů od nás leží na boku převrácený žlutý autobus zanesený bahnem. Oba doufáme, že klíče a odplavený školní autobus spolu nějak nesouvisí. Z nepálského města Kalikasan, David Jakš, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: Americká vojenská média popisují rozsah škod, které íránské útoky letos na jaře způsobily síti amerických základen v Perském zálivu. Nejhůř dopadla základna v Bahrajnu, kde sídlí velitelství 5. flotily. Podle amerického listu Military Times je teď prakticky neobyvatelná. Škody se však netýkají pouze Bahrajnu. Zasažené byly i základny v Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech. Co to může znamenat pro národní bezpečnost Spojených států? Tak to už probereme v nejbližších minutách s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Jano, vítej ve vysílání, dobrý den.
24: Dobrý den.
9: Tak můžeš na úvod popsat, co se přesně v Bahrajnu stalo a jak vážné jsou ty škody?
24: Podle amerických médií, Lucie, byly zasažené budovy velitelství, ubytovny, sklady, komunikační věže i vodárna. Škoda se odhaduje zhruba na nějakých 8 miliard korun v přepočtu. Bývalý kapitán amerického námořnictva John Cordell v odborném deníku Military Times napsal, že takhle rozsáhlé poškození jedné z nejvýznamnějších základen bude mít pravděpodobně dalekosáhlé taktické i strategické důsledky pro Spojené státy. Podle armády při útoku nikdo nezahynul, ale přes 1000 evakuovaných vojáků, včetně jejich rodin, je už půl roku po útoku stále bez jasného řešení bydlení.
9: Jano, a jaké jsou tedy škody na těch dalších amerických základnách v regionu a jaké to může mít důsledky, dopady na americkou armádu?
24: Kromě Bahrajnu, íránské rakety a drony zasáhly i katarskou základnu, to je největší americká základna v regionu, potom ještě kuvajskou základnu a také několik instalací ve Spojených arabských emirátech. Podle analýzy americké instituce American Enterprise Institute, to je takový konzervativní washingtonský think tank, který je zaměřený na bezpečnostní politiku, škody na všech postižených základnách dohromady dosahují miliard dolarů. Írán poškodil hlavně radar, komunikační zařízení, sklady a nejcitelnější důsledek je logistický. Třeba letadlová loď USS Abraham Lincoln musela kvůli výpadku Bahrajnu schánět náhradní díly, jídlo i poštu ze zásobovacích tras, které jsou vzdálené tisíce kilometrů. Dřív to místo toho byly stovky. Armáda podle amerických médií kvůli tomu zvažuje přesun části velení dál od Íránu, například do Izraele a to by byl přímý důsledek těchto útoků, celkové zmenšení stopy amerických sil v regionu.
9: No a Jano, shodou okolností, nebo jaká je souvislost, včera podal rezignaci ministr armády Spojených států Dan Driscoll. Má to nějakou spojitost s naším tématem?
24: Dan Driscoll oznámil rezignaci po 18 měsících ve funkci. Oficiálně ten důvod Lucie neuvedl, ale podle amerických médií šlo hlavně o jeho dlouhodobé napětí s ministrem obrany Petem Hexetem, tedy jeho přímým nadřízeným. Tu souvislost s tím poškozením základen zálivu zdroje nepotvrzují, nicméně jeho odchod přichází uprostřed takových širokých personálních otřesů ve vedení armády. Ty vycházejí najevo právě v téhle době, kdy se ukazuje celý rozsah škod z té iránské války. Co je pro nás důležité, je, že Driscoll byl blízký spojenec viceprezidenta J.D. Vance, patřil mezi velmi respektované členy administrativy napříč stranami a mimo jiné se podílel na vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou.
9: Mimochodem, jak je možné, že se o rozsahu škod v řádu miliard dolarů dozvídá veřejnost až teď po půl roce?
24: Pentagon totiž rozsah poškození dlouho oficiálně nepotvrzoval. Podle zmíněných Military Times a také ekonomického deníku Wall Street Journal šlo o kombinaci utajování z bezpečnostních důvodů, ale zároveň se snažil nevytvářet dojem zranitelnosti. Jenže pak se objevily satelitní snímky, začaly přicházet vojáci se svými svědectvími, jejich rodiny, které jsou stále evakuované, a to postupně donutilo armádu k větší otevřenosti. Například velitel 5. flotily admirál Renshaw na setkání s evakuovanými přiznal, že ta situace v podstatě nemá žádný precedens, že vlastně nevědí nebo nemají, podle čeho by se dalo postupovat.
9: No a víme, už poprosím o stručnější odpověď, jestli je fungování americké armády v oblasti nějak významně citelně omezené?
24: Tak ten zmiňovaný John Cordell upozorňuje, že to fakticky znamená ztrátu, přirovnávají k takové ztrátě celé letadlové lodi, jakože 5. flotila sice funguje, ale infrastruktura, ze které operovala, je poškozená. Nicméně pokud se Bahrajn nevrátí do stavu blízkého předválečnému, tak to podle expertů zásadně změní způsob, jakým se americké námořnictvo zásobuje.
9: Tak tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová, byli jsme s ní v podstatě na Blízkém východě. Díky moc, naslyšenou.
24: Pěkný den.
9: Stále posloucháte Odpolední plus. Návrat do dětství, kouzlo pohádek a intenzivní tvůrčí práce. Tak vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1, kam zamířil tenorista Pavel Černoch. Hvězda předních světových scén, jako jsou milánská La Scala, vídeňská státní opera či londýnská Covent Garden či národní pařížská opera, právě v koprodukci se Suprafonem natáčí album se Sočrem.
3: Jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritní.
4: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
3: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
4: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
5: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Cantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
4: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
5: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
4: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičuté, dodává Černoch.
6: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
7: Zítra chystáme arii Alžběty Stanhoisera a potom velký duet, závěrečný duet z Rusalky Ořákovy.
4: Prozrazuje Kizling, album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: Před 87 lety měl z pražského Wilsonova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 39 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovi z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
8: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
10: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech je

0: řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
1: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
0: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
1: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a dojemným příběhem od reportéra Jaromíra Marka skončil dnešní Odpolední plus. Za všechny, kdo ho pro vás připravovali, se od mikrofonu loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas plus zprávy.
4: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Maďarsko má nový úřad pro navrácení majetku z Orbánovy éry. Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open. Kolona popojíždí na dálnici D6 za Prahou směrem na Karlovy Vary. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by se měla v prvních 2 měsících snížit z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Vyšší dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje koaliční SPD, opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Nevládní organizace vládu navíc kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
6: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
5: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
7: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
5: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídit ho nechal nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
8: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Před 90 lety se narodil profesor Antonín Holý, objevitel léku proti AIDS. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
1: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
3: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti, že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
2: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.
4: Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. Podle platformy Tennis Form má problémy s kyčlí. Už za chvíli nastoupí do svého premiérového utkání na turnaji Gabriela Knudsonová, která se střetne s Němkou Lisovou. Debit čeká další tři české tenistky. Lucie Havlíčková bude hrát proti Maďarce Bondarové, Daria Vidmanová proti Španělce Buzasové Manejrové a jako poslední nastoupí Nikola Bartuňková proti Egypťance Šerifové.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 16 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 60,5 stojí auto na krajnici. Je to v zatáčce, vybočuje se tam doleva. Stále sledujeme situaci na D1 u Brna. Kolona teď pouze ve směru z Prahy od 182. kilometru až k omezení v Brně. A platí, že pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete v levém pruhu výrazně rychleji. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor před Lovosicemi. Na kilometru 43 v omezení stojí dodávka s defektem směrem do Vozovky. Zatím je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony u Nové Vsi. Jednak před nájezdem na dálnici D8 a pak ještě o kousek dál u obce Sazená havarovalo nákladní auto.
6: Kamion se dřeven vysypali příkopu, prostě celý vyklopený příkopu. No.
5: A vytéká tam nafta, na místo jedou hasiči, projíždí se Kyvadlově. V Praze silnější odpolední provoz kolony na obvyklých místech. Ucpává se i Strakonická. Na výjezdu z Prahy směr Příbram u Jíloviště staví most a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu, slovo má Vladimír Kroc.
8: Proč vláda ruší vzdělávací eurocentra? V čem je podle premiéra budoucnost V4? A jakou má nová státní tajemnice pro evropské záležitosti představu o koalici hající zájmy středoevropských členských zemí Evropské unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
8: Do funkce jste byla vládou oficiálně jmenovaná včera, gratuluju, ale fakticky se do ní vracíte po 4 letech a od letošního ledna jste taky poradkyní premiéra pro záležitosti Evropské unie. Co se teď pro vás mění?
9: Je to především formální změna názvu funkce, která lépe odpovídá charakteru a úrovni úkolů, které vykonávám už dneska. Moje agenda, úkoly ani odpovědnost se nemění. Ty jsou dány usnesením vlády už z prosince 2025. Zastupuji vládu na Radě pro obecné záležitosti, samozřejmě v mezích mandátu vládou stanovené. Dále řídím pracovní výbor pro evropské záležitosti a funguji jako blízká spolupracovnice předsedy vlády pro Evropskou radu. Ta změna v názvu je zejména proto, že lépe odpovídá charakteru těch úkolů, hlavně zastupování vlády a České republiky v Radě pro obecné obecné záležitosti, kde všechny členské státy, kromě České republiky, doteď byly zastoupeny buď ministrem nebo státním tajemníkem, a tak vlastně dáváme ty věci do souladu a tak, aby to lépe fungovalo i pro prosazování pozic České republiky.
8: K čem se určitě dostaneme? Jako státní tajemnice jste skončila poprvé v roce 2022. V čem chcete navázat na svoji předchozí činnost?
9: Tak stejně jako v roce 2022, respektive v letech 19 až 22, chci hledat řešení, která jsou nejlepší pro Českou republiku, pro její občany. Chci i ve smyslu té komunikace vysvětlovat, proč je to tak dobré, dělat to včas a hledat pro nás ty nejlepší aliance.
8: Máte ambice nějak zlepšit informování premiéra o evropských záležitostech?
9: Myslíte informování premiéra nebo informování veřejnosti premiérem? Tam to je moje ambice od začátku a jak jsem řekla, to vlastně jsem znovu začala dělat v prosinci, dělám to pořád, s maximálním nasazením jsem připravená to dělat i nadále.
8: No, víte, proč se ptám, pokud se nepletu, premiér Babiš třeba v červenci usiloval o účast Česka v takzvané iniciativě pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám a tvrdil, že o jím vzniku nic nevěděl. Dostává tedy dostatečné a úplné informace?
9: Pokud jde o agendu Evropské unie, tak tam skutečně je mojí odpovědností a garantuji, že dostává úplné informace. Tady to, na co vy narážíte, to je agenda, která trochu přesahuje. Je to spíše agenda bezpečnostní, která z velké části spadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany a ne úplně v plném rozsahu je vlastně v tom režimu nebo v těch kanálech vlastně o informování o Evropské unii, takže tam mohlo dojít k určité diskrepanci.
8: Rozumím, co říkáte, ale člověk by měl představu, že nějakým způsobem spolupracujete, koordinujete ty informace.
9: My spolupracujeme samozřejmě, ale jak říkám, nelze vlastně si představovat, že evropská agenda, agenda EU je jakákoliv zahraniční agenda, jakákoliv bezpečnostní agenda, to tak není, to jsou agendy širší a to jsou agendy, které spadají také do působnosti bezpečnostního poradce.
8: Na druhou stranu je to tedy evropská obrana, budiš, vy jste to vysvětlila. Andrej Babiš včera ve slovinském Bledu vyzval k vytváření, a už se k tomu dostáváme, koalic členských zemí Evropské unie, které při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Které členské země by to měly být?
9: Tak tady jde zejména o koalici takzvaných přátel koheze, což je vlastně stabilní uskupení států, které čerpají z kohezních fondů nebo z kapitoly 1, jak se tomu teď říká. A tam pro nás mají zcela specifickou funkci státy V4, které jsou všechny členem přátel koheze a my se samozřejmě snažíme ještě v této menší skupiny uvnitř větší koalice hledat více společných zájmů, což je cesta, jak vlastně přesvědčit o tom i ty ostatní.
8: Jasně, ale jaké jsou to ty společné zájmy středoevropských zemí?
9: Společné zájmy jsou zejména vybalancovaný a spravedlivý rozpočet, protože tak, jak je vlastně teď navržen a tak, jak i zaznívá ze strany některých čistých plátců, tak vůči právě státům střední Evropy tam jsou některé disproporce. Jednak celkově oproti stávajícímu a minulým rozpočtům se zmenšuje celkový objem těch peněz, které vlastně jdou na vyrovnávání rozdílu mezi regiony uvnitř Evropské unie.
8: A není to tím, že se tady lépe daří už?
9: No, to je jiná otázka. To vlastně už je pozice České republiky, ale to, co já říkám, je, že celkově se zmenšuje objem těchto prostředků vůči prostředkům, které jsou takzvaně centrálně řízené a jsou čerpané z velké části právě hlavně čistými plátci. A pokud se zmenšuje ta celková obálka, tak logicky je obtížnější získávat i odpovídající prostředky pro každý jednotlivý stát. Samozřejmě Česká republika se posunuje i vlastně na tom žebříčku životní úrovně, respektive ekonomické úrovně vůči průměru EU, ale je potřeba si říct, že tady vlastně neposuzujeme stát jako celek nebo průměr toho státu jako celku, ale musíme se dívat na ty jednotlivé regiony. A tady opravdu pořád máme některé regiony, které úplně dorovnané nejsou a proto je potřeba vysvětlovat, že je důležité, aby v tom Evropská unie i dál pokračovala.
8: Vyšegrádskou skupinu označil Babiš za budoucnost Evropy. V jakém smyslu?
9: Tak v mnoha směrech V4 vlastně naznačila správný směr už před mnoha lety. Pan premiér to včera vysvětloval i na tom panelu a jako hlavní příklad si vzal migraci, kdy v roce 2018 vlastně V4 se jednoznačně postavila proti nelegálním vstupům migrantů do Evropské unie a vlastně za obranu externích hranic. Tehdy to vlastně zbytkem EU bylo vnímáno poměrně negativně a dnes, když se podíváme na většinový postoj států, kde se do čela postavila hlavně Itálie a Dánsko, tak je to skutečně mainstream a volají potom v podstatě téměř všichni.
8: No ale nejsme v jiné pozici jako Středoevropané, přece jenom oproti zemím, jako je na matku Řecko, Španělsko, Itálie, protože nemáme vnější hranice v rámci Evropské unie.
9: Tak nejsou to jenom státy, které mají vnější hranice. Prostě jsme v jiné pozici, ale ano. Jsme v jiné pozici i díky tomu, že jsme se k té krizi postavili mnohem razantněji a v zásadě jsme ji jako zvládli lépe, což přiznávají i někteří představitelé evropských institucí.
8: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Vláda v polovině srpna rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Proč už nejsou podle vás potřeba?
9: Tak tahle ta otázka se konstantně trošku špatně interpretuje. Já bych to chtěla malinko napravit, protože to rozhodnutí není o zrušení eurocenter, ale o zrušení více než 20 let staré komunikace.
8: Koncepce informování o evropských záležitostech, je to tak?
9: Ano, koncepce o komunikaci o evropských záležitostech. Jejich součástí právě jsou i kamenné pobočky v regionech, eurocentra.
8: Ale promiňte, že vám skáču do řeči, fakticky to nemění nic na tom, že se ruší ta eurocentra, ne?
9: To na tom nic nemění. Já jenom chci vysvětlit, že to rozhodnutí je o tom, že je potřeba lépe se připravit a lépe reagovat na stávající podmínky, protože to, co vlastně je v té zrušené komunikaci, už opravdu stávajícímu stavu nevyhovuje. Je potřeba změnit formu, ale je potřeba změnit i obsah. Jo? Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004 A tehdy ta situace skutečně byla taková, že bylo potřeba vysvětlovat tu situaci novou, vlastně ve které se Česká republika jako členský stát ocitla. A nyní opravdu je potřeba spíš se zaměřit na ty konkrétní úkoly a na to, co Česká republika v Evropské unii dělá. No a z hlediska formy samozřejmě ta komunikace vypadá jinak úplně všude. Je potřeba se zaměřit na digitální kanály, na sociální sítě a na to, na co jsou i občané víc zvyklí a lépe jim to vyhovuje.
8: Jasně. Ten materiál ke zrušení koncepce předložila kabinetu vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a v důvodové zprávě tvrdí, že se svět nachází tady v jiné geopolitické a socioekonomické realitě, než když tedy Česko, jak jste připomněla, přistupovalo do Evropské unie. A že pro Česko se v Evropské unii proměnily obsahové priority, relevance i pozice. A můžete toto prosím stručně vysvětlit?
9: No ano, my musíme více komunikovat o těch tématech jako takových.
8: A v čem se ale mění ty priority?
9: No, komunikace doposud probíhala spíše o Evropské unii jako takové. Co Evropská unie je, jak funguje. Teď vlastně my bychom potřebovali ty občany informovat více o úkolech a o těch výzvách, které před Českou republikou stojí. Potřebovali bychom to dělat také včas, aby vlastně bylo širší a lepší pochopení těch pozic a toho, jaké to má pro Českou republiku důsledky, o co se hraje a jaké zájmy Česká republika hájí.
8: A to se dosud nedělo? Tam se i proto, k jakému datu Eurocentra končí a vlastně co bude s úředníky, kteří tam pracovali?
9: Tak dosud se to dělo podle té 20 let, respektive 21 let staré koncepce.
8: Rozumím, a to bylo nedostatečné tedy?
9: To prostě se stalo za těch 20 let nevyhovující. Jo, komunikace, i když se podívám na Český rozhlas, jak komunikoval před 22 lety, tak jak forma, tak i způsob, jakým podává obsah, je prostě jiný. Když si dnes pustíte pořád z roku 2005, tak vám nebude připadat úplně soudobý. To je úplně stejný problém.
8: A k jakému datu ta Eurocentra končí, prosím?
9: Ano. Ano, dostanu se k tomu, když mi dáte slovo. Takže ta změna se promítne, pokud jde o pracovníky v systemizaci, v řádné systemizaci úřadu vlády k 1.1.2027, kdy už by měla být připravena i ta nová koncepce a kdy budeme už vědět, jakým způsobem přesně budeme tu komunikaci po tomto datu organizovat.
8: Europoslanec Luděk Niedermayer řekl v Českém rozhlase Plus, že rušení Eurocenter zapadá do konceptu kulturních válek, které vláda vede proti Evropské unii nebo neziskovým organizacím a že tím vláda dělá radost zejména menším koaličním partnerům. Nemá v tom pravdu?
9: Já to takto nevnímám. Já si naopak myslím, že změnou vlastně formy a způsobu té komunikace my dokážeme zasáhnout větší skupinu občanů. Je pravda, že my určitě nemáme už v této době ambici propagovat EU, jo, což si myslím, že obecně není úkolem úřadu vlády ani žádné státní instituce a máme ambici vysvětlovat, co se v EU děje a hlavně naučit občany nebo vysvětlovat vlastně ty problémy z pozice státu, který je součástí Evropské unie. Nedívat se na Evropskou unii jako něco, co se nám děje, jako něco, co vlastně nemůžeme ovlivnit, ale jako něco, čehož jsme součástí a co je takové jako i my sami. A jestli můžu jednu větu k tomu doplnit, tak vlastně tento trend už nastartoval tým na úřadu vlády vytvořením webu, který se jmenuje Tvoříme Evropu, který vlastně přesně odpovídá této koncepci a této myšlence, jak bychom chtěli, aby co největší skupina občanů České republiky Evropskou unii vnímala.
8: Čili bude součástí té nové komunikace i vyvracení různých mýtů, pomluv, dezinformací o Evropské unii?
9: To si myslím, že asi není v tuto chvíli úplně primární účel. My samozřejmě o tom, jak ta koncepce bude vypadat a co vlastně občané očekávají, bude teď předmětem poměrně široké konzultace se všemi dotčenými partnery, s rezorty i se zastoupením Evropské komise. Dokonce zvažujeme i průzkum veřejného mínění a podle toho, jak vlastně i tento konzultační proces dopadne, tak podle toho budeme kalibrovat vlastně ty klíčové priority. Takže teď úplně vám neumím říct přesně, co bude za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, ale když se třeba spolu sejdeme k této otázce v prosinci nebo v lednu, tak určitě už dokážu být konkrétnější.
8: Dobře, vezmu vás za slovo. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes se státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Andrej Babiš ve Slovensku kritizoval Green Deal. Podle něj tato klimatická politika ničí průmysl. Takové vyjádření jako státní tajemnice pro evropské záležitosti schvalujete?
9: Tak jedna věc jsou vlastně politické statementy na konferencích. Druhá věc je moje role. Já úplně nejsem tady od toho, abych schvalovala nebo neschvalovala výroky vrcholných politiků. Je fakt, že Green Deal jako takový je trochu minulostí. Green Deal dneska už v Bruselu jako spojení se příliš často nevyskytuje. Spíš slyšíme posun k termínu Clean Industrial deal, to znamená čistá průmyslová dohoda, ale je fakt, že některé ambice, které i nadále Evropská komise předkládá a iniciativy, které navrhuje, jsou velice ambiciózní a na průmyslové státy, jako je Česká republika a jako jsou státy centrální Evropy, tím se vracíme i k tomu, k té debatě o rozpočtu, vytváří opravdu nepřiměřený tlak na průmysl, na podniky a samozřejmě se to odráží potom v konkurenceschopnosti a k tomu, že v některých oblastech nedokážeme soutěžit s jinými globálními partnery, zejména s USA a s Čínou.
8: No ale neměli bychom vysvětlovat, teda zapomínat na to, že premiér kritizuje politiku, kterou v roce 2019 jako tehdejší předseda vlády sám podpořil.
9: Není to úplně pravda. Není to úplně pravda. Tady to tvrzení, které se často ve veřejném prostoru objevuje, schválení závěrů rady v letech 2019 a 20 probíhalo vlastně v situaci, a kdy se připravoval stávající víceletý finanční rámec a vlastně některé souhlasy potom podmiňovaly dobré alokace pro členské státy v tom stávajícím
8: rámci.
9: Čili
8: to podpořil, protože sice nechtěl, nerad, ale podpořil. Rozumím tomu dobře.
9: Já si myslím, že skutečně není správné tohleto binární vidění těch kompromisů podpořil, nepodpořil. Jo? Rozhodování v Evropské radě je o hledání konsenzu 27 států, v té době 28 států, a skutečně to není tak, ty jsi to podpořil, ty jsi to nepodpořil. Skutečně musíte hledat ten kompromis, a když lídři vidí, že pro většinu je něco opravdu mimořádně důležité, tak se snaží najít cestu, jak to řešení najít. Když by tam všichni seděli a říkali ano, ne, souhlasím, nesouhlasím, tak by skutečně se nedohodli vůbec na ničem.
8: Tak ale jestliže teď předseda české vlády tvrdí, že musíme společně bojovat za to, jak tuto energetickou strategii změnit, čeho chce dosáhnout?
9: Chce dosáhnout toho, aby podmínky, ve kterých průmyslové podniky v Evropské unii podnikají, byly přijatelné a aby jim umožnili být dostatečně produktivní a konkurovat globálním hráčům. To se ukázalo, že kvůli některým těm klimatickým ambicím je opravdu velice obtížné, a také se ukázalo, že tyto ambice dopadají na některé členské státy silněji než na jiné. A problém je, že pokud vlastně se dostávají průmyslové podniky do potíží a jsou jenom v určitých státech, tak to není problém jenom těch států, ale problémy má evropský průmysl. To jsou evropské průmyslové podniky. Tam si myslím, že došlo i v institucích Evropské unie k určitému prozření, a i některé iniciativy vlastně nyní se snaží toto zohlednit. Jako příklad můžu uvést třeba revizi směrnice o ETS 1.
8: No, jenom jestli můžeme v poslední čtvrt minutě našeho rozhovoru říci, co konkrétně tedy požadujeme.
9: My konkrétně požadujeme, aby těch věcí je celá řada, ale jedná se zejména tedy o předpisy v oblasti energetiky, a požadujeme, aby byly takové, aby pro naše průmyslové podniky byly únosné a aby prostě byly konkurenceschopné.
8: Slibuju, že to probereme příště. To bylo 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus. S novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
9: Naschledanou, děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne, hezký večer.
10: Je 17:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů z roku 2024. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Rozsudek není pravomocný. Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí. Jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a kyjevskou oblast cílily hlavně na skladové prostory a železniční depa. Do prvních tříd základních škol dnes nastoupilo podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jsou mezi nimi i děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení, hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Poplatek budou firmy platit podle druhu oblečení. Třeba u trička to budou 2 eura, u džínu 9 a u bundy 12 eur. Čína zákon kritizuje. Srbští studenti večer znovu vyjdou do ulic Bělehradu. Pochodem připomenou 16 lidí, kteří před skoro 2 lety zemřeli při pádu betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Demonstranti dál požadují potrestání viníků. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhlo zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku byl 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. A Česká filharmonie večer zahájí svou 131. sezonu. V pražském Rudolfinu uvede pod vedením šéf-dirigenta Semjona Byčkova dvě díla spojená se Šťastnou sedmičkou. Šostakovičův první houslový koncert s opusovým číslem 77 a Dvořákovu sedmou symfonii. Na řadě je doprava. Na dálnici D4 se zdržíte na výjezdu z Prahy do Strakonic. Důvodem je omezení u Jíloviště. Kolona má asi 3 kilometry. Od sjezdu na Baně se zdržíte čtvrt hodiny. V Praze už provoz slábne na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Zdržení už jen kratší od Lanového mostu a také od sjezdu na Štěrboholi. Zdržíte se i v centru na magistrále. Kolony jsou mezi Florencí a náměstím IP Pavlova obousměrně, a to asi na 10 minut, a kolona na 10 minut je i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu až zataženo a v noci na severu a přes den na horách hrozí ojedinělé přehánky. Noční teploty 13 až 9 stupňů, zítřejší denní 21 až 25, na jižní Moravě bude až 27 stupňů a na horách kolem 17. Ze zprávy to vše a teď už začíná repríza Osobnosti plus.
11: Ústavní puč. Ústavní soud jako vazal prezidenta, soud, který by neměl existovat, tak dnes mluví někteří představitelé vládního tábora o instituci, která má hlídat, aby ale ani vítěz voleb nemohl všechno. A sporu přibývá. Je to jen série politických hádek nebo sledujeme střet dvou představ o demokracii? Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý ústavní soudce Stanislav Balík v Osobnosti plus právě teď. Vítejte.
12: Dobrý den.
11: A hezký den z plusu přeje Barbora Techecí.
7: Osobnost plus.
11: Rozumí podle vás, pane doktore, česká vláda české ústavě?
12: To těžko říci. Já si vybavuju třeba situaci, jak kdysi při jednom jednání zastupoval vládu ministr a říkal, tak jsem si po cestě do Brna četl ústavu a já jsem se musel moc krotit, abych se ho nezeptal, zda to bylo poprvé. Nezeptal jsem se ho, ale někdy mívám pocit, že možná ta znalost té ústavy je trošičku menší.
11: Víte, teď mi nejde tak úplně o znalost, spíš jako pochopení toho ducha, prostě toho, co, proč je tady a co vlastně chce.
12: To určitě, tak samozřejmě ono je to víceméně vykládáno už i na základních školách, že existuje nějaká dělba moci a role toho ústavního soudu konec konců je také vysvětlována, ale někdo to prostě možná toho ducha ústavy nechce pochopit a nevšímá si třeba článku 1 o tom, že jsme právní stát, nevšímá si materiálního jádra ústavy. A ono, když se ta ústava vykládá, řekl bych jenom technokraticky, tak je to špatně.
11: Když jste zmínil ten termín dělba moci, tak třeba taková nová rozpočtová pravidla, kde si vláda na sebe chce vzít pravomoc, jednu z pravomocí poslanecké sněmovny, tak zaslouží na první dobrou od ústavního soudce bývalého, zaslouží přes prsty?
12: Tak já si myslím, že při nejmenším je to na podání návrhu ústavnímu soudu, aby se tím zabýval. Samozřejmě Musím říct, že bohužel se stává, že ústavnímu soudu jsou předkládány věci, které možná ústavodárci ani nenapadli, že by někdo něco takového udělal, protože v podstatě měl možná jinou představu o úctu k demokracii a k ústavě. Takže určitě za posouzení to stojí, judikováno nic takového nebylo a samozřejmě není to obvyklý způsob, jakým způsobem se k tomu vláda postavila.
11: My se samozřejmě k tomuhle specifickému případu ještě dostaneme, ale ptám se na takový prostě první pocit váš z toho. Poslanecká sněmovna schvaluje využití rozpočtu a vláda dnes říká, bude to jinak. Bude to tak, že u 10% až 10% výdajů si to prostě staví, si to určíme my.
12: Ne, tak já si myslím, že právě v rámci té dělby moci je toto určitě vykročení z těch pravidel té dělby moci a myslím si, že vláda by si v zásadě neměla otevírat dveře k něčemu, co jaksi není výslovně v té ústavě nebo v tom zákoně ukotveno, takže je to samozřejmě trošku taková cesta k neúplně vyváženému modelu, v němž by měla převažovat ta moc výkonná a to není dobře.
11: Jsou podle vás věci, které, nejen podle vás, taky podle ústavy, jsou věci, které prostě nesmí žádná vláda udělat, ani když má většinu, ani když to slíbila v jakémkoliv ze svých programů a prostě a má pohodlnou většinu samozřejmě. Tak je něco, co, o čem jako vlastně nemůže?
12: Ne, tak já si myslím, že především je neštěstí, že se mnohdy ta politická reprezentace chová způsobem, protože je nás více než 100, tak si můžeme dovolit všechno. A ono to tak není, že jo? Samozřejmě, že nějaké materiální jádro ústavy jsou nějaké ústavní zvyklosti, jsou v podstatě nějaká pravidla, která po léta běžně fungovala. Konec konců jsou i zákony, které třeba prošly testem ústavnosti nebo nebyly napadeny jako protiústavní, čili samozřejmě od toho je tady potom ústavní soud, aby zakročoval v případě, že se naruší ta dělba moci a vlastně v rámci té ochrany ústavnosti, ochrana dělby moci je jednou z jeho hlavních agent.
11: A já zopakuji ten dotaz. Je něco, co nesmí udělat ani vláda, když má většinu a měla to v programu?
12: Tak já si myslím, že zrovna třeba některé kroky, jako byl příklad cesty pana prezidenta na summit do Ankary, tak to je v podstatě, řekl bych, případ, kdy ta vláda si zase nemůže usurpovat určité pravomoce a omezovat moc nebo pravomoce jiného ústavního činitele. Čili to byl třeba jeden z těch příkladů.
11: Čili argument pana Macinky o tom, že prezident je opozičník, když to zjednoduším a bude tam říkat věci, které nejsou v souladu s tím, co říká vláda, ten neobstojí.
12: Já si myslím, že každý ten ústavní činitel má určitou svoji roli, složil nějaký slib, má nějaké pravomoce a samozřejmě to, že se snaží ty pravomoce řádně vykonávat, by nemělo být jaksi napadáno a neměl by být prezident zařazován do nějakého politického systému, protože konec konců prezident nebyl zvolen jako reprezentant politické strany, ale byl zvolen přímou volbou jako reprezentant svých voličů.
11: Vás, pane doktore, jmenoval do ústavního soudu tenkrát Václav Klaus.
13: A jaký doopravdy je, teď už to můžete říct, vztah z jmenovaného ústavního soudce prezidentem a toho prezidenta, který ho jmenuje?
12: Já si myslím, že my tomu říkáme, že ústavní soudce by měl být nevděčník, čili pro něho by na prvém místě měla být ústavnost. A já si vybavuju, jak jsme zrušili rozhodnutí prezidenta o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu a teď jsme v kanceláři v tom našem druhém senátu cizelovali písemné odůvodnění rozhodnutí a doktorka Lastovecká, která byla zpravodajka, tak říkala, tak teďko budou volat novináři a budou se mě ptát, jako jak jsme to a proč rozhodli. Já jsem říkal, Dadi, to je jednoduchý, tak jim řekni, že si nás pan prezident dobře vybral, protože jsme upřednostnili ústavnost před vděkem za to jmenování. Načej za 5 minut zazvonil telefon a první věta, kterou ta Dada Lastovecká řekla do éteru, tak byla tam padla.
13: Ale snažím se, víte, na co narážím, že prostě to je pikantní. Ústavní činitel Tomio Okamura říká, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. A já se ptám, co si jako člověk, kterého vlastně prezident skutečně jmenoval, o takovémhle argumentu myslíte? A o tom, že to politik pronáší veřejně, tahle slova?
12: Víte, vy jste se mě na začátku ptala, jestli členové vlády znají ústavu. Já jsem se držel dělby moci a tak jsem Tomio Okamuru nezařadil do této skupiny, protože on je reprezentantem moci zákonodárné, ale kdyby byl už v té prvé skupině, tak bych řekl, to je přesně ukázka toho, jak někdo tu ústavu nezná. Nechápe ten smysl a řekl bych, že konec konců nejeden prezident poznal, že se mu ti ústavní soudci postavili, konec konců i Miloš Zeman, který možná také má ty úvahy na téma, oni jsou vděční, že byli jmenováni, tak také v podstatě na ten ústavní soud nakonec narazil. Čili u toho ústavního soudu je už od otců a matek zakladatelek a zakladatelů taková atmosféra, že všichni si uvědomují, že jsou tam kvůli té ústavnosti.
13: Víte, do jaké míry může ublížit i slovo, myslím slovo významných politiků. Já mluvím o předsedovi sněmovny, který tohle veřejně pronáší. Petr Macinka jako ministr mluví o pokusu o ústavní puč v souvislosti s tím rozhodnutím o předběžném opatření o prezidentově cestě do Ankary. Je to všechno ještě legitimní kritika toho soudu nebo vlastně už útok na ústavní systém jako takový?
12: Tak já si myslím, že je to při nejmenším výrazně nevkusné, ne-li i jaksi ohrožování toho ústavního systému v jisté části veřejnosti, která nevnímá roli toho ústavního soudu, ale ono je to obecně i o justici. Já bych vzpomenul třeba prezidenta Klause a naše rozhodnutí o tom neodvolání předsedkyně Nejvyššího soudu. On v podstatě tehdy neřekl, tak ten ústavní soud zrušíme, ale vyjádřil se tak, že se musí hold respektovat to rozhodnutí. A já si myslím, že kritika rozhodnutí ústavního soudu samozřejmě může být vedena, řekl bych, v odborné úrovni ve stylu tolik soudců hlasovalo pro, tolik hlasovalo proti, přikláním se k názoru disentujících soudců. To ano, ale v podstatě rovnou třeba říct, konec konců nález ústavního soudu se nemusí respektovat. No tak to je prostě cesta do peka.
13: Víte, ale nestačí v úvozovkách, nestačí, aby prostě ústavní soud byl soustavně napadán z podjatosti, z vazalství, já nevím, jako těch termínů, které byly použity nebo mohou být použity, je prostě celá řada. Tím se podkopává důvěra v ten ústavní soud. A já se proto právě ptám, jestli už to nemůže být útok na ústavní systém jako takový.
12: Tak samozřejmě je to útok na demokracii, je to zpochybňování existence ústavních institucí, je to v podstatě zpochybňování instituce, kterou jaksi v rámci toho organického ústavního práva ta vláda ani parlament nemající ústavní většinu nemůže zrušit, čili v podstatě řekl bych, že jsou to jenom takové výkřiky. Řekl bych, ono je to asi na úrovni takové, jako když se u okresního soudu soudí Franta s Pepíkem a jeden z nich vyhraje, tak jásá, říká, jak soud je spravedlivý, a druhý prohraje a říká, jak soud je nespravedlivý, podplacený a zkorumpovaný. A takhle by se neměl vrcholný politik chovat, měl by pochopit roli toho ústavního soudu.
13: Ale vy jste řekl, že žádná z těch institucí nemůže ústavní soud zrušit. Když tady byl pan profesor Kopeček, politolog, tak říkal jako důkaz toho, jak ještě jsme na tom dobře, tak říkal, ještě by přece ústavní soud ta vláda mohla nechat vyhladovět. Prostě nedát žádné rozpočtové peníze té instituci, která by si obrazně řečeno klekla tímto způsobem. Připadá něco takového vůbec do vějře možností? Je to možné?
12: Ne, tak já si myslím, že to už je přece jenom spíš argumentace ad absurdum, ale jako člověk může mít určitou obavu z toho, že ne vždycky se podaří ten ústavní soud nanominovat skutečně s osobností, jako se to dařilo doposud, s osobností konzistentních, prověřených tím senátem, které se nakonec zachovaly jako správní ústavní soudci. Ale dovedu si představit situaci, že by byl zvolen prezidentem někdo, kdo by si chtěl tedy skutečně udělat z ústavního soudu toho sluhu, měl by třeba většinu senátorů, kteří by byli podobného názoru, a namenoval by si ústavní soud z osob, které by byly jeho poskoky a posluhovači. Že? To jsou v podstatě příklady Maďarska, pokusy v Polsku, čili ono, řekl bych, že zaplať pánbu, že v tuto chvíli máme ústavní soud nominovaný tak, že těm soudcům ještě do uplynutí mandátu zbývá relativně dlouhá doba. Neohrozí je ani to, že bude volba prezidenta, protože v podstatě ten, kdo bude zvolen, tak v podstatě v tom pětiletém období nebude mít ani možnost, pokud někdo nerezignuje nebo nezemře, tak ten ústavní soud někým doplnit, čili řekl bych, zakonzervuje se to.
13: Tak. Mimochodem to nebránilo samozřejmě některým členům vlády volat po odvolání ústavního soudce. Pamatujete si na to? To bylo teď nedávno. Je v moci kohokoliv, jakéhokoliv politika v této zemi prostě přitlačit na ústavního soudce, aby rezignoval?
12: Ne, tak to určitě takový nástroj není. Já musím říct, že mě pobavilo jisté neumětelství spočívající v představě, že soudce zpravodaj ve věci předběžného opatření týkajícího se té Ankary, že je podjatý, protože vydal předběžné opatření. Jakoby ti, co snad se vydávají za právníky, nevěděli, že o tom rozhodlo celé plénum a ne soudce zpravodaj. Čili v podstatě to jsou taky takové možná, řekl bych, výkřiky, aby se tím zamlžilo, že jsme zrovna nebyli úspěšní, takže v podstatě budeme hledat všechny možné důvody, které nebudou ve skutečnosti relevantní a pravdivé, ale budou v podstatě v publiku nebo v části publika možná vytvářet představu, že v podstatě ten soud nefunguje a samozřejmě ten Pepik, který byl u toho okresního soudu neúspěšný, tak na to rád uslyší, protože řekne nejenom já, ale i vláda, nebo nějaká vláda, ale i já jsem byl tou justicí poškozený.
13: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík je dnešním hostem Osobnosti Plus. My už jsme trochu nakousli ta rozpočtová pravidla, možná se k něm ještě vrátíme, ale teď téma veřejnoprávní média. Každý už dneska ví, že vláda chce zrušit poplatky, nastavit systém placení Českého rozhlasu přímo z rozpočtu. Může být už samotná tahle finanční závislost na státu, na vládě formou politické moci? Nebo jejího uplatnění prostě.
12: Ne, tak vy jste to řekla moc hezky, že tady zazněla idea vyhladovění ústavního soudu, tak samozřejmě toto může být jeden z nástrojů. Že? A řekl bych, že samozřejmě jsou instituce, které potřebují nezávislost, ať už je to instituce médií, ať už je to třeba stavovská samospráva, ať už je to jaksi akademická samospráva na univerzitách. A řekl bych, že když vezmu ta hlediska, kdo je na tom s tou nezávislostí nejlépe, tak je to třeba ta Česká advokátní komora, která od státu nemusí dostávat a nedostává ani korunu a žije z příspěvku advokátu. Čili v podstatě tam má tu nezávislost. A myslím si, že ten krok k tomu budeme rozhodovat, kolik se bude tomu rozhlasu nebo té televizi veřejnoprávní dávat, no tak v podstatě zaprvé to může vést k určitému vyhladovění a může to vést i ke kvazi obchodnickému kůhandlu. Vyhodíte tohodle redaktora, protože je nepříjemný a my vám teda do toho rozpočtu přidáme pár peněz.
13: Ale je to pravda, že pouhá možnost toho podezření už se podle ústavy prostě bere, jako kdyby to nastalo, prostě, že nesmí takovéhle instituce zavdávat příčinu k jakýmkoliv úvahám, že se něco takového může stát.
12: Nevíte, tak když to zase vezmu z hlediska pravomocí ústavního soudu, tak ústavní soud se může tou otázkou zabývat až ve chvíli, kdy už by se něco takového dělo a když by byl podaný návrh. Ona v podstatě taková ta představa, která taky se o ústavním soudu pomlouvačně šíří, že ve skutečnosti třetí komorou parlamentu, tak je mylná, protože ústavní soud má jenom tu agendu, která mu, jak se říká v právnickém jazyce, napadne. Čili není to tak, že by mohl nějakým způsobem zakročit dopředu. Je to v podstatě tak, že čeká, co přijde a konec konců i ti soudcové zase nemohou dopředu říkat to, co třeba říkám já, že si o věcech myslím, protože jim to jednoho dne dosedne na stůl, čili mlčky čekají a pak se uvidí.
13: Ale řekněte, pane doktore, jestli si prostě z toho, co víte, v tuhle chvíli, ta základní myšlenka je nejdůležitější, prostě stát je bude platit, nikoli koncesionáři. Tak jestli si myslíte, že by jakýkoliv krok směrem k ústavnímu soudu ohledně celé téhle kauzy mohl uspět?
12: Tak já zase mám tu výhodu, že mohu říct, jak bych k tomu přistupoval já, kdybych byl soudcem toho ústavního soudu a já bych patřil k těm, kteří si říkají, že to principiálně by nebylo správně. Teď je otázka, jakým způsobem by to bylo právně ukotveno, jak by byl podán ten návrh, ale pokud by v podstatě to bylo podáno po té formální stránce tak, že by to bylo projednatelné, tak já bych se názorově klonil k tomu, že to není dobře, že to může ohrozit nezávislost těch médií a asi bych tedy hledal cestu, jak tomu návrhu vyhovět.
13: Totiž ptám se vás teď jako bývalého ústavního soudce, ale taky jako právníka. Prostě. Mě by zajímalo, jestli můžeme být kdokoliv může být nezávislý na jakémkoliv subjektu, od kterého bere pravidelní peníze.
12: Ne, tak samozřejmě zase je to otázka té konzistence té osobnosti a v podstatě, když vezmu třeba soudce ústavního soudu, tak ti v podstatě jsou nezávislí už tím, že výše jejich odměny je stanovená, jsou prakticky neodvolatelní, čili v podstatě ta jejich nezávislost je jasná. Že něco jiného je model, už řeknu třeba zaměstnance v těch veřejnoprávních médiích, protože tam samozřejmě platí pro ty vztahy zákoník práce a mohou tam být různé způsoby, která k toho člověka se pokusit odstranit. Nemluvě o tom, že někteří mohou pracovat na základě nějakých autorských smluv, nejsou ve stálém pracovním poměru, čili v podstatě říct jim, ty už příště nechoď, to se může stát.
13: Úplně poslední otázka. Tahle vláda, pane doktore, nazbírala za nějakých 7-8 měsíců svého fungování jako výrazně

0: vláda vládne tak, že prostě tyto otázky se kladou, protože je to poněkud nestandardní způsob vládnutí.
1: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík byl v Osobnosti Plus. Děkuju za to moc.
0: Rádo se stalo. Nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje Toulky první republikou. Kdy konečně přijdou na scénu V plus V? Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Německo poprvé označilo Rusko za pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku.
5: Je zřejmé, že se Rusko podílelo na plánovaných, provedených i zmařených hybridních akcích.
4: Ministrině financí připustila změny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nelíbil se ani vládním partnerům.
6: Celé září budeme o tom debatovat, protože teď to je můj návrh, bylo to maximum možného a teď bude o tom vyjednávat vláda.
4: Třetí hrací den tenisového US Open komplikuje v New Yorku déšť. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem neprůjezdná po nehodě na kilometru 41. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Dobrý podvečer, je úterý 1. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rozvodna nedaleko elektrárny Jenševalde na východě Německa se dnes ráno stala terčem útoku. Policie tam našla výbušné zařízení. Ministr vnitra spolkové země Braniborsko Jan Redman označil incident za pokus o sabotáž. Podle něj bylo cílem způsobit zkrat a výpadek proudu.
7: Podle mluvčí policie v Postupimi se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenševalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásily levicové skupiny. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: A Německo se stále zabývá také dronovým útokem na letiště v Lipsku ze začátku srpna. Dnes z něj země poprvé oficiálně obvinila Rusko. Řekli to dva ministři spolkové vlády. Jejich prohlášení sleduje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín.
8: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt před chvílí řekl v Berlíně, že za zmařený dronový útok v Lipsku nese odpovědnost Rusko. Přestože vyšetřování pokračuje, tak to už teď podle něj potvrzují výsledky policejní práce a poznatky z zpravodajských služeb. Ministr zahraničí Johann Wadephul dodal, že proto nařídil uzavření posledního funkčního ruského generálního konzulátu v Bonnu a taky vypovězení smlouvy ruskému domu v Berlíně. Další sankce proti jednotlivým Rusům a taky takzvané stínové flotile chce Německo prosazovat na půdě Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
9: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
10: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
9: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
11: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
9: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Po přijetí kryptoměny rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Spolu s dalšími lidmi teď čelí obžalobě. Sám Jiřikovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají.
12: Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat.
13: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech pobřiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Nový norský král Håkon VIII. Složil slavnostní přísahu před poslanci. Podle ústavy tak na trůnu oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let.
14: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Kontroverzní předvolební plakáty SPD nejsou trestné. Odvolací soud hnutí zprostil obvinění k spodněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Soud nižší instance původně hnutí uložil 3 milionový trest.
15: Podle soudkyně Moniky Křikavové byly plakáty provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. Protizákonné ale nebyly.
16: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
15: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
17: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
15: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Obce v Beskydech trápí poloprázdné vrty i vodojemy. Některé obce už k vodovodu nepřipojují nové odběratele. Problém řeší v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
18: Letošní rok je opravdu katastrofální.
19: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, třetí vrt.
20: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
19: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
9: Dnešní program na tenisovém US Open komplikuje počasí. Jak to přímo v New Yorku vypadá a kdy by mohla první z Češek vyrazit na kurt, přiblíží reportér David Prouza.
21: Na kurtu číslo 6 už se objevují dobrovolníci, vysoušejí povrch. Věřme, že do půl hodinky by se opravdu mohlo začít hrát. Postupně se na dvorcích v areálu Flushing Meadows představí Gabriela Knudsonová, tu čeká souboj s Němkou Lisovou. Lucie Havlíčková nastoupí proti Maďarce Bondarové, Daria Vidmanová proti Španělce Bousázové Manejrové a Nikola Bartuňková, ta se utká s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Nehoda na D8 před Lovosicemi, taky na silnici 16. Nové Vsi. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem za sjezdem na Terezín opět průjezdná. V omezení na 1,40 kilometru se převrátilo auto na bok. Chvilku byla dálnice zavřená, na místo dorazili hasiči a pustili směrem na Ústí alespoň jeden pravý jízdní pruh. Stačila se ve směru z Prahy vytvořit poměrně dlouhá kolona. Brzdí se teď kousek za sjezdem na Terezín na 36. kilometru. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi. Mezi Novou Vsí a Veltrusy havaroval kamion a projíždí se kivadlově. Zdržíte se okolo 20 minut v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď už je u mikrofonu Věra Štechrová, začíná podvečerní publicistika.
1: Jak bude německá vláda reagovat na hybridní útoky z poslední doby, ze kterých viní Rusko? Ve kterých českých školách se koncentrují nadaní žáci? A jak se lyžaři a lyžařky připravují na novou sezónu, když jsou po horkém létě zavřené ledovce? O tom všem budeme mluvit. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt před necelou hodinou uvedl, že za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Podle ministra akci podnikli agenti najatí Moskvou a Německo v reakci na tento incident uzavře ruský konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně a zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Dnes taky německá energetická společnost LEAG, která patří do skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, sdělila, že rozvodna nedaleko elektrárny Jen Svalde v Braniborsku se v ranních hodinách zřejmě stala terčem útoku. Krátce bylo přerušeno několik vedení. Agentura DPA uvedla, že v areálu rozvodny se našla výbušná zařízení a podle jednoho z regionálních listů byly v areálu nalezeny zřejmě po domácku vyrobené rakety. Mohlo jít o další z hybridních útoků, které Německo v poslední době zasáhly. Naším hostem je Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity. Dobrý den.
22: Dobrý den, vámi diváků.
1: Pokud se německá vláda odhodlala k tomu, že v souvislosti s hybridním útokem na letišti v Lipsku ukázala na Rusko, znamená to, že má asi důkazy, které to opravdu potvrzují?
22: Bezesporu, vy to také říkáte, pokud ministr vnitra a zároveň kancelář potvrdili, že tyto indicie mají, vydali takové prohlášení, že Rusko stojí za těmito útoky, tak německé zpravodajské služby musely dojít k závěru, že to Rusko zatím opravdu bylo. Na základě toho my jsme mohli vidět i odvetná opatření, uzavření konzulátu, pravděpodobně Německo bude na té evropské úrovni požadovat i od dalších členských států, aby se zapojilo do dalších sankcí vůči Rusku. A určitě můžeme očekávat, že na základě těchto indicí proběhnou i konzultace na úrovni Severoatlantické aliance.
1: Jak hodnotíte ta odvetná opatření směrem k Rusku, která zatím Německo přijalo? Jde o, řekněme, důrazné kroky?
22: Jsou to asi zatím, dalo by se říct, jaké realistické kroky, které se mohly vidět i v minulých letech. To uzavření toho konzulátu takovým prvním diplomatickým krokem, kterým jasně ukazujete té dané zemi, že tu věc berete velmi vážně, nicméně ty další kroky ještě určitě přijdou. Právě lze očekávat zvýšení sankcí, ale zároveň můžeme očekávat na území Německa, že dojde posílení třeba zabezpečení kritické infrastruktury, můžeme pravděpodobně zaznamenat i zvýšení té zpravodajské činnosti, vyšší kontrola třeba i těch ruských zpravodajských služeb, případně další aktérů, kteří s Ruskem můžou nebo spolupracovat nebo spolupracují. Ale ty opatření věřím, že se ukáží ještě v následujících dnech, nebo dojde k té jejich krystalizaci.
1: Dodejme, že šéfka Evropské komise a šéf NATO už Německu kvůli ruskému hybridnímu útoku na letišti v Lipsku vyjádřili podporu a budou o něm jednat ve středu. Proč se podle vás terčem těch hybridních útoků v poslední době stává Německo? Připomenu jenom ty balíčky s výbušninami, letiště v Lipsku a dnes právě výbuchy v té rozvodně elektrárny, tak proč právě Německo? Protože třeba z Francie něco takového neslyšíme.
22: Těch důvodů je několik. V první řadě Německo je poměrně významným donorem na Ukrajiny, jak toho vojenského materiálu, nebo toho humanitárního, nebo další rozvojové pomoci. To je asi první krok. Druhá věc je, Německo je klíčovým a významným členským státem EU, tudíž Rusko může Německo chápat jako takový ideální vlastně testovací terč, testovat jeden z nejsilnějších států v Evropě o tom, jak vlastně jsou si schopni obstát v těchto útocích. A my vidíme, že zatím se tím Rusům poměrně daří pronikat na to německé území. Takže těch důvodů je tam několika, ale tím třetím důvodem je, že zkrátka ty ruské zpravodajské služby to Německo znají poměrně velmi dobře, dlouhodobě působily logicky ještě před rokem 89 v oblasti východního Německa, takže zde mají kontakty, mají to prostředí dobře zmapované a to je asi právě podobně důvodem, proč Německo trpí zvýšeným výskytem hybridních útoků ze strany Ruské federace.
1: Zapadává mimochodem ten dnešní incident v elektrárenské rozvodně mezi ty, kterým Německo právě čelilo, o kterých jsme mluvili?
22: Zapadá to do toho. Samozřejmě nelze to automaticky asociovat s útokem Ruské federace, byť by se to nabízelo, protože potřeba souhlasit ten německý kontext, který je takový, že Německo čelí i celé řadě dalších vnitrostátních aktérů, kteří tam dělají tento typ útoků. Připomeňme si útoky z počátku ledna letošního roku, kdy teroristická levicová skupina Vulkan Gruppe taky udělala útoky na celou řadu rozhoden v Berlíně, kde desítky tisíc domácností byly v těch mrazivých dnech několik dní bez přísunu elektřiny. Takže tam teďko dochází k vyhodnocení, do jaké míry zatím mohlo stát Rusko, ale mohly zatím být právě i ty ultralevicové ekoteroristické skupiny. Takže tam se ještě uvidí, ale zapadá to nějak.
1: Ty hybridní útoky zatím nenapáchaly větší škody, samozřejmě naštěstí, ale co má být podle vás vlastně výsledkem těchto útoků? Mají to být nějaké větší škody, anebo možná jen strach?
22: U těch hybridních útoků tam jde hlavně o ten psychologický efekt, takže dalo by se přiklonit k tomu, že tam je snaha vyvolat strach, vyvolat nějaké rozrušení té společnosti, protože připomeňme si moment, že v momentě, kdy tyto útoky to Rusko realizuje, tak ukazuje, že má schopnosti a kapacity na to tyto útoky v nejsilnějším státě Evropské unie realizovat. Což proto Německo je samozřejmě poměrně výrazným signálem pro tu společnost, a nejenom pro něj, pro okolní státy. My jsme na Německo velmi silně navázáni, máme tady taky celou řadu zbrojovek, takže i pro nás to je nějaký určitý signál, co se děje v Německu, a nelze to brát na lehkou váhu, ale hlavní je vyvolat, že my jsme tady a jsme schopni vás zasáhnout. To si myslím, že to Rusko, že to bude tím hlavním ruským motivem v tuto chvíli, než napáchne nějaké dalekosáhlé škody. Naší prostě ukázané psychologický efekt, jsme tady a jsme schopni vás zasáhnout.
1: Co to řešení těch útoků a to, že k ním vlastně nakonec došlo, byť některé ty výbušniny nevybuchly a podobně, ukazuje podle vás o německých bezpečnostních službách? Není to zatím tak, že spíš dohánějí ty, kdo tyhle hybridní útoky pátrají? Protože jsme neslyšeli o ničem, že by se podařilo nějakému takovému útoku předejít, i když možná jsme to neslyšeli záměrně.
22: Jak říkáte, řadu věcí samozřejmě neslyšíme záměrně. Já bych v tom ty německé služby zpravodajské úplně jako nepodceňoval. Samozřejmě ona detekce těch hybridních útoků je velmi komplikovaná, protože hybridní operace se odehrávají v té šedé zóně, odehrávají se často přes celou řadu aktérů, to znamená, že ty bomby, které tam byly umístěny, nebo i třeba ty drony ohledně toho letiště v Lipsku, tak nemusely být přímo vyslány ze strany ruských zpravodajců, mohly být poslány přes celou řadu dalších zástupních aktérů, které Rusko využilo pro svoje operace. Takže často rozklíčovat ten řetězec těch jednotlivých aktérů, kteří jsou zapojeni do přípravy té dané operace, je velmi časově náročný. A velmi často dojde k tomu jeho rozklíčování až ex post. Takže tady k tomu.
1: Říká Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií Cevro instituty. Děkuju, naslyšenou.
22: Děkuji, mějte se krásně.
1: Děti a studenti se dnes vrátili po prázdninách do školy. Je mezi nimi 10 až 15% studentů s vysokou úrovní matematických a logických schopností. Školy, hlavně ty základní, je ale podle školní inspekce často neumí rozpoznat. Studie IDEA proto zmapovala rozložení takových žáků mezi školami v evropských zemích. Podle studie jsou ve čtvrtých ročnících na daní žáci mezi školami ještě rozloženi relativně rovnoměrně. Ve vyšších ročnících se ale situace výrazně mění. Výraznější koncentrace na daných se objevuje později v 8. ročnících a u 15-letých žáků. Já o tom budu mluvit s Miroslavou Federičovou, analytičkou think tanku IDEA při CERGE. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak byste si definovali v té vaší studii ty kvantitativně nadané žáky, abyste pak mohli určit, jak intenzivně jsou selektováni v tom kterém školském systému?
3: Vlastně tato studie se opírá o data z mezinárodních šetření TIMSS a PISA, kde TIMSS vlastně testuje žáky ve 4. a 8. ročnících a PISA se vlastně zaměřuje na 15-leté žáky a na základě těchto testování jsme byli schopni identifikovat kvantitativně nadané právě na základě výsledků z těch matematických testů. Nejde o tu identifikaci běžnou, ale to jsou nějaké ty dostupné data, které máme a ty jsme dokázali nějak takto využít.
1: No a jak se ohledně selekce nadaných stojí zdejší školský systém ve srovnání s jinými unijními státy? Jaké ty různé systémy té selekce se objevují v Evropě?
3: Právě v rámci té studie se díváme, tedy rozdělujeme země podle věku, tomu, kdy se ty děti poprvé rozdělují do těch různých vzdělávacích drah. Vlastně Česko patří k těm zemím s ranou selekcí, tedy kdy část dětí odchází už po páté třídě třeba právě na ty víceletý gymnázia. A pak na druhé straně máme země, například ty severské země, kde první takový selekci dochází až kolem 16 let.
1: A jak se liší ty školy s vyšším podílem nadaných žáků? Čím se liší?
3: Právě se liší zejména v tom složení těch tříd. A teda právě vidíme, že v těch systémech, kde se ti nadaní selektují jako později, tak jsou nadaní mezi školami rozložení výrazně rovnoměrněji. Naopak v Česku a v ostatních zemích s tou ranou selekcí dochází spíše k vyšší koncentraci nadaných v určitých typech škol, což samo o sobě neříká, že je to špatný, že to soustředování nadaných do těch výběrových škol je špatně. Ale právě, že takové školy mohou nabídnout možná náročnější výuku, podnětnější prostředí. Otázkou pak však je, jaký prostředí mají ty nadaní, kteří třeba zůstanou mimo tento výběrový proud.
1: A je jasné, kolik takových nadaných dětí, kteří zůstanou třeba mimo ty školy, kde jsou selektováni ty nadaní žáci, kolik takových dětí je?
3: V rámci České republiky jsme byli schopni trošku se podívat v rámci toho šetření PISA na to, kolik třeba těch nadaných zůstává na základních školách a víceméně je to polovina, což nás docela překvapilo, že polovina vlastně odchází na ty víceletý gymnázia a zároveň polovina jak kdyby zůstává na těch základních školách a vlastně ani při té druhé selekci nevidíme, že by všichni ty nadaní, které vlastně zůstali na těch základkách, si pak volili třeba opět na čtyřleté gymnázium, ale nějaká část právě odchází taky na střední odborní školy.
1: To by ale znamenalo, že neplatí ta teoretická úvaha, že potom děti, které zůstávají na těch základních školách, nemají vlastně dostatečnou motivaci k tomu se zlepšovat, protože tam ty děti, které jsou nadanější, odcházejí. Pak by to znamenalo, že to tak úplně není, což je častá výtka těch, kteří nechtějí právě ta šestiletá, osmiletá gymnázia.
3: Právě vlastně hodně se změní pak to prostředí ty třídy pro ty děti nadané třeba na těch základních školách a na těch víceletých gymnáziích a ti, kteří zůstávají na těch základkách, tak často může se stát, že tam zůstávají často jako jediný, tedy to jejich prostředí je úplně jiné jak těch nadaných, který třeba právě přišli na ty víceletý gymnázia a je to pravda, no jako víceméně vypadá, že ta polovina tedy nepřichází.
1: No a když to shrneme, jakou šanci mají u nás nadané děti, že se dostanou do školního prostředí, které ty jejich schopnosti rozvíjí?
3: To nedovedeme úplně z té studie takhle říct, jakou šanci mají, ale samozřejmě takový ten možná druhý bod, na který poukazujeme ve studii, je, že třeba ti žáci, kteří na těch základních školách zůstávají, tak jsou, nebo když který porovnáme ty školy, které mají vyšší podíl nadaných s nižším podílem nadaných, tak tady nejvýraznější rozdíl je právě v tom rodinném zázemí těch žáků.
2: To znamená, socioekonomické většinou poměry žáků jsou stěžejní.
3: Ano, velice významná. Vidíme, že ze všech těch charakteristik škol, které sledujeme, patří to rodinný zázemí k těm, které školy s tím vyšším a nižším podílem nadaných odlišuje nejvíce. A ve školách, kde je nadaných více, je výrazně taky vyšší zastoupení dětí s vysokoškolsky vzdělanými rodiči a méně dětí z ekonomicky slabšího prostředí.
2: Říká Miroslava.
3: A tyto rozdíly...
2: Ano?
3: Pardon. A tyto rozdíly jsou obecně větší právě v těch zemích s tou ranou selekcí, nejenom v Česku, ale celkově je to něco tak konkrétní pro ty země s ranou selekcí.
2: Říká Miroslava Federičová, analytička Think Tanku IDEA při CERGE. Děkuju, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: Čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu. Většinou využívají tradiční alpská střediska, která bývají otevřená prakticky po celý rok. Jenže kvůli letnímu horku a rychlému tání ledovců takových středisek ubývá. Letos vlny veder zasáhly i ledovce v tradičních tréninkových centrech v Itálii nebo Švýcarsku. Jak to mění přípravu vrcholových lyžařů a snowboardistů, probereme s Ondřejem Bankem, bývalým lyžařským reprezentantem a extrenérem olympijské šampionky Ester Ledecké. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: My lajci se musíme zeptat, od kdy po létě musí mít sportovec sníh, aby stihl vyladit tu formu na zimní závody?
5: Ono se to postupem času vlastně ani nezastavilo, ta pauza byla třeba 14 dní, maximálně měsíc a některé týmy mají tu přípravu trošku jako jinak, ale ten požadavek na ten sníh je vlastně celoročně, no, teďka už.
2: No a jak tedy tréninkové týmy řeší ten problém, kdy jsou ledovce v Evropě uzavřené, protože prostě bylo velké horko a taje to tam?
5: Už dlouho se ty lepší a bohatší týmy jezdí právě na jižní polokouli, jak už do Chile, Argentina, Nový Zéland, tam je to poměrně o dost jako finančně náročnější a časově a tak, takže je to jeden způsob, který se využívá hlavně ty větší týmy a technický lyžaři jako slalomáři využívají hodně haly, které jsou teďka oblíbené, protože tam jsou prostě nějaké výhody, které na horách nejsou. No.
2: A od jaké výkonnosti u nás lyžař nebo snowboardista dosáhne na to, aby mohl jet trénovat třeba do Chile nebo na Nový Zéland, pokud si to tedy neplatí sám?
5: Tam vlastně záleží fakt jenom na těch penězích. Když člověk má peníze a má kolem sebe ten tým, který se tam rozhodne jet, nebo rodiče, který prostě jsou schopni to domluvit a zaplatit, tak není problém tam jet. Samozřejmě ty kapacity jsou tam taky omezený a čím jsou omezený, tím je to dražší a ty střediska to hodně využívají a v to daný datum je to tam fakt drahý a dost toho zneužívají, dá se říct.
2: No, v Evropě je víc než 20 specializovaných lyžařských hal, hodně v Německu, Nizozemsku, Británii i Norsku, Finsku. Jak se liší ten trénink v hale od tréninku na přírodním sněhu? Vy už jste říkal, že to je spíš pro slalomáře.
5: Je to spíš pro slalomáře, je to krátký, mírný, takže to je na dlouhý oblouk to není, ale zároveň je dobrý, že člověk ví, jaký tam bude počasí, protože tam žádný počasí není, takže si to může naplánovat, může jet dvoufázově, může má to tady ty výhody té jakože tělocvičny a člověk vloženě tam může jít jak do poslovny. Když jede někdo na Nový Zéland, jede tam na 3 týdny a může tam klidně 14 dní sněžit a prostě netrénuje se, takže to jsou jako takový ty
2: plusy. A je těch,
1: Je těch 20 nebo přes 20 hal v Evropě dostatečný počet pro to, aby tam mohli trénovat všichni ti, kteří se soustředí na vrcholové lyžování a vrcholový snowboarding?
5: Přiznám se, že už od té doby, jak se začaly haly být jako populární mezi závodňákama, protože když jsem tam jezdil já, tak to ještě nebylo až tak populární a ty ledovce nebyly tolik roztátý, nebylo tam tolik lidí, takže to, a myslím si, že teď je to víc a víc oblíbený mezi závodňákama. Asi když ta poptávka bude, tak ty haly tam samozřejmě nechají, takže to je spíš asi poptávka trhu, bych řekl.
1: Mimochodem k těm ledovcům, stávalo se vám také, že ledovec je oficiálně zavřený, ale domácí reprezentanti na něm trénovat mohou?
5: Jo, to tak bývalo, já když jsem právě pak pomal ještě testovat a vyvíjet kestle, tak vlastně jsme testovali s rakouským týmem a právě jsem viděl, jak to funguje, jak rakouský tým měl přístup a krásný trénink, když ostatní, pro ostatní byl zavřený.
1: Strasti lyžařského a snowboardového sportu probrali jsme je s Ondřejem Bankem, bývalým lyžařským reprezentantem a trenérem. Děkuju vám za to, naslyšenou.
5: Mějte se, hezký den. Naschledanou.
1: To byla podvečerní publicistika, vy se k ní můžete vrátit v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Budeme tu pro vás i zítra už ve 12 hodin 10 minut. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Teď už jsou na řadě zprávy.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dřív naznačili, že za útokem mohla stát Moskva, ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje také zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo taky navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Resort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. A Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019. Překvapivým vítězem dnešní 10. etapy cyklistické Vuelty se stal Francouz Bastien Tronchot, pro kterého je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný sport, ve kterém Tronchot překvapil favority na posledních metrech. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
0: Nehoda na D8 před Lovosicemi a ucpaná silnice 16 u Nové Vsi. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 místě omezení havarovalo osobní auto. Chvilku byla dálnice zavřená, teď už se projíždí alespoň jedním pruhem. V koloně od 36. kilometru se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltrusy havaroval kamion se dřevem, skončil v příkopu. Projíždí se k Ivadlově. Větší je fronta ve směru na Slaný asi na 20 minut. A stále zavřená je silnice 10 na příjezdu do Turnova směrem z Harachova. Na Vesecku likvidují následky nehody cisterny. Objížďka přes Turnov je krátká a dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ujediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Proč jsou čeští politici příliš váhaví? Jak Američané kontrolují venezuelskou ropu? Proč dopadlo islandské referendum vítězstvím euroskeptiků? Jak může Evropa zastavit demografickou krizi? Kde všude si lidé stavějí domy? To je nabídka témat, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
12: Názory a argumenty.
6: Pražský městský soud rozhodl o tom, že hnutí SPD nespáchalo žádný trestný čin, když zveřejnilo své kontroverzní předvolební plakáty před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Soud také zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí SPD zaplatit pokutu 3 miliony korun. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co tento rozsudek z pohledu fungování české politiky může znamenat?
7: Může posunout určitým způsobem hranice toho, co je v předvolební kampani přípustné, co nikoli z pohledu toho, zda ta strana nebo hnutí tím spáchá trestný čin. Vzhledem k tomu, že je to plakát, který se týkal kampaně před senátními a krajskými volbami a zjednodušeně řečeno, jeden z nich hovořil o tom, že Českou republiku nespasí chirurgové z dovozu, tak je samozřejmě sporné, zda takovéto plakáty nevyvolávají v lidech určité obavy, určitý pocit třeba i nenávisti vůči tomu, kdo byl na tom plakátu, ale odvolací soud dospěl k názoru, že tomu tak není, že je to zkrátka určitá zkratka a nadsázka v předvolební kampani, že se tím snaží to politické hnutí, v tomto případě SPD, upozornit na problémy, které trápí nejenom Českou republiku. Takže uvidíme, jakým způsobem v následujících měsících a také letech bude vedena předvolební kampaň pomocí takovýchto plakátů, nakolik to bude účinné, kdybych to měl stáhnout na SPD a krajské volby a senátní volby, tak takovýto styl propagace nepřispěl k tomu, že by SPD v těchto volbách nějak výrazně uspěla, spíše neuspěla. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme uvěřit, zda kdyby takovéto plakáty nebyly, tak zda by neuspěla ještě hůře. Pokud samozřejmě dojde k dovolání, což v tuto chvíli nelze vyloučit, tak bychom pak mohli se ještě od příslušného soudu dozvědět, zda skutečně takovéto mantinely, které nastavil odvolací soud pro případné předvolební kampaně, jsou definitivní nebo zda skutečně o něco zúží. Na tom je zajímavé také to, že se výrazně lišil názor státního zástupce soudu první instance a odvolacího soudu, ale vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, kdy je ten justiční systém nějakým způsobem nastaven, tak je potřeba takovýto rozsudek respektovat. Je pravomocný, ale samozřejmě to nevylučuje možnost dovolání.
6: Z pohledu hnutí SPD je tedy případ uzavřen. Jak je na tom jeho předseda Tomio Okamura? Bylo jeho stíhání také ukončeno?
7: Zatím ukončeno nebylo, bylo pouze přerušeno a to z toho důvodu, že Tomio Okamura je poslancem, má tedy imunitu a vzhledem k tomu, že jeho poslanecká sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, tak to stíhání bylo přerušeno, až uplyne doba, kdy je chráněn poslaneckou imunitou, tak asi to trestní stíhání s velkou pravděpodobností bude obnoveno, ale dá se očekávat, že pokud padl nějaký verdikt soudu, takže ten verdikt týkající se Tomia Okamury by neměl být diametrálně odlišný a že by rovněž on v tomto případě měl vyváznout s verdiktem, že se nedopustil žádného trestného činu, takže možná pro Tomia Okamuru bylo jednodušší, kdyby tehdy požádal o vydání a čelil podobně jako jako jeho hnutí tomu trestnímu stíhání a mohl mít ten případ uzavřen a nemusel tedy čekat na to, jak dopadne za několik let.
6: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Už několik měsíců působí volební modely agentur dojmem, že česká politika zamrzla. Preference stran jsou plus minus podobné, i když občas je patrný nějaký výkyv, jako nedávno u hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Navzdory této zdánlivé stabilitě ale musí politici neustále udržovat vazbu s voliči. Soudí politický analytik Lukáš Jelínek.
8: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenšení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% na dyní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiby. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
6: Vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek. Islanďané ve víkendovém referendu těsně odmítli oživit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Je to porážka nikoli jen pro islandskou vládu, která plebiscit vyvolala, ale i pro unijní projekt. Slovo má evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
10: Při pohledu na kampaň před referendem se místy zdálo, že otázka možného připojení Islandu do unijního klubu stojí a padá s makrelami. Přesněji řečeno, zda je tamní rybáři budou moci nadále lovit a vyvážet podle svého, nebo se budou muset podřídit unijním kvótám. Ve skutečnosti však bylo v sázce mnohem více, a to pro obě strany. Obnovení přístupových rozhovorů by vyslalo významný signál evropské jednoty a soudržnosti v době výrazného růstu geopolitického napětí v severním Atlantiku, ať už jde o ambice Číny, potažmo Ruska, které hledají nové námořní cesty, nebo o stále neukojené teritoriální choutky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se stále zcela nevzdal snu o získání kontroly nad sousedním Grónskem a nezůstává jen u něj. Island by tak dal jasně najevo, že se nenachází v menu zemí využitelných pro přeskupování geopolitického vlivu. V neposlední řadě by pak obnovený zájem Islandu o členství pomohl unijní politice rozšiřování. Dodal by jí impuls, ze kterého by těžili i další kandidátské země. Vzhledem k očekávatelnému rychlému postupu by nejspíš brzy potvrdil, že Unie stále zůstává rozšíření schopná, a to nejen východním směrem. Kdo ví, třeba by časem nezůstalo pouze u Islandu. Voliči však rozhodli jinak. Evropská unie, která o sobě říká, že chce být geopolitickou unií, by si nyní měla poctivě zodpovědět otázku, proč možnost obnovení rozhovorů nebyla pro islandské voliče atraktivnější. Rozhodně bychom si přitom neměli vystačit s banální odpovědí, že za to mohou makrely. Ano, rybolov pro Island znamená důležitý sektor ekonomiky, na němž je závislá část obyvatelstva žijící mimo metropoli. Nebyli to ale zdaleka jen rybáři, kteří hlasovali proti zbližování s pevninskou Evropou. Zastánci členství v EU na Islandu neuspěli především, protože se jim nepodařilo dostatečně přesvědčit ani klíčové voliče, tedy obyvatele Reykjavíku a mladší generaci. Mimo jiné proto, že argumentaci místo politického významu nesmyslně zúžili na otázku ekonomických výhod, zejména možnosti následně přijmout euro, které je stabilnější než volatilní islandská koruna. V jádru debaty se ale především ocitla otázka suverenity. Podle příznivců přistoupení by se suverenita ostrova vstupem do Evropského klubu zvýšila. Island totiž je už nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Musí tedy přebírat množství evropské legislativy bez možnosti ji jakkoliv ovlivnit. Vstupem do EU by se Island už nemusel slepě podřizovat a navíc by získal silný hlas na mezinárodním poli. Podle odpůrců vstupu do EU by země o suverenitu naopak přišla, protože by se zvýšil počet oblastí, v níž by ostrov musel následovat unijní legislativu. Tu by sice mohl ovlivnit, ovšem hlasem jedné z nejmenších členských zemí. Ve vypjaté kampani před referendem zaznívaly nadto také klasické polopravdy a mýty o diktátu Bruselu a nikým nevolených byrokratech, známé z rétoriky evropských euroskeptických stran nebo ze Spojeného království z dob tamního brexitového referenda. Jaké ponaučení bychom si z toho tedy měli vzít my uvnitř EU? Především, že Unie nejspíš není natolik atraktivní projekt, jak si sami někdy namlouváme. Svůj apíl má nepochybně pro chudší státy, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně a garanci západních standardů. Podobně jako v případě Británie před Brexitem se ani na Islandu však nepodařilo vysvětlit, že z členství dostatečně těží i bohatší státy, nejen ekonomicky, ale i politicky. Za to si z části může Evropa sama. Část elit příliš dlouho mentálně žila z integračních úspěchů 80. a 90. let, ty už však dávno nestačí. Hlavní chlouba EU, tedy jednotný trh, stále není dokončen. Proti původním plánům nabral už více než 30-leté zpoždění. A i přes ránu, kterou Unii uštědřil Brexit, EU dál sklouzává ke stylu, který kritikům integrace poskytuje snadnou munici. Typicky tehdy, když vzniká legislativa, která sice jedny bariéry odstraňuje, jiné však současně nepochopitelně vytváří. A nemohou za to často ani tak mýtičtí bruselští byrokraté, jako spíše nedostatek politické ochoty ke kompromisům, který vede ke zdlouhavým vyjednáváním a suboptimálním řešením. Hlavním zdrojem politické vůle a legitimity přitom dál zůstávají členské státy. Řešení proto musíme začít hledat u sebe.
6: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: lednová vojenská operace ve Venezuele, kdy americká armáda zajala tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu, má po několika měsících první konkrétní důsledek – smlouvu, která zajišťuje Američanům přístup ke skutečně velkým venezuelským ropným zásobám. Podrobnosti dodává publicista Eduard Freisler, který dlouhodobě sleduje dění v Americe.
13: Spojené státy uzavřely s Venezuelou historickou smlouvu. Mají z jihoamerické země v následujících letech získat závratných 65 miliard barelů a prakticky tak vyrovnat objem svých vlastních ropných zásob. A to i přesto, že největším ropným producentem současnosti jsou právě Spojené státy. Donald Trump tento mohutný tok ropy označil za dar venezuelského lidu Američanům. Prezident má jasně vymezený slovník. Pokud neuráží nebo ze sebe nedělá Ježíši Krista, fabuluje. Není politicky nekorektní. Je demagog. Ropná smlouva s Venezuelou není dar, ale výpalné. Smlouvu s ním totiž podepsala autokratka Delcy Rodriguezová, která k něčemu takovému neměla žádné ústavní právo. Prezidentství ve Venezuele uzurpuje. Už dávno měla odstoupit a vypsat volby, protože země od 3. ledna tohoto roku nemá prezidenta. Jak je známo, americké komando toho dne zatklo a z Venezuely odvezlo vůdce země Nicolase Madura. Ve venezuelské ústavě stojí, že v případě prezidentovi trvalé absence moc přebírá viceprezidentka. Tou Rodriguezová opravdu byla. Volby ale měla vypsat do 30 dnů, protože prezident zmizel z úřadu ve lhůtě prvních 4 let svého mandátu. Rodriguezová se nemůže skrývat ani za termín dočasné absence prezidenta. Ústava totiž v takovém případě mluví o 90 nebo 180 dnech, pokud tuto lhůtu prodlouží Národní shromáždění. Někdejší Madurova pravá ruka je u moci už přes 240 dnů a navíc se nezdá, že by měla odstoupit. Ústavou je tu totiž Donald Trump. To on rozhodne, co bude s Rodriguezovou a dalšími členy diktátorského venezuelského režimu. Trump z Venezuely udělal svůj vazalský stát, kam si chodí pro bohatství, jež má lepit jeho přehmaty. Většina obyvatel Venezuely si byla vědoma, že odstranění diktátora je bude něco stát. Zpočátku to považovali za samozřejmost. Trump totiž z jejich života odstranil vůdce, který od nástupu k moci nastolil v zemi státní teror. Ze dne na den dokázal americký prezident tento režim zkrotit. Kdysi vulgárně agresivní členové mocenské kliky, kteří arbitrárně zavírali do vězení, unášeli a zabíjeli, se teď očividně klepou strachy. Kdysi velkohubý ministr vnitra Diosdado Cabello například tvrdil, že USA nikdy nedostanou ani kapku venezuelské ropy. Dnes je podepsán pod dohodou, která většinu tohoto bohatství USA de facto předává. Vystrašený a ponížený jako beránek. Jenže Cabello je stále ministrem vnitra a Rodriguezová prezidentkou. Často přitom hraje klíčovou roli. Možná se totiž blíží k okamžiku, kdy se z Trumpova sevření dostanou, kdy se pistol od jejich spánku odkloní. Republikán totiž může za 2 měsíce po takzvaných pololetních volbách přijít o kontrolu nad kongresem. A demokraté by při takovém scénáři začali úřadovat. Například by mu zřejmě zatrhli jeho zahraniční výboje. Rodriguezová a spol. Pak možná strhnou masku a spolupráci s Trumpem označí za nezbytnou cestu, jež vedla k přežití původního systému organizovaného zločinu, který se vydává za socialistickou revoluci.
6: Míní publicista Eduard Freisler. Kvůli stárnutí populace se může do roku 2100 snížit počet obyvatel Evropy o zhruba 50 milionů lidí. Jaké může mít demografická krize důsledky, nad tím se zamýšlí spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern.
14: Platí zásada, že kdo nemá víru ve svoji budoucnost, tak do ní také odmítá investovat. Jedna z investic do budoucnosti, která platí od nepaměti, bylo, že lidé na svět přiváděli děti. I když byli chudí jako kostelní myši, naopak více dětí pro ně znamenalo jistější zajištění v budoucnu, a to navzdory úsloví, že jeden otec uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Dnešní mladí lidé, jak ukazují demografické a sociologické průzkumy po celé Evropě, víru v to, že mají jakousi budoucnost, pozvolna ztrácejí což se projevuje i klesající mírou porodnosti napříč celou Evropou. Podle Spojeného výzkumného centra zřízeného Evropskou komisí klesne celkový počet obyvatel Evropy díky jeho stárnutí a postupnému vymírání do roku 2100 zhruba o 50 milionů. V Evropě dnes nenajdete zemi, kde by průměrný počet dětí na jednu ženu dosahoval alespoň počtu dvou. Hlasně vyhlašovaná prorodinná politika Viktora Orbána, vyznačující se řadou materiálních úlev pro mladé rodiny za 16 let své existence, nezaznamenala žádný výrazný úspěch. Německo kupříkladu zajištění mladých rodin s dětmi řešilo zákonným nárokem rodičů na umístění dětí v jeslích a ve školách. Nicméně průměrný počet dětí na jednu ženu klesl v porovnání s rokem 2021 z 1,58 setin na 1,32 setiny dítěte. Jestliže průměrný věk Evropana v roce 1990 byl 32 let, dnes vzrostl na úroveň o 10 let vyšší. Nejstarším obyvatelstvem jsou Italové, nicméně ostatní země je spolehlivě dohánějí. Stále více jsou tak ohrožovány základní pilíře evropského sociálního státu, zejména pak zajištění ve stáří a bezplatná zdravotní péče. Jeho rozpad není ve světle demografického vývoje nijak nereálný. Jisté reformy, kterým se ovšem mnohé evropské vlády brání, nazírající na věci z perspektivy jednoho volebního období, jako je posun věku odchodu do důchodu ve vazbě na průměrnou délku dožití, případně dovoz mladých lidí ze zemí mimo Evropu, se nakonec mohou ukázat jako kosmetické úpravy. Tou nejvíce přitěžující příčinou je ztráta víry mladých lidí ve vlastní budoucnost. Heslo dne jim zní Carpe Diem. Před takovým vývojem varovali už revoltující studenti v 60. letech minulého století. Byli přesvědčeni, že lidé pohlceni konzumním způsobem života, jaký nabízí soudobý kapitalismus proložený společností hojnosti, vede k odcizení člověčí podstaty a ztráty v jakýkoliv transcendentní smysl života. Tehdejší pocit odličtění je nyní navíc umocněn hrůzou z katastrof hrozících v důsledku oteplování klimatu. A tak človíčku nemeškej, užij si dne.
15: Dodává publicista Ivan Štern. Většina lidí, kteří žijí na naší planetě, jsou pevně spjati s místem, kde se narodili. I za cenu toho, že může jít o oblasti, kde se častěji vyskytují přírodní katastrofy. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové.
16: Ničivá přívalová vlna na hranicích Nepálu a Tibetu rozvířila debatu o klimatických změnách a taky o možnosti vybudovat signální systémy, které by lidi varovaly, že se blíží podobná katastrofa. Vynořila se informace, že v tomhle údolí k podobným, i když ne tak ničivým neštěstím, dochází často. A v zápětí přišla otázka. Tak proč tam ti lidi bydlí? Ta otázka dává smysl. Když někde nejsem v bezpečí, tak se odtamtud odstěhuju, no ne? V těchto pár slovech a otazníku vyhřezly na povrch hlubiny naivity nás Evropanů. My se můžeme stěhovat, kdy se nám zamane. Když se nám nelíbí v Praze, můžeme do Brna, do Berlína anebo do Brisbane. Stěhování je jen otázka organizace, trochy peněz a možná jistého nepohodlí. Drtivá většina lidí na Zemi si ale s touhle planetou nemůže hrát jako s barevným nafukovacím míčem. Obyčejně jim nezbývá, než zůstat tam, kde se narodili. Pokusy o cestu za štěstím do ciziny, všeobecně zvané migrace, což je dnes sprosté slovo, jsou nákladné, nebezpečné a povedou se málokdy. V horách jako Himaláje nebývá snadný ani přesun do sousedního údolí. Hory uživí jen málo lidí a ta troška obdělavatelné půdy je dávno zabraná. Jistě, můžete slézt z hor a přidružit se k těm statisícům a milionům obyvatel slamů ve městech. Musíte ale počítat s tím, že tam nebudete vítáni a život tam nebude o nic lehčí. Tohle všechno by Evropané měli vědět, anebo aspoň tušit. A přece se zeptáme, tak proč se neodstěhují? V Sydney jsem slyšela odpověď jedné z původních obyvatelek Austrálie, ženy s mateřským úsměvem a hlubokýma očima, na podobnou otázku. Televizní novinářka se jí zeptala, proč si postavila dům zrovna v záplavové oblasti. Je to tak, řekla. My aboriginálové moc dobře víme, že je to záplavová oblast. Jednou nebo dvakrát do roka vymetáme bahno z obýváku. Za ty tisíce let, co tu jsme vypozorovali, kde je vhodné stavět domy a kde ne. Jenže pak nám Anglové zabrali půdu, prohlásili, že jim patří a stavební parcely si musíte kupovat. Ano, kupovat, jakkoliv to zní neuvěřitelně. A já nemám dost těch jejich peněz, abych si mohla postavit dům na místě, o kterém my aboriginálové víme, že je bezpečné.

0: Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Za hybridní útok na lipské letiště je podle Německa zodpovědné Rusko. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý. Deficit je vysoký. Alpští lyžaři nemůžou na tajících ledovcích v Evropě zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu. Silnice 35 z Jičína do Turnova je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Za dronovým útokem na letiště v Lipsku ze začátku srpna stojí Rusko. Prohlásil to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ruské státní orgány podle něj pověřili provedením útoku takzvané low-level agenty.
3: Policejní vyšetřování, vzorec jednání i poznatky zpravodajských služeb, to vše ukazuje na jedno. Za pokusem o útok na letišti v Lipsku stojí Rusko.
2: Německo v reakci na výsledky vyšetřování přijme několik opatření, uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda kromě toho také zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie. Rusko v reakci oznámilo, že na německé rozhodnutí odpoví. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům a SPD. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
4: Jsme v období růstu ekonomiky. Jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice. Zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos nezvykle málo komárů, ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
5: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
6: Alpští lyžaři zatím nemůžou zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu na nadcházející sezónu v Evropě na sněhu. Kvůli rychlému tání ledovců musí cestovat třeba do Jižní Ameriky nebo využívat lyžařské haly. Letní vlny veder totiž zapříčinily, že i běžně celoročně fungující střediska v Itálii nebo Švýcarsku jsou teď zavřená. Sportovní ředitel úseku alpských disciplín na svazu lyžařů Jan Fiedler mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že třeba právě ve Švýcarsku je i přesto domácí reprezentanti využívají.
7: My máme třeba předplacené rezervace v SASFE ve výši 2000 franků za jednu rezervaci za jeden tým. Ty rezervace jsou momentálně vraceny. Oficiálně se tam jako nelyžuje, to je opravdu jenom pro ty top reprezentanty z těch domácích reprezentací.
8: Překážka na D1 u Měřína a zavřená silnice 35 u Jičína. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy dejte pozor u sjezdu na Měřín. Kousek před sjezdem na kilometru 134,5 leží mezi jízdními pruhy zbytky pneumatiky od kamionu a vybočuje se.

0: nezapomeňte. Jinak ale D1 průjezdná plynule, a to i v Brně před omezením. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 je omezení a v omezení likvidují následky nehody. Projíždí se jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltrusy skončil kamion se dřevem v příkopu a projedete Kyvadlově. Větší je fronta ve směru na Slaný asi na 15 minut. A silnice 35 z Jičína do Turnova je teď za Jinolicemi neprůjezdná. Mezi Jinolicemi a Kněžnicemi se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Dá se to objet po okolních úzkých silnicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Vraždu ať nelze promlčet.
5: Vládní koalice chce, aby pachatelům hrozil trest po celý život.
6: Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění.
4: Podobný návrh vznikl i v Senátu.
7: Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat.
8: Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora.
9: Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt.
3: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla? A proč jsou někteří experti proti? Ptám se advokáta Daniela Bartoně, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 1. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den.
3: Poslanecký návrh hnutí ANO, SPD a motoristů na nepromlčitelnost vražd už leží ve sněmovně. Stojí za ním Renata Vesecká, Táňa Malá, Libor Vondráček. Podporuje to hlasitě ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Vede se o tom podle vás v odborných kruzích dostatečná diskuze, protože vidíme, že politici o tom debatují. Co odborníci?
10: Já se přiznám, že jsem nějakou větší odbornou diskuzi v tomto ohledu nezaznamenal. V průběhu těch posledních let jsem vnímal, že občas někdo zvedne tu otázku, že promlčení by mohla být jedna věc k nějakému důkladnějšímu zamyšlení.
3: Sám ministr spravedlnosti Jeroným Tejc někdy před 10 lety o tom mluvil, že by to chtěl prosadit.
10: Stejně tak bych řekl, že jsem se setkal s tím, že tu otázku zmiňovali třeba někteří státní zástupci nebo soudci, že to třeba u těch vražd byla otázka, která je zajímala. Já jsem se tady tímto tématem v posledních letech zabýval hodně v kontextu promlčení sexuálních deliktů. K tomu bych řekl, že jsem se pokusil nějak poskládat tu argumentaci pro a proti nebo těch jednotlivých variant, ale jinak jsem nezaznamenal, že by někdo důkladněji vlastně zpracoval tady tu problematiku i třeba z hlediska analýz těch případů, které máme. Ptali jsme se na to třeba v kontextu přípravy redefinice znásilnění a státní zastupitelství zpracovávalo nebo mělo zpracovat nějakou zprávu, která by vlastně mapovala ty případy, které byly odloženy z důvodu promlčení, ale ta zpráva nikdy nespatřila veřejné světlo světa, pokud vím, takže třeba ani tady ta data nemáme.
3: Teď má jít o pozměňovací návrh k novele trestního zákona k rozšíření trestnosti neplacení výživného. Nezasloužila by si takto, řekněme, z laického úhlu pohledu významná úprava, nepromlčitelnost vražd, vlastní předlohu, protože tam je celá řada dalších přílepků spolu s tímto návrhem, které mají k té novele jít, tak jestli to není jenom dodané, protože se to hodí.
10: Určitě. Řekl bych, že je to jeden z nešvarů, obzvláště teda používaných současnou vládou, kdy se právní předpisy připravují někde na koleně, bez důkladnější diskuze a pak se to dostává do legislativního procesu prostřednictvím právě poslaneckých návrhů. Toto si myslím, že je zásadní otázka trestního práva, která by měla projít standardním připomínkovým řízením a ideální by bylo právě, když by přicházela vlastně z pera Ministerstva spravedlnosti, které by k tomu zpracovalo potřebné podklady a zahrnulo to do nějakého širšího kontextu. Protože to, co bych řekl, že nám chybí v současnosti, tak je neřešit jenom otázku promlčení vraždy, ale zabývat se tím, u jakých dalších trestných činů ty pravidla promlčení nám nefungují. Protože to, co bych řekl, je ta zásadní otázka, je, že my máme nějaké důvody, proč promlčení máme v českém právu, ať už třeba v tom trestním, anebo pokud je třeba o náhrady újmy v civilním právu, ale ta pravidla byla psaná už poměrně dávno a my jsme se nezabývali tím, jestli ta pravidla fungují v současnosti a jestli těch účelů, kterých má promlčení dosahovat, nelze dosáhnout jiným způsobem a jestli promlčení není vlastně kontraproduktivní.
11: Trvám na tom, že vražda, zejména vražda plánovaná, nemá mít datum spotřeby.
3: Ministr spravedlnosti Ronin Tate si to vzal teď za velké téma, mimochodem půl roku poté, co v lednu začala platit ta lhůta 30 let, ne 20, která byla předtím, takže jsou tu ty debaty o změně poměrně krátce poté, co už nějaká změna proběhla.
12: Nevidím důvod, aby někdo po 30 letech se zbavil strachu z odhalení, pokud se na jeho jednání nepřišlo.
3: On to zdůvodňuje teď například analýzou DNA, jakož to jednou z novějších kriminalistických metod, která dokáže odhalit vrahy i po velmi dlouhé době. Mimochodem třeba u vraždy Otýlie Vranské, řešili jsme to i ve Vinohradské 12, se našel vrah po 90 letech. To je docela dostatečný argument pro to něco takového prosadit, nebo ne?
10: Určitě bych řekl, že jeden z těch argumentů pro promlčení je, že postupem času nám slábnou možnosti dokazování. Jedna věc je, že se nám ztrácí ty důkazy, zanikají ty důkazy, což v případě právě třeba té násilné trestné činnosti, ty forenzní metody, které máme v současnosti, tak jsou samozřejmě jinde, než byly třeba před 50 nebo 100 lety. Takže tam bych řekl, že ten posun je určitě velký. Druhá věc, která má velký vliv, tak je možnost svědectví, nakolik si lidé pamatují, kdy postupem času samozřejmě ta lidská paměť slábne. U teda běžných záležitostí. Nicméně ty velmi zásadní věci, traumatické události, tak ty si lidé pamatují i s odstupem právě třeba desítek let, což jsou případy právě třeba vražd nebo sexuálních deliktů. A tady bych řekl, že se nám taky posunul odborný náhled tady na tu problematiku, kdy máme vlastně víc dat k tomu, jak traumata fungují, jakým způsobem funguje lidská paměť. A toto bych řekl, že jsou taky aspekty, které bych řekl, že při koncepci promlčení nebyly brány v potaz. To, že můžeme po 30 letech rekonstruovat tady ty události s dostatečnými zárukami nebo s dostatečnými podklady pro to, aby na základě nich mohl soud rozhodnout.
3: Já když jsem se díval do toho návrhu připravovaných změn, tak oni by se neměli týkat ale všech vražd. Pouze vražd podle druhého a třetího odstavce. Co to znamená?
10: Máte pravdu, že v tom poslaneckém návrhu se to nevztahuje na všechny vraždy, zatímco v tom senátním návrhu.
3: To je další věc, protože ano. S tím přišel i senát s tímto nápadem.
13: Život je nejvyšším individuálním právním statkem.
3: Senátoři kolem Jitky Seitlové z Lidovců prosazují tu stejnou věc, ale tam ty vraždy jsou podle prvního, druhého i třetího odstavce v tom návrhu.
13: Nemělo by platit, že pečlivé utajení činu se vyplatí.
10: Jo, a ten rozdíl tam je v tom, jestli k tomu usmrcení došlo s předchozím rozmyslem a po předchozím uvážení, což je ten druhý odstavec, anebo jestli to byly právě nějaké usmrcení v afektu, třeba na náhodném nějakém pohnutí mysli bez toho předchozího rozmyslu.
3: To je ten první odstavec.
10: To je ten první odstavec.
3: A druhý je teda s rozmyslem a třetí?
10: Tam už se to odvíjí potom už dál, nebo jsou tam další přitěžující okolnosti.
3: Je to bod k zamyšlení, jestli třeba právě o tom by se ta odborná diskuze měla vést?
10: To si myslím, že určitě je věc k zamyšlení, kde vést ty hranice, protože v případě, že my budeme vést ty hranice právě třeba mezi tím, co je s rozmyslem a co je bez rozmyslu, tak vytváříme vlastně další pole pro právní bitvy, protože tady ty hranice mezi těmito právními koncepty nebývají nikdy ostré a vždycky budou záležet na hodnocení těch konkrétních důkazů, které v té kauze budou. To znamená, pokud my tam zavedeme tady takovouto hranici, tak tam vytváříme další vlastně umělou třecí plochu pro vedení právních sporů, což je věc, která se justici nutně prodraží. Takže tady bych byl zastáncem toho hledat ty varianty, které jsou co nejvíc jasné, že tam je co nejmenší prostor pro to, aby jsme jakožto advokáti nebo státní zástupci tam museli tady ty argumenty potom uplatňovat.
3: Navíc nemusí jít jenom o vraždy, a vy už jste říkal, že je tu prostor pro diskuzi o tom, jestli se to má týkat jenom násilných trestných činů a jakých, protože třeba opoziční návrh z pera místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové ze Starostů a její kolegyně Adriany Chochelové, ten v sobě má i zrušení promlčitelnosti třeba u znásilnění nebo u obchodování s lidmi.
14: Účelem je posílit reálnou vymahatelnost práva u zvlášť citlivých a závažných forem kriminality. U nichž je typické, že poškozený, zejména byl-li zasažen jako nezletilý, čin oznámí až s výrazným časovým odstupem.
3: Nebylo by pak jednodušší to zrušit plošně u všeho? Protože pak ten seznam bude jenom bobtnat, nebo?
10: To bych řekl, že určitě je jedna varianta. Řekl bych, že je to varianta, která má třeba i nějaké zahraniční srovnání. Je to tak třeba v anglickém kontextu, kde promlčení neznají prakticky vůbec u trestných činů nebo u toho, co my považujeme za trestné činy. Mají promlčení u méně závažných deliktů právě typu přestupků a ten překryv tam není jasný. Jo. Ale ta myšlenka je taková, že dává smysl ty případy, pokud se podaří poskládat dostatek důkazů pro to, aby se tam dalo vést trestní řízení, tak dává smysl, aby se to dostalo k soudu i po těch letech. A když se bavím třeba s britskými soudci, tak mi říkají, jak vlastně my s tím promlčením vůbec dokážeme fungovat. Jo? Že je pro ně nepředstavitelné, že by se tam to promlčení aplikovalo. A oni s tím zvládají bez problémů pracovat. S tím, že mají tam samozřejmě nějaké pojistky proti tomu, aby nedošlo právě ke zneužití procesu trestního vlastně, takže by nebyl schopen se ten obviněný hájit smysluplně. Takže pojistky tam proto jsou nastavené na úrovni jiných vlastně procesních pravidel. Zatímco tady u nás ta naše kultura vychází v současnosti z té myšlenky, že ta spravedlnost by se měla dostavit co nejdřív a když se nedostaví brzy, tak měla by se upřednostnit ta právní jistota, to znamená, nebude ten člověk vůbec čelit spravedlnosti. Což má samozřejmě svoje potom náklady, protože to vede k tomu, že pokud někdo je dostatečně dobrý v páchání trestné činnosti, tak ji dokáže páchat takovým způsobem, aby zlikvidoval ty lidi, kteří by mohli svědčit v jeho neprospěch nebo oběti, které by mohly promluvit. Takže třeba u toho sexuálního násilí tam to jde dost dobře vidět, že pokud ten pachatel zvládne tu oběť zničit takovým způsobem, že ona nebude schopna promluvit včas, tak dosáhne beztrestnosti. Což bych řekl, že je dost absurdní a perverzní myšlenka.
3: Určitě na druhou stranu dává smysl trestat ty lidi i po letech v momentě, kdy to třeba pak už postrádá ten nápravný smysl?
15: A pokud on po takhle dlouhou dobu 30 let nespáchá žádný stejně závažný zločin, tak se má vlastně za to, že se napravil i bez toho, že bychom na něm působili tím trestem.
3: Upozorňuje na to například vedoucí katedry trestního práva na Univerzitě Karlově Tomáš Hřivna.
15: To znamená, že z toho účelu trestu nám odpadne ta část, která by směřovala k jeho řádné výchově.
3: Ale to poučení, to už v tom chybí.
15: Zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále.
3: Protože mohl, jak říká Tomáš Hřivna, potom ten člověk vést řádný život, za něco ho trestat, byť to třeba je vražda.
10: Tam bych řekl, že by bylo dobré, aby se posuzovalo to, jestli tam právě třeba k té nápravě došlo, protože tím, že se dostaví ten trest klidně i brzy, tak to neznamená, že tam ten nápravný účinek bude dosažen. Obzvláště třeba u sexuálních agresorů nebo u vrahů nemáme úplně vysokou úspěšnost v nápravě. Takže tam bych řekl, že potom určitě funguje ten argument u nějakých méně závažných trestných činů. Pokud se, já nevím, někdo dopustil v 18 letech výtržnictví, někde v opilí prováděl nějaké nepřístojnosti ve veřejném prostoru a následně má za sebou 30-40 let kariéry, ve které osvědčil svůj morální charakter, tak tam určitě můžeme argumentovat tím, že není na místě, aby jsme tady takovouto věc po těch letech vytahovali, otevírali.
3: Ale když ve 20 někoho zabijete a pak 50 let transplantujete lidem plíce tady někde, tak to z vás neudělá toho lepšího člověka.
10: Tak může, to by bylo třeba posuzovat v tom konkrétním případě, ale pokud máte člověka, který někoho zabije a pak má na svědomí spoustu další trestné činnosti, tak tam vám tady tento argument úplně nefunguje. A řekl bych, že pokud to zužujeme vlastně jenom na tu otázku výchovného účinku vůči tomu pachateli, tak je to příliš velké zúžení toho, co by nás mělo zajímat. Protože to, co by nás mělo zajímat také, je nějaký aspekt generální prevence. Prevence trestné činnosti ve vztahu ke společnosti jako takové. Hmm. Jakým způsobem to působí na společnost, když vidí, že lidé, kteří páchají závažnou trestnou činnost, tak můžou unikat té spravedlnosti.
3: No ale k tomu, pardon, že vám do toho vstupuju, k tomu nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová u Václava Moravce, když o tom mluvila, tak řekla, že ve státech, kde nepromlčitelnost je, k nižšímu počtu vražd nedochází.
4: Vraždy takové rovnítko tam učinit nelze.
3: Ale tak má pak ta promlčecí lhůta preventivní, nebo kdyby nebyla, měla by preventivní nějaký účinek?
4: Stav, já se spíše kloním k tomu, abychom se bavili o nepromlčitelnosti vraždy. Je otázkou, zda všech jejich forem, anebo jenom těch nejzávažnějších případů.
10: Tam bych řekl, že zase je třeba odlišovat od sebe to, nakolik při páchání trestné činnosti pachatel bere v potaz trest, který mu hrozí, a otázku běhu promlčecích dob. Řekl bych, ty tresty ještě občas někdo zvládne zohledňovat. Otázky promlčení jsou natolik komplexní, že to je dost těžko představitelné, že by pachatel, který nemá dostatečné trestně právní vzdělání, se tím zabýval. A tam bych řekl, že tomu odpovídají nějakým způsobem i ty data, které máme, že ty hrozby trestů nejsou zas tak účinným odstrašujícím prvkem. Mm-hmm. To, co má větší vliv na to, jestli se někdo dopustí trestné činnosti, je míra pravděpodobnosti, se kterou se ten trest dostaví. A pokud ten pachatel může se spoléhat na to, že zvládne trestu uniknout, tak samozřejmě je pro něho snazší tu trestnou činnost páchat.
3: A kalkulují, pardon, pachatele s tou promlčecí lhůtou teď? Setkal jste se někdy s tím případem, že by pachatel prostě doufal v to, že těch 20 let, teda teď už nově 30 let, se to prostě promlčí a pak už potrestán nebude, přizná se a v klidu odejde? Protože o tom mluví i minister Tejc, že si myslí, že není důvod pachatele zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí nějaké lhůty. Proto prosazuje tu nepromlčitelnost.
10: Přiznám se, že by mě také zajímalo, nakolik s tím kalkuluje před tím, než se toho činu dopustí. Setkávám se s případy, kdy s tím pachatele kalkulují potom, co se toho činu dopustili, kdy třeba u toho sexuálního násilí jsem se setkal s tím, že pachatel se bez problémů doznal k tomu, koho všeho sexuálně zneužil, protože věděl, že ty činy už jsou promlčené, a tady tímto způsobem se vysmíval těm obětem do tváře. Takže s takovými věcmi se lze setkat.
3: Jeden z dalších argumentů proti dalším změnám od Moniky Novotné z České advokátní komory je ten, že by to zahlcovalo vyšetřovatele.
16: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat.
3: Že jeden z těch důvodů, proč ty promlčecí lhůty máme, je ten, že prostě pak se to uzavře a jde se zase k jiným případům.
16: To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí.
3: Máme tu i speciální tým vyšetřovací policejní, který ty takzvané pomníčky řeší potom. Tak není tohleto pádný argument, že vyšetřovatelů není milion a musíme řešit, a oni musí řešit i ty aktuální kauzy, nejenom se vracet k tomu, co se stalo před, teď by to teda bylo před více než 30, 40, 50 lety.
10: Řekl bych, že bylo by krásné, kdyby to takto fungovalo, ale ono to tak nefunguje. To, že se tam aplikuje promlčení, tak neznamená, že ta trestná činnost by se nevyšetřovala. Jenom to znamená, že se vyšetřuje trošku jinak, protože je třeba stejně získat veškeré dostupné důkazy k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli ta věc je promlčená. Mm-hmm. A tam do toho vstupují totiž další faktory, kromě toho, že tam je nějaká promlčecí doba od doby spáchání toho trestného činu. Jeden z těch prvků, který tam má zásadní vliv na běh promlčení, je možnost přerušení, respektive restartu té promlčecí doby v případě, že se pachatel dopustí stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu. Což třeba v případě toho sexuálního násilí je celkem běžné. V případě vraždy je samozřejmě už těžší se dopustit něčeho těžšího. Nicméně, pokud by se ten pachatel dopustil další vraždy, tak by to taky přerušovalo to promlčení. Mm-hmm. To znamená, ta policie stejně musí tu věc prověřit dostatečným způsobem, pozbírat tam všechny ty důkazy pro případ, že se objeví informace ohledně toho, že tam bude další trestný čin, který to bude přerušovat. Takže tam bych řekl, že práce to té policii neubere, spíš bych řekl, že to přidává práci z hlediska argumentace ohledně toho, jestli tam to promlčení je.
3: A my jsme taky společně tady mluvili o tom senátním návrhu. Tam se píše ještě jedna zajímavá věc v jeho odůvodnění, je, že zájem pozůstalých na došetření vraždy ani po letech neslábne, čemuž teda naprosto rozumím. Na druhou stranu nespůsobuje to ale naopak znovu otevírání těch ran. Protože tou promlčecí lhůtou vy dojdete do nějakého konce. Je to nějaký milník, ale v momentě, kdy ji nemáte, tak to nemůžete asi nikdy hodit za sebe, za hlavu.
10: A tam bych řekl, že je otázka, nakolik je lepší ta jistota beztrestnosti a jistota bezpráví, nebo to, že se to otevře, nebo má možnost otevřít a dosáhnout té spravedlnosti. A tam bych řekl, že je to hodně individuální, co upřednostní ten konkrétní člověk.
3: Pokud by ta změna začala platit, tak se nedotkne starších případů. Takže poprvé by takový případ vraždy porušil tu promlčecí lhůtu, která by už neexistovala až za 30 let. Považujete to za smysluplné?
10: To bych řekl, že je ta složitější otázka, jakým způsobem nastavit ta přechodná ustanovení takovým způsobem, aby to respektovalo v přiměřené míře práva těch obviněných. A tady bych řekl, že ti zákonodárci volí vlastně tu nejbezpečnější variantu. Myslím si, že by bylo možné zvolit i odvážnější variantu. Na základě, bych řekl, rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva nám z ní plyne, že je možné ty promlčecí doby prodloužit, pokud ještě stále běží. Není možné obnovit už tu jednou skončenou promlčecí dobu, kdy tam ten pachatel už dosáhl nějakých legitimních očekávání.
3: Rozumím, ale pokud stále běží, tak podle vás lze prodloužit. Neřešil by to potom ústavní soud u nás?
10: Určitě by to řešil jak ústavní soud, tak by se to dostalo k Evropskému soudu pro lidská práva a řešil by tu otázku, nakolik tady toto je v souladu vlastně s těmi lidskoprávními principy. A to bych řekl, že je otázka, která se těžko zodpovídá dopředu, takže chápu, že se zákonodárci snaží tady tomuto vyhnout, protože by to nutně vedlo k těm sporům ohledně souladu tady takovýchto pravidel. Na druhou stranu máme ještě vlastně extrémnější zásahy do promlčení nebo v případech právě, které byly promlčené v době nějakých problematických režimů, jako třeba v Čechách režimu, který tady byl mezi lety 48 a 89, tak tam máme ty promlčecí doby, nebo to máme vlastně vyňaté z promlčení.
3: Ano, tam jsou trestné skutky funkcionářů tehdejšího režimu jsou vyňaté. A mimo jiné i třeba válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a tak dále. My už vlastně ty nepromlčitelné tresty v Česku máme, jenom teda mezi nimi není ta vražda v tuhle chvíli.
10: Jo, tam bych řekl, odděloval bych tu nepromlčitelnost podle mezinárodního práva, primárně vlastně v kontextu ozbrojených konfliktů. Aha. Kde je to vlastně hodně specifický stav bezpráví, kdy nám tam nefungují ty standardní instituce, kdyby bylo možné ty trestné činy stíhat. A potom ta druhá specifická situace u těch režimů, které znemožňovaly vlastně stíhání nebo znemožňovaly standardní proces trestní, tak jak ho máme třeba v současnosti. Takže tam je taky pochopitelné vlastně to vynětí z promlčitelnosti. A teď je otázka, jestli přistoupit i k tomu vynětí z promlčitelnosti u některých teda trestných činů v tom mírovém stavu nějakého standardního demokratického právního systému.
3: Česko by v tom nebylo výjimkou v Evropě? Jsou tady státy, které to mají, funguje to u nich?
10: Česko by určitě nebylo výjimkou.
3: Švédsko ne, Finsko.
10: Je řada zemí, které mají nepromlčitelnost vražd, protože obzvláště u těch vražd se argumentuje tím, že jde o specifické trestné činy, kdy my tam máme oběť, která už se nemůže bránit. Oběť, která nemůže se sama zasadit o to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Zatímco ta myšlenka promlčení z velké části spočívá na tom, že kdo má nějaký právní zájem, má nějaká práva, tak by ho měl hájit co nejdřív. A to promlčení by mělo motivovat lidi k tomu, aby řešili ty problémy, které u nich nastaly co nejdříve a neodkládali to spekulativně třeba někdy na budoucnost. Což v případě vraždy možné není, takže tam je celkem logický argument, že je to stát vlastně, kdo bere na sebe to břemeno a říká, tady toto my budeme dělat ve jménu nebo v zastoupení tady těchto zranitelných lidí.
3: Vypadá to, že teda na politické scéně určitá shoda existuje, protože je tady ten opoziční návrh, je tady ten senátní návrh řady opozičních senátorů a je tady návrh poslanců z vládních stran. Co se týče toho, že doteď mezi experty ta diskuze nebyla, rozvine se teď? Očekáváte to? Protože poslanci a senátoři to budou řešit teď v příštích týdnech, tak by bylo asi záhodno o tom začít mluvit, ne?
10: Určitě by to bylo záhodno, ale řekl bych, že tady by třeba mohli být aktivní i ti sami poslanci a senátoři. Ten standardní vlastně postup, který mívají, tak je organizovat tady k tomu nějaké kulaté stoly, veřejné slyšení, pozvat si odborníky, probrat tady ty věci, prodiskutovat to. To si myslím, že by určitě bylo na místě.
3: Takže vyzýváte, řešte to.
10: Určitě.
3: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme my dva to mohli společně řešit.
10: Děkuji za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Daniel Bartoň, advokát, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o návrzích na nepromlčitelnost vražd v Česku. Řešit to budou obě komory parlamentu. Naslyšenou zítra.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:45 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruská diplomacie odpoví na rozhodnutí Německa o uzavření ruského domu v Berlíně a konzulátu v Bonnu. Řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Tvrdí, že si Berlín vymyslel záminku, aby mohl budovy uzavřít. Německo krokem reagovalo na srpnový hybridní útok na letiště Lipsko-Halle. Dnes ní německá vláda přímo obvinila Moskvu. Nedaleko ukrajinských letadel tam policisté našli dron, který nesl výbušninu. Rozbuška ale byla varná. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použitá forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Státní zástupce zvažuje, že podá dovolání. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení, ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. A vedení Volkswagenu se zatím nevyjádřilo k tvrzení, že uzavře 4 závody v Německu. Web Wirtschaftswoche dnes odkazem na interní dokument napsal, že to společnost plánuje navrhnout v pátek na zasedání dozorčí rady. Výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla podle dokumentu skončit v roce 2031, v Hanoveru o rok později a v Neckarsulmu pak v roce 2034. České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky.
0: Nehoda na D8 před Lovosicemi a zavřená silnice 35 z Jičína do Turnova. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízejí po nehodě, jede se jedním pruhem. Zdržíte se 10 až 15 minut. Silnice 35 z Jičína do Turnova je teď za Jinolicemi neprůjezdná. Mezi Jinolicemi a Kněžnicemi se srazilo auto s motorkou. Nehodu vyšetřují. Dá se to objet po okolních úzkých silnicích. A stále zavřená je taky silnice 10 na příjezdu do Turnova směrem z Harachova. Na Vesecku likvidují následky nehody cisterny. Objížďka přes Turnov je krátká, dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teploměr v noci ukáže 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Do těch 40 vlastně se ti ten čas přičítá. Po té 40 i z aritmetického průměru jdete do countdownu. To znamená, že už je tady jako odpočet. Já si
18: nejsem jist, jestli něco jako je krize středního věku jako existuje. A tam najednou mi není 45, ale je mi znova 6. Jak jsem ti říkal, že mě to nedrásá, těch 45, tak teď už to ze mě leze.
1: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
19: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková. Vítejte při poslechu dalšího rozhovoru v sérii Klub 40. Mým hostem dneska je moderátor Libor Bouček, kterého od jara letošního roku můžete slýchat taky na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál, kde moderuje pořad Host Radiožurnálu. Dneska ale teda Libor v roli hosta v Klubu 40. Ahoj, Libore.
18: Ahoj.
19: První otázka je pro všechny hosty v Klubu 40 stejná a ta je, kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak jaký máš u toho pocit, anebo co se ti honí hlavou?
18: Mně je 45 a nemám vlastně žádný pocit k tomu. Jako já jsem smířený s tím, jak čas běží a 45 mi přijde super. Možná je to daný tím, že mám jenom starší kamarády.
19: Jako ty to nevnímáš nijak emočně zatíženě, že to je pro tebe fakt jenom jako číslo? Není to tak jako, že by si řekl, ty jo, už 45, jako to nějak rychle uběhlo?
18: Nevím, nebo tyhle myšlenky má člověk, když třeba jede z práce někdy pozdě v noci a blíží se půlnoc, tak jako začne bilancovat, ale to je tak jednou dvakrát za rok, ale nějak jako já se na sebe snažím nesoustředit, jako že se snažím minimalizovat vlastní egocentrismus. To znamená, že mě spíš jakoby zajímají jiný věci, než že mi 45. Ano, jakoby je to nějaká číslovka, že se říká, už jsem něco zažil. Má člověk často, si myslím, v Klubu 40 a proto taky vlastně vznikají takhle ty pořady, že se sami vytvoříme Klub 40 a abychom tady měli takovou jako bezpečnou zónu, že se nesmí nikdo, kdo je pod 40.
19: No smí, počkej, byla tady Lucie Stuchlíková a ty je 39.
18: No takže tak dobře,
19: jako,
18: ale to už je, to, ale už se cítí na 45, že jo?
19: Ne, ta právě se cítí na 32. Že no, ale tam je právě zajímavý, nebo to je třeba jako i můj příklad, no, že já se pořád vnímám nějak mentálně jako mladší, že já bych pořád si řekla třeba, tak mě je tak třeba 33. Logicky není, že jo, je mi jako o 10 let víc, ale nějak mi přijde, že ten čas těch posledních 10 let se nějak jako hrozně zhutnil, jako nevím, co se stalo.
18: No tak dobře, tak já najdu nějaký příklad, kdy člověk si uvědomí, že mu 45. Tak já jsem hrál v sobotu, jsem hrál teďkon nohejbal s kamarádem Leošem Marešem, který mu je 50, že jo, mě je 45 a společně s náma hráli ještě další hráči, kromě jeho syna, který mu je 20, tak všichni byli 50 plus, nebo 45 plus určitě. No tak ano, tam člověk vidí při stylu té hry, že byl to, když jsem pozoroval, tak to byl takový hodně zpomalený film. Tak tam člověk si uvědomí, že když mu bylo 30 nebo 20, tak ta hra měla větší spád. Tady už se díváš opravdu na hru, řekl bych už spíš chytrou než rychlou. Tak tam člověk vidí ten věk a uvědomí si to. Ale jinak já mám pocit, že, jako, že by to byl nějaký mezník a že by člověk nad sebou přemýšlel. Já myslím, že když nad sebou začneš příliš přemýšlet i v souvislosti s tím věkem, tak je to ta chyba. Mm-hmm. Protože mít jako sebe v centru dění je podle mě jako příliš ho mít sama sebe v centru, tak je to fakt škodlivý. No. Takže já se snažím nad tím nepřemýšlet, mi 45. Naopak tenhle egocentrismus a bilancování, tak jsem měl ve 30. To si pamatuju, že ty 30. narozeniny kulatý, tak to jsem si říkal, tak a teď opravdu jako se musím nad sebou zamyslet, protože se to všechno mění.
19: Fakt ve 30, jo?
18: No, ve 30. No. A hlavně člověk se proměňuje. Tady, jak říkám, nohejbal, tak to bylo pomalý, ale pak jsem přijel z nohejbalu, zpátky jsem se vrátil domů na chatu a stal jsem se aquabobermanem v bazénu se svým synem, který dělá aquamena, já jsem aquaboberman a tyhle ty dvě entity proti sobě bojujou. A tam najednou mi není 45, ale je mi znova 6, takže on je to jako proměný a já si fakt myslím, že čímž nechci jako nějak negovat tohle, protože to má asi nějaký jako potom člověk změní to myšlení možná, ale jako, že se nad tím fakt nezamýšlí. Mm-hmm. Že to není nějaký jako mezník a že říká, že když řeknu, je mi 45, že bych u toho měl nějakou emoční trošku, ne mi prostě 45, mám to v občance, takhle jsem se narodil, rodiče se zřejmě prostě nesnažili dřív. No.
19: Když se vrátím zpátky k té 30, no, jako že ses teda v tom tak trochu jako poňuchněl, že už ti není 29 a už je ti 30 a je tam ta trojka,
18: no,
19: tak Co se ti teda u toho jako honilo hlavou?
18: To bylo velmi jednoduchý, protože já se věnuju moderování od roku 1994, to znamená, když mi bylo 13 let, tak jsem tady sedával ve studiích Českého rozhlasu a snil o cestě moderátora. No a pak po nějakých letech, když mi bylo třeba 18, 19, 20, 24, když startovala nějaká velká reality show, tak když o mě vycházel článek, kterých nevycházelo moc, a když se objevil, tak tam byl přívlastek talentovaný. A myslím, že po té 30 to jako zmizí, ten přívlastek, že už člověk najednou není. A ano, zmizí asi i to mladý, ale zmizí to talentovaný. Tak to jsem si jako říkal v těch 30 a teď už nejsem talentovaný, teď už vlastně jako jenom budu obhajovat. No. Ale nakonec jsem zjistil, že to je fakt úplně jedno a že fakt by člověk neměl tohle přecívat a že by se neměl by na sebe nahlížet s takovou vážností, protože ten čas plyne všem úplně stejně a těm, kterým je nyní 50 let, tak taky bylo 45, těm, co je teď 25, taky bude 45 a je to spravedlivý a běží to prostě stejně.
19: Takže to vnímáš jako, že ten běh času je nějaká spravedlnost, nebo tak to z toho jako...
18: To tempo je úplně stejný. To tempo je to nespravedlivé v tom, když půjdeme tady do existenciálního rozměru, nespravedlivé je v tom, že nikdo nevíme, jak velké penzum toho času máme. Jo, to je samozřejmě jakoby nepříjemný, ale to tempo máme všichni stejný a ten pocitový exponenciální růst toho tempa, tak to zažíváme úplně všichni stejně, protože když jsme prožívali velké prázdniny poprvé,
19: to
18: byla nekonečně dlouhá doba. Když potom přišly ty největší prázdniny v životě, co člověk má, což jsou prázdniny po maturitě, předtím, než jde do práce nebo než se začne věnovat vysokoškolskému studiu, když jde na vysokou školu, tak jsou to 4 měsíce, že jo? To znamená, že od nějakého 20. května máš volno a najednou tyhle prázdniny utečou strašně rychle.
19: No a teď prázdniny, jak ti utečou, Libore?
18: Strašně rychle. Hmm. Ještě rychle. A to je ten exponenciální růst toho času, to zrychlení té časové osy, ale znova říkám, že to je pro všechny stejný.
19: To tě nějak uklidňuje, že to je pro všechny stejný.
18: No a hlavně další věc, která je důležitá, to člověk nijak neovlivní. Možná, to jsem si jako jenom říkal, ale není to nijak faktální, že bych řekl, to je neštěstí, to je jako pravda. Já jsem si řekl, že ve 40, a to je jediný, co jsem k tomu měl, k tomu vymezení, k té 40, že do těch 40 vlastně se ti ten čas přičítá a říkáš si, no tak to je hezký, to bych chtěl zažít, tak já si to naplánuju za rok. No. Bungee jumping, to bych jednou chtěl udělat, tak za rok si to naplánuju. Ale po té 40 i z aritmetického průměru jdete do countdownu. To znamená, že už je tady jako odpočet. Takhle já to jako vnímám, že teď už je člověk v odpočtu, to znamená, že by neměl některé věci odkládat.
19: To bys řekl, že v praxi jako děláš, že bys méně odkládal věci?
18: No.
19: Že jako
18: no,
19: když určitě něco chceš, tak to uděláš hned.
18: No, nebo ano, ale samozřejmě jsem mírně v těchto krocích okolnostmi a závazky, to znamená, že nemůže člověk dělat nějaký šílený věci, třeba si jít na lodi. Niagarský vodopády, byť by mě to lákalo, ale jsem spolu zodpovědný za 2 děti. No, ale taky mizí ta možnost být, když je člověku 30, tak už nikdy nebude ve Forbesu. 30 pod 30.
19: Jo, takhle, že už nebudeš jako ten 30 pod 30. No, a to byla nějaká tvoje meta? Nebo...
18: Ne, ono to v té době nevycházelo, už bylo 30 ještě, takže, ale teď by to mi říkala žena, že to je taková meta. Že to mají teď ty lidi, kterými kolem 30, že jako chtěli být a že najednou, jak je 30, tak už nemůžou být 30 pod 30. Mm-hmm. To je mimochodem skupina, která mě dost drásá.
19: Skupina, která tě drásá jako ty lidi pod 30?
18: No ne, vždycky, jak vyjdou tyhle, jak
19: žebříčky?
18: Jsou tam vysmáli. Ne, no zrovna tahle rubrika, jak se tam usmívají tyhle ty mladí lidi.
19: No ale čím tě to drásá, Libore? Jako přemýšlel jsi nad tím někdy? Jako drásá tě to, protože že jim závidíš, že jsou mladí.
18: Jsou o těch 17 let mladší.
19: Mm-hmm. No. A že to ti přijde hodně, že jsou jako o hodně mladší.
18: Ano. Třeba... Takže jak jsem ti říkal, že mě to nedrásá, těch 45, tak teď už to ze mě leze.
19: Tak,
18: je to dobrá psychoterapie.
19: Jako schlupatý deky, ale
18: není to schlupatý deky,
19: tak je to takový hladký, příjemný, sympatický, péřový deky. Ty jsi hezká deka.
18: Děkuju.
19: Dobře, ale když se teda vrátím zpátky k tomu momentu, kdy ti bylo těch 30 a začal si přemýšlet nad tím, že se někde už nepíše jako to talentovaný. Mm-hmm. Jako já, když to stáhnu třeba na sebe, tak vím, že se mi to začalo dít, že já jsem dělala závodně gymnastiku, jako docela dobře, byla jsem i v reprezentaci, ale tam jsem byla vždycky nejhorší, takže moc úspěšný to nebylo. Ale pak se to začalo někdy lámat, jako třeba v těch 17-18, že už si přesně jako nebyl ten mladý talent, ani talent,
18: skoro.
19: A to už si byl seniorka kategorie a zároveň pak už se počítalo s tím, že tak za rok, za dva skončíš.
18: No.
19: Takže už se s tebou moc jako nepočítalo.
18: A půjdeš tančit někam.
19: Když ty jsi v těch 30 začal uvažovat nad tím, jako že už někde se nepíše talentovaný, tak co ti jako třeba pomohlo se s tím nějak srovnat, nebo jako se s tím nesrovnal.
18: No, přestal se nad tím přemýšlet, protože to je vlastně jako úplně tak to je prostě, protože to tak je a můžeš bojovat o to, aby když nebudeš mít přívlastek talentovaný, tak aby tam bylo třeba přívlastek kvalitní, dobrý, šikovný.
19: Ale bylo to jako něco, co ti nějak třeba zamrzelo nebo potrápilo?
18: Ne, no myslel jsem si, že to je důležité, že to je strašná škoda, že vlastně něco končí. Ale přitom to, co jsem udělal od těch 30 k dnešku, tak vlastně bych řekl, že to má o něco větší význam, než to, co jsem dělal 30. Takže to je ta naivita toho mládí. A to je to, že vlastně člověk, a to je možná patří k té 40, se vlastně lehce pousmívá nad těmi filozofickými a existenčními závěry, co dělají lidé, když slaví 30. Mimochodem pro 40. je být na oslavě 30 skličující.
19: A byl jsi někdy teď nedávno na oslavě 30? Já
18: nedávno,
19: ne teda.
18: Jo, nezvou nás, no. A teď už já mladší manželku, takže já najednou já ty 30. vidím.
19: No a teď jsi teda byl na oslavě těch 30. A jak se ti tam líbilo, nebo dobrý, jak jsi měl pocity? Hele,
18: tak je to příjemný, protože vlastně člověk se může vrátit zpátky po té časové ose, že vlastně sedí na oslavě lidí, kteří byli v první třídě ve chvíli, kdy si opouštěl tu základku. Že jo? A teď se s nima vlastně jako bratříš na stejný úrovni a říkáš, no jo. No,
19: a oni se na tebe koukají a říkají si, je, co on tady vykládá.
18: To se nedívají takhle na tebe. Oni naopak jako říkají, jak jsme všichni na stejné lodi. No, nejsme, protože vy ještě máte před sebou těch 15 let tý mezery mezi váma a mnou a tam se stane ještě spousta věcí.
19: A vnímáš tam nějaký generační rozdíl?
18: Ne. Myslím si, že je to vděčný téma rozlišovat tu generaci a že jaký jsou. Nevnímám, protože nakonec mám pocit, že ty cíle, ty touhy jsou velmi podobný. Jako když to ořežeme. Když to úplně ořežeme na základ tu touhu, tak je to vlastně podobný.
19: Ale možná, nebo to je třeba moje osobní zkušenost, mně přijde, že ty přístupy jsou možná v něčem trochu jiný, protože všichni jsme už vyrůstali v nějakým trochu jiným ovzduší.
18: Ano, ty okolnosti jsou jiný. My jsme zažili tu opatrnost, protože kolik je 40. To je, tam to končí 86. rokem, že jo. Dobře, tak když to vezmu do ty naší, já jsem 80. ročník, tak my jsme ještě jako aktivně zažili opravdu ruštinářky, já měl ruštinářku, zažili jsme oslovování soudružkou učitelkou, zažívali jsme jistou ostrakizaci ve chvíli, kdy třeba mě nevzali v první třídě kvůli tomu, kvůli rodičům mě nevzali na exkurzi do Hrdloře na veřejnou bezpečnost.
19: Je tam byla nějaká ta škola policejní.
18: No a tam si za odměnu jako pionýři jeli a mě řekli, že ne, že já si budu hrát v lese, tak já jsem si říkal, to je strašný, protože člověk samozřejmě chtěl vidět policejní vůz veřejné bezpečnosti. Tak člověk to zažíval tu obavu těch rodičů a toho okolí, byla to doba, kdy opravdu slovo mohlo ohrozit. A pak člověk viděl tu dynamiku těch let 90., ale furt měl sobě nějakou tu opatrnost, kdežto pochopitelně lidi, kteří se narodili už do let 90., tak se narodili do šťastného období, to znamená, že si myslím, že mají tu obrovskou výhodu optimistického náhledu na věc, že prostě věci se budou dařit, protože my to měli taky částečně, ale zažili jsme i to, že jsme si přáli vánoční dárek a ten dárek prostě tam nebyl, nepřišel, nebo z 10 tam byl prostě jeden a bylo to úplně normální. No ale potom od roku 91 si troufám tvrdit, že každé Vánoce byly vlastně lepší, protože logicky společnost šla nahoru, byly vyšší příjmy, takže když se člověk narodil v roce 91, no tak vlastně měl ty první aktivní vnímaný Vánoce v roce 96.
19: Ty to také přes ty dárky na to vzpomínáš.
18: Já myslím, že ta premisa, že takhle to bylo, ale obecně se jako děli vědě, tak my pro nás jet k moři, a možná to máme stejně, tak pro nás jet k moři je fakt ještě pořád jako exotika. Když jsem byl dítě, tak jsem byl u moře do roku 89, tak jsem byl třeba dvakrát a bylo to jako, že...
19: My v Bulharsku.
18: My jsme byli v Sutomore.
19: Dodneska
18: si to pamatuju. A pak, když člověk jel sám k tomu moři za vlastní peníze, ať už to bylo kamkoliv, ať už to bylo Bibione nebo cokoliv jiného jste si vybrali. Já když jsem jel sám k moři, tak myslím, že jsem jako úplně sám, tak jsem podle mě letěl možná do Turecka, to je jedno, ale já jsem měl pocit, že jsem fakt něčeho dosáhnul, protože jsem vyrůstal v tom, kde to fakt bylo zřídkavý, kdežto třeba moje žena vlastně byla každý prázdniny u moře už. A to je normální, že takhle to bylo. Moje děti jsou teď už taky asi, letos teda poprvé nejsou, ale vlastně byly taky vždycky jako u moře. My jsme zažili tu dobu, kdy fakt ty věci byly hůř dosažitelné a často se stávalo, že jsi na něco prostě nedosáhl a nebylo vysvětlitelné, proč na to člověk nedosáhnul. Kdežto ta generace mladší, ale to není jako jejich nastavením, to je těma okolnostmi, do kterých se narodili, tak vlastně zažili to, že všechno je možné.
19: No, ale mě tam zaujalo, že jsi říkal, že ti něčím připadají jako optimističtější v tom, že se věci budou jako spíš zřejmě dařit v jejich prospěch.
18: No, že se ne, že jako že nějaká pravděpodobnost průšvihu
19: je menší.
18: Nechci říct vlastně to vulgární slovo, protože ale vlastně to k tomu sedí daleko víc. Tak je daleko menší než my. My ho cítíme prostě na každém kroku, když to oni ho tolik nemusí vnímat.
19: Je to jako v něčem, se to shoduje s mým osobním pocitem a zároveň to tady říkalo už několik hostů v Klubu 40, že třeba oni subjektivně vnímají, že jim připadá, že měli vždycky relativně malé sebevědomí, nebo si jako tolik nevěřili, nebo měli větší obavy, než když se teď dívají právě na nějakou tu jako mladší generaci, která jim připadá ve srovnání s nima výrazně sebevědomější. To třeba je moje jako zkušenost.
18: Jo, s tím souhlasím taky. Otázkou je, co je lepší východisko pro kvalitu nebo pro úspěch života, jestli to nevíme. To já neumím posoudit a ani bych neříkal, která cesta je lepší, jestli to držet nebo nedržet. To fakt neumím říct, ale myslím, že následně pak ty spory vycházejí z toho, že se přesvědčují ty skupiny o tom, že lepší je pochybovat a připouštět ten průšvih a ty říkají, ne, teď lepší je prostě si užívat tu svobodu a to prostě mít ten mindset pozitivní. Já to nevím a pak to neumím posoudit, ale myslím, že tohle nás jako odlišuje možná.
19: A jak se díváš jakoby obecně na to, jako když se snažíš, ty máš jako mladší ženu, že jo, ano. O 10 let. Hmm. A když jako se díváš
18: někdy na... Někdy po 11, to je takový život.
19: Jo, že jak máte narozeniny. No. Ale jakoby když ty se s ní snažíš nějak jako napojit a přenést na něco, jako cítíš tam ten jako věkový rozdíl, nebo já nevím, jak to přesně vystihnout slovy, tak, protože já to někdy jako
18: cítím. Dlouho a my jsme spolu 12 let, tak jako dojde k tomu postupnému zbližování, takže už ten rozdíl jako necítím. Na začátku jsem cítil jednoznačně to, že můj hudební vkus je bližší její mamince než jakoby jí, tak to je jako to. Ale pak se to, ne, to už ne. Já myslím, že ve chvíli, kdy spolu lidi žijou intenzivně a milujou se a jsou spolu a tráví spolu čas, tak se to jako protne někde, je z toho nějaký jako průsečí, takže tam necítím ten rozdíl.
19: A co třeba rád posloucháš, Libore? Protože já jsem si teď uvědomila, což mě taky trochu, nevím, jestli vyděsilo, ale možná jako překvapilo, že mi jeden můj asi o 10 let mladší kamarád pouštěl nějaký písničky v autě, co má rád. A byla to nějaká interpretka francouzská, kterou já už jsem vůbec neznala, ale přitom jako žánrově to bylo něco, co by teoreticky mě mohlo bavit, nebo se mi to líbilo. Ale už to bylo takový to, že jsem musela říct, ale já to vůbec neznám. A on se na mě podíval s takovým trochu překvapením, protože přeci všichni toto známe, ale já jsem si říkala, tak tam už nastává.
18: Jo, to je ono, to se děje, to se samozřejmě děje, protože už najednou ten mozek odmítá přijímat ty nové informace v podobě těch nových hvězd. Ano, to se stává. Já se snažím udržovat se o té české scéně, troufám si tvrdit, že mám jako přehled a strašně bavěj Gufrau a Mat 213 Podmat 2.1.3. Baví mě spousta těch jako mladých interpretů, ale zahraniční se na to jde, fakt už mi u mě to prostě nestíhám, protože už ten mozek to jako nevyhledává aktivně, zároveň už najednou, teď jsem se díval na Nolana, na tu Odysseu a bavil jsem se o tom s manželkou, jsme tam byli společně, jak jsme odcházeli, člověk prostě řeší to dílo a řeší spoustu těch aspektů a ona mi vyprávěla vlastně, jak ten Tom Holland, který žije s tou Zendájou, tak vlastně jak on to čet před ní, ten scénář a že ta Zendaya, že jsem taky zahrála. A pro ní bylo vlastně v rámci té pop culture, tak rozebírala Toma Hollanda se Zendájou a pro mě je jako ten silnější moment, že opravdu ten Damon, jako že se zaměříme a taky, jako že se zaměříme úplně na jiný ty vzory. Takže pro mě je důležitější ten Matt Damon, protože logicky, no tak věkově blíž je mi ten Matt Damon, no tak to je takový můj generační souputník, že člověk tady byl nadšen z Good Will Hunting, když to napsali s geniálním Benem Affleckem, tak a to nemůžu vinit a nemůžu k tomu nutit svoji manželku, protože pro ní je to vlastně něco podobného, jako byl pro nás třeba Paul Newman.
19: Tam já se shoduju samozřejmě s tebou, ale pro mě to ještě hlavně je tak, že já třeba Zendáju a Toma Hollanda pořád vnímám jako děti, nebo já tam nějak u nich jako nevnímám tu časovost, jak ten čas běží.
18: Ne, nejsou dospělí lidi normálně.
19: Takže to jsou normálně právě...
18: A pod nima už jsou jako další, jako to je ještě mladší generace.
19: No což právě jsou takový ty komický situace, že když někdo třeba řekne, že se narodil v roce 2001, tak já si ho nějak mentálně, než se nad tím zamyslím, zařadím někam třeba na...
18: Miminko, jakože.
19: No, nebo no, třeba základní škola, ale je to právě dospělý člověk, který může mít, já nevím, hypotéku, rodinu a jako...
18: No.
19: No a tahle moje neschopnost správně věkově na první dobrou zařadit lidi, kteří se narodili po roce 2000, mě přivádí k dalšímu mému, nevím, jestli to nazvat omyl nebo k další takové trochu komické nebo tragikomické situaci, a to je, že já některým mladším lidem i třeba spolupracovníkům, spolupracovnicím automaticky tykám a pak mě vždycky zarazí, že oni mi odpovídají tykáním.
18: To je relikt z toho, když bylo těch 29-30, kdy jsme si tykali tak nějak všichni a člověk automaticky tykal. Ale teď přichází prostě starší paní, to znamená, že oni vnímají to tykání vlastně jako takovou familiérnost, takový jako...
19: Asi takový jako když paní učitelka ti tyká.
18: No, jo. Znovu se podruhý zmiňu Leoše, že Leoš nastoupil někdy před pár lety na to, že vlastně vyká. Když jsme se všichni tykali, tak on teď fakt vyká, než dojde k tomu momentu toho tykání. A mi to přišlo vlastně divný, že ano, opět egoisticky, ne, když si všichni tykáme. No to není pravda, ty mladší lidi vůbec třeba nemají chuť si s tebou tykat.
19: To je pravda.
18: Takže vykaj. Ale my máme furt ten mindset toho jako starého mladého, že my jako tykačka, tak ty jasně si všichni tykáme, ne?
19: Tak to je pravda, že tím bych si možná ušetřila tady ty svoje šoky, když někomu řeknu ahoj a on mi poví dobrý den,
18: no.
19: Takže začnu říkat asi lidem dobrý den. A ty si použil zajímavé slovo starý mladý nebo stará mladá, což je něco, co se vždycky u nás v rodině používalo teda pouze jako hanlivě v kontextu toho třeba, když moji rodiče vyhodnotili, že třeba nějaká žena je v úzovkách neadekvátně jako oblečená svému věku, no, tak se říkalo vždycky
18: nebo muž, mladou partnerku neadekvátně svému věku.
19: Tak se říkalo, to je stará mladá, to je starý mladý a tak, a dívali se na to jako lidi hodně nějak hanlivě. Já se na to dívám spíš nějak jako smířlivě ve smyslu, že ať si každý dělá, co chce, pokud mi to nějak jako neubližuje, no. A spíš mi to jako nepřijde pěkný, tak mě zajímá...
18: Ne to starý mladý, myslím si, že to je na to chování. Tady v tom, tady je to, protože tím tykáním.
19: Je to byl takový ten mým hello fellow
18: interakce, kids. To je interakce jako s tím druhým člověkem, kterýmu ty tykáš. To znamená, ale daleko přirozenější je si asi fakt vykat ve chvíli, kdy on jako vyká, tak je to asi ta výchozí pozice vykání. Je ve chvíli, kdy je přes 40, tak je vlastně přirozenější. Takže ve chvíli, kdy tykáš, tak pak působí jako starý mladý, ale je to hanlivě správně, protože už je to v interakci vůči někomu. Říkat o někom, je starý mladý, když je oblečen, tak boblík a je to jeho nám, že si dělá, co chce, tam bych to nepoužíval. No.
19: Ale máš takhle nějakou jako vzpomínku nebo nějak zařazený takový to starý mladý, nebo někdo má krizi střední věku, že já si jako z dětství pamatuju, že to bylo vždycky prezentováno jako něco negativního, čemu bychom se jako měli nějak termínem, posmívat.
18: Termínem krize středního věku se často přikrývala nevěra strýce či souseda, který si našel mladší partnerku.
19: A nebo si pořídil někdo motorku.
18: No, spíš si myslím, že ano, taky, ale myslím, že dominantně to bylo spojené s tou výměnou těch partnerek v tom věku. Tak to byla krize středního věku. Já si nejsem jist, jestli něco jako je krize středního věku jako existuje. Já si myslím, že spíš je to nějaký okamžik, se říká přesně, se změní z toho součtu k tomu odpočtu, říká si, abych ještě měl něco jako udělat. Tak někdo si koupí motorku, někde si koupí placatý auto, když na to má, někdo mění partnerku, ale někdo si třeba řekne, já bych si měl přečíst knížky. Ale takže je to spíš nějaký jako okamžik, že si než krize, jsem v odpočtu, co s tím budu dělat?
19: To uvědomění si toho, že ten pitlík s časem není jako bezedný, ale že tam hrabeš a někde tam jako to dno je, takže s tím musíš zacházet nějak moudře.
18: Je to ta pravda, že najednou fakt dochází k tomu, že ještě včera se letní plány musely určovat i podle toho, kdy mají kamarádi svatbu, a teď ti do plánů podzimních a zimních vstupují neplánovaně ty pohřby. I to je naprosto běžná součást, tak to je prostě, to se děje nám všude okolo, že najednou člověk přijímá daleko častěji ty informace, že si má vzít černý oblek a vzpomínat na známýho či kamaráda, než jít pít panáky s novopečeným ženichem. Já jsem na svatbě nebyl. No vlastně byla jsem letos jednou, ale předtím hrozně dlouho ne.
19: Ale ty, Libore, celkem působíš při tom povídání, jakože jsi jako smířený s tím věkem, ale že to máš jako docela urovnaný a nevnímáš to s nějakým jako ostnem nějaký melancholie, nostalgie nebo smutku, nebo tak ten plynoucí čas. Jako
18: ne,
19: je to tak, že jsi takový racionálně?
18: Potěšila mě jedna věc, tady vlastně v rámci Českého rozhlasu, tam jsem pochopil taky, kam patřím. Je tady pořad Stříbrný vítr.
19: Mm-hmm, ano.
18: No a tam mě ještě Jitka nepozvala.
19: To je takový pořad, kam chodí lidé, kteří mají životní zkušenosti.
18: Mají Stříbrný vítr už.
19: Tak.
18: No a tam jsem se jí ptal, jestli už, a ona řekla, že ještě ne.
19: A kdybys měl teda závěrem, to bude, to se ti bude líbit tahle otázka, ano. Libore, kdybys měl závěrem jako dát nějaký tip, radu nebo říct jako cokoliv.
18: A jsme u toho umudrování. Pojďme si zamudrovat.
19: Zamudrovat, ano, a to ano. Myslím vážně, ale jako někdy si myslím, že mudrování, pokud je to vyžádané mudrování,
18: mám říct něco jako závěrem.
19: No, řekni něco závěrem. Neironicky, jako že ne, vážně, fajn, no. Vážně.
18: No, aby člověk přežil, tak se nesmí za žádných okolností brát vážně.
19: Tak s tím, že je fajn nebrat sám sebe tak úplně smrtelně vážně, já souhlasím a díky Libore, že jsi dorazil a díky i za to, že jsi na závěr, jak ty říkáš, zamudroval, i když to nemáš rád. Já si myslím, že ta rada je fajn. A já taky samozřejmě chci poděkovat vám všem, kdo Klub 40 posloucháte a připomínám, že konstruktivní kritiku i nekonstruktivní chválu nebo cokoliv mi můžete psát na ivana.veselková@rozhlas.cz. Díky.
1: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál.

0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila srpnový pokus Ruska o dronový útok na letiště v německém Lipsku. Prohlásila, že ruské hybridní útoky nezůstanou bez odezvy. Německo dnes v reakci na incident v Lipsku oznámilo, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně.
1: Rusko se podle von der Leyenové snaží zasévat nedůvěru a strach v evropské společnosti, ale selže. Incident v Lipsku odsoudil také generální tajemník NATO Mark Rutte. Důkazy o tom, že za útokem stálo Rusko, jsou podle něho jasné. Šéf aliance také přivítal odvetné kroky Německa a zdůraznil, že ruské pokusy zastrašit státy NATO a podkopat jejich ochotu podporovat Ukrajinu jsou marné a selžou. Rutte a von der Leyenová budou o incidentu společně jednat ve středu v centrále NATO. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: A další podrobnosti chystá náš zpravodaj v Německu ve večerním Radiožurnálu. Se s ním spojíme už po zprávách. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti pro nevděk darované bitcoiny. Jiříkovský kryptoměnu v hodnotě zhruba 1 miliardy korun věnoval ministerstvu loni. Podle občanského zákoníku ale může dárce požadovat vrácení daru v případě, že mu obdarovaný závažně ublížil. Ministerstvo si teď proto najelo externí právní kancelář, říká mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
2: Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků související s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
0: Přijetí kryptoměny vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval i tehdejší ministr spravedlnosti a dnes už bývalý člen ODS Pavel Blažek, který spolu s dalšími aktéry čelí i obžalobě. Samotnému Jiříkovskému hrozí až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Do prvních tříd základních škol dnes nastoupilo na 115 tisíc dětí, odhaduje to ministerstvo školství. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i ty, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto nově musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Armáda v Nepálu nasadila už více než 9 tisíc vojáků na pomoc lidem zasaženým ničivými povodněmi. Snaží se dostat k lidem z vesnic, které od světa odřízla velká voda po odtržení části himalajského ledovce. Počet potvrzených obětí neštěstí je v Nepálu a Tibetu více než 1000. Dál se pohřešují skoro 4 tisíce lidí. Mezi nimi jsou i stovky pracovníků zaplavených vodních elektráren. Záchranné a pátrací práce navíc komplikují monzunové deště. Českému rozhlasu Plus situaci popsal šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičens.
3: Neznamená to, že prší celý den. Teď může pršet 2, 3, 4 hodiny. V tomto okně se pozastaví většina pátracích a záchranných operací. To je většinou v pozdním odpoledni a večer. Déšť práci komplikuje a tok řeky se dál rozvodňuje.
4: Začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open zkomplikoval déšť. Jak to v Americe vypadá a kdyby mohly české hráčky nastoupit do svých duelů, ví reportér David Prouza.
5: Na kurtu číslo 6, kdyby měla zahájit svůj zápas Gabriela Knudsenová s Němkou Lisovou, aktuálně lidé z Fukary a také robotické vysoušeče, je úplně sucho, ale stále není jisté, jestli se začne hrát. Nejdříve by to mělo být ve 20 hodin a 45 minut českého času. Kromě Knudsenové se dnes snad představí také Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Silnice 35 Jičín-Turnov průjezdná. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Už se opět jezdí jedním pruhem, kolona od 39. kilometru je na téměř 20 minut. S omezením počítejte na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu a průjezdné je to bez zdržení. Silnice 35 z Jičína do Turnova je za Jinolicemi průjezdná, pokračuje ale vyšetřování srážky auta s motorkou. Projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Dnes se začteme do knihy britské matematičky a horlivé čtenářky Sary Hartové. Její kniha Za devatero nulami hledá souvislosti mezi matematikou a literaturou. Publikaci vydala nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2025 a představí vám ji Lukáš Hurník.
7: Ex Libris.
8: Dejme na úvod slovo samotné autorce knihy, která o ní s nadšením hovořila 16. dubna 2024 v podcastu Barnes & Noble.
9: Přemýšlela jsem o třech způsobech, jak spolu matematika a literatura mohou vést konverzaci. Jeden se týká struktury, například jak se sestavují knihy, jak se sestavují básně. Matematika je jazykem struktury, vzoru, symetrie a všech těchto krásných věcí. Takže v čemkoliv, co souvisí se způsobem, jakým něco spojíte dohromady, budou také matematické myšlenky. A to je první část knihy. Druhý způsob, jak spolu matematika a literatura mohou komunikovat, je kolem symboliky, obraznosti, metafory a těchto myšlenek, kde matematika prostě je. Od čísel, která najdete v pohádkách a lidových příbězích, až po to, že můžete mluvit o kalkulu v Tolstém, nebo o čísle 3 a o tom, jak je všude v pohádkách. Takže to je ta druhá věc. A třetí věc, protože číslo 3 je všude, je o matematických myšlenkách a samotných matematicích, protože někdy se v knihách setkáváte s matematickými postavami a to je pro mě opravdu zajímavé, jak literatura nakládá s myšlenkami a jak se zabývá matematiky jako postavami.
8: Teď už se ale pojďme začíst do knihy.
9: Často se má za to, že matematika je víceméně oddělena od literatury a jiných druhů umění. Jenže představa o zdánlivé hranici mezi nimi je dosti nedávná. V dobách minulých byla matematika většinou součástí kulturního povědomí každé vzdělané osoby. Před více než 2000 let navrhl Platón v ústavě ideální seznam oborů, které je záhodno studovat. Středověcí autoři je rozdělili na trivium, gramatika, rétorika, logika a kvadrivium, aritmetika, hudba, geometrie, astronomie. Dohromady tvoří sedmero svobodných umění. Žádná umělá dichotomie mezi matematikou a uměním tu není.
8: To je základní teze knihy, která ukazuje spojitosti mezi matematikou a uměním. Z toho umění si autorka vybrala literaturu. Tím je asi kniha unikátní, ale zároveň se zužuje prostor, jímž se autorčiny úvahy mohou ubírat. Jako hudebník musím podotknout, že průniky matematiky a hudby jsou mnohem bohatší, než je tomu v případě literatury. Hudba je matematická už tím, že spoléhá na zvuk, na kmitočty, které určují výšku tónů, poměry mezi kmitočty definují souzvuky a harmonii, alikvóty generují barvu zvuku, rytmus člení čas na geometricky přesné úseky, sílu zvuku určují akustické amplitudy. Séra Hartová si tedy určila jisté omezení a soustředí se na literaturu. K tomu, že omezení jsou pro tvůrce inspirativní, se za chvíli dostaneme.
9: K dobré matematice, stejně jako k dobrému psaní, neoddělitelně patří schopnost ocenit strukturu, rytmus a vzor. Pocit, který v nás probouzí čtení skvělého románu nebo dokonalého sonetu, že máme před sebou krásu, že všechny její součásti dokonale zapadají do sebe a vytvářejí harmonický celek, ten pocit je stejný, jaký zažívá matematik, když studuje elegantní důkaz. G.H. Hardy napsal, že matematik je, stejně jako malíř nebo básník, tvůrce vzorů. A matematikovi vzory, stejně jako malířovi nebo básníkovi, musí být krásné. Myšlenky, stejně jako slova nebo barvy, musí harmonicky zapadat do sebe. Krása je první test. Ošklivost nemá v matematice trvalé místo.
8: Autoři těchto výroků jsou zjevně matematické talenty, ne-li géniové. Laický pohled na matematiku, řekněme, nenachází onu matematickou krásu hned na první pohled. Sám jsem se po základní škole shodou nešťastných okolností ocitnul na přírodovědném a tudíž hlavně matematickém gymnáziu. S odřenýma ušima jsem se studiem jen tak protloukl a chvalospěvy o kráse matematiky bych tehdy chápal jen těžko.
9: Einstein údajně prohlásil, že matematika je poezie logického myšlení. Například matematický důkaz, pokud za něco stojí, má hodně společného s básní. V obou případech záleží na každém slově, žádné není přebytečné, a cílem je vyjádřit myšlenku v její úplnosti ve formě, která je ucelená, obvykle dosti krátká a pěkně členěná.
8: Tato Einsteinova definice se mi ale opravdu zamlouvá. Také si myslím, že na obraze má být jen to, co je potřebné k celkové účinnosti. Literatura nemá být upovídaná a v hudbě je přesně tolik not, kolik tam má být, jak oponuje Mozart ve filmu Amadeus, když mu císař řekne, že v únosu ze Serailu bylo too many notes.
9: Elegantní stručnost matematického vyjádření může stejně jako báseň obsáhnout mnohé vrstvy významů a čím více vrstev a interpretací obsáhne, tím větší uměleckou kvalitu má.
8: Říkal jsem, že Séra Hartová si dobrovolně uložila omezení soustředit se jen na vztahy matematiky k literatuře a nikoli k jiným druhům umění. V knize se několikrát vrací k faktu, že vymezení mantinelů podněcuje tvorbu v matematice i literatuře.
9: Když se dobrovolně podřídíte nějakému omezení, bývá to impuls pro vaši kreativitu. Vyžaduje to disciplínu, což znamená, že musíte být vynalézavý, kreativní a přemýšlivý. V haiku, v básni Na 17 slabik, nesmí přijít žádná slabika na zmar. A nebo limerik, abychom sáhli po méně vznešeném příkladu, se od expozice k poentě musí dostat v pouhých 5 řádcích. Irský básník Paul Muldoon to skvěle komentoval slovy, že básnická forma je svěrací kazajka v tom smyslu, v jakém byla svěrací kazajka svěrací kazajkou pro iluzionistu a mistra úniků Houdiniho.
8: Autorka knihy pak přináší řadu příkladů z poezie, v nichž je básnická fantazie limitována zákony o počtu slabik ve verši, počtu veršů ve sloce a schémata jejich rýmování. Často se to točí kolem prvočísel, například v japonských formách haiku a tanka.
9: Haiku to jsou 3 verše o délce 5 a 7 slabik, celkem 17 slabik. Čísla 3, 5, 7 a 17 jsou prvočísla. V tance jsou 2 verše o 5 slabikách a 3 verše o 7 slabikách a opět platí, že 2, 3, 5, 7 a 31 jsou prvočísla. Znamená to něco? Všude, kde je struktura, je i matematika. A rýmové schéma je jen jeden ze způsobů, jak dát látce strukturu. Když rým vypustíme, musí jeho místo zaujmout něco jiného. Takovou možnost nabízí sestina, která pochází už ze středověku a má pozoruhodné matematické vlastnosti související s číslem 6. Sestina sestává ze 6 slok, každá o 6 verších. Poslední slova každého verše první sloky se objevují jako poslední slova veršů ve všech ostatních slokách, ale v jiném pořadí. Celé to obvykle uzavírá 3veršové shrnutí, ve kterém se všech 6 koncových slov objevuje znovu.
7: Posloucháte Ex Libris, Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Poezie je pokračování matematiky jinými prostředky. Praví se vtipně v knize Za devatero nulami, kterou dnes v Ex Libris listujeme. Její autorka hledá matematickou strukturu i v dějích velkých románů.
9: Možná si říkáte, proč by se spisovatel otravoval s nějakou vyšperkovanou strukturou, proč prostě nenapíše dobrý příběh. To se podle mě naprosto nevylučuje. Veškeré psaní má od samého začátku nějakou strukturu. Samotný jazyk se skládá ze součástek a každá má nějakou stavbu. Slova se staví z písmen, ze slov věty, z vět odstavce a tak dále. Už to je struktura analogická bodu, přímce, rovině v geometrii. V každém stádiu lze vkládat další struktury. Tak se třeba odstavce sdružují do kapitol. Nejde o to, jestli dát dílu nějakou strukturu, ale spíš o to, jakou strukturu zvolit. A na každé úrovni se autor může rozhodnout přidat další strukturní omezení. Ta fungují nejlépe, pokud působí co nejpřirozeněji, pokud odpovídají tématu vyprávění nebo výstavbě příběhu.
8: A tady už nemohu odolat přidat souhlasné stanovisko z pohledu hudebního skladatele. Po staletí se tvorba hudebních skladeb odehrávala na základě daných půdorysů. Říká se jim formové typy, k nimž patří třeba písňová forma, variace, fuga, rondo nebo sonátová forma. Do těchto vyzkoušených schémat skladatelé usazovali své hudební nápady a jak oni, tak jejich posluchači věděli, jak se práce s nimi bude vyvíjet. U publika tak mnohem silněji fungoval pocit, že té hudbě rozumějí. Ve 20. století pak modernisté těmito osvědčenými půdorysy opovrhli. Někteří to dělají dodnes, ale většina hudebních tvůrců se k ním vrátila, protože fungují jako komunikační jazyk mezi pódiem a hledištěm. Sonátová forma se nikdy neomrzí, stejně jako se neomrzelo schéma antického dramatu s jeho expozicí, zápletkou, krizí, peripetií a katarzí. Důležitá je tu ale forma vzdělání, nebo alespoň informovanosti vnímatele. V pochopení díla mu pomůže, když předem zná omezení, která si spisovatel přikázal.
9: Nejznámějším lipogramatickým dílem je román Zmizení Georges Pereca z roku 1969. Tento text splňuje jediný axiom. Písmeno E je zakázáno. Ve většině evropských jazyků, ne-li ve všech, je to písmeno nejběžnější. Ve francouzštině v normálním textu Ečka, samotná nebo s akcenty, tvoří víc než šestinu všech písmen. Vytvořit celou knihu bez použití nejběžnějšího písmene je neskutečně obtížný technický problém. Perekova kniha navíc dodržuje zásadu, že text napsaný v rámci nějakého omezení musí na toto omezení nějak odkazovat. Děj románu Zmizení je meditací o ztrátě. Perek během druhé světové války osiřel, otec padl v boji a matka byla zavražděna během holokaustu. Nepřítomnost E znamená, že Perek ve svém románu nemůže vyslovit slova jako otec, per, matka, mer, rodiče, parent, rodina, famille, nemůže ani napsat vlastní jméno Georges Perec. Krátce řečeno, každá prázdnota v románu je bohatě naplněna významem a každá ukazuje k existenciální prázdnotě, se kterou se Perec potýkal během svého mládí a rané dospělosti.
8: A to mi připadá jako skvělý nápad. Ona souvislost mezi formou a obsahem. To je téma každé umělecké formy. Ten román jsem nečetl a kdo ví, jestli je vůbec přeložitelný do jiného jazyka. Sarah Hartová je pilná čtenářka zejména anglické literatury. V knize je mnoho odkazů na díla, která jsem nečetl a obávám se, že je v našich krajinách četl málo kdo. Co je nám ale povědomé, je princip kinoautomatu. To byl vynález režiséra Radůze Činčery pro Laternu Magiku. Koncem 50. let vyvolal úžas na světové výstavě v Bruselu. Na plátně běžel příběh, který se zastavil a publikum mohlo pomocí tlačítek hlasovat, zda se bude děj vyvíjet tím nebo oním směrem. Sarah Hartová o kinoautomatu asi neslyšela, jistě by ho ve své knize zmínila. Uvádí ale jiné příklady interaktivních her a důkladně je propočítává.
9: Divadelní strom vznikl jako nástroj k psaní interaktivních her. Ty jsou postavené na tom, že na konci každé scény herci vyzvou diváky, aby zvolili jedno ze dvou možných pokračování. Pro diváky je to zábava, ale pomyslete na nebohé účinkující, nemluvě o nebohých kulisácích, kostymérkách a rekvizitářích. S každou další volbou roste počet scén, které se herci musí naučit, a roste strmě. Pokud budou diváci rozhodovat čtyřikrát, uvidí pět scén. Rozhoduje se na konci první až čtvrté scény, po které přichází poslední scéna pátá. Ale kolik scén celkem se musí herci naučit? Po první scéně přijde rozhodování diváků, kteří volí jedno ze dvou pokračování. Pak přijde další vybírání a dvě scény se rozdělí na čtyři. Když to všechno sečtete, vyjde pro divadelníky nutnost naučit se 31 scén.
8: Sarah Hartová pak kreslí různé varianty onoho divadelního stromu, omezující variantnost příběhu. Na to ovšem přišel i pan režisér Činčera. Víme, že Laterna Magika na tento zázrak potřebovala jen 3 promítačky. Je tedy jasné, že ať diváci zvolili jakoukoliv variantu, vždy vyústila do stejné následující scény. Takže svoboda volby tady byla nakonec jen zábavná iluze.
9: V roce 1969 Angličan B.S. Johnson vydal Nešťastníky. Je to kniha v krabici, sestávající z 27 kapitol či oddílů. První a poslední kapitola jsou výslovně označeny, ale 25 zbývajících částí lze číst v libovolném pořadí. Nejsou očíslované a protože nejsou svázány do jednoho svazku, neexistuje žádné základní pořadí, kterého by se čtenář mohl držet. Procházíte knihou zcela náhodně. Každé nové čtení vám přinese odlišný zážitek podle toho, co už víte nebo nevíte, když čtete tu kterou kapitolu. Každý z nás při čtení Nešťastníků vlastním rozhodováním vytváří odlišnou knihu. Kolik potenciálních knížek se tedy v krabičce s Nešťastníky nachází? Jak si asi umíte představit, je jich docela dost. Kdyby všech 8 miliard lidí, co jich na světě je, všeho nechalo a každý si denně přečetl po každé jinou verzi Nešťastníků, trvalo by víc než 5 bilionů let, než by se přečetli všechny.
8: Významná část knihy Za devatero nulami se týká šifer a kryptologie. Jistě si hned vybavíme Dana Browna a jeho kouzlení s pojmy, jako je Fibonacciho řada v šifře mistra Leonarda. Na něm ovšem autorka nenechá nic suchou a odhaluje frapantní nedostatky v argumentaci hlavního hrdiny Langdona. Tuhle knihu jsme asi všichni četli, takže jsou to pasáže docela zábavné. Také tato kryptografická povídka Zlatý brouk Edgara Allana Poea je v našich končinách velmi známá. Četl jsem ji už na základce spolu s pádem do Malmströmu, kde se s vědeckou přesností popisuje dění uvnitř obřího vodního víru. Ve Zlatém broukovi spočívá šifra v nahrazení některých písmen číslicemi a znaky, které musí hrdina William Legrand rozluštit, aby pochopil text.
9: Písmena, která mají v angličtině nejvyšší frekvenci, jsou E, T a A. A text, v němž by E nebylo nejčastějším znakem, by byl velmi nezvyklý. Z toho dost přesně odvodíte, který znak v šifrovaném textu zastupuje E. Je také užitečné znát častá zdvojená písmena a nejběžnější slova. Pravděpodobně se budou pravidelně vyskytovat výrazy the a and. William Legrand vysvětluje, že jakmile odhadl, že číslo 8 představuje e, všiml si, že se v šifře 7x vyskytuje řetězec středník 48. Pravděpodobně tedy středník znamená T a čtyřka znamená H. Legrand si ale sám hází klacky pod nohy, protože pracuje s nesprávným pořadím frekvencí. Tvrdí totiž, že písmena, která se v angličtině vyskytují nejčastěji, jsou E, A, O, I, D, H, N, R, S a T, čímž nesmírně podhodnocuje T a přeceňuje D.
8: Takže Hartová objevila zase chybu. Matematici jsou zjevně nároční čtenáři. Roztomilá je její analýza velikosti obrů v různých pohádkových a fiction románech. Vypočítává tlak na stehenní kosti monumentálních tvorů, započítává do toho gravitaci a vyvrací tvrzení o jejich rozměrech uváděných spisovateli vesměs v násobcích standardní lidské postavy, někdy ale i jiným údajem, třeba o obrově poklopci, který v případě Gargantua z Rablézova románu činí 16¼ lokte. V poslední kapitole autorka knihy Za devatero nulami rozebírá, jak jsou v literatuře popisováni sami matematici. Ten fenomén známe i v hudbě. Jakmile ve filmu poslouchá někdo vážnou hudbu, zejména Wagnera, je to většinou masový vrah.
9: Jak jsou v literatuře zobrazováni lidé, kteří se zabývají matematikou? Až příliš často vidíme ustálený obrázek osoby bez emocí, necitelné, posedlé, dokonce šílené. Tento stereotyp dělá matematice medvědí službu, protože udržuje představu, že jen výstřední géniové, hříčky přírody, mohou být matematiky. Spousta lidí, kteří matematiku nestudovali, ji zaměňuje za pouhé počty a pokládá ji za suchopárnou a nezáživnou vědu. Matematika však ve skutečnosti vyžaduje ohromnou fantazii. Chci, aby matematika každého těšila tak, jako může každý najít potěšení v hudbě, bez ohledu na to, na jaké je úrovni nebo jaké má dovednosti. Tvrdit, že nemá smysl se do toho pouštět, pokud v tom nebudete skvělí, je stejná hloupost, jako říkat, že sport by měli provozovat jen olympionici.
8: No prosím, autorka se nakonec k hudbě dostala. A má pravdu. Umění není jen otázkou mimořádných příležitostí, neopakovatelných zážitků a ohromující virtuózní excelence. Umění je naše každodenní potřeba. Je to součást všedního dne. Je to radost ze společného zpěvu v pěveckých sborech, potěšení z pokusů vymodelovat vázu na hrnčířském kruhu nebo napsat básničku či písňový text pro osobu blízkou. A Sarah Hartová naznačuje, že bychom si občas měli za teplého večera zkusit vyřešit i nějakou tu půvabnou aritmetickou rovničku. V Ex Libris jsme hovořili o knize Séry Hartové Za devatero nulami, která vyšla v roce 2025 v nakladatelstvích Argo a Dokořán v překladu Víta Penkaly. Citace z ní načetla Vladimíra Bezdíčková, o dokonalý zvuk se postarali David Šindelář a Ladislav Čurda. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková. Na další setkání s knihou v pořadu Ex Libris Českého rozhlasu Plus se těší Lukáš Hurník.
7: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko za pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobinta má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise i generální tajemník NATO. Spojené státy zahájily další útoky na íránské cíle. Na sociální síti X o tom informovalo velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Agentura Reuters s odkazem na íránská média informuje o explozích na ostrově Kešem v klíčovém Hormuzském průlivu. Údery následovaly po nedávných pokusech íránských revolučních gard útočit na obchodní lodě v Hormuzu a na americké vojáky rozmístěné v regionu. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně, i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Umožní taky výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Dokument nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Desátou etapu cyklistické Vuelty překvapivě ovládl Francouz Sébastien Tronchot. Pro 24-letého závodníka je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný spurt, ve kterém Tronchot překvapil favority na posledních metrech. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
6: Překážka na dálnici u Brodku u Prostějova a nehoda na silnici 16 u Vsi. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad. Provoz je svedený do jednoho pruhu, kolona se netvoří. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se rozjela kolona za sjezdem na Doksany. V omezení na 42. kilometru bylo havarované auto, provoz i chvíli stál. Teď už je tam běžný provoz a jede se plynule. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný počítejte se zdržením za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Vltrusy skončil kamion se dřevem v příkopu. Projíždí se Kivadlově, tvoří se tam kratší kolony s obou směrů. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tenwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách pak kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
10: Prostě biznis.
7: Jana Klímová.
10: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
10: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Do Českých drah byla bez výběrového řízení jmenována úřednice ministerstva dopravy. Ke změně ve vedení státní firmy došlo krátce poté, co si šéf vládní SPD Tomio Okamura stěžoval, že ve vlacích národního dopravce chybí toaletní papír. Probereme, co se stalo, kdo je nová šéfka železnice a co jsou největší finanční výzvy Českých drah.
7: Téma číslo 2. Tři čeští miliardáři se sešli na jednom staveništi. V pražských Bubnech budou stavět Mike Dospiva, Patrik Tkáč a Michal Strnad. Co se chystá na nejlukrativnějším pražském brownfieldu?
10: Jdeme na první téma. České dráhy vede od 1. září dosavadní vrchní ředitelka ministerstva dopravy Lenka Hamplová. V čele státní firmy vystřídala Michala Krapince, který rezignoval minulý týden.
11: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce.
12: On prostě nabídl, že chce odstoupit nebo že odstupuje a bylo to dohodou mezi dozorčí radou a jím, takže jsou to osobní důvody.
13: Nahradí ho Lenka Hamplová, která teď na ministerstvu dopravy vede ekonomickou a infrastrukturní sekci.
14: A stane se tak první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918.
15: V minulosti mimo jiné seděla v dozorčí radě Českých drah nebo vedla odbor interního
10: auditu ministerstva. I díky těmto zkušenostem má podle ministra dopravy Ivana Bednárika předpoklady k vedení Českých drah.
15: Já nejdřív řeknu, Petře, ty oficiální důvody, proč se to stalo.
16: A tam ten toaleťák ještě není?
15: Tam ještě není, ale byl to samozřejmě velký důvod. Michal Krapinec vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a odmítl si nechat udělat novou, podle něj ji totiž nepotřeboval, ale podle ministerstva dopravy ano, a byla to také údajně podmínka výběrového řízení, kterým on tehdy prošel, když nastupoval do Českých drah. No a pro kontext, než se začneme bavit dál, tak připomenu ještě další bizarní okolnost celé této podivné akce, a to, že v čele ministerstva dopravy, pod které spadají České dráhy, tak stojí od letoška jako ministr Ivan Bednárik, což je bývalý šéf Českých drah, kterého oficiálně vyslal do funkce vládní strany SPD, šéf této strany Tomio Okamura, což je, a tady se dostávám k tvojí poznámce, kritik Českých drah za to, že tam chybí na záchodech toaletní papíry.
17: Jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech prostě v Českých drahách není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, a naši voliči mi posílají opakovaně stížnosti, třeba linka Ostrava, Praha, Rychlíky a tak dále. Myslím, že je to úplná ostuda.
16: Já to nebudu komentovat nijak, prostě vypadá to zvenku jako záminka a ukázka. My z SPD to tady máme pevně v rukách a najdeme si jakoukoliv záminku, aby jsme vám ukázali, že můžeme odvolat šéfa Českých drah.
15: A nechala bych to teda v kategorii bizár, ale nicméně, když jsme přece jenom těch toalet, jako, tak co tě na tom nejvíc smrdí na celém tom případě?
16: Já myslím, že toho je docela hodně. Jako zase zpátky kontext. Není to první případ, kdy tahle vláda odvolává vysoce postaveného šéfa nějakého podniku, kde má stát svůj podíl nebo vliv. Pošta, letiště, probírali jsme nedávno. Je to celkem 30 postů, které už se takhle vyměnily. Přijde mi to jako docela velká čistka a měli bychom na to dávat asi daleko větší pozor, než dáváme.
15: Tak tady musíme říct, že si pan Krapinec trochu naběh samozřejmě, nebo
16: díky té prověrce. Možná se k tomu za chvilku dostaneme, ale já jenom popíšu vlastně, v jaké chvíli se to děje. Jemu by beztak v dubnu 2027 ten mandát končil.
18: Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým, řekněme, půl roku, kdy mi ten mandát jako dobíhá, měl tady to jakoby prověřování dál vlastně jakoby, řekněme, podstupovat.
16: Ale 6 měsíců předtím, než ten mandát končí, ho vláda odvolá. To podle mě není úplně standardní věc. Navíc ve chvíli, kdy vedl firmu velice úspěšně, zisk za rok 2025 byl 1,837 miliardy korun, tržby 59 miliard, všechno roste. Osobní doprava měla plus 2 miliardy 337 milionů korun. Pravda, kargo je minus 3,8 miliardy a tam bude taky asi kus velkého problému, ale zkrátka České dráhy teď fungují dobře z hlediska čísel, z hlediska hodnocení ratingových agentur, mají nejlepší rating od Moody's ve své historii, Baa1, a jsou s nimi spokojení i lidé, kteří s nimi jezdí. Podle aplikace Můj vlak stouplo hodnocení Českých drah a těch vlaků o x bodů na 4,2, nebo kolik to je, prostě zase nejlepší hodnocení za poslední léta.
15: No, ale tak jsou lidi, kterým se nelíbí, že třeba se nemůžou dojít v klidu na záchod. Co na to říká pan Krapinec, tady na tu poznámku?
16: No, on to samozřejmě jako komentoval. 15 let u Českých drah člověka naučí mnoha věcem. Například, že vlak může mít hodnotu téměř miliardy, ale veřejná debata se nakonec stejně může točit kolem toaletního papíru. Takže ano, po 15 letech jsem zjistil, že nedokážu zajistit úplně všechno. Vlaky máme nové, hospodaření lepší, cestujících přibývá, máme nejlepší výsledky v historii, ale toaletní papír, Tam jsem zjevně narazil na své manažerské limity. To napsal pan Krapinec zaměstnanců po svém více než 4 roky trvajícím působení. Tam je ještě bizarní ta věc, že Tomio Okamura nedoložil žádná čísla, žádné statistiky. Prostě mu někdo napsal, že měl asi smůlu a měl těžkou cestu od někud někam bez toaletního papíru, ale je to opravdu totálně bizarní a už bychom se asi o tom neměli bavit.
15: Asi jo, dostaneme se dál a pojďme si něco říct o těch asi skutečných důvodech pana Krapince, proč se nakonec rozhodl sám rezignovat, protože tam zdaleka nešlo jenom o prověrku.
16: My můžeme spekulovat v tuhle chvíli, jako já samozřejmě mám nějaké informace ze zdrojů, které jsou Českým dráhám blízké, abych to tak řekl. Čerpal jsem i z článků z dopravy.cz, které podobně komentovali, co se tam stalo nebo nestalo. Jisté je, že už dnes bývalý šéf Českých drah neměl dobré vztahy s ministrem Bednárikem. Dřív ano, ale poté, co ho vystřídal na té pozici generálního ředitele, to prostě nefungovalo tak, jak má. Zlé jazyky tvrdí, že jeden z důvodů je ten, že pan Bednárik nedostal bonusy, na které se těšil.
15: Měl za svoje působení,
16: za svoje působení v Českých drah. V čele Českých drah čekal na ně, poté, co odstoupil, měl dostat plus minus 70 tisíc euro. To je docela dost peněz. Ale protože generální ředitel Krapinec provedl různé účetní operace, tak snížil tím účetně zisk Českých drah za ten inkriminovaný rok a Bednárik na ty bonusy neměl žádný nárok. To je jedno z vysvětlení, že tam je nějaká osobní animozita.
15: A pak se stal řízením osudu vlastně nadřízeným, když to tak řeknu, svého bývalého kolegy.
16: Přesně tak, tak to ale prostě asi chodí. Ale jak jsem taky zmiňoval, velkou roli v tom hraje ČD Cargo. ČD Cargo je v tuhle chvíli část Českých drah, která není moc úspěšná. Má ztrátu skoro 4 miliardy korun, 3,8 miliardy korun. Celý ten obor jde od 10 k 5, vozí se méně po železnici, což jako laik jsem si myslel, že se děje pravý opak, že kamiony jsou na dráhy.
15: Přesně, že to kafrčí železnice, ale není tomu tak. A jak jsem se dozvěděla tady od znalců dopravy, tak ten hlavní důvod je dekarbonizace Evropy. To znamená, že se přestává ve velkém vozit uhlí, obzvláště teda v České republice, kde opravdu na uhlí jela většina energetiky a ještě pořád tedy uhelné elektrárny jsou důležité, ale samozřejmě to rapidně klesá. A další věc je, že ta nákladní doprava v minulých letech hodně žila z kůrovcové kalamity, kdy se především bohužel z Česka se vyváželo dřevo. To všechno opadlo a třeba ten konec uhlí...
16: Krapincův pád může toaletní papír a kůrovec.
15: Kůrovec, přesně, jako je to hrozný brouk. Ale třeba to uhlí, to není zdaleka záležitost jenom u nás, ale jak jsem říkala, právě celé Evropy, takže ta nákladní železniční doprava je pod tlakem i v okolních zemích, takže oni se snaží si sebrat svoje zakázky a ten trh je opravdu hodně náročný.
16: To určitě ano a samozřejmě i generální ředitel Českých drah bývalý Krapinec se s ním snažil něco udělat, prodával se majetek, odepisoval se majetek, přeceňoval se a tak dále, ale zajímavá skutečnost je, že v únoru letošního roku do čela ČD Cargo byl jmenován, ne vybrán Krapincem, ale jmenován dozorčí radou Českých drah Radim Ječný, který je zároveň spolumajitelem SBS Cargo, což je jeden z největších zákazníků ČD Cargo. No takhle, když to řeknu, tak to prostě i na první poslech zní jako incest a konflikt zájmu. Nicméně tenhle Radim Ječný šéfuje ČD Cargo, říká, že si to celé nějak pořešil, sice svůj podíl ve firmě neprodal, ale
15: jak napsali seznam zprávy, jako fakt je, já jsem se dívala do obchodního rejstříku, že odešel teda před tím nástupem do ČD Cargo z orgánů té firmy SBS Cargo, což je, ale když se podíváš na její webové stránky, to je prostě fakt přímý konkurent ČD Cargo. Takže jestli tam pořád to vlastní, jak tady napsali seznam zprávy, tak je to teda bizár. On říká, že to nahlásil akcionářům, že to vědí a že jim slíbil, že to nějak bude řešit.
16: Ale když se nad tím člověk zamyslí 25 vteřin, tak zjistí, aha, to zřejmě na celé planetě Zemi neexistuje jiný schopný manažer, musíme vzít tohodle, i když má takovýhle jednoznačný konflikt zájmu. Protože jinak si to nemůžeš vysvětlit. Není
15: tak
16: přece normální.
15: Se vyzná v tom biznesu.
16: No to je jasný, to ale dát do čela firmy někoho, kdo je jejím konkurentem, mi nepřipadá úplně standardní.
15: Je to tak? No a posuneme se k paní Lence Hamplové.
16: No, co o ní víme? Já totiž to mě strašně zajímá.
15: No, se stala 10. předsedkyní představenstva Českých drah za posledních 20 let firmy, takže vidíme, že tam je ta úmrtnost poměrně velká.
16: Každé dva roky se manažerská. To zkrátka mění, no?
15: A co je na tom samozřejmě zajímavé, kromě toho, že je tam asi zřejmě poprvé v historii žena, takže byla jmenována absolutně bez výběrového řízení. Prostě se tak rozhodlo. Když jsme se bavili o Radimu Věčném, že je schopný, tak ona je údajně také schopná, ale že by někdy řídila takto velký podnik, tak to tady opravdu ne, protože jaká je její historie? Ona je úřednice, jak jsem říká, ministerstva dopravy, na to nastoupila skoro už před 20 lety a byla tam celou dobu, tedy až do posud. A tehdy, když ona přišla na ministerstvo dopravy, tak tam, víš, kdo tam byl jako ministr?
16: Karel Havlíček.
15: No, ale před 20 lety. Jako
16: před 20 lety, já bylo si tam, říkala, Karel Havlíček
15: ale
16: je tam pořád,
15: rýmuje se to,
16: nespí.
15: No jasně, ale
16: Řebíček.
15: Byl tam Aleš Řebíček z ODS. Paní Hamplová, tehdy tedy Hlubučková, tak tam přežila už 13 ministrů, a Ivan, jak jsem si je napočítala, a Ivan Bednárek je její 14. šéf pořadí.
16: Aha.
15: No a
16: tak to už si zasloužila, aby někam pomusil.
15: Je zasloužila, ale ona měla tam úspěšný růst na to ministerstvu dopravy, protože tam nastoupila jako tajemnice Řebíčkova náměstka tehdy jistého Lukáše Hampla.
16: A proto, no, Hamplo,
15: a, teď, a proto se teď jmenuje Hamplová.
16: Hra protože v každém našem vysílání.
15: Nakonec se stal jejím partnerem a vzala se jeho jméno. A její kariéra tedy rostla na ministerstvu, z tajemnice se stala ředitelkou odboru kontroly, když pak přišel do čela a dalších odborů, když pak přišel do čela rezortu už tvůj oblíbenec Karel Havlíček.
16: Konečně.
15: Z hnutí ANO a současný vicepremiér. Tak povýšil, ale tohle bylo tedy za minulé období, kdy bylo ANO ve vládě, tak povýšila na náměstkyni zodpovědnou za finance, rozpočet a controlling.
16: To je ta
15: a
16: nejdůležitější náměstkyně, to zase je, pojďme přiznat.
15: No, jinak ona tam byla vlastně v té pozici vrchní ředitelky i za Martina Kupky z ODS.
16: Ale pojďme znova připomenout, že do čela firmy, která má obrat 60 miliard korun, přichází bez výběrového řízení žena z ministerstva, která má určitě zkušenost se státní správou, s tím, jak přežít 14 Jasně. ministrů, ale takhle odpovídala, velký
15: firmu neřídila, nikdy ale neřídila. Odpovídala v rámci toho ministerstva za ekonomiku, infrastrukturu. Takže a vlastně do té gesce spadalo třeba řízení letového provozu, ředitelství silnic a dálnic nebo státní fond dopravní infrastruktury, a ona také byla místopředsedkyní dozorčí rady Českých drah a je členkou výboru pro audit ve správě železnic.
16: Tak, ano, já teďka by mě zajímalo, jako aniž bych se chtěl dopídit nějakých pikantních detailů, co teda její partner Lukáš Hampl, který má stejné pozadí na ministerstvu, kde se seznámili, vůbec se v tom nechci úplně nějak rejpat, ale jenom abychom věděli zase pro kontext, odkud teď přišel vztahy. A kam jde.
15: Ono to trošku souvisí s těmi Českými drahami. On, Lukáš Hampl, v dobách, kdy byl řadu let sám prvním náměstkem několika ministrů dopravy, hlavně tedy ODS, tak také byl členem dozorčí rady Českých drah, takže doma budou mít teď asi velké téma. A v roce 2012 byl dokonce předsedou řídícího výboru Českých drah, což byl orgán, přes nějž stát přímo vykonával svůj strategii v Českých drahách. A Lukáš Hampl, dokonce to už jsme asi všichni skoro zapomněli, ale v roce 2012 měl takovou epizodu, že dokonce chvíli vedl celé ministerstvo dopravy, protože rezignoval tehdejší ministr Pavel Dobeš, strana Lidem, měl takový epičí život.
16: Vůbec ale neznám ani jméno, ani tu stranu.
15: A mimochodem tedy Lukáš Hampl tehdy vstoupil do Věcí veřejných, které byly ve vládě Víta Bárty, a měl ambici být sám ministrem dopravy, jenomže to nevyšlo. Prostě skončil potom s nástupem nové vlády ČSSD a ANO v roce 2014.
16: Tak, ale to, co se mně líbí, vždycky tihle lidé mají ještě nějakou hlubší historii a tahle, tak jak vím, sahá k jednomu miliardáři, což mě vždycky hřeje u srdce, protože já jsem tady za ty miliardáře.
15: Jak se řekne miliardář, tak ty prostě užiješ. Takže Lukáš Hampl měl asi nejblíž z toho velkého biznisu k Pavlu Tykačovi a lidem z jeho nějakého okolí, protože pan Hampl do ledna 2007 byl jednatelem neboli prokurou CS fondů, ovládaných právě Pavlem Tykačem, respektive Moto Investem, a jak víme, tak CS fondy tedy Tykač potom prodal, tím skončila i kariéra Lukáše Hampla v téhle firmě a dopadlo to s ním špatně, ale to necháme už být. A pak se objevil ještě Lukáš Hampl v Mramoru Slivenec, kterou kdysi vlastnila také firma kolem Pavla Tykače.
16: Tady máme napojení.
15: Tam zřejmě byly nějaké osobní vztahy s nějakými lidmi z té éry, ale nakonec to došlo tam k nějakým rozkolu akcionářů.
16: Ale důležité je, o čem se budou doma bavit dělá. S Lenkou Hamplovou, co jí vlastně čeká, když teď bude šéfovat dráhy, a řekli jsme, že dráhy jsou na tom nejúspěšněji možná v historii, s výjimkou toho ČD Cargo.
15: No, to je pravda, jsou na tom dobře, ale mají také obrovské dluhy. Ono se o tom i mluvilo na úrovni právě ministrů, když docházelo k té výměně, že je potřeba řešit. Čistý dluh drah je přes 80 miliard korun, protože má obrovské investice do výměně majetku, do nákupu nových vlaků a obnově vůbec vozového parku. A také nebude jednoduché si udržet ty zisky, protože České dráhy mají ještě ty napřímo uzavírané zakázky pro dopravní obsluhu krajů z minulosti, ale teď, jak víme, tak v minulých letech na úrovni EU se rozhodlo o liberalizaci železnic a musí se všechno soutěžit. Zatím se soutěžilo 7 zakázek, z toho za Krapince vlastně České dráhy získaly jenom jednu.
16: Sice ale to byla největší.
15: Ta největší, je to tak, ale rozhodně to nebude jednoduché a České dráhy budou muset obhájit svůj podíl na trhu.
16: Tak přejeme samozřejmě Lence Hamplové, ať vlaky jezdí na čas a mají dostatek toaletního papíru, a můžeme se dostat k dalšímu tématu.
15: Penta Real Estate, investiční skupina Akipia a J&T vybudují společně novou čtvrť v pražské čtvrti Bubny Zátory. Je to území pro lidi, kteří nevědí přesně, já teda žiju v Praze a taky bych přesně asi nevěděla, tak připomenu, je to mezi stanicí metra Vltavská a nádraží Holešovice. To zase si nebudu vědět, tvoji miliardaři, veď, kde je metro.
16: Ale miliardáři moc dobře vědí, kde je tenhle brownfield.
15: Kde jsou stanice metra možná, no, ale to je jedno. Projekt počítá s investicemi kolem 90 miliard korun a až 10 tisíc byty. Takže 3 miliardáři, jak se k tomu dostali?
16: No, je to fantastická story. Pro mě je to nejlepší miliardářská story letošního léta na 100%. Jak říkám, je to nejlukrativnější brownfield, který v Praze zůstal, dlouho byl a vlastně pořád ještě je pod stavební uzávěrou, která ale padne s metropolitním plánem a najednou se tenhle ten brownfield může rozkvést do neskutečných a nečekaných krás a rozměrů, protože je pořád v rozšířeném centru města, a co je na něm taky zajímavého, vlastně navazuje na největší projekt, který Prahu a Českou republiku čeká v nejbližších dnech, mimo jiné, a to je Vltavská filharmonie. Ta bude vstupem do tohohle obrovského areálu Bubny Zátory. Už tam stojí železniční stanice, takže už to není úplně opuštěná věc. Já se vrátím k miliardářům. Nebyly tam 3, ale 4, nebo dokonce 5, protože vedle Patrika Tkáče z J&T je tam ještě Dušan Palcer z J&T Real Estate. A jenom si řekněme, že ten, kdo celou tu věc povede, je Marek Dospiva z Penty, respektive jeho Real Estate divize, protože ti mají 50%, 35% připadlo té skupině Akipia, kterou tvoří Michal Strnad, nejbohatší Čech, plus Tomáš Brzo Bohatý a Marek Šmrha jako další investoři, a 15% se nechalo J&T, která původně koupilo tenhle pozemek od dalšího miliardáře, je, těch je tam hodně, Radovana Vítka, který má, jak víme, velké finanční problémy a musí prodávat, nebo rozhodl se prodávat části svého portfolia a prodal nejspíš dobře, protože on prodávat dobře umí, i tenhle pozemek, právě JNT, a JNT se rozhodla, že tam zůstane jenom jako investor a nechá ten rozvoj na Markovi Dospivovi a Michalu Strnadovi a spol.
15: No a ví se už, jak to bude vypadat, protože Praha si na to území nechala udělat nějakou studii, jak by to mělo vypadat.
16: Jak studii, Praha má na všechno studii plný šuplíky.
15: Ale je otázka, co s tím
16: je to urbanistická dělá. Studie, je potřeba říct, je to jenom jako masterplán, jak to má vlastně vypadat, jak to má být vysoko. Teď díky metropolitnímu plánu.
15: Tak já jsem četla o tom, jak tam mají být nájemní byty, studentské
16: to
15: byty.
16: To všechno může být ano, úplně jinak.
15: No, právě.
16: Je tady metropolitní plán, který říká, že tam mohou být budovy 8-12 patrové a podobně, jaká má být podíl zeleně, jaký tam má být podíl veřejných staveb a tak dále. Ale jaké tam budou byty, jak budou drahé, o to rozhodne Marek Dospiva, Michal Strnad a další miliardáři. Jestli budou chtít studentíky podpořit s nějakým nájemním bydlením, je to možné, ale trochu o tom pochybuju. No, myslím si, že to bude velký...
15: ve Špindlerově mlíně, tak o tom teda dost pochybuju.
16: Já bych ale se Penty v tomhle zastal, protože Penta má za sebou a i před sebou velké developerské projekty. Zatím osvědčila to, že ty věci dělá docela dobře a vyzkouší si na Florenci, kde je podobný projekt Florence 21, rozvoj celého velkého brownfieldu zase tam, na který uspořádala mezinárodní architektonickou soutěž. Už je jasné, jak ty domy budou vypadat. Stavět se začne v roce 2027-2028 a je to samozřejmě menší projekt než Bubny, ale na tom si to vyzkouší. Zpátky k tomu, kdy se bude stavět tam. Já myslím, že podle IPRu už se tam mělo stavět 2 roky. Právě na základě té studie z roku 2019. Já si myslím, že ta studie se může měnit. Že budou další architektonické soutěže mezinárodní. Já bych tipnul, že za 2-3 roky se může začít stavět a stavět se bude dalších 10-15 let. Někdo říká do roku 2040, někdo 2050. Ale podívej se, jak to jde na Smíchově, to je poloviční projekt z hlediska investic, ten dělá další miliardář Sekyra.
15: Luděk Sekyra a ten tam není tak, tady.
16: To už bude skoro hotové, Luděk Sekyra taky přes řeku staví další část na Rohanském ostrově.
15: Pak má nákladové nádraží,
16: ale
15: Žižkov něco, ne?
16: Chci jenom říct, že ti miliardáři nakonec dokážou ty real estate věci docela urychlit a že se máme na co těšit. Uvidíme, co tam vznikne, ale třeba Luděk Sekyra přizval na spolupráci na Rohan slavného architekta Liebeskinda a možná, že se dočkáme něčeho podobného i tady v Bubnech. Takže koupila by si byt v Bubnech Zátorech?
15: Nevím, možná, že jo.
16: Kdybyste
15: ale...
16: teda na něj měla.
15: No, to si myslím, že bude ta hlavní překážka, protože v Praze nové byty se úplně utrhly prostě z nějakých normálních relacích.
16: To jako už ale hodně dávno.
15: Ne, tak... není to tak dávno, hele, není to tak dávno.
16: Já už jsem hodně dávno na ty byty neměl teda.
15: No tak dobře, ale jako myslím, že třeba posledních, dejme tomu, 8 let, že už o tom nemůžeš ani přemýšlet.
16: Tak, byt dnes stojí plus minus 200 tisíc za metr čtvereční i víc a Penta je specialista v tom, že staví byty, které jsou dobře udělané, jsou luxusní, ale taky podle toho drahé. Konec konců tady vedle rozhlasu jeden takový projekt budeme mít a myslím, že na něj nebudeme mít ani kdybychom se dožili třeba 300 let.
15: My tam budeme chodit na kafe, jenom tam máme nějaká kavárna. No.
16: Ani na to nebudeme jenom mít.
15: Ještě bychom poškozovali tady Radio Kafe.
16: Budeme do Radio Kafe. A to je asi pro tuto chvíli tentokrát všechno. Další díl pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
15: Příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
16: Příjemný poslech plusu přejí Petr Šimůnek
15: a Jana Klímová.
7: Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hovory.
19: Radku Krejčí fascinuje barokně gotická katedrála v Kutné Hoře Sedlci, stejně tak proslulá kostnice. Jak proměnila práce pro tamnější římskokatolickou farnost její vztah k oběma památkám i k sobě samé? Proč je podle ní architekt Santýny borec a proč dává k dobru humornou historku v hlavní roli s malířem Petrem Brandlem? Může se v kostnici užívat černý humor? A co zaujalo Radku Krejčí na památkách v Japonsku?
7: Hovory Lenky Buriánkové dnes po 22. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Německo označilo Rusko za strůjce srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open zkomplikoval déšť a zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Německo uzavře ruský generální

0: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci uvedla, že Moskva na všechny německé kroky odpoví. Situaci rozebereme s bezpečnostním analytikem Otakarem Foltýnem. Poslouchejte večerní radiožurnál už po zprávách. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale návrh neprojednala koaliční rada.
1: My i toto téma otevřeme na koaličním jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
0: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. České dráhy poprvé v historii vede žena. Generální ředitelkou je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Nový britský premiér Andy Burnham poprvé promluvil před poslanci. Slíbil zásadní decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let.
2: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Keiru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham zkritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Kvůli dešti se zdržel začátek 3. hracího dne na tenisovém US Open. Jaká je aktuální situace v Americe, ví reportér David Prouza.
4: Déšť ustál, dvě Češky jsou v akci, Gabriela Knudsenová hraje s Němkou Lisovou, vede 2-1 a chystá se na servis. Lucie Havlíčková před malou chvílí začala hrát proti Maďarce Bondarové, tam je skóre vyrovnané 1-1. Poslouchejte vstupy na radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Nehoda na D48 za Bělotínem a překážka v tunelu na D8. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína pozor za sjezdem na Jeseník nad Odrou. Na 9. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Připravte se na překážku na vozovce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem počítejte s překážkou v tunelu Panenská, tedy v posledním tunelu před hranicemi s Německem. Na kilometru 84,5 stojí v pravém pruhu nákladní auto s přepravníkem vozidel. Vybočuje se doleva. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Humpolec pozor na stojící vozidlo, může vás překvapit na 91. kilometru. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem z 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A na silnici 16 z Mělníka do Slaného počítejte se zdržením za dálnicí D8. Vyprošťují tam z příkopu kamion se dřevem. Tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jak vypadal konec druhé světové války ve městě, odkud vzešla? Berlín v roce nula. To je název dvoudílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Jan Sedmidubský a přibližuje v něm svědectví, vzpomínky a osudy lidí z Berlína, obsazeného sovětskou armádou. Poslechněte si první část.
6: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.

0: Es war sehr kalt. Und wir hatten ja nicht zu heizen und auch keine Kohlen. Also wir haben
1: tehdy byla velká zima a neměli jsme čím topit, žádné uhlí. A moc jsme mrzli. No, skoro jsme topit nemohli, tak na nejvýš v jednom pokoji. To jsme se pak vždycky zdržovali co nejblíž ke kamnům. A taky nezapomeňte, často vypadával proud, takže na elektriku se taky topit nedalo. To by bylo asi pohodlnější a teplejší, ale nešlo to. Tak jsme vlastně jen přežívali u těch kamen. Jinak potraviny, nápoje, to jsme všechno měli zamražené, brambory a tak. Ale víte, my jsme vlastně neměli moc co jíst. Tak to potom taky tu zimu prožíváte jinak než třeba dneska, když máte potraviny k dispozici.
0: Und wir hatten auch nicht viel zu essen. Dadurch haben wir die Kälte ganz anders empfunden, als wenn man wie heute eben Lebensmittel vorhanden sind.
2: Dokument. Takhle začala své vypravování o letech strávených ve válečném a těsně poválečném Berlíně paní Erika Kamatz, kterou v rámci projektu Dokument navštívil v jejím rodném městě Ivan Štern. Je dobré mluvit s takzvanými obyčejnými lidmi. I když sám to slovní spojení obyčejní člověk nebo obyčejní lidé nemám rád, evokuje jakousi intelektuálskou nadřazenost, protože málo co je tak těžko definovatelné, jako je neobyčejnost v lidské existenci. Tak snad spíše je dobré prostě mluvit s lidmi. Pak člověk totiž zjistí, že už jenom díky tomu, že často byli nuceni žít v neobyčejné době, byli nuceni nijak žít a přežít, je jejich svědectví unikátní. Když mluvíte s pamětníky druhé světové války a je jedno, jaké jsou národnosti, uvědomíte si celou tu řadu odstínů, jak ti lidé o válce vyprávějí. Na co si vzpomínají bezpečně a co už je pouze matná, nejistá vzpomínka. Jak se dnes dívají na své tehdejší rozpoložení. Jak se s léty poválečnými měnil jejich názor na význam a smysl tehdejších událostí. Jaký mají nad dobou svého mládí nadhled, nebo jak jsou v ní naopak ponořeni. Zcela jinými půvaby a atmosférou dýchají vzpomínky či osudy lidí zpracované literárně. Tak jako bude dnes v našem dokumentu mluvit paní Erika Kamatz, dáme slovo i ženě, které bylo v době dobývání Berlína takových 15-16 let. Jmenovala se Käthe Kirscht a čekal jí poměrně unikátní život spojený s poválečným Československem. Její osudy velmi jadrně stvárnil v roce 2002 její synovec, Jiří Odvárka, v knize nazvané jednoduše Tetička. A právě vzpomínky na osudy této ženy budou tvořit jakýsi druhý pilíř dnešního pořadu. Místy poněkud rozpustilý, nešablonovitý, snad trochu provokativní, ale rozhodně postavený ze solidního materiálu, kterému se říká realisticky zhodnocená životní zkušenost. Neboli, i když vás obklopuje válka a totalitní systém, neznamená to, že se v pubertálních a adolescentních letech nesnažíte žít si po svém. Nerušený poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
3: Pokud to počasí dovolovalo, povalovali se frekventantky pravidelně každé odpoledne na pláži. Zažili tam spousty legrace, her a jiných skopičin. Po večerech si zpívali, učili se tancovat, stále dokola přešívali svoji modes robes parádu, předváděli se před zrcadlem, nekonečně se řehonili, jak je to obvyklé u dívek kolem 14 let všude na světě. Po návratu do Berlína prožila Käthe krásné prázdniny na chatě spolužačky Inge. Maminky dívek se dobře znaly, před léty spolu chodili do školy. V okolí chaty bylo dokonce několik stejně starých kluků, takže Inge s Käthe se snažili teoretické znalosti nabité po biografech proměnit v praktické zkušenosti. Kromě několika procházek v potemnělém lese, společného zpívání, posedávání a chichotání dále příliš nepokročili. Käthe se však podařilo kontaktovat sympatického berlínského mladíka, který ji odvážně vzal za ruku v potemnělém lese, když se odněkud společně vraceli. Jejich první a hned i poslední rande se konalo v rozlehlém berlínském parku, kde byly střelnice a kolotoče. Držení za ruku, první polibek, žádné další pokračování však bohužel nebylo. Válka zvolna dávala najevo svoji existenci, odhoukávaly se první alarmy. Cestování přes celé město začínalo být obtížné. Inge a Käthe ukončili Volksschule a začali spolu navštěvovat Haushaltsschule, jakousi domácí dívčí střední školu, kde se učilo účetnictví, vaření, šití a jiné nezbytné ženské dovednosti. Prvá bombardování Berlína probíhala jenom v noci. Civilní obyvatele města velice poděsila. Další pokračování nočních náletů přimělo Käthe a její maminku k úvahám, kterak se chytře a včas zajistit před případným větším malérem. Rozhodli se zabalit porcelán, stříbrné příbory a jiné cennosti do velkého kufru, který společně vyvlekli vlakem z Berlína. V potu tváře břemeno zakopali na zahradě statku svých známých a, jak se ukáže o 4 roky později, udělali drobnou, ale podstatnou chybičku. Zakopali totiž svůj rodinný poklad asi 80 kilometrů směrem na východ od Berlína. Zásadní výhodou se naopak ukázalo to, že dům na Wilhelmstraße, kde Käthe s maminkou bydlela, měl v přízemním podlaží velké řeznictví s prodejnou a výrobnou. Pracovala tam řada mladších žen a dívek. Z okna bytu bylo vidět přes dvůr do provozovny, bylo možno sledovat bourání masa i jeho další zpracování až po výrobu uzenin. Většina pracovníků řeznictví a uzenářství bydlela přímo v domě. V první vlně náletu na Berlín se scházeli všichni ve sklepě pod domem. Majitelka domu byla současně majitelkou řeznictví. Obyvatelé domu se znali všichni navzájem i se zaměstnanci řeznicko-uzenářské firmy. Je zcela přirozené, že nedostatkem potravin skutečně netrpěli. Majitelka domu měla velké pochopení. Maminka postupně do sklepa pod domem přestěhovala základní potřeby a 2 veliká křesla, ve kterých potom s Käthe trávili nekonečně se vlekoucí čas poplachů. Na Haushaltsschule byl podstatně volnější režim než na škole základní. Děvčata také byla starší a samostatnější. Do školy, která se nacházela poblíž Kurfürstendamu, dojížděla Käthe podzemní dráhou. Se svojí kamarádkou Inge Piončik stále častěji a častěji využívali občasných alarmů k cestám za školu. Především si oblíbili nedaleký berlínský olympijský stadion, který byl o 1 tramvajovou zastávku dále a stále volně přístupný. Často se tam chodili slunit. Obě dívky byly pěkně opálené, dobře rostlé, moderně oblečené, stále se něčemu řehonili a chichotali. Byly proto často terčem mužských pohledů, narážek a drobných legrácek. Nezadaných mužů byl však v Berlíně za války absolutní nedostatek. Pomalu přicházelo válečné vystřízlivění. Prvotní úspěchy německých vojsk a s tím související halasná propaganda sice civilní obyvatelstvo Berlína Goebbelsovsky oslovovala, ale zvyšující se počty padlých a nezvěstných přátel, bratrů, sousedů a známých nevěstili nic dobrého do budoucna. Inge Piončik a Käthe občas místo školy chodili do kina na Kurfürstendamu, které hrálo denně od 10 dopoledne. Zde dívky zhlédly několikrát prakticky celou tehdejší filmovou produkci. Stále častěji však docházelo k vypínání elektrického proudu a diváci pak museli opustit sál. Inge s Käthe většinou přešli z biografu rovnou do kafé Kranzl. Když byla dodávka elektrického proudu obnovena, opět se přemístili z kavárny do kina a pokračovali ve sledování uměleckého díla. Pokud byl proud vypnut vícekrát za představení, zabralo sledování jednoho filmu čas celého školního vyučování. Vypínání elektrické energie bylo stále častějším jevem. Vypnutí 2x, 3x i 4x v průběhu jednoho filmového představení nebylo už nijak výjimečné.
0: Ich wurde 43, ich besuchte die Handelsschule. Und als der totale Krieg ausbrach, wie es heute so schön heißt, da wurden die Schulen geschlossen, die Theater geschlossen.
1: V roce 1943 jsem navštěvovala hospodářskou školu. A když pak byla vyhlášena ta takzvaná totální válka, tak byly zavřeny školy a divadla a nás, celou naší třídu, strčili do zbrojovky a AEG. My jsme to tehdy nemohli pochopit, proč to bylo důležité pro válku. Každopádně jsem takhle přerušila školu a mým denním chlebem se stalo tohle. Mně bylo právě 16 a navrbovali nás do AEG v Schönewalde. Byla to nějaká fabrika na roury. Museli jsme ty velké roury čistit, barvit, mořit. Byly dost velké, nebo naopak dost malé. Nám předně neřekli, k čemu to je i k čemu ta práce. Byli tam hlavně staří lidé a my mladí. Muži byli na frontě. A víte, byl rok 1944. Nám ten smysl, proč tam jsme, opravdu unikal. Pěkně zatmí ráno z domu a ty podmínky ve fabrice taky nebyly moc dobré. Bylo tam vedro a kravál. Když se pracovalo s kyselinami, nemohli jsme od sebe otrhnout prsty. Taky jsme neměli ochranný oděv, nic takového. Dneska by to asi nikdo nedovolil dělat s těmi preparáty, co jsme používali. No prostě bylo to náročné pro holku z dobré rodiny s těmi různými lidmi tam pracovat. Taky tam byli totálně nasazení cizinci. Mám pocit, že tam někde poblíž bydali v barácích a ty vždycky přivezli a my měli přísný zákaz s nimi mluvit. A to nás hodně mrzelo.
0: Sehr leid, dass wir so abgeschottet wurden von denen.
3: Dokument. Alarmy, které byly vyhlašovány převážně v noci, snášela Käthe podstatně lépe než její maminka. I hned po usednutí do křesla ve sklepě dokázala okamžitě a tvrdě spát. Maminka ve sklepě skoro nespala. Měla starost o svoji jedinou dceru, která dospěla v krásnou mladou dívku. Měla starost i o manžela Alfréda, byť byl s Wehrmachtem ve Francii a proto zajištěn daleko lépe než jeho němečtí soukmenovci v Africe nebo kdekoliv jinde v Evropě. Domů ale psal jen málo kdy a navíc byly jeho dopisy plné hraběcích rad, nerealistických doporučení a příkazů především co se týče Käthe. Práce při převíjení elektromotorů maminku také značně vyčerpávala. Navíc byla v dílně řada velice podivných existencí, rovněž nucených pracovat na směny ve válečné výrobě. Maminka paradoxně začala kamarádit s vysloužilou bardámou, která s ní pracovala v jedné směně. Ta měla převelice jadrné názory na život, ostatně věděla o něm svoje. Bardáma občas navštěvovala maminku v bytě na Wilhelmstraße a znala tedy dobře i Käthe. Kdyby nebylo války, nemohli by se bardáma a maminka nikdy spřátelit. Velice pravděpodobně by se ani nepotkali a v obrovském Berlíně by žili každá vlastním životem. Při debatách o střední škole a dalším osudu německého civilního obyvatelstva stála bardáma často na straně Käthe. Chápala její názory. Pomáhala přesvědčovat maminku, že nereálné požadavky kladené na mladou dospívající dívku v době, kdy se nevědělo, co bude za hodinu, natož příští den, nemají valného smyslu. Käthe ji proto měla moc ráda. Líbil se jí její přímočarý způsob řeči, slovník, vtip a zkušenosti, které byly ovšem diametrálně odlišné od vystupování, způsobů, ale i praktických zkušeností její maminky. Noční poplachy a stále častější přesuny z bytu do sklepa a zase naspět pokračovaly. Skutečné nálety s bombardováním však prozatím neměly pro Berlín ochromující důsledky. Válečná výroba běžela naplno. Město Berlín prozatím žilo zdánlivě úplně normálně.

0: Also es war da schon 1943, ging es in Berlin ganz heftig los mit Luftangriffen. Und wir haben da stundenlang im Keller gesessen. Zum Teil kamen wir wieder nach der Entwarnung in die Wohnung.
1: Ty nálety začaly velmi silně už ve 43. roce. Sedávali jsme celé hodiny ve sklepě, pak jsme se vrátili do bytu. Když jsme měli štěstí, byla okna netknutá. A stávalo se, že pak přišel hned další poplach. V noci jsme skoro nespali. V některých dobách to bylo hodně zlé. A i přes den bylo náletů pořád víc. Tak někdy ve 43., možná 44., taky přišla o život jedna paní, ke které jsem chodila na výpomoc. Víte, to byla povinnost, že po škole museli mladé holky na rok někam na pomoc do domácnosti. A tahle paní s dítětem přišla o život. Ten den jsem tam přišla a ten dům hořel a ta paní i s dítětem byla mrtvá. Měla ještě jedno dítě, to dali do lazaretu. Tak to jsem taky zažila osobně, co to je, když jdete domů a zahýbáte za roh a říkáte si, tak co, stojí ten dům nebo nestojí?
0: Erfahren, was das bedeutete, wenn man die Ecke bog und dachte, steht das Haus oder steht es nicht. Und auch als wir in der Fabrik waren, waren auch Großangriffe und wir wussten nicht, wie wir nach Hause kommen sollten, weil alle
1: Brücken, a taky, když jsme byli ve fabrice a byly nálety, tak jsme nevěděli, jak se dostat domů. Přes žádný most nešlo přejít. A my brečeli a utíkali a nevěděli, jak se dostaneme domů. Protože ty domy u mostu hořely, trvalo nám to domů hodiny a rodiče měli obrovskou starost. A říkali jsme si, kdybychom tak aspoň jednu jedinou noc mohli spát.

0: Posloucháte dokument Českého rozhlasu, ve kterém si dnes přibližujeme osudy dvou žen ve válečném a těsně poválečném Berlíně. Erika Kamac a Käthe Kirscht. Dvě ženy, jejich životy se sice navzájem příliš nepodobaly, ale díky společnému berlínskému osudu vypovídají každý jakoby svým tónem o téže události. Jako byste hráli tutéž hudbu na dva nástroje.
1: Na tramvajové zastávce spatřili Inge Pionček a Käthe Kirscht neuvěřitelnou postavu. Ve válečném Berlíně vypadal ten dobře oblečený, mladý a krásný muž doslova jako zjevení. Podobal se nudícímu se hejskovi, nebo ještě spíše prachatému rentiérovi či romantickému šlechtici z prostoduchých filmů o lásce, které obě dívky tak milovali a denně sledovali v biografu na Kurfürstendamu. Mladý muž se na ně sympaticky usmíval. Byl oblečen nádherně, vkusně. Na hlavě měl měkký, plstěný klobouk, který mu velice slušel. Zvolna se k děvčatům přibližoval a s úsměvem sebejistého lovce si je prohlížel. Oslovil je. Představil se jim s obřadnou úklonou. Jmenuji se Míťa. Děvčata couvla. Hezký sympaťák měl přízvuk. Německy sice mluvil i rozuměl výborně, ale bylo slyšitelné, že Němec určitě není. Naopak jeho přízvuk se velice podobal výslovnosti 10 000 totálně nasazených dělníků, kterých byl plný Berlín. Děvčata si byla dobře vědoma, že debatování a přímé kontakty s Ausländry této provenience je přísně stíhaný delikt. Käthe několikrát zkusila neúspěšně vyslovit jeho podivuhodné jméno – Míťa. Znělo to jako Mitja. Správná, měkká výslovnost slovansky mazlivé zdrobněliny jména Dimitrij je v němčině prakticky nemožná. Käthe tomu chlapíkovi proto od prvého momentu říkala po svém Miča. Miča ale neváhal ani vteřinu a kůl železo, dokud mělo požadovanou temperaturu. Ještě před příjezdem tramvaje si s Käthe sjednal schůzku. Tím Käthe rozhodla o svém dalším těžkém osudu. Miča byl totálně nasazen v Berlíně. Pouze několik dnů pracoval ve válečné výrobě jako dělník a bydlel na společné ubytovně. Pracovní norma byla nesmírně tvrdá. Po týdnu se Miča přihlásil na ošetřovnu a měl štěstí. Narazil na mladou německou lékařku, která byla osamělá. Vypustil na ní svoje kouzlo a šarm. A jako již tolikrát předtím, to bezpečně zafungovalo. Výsledkem byla nejdříve pracovní neschopnost. Později lékařské potvrzení o tom, že není schopen vykonávat fyzicky náročnou práci. Ještě později převod na práci účetního, která odpovídala jeho vzdělání a kvalifikaci. Miča byl absolventem obchodní akademie. Ještě mnohem později byl Miča vyreklamován ze společné ubytovny a nalezl si ubytování v privátu na Schillerstraße společně s několika dalšími totálně nasazenými úředníky. Prakticky okamžitě a souběžně Miča zahájil nejrůznější drobné obchody, především s nedostatkovým zbožím. Obchodoval zejména s potravinovými lístky, dále se všemi prvky módního oblečení, cigaretami a alkoholem. Zcela jisté je, že měl ohromnou sebedůvěru, hraničící s drzostí, neboť kterákoliv z jeho aktivit byla v podmínkách válečného Berlína těžkým hrdelním zločinem. V momentě setkání s mladičkou Käthe na tramvajové zastávce musel Miča působit na neskušenou dívku dojmem rytíře z pohádek. Již v průběhu první schůzky se Käthe zamilovala. Mičovy možnosti, zejména dostatek potravinových lístků, dostatek peněz, ale i jeho oblečení a nepřehlednutelně galantní způsoby a vystupování ji stále znovu ohromovaly. Přibližně ve stejné době byla Käthe definitivně vyloučena z druhého ročníku Haushaltsschule. Po několika upozorněních na opakované absence a mizernou docházku reagovala dívčí střední škola razantně. Společně s maminkou řešila Käthe otázku svého prvního zaměstnání a nastoupila do Deutsche Bank jako koncipientka. Její první pracoviště se nacházelo na opačném konci města. Když přijela poprvé do Deutsche Bank, byla poslána do kanceláře nejvyššího šéfa. Vstoupila do místnosti. Za psacím stolem seděl vysoký muž v černé uniformě SS. Když Kete zavřela dveře, muž prudce vyskočil, postavil se do skvělého stoje spatného, vypěl hrudník, zatáhl hýždě, bleskově vymrštil pravici a zařval: Heil Hitler! Dobrý den, pípla Kete chabě. Po tomto skvostném uvítacím antré se posadili ke stolu. Vedoucí jí vysvětlil, že jako elévka bude postupně pracovat na různých pracovištích, udělá si takzvané kolečko a až po jeho absolvování bude v bance zařazena definitivně. K tomu však již díky válce nedošlo. Po několika týdnech zaměstnání na prvním místě přijela jednou ráno Kete do Deutsche Bank a její kancelář tam nebyla. Chvilečku hledala v okolí, než pochopila, že dům dostal při nočním bombardování přímý zásah. Po chvilce se dozvěděla od ostatních spoluzaměstnanců, kteří aktuálně řešili stejný problém, že jejich firma bude dále pokračovat na dvou místech, na Kurfürstendamu a na Anhalterbahnhof. Prostory banky na Kurfürstendamu, kde se Kete později hlásila, byly velmi pěkné, světlé a příjemné. Její šéfová si brzy všimla, že Kete má talent pro účetnictví. Několikrát ji nahlas pochválila a snažila se ji i dále udržet ve svém oddělení. Neméně důležitou okolností bylo, že Kurfürstendamm byla oblast města, kterou Kete milovala. Vše, co měla v Berlíně ráda, bylo odtud blízko. Café Kranzl i okolní biografy. V bezprostřední blízkosti kanceláře byl i největší berlínský protiletecký kryt, který byl válečnou propagandou Josefa Goebbelse prohlašován za naprosto bezpečný. Kete v něm byla jen jednou. Bunkr se skládal z řady chodeb, kde se ve stoje tísnili tisíce lidí. V době poplachu se nešlo do krytu rychle dostat, nával byl obrovský, kapacita vstupního průchodu poměrně malá. V momentě, kdy byl alarm vyhlášen, chtěli všichni do tohoto leteckého krytu. Muselo se tedy čekat v zástupu. Po ukončení poplachu bylo obyvatelstvo povinno bunkr okamžitě opustit. To bylo také důvodem, proč poblíž vchodu do leteckého krytu neustále postávala, posedávala a polehávala veliká skupina civilistů, kteří chtěli být uvnitř první. Jednalo se zejména o starší Berlíňany, kteří již často neměli vůbec nic. Jejich dům už neexistoval a chtěli si zachránit alespoň holé životy. Nálety na město stále zesilovaly. K nočním atakům anglických bombardovacích svazů se přidaly nálety za bílého dne, které prováděli Američané. Kete s maminkou často debatovali s ostatními nájemníky domu na Wilhelmstraße, zda má smysl odcházet do úplně bezpečného krytu na Kurfürstendamu. Společně přijali konečné rozhodnutí, že než skončit jako ostatní Berlíňané bez ničeho, tedy bez bytu i osobních věcí, daleko raději zemřou společně se svým domem, pokud dostane zásah. Většinu nočních poplachů tedy trávili společně ve sklepě domu na Wilhelmstraße. Bombardování Berlína podstatně zesílilo. Škody způsobené nálety byly také mnohem těžší. Pobyty v křeslech ve sklepě se staly každodenní záležitostí. Kete i hned po usednutí tvrdě usínala. Většinou si ve snu představovala, že ráno bude bombardováním zničena doprava a ona tudíž nebude muset do práce. Mýlila se. Ačkoliv městská doprava v Berlíně byla poškozována pravidelně, organizace města byla na tak špičkové úrovni, že S-Bahn i U-Bahn jezdili přes den vždy. Počet dělníků nasazených na opravy veřejných dopravních systémů po ukončených náletech šel ovšem do 10 000. Dělníci pracovali vždy celou noc, aby ráno mohlo obyvatelstvo města nastoupit do práce včas. Při společných debatách ve sklepě domu na Wilhelmstraße jednoho dne kdosi oznámil, že malá Kete se zahazuje s totálně nasazeným Auslandrem. Obyvatelé domu k tomu zaujali velice záporné stanovisko. Rozmlouvali jí to. Někteří z nich jí i vyhrožovali. Ke cti obyvatel tohoto domu však slouží, že se mezi nimi nenašel ani jeden, který by Miču nebo Kete udal. To by nepochybně bývalo mělo tragické následky. Hanobení rasy bylo v tehdejším Německu těžkým zločinem.

0: Also ich glaube, so gut wie die Bevölkerung da zusammengehalten hat, auch dann nachher nach dem Krieg, das habe ich heute nicht mehr erlebt.
1: Tak myslím, že tak, jako drželo obyvatelstvo tehdy pohromadě a potom taky po válce, to dneska už nezažijete. A já na to často myslím. Všichni si tehdy byli rovni. Člověk byl třeba rád, že sám nebyl vybombardovaný a pomáhalo se, kde to jen šlo. Potraviny, šaty, prádlo, nebo se lidi brali na byt. My taky. Těsně před koncem války jsme ubytovali uprchlíky. Ti přicházeli masově do Berlína, tak jsme se s mámou přestěhovali k sousedům a dali jsme jim svůj byt. Ani jsme je neznali. Nám to bylo jedno. Taky jsme k ním neměli nedůvěru, že nám něco vezmou nebo budou se nám hrabat ve věcech. Ne, to nám bylo jedno. Každý byl připraven pomoci tomu druhému. Byla to velká nejistota, hlavně na přelomu těch let 44 až 45. To už přišlo hodně uprchlíků z východu, taky moje sestřenice s malými dětmi. A když jste jel vlakem, viděl jste matky z kočárky a zavazadly, jak se bojí, jak mají strach. A to jste ho měl taky. A pak ti, co byli v šoku z bombardování. No, byla to strašlivá nálada. Nedalo se moc myslet na budoucnost. Zprávy se taky nedaly poslouchat. I když jsme měli tedy rádio na baterky. A neustále nám říkali, že ještě přijde nějaká zázračná zbraň. Byla to zvláštní atmosféra, plná, řekla bych, nevíry v budoucnost. Říkali jsme si, že to snad ani není možné, aby bylo pořád hůř a hůř. A jak to bude dál? Moji bratři byli na frontě. Čekali jsme zprávu, pak přišla, že padli. Žili jsme ze dne na den. Vůbec jsme se nedívali do budoucnosti. Nevěděli jsme, čemu věřit.
0: Also man kam gar nicht dazu, eigentlich in die Zukunft zu blicken, weil man so verunsichert war und überhaupt nicht mehr wusste, was man glauben sollte.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Vůbec nejhorší nálet, který proběhl za bílého a slunečného dne, zastihl Käthe na Anhalter-Bahnhof, kde bylo také několik kanceláří jejich banky. Nálet skončil ve 2 hodiny odpoledne. Käthe se vyškrábala ze sklepního leteckého krytu. Kolem sebe viděla jen plameny. Byl sice den, ale před nádražní budovou byla tma jako v ranci způsobená dusivým těžkým kouřem. Nebylo vidět ani na krok. Vládl úžasný zmatek, křik lidí, praskání a rachot padajících budov v nejbližším okolí. Naštěstí měla kabát a šátek. Šátkem si zabalila celou hlavu. Vzduch nešel dýchat a byl plný jisker. Rychle se vydala směrem ke stěně tvořené plameny. Zavřela oči a utíkala, jak nejrychleji to šlo. Asi po 100 metrech splašeného běhu náhle vystoupila z plamenné stěny do naprosto klidného a slunečného dne. Měla opět štěstí. Přežila to. Řada jejich spoluobčanů ne. Od tohoto těžkého náletu už Käthe do banky nechodila. Ostatně nebylo ani kam. Käthe trávila všechen čas s Mičou. Ten byl neobyčejně zaměstnán svými kšeftíky, stále někam spěchal, pořád něco vyřizoval. Začátek jara roku 1945 přinesl do Berlína značné obavy. Několik domů na Wilhelmstraße stálo ještě bez vážnější újmy, kromě škod způsobených tlakovými vlnami při bombardování. Některé části města však připomínaly už spíše krajinu na měsíci. Na odstranění následků bombardování se trvale pracovalo. Městská doprava fungovala. Začátkem dubna 1945 si maminka s Käthe uvědomili, že Rudá armáda se blíží k místu, kde je zakopán jejich kufr, jejich poklad. Dohodli se proto, že Käthe zajede se svojí kamarádkou Inge kufr vykopat a přivezou ho zpět do Berlína. Na sjednanou schůzku před odjezdem vlaku se sice Inge dostavila, ale pouze s oznámením, že její máma si nepřeje, aby odjela z města. Käthe do vlaku nasedla sama. Již po prvních kilometrech jízdy k ní dolehl zvolna zesilující temný hukot fronty. V cílové stanici, kde Kete po dvou hodinách vystoupila, byl už rachot nesnesitelný. Chvěla se země a na východním horizontu byly zřetelně vidět i záblesky kanonády. Bylo bláto. Po 20 minutách chůze nalezla Kete statek Štrolcových již opuštěný. S obtížemi vykopala kufr. Byl tak těžký, že ho nedokázala zvednout. Smíkala jej proto před sebou nebo ho táhla po kluském blátě. Cestou potkávala vesničany s přetíženými kárami a kočárky. Všichni kvapně prchali před postupující frontou. Náhle ji oslovil muž jedoucí na kole. Naložili kufr na nosič a za čtvrt hodiny dorazili na nádraží. Vlak, kterým přijela, nyní již plný uprchlíků, stál dosud na kolejích. Rozjel se téměř okamžitě poté, co nastoupila, a bez sebemenších obtíží ji odvezl zpátky do Berlína. Byl to úplně poslední vlak, který z této oblasti jel. V podvečer se Kete dopotácela k domu na Wilhelmstraße. Vsunula kufr do domovní chodby a omdlela. Sousedé donesli kufr a zablácenou Kete do sklepa, protože právě začínal další nálet. Maminka plakala, když vyslechla celou anabázi, končící tak zjevným happy endem. Vem čert prachy, hlavně, že jsi ty v pořádku. Dobytí Berlína na sebe nedalo dlouho čekat. Obyvatelé domu provedli první přípravná opatření. Přestěhovali vše ve sklepení tak, že první část sklepa, kde se topilo uhlím v kamnech, byla vyhrazena pouze pro zjevně staré a nemocné. Zadní část sklepa, tajná, byla pro dívky a mladé ženy. Kete s maminkou byly obě v zadním sklepě.
0: Wir waren in unserer Wohnung in Neukölln und es dauerte ja viele Tage, bis Berlin eingenommen war.
1: Byli jsme v našem bytě v Neukölnu. Ono to trvalo mnoho dní, než byl Berlín úplně obsazen. My jsme bydleli ve čtvrtém patře a vůbec jsme tam už nemohli být. Oni Rusové měli taková malá letadla, ta sice neschazovala velké bomby, ale strach jsme měli pořád. A poplachy se už taky vůbec nehlásily. Vlastně jsme se víceméně přestěhovali do sklepa. Celé dny jsme tam trávili. Vždycky jsme si jenom rychle skočili nahoru pro vodu nebo tak něco. Jídlo už skoro nebylo, protože všichni si nakřičkovali v obchodech poslední zásoby. A pak jsme stáli na ulici, pekař ještě pekl, a když padaly bomby, tak jsme rychle zapadli do domu a pak jsme zase hodiny stáli ve frontě. Každý si chtěl na příděl ještě koupit kus chleba, nevěděli jsme, co nás čeká. A pak po těch náletech přicházeli v noci do sklepa naši, němečtí vojáci, a vyptávali se, jestli se budeme bránit. A jeden náš soused, byl to domovník, ten jim řekl, že tady jsou jenom ženy a děti. Nezapomeňte, že Rusové okamžitě vyhazovali domy do povětří, když se z nich ozývala střelba. A my jsme žádné zbraně ani neměli. A 25. dubna jsme slyšeli tanky a Rusové byli tady. A my jsme vůbec nevěděli, co jsou fámy a jaká bude skutečnost. Lidi, kteří se vrátili, tak vyprávěli strašlivé historie. A jako mladá holka se měla strach. A ten strach taky nebyl tak úplně bezdůvodný. Als junges Mädchen war ich voller Angst
3: und es war auch nicht ganz unbegründet diese Angst. První ruské vojáky viděla Kete oknem už koncem dubna jít normálně po ulici. Byl jasný, poměrně teplý den. Naprosté ticho. Nikde žádná střelba. Ivani šli úplně civilně po chodníku a bavili se mezi sebou. V tom se nad nimi otevřelo okno, vykoukli dvě starší ochechule a německy na Rusy volali: dejte nám cigáro, dejte nám cigáro. Rusové se zastavili. Z kapsy vyndali krabičku cigaret a hodili ji ženám. Ty poděkovali, zavřeli okno a Rusové klidně pokračovali v chůzi po chodníku. Zabočili za roh. V zápětí se strhla prudká střelba. Kete dál na nic nečekala, lehla si na zem a plazila se zpátky do sklepa. Střelba a výbuchy se ve městě koncem dubna a v květnu ozývaly hlavně v noci. Přes den Rusové dobývali město dům od domu. Především v metru byla ukryta i spousta příslušníků SS, kteří si byli dobře vědomi toho, co je čeká. Proto řada z nich bojovala svůj marný boj až do úplného konce. Poměrně brzy Rusové zjistili, že se v domě na Wilhelmstraße nachází řeznictví a velice často je navštěvovali. Nejhorší byly noční návštěvy, kdy se skupinky krajně opilých Rusů přijížděly najíst. Majitelka řeznictví měla s obyvateli domu dohodnutý signál. Když se Rusové blížili k prodejně a výrobně masa ve dvoře, krátce zapískala. Přes zadní trakt se všechny mladé ženy a dívky přemístily na půdu domu. Zde poslouchali a vykukovali, aby zjistili, co se děje dole. Po odchodu Rusů majitelka zapískala konec poplachu. Ženy musely na rozlehlé půdě často trávit celé hodiny, kdy se ze dvora ozývalo nesrozumitelné řvaní, hra na harmoniku a podivné zpěvy, kterým nerozuměli ani slovo. Počátkem května bylo v Berlíně podstatně jiné ruské vojsko než v týdnech následujících. Prvosledové ruské jednotky přijeli na zablácených tancích, obložených různými batohy a špinavými, převážně šikmookými vojáky. Všichni Rusové uměli německy jenom dvě věty, které stále dokola vykřikovali. Hodinky, hodinky, ženy, pojďte sem. V originále to znělo zhruba asi takto. Úry, úry, Frauen, komm hier. Každý z ruských vojáků měl na předloktí několikero náramkových hodinek různých typů, dámských i pánských. Nosili je pyšně a navzájem si je ukazovali. Většina hodinek stála, neuměli je natáhnout, ale ani nařídit.
0: Ja, es war wirklich so. Also ich wurde 14 Tage lang in der Wohnung versteckt, weil bei uns vor dem Haus die Russen lagen.
1: Ano, tak to bylo. Hause und blieben dort. Já jsem taky byla 14 dní schovaná v bytě, protože u nás před domem měli Rusové stanoviště. Měli před barákem várnici s gulášem, rozdávali jídlo a tak. Byli milí k dětem. Ale vždycky pozorovali, kde jsou nějaké ženské. A pak v noci... To víte, oni dost pili vodku. V noci se pokoušeli dostat do bytu. I u nás stříleli na dveře. A moje máma se o mě šíleně bála. A co vím od známých, co bydleli v okolí, nebo od kamarádek ze školy, že tam některé holky byly znásilněny. A jedné té holce chtěl pomoct její táta a bránili, tak ho zastřelili. A přitom to bylo oficiálně zakázané. Já jsem zažil, jak přišel důstojník, nevím, kdo ho přivedl, a ten je postavil do latě. Vojáci nesměli dělat takovéhle přepady. Ale že přišli do bytu, to jsme zažili. Sebrali nám všechny hodinky, taky ty po mých bratrech a šperky, to všechno vzali. Úrý, úrý. A pak měli plná zápěstí hodinek. My jsme těch šperků moc neměli. No, jeden jsem pak našla ještě na schodech. Nacpali si tím všem kapsy, ale nám to bylo jedno v té době opravdu. Toho se člověk mohl vzdát. Spíš jsme se báli, aby se nám nic nestalo.
0: Wir hatten nur Angst, dass uns persönlich was geschieht.

0: V Berlíně se v květnu 1945 bojovalo řadu dní dům od domu. Tyto dny samozřejmě mojí tetě Kete po 56 letech splývají dohromady. Střídaly se momenty naprostého ticha se střelbou, kterou v městské aglomeraci nejde pro četné zvukové odrazy rozlišit ani z pohledu množství, natož směru, z kterého přichází. Hned na počátku května si Kete uvědomila, že Miča a jeho spolubydlící v bytě na Schillerstraße nemají žádné jídlo. Ani nevěděla, co s nimi vlastně je. Zabalila proto balíček potravin a přes maminčin razantní odpor a vyčítavý pláč opustila bezpečí sklepa na Wilhelmstraße. Venku na ulici bylo naprosté ticho. Nikde nikdo. Kete klidně vyrazila středem ulice směrem na Schillerstraße. Některé části města byly zničené úplně, takže orientace byla velice obtížná. Šla rychle, ale klidně. Nijak se nekryla. Za celou nekonečně dlouhou cestu přes zničené město nikoho nespatřila. Až v Schillerstraße uviděla na dálku známou siluetu. Miča stál ve dveřích domu a bohorovně tam pokuřoval. Doběhla poslední metry. Padly si do náručí. Máš jídlo? Zeptal se dychtivě. My tady sušíme hubu už několik dní. Přikývla. Jídlo rozdělili i spolubydlícím. Všichni se do něj dychtivě pustili. Mičo, pojď se mnou zpátky na Wilhelmstraße. Nejdu s tebou, to je strašně nebezpečný. Teď už se lidi z našeho domu bát nemusíš, nemůžou tě už udat, nemají komu, je konec. Nejdu. Přemlouvala ho, plakala. Bylo jí jasné, že na cestu zpět je potřeba vydat se okamžitě, pokud nechce riskovat chůzi přes Berlín po tmě. Jakmile padl soumrak, střílel se každý den. Rusové bojovali se zbytky SS ukrytých mezi 10 000 civilisty v berlínské podzemce. Miča s ní ale nešel. Rozloučili se. Kete se vydala na cestu zpět. Opět nikoho nepotkala, nikoho neviděla. Ještě před setměním se vysíleně svalila do křesla v zadním sklepě na Wilhelmstraße. Chtěla spát. Matka jí to však nedovolila, byla očividně na pokraji nervového zhroucení. Kete to považovala za výsledek svého riskantního celodenního výletu. Už jsem zpátky doma, mami, tak co trojčíš? Vždyť to dobře dopadlo, tak co si děláš nervy? Maminka jí vysvětlila, že celé okolí nemluví o ničem jiném, než že Rusové připravují odsun všech práceschopných svobodných Němců do Ruska. Na práce, na odklízení válečných škod. Mělo to logiku. V Německu již řadu let pracovala v průmyslu a na odklízení trosek po bombardování málem polovina Evropy. Hele, já rozhodně nikam do Rusklandu nepojedu. Já se jim na tu jejich Sibiř můžu zvysoka vysrat. Maminka plakala. Kete klidně usnula. Byl konec války.
1: Also ich war so gestimmt, dass ich nicht mehr leben wollte. Wir sind sehr christlich erzogen.
2: Byla jsem v takovém rozpoložení, že mě už jsem nechtěl žít. My jsme byli křesťansky vychovaní. Můj otec nebo vůbec rodiče by nikdy nikomu nic špatného neudělali. Byli jsme prostě nábožná rodina. Ale ve škole jsme byli nějak vychovaní. Ráno pozdrav Heil Hitler, pak jsme se museli pomodlit předepsanou modlitbu za vůdce se zdviženou pravicí, to bylo nařízené. A všude ve škole v obchodech byly hesla jako německý pozdrav Heil Hitler. Ale my jsme se tomu vyhýbali. Lidi, který jsme znali, těm jsme jako děti říkali dobrý den. Tak takhle jsme byli vychovaní. A já jsem nechápala, jak se něco takového mohlo stát. Že to postihlo naši rodinu. Že jsem ve 14 ztratila bratry. Těm bylo 17, 18, když padli. Máma z toho všeho byla na smrt nemocná. Brzy po válce zemřela. Táta se nevrátil, o švagrovi a dalším bratrovi jsme vůbec nevěděli, kde zůstali na frontě. Tátu vytáhl Volkssturm ještě v Berlíně ze sklepa. A zbyli jsme já s mámou. A já si říkala, to není možný, proč to všechno? Svůj život jsem považovala za ztracený, zničený. A vůbec jsem si nedovedla představit, jak to mohla snést naše máma. To byla taky moje velká starost. A já... Mně se nechtělo žít. To jenom pozorní lidi zabránili tomu, abychom si vzali tabletky. Moje máma a já jsme si chtěli vzít život. Táta se nevrátil, máma nemocná, neměli jsme žádné peníze, žádné jsme nedostávali. Táta byl řadový člen strany, dělal na poště, musel tam stoupit. Seděl v kanclu s takovým ostrým hochem nacistickým. Můj táta byl prostě pěšák. Ale já musel odklízet trosky jakoby za něj, rozumíte? To byla tvrdá práce, bylo parné léto. A když pak ty příbuzné těch lidí od toho osvobodili, tak pak se z toho stala regulérní práce, zaplat a potravinové lístky. Ale pro nás to byla trestná akce. Tam byly třeba ženské přes 30 ze solidních poměrů a přesto museli tohle odpracovat za své otce. Pak v srpnu nás propustili a my jsme neměli vůbec finanční prostředky, abych si mohla dodělat školu. Ale nějak se muselo pokračovat. Práce nebyla, továrny zaly prázdnotou, stroje vyklidili, ty stály na nádražích na vagónech a rezavěly a nebylo prostě nic. Tak jsem šla na pracák a povídám, potřebuju práci, nevím, z čeho máme žít. A oni na to, ale my žádnou práci pro vás nemáme. A já povídám, to je jedno, cokoliv, něco musím dělat, musím živit sebe a mámu. Takových bylo mnoho. Muži se ještě nevrátili z fronty nebo byli v zajetí, tak měli jenom jedno učenické místo švadleny. A já nikdy neměla ráda ruční práce nebo šití. No, tak jsem s tou představou chvíli bojovala, ale pak jsem to vzala. Nikdy jsem to nedělala moc ráda, ale konec konců mi to neuškodilo. Prostě jsem se musela snažit, abych se uplatnila. 6 marek týdně. Ale ono se za to stejně skoro nic nedalo koupit, tak jsme v podstatě stejně hladověli a protloukali se, jak to šlo.
0: Berlín byl plný Rusů, kterým obyvatelé města neřekli jinak než Ivani. Fáma o tom, že všichni mladí a svobodní Němci půjdou na práce do zničeného Ruska, nabývala na síle. Käthe proto kvapně přesvědčila Miču, aby si ji vzal za manželku a tím ji zachránil před deportací na Sibiř. Daleko těžší bylo ale přesvědčit matku. Käthe byla teprve 17letá, a tedy neplnoletá. Matčin souhlas byl nutný. Při přesvědčování sehrálo nemalou roli i to, že ženy neměly žádné zprávy ani o Käthinu nevlastním otci Alfrédovi, ani o vlastním otci Kirštovi. Käthe argumentovala horem dolem. Když mě Ivani odvezou na Sibiř, zůstaneš mami v celém Berlíně sama. Když se vdám za Miču, budeme v Berlíně žít společně všichni tři. Maminka nakonec podlehla a souhlas s okamžitým sňatkem Miči s Käthe dala. Představa, že bude úplně sama ve městě, které bylo málem srovnáno se zemí a navíc plné podivných Rusů, zmatených civilistů, žen, dětí a starců, pro ně byla nesnesitelná. Svatba se konala ještě v květnu 1945 a byl to úplně první svatební obřad na Wilhelmstraße po ukončení války. Miča opatřil krásnou svatební kytici a prstýnky. Jak se mu to v Berlíně o něch dnů podařilo, se už nikdy nedozvíme, ale tyto malé zázraky byly pro Miču zcela typické. Měl na sobě překrásný tmavý oblek z evidentně kvalitní látky, hlavu mu zdobil nezbytný měkký klobouk. Käthe ovšem nezůstala v ničem pozadu. Když vyšli před dům, dýchl na ně nádherný slunečný den. Wilhelmstraße byla plná žen uklízejících suť a trosky. Když sehnuté ženy spatřily malý svatební průvod, který se zvolna formoval před domem, ustali v práci. Usmívali se a některé dojetím i plakali. Svatba. Aniž by to kdokoliv organizoval, vytvořili ženy uzonký špalír, kterým rozesmátí svatebčané procházeli. Kdo si ve špalíru začal zpívat slavnostní svatební pochod. I hned se všichni okolo přidali. Za zvuku tohoto veselého chorálu došel svatební průvod na místní úřad, který byl vzdálen jenom pár minut cesty. Zde proběhl krátký svatební obřad, který se ničím nevymykal tolika jiným svatbám, které jste již všichni ve svém životě viděli. Miča a Käthe si navzájem řekli svoje ano, vyměnili si prstýnky a políbili se. Tímto momentem se slečna Käthe Kiršt proměnila v mladou paní Käthe Jeřábkovou.
3: Blížíme se k závěru dnešního dokumentu, který jsme věnovali osudům dvou žen z válečného Berlína. Erika Kamac a Käthe Kirscht, provdaná Jeřábková, se nejspíš nikdy nesetkali. Víme jen jedno. Zatímco paní Kamac strávila pak svůj další život v západní okupační zóně Berlína, Käthe, později Kateřina Jeřábková, se spolu se svým manželem krátce po válce ocitla v českém pohraničí, v městečku Smržovka v Jizerských horách. Nebyl to zdaleka poslední paradox jejího života, ani její poslední štace. Když před několika lety zemřela v rodném Berlíně, měla za sebou opravdu plnokrevný a dobrodružný život. Snad se k jejímu poválečnému žití v Československu ještě vrátíme. Na dnešním pořadu Dokument spolupracovali Ivan Štern, Jaroslava Tvrzníková, Milan Bouška, Šimon Merta, Markéta Bičovská a Hana Vohrysková. Autorský pořad připravil a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
1: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
2: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
3: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
4: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
0: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Pro a proti.
6: Islanďané o víkendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů, zatímco o členství v Evropské unii usiluje řada zemí západního Balkánu nebo Ukrajina. Co dnes Unie nabízí zemím, které stojí mimo ni, a co naopak očekávají její stávající členové? Měla by se Unie dál rozšiřovat, i když se už dnes obtížně shoduje na některých otázkách? A pokud ano, bude se muset nejprve změnit? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
7: Čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme, za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni kvůli srpnovému útoku na lipském letišti. Spojené státy získají přístup k ropným rezervám Venezuely. Tenistky Knucunová a Havlíčková hrají první kolo US Open. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Informaci serveru Novinky.cz a iDnes potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolená v nejbližších dnech. Německo dnes oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví taky smlouvu ruskému domu v Berlíně. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů.

0: O přijetí dohody, kterou americký prezident Donald Trump označil za největší ve světové historii, informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez. Smlouvu by měl ve středu během své návštěvy v Caracasu podepsat také americký ministr energetiky Chris Wright. Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019.
1: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
2: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
3: V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
2: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes 250 milionů korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janešková, Radiožurnál.
0: Gabriela Knoconová a Lucie Havlíčková hrají na tenisovém US Open dueli prvního kola. Jejich zápasy sleduje reportér David Prouza.
4: Před pár okamžiky měla ruce nad hlavou Eva Lisová, která porazila Gabrielu Knoconovou po setech 6-3 a 6-3. Debutantka na Grand Slamu Knoconová vedla v obou setech, ale vedení neudržela. Lucie Havlíčková proti Maďarce Bondarové také ztrácí aktuálně 3-6 a 1-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Překážka na D1 u Humpolce a u Turnova zavřená silnice 10. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku ve sjezdu na Humpolec. Na 91. kilometru stojí na exitu nepojízdné nákladní auto. Místo je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov, ulicemi Bezručovou a Ulip. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného počítejte se zdržením za Novou Vsí. Za D8 skončil kamion se dřevem v příkopu. Projíždí se Kyvadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. A na nehodu pozor na silnici 26 z Domažlic do Bavorska. V lese před Folmavou havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu v nepřehledném místě. Policie na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27, na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Radka Krejčí pracuje pro římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, kde dokázala rozhýbat plno zajímavých projektů. Stojí třeba za unikátní expozicí Memento Mori nebo edicí per ze dřeva Santiniho schodů. Světově proslulou kostnici v Sedlci i tamnější katedrálu na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele spravuje nyní žena, která ještě před pár lety řídila personální oddělení jistého módního řetězce v celé střední Evropě. Radka Krejčí je hostem hovoru. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
6: Hovory.
7: Jak se ocitla šéfka personálního oddělení z korporátu na pozici správkyně římskokatolické farnosti?
8: No, vlastně úplně jednoduše a úplně standardně. Lidi si myslí, že to byla nějaká divoká cesta, ale vůbec nebyla. Já jsem po 10 letech právě v tom korporátu měla pocit, že potřebuji trochu změnu i v souvislosti s tím, že se mi narodil syn, že jsem se přestěhovala z Prahy do Kutné Hory a to tempo bylo zběsilé a vlastně nestíhala jsem, nezvládala jsem to. Takže jsem se začala poohlížet po něčem, co by mi dávalo trochu jako větší smysl a zároveň, co by bylo v místě mého bydliště, tedy v Kutné Hoře. No, otevřela jsem takový ten klasický webový portál s nabídkou práce a to na mě vyskočilo. Takže jsem poslala motivační dopis, poslala jsem životopis, Pak jsme se sešli s panem farářem a můžu říct, že v podstatě byla ruka v rukávě. Pak tam teda proběhl ještě nějaký psychologický test, to jsem se trochu bála, ale i tím jsem prošla. No a tak se vlastně začala psát ta moje cesta pro farnost.
7: Jak se proměnil váš vztah k takovým duchovním památkám, jako je právě katedrála v Sedlci, kostnice, další objekty, které máte ve správě?
8: Já bych řekla, že se neproměnil jenom můj vztah k těmto přenádherným památkám a kostelům, ale proměnilo to mě jako osobnost, jako Radku Krejčí. Jednak jsem trochu zestárla a jednak jsem se prostě potkala se spoustou velmi vzdělaných, moudrých lidí, kteří mě prostě určitou cestou mě jako sformovali. Ale když jsem vlastně poprvé stoupala do Sedlce, tak samozřejmě kostnici známe všichni, ale katedrálu jsem předtím nikdy nenavštívila. Já jsem ani nevěděla, že je otevřena, abych řekla pravdu. Což jako na to narážím i teď po letech, že mnoho Kutnohráků neví, že Sedlecká katedrála je otevřena veřejnosti. A když jsem do ní poprvé vstoupila, tak mi jako doslova padla brada a říkala jsem si, no to je nádhera. Jak to, že jsem o tomhle nevěděla, protože já pokaždé, když jsem někam jela, tak jsem prostě měla potřebu vstoupit do jakéhokoliv otevřeného kostela nebo synagogy, mešity, to je jedno, ty sakrální prostory obecně mám ráda. No ale katedrála mě prostě nadchla tou svojí neuvěřitelnou čistotou, jednoduchostí, takovou jako nadčasovostí a na rozdíl od všech gotických katedrál, který jsem předtím viděla, tak měla hrozně jako pozitivní a krásnou atmosféru, že jsem tam se necítila jako, jako ustrašeně, ale vlastně cítila jsem se tam strašně plná vjemu a no, a doteďka to tak v katedrále mám, pokaždé, když tam vstoupím, tak jsem prostě nadšená a jsem jako hrozně ráda, že můžu pokračovat v psaní jako toho příběhu tohoto naprosto jedinečného místa.
7: Co jste se dozvěděla nového o Santýnem? Protože to je v podstatě ta podoba nyní, to je zase ten Santýny.
8: Santýnyho jsem samozřejmě znala už předtím, ale nevěděla jsem, že to je vlastně jeho první velký dílo. To jsem se tam dozvěděla jako první fakt a začala jsem to tam tak jako postupně prozkoumávat. A pak jsem se začala scházet i se znalci Santýnyho, ať už s panem Růžičkou, nebo s ostatními lidmi, kteří vlastně působí ve spolku putování za Santýnym. No a Santýny to byl prostě strašný borec, jako to je úplně neuvěřitelný. Já ho neberu jako čistě jenom stavitele nebo architekta, ale to byl opravdu jako designer. A to, co předvedl u nás v 25 letech, jako klobouk dolů a vlastně já si dávám takový cíl, že bych chtěla procestovat všechny jeho památky po Čechách, tak už mám mnoho splněno. A to mně se hrozně líbí, že to, co u nás poprvé vyzkoušel, tak potom v těch dalších památkách jako implementoval a rozvíjel. Třeba trošku jako jinak, v jiných křivkách, jiných perspektivách, ale u nás to opravdu jako vyzkoušel poprvé. Takže já vždycky ze srandy říkám, že kdyby nebylo Sedlce, nebyla by Kutná Hora. To je fakt. A kdyby nebylo Sedlce, nebyl by Santýny tím, kým se opravdu stal.
7: Když vás tak poslouchám, tak to je teď jistý zájem o historii, architekturu. Vy jste ale tyhle obory nikdy nevystudovala, ale zároveň jste se teda odvážila napsat knihu o farnosti v Sedlci, o katedrále, o kostnici s fotkami Ondřeje Soukupa, dlouholetého spolupracovníka farnosti kutnohorského fotografa. Tu knihu vydalo prestižní britské nakladatelství. Měla jsem dojem, že jsem na internetu viděla, že už je snad vyprodaná. Tak není třeba teď úvaha taková, že byste měla nějaký obor spojený s historií, architekturou studovat?
8: Nad tím jsem se upřímně vůbec nezamýšlela. Já jsem od jako dětství byla milovník historie. To bylo jako můj, po angličtině to byl můj nejoblíbenější předmět. Jako dějepis to prostě, to bylo něco, kde jsem opravdu dávala pozor a To bylo taky jako na úrovni zázraku, protože jsem nějakou lehkou formu ADHD, bych řekla. Takže mě udržet jako v klidu byl problém. Ale v hodinách dějepisu jsem opravdu pozor dávala a vlastně mě dějepis a historie baví v tom, že my máme nějaká fakta, ale spoustu věcí nevíme a můžeme to fabulovat. A to je další můj koníček, další mé láska a to je vlastně jako psaní. Takže vlastně v té knížce se to protlo, že jsem mohla čerpat z těch faktických pramenů, mohla jsem čerpat z těch znalostí, které máme, primárně hlavně o katedrále při Okosnici, tam je spousta otazníků a spousta neznámých. No a zároveň se to měla propojit v nějaký jako celek, který bude čtivý, zajímavý a zábavný.
7: A je nějaký příběh, který máte ráda z historie kostnice nebo katedrály, který vás třeba fascinoval, když jste psala tu knihu?
8: Můj největší oblíbenec je rozhodně Petr Brandl, který u nás působil v sedleckém vlastně klášteře, a to dvakrát. Jednou ho vyloženě opat jako zachránil před domácím vězením, takže Petr dostal poměrně jako zajímavou zakázku, ale protože to byl divočák, tak prostě utíkal. A samozřejmě ta zakázka se prodlužovala, a přestože opat určitě byl trpělivý a jako velmi vznosný muž, tak už to asi nevydržel a na Petra teda uhodil, že by měl nějak jako ctít tu domluvu a domlouvat to, co slíbil. No ale prostě Petrova touha po svobodomyslném životě byla větší, takže místo, aby jako skutečně pracoval, tak se zavěsil svoje kalhoty za jeden z rozpracovaných obrazů. Takže když se opat přišel jako přesvědčit o tom, jestli opravdu Petr maluje, tak tam viděl ty zavěsený kalhoty a myslel si, že Petr maluje a plní zakázku, a místo toho Petr pobýval v nedaleké hospodě v centru Kutné Hory. Takže to je moje oblíbená historka a prostě deklaruje to ten fakt, že puzení umělců jsou stále stejná a prostě neskrotíme jako.
7: Tak humorné historky, to asi každý má rád při takových prohlídkách, ale jak je na tom třeba černý humor v kostnici? Můžete ho používat? Jak na to reagují návštěvníci? Protože z vás mám pocit, že máte ráda humor, ale nevím, jestli zrovna do těchto posvátných míst se to hodí.
8: Hodí. Vlastně náš merch je částečně vystavený, že máme těch jako kolekcí několik, a jedna z těch kolekcí je trošku jako vystavena na tom, že my dost často říkáme věci jako typu je tady mrtvo. Tak to je nejoblíbenější replika v zimě, třeba v lednu, když přijdu do kostnice a ptám se kolegů, tak co? Tak oni odpovídají, je tady mrtvo. A jako z toho jsme malinko vycházeli, ale držíme to podle mě na hraně nějakého jako vkusu a slušnosti. Ale prostě pracujeme s tím, jako smrt patří k životu. Myslím, nechci říct jenom naše generace, ale současný svět má buď tendence jí upozadit, že se nás to netýká, že jsme jako svým způsobem nesmrtelní. Naši nejbližší doma neumírají, nevidíme umírat. Že v naší společnosti, typicky v té české, je obrovské množství nevěřících lidí, takže v tom nehledají nějaký jako smíření, ale jako definitivní konec. Ale netřeba jako tu smrt demonizovat, ona prostě patří jako k životu, je součástí toho života, je pro nás, pro všechny, pro živé bytosti jako společná. Vím, že v některých lidech to zbuzuje jako strach, obavy, nějaký jako panický stavy, ale tak to prostě je. A zrovna kostnice je místo, kde bychom si to všichni měli připomínat. Ale na druhou stranu právě ta naše čeština je tak nádherná, že je strašně moc idiomů, který jako s tím svým způsobem pracujou, tak proč s tím nepracovat taky? Mně připadá daleko lepší, hezky, graficky nějaký takový idiom zpracovat, než prodat jako lepku. Ne pravou teda, repliku lepky. Jo? Repliku lepky nebo nějak prostě jinak prodávat suvenýry, a hledám prostě jiný cesty, než jenom lepky, lepky, lepky.
7: Možná, když už se o tomhle bavíme, tak se hodí teď připomenout, že v dubnu příštího roku chcete otevřít zvukovou instalaci, v podstatě expozici. Jejíž součástí budou vybrané anonymní nahrávky lidí, jejich zamyšlení o lidské konečnosti. Pokud mám tedy správné informace, tak vlastně stále ještě probíhá nahrávání v pop-up audio studiu Memento Mori na terase kostela v Sedlci. Už jste měla třeba i možnost nějaké ty nahrávky slyšet?
8: Ne, a neudělala jsem to záměrně. Já bych vlastně chtěla to slyšet až v momentě, kdy to pánové, naši autoři té expozice, Viktor Portel a Dominik Dolejší, zpracují, a bude to nějakým způsobem jako hotový materiál. Teď je to velmi syrový materiál a stává se nám, že se tam chodí zpovídat lidé třeba na 50 minut, na hodinu, že opravdu jako mají potřebu o tom přemýšlet, uvažovat, říct toho hodně, a my nemáme ambici celý ten prostě rozhovor nebo celý ten záznam dát dispozici. My v podstatě to by nebylo poslouchatelný a nesplňoval by to ty kritéria jako moderní expozice. Takže z toho budeme v podstatě dělat jenom určitý jako záznam. A v momentě, až ty záznamy budou hotový, tak se jim ráda poslechnu. Ale byla jsem první zpovídaná, protože i já mám prostě co sdělit světu, protože i mě se nějakým způsobem jako smrt dotkla. A přestože jsem v tom vlastně každý den a přestože mám čas jako tendence právě šahat po černém humoru, tak i pro mě je ta smrt téma, který mě prostě zasáhlo a měla jsem potřebu to prostě sdělit a říct a třeba to někoho zaujme a zamyslí se.
7: Nechtěla byste se podělit alespoň jednou větou, jak vnímáte smrt, ten konec?
8: Já nejsem praktikující katolík, takže já to vnímám tak, že je to prostě jako konec. A zároveň pokaždý, když přijdu do kostnice, tak se zamýšlím, co je v tom životě vlastně skutečně důležité. A není to to, že mám možnost se sebrat a jet do Japonska a užít se tam hezkou dovolenou, když to je teda super. Nebo že si koupím nový oblečení nebo nový auto nebo zrestauruju kus nábytku. Ale pro mě je nejdůležitější tomu, koho mám ráda, říct, že ho mám ráda, tomu, komu jsem ublížila, se omluvit a prostě utvářet ty mezilidský vztahy kolem sebe tak, jak nejlíp dovedu. A to se snažím vlastně i vnášet do toho našeho týmu v Sedlci, aby to bylo místo, kde nám je všem dobře. A vlastně je to strašně zajímavé, že když jsem byla personalistka v té nadnárodní společnosti korporátní, tak tam ten cíl byl víceméně podobný, protože to byla švédská firma a ty Švédové jsou prostě takový. Takže neustále ten cíl mám stejný a to ten, aby nám prostě tady na tom seti bylo dobře, to bych řekla, že je jako důležitý.
6: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Hostem hovoru je Radka Krejčí z římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. Vy jste zmínila Japonsko, kde jste byla, a teď nevím, jestli služebně nebo soukromně, myslím, že na jaře. Mě by zajímaly vaše dojmy, protože turisté asijští jsou opravdu v Česku všude. Často je vnímáme jako ty turisty, kteří všechno si fotí, natáčí na videa. Jak oni se projevují právě třeba v Kutné Hoře, pokud přijedou? Jak oni ta místa vnímají a jak to třeba koresponduje s tím, co vy jste právě v Japonsku viděla? Jaký vztah třeba tam má společnost k památkám?
8: Myslím si, že se nám tam podařilo rozklíčovat, jaký je rozdíl mezi Japonci, Číňany a Korejci. A myslím, že se mi podařilo je i jako rozpoznat mezi sebou. A vím, že těch japonských turistů u nás v Sedlci není tolik, jako těch ostatních Asiatů. Typicky si myslím, že k nám jezdí nejvíc jako Korejci a poté Číňani a těch Japonců tolik není. Nicméně Japonsko a jejich péče o památky je to jiný. Jo, my jsme vždycky byli fascinovaný, že jsme přišli k obrovskému hradu, který zvenku vypadal jako wow. A pak jsem přišli dovnitř a tam nic nebylo. Prostě jako vůbec nic. Ani tatami na zemi, prostě nic. A jsme si říkali, tak u nás jako ty hrady, že jo, jsou taky jako obrovský, ale vevnitř se pořád něco jako odehrává. Furt tam máte aspoň nějakou skříň, almaru, něco, nějaký kožešiny.
7: Musíte mít doprovodný program pro rodiny s dětmi.
8: Přesně, přesně.
7: Zázemí pro seniory.
8: Ano, ano. To tam jako většinou taky měli, ale opravdu jinak v tom hradu jste to prošla od zhora dolů a nebylo tam jako vůbec nic. Kromě toho, kromě bezpečnostních směrnic, kudy utíkat před požárem. A to je, bych řekla, ten největší rozdíl mezi námi a Japonci, že Japonci jsou jako totální minimalisti. I samozřejmě je to daný jako tím, kde žijou a co jim tam hrozí, kdyby si zavalili prostě svůj interiér jako hromadou nábytku. A co mě jako překvapilo, tak byla neuvěřitelná jako pokora k tomu veřejnému prostoru. To mi tady v Čechách jako obecně hrozně chybí. Že pro nás není problém něco vybudovat, ale pak o to pečovat, starat se o to, aby to vydrželo, to vnímám jako ten největší vlastně rozdíl mezi námi a Japonskem. A my jsme se potom naučili, že jsme si v baťohu nosili náš pytlíček na odpad, protože prostě potkat v Japonsku kdekoliv koš na odpad, to bylo taky jako malý zázrak.
9: Nejsou.
8: Ale nikoho by, nikoho by nenapadlo, ale vlastně ani z těch turistů, že by tam někdo něco pohodil na zem. A nechápu, proč u nás se to jako děje.
9: Jak je to se vstupným v Japonsku do památek?
8: Je tam, samozřejmě, je tam. Do těch hradů, není, samozřejmě do těch šintoistických chrámů a podobně tam vstupné není. Ale když jsme chtěli do těch takových těch jako zásadních památek, tak tam vstupné vybírali. My jsme se i hodně chystali na to, abychom prostě se dostali tam, kam chceme, takže jsme si tu cestu plánovali. Koukali jsme, kde třeba mají jako timeslotový systém, abychom měli garanci, to jestli tam dostaneme. A prostě myslím si, že to je jako standardní, prostě chtít vstupné po návštěvnicích, abyste se potom o tu památku mohli starat.
9: Kostnice asi svou reklamu nepotřebuje, si myslím, ale vaše farnost spravuje i další objekty. Tak jak přitáhnout lidi i tam?
8: My máme ve správě dva naprosto unikátní kostely, ať už románský kostel svatého Jakuba v Jakubu, což je obec vlastně v obci Církvice, je to kousíček od Kutné hory. Je to velmi velmi zajímavý kostel v tom ohledu, protože my přesně víme, kdy byl vysvěcen, kdo ho světil. A je to nezvykle velký románský kostel. A vlastně nikdo nechápe úplně, jak se tam tak jako vyskytl a proč. Těch hypotéz je několik. Ale když prostě vstoupíte do toho areálu, toho kostela, tak tam je úplně ticho, úplný klid a vy se propadnete fakt úplně do jiného století, protože ten kostel se zachoval jako v nebývalé původní podobě. Takže srdečně zvu, ještě vlastně v září máme kostel svatého Jakuba otevřen, teď je opatřen novou střechou kompletně, tak to nám dělá velkou radost. Máme tam i malou expozici a máme tam skvělou paní průvodkyni, která o tom kostele ví úplně všechno. Ne, že by to zažila, ale skoro to tak vypadá, jako prostě opravdu ta pátrá a hledá informace. A takže ten kostel kolikrát tam strávíte delší dobu než kdekoliv jinde, protože prostě všechno se dozvíte. A pak máme kostel svaté Anny v Nových Dvorech, což je barokní skvost. A taky jako úplně nechápete, kde se tam takhle nádherný baroko jako ocitlo. Tak prostě v Nových Dvorech, jo, v městě jsou maličkým. Ale taky to má jako návaznost na tu historii. A nyní jsme akorát dodělali vlastně rekonstrukci toho kostela a opatřili jsme ho novým bohoslužebným mobiliářem, tak z toho osobně já mám obrovskou radost, protože my jsme vlastně vyhlásili otevřenou soutěž architektonickou. Tam se nám přihlásilo vlastně 30 autorů. My jsme jeden ten autorský tým manželé Huly vybrali, potom jsme společně jeli do Portugalska vybrat mramor, tak aby to opravdu do toho kostela bylo to nejlepší, co můžeme mít. No a pak se nám podařilo sehnat ty nejlepší z nejlepších sochaře pana Petra Váňu a kameníka pana Tomáše Váňu a ty vlastně ten jako sen zrealizovala do takové podoby, že já, když to vidím na fotkách, si říkám, to vypadá jak vizualizace, to je tak dokonalý, že to není možný. A je to možný. Takže srdečně zvu i do kostela svaté Anny v Nových Dvorech.
9: Já, když to všechno slyším, tak mám pocit, že v žádném případě se v římskokatolické farnosti nenudíte, opravdu. Asi obzvlášť po vašem příchodu před pár lety. Máte pocit, že skutečně tedy farnost není konzervativní místo teď po těch letech zkušeností, že jste tam rozhýbala ten tým, protože si myslím, že vy jste musela i trochu namotivovat ty vaše lidi, aby třeba začali pracovat na vašich představách nebo na vašich společných představách. Jak to bylo těžké, když jste právě přišla z toho personálního oddělení, tedy toho módního řetězce, tak jak bylo těžké tedy ty lidi nalodit?
8: Bylo to těžké a do toho uprostřed té snahy přišel covid. Takže samozřejmě o toto bylo jako těžší. Ale na druhou stranu, já jsem se snažila na to koukat jako pozitivně. Brala jsem to jako nějaký jako restart, jako předěl, protože my v roce 2019 měli 500 tisíc návštěvníků a to už opravdu, to už jako nešlo. To už, mě už té kostnice bylo i líto. Bylo mi líto těch mých kolegů, kteří tam prostě jako museli koukat na ty davy těch drancujících turistů, kteří kolikrát tam dělali věci, kdy vám jako zůstával úplně rozum stát. To, že tam někdo jako dělá selfiečka, jo, to by nejradši dělali teďkon, ale to, že někdo je jako schopný na ty lepky šahat a různě je přeoranžovávat a to, že dokonce někdo jako schopný tu lepku olíznout a přitom se jako vyfotit, tak to byly prostě, to byly naše dny před covidem. Takže pak přišel covid, celý svět se zastavil, zastavili jsme se i my. Kolegové, průvodci zůstali doma a my v podstatě jenom s kolegyní z ekonomického, s kolegou z technického jako pobývali v té úplně mrtvý sedlci, jako nebyla ani noha a vůbec nevěděli, co s náma bude. Ale já jsem to brala, jako, já jsem to brala rozumně, já jsem to brala tak, že něco se teďkon zděje, ale že až ten svět jako naskočí zpátky, tak vím, já jsem si 100% jistá, že za náma zase pojedou, protože máme prostě ve správě úplně světově unikátní památku. No ale během toho covidu mnozí lidé odešli, poté jiní přišli a teď jsem hrozně ráda za to, že ten náš tým je velice jako pestrý. Já to volání potom diversity, to tam ve mně taky stále jako je, že je potřeba mít ty lidi jako odlišný, aby tam každý vnášel trošku něco jiného. Takže máme mladý, středního věku, starší, máme holky, kluky a jako společně chceme, aby sedlec bylo jako celý, vlastně celá ta čtvrť byla vnímaná jako nějaké historické centrum, o které bychom měli i společně s městem Kutná Hora daleko lépe pečovat, protože tam ta péče, právě oveřený prostor, jako nulová. Tam se tam velmi narážím a vlastně neustále potom volám, aby se všichni uvědomili, jak to tam vypadá. A zároveň myslím si, že nám společně jde o to, aby ty kostely jako žily, aby v té katedrále se děly věci, tam každý den se tam koná bohoslužba, pravidelně děláme právě výstavy, pravidelně hostíme koncerty, které třeba nejsou úplně prvoplánově hodící se do kostela, ať už je to jazz. Třeba Rudelinka tam loni koncertoval. Letos v říjnu máme Beatu Hlavenkovou, která je tak jako na pomezí mezi jazzem, popem, klasikou. A že vlastně po tomhle jako šaháme celkem cíleně. Že klasika je fajn, taky rozhodně ji jako rádi uvítáme, ale ukazujeme, jak by mohl vypadat kostel 21. století a jak může vypadat vlastně péče o památky 21. století a jak vůbec vlastně může vypadat cestovní ruch jako v sakrálních památkách. Počínaje marketingem přes merchandising, prostě přes to, co prodáváme, jak to prodáváme a i přes to třeba, jaké zázemí jsme jako vybudovali pro turisty. Takže chceme být takovými lídry tabulky nejenom v té návštěvnosti, ale i v tom ukázat, jak se to dá dělat a nebát se dělat odvážná rozhodnutí.
7: Říká Radka Krejčí, která je ředitelkou organizační složky římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec. Má na starosti správu tamnějších památek. Právě ona byla hostem hovoru, tak děkuji a naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání.
7: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
6: Interview Plus.
10: Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián připravuje zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu, kterým podle kritiků jde na ruku velkým agrokoncernům. Kdo ministrovi se zákonem pomáhá a kdo je z přípravy vyloučen? Petr Vizina se zeptá místopředsedy Asociace soukromých zemědělců Jana Štefla.
6: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
11: Czech Radio. News in English.
12: The Czech government has approved a reduction in unemployment benefits. Motorist chairman Foreign Minister Petr Matsenka says that his party is unhappy with the proposed 389 billion crown state budget deficit for next year. The Czech Republic's draft state budget for next year doesn't include any funding for Radio Prague International, the news outlet Seznam Zprávy reported on Tuesday. The new school year began for around 1.5 million Czech elementary and secondary school students on Tuesday. Around 115,000 children started first grade. Freedom and Direct Democracy did not commit incitement to hatred with controversial pre-election posters, the Prague Municipal Court ruled. The verdict upholds an appeal by the party and overturns a previous ruling. The national soccer team has got a new kit manufacturer, with the Czech FA announcing on its website on Tuesday that Adidas would be replacing Puma after 33 years.
13: Weather.
12: The weather forecast, it should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 23 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. Czechia's birth rate is falling sharply, yet many schools are still struggling with the shortage of places as the new school year begins. As the demographic decline gradually works its way through the education system, some communities could soon face the opposite problem, too few children to keep their local schools viable. Vít Pohanka has more.
13: At first sight, there seems to be a contradiction. Birth rates have been falling sharply, yet parents in some parts of the country are still struggling to find places for their children, particularly at popular secondary schools. Education policy analyst Nikola Šrámková from the non-profit organization Edwin explains why.
14: Fewer children are being born in Czechia today than in the past. Last year there were around 78,000 births compared with well over 100,000 in previous years. But this decline will filter through the education system gradually. We are only now beginning to see it in preschool education, and it will reach primary schools later. Secondary schools, meanwhile, are still dealing with the larger generations born around 15 years ago, so the pressure on their capacity will continue for some time.
13: And there is another factor making the situation more complicated. National figures conceal considerable differences between individual parts of Czechia. Some regions and municipalities continue to grow, while others are losing inhabitants. That means the same demographic trend can produce very different pressures on schools depending on where they are.
15: Praha a její okolí dlouhodobě přitahují lidi z ostatních částí.
14: Prague and its surroundings have long attracted people from other parts of the country as well as from abroad, creating pressure on school capacity. So the populations of Prague and central Bohemia are growing, even though birth rates are falling nationally. Last year, for example, central Bohemia gained around 11,000 residents and Prague around 9,000, while the Moravian Silesian region lost more than 6,000.
13: Unlike many challenges facing governments, demographic change offers at least some time to prepare.
15: Dneska už poměrně dobře víme, co se bude dít, protože máme dostupná data.
14: Today we have a fairly good idea of what is going to happen because the data are available. This year the Ministry of Education even launched a web application allowing municipalities to model their future preschool needs up to 2035. But a greater deal will depend on how school authorities, particularly municipalities in the case of kindergartens and primary schools, respond and whether they can do so early enough and effectively enough.
15: Reagovat včas a dostatečně efektivně.
13: So this first day of school in 2026 captures Czech education system at an unusual moment. It is still dealing with the demands created by larger generations of children, while much smaller ones are beginning to work their way towards the classroom. And in the years ahead, the challenge may increasingly shift from finding enough school places to finding ways of keeping a viable network of schools where there are fewer children to fill them.
12: That report was by Vít Pohanka, and that's all we have time for right now in English.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Do poslanecké sněmovny se vrací návrh, aby prezident přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu z pera koaličního poslance zamítl Senát. Na program by se měla dostat v nadcházejících dnech. Návrh je podle kritiků v rozporu s ústavou. Podle zastánců je v souladu s tím, že za zahraniční politiku odpovídá vláda. Měly by se upravovat prezidentské pravomoci.
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Naše pozvání přijali a jsou s námi ve spojení po linkách členka senátního ústavně právního výboru, senátorka ODS Miroslava Němcová. Dobrý den.
17: Přeji dobrý den.
16: A místopředseda sněmovního ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den i vám.
18: Dobrý den.
16: A začněme od vás, pane poslanče. Budete navzdory tomu senátnímu vetu hlasovat proto, aby prezident ztratil pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
18: Ona je to trošku taková zkratka. Já vím, že
19: co musíte nějak to téma uchopit, ale samozřejmě těch věcí, o kterých bychom měli nebo neměli hlasovat, je víc. Senát nemůže udělat jenom jeden nebo pozměňovací návrh, o kterém hlasujeme. My hlasujeme vlastně o celém...
20: Je to součást Senátu, většího celku, ale my se zaměřujeme na tento detail, tak prosím, pokud byste se vyjádřil k němu.
19: Takže já to respektuju, ale prostě nemůžete říct, že budeme hlasovat jenom o tom. A vzhledem k tomu, že my ten zákon nutně potřebujeme a předpokládá se účinnost od 1.11., tak jsem si naprosto jistý, že většina v poslanecké sněmovně bude hlasovat pro tu sněmovní verzi.
20: Mluvíte tedy o zákonu o státních zaměstnancích, ke kterému byla ta věc týkající se pana prezidenta, kterou předložil váš jmenovec Libor Vondráček za Svobodné, tak ta věc byla vlastně přílepkem.
19: Byl to pozměňovací návrh, zákon o zahraniční službě otevřen byl, tady se o klasickém přílepku asi mluvit nedá.
20: Paní senátorko, co byl pro vás ten hlavní důvod, proč jste v Senátu odmítla rušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí?
21: My jsme se tím zákonem zabývali komplexně, jak jste zmínil v úvodu, tak nejprve na ústavně právním výboru, ale i na dalších výborech Senátu a potom na plénu. A tím jedním opravdu mohu potvrdit, že jedním ze zásadních bodů, ke kterému se jsme se stále vraceli a vytýkali tomu zákonu, je právě vstup do ústavy. Běžným zákonem opravovat ústavu, měnit ústavu je nepřípustné. Jsme stoprocentně přesvědčeni a i na základě analýzy, které jsme měli od právníků a které měla k dispozici například i stálá komise Senátu pro změny ústavy a byla to zpráva, kterou pro nás vypracoval pan profesor Kysela a ten tam jasně říká, že běžným zákonem nelze měnit ústavu a tohle teď jsme v tom případě, kde se to stalo, je to protiústavní postup a vlastně ta celá ta debata se neustále k tomuto budu vracela, když pominu ještě řadu dalších výtek, které Senát měl.
20: Pane poslanče, je ta změna týkající se prezidentských pravomocí v souladu s ústavou?
19: Já se domnívám, že celá tato debata je spíš do jisté míry obětí těch okolností a těch současných vztahů prezident, vláda, motoristé, prezident, že jinak by možná ani nezbudila takovou pozornost, ale samozřejmě jinak by třeba ani nevznikla.
20: Promiňte, ptal jsem se na soulad s ústavou.
19: Já jsem v postavení, já vám to musím ale vysvětlit v kontextu, když budu velice stručný, tak ústava mluví o zastupitelských misích. Ten prováděcí zákon, nebo ten zákon v současné době říká, že prezident bude jmenovat pouze vedoucí úřadu, které jsou velvyslanectvím u hlavy státu. Dává to logiku, protože pro posluchače je důležité, že i v současné době to pověření, ten dopis píše pro ty stálé mise u mezinárodních organizací ministr zahraničních věcí a ten velvyslanec potom ty svoje pověřovací listiny od ministra zahraničních věcí předává vedoucímu té mezinárodní organizace.
20: Ano, tak to je, a ale když se zaměříme na ten soulad s ústavou, promiňte, pane poslanče,
19: ústava předává se prezidentovi nebo hlavě státu.
20: Já se na to hned paní senátorky zeptám. Ústava říká, prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A vy jste přesvědčený, že to se nevztahuje na vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a že tedy to je možné změnit prostým zákonem?
19: Odpovídá to jednak, a to jsem říkal celkem v klidu i na té debatě na ústavně právním výboru v Senátu, že tomu odpovídají i řady komentářů, které jsou k dispozici různých autorů. Mimochodem, ten stav takto skutečně reálně v minulosti existoval. Není to, takže z mého pohledu to není zásah nebo nějaká změna ústavy, jak by někdo z toho mohl tady vyvozovat z té debaty, nebo jak říkala paní senátorka, do ústavy se nezasahuje. Já respektuju to, že i zvyklost je pramenem práva. To vychází zase z jiné judikatury ústavního soudu. No ale pak si kladu otázku, co je zvyklostí, protože v minulosti pověřoval ministr zahraničí, nedělal to prezident, pak to začal dělat prezident a teď to zase bude dělat ministr zahraničních věcí.
20: Paní senátorko, berete v potaz, že ty zvyklosti se proměnili a berete v potaz, že pravomoci prezidenta týkající se vedoucí stálých misí byly zakotveny v zákoně teprve před 9 lety? Opravdu bude protiústavní, pokud se teď ta praxe vrátí hluboko do minulosti?
21: Já jsem přesvědčena, že ano, trvám na svých slovech a tu oporu nalézám právě v těch stanoviscích kompetentních lidí, kteří se k tomu vyjadřovali a nebyly to jednotlivci. Jako například pan profesor Kysela a další. A chtěla jsem k tomu říci, že bychom asi měli si připomenout, jak tento návrh se do toho zákona dostal. Když přišlo to původní změní na zákona o státních zaměstnancích do poslanecké sněmovny, což bylo někdy koncem prosince, nevím jestli 29. nebo kdy prosince roku 2025, tak tam nic ani zmínka o panu prezidentovi a změně jeho kompetencí nebo pravomocí nebyla. Dostalo se to tam až pozměňovacím návrhem, což už je samo o sobě kuriózní, že 4 navrhovatelé tohoto nebo předkladatelé tohoto návrhu, paní doktorka Renáta Vesecká, pan Radek Vondráček, Libor Vondráček a Zuzana Ožanová, všichni tedy ve vedení ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, tak přistoupili na to, že postupně bylo přidáno k tomu jejich původnímu návrhu dalších 20 pozměňovacích návrhů.
20: Ale, promiňte, ale i to se běžně děje.
21: Ano, to se může dít, ale ukazuje to v tomto případu, když byla obejita ta řádná procedura a bylo to podáno poslaneckým návrhem. Tak to ukazuje ve vztahu k panu prezidentovi, když Libor Vondráček dává naprosto nesouvisející přílepek v tomto případě k zákonu o státních zaměstnancích, který se týká pravomocí prezidenta republiky a dává to tam ve chvíli, která se připomeneme, kdy byl ten spor velmi vypjatý mezi prezidentem a motoristy a zástupce téhleté strany, tam najednou navrhuje tenhle ten pozměňovací návrh, tak jsme přesvědčeni, že z prvé řady je to taková nízkost, taková politická ubohost, kdy si vyřizovali touto formou s panem prezidentem své účty.
20: Já se na to hned pana poslance zeptám, pokud dovolíte, ještě bych byl rád, abyste se vyjádřila k dalšímu argumentu, který pan poslanec říkal, a sice, zda nedává smysl, aby vedoucí stálých misí pověřoval a odvolával ne prezident, ale ministr zahraničních věcí, když už dnes je to ministr, kdo jim vydává pověřovací dopis.
21: Pokud to dává smysl, tak ale tak musíme změnit ústavu. V ústavě je to jasně napsáno. Když je tam ústava, která je základním zákonem země a jasně definuje pravomoci prezidenta, mezi nimi, že je pověření a odvolávání vedoucích stálých misí, tak pokud je legitimní, že může mít na to někdo jiný názor, že může říct, tohle prezident nemá dělat. Hmm. Tak ale v tom případě musíme vést debatu o změně ústavy a ne to dělat tímto způsobem.
20: K tomu vy už jste se vyjadřoval, pane poslanče, že jste tedy přesvědčení, že ke změně této věci stačí změnit zákon, ale pokud možno, kdybyste se vyjádřil k tomu předchozímu, co vám namítala paní senátorka, a sice zda celá ta změna směrem k prezidentu republiky upravující jeho pravomoci není jakýmsi šprajcem ze strany koalice vůči Pražskému hradu?
19: Rád odpovím, já jenom mírné doplnění. Ústava mluví o zastupitelských misích. Paní kolegyně sama použila termín stálé mise. Terminologicky si opravdu myslím, že ústava je obecnější, ten zákon potom je přesnější. K vaší otázce.
20: Čili je to věcí interpretace, teď k té mojí otázce, ano?
19: No, není to prostě, je to věc názoru, není to něco, co je opravdu jednoznačně protiústavní.
20: Dobře, když už jste se u toho zastavil, tak mi dovolte pod otázku. Vy tedy shledáváte v něčem oporu pro ten výklad, že prezident by neměl jmenovat vedoucí stálých misí, když jmenuje velvyslance?
19: No já především souhlasím s tou argumentací, že to v podstatě zpřesnění. a nikoli změna ústavy. Je to zpřesnění terminologie. Jestli potom ústavní soud shledá, že tím je narušován nějaký ústavní princip, rád si vyslechnu ty argumenty.
20: A ještě k té mojí otázce, zda tedy se nejedná o mstu prezidentu republiky. Možná bych tady připomněl, co vy jste začal říkat hned na úvod, nebo téměř na úvod, že celá ta situace souvisí se vztahy mezi Pražským hradem a vládou.
19: No. Může. Já těžko můžu tady komentovat motivy kolegy Libora Vondráčka, který předložil ten pozměňovací návrh. Je potom trochu nesmyslná argumentace, že senátorům vadí motivy pana poslance Vondráčka, když ale ta novela zpřesňuje stav a dává ho v podstatě zpátky na koleje. Ten návrh, nebo ten pozměňovací návrh je ještě navíc k tomu změnovému zákonu, to není k samotnému zákonu o státních zaměstnancích, a ten změnový zákon výrazně právě zasáhl do zahraniční služby. A tam byl velký pozměňovací návrh i k zahraniční službě, byly to spíš technické věci. A v rámci té změny zahraniční služby byl podán i ten návrh Libora Vondráčka. Opravdu to není nějaký přílepek z čistého nebe. My jsme se těmi tématy a zpřesňováním zabývali a byla o tom debata.
20: Když tedy, pane poslanče, říkáte, že to naschvál vůči Pražskému hradu není, proč jste tedy před pár minutami říkal, že celá ta situace souvisí s tím, jaké jsou vztahy mezi Pražským hradem a vládou?
19: Protože možná, kdyby k tomuto nedošlo a nedošlo k nějakému vymezování a kolíkování hřišť, tak možná by se nad tímhle tím nikdo ani nezamyslel, protože ta praxe nějak plynula, byť třeba nedávala smysl. Minister zahraničních věcí dává pověřovací dopis, pověřuje, ale stejně se to ještě posílalo i na hrad. To je věc, která prostě fungovala několik let, ale předtím to tak nebylo. A teď se to nasvítilo, teď si to vzali za své senátoři, protože zase hájí prezidenta, protože jsou na straně toho sporu kompetenčního, na straně hlavy státu. Této hlavy státu. By mě zajímalo, co by říkali, když tam ještě seděl někdo jiný.
20: Paní senátorko, nemůže to dělat tento dojem, že se stavíte proti této změně, kterou pan poslanec označuje za zpřesnění ústavy, že se stavíte na stranu prezidenta?
21: Tohle je taková oblíbená figura, která v posledních měsících oponovala debatu kolem prezidenta, vlády, vládní koalice a opozice ve sněmovně a senátu. Já tohle to odmítám, přijde mi to docela hloupé a primitivní, protože tady naše hledisko, teď mluvím za senát, a opakovalo se to, jak říkám, v jednání výborů a komisí, bylo, že se díváme na ústavní princip, jako na ústavu jako základní zákon země. A vůbec jsme nepřihlíželi k tomu, kdo momentálně na hradě je nebo není. Dívali jsme se na ty články, konkrétní články ústavy, které říkají, jaké pravomoci patří prezidentovi, a ptali jsme se navrhovatelů, já osobně pana poslance Vondráčka na ústavně právním výboru a posléze pana poslance Libora Vondráčka na jednání pléna senátu, jsem se ptala, co bylo tím motivem, proč to tam dali, protože my to prostě nemůžeme jako a já ani jako občan, ani jako senátor nechápu, kde se zčista jasna vzala tahle ta potřeba s prostým zákonem měnit ústavu. Já myslím, že i pan navrhovatel Radek Vondráček, který na tom ústavně právním výboru, kde jsem se ptala, kdo ten návrh zákona psal, protože právě ano. tento moment proti ústavnosti postupu
20: paní
21: mě zarazil.
20: Nezlobte se.
21: Nebyl odpovědět, kdo to psal, tak to vylučuje to, že jsme se zaměřili na to, že chráníme pana prezidenta.
20: Paní senátorko, když vy teď odpovídáte v tom smyslu, že jako senátoři odmítáte tuto změnu, kterou prosazuje vládní koalice z důvodu toho, že hledíte na ústavnost a že vám jde tedy o ochranu ústavy, tak proč jste při tom projednávání označila ten návrh za odpornost?
21: Já jsem označila za odpornost to, jak nakládá ti navrhovatelé, jak se chovají ve vztahu právě ke změnám ústavy a k tomu celkovému projednávání a navrhování tohoto zákona. Já jsem se opakovaně totiž ptala, jak pana Radka Vondráčka, tak Libora Vondráčka, kdo ten zákon psal. Oni se s námi hráli jako kočka s myší. Pan Radek Vondráček na ústavně právním výboru řekl, že nemůže říci, kdo to napsal, protože nemá svolení těch, kteří to psali, že on sám to nebyl. Libor Vondráček na plénu Senátu řekl, že tam nějak participoval na tom pan Kněžínek, ale že dál k tomu se nebude vyjadřovat a nějaká skupina kolem něj. My jsme ostatní se ptali, nejenom já, byla to paní senátorka Šípová, pan senátor Balík, ostatní, nebudu všechny vyjmenovat, ale jsme se ptali kvůli transparentnosti toho procesu, kdo to tedy byl. Žádná relevantní odpověď se nám nedostala a to já si myslím, že je vážný nedostatek a mluvila jsem o tom, že to je odporné, tak si myslím, že takhle se zákon skutečně přijímá.
20: Hned, pane poslanče, budete mít prostor na to reagovat. Já teď jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají senátorka ODS Miroslava Němcová a právě poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Pane poslanče Vondráčku, tak stále platí, že nemůžete říct, kdo je skutečným autorem toho pozměňovacího návrhu, který tedy odebírá prezidentu pravomoc pověřovat.
21: To je Libor Vondráček, ale kdo napsal celý zákon, na to jsem se ptal.
20: Dobře, celý zákon o státních zaměstnancích předpokládám tím pádem.
21: Já děkuju
19: za tu opravu, protože jinak bych právě reagoval na to, že to bylo strašně zmatené a zapletlo se.
20: Já taky děkuju, protože už i mně se tentokrát v tom podařilo ztratit, tak zmatené to je. Možná pokusme se, nebo já se pokusím tu naši diskusi zpřehlednit a zjednodušit. A jestli byste nám, pane poslanče Vondráčku, jednoduše vysvětlil, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí? Co je tím důvodem, proč se to má měnit?
19: Protože je to logické, já jsem vám to řekl na začátku. Pověření podepisuje minister zahraničních věcí a u těch stálých misí, u mezinárodních organizací, a ten, kdo je pověřen, předává své pověřovací listiny vedoucímu nebo vedoucímu té stálé organizace. Když je to zastupitelská mise nebo vedoucí zastupitelského úřadu, který je velvyslanectvím u hlavy státu, pověření dává hlava státu, náš prezident, a ten velvyslanec předává svá pověření od druhé hlavy státu. To je čirá logika. Takže v podstatě to opravdu vracíme do nějaké věcné roviny. To je celé. Kolem toho se rozpoutala politická bouře, protože jsme v nějaké situaci v České republice. Co se týče toho, kdo to psal, už to paní kolegyně řekla, to je pozměňovací návrh pana Libora Vondráčka. To není předmětem té debaty, ani té dnešní, ale znova říkám, nikdy jsme neřešili, která konkrétní osoba v případě nějakého návrhu, třeba nějaký úředník, píše nějaký zákon.
20: Dobře.
19: Ostatné je, kdo se pod to podepsal, kdo za to nese politickou odpovědnost.
20: Paní senátorko, když jste tady... Paní senátorko, když jste tady teď slyšela vysvětlení ze strany pana poslance, proč by se měla měnit ta stávající praxe v pověřování a odvolání vedoucích stálých misí, připustila byste, že to může mít určitou logiku?
21: Ne, my se pořád od začátku oba dva, jak Radek Vondráček, tak já stojíme na svém a já na tom nemám vůbec co měnit. Ústava to říká jasně, my jako senátoři jsme se postavili za ústavu, vrátili jsme zákon poslanecké sněmovně, lépe řečeno zamítli jsme ho a sněmovna nás bude muset 101 přehlasovat, pokud bude na tom trvat. Řada senátorů dala jasně najevo, že pokud sněmovna bude takto postupovat, přehlasuje nás, tak se obrátí na ústavní soud, ten ve finále rozhodne. Ale dovolte mi se opravdu jako vrátit k momentu, který vy říkáte, že je chaotický.
20: Dobře.
21: Ale to pro mě je zásadní. Ptáme-li se na to, kdo tento návrh zákona o státních zaměstnancích, komplexní normu, která neprošla připomínkovým řízením, nebyla projednána ani s nikým, s žádnými relevantními orgány, jako je Svaz měst a obcí, samosprávami a podobně, kdo to napsal, tak je to jenom z toho důvodu, že chceme vědět, jak se to vlastně stalo, že čtyři právníci v čele ústavně právního výboru, nebo tři právníci plus jedna, v čele ústavně právního výboru sněmovny navrhli tenhle ten zákon v tak krátké době. Dobře. Obsáhlý, komplexní, bez jakékoliv debaty, bez toho, aby to prošlo legislativní radou vlády. A když jsme se dozvěděli až na plénu Senátu, kde jsem se opakovaně pana Libora Vondráčka ptala, kdo tedy ten návrh zákona napsal, tak on mi řekl, že to byl pan Kněžínek a jeho skupina.
1: Jak jste říkala?
21: Na zadání pana premiéra Babiše.
1: Nezlobte se.
21: Teď se ale představte, prosím, že legislativní rada vlády, kde pan Kněžínek je místopředseda legislativní rady vlády, napíše zákon a ta stejná legislativní rada vlády potom má dát stanovisko, jestli ten zákon je dobře nebo špatně.
1: Dámo a pane, nezlobte se, skutečně dnes celý zákon o státních zaměstnancích nebyl naším tématem, tomu jsme se věnovali v některém z předešlých pro a proti a budeme se tomu, předpokládám, věnovat znovu, ale teď na to samozřejmě musím vás nechat zareagovat, pane poslanče. Zda to není zvláštní, za jakých okolností a jakým způsobem se prosazuje tak zásadní legislativa, jako je zákon, který nahrazuje služební zákon, tedy zákon o státních zaměstnancích.
19: No, nemůžu vám připomenout, že samotný služební zákon vznikal podobně. Takže zákon, který nahrazujeme, tak také vznikl jako komplexní pozměňovací návrh poslanecký v poslanecké sněmovně.
1: Takže i u původního služebního zákona, promiňte, pane poslanče, ani u původního služebního zákona nebylo jasné, kdo je jeho autorem, kdo ho napsal?
19: No, nikoho to nezajímalo, nikdo se neptal. Ptal to nějaký odborník, nějaký legislativec. To je podstata sporu. Pan Kněžínek je veřejně známý tím, že se podílel na tom autorství, ale určitě to nepsal celé, že by si prostě sedl a jenom tak z první to celé napsal. Je to návrh, který zkrátka se připravoval a chystal, vychází z těch prací, které už na těch ministerstvech dělali dřív. A nelze zpochybňovat právo poslance mít zákonodárnou iniciativu a předložit zákon. Ano. To je ústavní věc, mimochodem. Ano. A děje se to tak. A dělo se to tak za kterékoliv koalice, ano, kterékoliv opozice. A tady u tohoto zákona musím za sebe jako předkladatel říct, že opravdu ta debata v poslanecké sněmovně byla kvalitní. Reagovali jsme na spoustu podnětů.
1: Děkuji.
19: Podněty třeba z Evropské komise.
1: Děkuju.
19: A bylo to fair a bylo to transparentní. Na rozdíl třeba od jiných, děkuju, zákonů, tady si stojím, že jsme to připomínkové řízení.
1: Pane poslanče, omlouvám se.
19: Během druhého a třetího čtení.
1: Paní, děkuju, senátorko, vaše reakce v jedné stručné větě, protože končíme.
21: Myslím si, že je důležité říci, že nikdo neupíral poslancům zákonodárnou iniciativu, ale v tomto konkrétním případě, kde jsme narazili na tolik přílepků a natolik protiústavních věcí, jsme se poptali oprávněně.
1: Na tom se tedy neshodnete, myslím si, že to jasně vyplynulo z dnešního pořadu. Tolik senátorka ODS Miroslava Němcová diskutovala s poslancem hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Děkuju vám oběma.
21: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
22: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
3: Poslouchejte celý příští týden po půl druhé na Českém rozhlase Plus.
23: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
0: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Řízení leteckého provozu má nového ředitele. Tenistky Havlíčková s Knocunovou vypadly na US Open v prvním kole. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních dvou měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda z koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále je jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
4: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
2: Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům světové.

0: V Mínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může to za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
1: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září a pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Podlehla Němce Lisové 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. Prohrála taky 2x3-6. Do akce by měly jít ještě Darja Vidmanová a Nikola Bartuňková. Kvůli dešti ale hrozí odložení začátku utkání. Lyžaři a snowboardisté začínají kvůli nedostatku sněhu podzimní přípravu v krytých halách s umělým sněhem. Důvodem je prudké tání ledovců, které omezuje možnosti tréninku na přírodních svazích. Do haly v nizozemském Landsgrafu jezdí na přípravou také trojnásobná olympijská medailistka ve snowboard crossu Eva Adamčíková.
2: Situace na ledovcích není příznivá a je to smutný pohled, takže čekáme, doufáme, že v říjnu už se nějaký ledovce otevřou a že budeme moc někde trénovat. Rádi bychom jeli do Švýcarska, do Sasfé trénovat a pak ještě někam dál, ale nějaký trochu hrubý obrysy plánů jsou, ale nejde to nikdy přesně naplánovat.
3: Překážka na D1 za Kývalkou a zavřená silnice u Turnova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Rosice. Od kilometru 182 popojíždí velmi pomalu porouchané nákladní auto a provází ho vozidlo silničářů, sjíždět budou u Ostrovačic. U Turnova je neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Na silnici 26 z Domažlic do Bavorska pozor v lese před Flomavou. V přehledném místě havarovala 3 osobní auta, projíždí se Kyvadlově. Následky nehody překáží na silnici 16 z Milníka do Slaného. Za dálnicí D8 vyprošťují z příkopu kamion se dřevem. Bylo to chvíli zavřené, teď se opět projíždí Kyvadlově, počítejte se zdržením. A v Praze před chvílí uzavřeli Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Plánovaná údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Proč jsou čeští politici příliš váhaví? Jak Američané kontrolují venezuelskou ropu? Proč dopadlo islandské referendum vítězstvím euroskeptiků? Jak může Evropa zastavit demografickou krizi? Kde všude si lidé stavějí domy? To je nabídka témat, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
5: Pražský městský soud rozhodl o tom, že hnutí SPD nespáchalo žádný trestný čin, když zveřejnilo své kontroverzní předvolební plakáty před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Soud také zrušil původní rozsudek, podle kterého mělo hnutí SPD zaplatit pokutu 3 miliony korun. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Co tento rozsudek z pohledu fungování české politiky může znamenat?
6: Může posunout určitým způsobem hranice toho, co je v předvolební kampani přípustné, co nikoli z pohledu toho, zda ta strana nebo hnutí tím spáchá trestný čin. Vzhledem k tomu, že je to plakát, který se týkal kampaně před senátními a krajskými volbami a zjednodušeně řečeno, jeden z nich hovořil o tom, že Českou republiku nespasí chirurgové z dovozu, tak je samozřejmě sporné,

0: zda takovéto plakáty nevyvolávají v lidech určité obavy, určitý pocit třeba i nenávisti vůči tomu, kdo byl na tom plakátu, ale odvolací soud dospěl k názoru, že tomu tak není, že je to zkrátka určitá zkratka a nadsázka v předvolební kampani, že se tím snaží to politické hnutí, v tomto případě SPD, upozornit na problémy, které trápí nejenom Českou republiku. Takže uvidíme, jakým způsobem v následujících měsících a také letech bude vedena předvolební kampaň pomocí takovýchto plakátů, nakolik to bude účinné, kdybych to měl stáhnout na SPD a krajské volby a senátní volby, tak takovýto styl propagace nepřispěl k tomu, že by SPD v těchto volbách nějak výrazně uspěla, spíše neuspěla. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme uvěřit, zda kdyby takovéto plakáty nebyly, tak zda by neuspěla ještě hůře. Pokud samozřejmě dojde k dovolání, což v tuto chvíli nelze vyloučit, tak bychom pak mohli se ještě od příslušného soudu dozvědět, zda skutečně takovéto mantinely, které nastavil odvolací soud pro případné předvolební kampaně, jsou definitivní, nebo zda skutečně je o něco zúží. Na tom je zajímavé také to, že se výrazně lišil názor státního zástupce soudu první instance a odvolacího soudu, ale vzhledem k tomu, že žijeme v právním státu, kdy je ten justiční systém nějakým způsobem nastaven, tak je potřeba takovýto rozsudek respektovat, je pravomocný, ale samozřejmě to nevylučuje možnost dovolání.
1: Z pohledu hnutí SPD je tedy případ uzavřen. Jak je na tom jeho předseda Tomio Okamura? Bylo jeho stíhání také ukončeno?
0: Zatím ukončeno nebylo, bylo pouze přerušeno, a to z toho důvodu, že Tomio Okamura je poslancem, má tedy imunitu, a vzhledem k tomu, že ho poslanecká sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, tak to stíhání bylo přerušeno, až uplyne doba, kdy je chráněn poslaneckou imunitou, tak asi to trestní stíhání s velkou pravděpodobností bude obnoveno, ale dá se očekávat, že pokud padl nějaký verdikt soudu, takže ten verdikt týkající se Tomia Okamury by neměl být diametrálně odlišný a že by rovněž on v tomto případě měl vyváznout s verdiktem, že se nedopustil žádného trestného činu, takže možná pro Tomia Okamuru bylo jednodušší, kdyby tehdy požádal o vydání a čelil podobně jako jeho hnutí tomu trestnímu stíhání a mohl mít ten případ uzavřen a nemusel tedy čekat na to, jak dopadne za několik let.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Už několik měsíců působí volební modely agentur dojmem, že česká politika zamrzla. Preference stran jsou plus minus podobné, i když občas je patrný nějaký výkyv, jako nedávno u hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Navzdory této zdánlivé stabilitě ale musí politici neustále udržovat vazbu s voliči. Soudí politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiba. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
1: Vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek. Islanďané ve víkendovém referendu těsně odmítli oživit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Je to porážka nikoli jen pro islandskou vládu, která plebiscit vyvolala, ale i pro unijní projekt. Slovo má evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
3: Při pohledu na kampaň před referendem se místy zdálo, že otázka možného připojení Islandu do unijního klubu stojí a padá s makrelami. Přesněji řečeno, zda je tamní rybáři budou moci nadále lovit a vyvážet podle svého, nebo se budou muset podřídit unijním kvótám. Ve skutečnosti však bylo v sázce mnohem více, a to pro obě strany. Obnovení přístupových rozhovorů by vyslalo významný signál evropské jednoty a soudržnosti v době výrazného růstu geopolitického napětí v severním Atlantiku, ať už jde o ambice Číny, potažmo Ruska, které hledají nové námořní cesty, nebo o stále neukojené teritoriální choutky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž se stále zcela nevzdal snu o získání kontroly nad sousedním Grónskem a nezůstává jen u něj. Island by tak dal jasně najevo, že se nenachází v menu zemí využitelných pro přeskupování geopolitického vlivu. V neposlední řadě by pak obnovený zájem Islandu o členství pomohl unijní politice rozšiřování. Dodal by jí impuls, ze kterého by těžili i další kandidátské země. Vzhledem k očekávatelnému rychlému postupu by nejspíš brzy potvrdil, že Unie stále zůstává rozšíření schopná, a to nejen východním směrem. Kdo ví, třeba by časem nezůstalo pouze u Islandu. Voliči však rozhodli jinak. Evropská unie, která o sobě říká, že chce být geopolitickou unií, by si nyní měla poctivě zodpovědět otázku, proč možnost obnovení rozhovorů nebyla pro islandské voliče atraktivnější. Rozhodně bychom si přitom neměli vystačit s banální odpovědí, že za to mohou makrely. Ano, rybolov pro Island znamená důležitý sektor ekonomiky, na němž je závislá část obyvatelstva žijící mimo metropoli. Nebyli to ale zdaleka jen rybáři, kteří hlasovali proti zbližování s pevninskou Evropou. Zastánci členství v EU na Islandu neuspěli především, protože se jim nepodařilo dostatečně přesvědčit ani klíčové voliče, tedy obyvatele Reykjavíku a mladší generaci. Mimo jiné proto, že argumentaci místo politického významu nesmyslně zúžili na otázku ekonomických výhod, zejména možnosti následně přijmout euro, které je stabilnější než volatilní islandská koruna. V jádru debaty se ale především ocitla otázka suverenity. Podle příznivců přistoupení by se suverenita ostrova vstupem do Evropského klubu zvýšila. Island totiž je už nyní členem Evropského hospodářského prostoru a Schengenu. Musí tedy přebírat množství evropské legislativy bez možnosti ji jakkoliv ovlivnit. Vstupem do EU by se Island už nemusel slepě podřizovat a navíc by získal silný hlas na mezinárodním poli. Podle odpůrců vstupu do EU by země o suverenitu naopak přišla, protože by se zvýšil počet oblastí, v níž by ostrov musel následovat unijní legislativu. Tu by sice mohl ovlivnit, ovšem hlasem jedné z nejmenších členských zemí. Ve vypjaté kampani před referendem zaznívaly nadto také klasické polopravdy a mýty o diktátu Bruselu a nikým nevolených byrokratech, známé z rétoriky evropských euroskeptických stran nebo ze Spojeného království z dob tamního brexitového referenda. Jaké ponaučení bychom si z toho tedy měli vzít my uvnitř EU? Především, že Unie nejspíš není natolik atraktivní projekt, jak si sami někdy namlouváme. Svůj apíl má nepochybně pro chudší státy, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně a garanci západních standardů. Podobně jako v případě Británie před Brexitem se ani na Islandu však nepodařilo vysvětlit, že z členství dostatečně těží i bohatší státy, nejen ekonomicky, ale i politicky. Za to si z části může Evropa sama. Část elit příliš dlouho mentálně žila z integračních úspěchů 80. a 90. let. Ty už však dávno nestačí. Hlavní chlouba EU, tedy jednotný trh, stále není dokončen. Proti původním plánům nabral už více než 30-leté zpoždění. A i přes ránu, kterou Unii uštědřil Brexit, EU dál sklouzává ke stylu, který kritikům integrace poskytuje snadnou munici. Typicky tehdy, když vzniká legislativa, která sice jedny bariéry odstraňuje, jiné však současně nepochopitelně vytváří. A nemohou za to často ani tak mýtičtí bruselští byrokraté, jako spíše nedostatek politické ochoty ke kompromisům, který vede ke zdlouhavým vyjednáváním a suboptimálním řešením. Hlavním zdrojem politické vůle a legitimity přitom dál zůstávají členské státy. Řešení proto musíme začít hledat u sebe.
1: To byl analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Lednová vojenská operace ve Venezuele, kdy americká armáda zajala tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu, má po několika měsících první konkrétní důsledek. Smlouvu, která zajišťuje Američanům přístup ke skutečně velkým venezuelským ropným zásobám. Podrobnosti dodává publicista Eduard Freisler, který dlouhodobě sleduje dění v Americe.
5: Spojené státy uzavřely s Venezuelou historickou smlouvu. Mají z jeho americké země v následujících letech získat závratných 65 miliard barelů a prakticky tak vyrovnat objem svých vlastních ropných zásob. A to i přesto, že největším ropným producentem současnosti jsou právě Spojené státy. Donald Trump tento mohutný tok ropy označil za dar venezuelského lidu Američanům. Prezident má jasně vymezený slovník. Pokud neuráží nebo ze sebe nedělá Ježíši Krista, fabuluje. Není politicky nekorektní. Je demagog. Ropná smlouva s Venezuelou není dar, ale výpalné. Smlouvu s ním totiž podepsala autokratka Delcy Rodriguezová, která k něčemu takovému neměla žádné ústavní právo. Prezidentství ve Venezuele uzurpuje. Už dávno měla odstoupit a vypsat volby, protože země od 3. ledna tohoto roku nemá prezidenta. Jak je známo, americké komando toho dne zatklo a z Venezuely odvezlo vůdce země Nicolase Madura. Ve venezuelské ústavě stojí, že v případě prezidentovy trvalé absence moc přebírá viceprezidentka. Tou Rodriguezová opravdu byla. Volby ale měla vypsat do 30 dnů, protože prezident zmizel z úřadu ve lhůtě prvních 4 let svého mandátu. Rodriguezová se nemůže skrývat ani za termín dočasné absence prezidenta. Ústava totiž v takovém případě mluví o 90 nebo 180 dnech, pokud tuto lhůtu prodlouží Národní shromáždění. Někdejší Madurova pravá ruka je u moci už přes 240 dnů a navíc se nezdá, že by měla odstoupit. Ústavou je tu totiž Donald Trump. To on rozhodne, co bude s Rodriguezovou a dalšími členy diktátorského venezuelského režimu. Trump z Venezuely udělal svůj vazalský stát, kam si chodí pro bohatství, jež má lepit jeho přehmaty. Většina obyvatel Venezuely si byla vědoma, že odstranění diktátora je bude něco stát. Zpočátku to považovali za samozřejmost. Trump totiž z jejich života odstranil vůdce, který od nástupu k moci nastolil v zemi státní teror. Ze dne na den dokázal americký prezident tento režim zkrotit, kdysi vulgárně agresivní členové mocenské kliky, kteří arbitrárně zavírali do vězení, unášeli a zabíjeli, se teď očividně klepou strachy. Kdysi velkohubý ministr vnitra Diosdado Cabello například tvrdil, že USA nikdy nedostanou ani kapku venezuelské ropy. Dnes je podepsán pod dohodou, která většinu tohoto bohatství USA de facto předává. Vystrašený a ponížený jako beránek. Jenže Cabello je stále ministrem vnitra a Rodriguezová prezidentkou. Často přitom hraje klíčovou roli. Možná se totiž blíží k okamžiku, kdy se z Trumpova sevření dostanou, kdy se pistol od jejich spánku odkloní. Republikán totiž může za 2 měsíce po takzvaných pololetních volbách přijít o kontrolu nad kongresem. A demokraté by při takovém scénáři začali úřadovat. Například by mu zřejmě zatrhli jeho zahraniční výboje. Rodriguezová a spol. Pak možná strhnou masku a spolupráci s Trumpem označí za nezbytnou cestu, jež vedla k přežití původního systému organizovaného zločinu, který se vydává za socialistickou revoluci.
1: Míní publicista Eduard Freisler. Kvůli stárnutí populace se může do roku 2100 snížit počet obyvatel Evropy o zhruba 50 milionů lidí. Jaké může mít demografická krize důsledky, nad tím se zamýšlí spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern.
6: Platí zásada, že kdo nemá víru ve svoji budoucnost, tak do ní také odmítá investovat. Jedna z investic do budoucnosti, která platí od nepaměti, bylo, že lidé na svět přiváděli děti, i když byli chudí jako kostelní myši. Naopak více dětí pro ně znamenalo jistější zajištění v budoucnu, a to navzdory úsloví, že jeden otec uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Dnešní mladí lidé, jak ukazují demografické a sociologické průzkumy po celé Evropě, víru v to, že mají jakousi budoucnost, pozvolna ztrácejí, což se projevuje i klesající mírou porodnosti napříč celou Evropou. Podle Spojeného výzkumného centra zřízeného Evropskou komisí klesne celkový počet obyvatel Evropy díky jeho stárnutí a postupnému vymírání do roku 2100 zhruba o 50 milionů. V Evropě dnes nenajdete zemi, kde by průměrný počet dětí na jednu ženu dosahoval alespoň počtu 2. Hlasně vyhlašovaná prorodinná politika Viktora Orbána, vyznačující se řadou materiálních úlev pro mladé rodiny, za 16 let své existence nezaznamenala žádný výrazný úspěch. Německo ku příkladu zajištění mladých rodin s dětmi řešilo zákonným nárokem rodičů na umístění dětí v jeslích a ve školkách, nicméně průměrný počet dětí na jednu ženu klesl v porovnání s rokem 2021 z 1,58 na 1,32 dítěte. Jestliže průměrný věk Evropana v roce 1990 byl 32 let, dnes vzrostl na úroveň o 10 let vyšší. Nejstarším obyvatelstvem jsou Italové. Nicméně ostatní země je spolehlivě dohánějí. Stále více jsou tak ohrožovány základní pilíře evropského sociálního státu, zejména pak zajištění ve stáří a bezplatná zdravotní péče. Jeho rozpad není ve světle demografického vývoje nijak nereálný. Jisté reformy, kterým se ovšem mnohé evropské vlády brání, nazírající na věci z perspektivy jednoho volebního období, jako je posun věku odchodu do důchodu ve vazbě na průměrnou délku dožití, případně dovoz mladých lidí ze zemí mimo Evropu, se nakonec mohou ukázat jako kosmetické úpravy. Tou nejvíce přitěžující příčinou je ztráta víry mladých lidí ve vlastní budoucnost. Heslo dne jim zní Carpe Diem. Před takovým vývojem varovali už revoltující studenti v 60. letech minulého století. Byli přesvědčeni, že lidé pohlceni konzumním způsobem života, jaký nabízí soudobý kapitalismus proložený společností hojnosti, vede k odcizení člověčí podstaty a ztráty v jakýkoliv transcendentní smysl života. Tehdejší pocit odličtění je nyní navíc umocněn hrůzou z katastrof hrozících v důsledku oteplování klimatu. A tak človíčku, nemeškej, užij si dne.
1: Dodává publicista Ivan Štern. Většina lidí, kteří žijí na naší planetě, jsou pevně spjati s místem, kde se narodili. I za cenu toho, že může jít o oblasti, kde se častěji vyskytují přírodní katastrofy. Více už v pravidelné glose spisovatelky Ivy Pekárkové.
7: Ničivá přívalová vlna na hranicích Nepálu a Tibetu rozvířila debatu o klimatických změnách a taky o možnosti vybudovat signální systémy, které by lidi varovaly, že se blíží podobná katastrofa. Vynořila se informace, že v tomhle údolí k podobným, i když ne tak ničivým neštěstím, dochází často. A v zápětí přišla otázka. Tak proč tam ti lidi bydlí? Ta otázka dává smysl. Když někde nejsem v bezpečí, tak se odtamtud odstěhuju, no ne? V těchto pár slovech a otazníku vyhřezly na povrch hlubiny naivity nás Evropanů. My se můžeme stěhovat, kdy se nám zamane. Když se nám nelíbí v Praze, můžeme do Brna, do Berlína anebo do Brisbane. Stěhování je jen otázka organizace, trochy peněz a možná jistého nepohodlí. Drtivá většina lidí na Zemi si ale s touhle planetou nemůže hrát jako s barevným nafukovacím míčem. Obyčejně jim nezbývá, než zůstat tam, kde se narodili. Pokusy o cestu za štěstím do ciziny, všeobecně zvané migrace, což je dnes sprosté slovo, jsou nákladné, nebezpečné a povedou se málo kdy. V horách jako Himaláje nebývá snadný ani přesun do sousedního údolí. Hory uživí jen málo lidí a ta troška obdělavatelné půdy je dávno zabraná. Jistě, můžete slézt z hor a přidružit se k těm statisícům a milionům obyvatel slamů ve městech. Musíte ale počítat s tím, že tam nebudete vítáni a život tam nebude o nic lehčí. Tohle všechno by Evropané měli vědět, anebo aspoň tušit. A přece se zeptáme, tak proč se neodstěhují? V Sydney jsem slyšela odpověď jedné z původních obyvatelek Austrálie, ženy s mateřským úsměvem a hlubokýma očima, na podobnou otázku. Televizní novinářka se jí zeptala, proč si postavila dům zrovna v záplavové oblasti. Je to tak, řekla. My aboriginálové moc dobře víme, že je to záplavová oblast. Jednou nebo dvakrát do roka vymetáme bahno z obýváku. Za ty tisíce let, co tu jsme vypozorovali, kde je vhodné stavět domy a kde ne. Jenže pak nám Anglové zabrali půdu, prohlásili, že jim patří a stavební parcely si musíte kupovat. Ano, kupovat, jakkoliv to zní neuvěřitelně. A já nemám dost těch jejich peněz, abych si mohla postavit dům na místě, o kterém my aboriginálové víme, že je bezpečné. Stavíme si domy tam, kde bychom je nestavěli, kdyby nám Anglové neukradli zemi. A zářivě se není usmála.
1: Tolik Iva Pekárková. A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních prvních zářijových názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Pro a proti. Islanďané o víkendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů, zatímco o členství v Evropské unii usiluje řada zemí západního Balkánu nebo Ukrajina.
8: Co dnes Unie nabízí zemím, které stojí mimo ni, a co naopak očekávají její stávající členové? Měla by se Unie dál rozšiřovat, i když se už dnes obtížně shoduje na některých otázkách? A pokud ano, bude se muset nejprve změnit? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a nezařazeného europoslance Ondřeje Dostála.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl druhý. Štěpán se přikrčil v křoví. Karel byl od něho na dohled. Pravidlo, které dodržovali po celou dobu. Kdyby chytili jednoho, nemusí chytit druhého. Zaslechl hlasy dětí a mladé ženy, která je měla na starost. Pochopil, že tři děvčata patří matce a ti dva chlapci jsou kamarádi ze sousedství. Každému z nich nabídla velkou buchtu. Štěpán polkl na prázdno, ale víc než jídla si všímal ženy. Ve Štěpánově dětství bylo něco, co dlouho neuměl pojmenovat. Prázdno. Chyběla mu matka. Že je na jeho životě něco v nepořádku, pochopil, až když začal chodit do školy. Jednou se ho učitelka neprozřetelně zeptala na maminku, když si povídali o rodině, a on neuměl odpovědět. Hlavy všech, co seděli před ním, se na něj otočili a on jen zakoktal, že maminku nemá. Dál už si ho nikdo nevšímal, ale zvědavé děti doma zjistili pravdu. Potom čelil škaredým nadávkám. Slovo parchant na něho padalo, jako by po něm házeli kamení. Zprvu před nimi utíkal a brečel, později si to vyřizoval ručně. U babičky zůstal, než nastoupil do školy. Její nemoc však donutila otce, aby si pro něj přišel. Znal ho jen jako cizího pána, který se u nich před Vánocemi objevil, aby přinesl dárek a něco na přilepšenou. Další měsíce na něho zase zapomněl. Otcovo, půjdeš se mnou, jsem tvůj táta, přijal nedůvěřivě. Podíval se na babičku, tak kývla hlavou, obtížně vstala a z vedlejší místnosti přinesla připravený ranec s oblečením a dřevěným koníkem od loňského Ježíška. Objala ho. Změnil se mu život. Babiččina výchova byla měkčí, i když plná příkazů, co může a co ne. Otec si ho příliš nevšímal, ale když něco vyvedl, srovnal ho ručně a bez pardonu. Marně se snažil něco vyzvědět o své mámě. Pozoroval u svých spolužáků, jak hezky se k ním mámy chovali, a teď to měl opět přímo před očima. Štěpán poodhrnul listí, vedlejší větev se mu vysmekla a prudký pohyb vylekal sedící skupinku. Žena honem zbalila deku a jako kvočna chránící svá kuřata je pobízela k ústupu. Jejich postavy se zmenšovaly, až zmizely na obzoru. Teprve potom Štěpán slabě hvízdl. Karel se objevil v bezpečné vzdálenosti. Už jsme kousek od hranic. Půjdeme zase v rozestupu, dávej pozor. Teď se to tady bude hemžit vojáky. Zaposlouchali se do ticha. Pak zvolna postupovali kupředu. Začalo drobně pršet. Štěpán si natáhl kapuci. Nejraději by ji však sundal. Měl pocit, že mu tlumí zvuky lesa. Jejich pohyb vyplašil sojku. Vzlétla a rozkřičela se. Charakteristické chraplavé kšré varovalo ostatní zvířata. Oba muži se na chvíli zastavili. Nad hlavou se ozývaly třepetavé zvuky ptáků, kteří se poplašeně vznesli nad koruny stromů. Přesně označili místo vetřelce. Sakra, zaklal v duchu Štěpán. Věřil, že Karel pochopí a zastaví se. Už byli na české straně, podle kompasu a uplynulé doby to tak mělo být. Chvíli vyčkávali, ale když se nic nehnulo, pokračovali dál. Štěpán měl pocit, že se motají pořád v jednom kruhu. Varovné kšré se znovu ozvalo nad vrcholky stromů. Karel se rozhlédl. Rozhodl se přeběhnout na druhou stranu z místa tak nebezpečně označeného ptáky. Rozhlédl se a naslouchal. Les byl tichý a zároveň tajuplný. Jakýsi nečekaný zvuk sem nepatřil. Plíživý pohyb, jako když se kočka chystá skočit na svou kořist. Nestihl zareagovat. Objevili se před ním, jako by vyrostli ze země. Vběhl jim přímo do náruče. Už tam na něj čekali. Nemělo cenu utíkat. Chyběla mu zbraň. Štěpán se sesul v hustém křoví na břicho. Viděl, jak Karla odvádějí. Jen měl strach, aby ho neprozradil. Aspoň teď ne. Zůstal ležet, než zmizeli. Rozum mu velel, aby se skryl dál od nebezpečného místa. Tělo ochrnulo a teprve chlad ho donutil se zvednout. Vydal se směrem k domažlicím. Odsud chtěl odeslat dopisy, které mu na druhé straně svěřili. Některé pošle poštou, některé doručí osobně. Dobře, že prší, aspoň si ho nikdo nebude všímat. Neotáčel se po žádném autě. Moc jich tady stejně neprojíždělo. Jen uhnul dál ke krajnici, aby ho některé neohodilo. Cestu po silnici mu nedoporučili. Sám si byl vědom, jak je to pro něj riskantní, ale pro dnešek měl dost mokré trávy a křoví. Nohy ho bolely z překonávání nekonečných drobných překážek. Další auto ho vyrušilo v přemýšlení. Ustoupil stranou a příliš pozdě si uvědomil, že vůz zpomaluje. Hlídka SNB. Náhoda nebo z Karla už dostali informace? Nebránil se, když ho vezli do věznice okresního soudu v Klatovech. Už dávno si utříbil, co může říct a co ne, aby si nepřitížil. Zavřeli ho do studené místnosti s tvrdou palandou. Ani deka tu nebyla. Roztřásla ho zima a taky pocit strachu. Vyslýchali ho až druhý den dopoledne. Posadili ho proti dvěma SMBákům se strnulým výrazem. Chvíli čekali, než si jejich kolega všechno připraví. Štěpán měl čas si nejdříve prohlédnout zapisovatele. Byl starší, nevýrazný obličej, úzké rty, oči ukrýval za brýlemi s tmavými obroučkami. Všichni tři na sobě měli modrošedou SMBáckou uniformu. Vyslýchající vypadal uhlazeně. Vlasy, natřené zřejmě nějakou pomádou, dodávali obličej strohosti a nechali vystoupit široké čelo. Druhý protějšek působil jako dobrosrdečný strejda. Široké rty, nadúcené tváře. I prsty na rukou vypadaly jako malé buštíky. Štěpán měl jednu chvíli dojem, že se na něho maličko usmál, ale pohled do jeho prázdných očí ho zarazil. První dotazy byly podobné těm na chomutovské policejní stanici. Proč jste emigroval? Začínal vyšetřovatel. Stejnou větu kladl každému zadrženému. Štěpán si už dávno promyslel svou odpověď. Byla pravdivá. Z mladické nerozvážnosti. S ničím lepším jsem se tam nesetkal. Německo je zničená země. Proto jste se vrátil? Mám tady snoubenku. Pracuje v nemocnici, o mém odchodu nic nevěděla. To už jsme si zjišťovali. Takže to byl hlavní důvod? Štěpán věděl, že mu zkontrolovali aktovku. Taky jsem měl odeslat dopisy některých utečenců. To nám neříkáte nic nového. Kolik je v táboře Čechů? Neumím to odhadnout. 300 nebo 400? Štěpán věděl přesně, ale nechtěl prozrazovat dané číslo. Trochu ho naštvu, napadlo ho. Viděl jsem tam několik mužů v uniformách SNB, stejně jako finanční stráž a bývalé důstojníky v civilu. Byla tam taková směska ode všeho. Jak jste poznal, že to jsou důstojníci? Vyšetřovatel se nazlobeně zavrtěl na židli. Podle jejich oslovení. Často se tak titulovali. Ale nálada byla v táboře skleslá a každý se snažil dostat z Německa pryč. Kam? Vrátit se domů? Essenbach zvedl prudce hlavu, jako by se těšil na všechny, které bude v budoucnu vyslýchat. Jeho kolega zareagoval stejně. Do rozhovoru nezasahoval. Zatím nebylo třeba. Někteří ano, zalhal Štěpán. Ale byl tam před mým příchodem nějaký pán, počkejte, jak se jen jmenoval. Jeho příjmení znal, ale chtěl chvíli blafovat. Nakonec jim to řekne, tak co mu můžou udělat. Už vím, Pavel Tigr. Tigrit, ne? Houkl naštvaně protějšek. Co tam chtěl? Nabízel možnost exilu do jiných států a všem uprchlým Čechům pomoc organizovanou v Americe. A co vy? Pomýšlel jste na něco takového? Byla v tom nějaká záludnost? Štěpán znejistěl. Vrátil jsem se kvůli snoubence. Můj odchod byl neuvážený. Nechali ho, ať se smaží ve svém strachu. Musel ho mít. Spravedlnost se nedá ukolébat. Vyšetřovatel se postavil k oknu a díval se chvíli na ulici. Obrátil se na zapisovatele. Poslední věta. Výslech ukončen v 11.15 23. dubna 1948. Šel pomalu ke dveřím, otevřel je a vyčkával. V Gavendových očích zahlédl naději, že to tímhle výslechem skončilo, že může jít dál za svou slečnou, že je volný. Zašklebil se na něho vítězně, nakoukl za dveře a řekl. Odveďte zadrženého do cely, kde byl včera a hoďte mu tam něco na přikrytí. Štěpán pochopil, že teď už to nebude jen na jednu noc. Každý den ho vodili k výslechu. Neměl jim co říct, opakoval jen to, co už se dozvěděli první den. Snažili se z něj získat informace o nějaké zpravodajské skupině. Štěpán tvrdohlavě stál na svém. Jeho vyšetřovatel začínal mírně, aby ho přesvědčil a po dobrém přiměl k doznání. Byli na něho opět dva, hodný a zlý. Představení, jak tomu říkal, skončilo stejně, křikem a vyhrožováním.
1: Zatím vás vyslýcháme, jsme na vás hodní. Ale už brzy vás pošleme do vězení a záleží jen na nás, do kterého.
0: Do kterého? Štěpán měl dost času na přemýšlení. Možná už na to přišel. Strava, kterou mu přinášeli v malých porcích, mu nechutnala. Po 14 dnech mu rozhodila zažívání. Žádal několikrát za den odchod na záchod. Nekonečné minuty, než došel dozor, potom úprk. Ze začátku dobíhal včas jen tak. Dozorce se bavil.
1: Jak by to dopadlo, Gavendo, kdybych se opozdil?
0: Smál se svému nejapnému vtipu a se zadosti učiněním sledoval jeho strhaný obličej. Štěpán nereagoval. Už dávno mu došlo, že mlčení je nejlepší obrana. Bolesti trvaly 2 dny. Potom začal nemocného hrát. V uzavřené místnosti ho napadla ona spásná myšlenka. Vystoupil na mísu, aby se podíval okénkem ven. Otevřel ho, zkoušel se protáhnout, vzepřít se a posadit se v něm. Koukl dolů, přízemí, žádná výška. Teď nemohl, až večer. Zase ho tiše zavřel.
1: Vězňům vaří schválně takové šlichty? Je to součást výslechu?
0: Obrátil se na doprovod, který ho hlídal.
2: Nejsme Interhotel,
0: zasmál se dozor.
1: Není tam žádný papír, dodal Štěpán zkroušeně. Nemohl byste mi nějaký dát nebo noviny? Chodím několikrát za den.
0: Přikázal jim nebavit se zadrženými, ale vcítil se do jeho situace. Když ho vedl večer už po třetí, rozhlédl se a z kapsy vytáhl pokrčené rudé právo. Štěpán vděčně poděkoval. Podíval se na první stranu. Včerejší právo z 10. května. Vlastně se těmi novinami utvrdil o správném datu, i když jim ukončovali každý výslech. Tma se pomalu vplížila do celé místnosti. Chodbu a záchod osvětlovalo jen slabě světlo. Dnes večer už třetí Štěpánův úprk na záchod. Měl štěstí, že se dveře dali zavřít. Vyluzoval bolestivé zvuky, které byly slyšet na chodbu. Dozorce odstoupil až do rohu. Tohle nemusel poslouchat. Štěpán nečekal. Noviny položil na poklop mísy. Vyhoupl se do okna, ještě naposledy dvakrát hekl. Nic podezřelého se za dveřmi nedělo. Prostor před budovou zel prázdnotou. Dopadl do dřepu. Už ho nikdo nezastaví. Utíkal jako o život. Před ním kus cesty chráněné stromy. Vzdálenost k blízké vesnici se mu zdála nekonečná. Zhluboka dýchal. Křeč na prsou ho donutila zastavit. Opřel si ruce o kolena a vydýchával horký vzduch z plic. Několik okamžiků, ale strach ze zadržení ho hnal dál. Plížil se kolem tmavých domků, obehnaných přísně uzavřenými ploty. Takhle pozdě už nikdo neponocoval. Hledal vhodné místo pro přespání. Dupot jeho nohou probudil psy, předávali si ho jako štafetu. U jednoho ohrazení, kde chybělo několik latěk, našel v rohu dřevník, zavřený jen na závoru. Přímo se nabízel. Štěpán otevřel tiše vrata, rozkoukával se ve tmě, sáhl po pytlích pohozených na dřevěné bedně. Z nasekaného roští si udělal provizorní lůžko. Zamotal se do pytlů, až mu vykukoval jen obličej jako dítěti v zavinovačce. Psi se sklidnili. Vetřelec zmizel.

0: Ráno ho objevil hospodář. Štěpán neměl v kapse ani pětník, všechny peníze mu s aktovkou zabavili.
1: Jdu ke známým. Zabloudil jsem, nekoupil byste hodinky.
0: Víc neřekl. Hospodář se taky neptal. Prodal je za pár peněz a kousek chleba. Štěpán se vydal k tetě Klenovské do Znojma. Cesta tam bude trvat dlouho. U pokladny zjišťoval spojení vlakem. On přesně věděl, že nemá dost peněz. Vybral si jen nejdelší trasy, kde nebude muset přesedat, a potom něco dojde pěšky. Něco. Teď nad tím nechtěl přemýšlet. Tátova sestra se k němu chovala vždycky nejvřeleji. Usmívala se. Neodvážil se jí obejmout. Sama napřáhla ruce a přitiskla ho k sobě.
1: Kdybych tě někde potkala, nepoznala bych tě. Modrooký blonďák. Po kom máš tak krásné oči? V naší rodině se míchá hnědá se zelenou. Že by po matce?
0: Štěpán zakroutil odmítavě hlavou.
1: Byl jsem za ní jednou a jakou barvu měly její oči, jsem si nevšiml. Byly zlé.
0: Nemusíš mi to vyprávět. Povídej mi jiné věci. Kde pracuješ? Máš děvče? Usmívala se hřejivě.
1: Začnu tím hezčím. Loni jsem měl úraz. Pracuji u jedné firmy na stavbě, spadl jsem z lešení. V nemocnici jsem se seznámil se zdravotní sestrou Selmou, Němkou. Bydlíme spolu.
0: A co děláš tady? Bála se odpovědi. Znala jeho dětství plné lumpáren, taky polepšovnu.
1: Myslela jsem, že jsi zmoudřel, dodala polekaně. Snad už mám rozum, ale vždycky se do něčeho namočím. Jsem útěkář a průšvihář. Když se objeví něco napínavého, přitáhne mě to jako magnet. Nelekej se, nic strašného jsem nespůsobil. Jen jsem převedl skupinu lidí do Německa.
0: Proboha!
1: Uvědomuješ si, jak je to nebezpečné? Můžou tě zastřelit na hranicích. Bydlíme kousek od nich, slyšíme to pořád. A kdyby tě chytili, napařej ti kriminál na několik roků. Teto, už mě chytili u Domažlic. Včera jsem jim utekl.
0: Zasmál se, i když mu do smíchu nebylo.
1: Nebojíš se, že tě tady budou hledat? Myslím, že ne. Nikomu jsem o tobě nevyprávěl, jen o rodičích. Potřeboval bych se dnes vyspat a kdybys mi půjčila 5000, hned ráno bych vyrazil za Selmou.
0: A je to venku. Nerad se doprošoval. Dnes musel, aby se mohl vrátit.
1: Dali mi je chlapi v Německu na nákup cigaret, ale když mě dopadli SMBáci, sebrali mi aktovku i s penězi.
0: Půjčím ti je.
1: Musím věřit, že tě nechytí a že mi je vrátíš.
0: Šla do ložnice, kde měla peníze schované. Cítil se trapně, když je přijímal.
1: Důvěra zavazuje. Určitě je brzy přinesu.
0: Nejraději by ji objel. Z rodiny to byla jediná osoba, která se o něho bála.

0: V několika oknech domu se svítilo. Nezajímali ho jiné partaje, jen ta, kde bydlel se Salmou. Modlil se, aby neměla noční. Oddechl si. Jejich okno bylo rozsvícené. Nahmatal v kapse klíče. Nerozsvítil. Chvíli postál, potom tiše stoupal do prvního patra. Zarazil se. Zaplavila ho vlna strachu. Co když ho nepřijme? Seběhl do přízemí. Dodával si odvahu. Zaváhal a potom znovu stoupal pomalu k místu, kde bydlel se svou životní láskou. Opatrně vložil klíč do zámku. Jeho cvaknutí ucítil až v mozku. Rychle se protáhl a opatrně zavřel. Srdce mu bušilo jako po běžeckém závodě. Cítil ho až v hlavě. Selma v kuchyni nebyla. Slyšel téct vodu v koupelně. Oddechl si a zamkl. Nevěděl, jestli se může posadit v malé kuchyňce, kde se nacházel stůl jen se dvěma židlemi. Na sporáku stál hrnec s nějakým jídlem. Vonilo po celé místnosti a Štěpán si teprve nyní uvědomil, že má hlad. Čekal netrpělivě, až sem vstoupí Selma a zároveň se setkání bál. Přijme ho nebo vyhodí? Zasloužil by si to. Jeho zmizení do Německa nebylo nic jiného než útěk. Tak si to mohla vyložit. Neutíkal však od ní. S ní by nejraději trávil každý den. Na stole ležely noviny, sáhl po nich. Na první stránce zpráva, jak se daří zadržovat na hranicích mezi Československou republikou a americkou zónou uprchlíky. Tohle strašilo Selmu. Nejraději by noviny zmačkal a vyhodil do koše. Nebyly jeho. Vrátil je na stůl, ale otočil na poslední stranu. Z myšlenek ho vyrušil její příchod. Lekla se a vyjekla. Byla v županu. Mokré vlasy jí splývaly až k ramenům. Zvednuté bříško prozrazovalo její těhotenství. Chvíli se beze slova na sebe dívali. Štěpán vstal, přiblížil se k ní a chtěl ji obejmout. Ucukla, rozpačitě si sáhla na hlavu. Ze špatně vytřených vlasů jí padaly na župan kapky vody. Jak se sem dostal? Zatřásla hlavou, aby trochu načechrala splihlý účes. Mám klíče. Dala jsi mi je. Myslela jsem, že už si všechno uzavřel. Byla tak nazlobená, že ho chtěla v prvním okamžiku poslat pryč. Jak uzavřel, vysvětlím ti to. Nic si mi ani nenaznačil. Zmizel si za kopečky. Mě tady vyšetřovali policajti, dokonce mi vyhrožovali kriminálem. A ty se klidně vrátíš a teď čekáš co? Že ti skočím kolem krku? Zrudla. V její hezké tváři se objevila zlost. Couvla. Bezděčně si sáhla na břicho. Už podruhé naznačila Štěpánovi, že s ním nechce nic mít. Malý tvor se v ní pohnul. Byla s ním spojena zvláštním poutem, jako by už na řešení těžké situace nebyla sama. Neutíkal jsem před tebou. Spadl jsem do toho ani nevím jak. Víš, jaký jsem vztekloun. Když mi něco naštve, jdu hlavou proti zdi. Natloukl jsi si? Řekla posměšně. Tak trochu. Když jsem se vracel, chytili mě. Zase jsem na útěku. A teď co? Zase přijdou? Budou vyhrožovat? Hlas se jí chvěl strachem. Štěpán si uvědomil, jakou obrovskou přítěží se jí stal. Nedovedl si představit, že by ji zavřeli, ale v poslední době je v téhle zemi možné všechno. Neboj se, zítra zmizím. Chtěl jsem tě vidět, všechno ti vysvětlit. Uklidňoval ji. Vzal ji za ruku. Cítil, jak v ní dotek jeho kůže vyvolává slabé chvění. V duchu zápasila, jestli mu má odpustit. Přestala se bránit. Síla, kterou u něho obdivovala, se do ní přelévala. Jsi jediný člověk, kterého mám. Věříš mi to? Potřeboval bych u tebe přespat a taky si půjčit peníze. Trhla sebou. Překročila pomyslnou propast a on to zkazil. Předběhl ji, než se ozvala. Vím, že řekneš, že jsem tady kvůli tomu. Není to tak. Ale peníze, které mi půjčili chlapi na nákup, mi sebrali SMBáci v Klatovech. Vrátím ti je. Nechci zůstat nikomu nic dlužný. Tobě toho dlužím víc. Až se trochu změní situace, vrátím se pro tebe. Myšlenkami jsem pořád s tebou. Myslíš, že budu chtít jít do neznáma? Tady mám jistou práci. Dívala se na něho vzdorovitě. A taky dítě, až se narodí, by bylo velkou překážkou. Neprovedeš mu to, co mě máma. Nikdy bych to neudělala, neboj se. Ale raději zůstanu tady. Věřím ti, že je jinde líp, ale mně se nechce riskovat a pouštět se do nějakých neznámých dobrodružství. Tobě nevadí, co se tady děje. Vždyť to prosakuje až za hranice. Vyhazujou lidi ze zaměstnání. Zakazujou jim vycestovat a hodně dalších věcí, které se dozvíte až později. A bude to ještě horší. U vás v nemocnici je všechno v pořádku? My do toho nevidíme, bránila se Selma. Odvolali nám primáře. Nevíme proč. Vidíš, všichni musíte mlčet. Ale já ti tady nechci přednášet, kvůli tomu jsem se za tebou nestavil. Přišel jsem za někým, koho mám rád, na kom mi záleží. Selmo. Hlas mu změkl. Přitáhl si ji k sobě. Zvedla k němu oči. Už zase si mě umluvil, šeptla. Tak je to vždycky. I mně se po tobě stýskalo. Nemohla jsem uvěřit, že by ses nevrátil. Byla na vážkách, jestli mu může věřit. Stal se z něho tulák bez domova, pro kterého už není možný návrat natrvalo. Přála si zastavit čas. Zoufale se podívala na hodiny, které rychle ukusovaly večer. Noc se překulí a ona zůstane zase sama. Nemohla mu říct, že všechno hezké, co teď přijde, zítra zmizí a zůstane po něm jen prázdno a smutek. Co by si s tím počal? I on měl svoje smutky. Na Vilznově nádraží vystoupil. Nakoupené kamelky a drobnosti, které si chlapi přáli, naskládal do papírové krabice. V trafice, kde udělal poslední větší nákup, můj prodavač převázal motouzem.
1: Máte toho jako pašerák.
0: Smál se chápavě a Štěpánově větě, že to veze chlapům za pomoc na stavbě domku, se usmíval.
1: Hlavně to dobře doveste.
2: To víte, že jo.
1: Chlapi už se těší.
0: 2 hodiny musel čekat na další vlak. Pozdě v noci se mu podařilo přejít hranice přes sovětskou zónu. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejdlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na lipském letišti Rusko. Šéf české diplomacie si předvolá ruskou velvyslankyni. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Požadují nižší schodek. Tenistky Havlíčková a Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. Dnes bude nejdřív polojasno, postupně oblačno až zataženo. Ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Vladimír Putin to odmítá a tvrdí, že akci připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu.
2: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vádefull řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Havlíne, Radiožurnál.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a i dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
4: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
3: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
5: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde už

0: zase politické projevy, které jsou přehnané.
1: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
2: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
1: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
4: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle íránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle íránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že íránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Dál tam totiž podle něj budou útočit ukrajinské drony. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
5: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
6: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Nový norský král Hákon VIII. Oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let.
7: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho 2 pískovcová písmena F, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
8: On si zásadně padal svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
9: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
10: Hej, vítám!
11: Jo, šefe.
10: Sem se dívejte, vždycky sem!
12: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
9: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
3: Tenistkám Lucie Havlíčkové a Gabriele Knudsonové se nepodařilo ve Spojených státech postoupit do druhého kola US Open. Havlíčková prohrála s Maďarkou Bondárovou 2x3-6. Stejným poměrem podlehla Knudsonová Němce Lisové. V New Yorku už nastoupila na kurt další z českých tenistek, Daria Vidmaňová. Její souboj se Španělkou Bouzazovou Maneirovou vidí reportér David Prouza.
13: A ani Darie Vidmaňové se úplně nedaří. Vstup do zápasu se španělskou soupeřkou na začátku prvního setu prohrává 1-4, to znamená, že už přišla o svůj servis, teď aktuálně vede také 15-0 připudání.

0: Ani Bousazové Manejrové. Ještě jedna Češka by se měla představit v programu prvního dne US Open. Nikolu Bartuňkovou čeká zápas s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Nehoda na D11 za Prahou a překážka na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. V omezení na 7. kilometru havarovalo osobní auto. Pohybuje se tam více lidí, na místě už je policie, projíždějte opatrně, kolona se ale netvoří. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, místo už je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný ve směru z Břevnova na Smíchov. A práce tam mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A dnešek má být skoro jasný až polojasný, postupně od západu s přibýváním oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Proč vláda ruší vzdělávací eurocentra? V čem je podle premiéra budoucnost V4? Jakou má nová státní tajemnice pro evropské záležitosti představou koalici hající zájmy středoevropských členských zemí Evropské unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
4: Do funkce jste byla vládou oficiálně jmenovaná včera, gratuluju, ale fakticky se do ní vracíte po 4 letech a od letošního ledna jste taky poradkyní premiéra pro záležitosti Evropské unie. Co se teď pro vás mění?
5: Je to především formální změna názvu funkce, která lépe odpovídá charakteru a úrovni úkolů, které vykonávám už dneska. Moje agenda, úkoly ani odpovědnost se nemění. Ty jsou dány usnesením vlády už z prosince 2025. Zastupuji vládu na Radě pro obecné záležitosti, samozřejmě v mezích mandátu vládou stanovené. Dále řídím pracovní výbor pro evropské záležitosti a funguji jako blízká spolupracovnice předsedy vlády pro Evropskou radu. Ta změna v názvu je zejména proto, že lépe odpovídá charakteru těch úkolů, hlavně zastupování vlády a České republiky v Radě pro obecné záležitosti, kde všechny členské státy, kromě České republiky, doteď byly zastoupeny buď ministrem nebo státním tajemníkem, a tak vlastně dáváme ty věci do souladu a tak, aby to lépe fungovalo i pro prosazování pozic České republiky.
4: K čem se určitě dostaneme? Jako státní tajemnice jste skončila poprvé v roce 2022. V čem chcete navázat na svoji předchozí činnost?
5: Tak stejně jako v roce 2022, respektive v letech 19 až 22, chci hledat řešení, která jsou nejlepší pro Českou republiku, pro její občany. Chci i ve smyslu té komunikace vysvětlovat, proč je to tak dobré, dělat to včas a hledat pro nás ty nejlepší aliance.
4: Máte ambice nějak zlepšit informování premiéra o evropských záležitostech?
5: Myslíte informování premiéra nebo informování veřejnosti premiérem? Tam to je moje ambice od začátku a jak jsem řekla, to vlastně jsem znovu začala dělat v prosinci, dělám to pořád, s maximálním nasazením jsem připravená to dělat i nadále.
4: No, víte, proč se ptám, pokud se nepletu, premiér Babiš třeba v červenci usiloval o účast Česka v takzvané iniciativě pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám a tvrdil, že o jím vzniku nic nevěděl. Dostává tedy dostatečné a úplné informace?
5: Pokud jde o agendu Evropské unie, tak tam skutečně je mojí odpovědností a garantuji, že dostává úplné informace. Tady to, na co vy narážíte, to je agenda, která trochu přesahuje. Je to spíše agenda bezpečnostní, která z velké části spadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany a ne úplně v plném rozsahu je vlastně v tom režimu nebo v těch kanálech vlastně o informování o Evropské unii, takže tam mohlo dojít k určité diskrepanci.
4: Rozumím, co říkáte, ale člověk by měl představu, že nějakým způsobem spolupracujete, koordinujete ty informace.
5: My spolupracujeme samozřejmě, ale jak říkám, nelze vlastně si představovat, že evropská agenda, agenda EU je jakákoliv zahraniční agenda, jakákoliv bezpečnostní agenda, to tak není, to jsou agendy širší a to jsou agendy, které spadají také do působnosti bezpečnostního poradce.
4: Na druhou stranu je to tedy evropská obrana, budiš, vy jste to vysvětlila. Andrej Babiš včera ve slovinském Bledu vyzval k vytváření, a už se k tomu dostáváme, koalic členských zemí Evropské unie, které při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Které členské země by to měly být?
5: Tak tady jde zejména o koalici takzvaných přátel koheze, což je vlastně stabilní uskupení států, které čerpají z kohezních fondů nebo z kapitoly 1, jak se tomu teď říká. A tam pro nás mají zcela specifickou funkci státy V4, které jsou všechny členem přátel koheze a my se samozřejmě snažíme ještě v této menší skupiny uvnitř větší koalice hledat více společných zájmů, což je cesta, jak vlastně přesvědčit o tom i ty ostatní.
4: Jasně, ale jaké jsou to ty společné zájmy středoevropských zemí?
5: Společné zájmy jsou zejména vybalancovaný a spravedlivý rozpočet, protože tak, jak je vlastně teď navržen a tak, jak i zaznívá ze strany některých čistých plátců, tak vůči právě státům střední Evropy tam jsou některé disproporce. Jednak celkově oproti stávajícímu a minulým rozpočtům se zmenšuje celkový objem těch peněz, které vlastně jdou na vyrovnávání rozdílů mezi regiony uvnitř Evropské unie.
4: A není to tím, že se tady lépe daří už?
5: No, to je jiná otázka. To vlastně už je pozice České republiky, ale to, co já říkám, je, že celkově se zmenšuje objem těchto prostředků vůči prostředkům, které jsou takzvaně centrálně řízené a jsou čerpané z velké části právě hlavně čistými plátci. A pokud se zmenšuje ta celková obálka, tak logicky je obtížnější získávat i odpovídající prostředky pro každý jednotlivý stát. Samozřejmě Česká republika se posunuje i vlastně na tom žebříčku životní úrovně, respektive ekonomické úrovně vůči průměru EU, ale je potřeba si říct, že tady vlastně neposuzujeme stát jako celek nebo průměr toho státu jako celku, ale musíme se dívat na ty jednotlivé regiony. A tady opravdu pořád máme některé regiony, které úplně dorovnané nejsou a proto je potřeba vysvětlovat, že je důležité, aby v tom Evropská unie i dál pokračovala.
4: Vyšegrádskou skupinu označil Babiš za budoucnost Evropy. V jakém smyslu?
5: Tak v mnoha směrech V4 vlastně naznačila správný směr už před mnoha lety. Pan premiér to včera vysvětloval i na tom panelu a jako hlavní příklad si vzal migraci, kdy v roce 2018 vlastně V4 se jednoznačně postavila proti nelegálním vstupům migrantů do Evropské unie a vlastně za obranu externích hranic. Tehdy to vlastně zbytkem EU bylo vnímáno poměrně negativně a dnes, když se podíváme na většinový postoj států, kde se do čela postavila hlavně Itálie a Dánsko, tak je to skutečně mainstream a volají potom v podstatě téměř všichni.
4: No ale nejsme v jiné pozici jako Středoevropané, přece jenom oproti zemím, jako je na matku Řecko, Španělsko, Itálie, protože nemáme vnější hranice v rámci Evropské unie.
5: Tak nejsou to jenom státy, které mají vnější hranice. Prostě jsme v jiné pozici, ale ano. Jsme v jiné pozici i díky tomu, že jsme se k té krizi postavili mnohem razantněji a v zásadě jsme ji jako zvládli lépe, což přiznávají i někteří představitelé evropských institucí.
4: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Vláda v polovině srpna rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Proč už nejsou podle vás potřeba?
5: Tak tahle ta otázka se konstantně trošku špatně interpretuje. Já bych to chtěla malinko napravit, protože to rozhodnutí není o zrušení eurocenter, ale o zrušení více než 20 let staré komunikace.
4: Koncepce informování o evropských záležitostech, je to tak?
5: Ano, koncepce o komunikaci o evropských záležitostech. Jejich součástí právě jsou i kamenné pobočky v regionech eurocentra.
4: Ale promiňte, že vám skáču do řeči, fakticky to nemění nic na tom, že se ruší ta eurocentra, ne?
5: To na tom nic nemění. Já jenom chci vysvětlit, že to rozhodnutí je o tom, že je potřeba lépe se připravit a lépe reagovat na stávající podmínky, protože to, co vlastně je v té zrušené komunikaci, už opravdu stávajícímu stavu nevyhovuje. Je potřeba změnit formu, ale je potřeba změnit i obsah. Jo? Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004 a tehdy ta situace skutečně byla taková, že bylo potřeba vysvětlovat tu situaci novou, vlastně ve které se Česká republika jako členský stát ocitla a nyní opravdu je potřeba spíš se zaměřit na ty konkrétní úkoly a na to, co Česká republika v Evropské unii dělá. No a z hlediska formy samozřejmě ta komunikace vypadá jinak, tak úplně všude je potřeba se zaměřit na digitální kanály, na sociální sítě a na to, na co jsou i občané víc zvyklí a lépe jim to vyhovuje.
4: Jasně, ten materiál ke zrušení koncepce předložila kabinetu vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a v důvodové zprávě tvrdí, že se svět nachází tady v jiné geopolitické a ekonomické realitě, než když tedy Česko, jak jste připomněla, přistupovalo do Evropské unie. A že pro Česko se v Evropské unii proměnily obsahové priority, relevance i pozice. A můžete toto prosím stručně vysvětlit?
5: No ano, my musíme více komunikovat o těch tématech jako takových.
4: A v čem se ale mění ty priority?
5: Komunikace doposud probíhala spíše o Evropské unii jako takové. Co Evropská unie je, jak funguje. teď vlastně my bychom potřebovali ty občany informovat více o úkolech a o těch výzvách, které před Českou republikou stojí. Potřebovali bychom to dělat také včas, aby vlastně bylo širší a lepší pochopení těch pozic a toho, jaké to má pro Českou republiku důsledky, o co se hraje a jaké zájmy Česká republika hájí.
4: A to se dosud nedělo? Tam se i proto, k jakému datu Eurocentra končí a vlastně co bude s úředníky, kteří tam pracovali?
5: Tak dosud se to dělo podle té 20 let, respektive 21 let staré koncepce.
4: Rozumím, a to bylo nedostatečné tedy?
5: To prostě se stalo za těch 20 let nevyhovující. Jo, komunikace, i když se podívám na Český rozhlas, jak komunikoval před 22 lety, tak jak forma, tak i způsob, jakým podává obsah, je prostě jiný. Když si dnes pustíte pořád z roku 2005, tak vám nebude připadat úplně soudobý. To je úplně stejný problém.
4: A k jakému datu ta Eurocentra končí, prosím?
5: Ano. Ano, dostanu se k tomu, když mi dáte slovo. Takže ta změna se promítne, pokud jde o pracovníky v systemizaci, v řádné systemizaci úřadu vlády k 1.1.2027, kdy už by měla být připravena i ta nová koncepce a kdy budeme už vědět, jakým způsobem přesně budeme tu komunikaci po tomto datu organizovat.
4: Europoslanec Luděk Niedermayer řekl v Českém rozhlase Plus, že rušení Eurocenter zapadá do konceptu kulturních válek, které vláda vede proti Evropské unii nebo neziskovým organizacím a že tím vláda dělá radost zejména menším koaličním partnerům. Nemá v tom pravdu?
5: Já to takto nevnímám. Já si naopak myslím, že změnou vlastně formy a způsobu té komunikace my dokážeme zasáhnout větší skupinu občanů. Je pravda, že my určitě nemáme už v této době ambici propagovat EU. Jo, což si myslím, že obecně není úkolem úřadu vlády ani žádné státní instituce a máme ambici vysvětlovat, co se v EU děje a hlavně naučit občany nebo vysvětlovat vlastně ty problémy z pozice státu, který je součástí Evropské unie. Nedívat se na Evropskou unii jako něco, co se nám děje, jako něco, co vlastně nemůžeme ovlivnit, ale jako něco, čeho jsme součástí a co je takové jako i my sami. A jestli můžu jednu větu k tomu doplnit, tak vlastně tento trend už nastartoval tým na úřadu vlády vytvořením webu, který se jmenuje Tvoříme Evropu, který vlastně přesně odpovídá této koncepci a této myšlence, jak bychom chtěli, aby co největší skupina občanů České republiky Evropskou unii vnímala.
4: Čili bude součástí té nové komunikace i vyvracení různých mýtů, pomluv, dezinformací o Evropské unii?
5: To si myslím, že asi není v tuto chvíli úplně primární účel. My samozřejmě o tom, jak ta koncepce bude vypadat a co vlastně občané očekávají, bude teď předmětem poměrně široké konzultace se všemi dotčenými partnery, s rezorty i se zastoupením Evropské komise. Dokonce zvažujeme i průzkum veřejného mínění a podle toho, jak vlastně i tento konzultační proces dopadne, tak podle toho budeme kalibrovat vlastně ty klíčové priority. Takže teď úplně vám neumím říct přesně, co bude za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, ale když se třeba spolu sejdeme k této otázce v prosinci nebo v lednu, tak určitě už dokážu být konkrétnější.
4: Dobře, vezmu vás za slovo. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes se státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Andrej Babiš ve Slovensku kritizoval Green Deal. Podle něj tato klimatická politika ničí průmysl. Takové vyjádření jako státní tajemnice pro evropské záležitosti schvalujete?
5: Tak jedna věc jsou vlastně politické statementy na konferencích. Druhá věc je moje role. Já úplně nejsem tady od toho, abych schvalovala nebo neschvalovala výroky vrcholných politiků. Je fakt, že Green Deal jako takový je trochu minulostí. Green Deal dneska už v Bruselu jako spojení se příliš často nevyskytuje. Spíš slyšíme posun k termínu Clean Industrial deal, to znamená čistá průmyslová dohoda, ale je fakt, že některé ambice, které i nadále Evropská komise předkládá a iniciativy, které navrhuje, jsou velice ambiciózní a na průmyslové státy, jako je Česká republika a jako jsou státy centrální Evropy, tím se vracíme i k tomu, k té debatě o rozpočtu, vytváří opravdu nepřiměřený tlak na průmysl, na podniky a samozřejmě se to odráží potom v konkurenceschopnosti a k tomu, že v některých oblastech nedokážeme soutěžit s jinými globálními partnery, zejména s USA a s Čínou.
4: No ale neměli bychom vysvětlovat, teda zapomínat na to, že premiér kritizuje politiku, kterou v roce 2019 jako tehdejší předseda vlády sám podpořil.
5: Není to úplně pravda. Není to úplně pravda. Tady to tvrzení, které se často ve veřejném prostoru objevuje, schválení závěrů rady v letech 2019 a 20 probíhalo vlastně v situaci, a kdy se připravoval stávající víceletý finanční rámec a vlastně některé souhlasy potom podmiňovaly dobré alokace pro členské státy v tom stávajícím
4: rámci.
5: Čili
4: to podpořil, protože sice nechtěl, nerad, ale podpořil. Rozumím tomu dobře.
5: Já si myslím, že skutečně není správné tohleto binární vidění těch kompromisů podpořil, nepodpořil. Jo? Rozhodování v Evropské radě je o hledání konsenzu 27 států, v té době 28 států a skutečně to není tak, ty jsi to podpořil, ty jsi to nepodpořil. Skutečně musíte hledat ten kompromis a když lídři vidí, že pro většinu je něco opravdu mimo řádně důležité, tak se snaží najít cestu, jak to řešení najít. Když by tam všichni seděli a říkali ano, ne, souhlasím, nesouhlasím, tak by skutečně se nedohodli vůbec na ničem.
4: Tak ale jestliže teď předseda české vlády tvrdí, že musíme společně bojovat za to, jak tuto energetickou strategii změnit, čeho chce dosáhnout?
5: Chce dosáhnout toho, aby podmínky, ve kterých průmyslové podniky v Evropské unii podnikají, byly přijatelné a aby jim umožnili být dostatečně produktivní a konkurovat globálním hráčům. To se ukázalo, že kvůli některým těm klimatickým ambicím je opravdu velice obtížné a také se ukázalo, že tyto ambice dopadají na některé členské státy silněji než na jiné. A problém je, že pokud vlastně se dostávají průmyslové podniky do potíží a jsou jenom v určitých státech, tak to není problém jenom těch států, ale problémy má evropský průmysl. To jsou evropské průmyslové podniky. Tam si myslím, že došlo i v institucích institucích Evropské unie k určitému prozření a i některé iniciativy vlastně nyní se snaží toto zohlednit. Jako příklad můžu uvést třeba revizi směrnice o ETS 1.
4: No, jenom jestli můžeme v poslední čtvrté minutě našeho rozhovoru říci, co konkrétně tedy požadujeme.
5: My konkrétně požadujeme, aby těch věcí je celá řada, ale jedná se zejména tedy o předpisy v oblasti energetiky a požadujeme, aby byly takové, aby pro naše průmyslové podniky byly únosné a aby prostě byly konkurenceschopné.
4: Slibuju, že to probereme příště. To bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus. S novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
5: Naschledanou, děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne, hezký večer.
2: Interview Plus.
6: Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián připravuje zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu, kterým podle kritiků jde na ruku velkým agrokoncernům. Kdo ministrovi se zákonem pomáhá a kdo je z přípravy vyloučen? Petr Vizina se zeptá místopředsedy Asociace soukromých zemědělců Jana Štefla.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Vraždu, ať nelze promlčet.
9: Vládní koalice chce, aby pachatelům hrozil trest po celý život.
10: Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění.
11: Podobný návrh vznikl i v Senátu.
12: Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat.
13: Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora.
14: Podobně by to nemělo prakticky žádný efekt.
7: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla? A proč jsou někteří experti proti? Ptám se advokáta Daniela Bartoně, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 1. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
15: Dobrý den.
7: Poslanecký návrh hnutí ANO, SPD a motoristů na nepromlčitelnost vražd už leží ve sněmovně. Stojí za ním Renata Vesecká, Táňa Malá, Libor Vondráček. Podporuje to hlasitě ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Vede se o tom podle vás v odborných kruzích dostatečná diskuze, protože vidíme, že politici o tom debatují. Co odborníci?
15: Já se přiznám, že jsem nějakou větší odbornou diskuzi v tomto ohledu nezaznamenal. V průběhu těch posledních let jsem vnímal, že občas někdo zvedne tu otázku, že promlčení by mohla být jedna věc k nějakému důkladnějšímu zamyšlení.
7: Sám ministr spravedlnosti Jeroným Tejc někdy před 10 lety o tom mluvil, že by to chtěl prosadit.
15: Stejně tak bych řekl, že jsem se setkal s tím, že tu otázku zmiňovali třeba někteří státní zástupci nebo soudci, že to třeba u těch vražd byla otázka, která je zajímala. Já jsem se tady tímto tématem v posledních letech zabýval hodně v kontextu promlčení sexuálních deliktů. K tomu bych řekl, že jsem se pokusil nějak poskládat tu argumentaci pro a proti nebo těch jednotlivých variant, ale jinak jsem nezaznamenal, že by někdo důkladněji vlastně zpracoval tady tu problematiku i třeba z hlediska analýz těch případů, které máme. Ptali jsme se na to třeba v kontextu přípravy redefinice znásilnění a státní zastupitelství mělo zpracovat nějakou zprávu, která by vlastně mapovala ty případy, které byly odloženy z důvodu promlčení, ale ta zpráva nikdy nespatřila veřejné světlo světa, pokud vím, takže třeba ani tady ta data nemáme.
7: Teď má jít o pozměňovací návrh k novele trestního zákona k rozšíření trestnosti neplacení výživného. Nezasloužila by si takto, řekněme, z laického úhlu pohledu významná úprava, nepromlčitelnost vražd, vlastní předlohu, protože tam je celá řada dalších přílepků spolu s tímto návrhem, které mají k té novele jít, tak jestli to není jenom dodané, protože se to hodí.
15: Určitě. Řekl bych, že je to jeden z nešvarů, obzvláště teda používaných současnou vládou, kdy se právní předpisy připravují někde na koleně bez důkladnější diskuze a pak se to dostává do legislativního procesu prostřednictvím právě poslaneckých návrhů. Toto si myslím, že je zásadní otázka trestního práva, která by měla projít standardním připomínkovým řízením a ideální by bylo právě, když by přicházela vlastně z pera Ministerstva spravedlnosti, které by k tomu zpracovalo potřebné podklady a zahrnulo to do nějakého širšího kontextu. Protože to, co bych řekl, že nám chybí v současnosti, tak je neřešit jenom otázku promlčení vraždy, ale zabývat se tím, u jakých dalších trestných činů ty pravidla promlčení nám nefungují. Protože to, co bych řekl, je ta zásadní otázka, je, že my máme nějaké důvody, proč promlčení máme v českém právu, ať už třeba v tom trestním, anebo pokud je třeba o náhrady újmy v civilním právu, ale ta pravidla byla psaná už poměrně dávno a my jsme se nezabývali tím, jestli ta pravidla fungují v současnosti a jestli těch účelů, kterých má promlčení dosahovat, nelze dosáhnout jiným způsobem a jestli promlčení není vlastně kontraproduktivní.
16: Trvám na tom, že vražda, zejména vražda plánovaná, nemá mít datum spotřeby.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc si to vzal teď za velké téma, mimochodem půl roku poté, co v lednu začala platit ta lhůta 30 let, ne 20, která byla předtím, takže jsou tu ty debaty o změně poměrně krátce poté, co už nějaká změna proběhla.
17: Nevidím důvod, aby někdo po 30 letech se zbavil strachu z odhalení, pokud se na jeho jednání nepřišlo.
7: On to zdůvodňuje teď například analýzou DNA, jakož to jednou z novějších kriminalistických metod, která dokáže odhalit vrahy i po velmi dlouhé době. Mimochodem třeba u vraždy Otýlie Vranské, řešili jsme to i ve Vinohradské 12, se našel vrah po 90 letech. To je docela dostatečný argument pro to něco takového prosadit, nebo ne?
15: Určitě bych řekl, že jeden z těch argumentů pro promlčení je, že postupem času nám slábnou možnosti dokazování. Jedna věc je, že se nám ztrácí ty důkazy, zanikají ty důkazy, což v případě právě třeba té násilné trestné činnosti, ty forenzní metody, které máme v současnosti, tak jsou samozřejmě jinde, než byly třeba před 50 nebo 100 lety. Takže tam bych řekl, že ten posun je určitě velký. Druhá věc, která má velký vliv, tak je možnost svědectví, nakolik si lidé pamatují, kdy postupem času samozřejmě ta lidská paměť slábne u teda běžných záležitostí. Nicméně ty velmi zásadní věci, traumatické události, tak ty si lidé pamatují i s odstupem právě třeba desítek let, což jsou případy právě třeba vražd nebo sexuálních deliktů. A tady bych řekl, že se nám taky posunul odborný náhled tady na tu problematiku, kdy máme vlastně víc dat k tomu, jak traumata fungují, jakým způsobem funguje lidská paměť. A toto bych řekl, že jsou taky aspekty, které bych řekl, že při koncepci promlčení nebyly brány v potaz. To, že můžeme po 30 letech rekonstruovat tady ty události s dostatečnými zárukami nebo s dostatečnými podklady pro to, aby na základě nich mohl soud rozhodnout.
7: Já když jsem se díval do toho návrhu připravovaných změn, tak oni by se neměli týkat ale všech vražd. Pouze vražd podle druhého a třetího odstavce. Co to znamená?
15: Máte pravdu, že v tom poslaneckém návrhu se to nevztahuje na všechny vraždy, zatímco v tom senátním návrhu.
7: To je další věc, protože ano. S tím přišel i senát s tímto nápadem.
18: Život je nejvyšším individuálním právním statkem.
7: Senátoři kolem Jitky Seitlové z Lidovců prosazují tu stejnou věc, ale tam ty vraždy jsou podle prvního, druhého i třetího odstavce v tom návrhu.
18: Nemělo by platit, že pečlivé utajení činu se vyplatí.
15: Jo, a ten rozdíl tam je v tom, jestli k tomu usmrcení došlo s předchozím rozmyslem a po předchozím uvážení, což je ten druhý odstavec, anebo jestli to byly právě nějaké usmrcení v afektu, třeba na náhodném nějakém pohnutí mysli bez toho předchozího rozmyslu.
7: To je ten první odstavec.
15: To je ten první odstavec.
7: A druhý je teda s rozmyslem a třetí?
15: Tam už se to odvíjí potom už dál, nebo jsou tam další přitěžující okolnosti.
7: Je to bod k zamyšlení, jestli třeba právě o tom by se ta odborná diskuze měla vést?
15: To si myslím, že určitě je věc k zamyšlení, kde vést ty hranice, protože v případě, že my budeme vést ty hranice právě třeba mezi tím, co je s rozmyslem a co je bez rozmyslu, tak vytváříme vlastně další pole pro právní bitvy, protože tady ty hranice mezi těmito právními koncepty nebývají nikdy ostré a vždycky budou záležet na hodnocení těch konkrétních důkazů, které v té kauze budou. To znamená, pokud my tam zavedeme tady takovouto hranici, tak tam vytváříme další vlastně umělou třecí plochu pro vedení právních sporů, což je věc, která se justici nutně prodraží. Takže tady bych byl zastáncem toho hledat ty varianty, které jsou co nejvíc jasné, že tam je co nejmenší prostor pro to, aby jsme jakožto advokáti nebo státní zástupci tam museli tady ty argumenty potom uplatňovat.
7: Navíc nemusí jít jenom o vraždy, a vy už jste říkal, že je tu prostor pro diskuzi o tom, jestli se to má týkat jenom násilných trestných činů a jakých, protože třeba opoziční návrh z pera místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové ze Starostů a její kolegyně Adriany Chochelové, ten v sobě má i zrušení promlčitelnosti třeba u znásilnění nebo u obchodování s lidmi.
19: Účelem je posílit reálnou vymahatelnost práva u zvlášť citlivých a závažných forem kriminality. U nichž je typické, že poškozený, zejména byl-li zasažen jako nezletilý, čin oznámí až s výrazným časovým odstupem.
7: Nebylo by pak jednodušší to zrušit plošně u všeho? Protože pak ten seznam bude jenom bobtnat, nebo?
15: To bych řekl, že určitě je jedna varianta. Řekl bych, že je to varianta, která má třeba i nějaké zahraniční srovnání. Je to tak třeba v anglickém kontextu, kde promlčení neznají prakticky vůbec u trestných činů nebo u toho, co my považujeme za trestné činy. Mají promlčení u méně závažných deliktů právě typu přestupků a ten překryv tam není jasný. Jo. Ale ta myšlenka je taková, že dává smysl ty případy, pokud se podaří poskládat dostatek důkazů pro to, aby se tam dalo vést trestní řízení, tak dává smysl, aby se to dostalo k soudu i po těch letech. A když se bavím třeba s britskými soudci, tak mi říkají, jak vlastně my s tím promlčením vůbec dokážeme fungovat. Jo? Že je pro ně nepředstavitelné, že by se tam to promlčení aplikovalo. A oni s tím zvládají bez problémů pracovat. S tím, že mají tam samozřejmě nějaké pojistky proti tomu, aby nedošlo právě ke zneužití procesu trestního vlastně, takže by nebyl schopen se ten obviněný hájit smysluplně. Takže pojistky tam proto jsou nastavené na úrovni jiných vlastně procesních pravidel. Zatímco tady u nás ta naše kultura vychází v současnosti z té myšlenky, že ta spravedlnost by se měla dostavit co nejdřív a když se nedostaví brzy, tak měla by se upřednostnit ta právní jistota, to znamená, nebude ten člověk vůbec čelit spravedlnosti. Což má samozřejmě svoje potom náklady, protože to vede k tomu, že pokud někdo je dostatečně dobrý v páchání trestné činnosti, tak ji dokáže páchat takovým způsobem, aby zlikvidoval ty lidi, kteří by mohli svědčit v jeho neprospěch nebo oběti, které by mohly promluvit. Takže třeba u toho sexuálního násilí tam to jde dost dobře vidět, že pokud ten pachatel zvládne tu oběť zničit takovým způsobem, že ona nebude schopna promluvit včas, tak dosáhne beztrestnosti. Což bych řekl, že je dost absurdní a perverzní myšlenka.
7: Určitě na druhou stranu dává smysl trestat ty lidi i po letech v momentě, kdy to třeba pak už postrádá ten nápravný smysl?
20: A pokud on po takhle dlouhou dobu 30 let nespáchá žádný stejně závažný zločin, tak se má vlastně za to, že se napravil i bez toho, aniž bychom na něm působili tím trestem.
7: Upozorňuje na to například vedoucí katedry trestního práva na Univerzitě Karlově Tomáš Křivna.
20: To znamená, že z toho účelu trestu nám odpadne ta část, která by směřovala k jeho řádné výchově.
7: Ale to poučení, to už v tom chybí.
20: Zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále.
7: Protože mohl, jak říká Tomáš Křivna, potom ten člověk vést řádný život, za něco ho trestat, byť to třeba je vražda.
15: Tam bych řekl, že by bylo dobré, aby se posuzovalo to, jestli tam právě třeba k té nápravě došlo, protože tím, že se dostaví ten trest klidně i brzy, tak to neznamená, že tam ten nápravný účinek bude dosažen. Obzvláště třeba u sexuálních agresorů nebo u vrahů nemáme úplně vysokou úspěšnost v nápravě. Takže tam bych řekl, že potom určitě funguje ten argument u nějakých méně závažných trestných činů. Pokud se, já nevím, někdo dopustil v 18 letech výtržnictví, někde v opilí prováděl nějaké nepřístojnosti ve veřejném prostoru a následně má za sebou 30-40 let kariéry, ve které osvědčil svůj morální charakter, tak tam určitě můžeme argumentovat tím, že není na místě, aby jsme tady takovouto věc po těch letech vytahovali, otevírali.
7: Ale když ve 20 někoho zabijete a pak 50 let transplantujete lidem plíce tady někde, tak to z vás neudělá toho lepšího člověka.
15: Tak může, to by bylo třeba posuzovat v tom konkrétním případě, ale pokud máte člověka, který někoho zabije a pak má na svědomí spoustu další trestné činnosti, tak tam vám tady tento argument úplně nefunguje. A řekl bych, že pokud to zužujeme vlastně jenom na tu otázku výchovného účinku vůči tomu pachateli, tak je to příliš velké zúžení toho, co by nás mělo zajímat. Protože to, co by nás mělo zajímat také, je nějaký aspekt generální prevence. Prevence trestné činnosti ve vztahu ke společnosti jako takové. Hmm. Jakým způsobem to působí na společnost, když vidí, že lidé, kteří páchají závažnou trestnou činnost, tak můžou unikat té spravedlnosti.
7: No ale k tomu, pardon, že vám do toho vstupuju, k tomu nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová u Václava Moravce, když o tom mluvila, tak řekla, že ve státech, kde nepromlčitelnost je, k nižšímu počtu vražd nedochází.
0: Vraždy takové rovnítko tam učinit nelze. Ale
7: tak říkám, má pak ta promlčecí lhůta preventivní, nebo kdyby nebyla, měla by preventivní nějaký účinek?
0: Stav, já se spíše kloním k tomu, abychom se bavili o nepromlčitelnosti vraždy. Je otázkou, zda všech jejich forem, anebo jenom těch nejzávažnějších případů.
15: Tam bych řekl, že zase je třeba odlišovat od sebe to, nakolik při páchání trestné činnosti pachatel bere v potaz trest, který mu hrozí, a otázku běhu promlčecích dob. Řekl bych, ty tresty ještě občas někdo zvládne zohledňovat. Otázky promlčení jsou natolik komplexní, že to je dost těžko představitelné, že by pachatel, který nemá dostatečné trestně právní vzdělání, se tím zabýval. A tam bych řekl, že tomu odpovídají nějakým způsobem i ty data, které máme, že ty hrozby trestu nejsou zas tak účinným odstrašujícím prvkem. Mm-hmm. To, co má větší vliv na to, jestli se někdo dopustí trestné činnosti, je míra pravděpodobnosti, se kterou se ten trest dostaví. A pokud ten pachatel může se spoléhat na to, že zvládne trestu uniknout, tak samozřejmě je pro něho snazší tu trestnou činnost páchat.
7: A kalkulují, pardon, pachatele s tou promlčecí lhůtou teď? Setkal jste se někdy s tím případem, že by pachatel prostě doufal v to, že těch 20 let, teda teď už nově 30 let, se to prostě promlčí a pak už potrestán nebude, přizná se a v klidu odejde? Protože o tom mluví i ministr Tejc, že si myslí, že není důvod pachatele zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí nějaké lhůty. Proto prosazuje tu nepromlčitelnost.
15: Přiznám se, že by mě také zajímalo, nakolik s tím kalkuluje předtím, než se toho činu dopustí. Setkávám se s případy, kdy s tím pachatele kalkulují potom, co se toho činu dopustili, kdy třeba u toho sexuálního násilí jsem se setkal s tím, že pachatel se bez problémů doznal k tomu, koho všeho sexuálně zneužil, protože věděl, že ty činy už jsou promlčené, a tady tímto způsobem se vysmíval těm obětem do tváře. Takže s takovými věcmi se lze setkat.
7: Jeden z dalších argumentů proti dalším změnám od Moniky Novotné z České advokátní komory je ten, že by to zahlcovalo vyšetřovatele.
21: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat.
7: Že jeden z těch důvodů, proč ty promlčecí lhůty máme, je ten, že prostě pak se to uzavře a jde se zase k jiným případům.
21: To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí.
7: Máme tu i speciální tým vyšetřovací policejní, který ty takzvané pomníčky řeší potom. Tak není tohleto pádný argument, že vyšetřovatelů není milion a musíme řešit, a oni musí řešit i ty aktuální kauzy, nejenom se vracet k tomu, co se stalo před, teď by to teda bylo před více než 30, 40, 50 lety.
15: Řekl bych, že bylo by krásné, kdyby to takto fungovalo, ale ono to tak nefunguje. To, že se tam aplikuje promlčení, tak neznamená, že ta trestná činnost by se nevyšetřovala. Jenom to znamená, že se vyšetřuje trošku jinak, protože je třeba stejně získat veškeré dostupné důkazy k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli ta věc je promlčená. Mm-hmm. A tam do toho vstupují totiž další faktory, kromě toho, že tam je nějaká promlčecí doba od doby spáchání toho trestného činu. Jeden z těch prvků, který tam má zásadní vliv na běh promlčení, je možnost přerušení, respektive restartu té promlčecí doby v případě, že se pachatel dopustí stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu. Což třeba v případě toho sexuálního násilí je celkem běžné. V případě vraždy je samozřejmě už těžší se dopustit něčeho těžšího. Nicméně, pokud by se ten pachatel dopustil další vraždy, tak by to taky přerušovalo to promlčení. Mm-hmm. To znamená, ta policie stejně musí tu věc prověřit dostatečným způsobem, pozbírat tam všechny ty důkazy pro případ, že se objeví informace ohledně toho, že tam bude další trestný čin, který to bude přerušovat. Takže tam bych řekl, že práce to té policii neubere. Spíš bych řekl, že to přidává práci z hlediska argumentace ohledně toho, jestli tam to promlčení je.
7: A my jsme taky společně tady mluvili o tom senátním návrhu. Tam se píše ještě jedna zajímavá věc v jeho odůvodnění, je, že zájem pozůstalých na došetření vraždy ani po letech neslábne, čemuž teda naprosto rozumím. Na druhou stranu nespůsobuje to ale naopak znovu otevírání těch ran. Protože tou promlčecí lhůtou vy dojdete do nějakého konce. Je to nějaký milník, ale v momentě, kdy ji nemáte, tak to nemůžete asi nikdy hodit za sebe, za hlavu.
15: A tam bych řekl, že je otázka, nakolik je lepší ta jistota beztrestnosti a jistota bezpráví, nebo to, že se to otevře, nebo má možnost otevřít a dosáhnout té spravedlnosti. A tam bych řekl, že je to hodně individuální, co upřednostní ten konkrétní člověk.
7: Pokud by ta změna začala platit, tak se nedotkne starších případů. Takže poprvé by takový případ vraždy porušil tu promlčecí lhůtu, která by už neexistovala až za 30 let. Považujete to za smysluplné?
15: To bych řekl, že je ta složitější otázka, jakým způsobem nastavit ta přechodná ustanovení takovým způsobem, aby to respektovalo v přiměřené míře práva těch obviněných. A tady bych řekl, že ti zákonodárci volí vlastně tu nejbezpečnější variantu. Myslím si, že by bylo možné zvolit i odvážnější variantu. Na základě bych řekl rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva nám z ní plyne, že je možné ty promlčecí doby prodloužit, pokud ještě stále běží. Není možné obnovit už tu jednou skončenou promlčecí dobu, kdy tam ten pachatel už dosáhl nějakých legitimních očekávání.
7: Rozumím, ale pokud stále běží, tak podle vás lze prodloužit. Neřešil by to potom ústavní soud u nás?
15: Určitě by to řešil jak ústavní soud, tak by se to dostalo k Evropskému soudu pro lidská práva a řešil by tu otázku, nakolik tady toto je v souladu vlastně s těmi lidskoprávními principy. A to bych řekl, že je otázka, která se těžko zodpovídá dopředu, takže chápu, že se zákonodárci snaží tady tomuto vyhnout, protože by to nutně vedlo k těm sporům ohledně souladu tady takovýchto pravidel. Na druhou stranu máme ještě vlastně extrémnější zásahy do promlčení nebo v případech právě, které byly promlčené v době nějakých problematických režimů, jako třeba v Čechách režimu, který tady byl mezi lety 48 a 89, tak tam máme ty promlčecí doby, nebo to máme vlastně vyňaté z promlčení.
7: Ano, tam jsou trestné skutky funkcionářů tehdejšího režimu jsou vyňaté. A mimo jiné i třeba válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a tak dále. My už vlastně ty nepromlčitelné tresty v Česku máme, jenom teda mezi nimi není ta vražda v tuhle chvíli.
15: Jo, tam bych řekl, odděloval bych tu nepromlčitelnost podle mezinárodního práva, primárně vlastně v kontextu ozbrojených konfliktů. Aha. Kde je to vlastně hodně specifický stav bezpráví, kdy nám tam nefungují ty standardní instituce, kdyby bylo možné ty trestné činy stíhat. A potom ta druhá specifická situace u těch režimů, které znemožňovaly vlastně stíhání nebo znemožňovaly standardní proces trestní, tak jak ho máme třeba v současnosti. Takže tam je taky pochopitelné vlastně to vynětí z promlčitelnosti. A teď je otázka, jestli přistoupit i k tomu vynětí z promlčitelnosti u některých teda trestných činů v tom mírovém stavu nějakého standardního demokratického právního systému.
7: Česko by v tom nebylo výjimkou v Evropě? Jsou tady státy, které to mají, funguje to u nich?
15: Česko by určitě nebylo výjimkou.
7: Švédsko ne, Finsko.
15: Je řada zemí, které mají nepromlčitelnost vražd, protože obzvláště u těch vražd se argumentuje tím, že jde o specifické trestné činy, kdy my tam máme oběť, která už se nemůže bránit. Oběť, která nemůže se sama zasadit o to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Zatímco ta myšlenka promlčení z velké části spočívá na tom, že kdo má nějaký právní zájem, má nějaká práva, tak by ho měl hájit co nejdřív. A to promlčení by mělo motivovat lidi k tomu, aby řešili ty problémy, které u nich nastaly co nejdříve a neodkládali to spekulativně třeba někdy na budoucnost. Což v případě vraždy možné není, takže tam je celkem logický argument, že je to stát vlastně, kdo bere na sebe to břemeno a říká, tady toto my budeme dělat ve jménu nebo v zastoupení tady těchto zranitelných lidí.
7: Vypadá to, že teda na politické scéně určitá shoda existuje, protože je tady ten opoziční návrh, je tady ten senátní návrh řady opozičních senátorů a je tady návrh poslanců z vládních stran. Co se týče toho, že doteď mezi experty ta diskuze nebyla, rozvine se teď? Očekáváte to? Protože poslanci a senátoři to budou řešit teď v příštích týdnech, tak by bylo asi záhodno o tom začít mluvit, ne?
15: Určitě by to bylo záhodno, ale řekl bych, že tady by třeba mohli být aktivní i ti sami poslanci a senátoři. Ten standardní vlastně postup, který mívají, tak je organizovat tady k tomu nějaké kulaté stoly, veřejné slyšení, pozvat si odborníky, probrat tady ty věci, prodiskutovat to. To si myslím, že by určitě bylo na místě.
7: Takže vyzýváte, řešte to.
15: Určitě.
7: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme my dva to mohli společně řešit.
15: Děkuji za pozvání.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Daniel Bartoň, advokát, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o návrzích na nepromlčitelnost vražd v Česku. Řešit to budou obě komory parlamentu. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
3: Já jsem sice tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
1: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
3: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
22: On na to šel

0: Možná nevědomky, ale geniálně.
1: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
0: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi nimi mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
1: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
2: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
1: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
3: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Záchranáři dál pátrají po přeživších záplav v Nepálu a Tibetu. Teniskám Knucunové a Havlíčkové grandslamový debut na US Open nevyšel. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Belková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná na poslední chvíli před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat za každou cenu.
4: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
2: Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv Venezuely. Dohodu s USA schválil venezuelský parlament. Americký prezident Donald Trump ji označil za největší ve světové historii. Smlouvu by měli ve středu během své návštěvy v Caracasu podepsat americký ministr energetiky Chris Wright. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje vody přestávají stačit. Problém řeší v turistických centrech, jako je řeka nebo Bílá.
5: Letošní rok je opravdu katastrofální.
6: Správce vodovodů v obci řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, třetí vrt.
7: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
6: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
2: Tenistka Gabriela Knucunová premiérový zápas v hlavní soutěži grandslamového turnaje nezvládla. V prvním kole US Open prohrála s Němkou Lisovou 2x3-6. V obou setech si přitom dokázala vytvořit náskok, ale doplatila na nevyrovnaný.

0: než 6 tisíc ubylo.
1: Unlike many challenges facing governments, demographic change offers at least some time to prepare.
0: Dneska už poměrně dobře víme, co se bude dít, protože máme dostupná data.
2: Today we have a fairly good idea of what is going to happen because the data are available. This year the Ministry of Education even launched a web application allowing municipalities to model their future preschool needs up to 2035. But a greater deal will depend on how school authorities, particularly municipalities in the case of kindergartens and primary schools, respond and whether they can do so early enough and effectively enough.
0: Reagovat včas a dostatečně efektivně.
1: So this first day of school in 2026 captures Czech education system at an unusual moment. It is still dealing with the demands created by larger generations of children, while much smaller ones are beginning to work their way towards the classroom. And in the years ahead, the challenge may increasingly shift from finding enough school places to finding ways of keeping a viable network of schools where there are fewer children to fill them.
3: That report was by Pete Pohanka, and that's all we have time for right now in English.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Naladili jste si rozhovor na aktuální témata. Jsem ráda, že pozvání přijal Filip Rožánek, odborník na mediální problematiku. Buďte vítán, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: V centru naší pozornosti bude dění kolem mediální novely, jak vůbec pokračují debaty o změně financování médií veřejné služby. Probereme také omezování přístupu některých novinářů na tiskové konference či nový formát nedělního diskusního pořadu České televize. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
5: Se začátkem nového školního roku startuje naplno i dění na politické scéně. Už známe návrh rozpočtu na rok 2027 s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka. No a politiky bude v příštích týdnech zaměstnávat i takzvaná mediální novela. Bude to, pane Rožánku, velký boj. Jenom připomenu, že koaliční kabinet Andreje Babiše schválil v polovině června vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým chce rušit dosavadní poplatkový systém, převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15% méně peněz, než s jakými hospodaří potom loňském zvýšení poplatku. Tak kam se to jednání posunulo?
6: Posunulo se od té doby tak, že pan ministr kultury Otto Klempíř poskytl několik rozhovorů, ve kterých se snažil parametry té novely obhájit nebo vysvětlit. Z toho politického hlediska nás zásadní posun čeká až příští týden, kdy začíná schůze sněmovny. Na jejímž programu je zařazen právě i tento zákon v prvním čtení, takže se ta debata teprve otevře. A předpokládám, že tedy dojde jednak na to, co slibovala opozice, to znamená, že tam budou pravděpodobně rozsáhlé obstrukce. Dokonce zaznívala slova o tom, že takovéhle obstrukce ještě sněmovna nezažila. A zároveň, že má tedy proběhnout ona vládou přislíbená veřejná debata o smyslu, úkolech a financování médií veřejné služby. Protože třeba právě pan ministr říkal, že tato debata bude probíhat v nejširší podobě právě v parlamentu.
5: Nakolik je vůbec reálné, že by k té změně, jak si vláda přála nebo na tom trvá, by mohlo dojít už od 1. ledna 2027?
6: To vidím jako krajně nepravděpodobné, už jenom z hlediska lhůt, které jsou spojené s projednáváním zákonů v dolní komoře i v horní komoře parlamentu. Pokud bychom to vzali jen čistě sečtením těchto lhůt a povinných intervalů mezi jednotlivými čteními, tak si myslím, že je nereálné, aby to vůbec do konce roku bylo projednáno. Plus tam je ještě nutné zohlednit, že Senát a pravděpodobně i tedy pan prezident ten zákon vrátí sněmovně. To znamená, ta se bude muset pak sejít k přehlasování a tím pádem se dostáváme už někam do nového roku.
5: Jinak ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO se v podstatě rozhodla, že peníze na veřejnoprávní média ten příští rok případně vyplatí ze své kapitoly Všeobecná pokladní správa. Kolika prostředky vlastně disponuje tato kapitola?
6: Paní ministryně v dnešním rozhovoru pro server i dnes říkala, že ona počítá, že by na rozhlas a televizi šlo z této kapitoly kolem 7-8 miliard korun, což naznačuje, že tam zároveň není velká ochota s touto částkou hýbat směrem nahoru a pravděpodobně tedy zůstane u toho svého původního plánu seškrtat naopak jejich příjmy. Zároveň celá ta kapitola není příliš velká a primárně má sloužit jako zdroj peněz na platy ve veřejné sféře, takže to není určitě něco, s čím by se dalo trvale počítat, že právě z této kapitoly to bude. Naopak, až bude ten zákon definitivně schválen, což pravděpodobně bude, tak by ty prostředky měly jít z kapitoly Ministerstva kultury.
5: Mimochodem změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil v červenci Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Toto stanovisko Senát přijal k výroční zprávě o loňské činnosti a hospodaření České televize. Tak nakolik vlastně má váhu i toto stanovisko nebo doporučení, možná spíše apel na poslance?
6: Senát dokonce má pracovní skupinu, která se zabývá těmi změnami, které vláda navrhuje. Nicméně přiznejme si otevřeně, že vzhledem k politické síle té aktuální vládní koalice, která má dostatek hlasů na to, aby přehlasovala Senát, přehlasovala prezidenta a zároveň nebere to stanovisko Senátu pravděpodobně příliš vážně, tak si nemyslím, že bude mít reálný dopad na to, jak bude ten zákon projednávaný. Tady si myslím, že možná by vláda více slyšela na odborníky nebo na tlak veřejnosti, paradoxně možná víc než na ten Senát.
5: A jaké dopady má celá ta situace? Trochu utichla během letních parlamentních a vládních prázdnin vůbec na chod obou médií, na přípravu rozpočtu, programu, možná i personálních otázek, ta nejistota vlastně ohledně financování. Ještě bych i připomněla, pane Rožánku, že generální ředitel České televize Hynek Chudárek na výzvu rady České televize předložil variantu sníženého rozpočtu pro případ, že by došlo k poklesu příjmu instituce a ten návrh počítá se škrty ve výši 350 milionů korun. Tak co by to znamenalo pro pokrytí vůbec poskytování veřejné služby?
6: Generální ředitel televize zároveň řekl, že tahle částka je maximum, které je možné odložit nebo škrtnout v tom rozpočtu na příští rok, aniž by to ohrozilo rozsah veřejné služby, na kterou jsou diváci zvyklí. A je to varianta, která by byla ale za cenu toho, že se odloží či pozastaví investice, které televize nutně potřebuje, například do zpravodajského zázemí nebo do regionálních studií. Pokud by tahle částka se měla zvyšovat a je tedy pravděpodobné, že vláda bude tlačit na to, aby se zvýšila tahle částka těch úspor, tak už se bude muset takzvaně řezat do živého a v tu chvíli je zjevné, že to nepůjde bez zásahů třeba do dramatické tvorby nebo do sportovního vysílání nebo třeba právě dalších pořadů a služeb, na které jsou diváci zvyklí. Generální ředitel také někde říkal, že by chtěl zachovat takové populární formáty jako Stardance. Na druhou stranu by se muselo asi redukovat ve všech programových kapitolách a myslím si, že pak už by to diváci hodně poznali.
5: Pane Rožánku, jak chce tedy vládní koalice Andreje Babiše garantovat nezávislé fungování veřejnoprávních médií, transparentní, předvídatelné financování?
6: Tam je zajímavé, že na tuto otázku vládní představitelé říkají, vždyť je to v tom zákoně napsané, že je to médium nezávislé, to nikdo nemění, to nikdo neškrtá. Ale jak víme, to, co je na papíře, nemusí být vždycky pak dodržováno v realitě. Ostatně zažili jsme i ve sněmovně vícero případů, kdy původní plány vyletěly oknem a náhle se přepsaly na úplně jinou realitu. Takže samotný mechanismus v tom zákoně je napsaný tak, že ta částka pro Českou televizi a Český rozhlas by měla být povinná ze státního rozpočtu. To znamená, nemohla by se měnit z roku na rok, maximálně by se zohlednila inflace a tento rozpočtový automat je podle vlády dostatečnou pojistkou nezávislosti. Ale
5: podle vás?
6: Podle mě to tak není, protože už ta samotná diskuze, kdy se dostáváme do fáze, že vláda navrhuje prostředky pro obě média nižší, než jsou ty současné, tak už to samo vytváří tlak, který samozřejmě destabilizuje fungování obou médií. Právě to, že generální ředitel televize musí připravovat s naprosto nejasným výsledkem nějakou krizovou variantu rozpočtu a neví, kdy začne platit, v jakém objemu začne platit, jestli náhodou ten zákon nezačne platit uprostřed roku a podobně. To všechno komplikuje jakékoliv manažerské rozhodování, jakékoliv plánování, investice, ale také třeba to odrazuje zájemce o zaměstnání v těchto médiích, protože kdo půjde do média, které nemá před sebou jistou budoucnost a kdo nastoupí do práce, o které nebude vědět, jestli ještě za půl roku bude mít.
5: Pohled mediálního analytika Filipa Rožánka.
4: Jak to vidí?
5: Za několik dní by se měl parlamentní výbor pro média zabývat omezováním přístupu některých redakcí na tiskové konference. Co od toho očekávat, pane Rožánku?
6: Je to bod, který chce na mediální výbor zařadit opozice. Nicméně vzhledem k vládní většině v tomto výboru si nemyslím, že ve výsledku projde nějaké usnesení. Předpokládám, že je to reakce na situaci, kdy ministerstvo zahraničí odmítlo přístup redaktorce deníku N na tuto nebo na tiskovou konferenci. A to je samo o sobě nestandardní, i to, jakým způsobem ministerstvo vysvětluje to dělení na alternativní média a klasická média, řazení deníku N mezi alternativní média. Je to celé nepřípustné, protože státní instituce, veřejný sektor, veřejná správa nemá tímto způsobem omezovat přístup na tiskové konference a tenhle přístup nás posouvá spíše někam na východ nebo řekněme do bývalého orbánovského Maďarska nebo tímhle směrem, než že by to byl přístup, který známe ze západní Evropy.
5: A co tím třeba konkrétně teda ministerstvo zahraničí sleduje?
6: Myslím, že je to ve skutečnosti spíše reakce na články deníku N, které tento list vydal o představitelích motoristů. A samozřejmě je to ze strany osoby pana ministra Macinky pravděpodobně nějaký trolling, jak se říká na internetu, tak trochu vyřizování účtů s deníkem N a on má talent na různé jedovaté poznámky a glosy směrem k médiím. Takže myslím si, že do budoucna se tato situace ještě třeba zopakuje. Ostatně, když se to poprvé stalo v lednu, tak pan ministr přislíbil, že ministerstvo nebude omezovat přístup novinářů na tiskové konference a ejhle o půl roku později se to zopakovalo. Takže zase jsme u toho, že na papíře, papír unese všechno, a realita je pak druhá věc.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Pojďme k dalšímu tématu, pane Rožánku. Česká televize má za sebou premiéru Nedělní debaty, která vystřídala někdejší otázky Václava Moravce. Je rozdělena na dvě části, politickou diskusi a analytický blok. Tak jak to tomu říkáte, jak hodnotíte ten nový formát? Je to posun třeba oproti předchozím nedělním debatám?
6: Určitě je novinkou právě ten vhled odborníků a jejich živé komentáře k průběhu debaty. Ještě musíme také podotknout, že je rozdíl, jestli se na tu debatu dívají lidé na ČT1 nebo na zpravodajském kanálu ČT24. Ten dojem z té hlavní politické části může být odlišný podle toho, na které stanici se díváte, protože na ČT24, tam jsou právě v obrazu komentáře odborníků. A mně to přijde jako zajímavý posun v tom směru, že veřejná služba by určitě měla k té debatě nabízet něco navíc. Právě třeba to ověřování, uvedení do kontextu, uvedení do reality. Nicméně na nedělní politické diskuzi toho zase upřímně řečeno tolik nového nevymyslíte. Pořád to bude na nějaké konfrontaci politiků. A my jsme si tady v České republice obecně dost zvykli na to, že těch diskuzních pořadů je hodně, že jsou tam prakticky neustále politici a celý týden od rána do večera běží nějaký diskuzní formát, kde politici buď jsou konfrontováni moderátorem nebo mezi sebou. A je to mnohem větší podíl pořadů, než zase bývá třeba v západní Evropě, kde se k těm tématům vyjadřují spíše odborníci, zástupci třeba profesních svazů, cechů a podobně. A mně vlastně trochu chybí to v těchto debatách, že by politici byli právě konfrontováni s těmi, na které tato opatření dopadají. To znamená právě se zástupci průmyslu, se zástupci různých profesních svazů a podobně. A víme, že když bychom se obloukem vrátili třeba k té mediální novele, o které jsme se bavili na začátku, tak je velmi obtížné dostat pana ministra kultury právě do nějaké diskuze, kde by diskutoval s řediteli České televize a Českého rozhlasu o praktických dopadech této novely. A myslím si, že přesně tenhle formát, kdy ta konfrontace není mezi politiky, kteří si to pak sestříhají pro sociální sítě a udělají si z toho promo, tak kde jsou ale naopak konfrontováni s těmi, na které budou mít jejich rozhodnutí reálné dopady, tak tohle mi trochu chybí v tom veřejném prostoru.
5: Ostatně do těch debat, co se týče veřejnoprávních médií, nechodí příliš nebo skoro vůbec ani sám premiér Andrej Babiš.
6: Je to pravda a je to součást širší snahy delegitimizovat média veřejné služby, ukázat, že nejsou potřebná nebo že pan premiér a další vládní politici si vystačí se svými sociálními sítěmi a s jejich dosahem. Je to snaha také zpochybnit důvěryhodnost těchto médií a ukázat, že vlastně ať si média vysílají, co chtějí, já nikam chodit nebudu. Ale zase je to ukázka takového demokratického deficitu, dejme tomu, protože takto vrcholný politik určitě má být konfrontován v diskuzích a má dostávat nepříjemné otázky, mají mu být kladeny dotazy na to, co jeho rozhodnutí znamenají a jaké budou mít důsledky. A jestliže se jim vyhýbá a chce sdělovat jenom svoji verzi událostí, tak je to čistá propaganda potom, ale...
5: Vracím se ještě zpět trochu právě k tomu vztahu médií, nejenom veřejné služby, vůbec novinářů, mediálních domů v České republice a vládní koalice premiéra Babiše, tak jak byste to vyhodnotil? Protože když sledujeme třeba mimo jiné pondělní tiskové konference, ale i videa na sociálních sítích pana premiéra, tak velmi často jsou terčem třeba Seznam zprávy nebo Novinky, portál. Tak co tomu říkáte, pane Rožánku? Co tady sledujeme?
6: Myslím, že jste velmi výstižně řekla, že to sledujeme právě při téměř každé pondělní tiskové konferenci vlády, protože skutečně od nástupu vlády Andreje Babiše ten počet útoků verbálních na novináře stoupnul, ať už ze strany jeho nebo ze strany jeho koaličních partnerů. A dokonce jsou to právě osobně laděné verbální útoky na konkrétní novináře, konkrétní redakce a takhle to zkrátka být nemá. Jestliže se premiérovi jako představiteli výkonné moci nelíbí to, co o něm novináři píší nebo že kritizují vládu, tak je jedna věc polemizovat třeba s věcnou podstatou té kritiky, druhá věc je snažit se schazovat a dehonestovat ty novináře za to, že napsali nebo otevřeli nějaké téma, které se vládě nelíbí. tohle je velmi tenký led a pokud vláda bude chtít nadále novináře takto dehonestovat a schazovat, tak to může skončit velmi špatně.
5: Konstatuje Filip Rožánek, expert na mediální problematiku. Přeji vše dobré.
6: Děkuji za pozvání.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Matkovou zastoupí do doby, než rezort vybere jiného zástupce. Země Vyšegrádské čtyřky chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po včerejší schůzce ministru zahraničí států V4 s japonským protějškem to uvedl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak vidí možnost spolupráce s Japonskem například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. A Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na Piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta. Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knucsonová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve dvou sadách, Knucsonová prohrála ve dvou setech s Němkou Lisovou. Silný déšť v New Yorku prozatím přerušil rozehrané utkání Darí Vidmanové, na kurtu není ani Nikola Bartůňková.
8: Zavřená D6 u Kladna a nehoda na D11 za Prahou. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru. Objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. V omezení na 7. kilometru havarovalo osobní auto v levém pruhu. Pravým zúženým pruhem projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, místo je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění neprojedete směrem z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ústavní puč. Ústavní soud jako vazal prezidenta, soud, který by neměl existovat, tak dnes mluví někteří představitelé vládního tábora o instituci, která má hlídat, aby ani vítěz voleb nemohl všechno. A sporů přibývá. Je to jen série politických hádek nebo sledujeme střet dvou představ o demokracii? Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý ústavní soudce Stanislav Balík v Osobnosti Plus právě teď. Vítejte.
10: Dobrý den.
9: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tychecí.
4: Osobnost Plus.
9: Rozumí podle vás, pane doktore, česká vláda české ústavě?
10: To těžko říci. Já si vybavuju třeba situaci, jak kdysi při jednom jednání zastupoval vládu ministr a říkal, tak jsem si po cestě do Brna četl ústavu a já jsem se musel moc krotit, abych se ho nezeptal, zda to bylo poprvé. Nezeptal jsem se ho, ale někdy mívám pocit, že možná ta znalost té ústavy je trošičku menší.
9: Víte, teď mi nejde tak úplně o znalost, spíš jako pochopení toho ducha, prostě toho, co, proč je tady a co vlastně chce.
10: To určitě, tak samozřejmě ono je to víceméně vykládáno už i na základních školách, že existuje nějaká dělba moci a role toho ústavního soudu konec konců je také vysvětlována, ale někdo to prostě možná toho ducha ústavy nechce pochopit a nevšímá si třeba článku 1 o tom, že jsme právní stát, nevšímá si materiálního jádra ústavy. A ono, když se ta ústava vykládá, řekl bych jenom technokraticky, tak je to špatně.
9: Když jste zmínil ten termín dělba moci, tak třeba taková nová rozpočtová pravidla, kde si vláda na sebe chce vzít pravomoc, jednu z pravomocí poslanecké sněmovny, tak zaslouží na první dobrou od ústavního soudce bývalého, zaslouží přes prsty?
10: Tak já si myslím, že přinejmenším je to na podání návrhu ústavnímu soudu, aby se tím zabýval. Samozřejmě musím říct, že bohužel se stává, že ústavnímu soudu jsou předkládány věci, které možná ústavodárci ani nenapadly, že by někdo něco takového udělal, protože v podstatě měl možná jinou představu o úctu k demokracii a k ústavě. Takže určitě za posouzení to stojí, judikováno nic takového nebylo a samozřejmě není to obvyklý způsob, jakým způsobem se k tomu vláda postavila.
9: My se samozřejmě k tomuhle specifickému případu ještě dostaneme, ale ptám se na takový prostě první pocit váš z toho. Poslanecká sněmovna schvaluje využití rozpočtu a vláda dnes říká, bude to jinak. Bude to tak, že u 10 až 10% výdajů si to prostě staví, si to určíme my.
10: Ne, tak já si myslím, že právě v rámci té dělby moci je toto určitě vykročení z těch pravidel té dělby moci a myslím si, že vláda by si v zásadě neměla otevírat dveře k něčemu, co jaksi není výslovně v té ústavě nebo v tom zákoně ukotveno. Takže je to samozřejmě trošku taková cesta k neúplně vyváženému modelu, v němž by měla převažovat ta moc výkonná a to není dobře.
9: Jsou podle vás věci, které, nejen podle vás, taky podle ústavy, jsou věci, které prostě nesmí žádná vláda udělat, ani když má většinu, ani když to slíbila v jakémkoliv ze svých programů a prostě a má pohodlnou většinu samozřejmě. Tak je něco, co, o čem jako vlastně nemůže?
10: Ne, tak já si myslím, že především je neštěstí, že se mnohdy ta politická reprezentace chová způsobem, protože je nás více než 100, tak si můžeme dovolit všechno. A ono to tak není, že jo? Samozřejmě, že nějaké materiální jádro ústavy jsou nějaké ústavní zvyklosti, jsou v podstatě nějaká pravidla, která po léta běžně fungovala. Konec konců jsou i zákony, které třeba prošly testem ústavnosti nebo nebyly napadeny jako protiústavní, čili samozřejmě od toho je tady potom ústavní soud, aby zakročoval v případě, že se naruší ta dělba moci a vlastně v rámci té ochrany ústavnosti, ochrana dělby moci je jednou z jeho hlavních agent.
9: A já zopakuji ten dotaz. Je něco, co nesmí udělat ani vláda, když má většinu a měla to v programu?
10: Tak já si myslím, že zrovna třeba některé kroky, jako byl příklad cesty pana prezidenta na summit do Ankary, tak to je v podstatě, řekl bych, případ, kdy ta vláda si zase nemůže usurpovat určité pravomoce a omezovat moc nebo pravomoce jiného ústavního činitele. Čili to byl třeba jeden z těch příkladů.
9: Čili argument pana Macinky o tom, že prezident je opozičník, když to zjednoduším, a bude tam říkat věci, které nejsou v souladu s tím, co říká vláda, ten neobstojí.
10: Já si myslím, že každý ten ústavní činitel má určitou svoji roli, složil nějaký slib, má nějaké pravomoce a samozřejmě to, že se snaží ty pravomoce řádně vykonávat, by nemělo být jaksi napadáno a neměl by být prezident zařazován do nějakého politického systému, protože konec konců prezident nebyl zvolen jako reprezentant politické strany, ale byl zvolen přímou volbou jako reprezentant svých voličů.
9: Vás, pane doktore, jmenoval do ústavního soudu tenkrát Václav Klaus. A jaký doopravdy je, teď už to můžete říct, vztah z jmenovaného ústavního soudce prezidentem a toho prezidenta, který ho jmenuje?
10: Já si myslím, že my tomu říkáme, že ústavní soudce by měl být nevděčník, čili pro něho by na prvém místě měla být ústavnost. A já si vybavuju, jak jsme zrušili rozhodnutí prezidenta o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu a teď jsme v kanceláři v tom našem druhém senátu cizelovali písemné odůvodnění rozhodnutí a doktorka Lastovecká, která byla zpravodajka, tak říkala, tak teďko budou volat novináři a budou se mě ptát, jako jak jsme to a proč rozhodli. Já jsem říkal, Dadi, to je jednoduchý, tak jim řekni, že si nás pan prezident dobře vybral, protože jsme upřednostnili ústavnost před vděkem za to jmenování. Načež za 5 minut zazvonil telefon a první věta, kterou ta Dada Lastovecká řekla do éteru, tak
9: byla
10: tam padla.
9: Ale snažím se, víte, na co narážím, že prostě to je pikantní. Ústavní činitel Tomio Okamura říká, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. A já se ptám, co si jako člověk, kterého vlastně prezident skutečně jmenoval, o takovémhle argumentu myslíte? A o tom, že to politik pronáší veřejně tahle slova?
10: Víte, vy jste se mě na začátku ptala, jestli členové vlády znají ústavu. Já jsem se držel dělby moci a tak jsem Tomio Okamuru nezařadil do této skupiny, protože on je reprezentantem moci zákonodárné, ale kdyby byl už v té prvé skupině, tak bych řekl, to je přesně ukázka toho, jak někdo tu ústavu nezná. Nechápe ten smysl a řekl bych, že konec konců nejeden prezident poznal, že se mu ti ústavní soudci postavili, konec konců i Miloš Zeman, který možná také má ty úvahy na téma, oni jsou vděční, že byli jmenováni, tak také v podstatě na ten ústavní soud nakonec narazil. Čili u toho ústavního soudu je už od otců a matek zakladatelek a zakladatelů taková atmosféra, že všichni si uvědomují, že jsou tam kvůli té ústavnosti.
11: Víte, do jaké míry může ublížit i slovo, myslím slovo významných politiků. Já mluvím o předsedovi sněmovny, který tohle veřejně pronáší. Petr Macinka jako ministr mluví o pokusu o ústavní puč v souvislosti s tím rozhodnutím o předběžném opatření o prezidentově cestě do Ankary. Je to všechno ještě legitimní kritika toho soudu nebo vlastně už útok na ústavní systém jako takový?
10: Tak já si myslím, že je to při nejmenším výrazně nevkusné, ne-li i jaksi ohrožování toho ústavního systému v jisté části veřejnosti, která nevnímá roli toho ústavního soudu, ale ono je to obecně i o justici. Já bych vzpomenul třeba prezidenta Klause a naše rozhodnutí o tom neodvolání předsedkyně Nejvyššího soudu. On v podstatě tehdy neřekl, tak ten ústavní soud zrušíme, ale vyjádřil se tak, že se musí holt respektovat to rozhodnutí. A já si myslím, že kritika rozhodnutí ústavního soudu samozřejmě může být vedena, řekl bych, v odborné úrovni ve stylu tolik soudců hlasovalo pro, tolik hlasovalo proti, přikláním se k názoru disentujících soudců, to ano. Ale v podstatě rovnou třeba říct, konec konců, nález ústavního soudu se nemusí respektovat. No tak to je prostě cesta do peka.
11: Víte, ale nestačí v uvozovkách, nestačí, aby prostě ústavní soud byl soustavně napadán z podjatosti, z vazalství, já nevím, jako těch termínů, které byly použity nebo mohou být použity, je prostě celá řada. Tím se podkopává důvěra v ten ústavní soud. A já se proto právě ptám, jestli už to nemůže být útok na ústavní systém jako takový.
10: Tak samozřejmě je to útok na demokracii, je to zpochybňování existence ústavních institucí, je to v podstatě zpochybňování instituce, kterou jaksi v rámci toho organického ústavního práva ta vláda ani parlament nemající ústavní většinu nemůže zrušit, čili v podstatě řekl bych, že jsou to jenom takové výkřiky. Řekl bych, ono je to asi na úrovni takové, jako když se u okresního soudu soudí Franta s Pepikem a jeden z nich vyhraje, tak jásá, říká, jak soud je spravedlivý a druhý prohraje a říká, jak soud je nespravedlivý, podplacený a zkorumpovaný. A takhle by se neměl vrcholný politik chovat, měl by pochopit roli toho ústavního soudu.
11: Ale vy jste řekl, že žádná z těch institucí nemůže ústavní soud zrušit. Když tady byl pan profesor Kopeček, politolog, tak říkal jako důkaz toho, jak ještě jsme na tom dobře, tak říkal, ještě by přece ústavní soud ta vláda mohla nechat vyhladovět. Prostě nedát žádné rozpočtové peníze té instituci, která by si obrazně řečeno klekla tímto způsobem. Připadá něco takového vůbec do vějře možností? Je to možné?
10: Ne, tak já si myslím, že to už je přece jenom spíš argumentace ad absurdum, ale jako člověk může mít určitou obavu z toho, že ne vždycky se podaří ten ústavní soud nanominovat skutečně s osobností, jako se to dařilo doposud, s osobností konzistentních, prověřených tím senátem, které se nakonec zachovaly jako správní ústavní soudci. Ale dovedu si představit situaci, že by byl zvolen prezidentem někdo, kdo by si chtěl tedy skutečně udělat z ústavního soudu toho sluhu, měl by třeba většinu senátorů, kteří by byli podobného názoru, a nominoval by si ústavní soud z osob, které by byly jeho poskoky a posluhovači. Že? To jsou v podstatě příklady Maďarska, pokusy v Polsku, čili ono, řekl bych, že zaplať pánbu, že v tuto chvíli máme ústavní soud nominovaný tak, že těm soudcům ještě do uplynutí mandátu zbývá relativně dlouhá doba. Neohrozí je ani to, že bude volba prezidenta, protože v podstatě ten, kdo bude zvolen, tak v podstatě v tom pětiletém období nebude mít ani možnost, pokud někdo nerezignuje nebo nezemře, tak ten ústavní soud někým doplnit, čili řekl bych, zakonzervuje se to.
11: Mimochodem to nebránilo samozřejmě členům, některým členům vlády volat po odvolání ústavního soudce. Pamatujete si na to? To bylo teď nedávno. Je v moci kohokoliv, jakéhokoliv politika v této zemi prostě přitlačit na ústavního soudce, aby rezignoval?
10: Ne, tak to určitě takový nástroj není. Já musím říct, že mě pobavilo jisté neumětelství spočívající v představě, že soudce zpravodaj ve věci předběžného opatření týkajícího se té Ankary, že je podjatý, protože vydal předběžné opatření. Jakoby ti, co snad se vydávají za právníky, nevěděli, že o tom rozhodlo celé plénum a ne soudce zpravodaj. Čili v podstatě to jsou taky takové, možná řekl bych, výkřiky, aby se tím zamlžilo, že jsme zrovna nebyli úspěšní, takže v podstatě budeme hledat všechny možné důvody, které nebudou ve skutečnosti relevantní a pravdivé, ale budou v podstatě v publiku nebo v části publika možná vytvářet představu, že v podstatě ten soud nefunguje a samozřejmě ten Pepik, který byl u toho okresního soudu neúspěšný, tak na to rád uslyší, protože řekne nejenom já, ale i vláda, nebo nějaká vláda, ale i já jsem byl tou justicí poškozený.
11: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík je dnešním hostem Osobnosti Plus. My už jsme trochu nakousli ta rozpočtová pravidla, možná se k něm ještě vrátíme, ale teď téma veřejnoprávní média. Každý už dneska ví, že vláda chce zrušit poplatky, nastavit systém placení Českého rozhlasu přímo z rozpočtu. Může být už samotná tahle finanční závislost na státu, na vládě, formou politické moci nebo jejího uplatnění prostě?
10: Ne, tak vy jste to řekla moc hezky, že tady zazněla idea vyhladovění ústavního soudu, tak samozřejmě toto může být jeden z nástrojů. Že? A řekl bych, že samozřejmě jsou instituce, které potřebují nezávislost, ať už je to instituce médií, ať už je to třeba stavovská samospráva, ať už je to jaksi akademická samospráva na univerzitách. A řekl bych, že když vezmu ta hlediska, kdo je na tom s tou nezávislostí nejlépe, tak je to třeba ta Česká advokátní komora, která od státu nemusí dostávat a nedostává ani korunu a žije z příspěvku advokátu. Čili v podstatě tam má tu nezávislost. A myslím si, že ten krok k tomu budeme rozhodovat, kolik se bude tomu rozhlasu nebo té televizi veřejnoprávní dávat, no tak v podstatě zaprvé to může vést k určitému vyhladovění a může to vést i ke kvazi obchodnickému kůhandlu. Vyhodíte tohodle redaktora, protože je nepříjemný a my vám teda do toho rozpočtu přidáme pár peněz.
11: Ale je to pravda, že pouhá možnost toho podezření už se podle ústavy prostě bere jako kdyby to nastalo, prostě, že nesmí takovéhle instituce zavdávat příčinu k jakýmkoliv úvahám, že se něco takového může stát.
10: Nevíte, tak když to zase vezmu z hlediska pravomocí ústavního soudu, tak ústavní soud se může tou otázkou zabývat až ve chvíli, kdy už by se něco takového dělo a když by byl podaný návrh. Ona v podstatě taková ta představa, která taky se o ústavním soudu pomlouvačně šíří, že ve skutečnosti třetí komorou parlamentu, tak je mylná, protože ústavní soud má jenom tu agendu, která mu, jak se říká v právnickém jazyce, napadne. Čili není to tak, že by mohl nějakým způsobem zakročit dopředu. Je to v podstatě tak, že čeká, co přijde a konec konců i ti soudcové zase nemohou dopředu říkat to, co třeba říkám já, že si o věcech myslím, protože jim to jednoho dne dosedne na stůl, čili mlčky čekají a pak se uvidí.
11: Ale řekněte, pane doktore, jestli si prostě z toho, co víte, v tuhle chvíli, ta základní myšlenka je nejdůležitější, prostě stát je bude platit, nikoli koncesionáři. Tak jestli si myslíte, že by jakýkoliv krok směrem k ústavnímu soudu ohledně celé téhle kauzy mohl uspět?
10: Tak já zase mám tu výhodu, že mohu říct, jak bych k tomu přistupoval já, kdybych byl soudcem toho ústavního soudu a já bych patřil k těm, kteří si říkají, že to principiálně by nebylo správně. Teď je otázka, jakým způsobem by to bylo právně ukotveno, jak by byl podán ten návrh, ale pokud by v podstatě to bylo podáno po té formální stránce tak, že by to bylo projednatelné, tak já bych se názorově klonil k tomu, že to není dobře, že to může ohrozit nezávislost těch médií a asi bych tedy hledal cestu, jak tomu návrhu vyhovět.
11: Totiž ptám se vás teď jako bývalého ústavního soudce, ale taky jako právníka prostě. Mě by zajímalo, jestli můžeme být kdokoliv může být nezávislý na jakémkoliv subjektu, od kterého bere pravidelní peníze.
10: Ne, tak samozřejmě zase je to otázka té konzistence té osobnosti a v podstatě, když vezmu třeba soudce ústavního soudu, tak ti v podstatě jsou nezávislí už tím, že výše jejich odměny je stanovená, jsou prakticky neodvolatelní, čili v podstatě ta jejich nezávislost je jasná. Že? Něco jiného je model, už řeknu třeba zaměstnance v těch veřejnoprávních médiích, protože tam samozřejmě platí pro ty vztahy zákoník práce a mohou tam být různé způsoby, která k toho člověka se pokusit odstranit. Nemluvě o tom, že někteří mohou pracovat na základě nějakých autorských smluv, nejsou ve stálém pracovním poměru, čili v podstatě říct jim, ty už příště nechoď, to se může stát.
11: Úplně poslední otázka. Tahle vláda, pane doktore, nazbírala za nějakých 7-8 měsíců svého fungování jako výrazně hodně, řekněme, nejen přímo už sporů u ústavního soudu, ale také uhlášených podání, které teprve přijdou. A ptám se vás, jste z toho nervózní?
10: Já bych řekl, že nejsem nervózní, ale jsem z toho spíš smutný, protože ona jedna věc je ta, že to bude nějakým způsobem rozhodnuto a já doufám, že bude rozhodováno vždy, ať to bude ve prospěch či v neprospěch navrhovatelů při garanci ústavnosti, ale mrzí mě, že ta vláda vládne tak, že prostě tyto otázky se kladou, protože je to poněkud nestandardní způsob vládnutí.
11: Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík byl v Osobnosti Plus. Děkuju za to moc.
10: Rádo se stalo. Naschledanou.
11: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachy.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Petr Pavel přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělání. Nový britský premiér Burnham ve svém prvním projevu před poslanci slíbil podporu Ukrajině a růst britských regionů. Tenisové US Open přerušil vydatný déšť. Vidmanová už hrála druhou sadu. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočet o rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
12: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
7: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Britský premiér Andy Burnham v parlamentu slíbil velkou decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let. Před poslanci včera promluvil jako šéf Labouristů a vlády poprvé od nástupu.
13: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Kýru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham zkritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Lidé dnes budou moct na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L-39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště a o hodinu později jeden z nich přistane v pražských Kbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět. Stroj přibližuje pilot Erwin M.
14: Letoun jako výcvikový byl zamýšlen pro letouny MiG-21, MiG-23. Pokud samozřejmě víme, že dneska máme letouny AS-39 Gripen, tak říct, že letoun L-39C byl vhodný pro výcvik na tento typ, tak plně ne.
7: Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou, prohrála taky 2x3-6. Další Češky Daria Vidmanová s Nikolou Bartuňkovou aktuálně o postup bojovat nemůžou. Program v New Yorku přerušil déšť. Fotbalisté Zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. V případě výhry se Zbrojovka může posunout na druhou příčku neúplné nabídky. Podle trenéra Martina Svědíka jsou ale zatím nejdůležitější věci než umístění.
15: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme nějaký v kabině, máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
7: Ve 20 hodin začne další dohrávka mezi Jabloncem a Bohemians.
8: Zavřená D6 na Kladensku a překážka na D1 u Brna.